0: 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
2: 5 minut po 2 hodině budeme soutěžit v nočním radiožurnálu, a to o audioknihu na radiokartě s názvem Román pro pitomce. Vy se tak ocitnete v kůži dospívajícího mladíka v Ostravě, který vyrůstá s dominantním otcem, a částečně příběh vychází i ze vztahu autora knihy Lukáše Balabána a jeho slavného otce, spisovatele Jana Balabána. Vše je pak napsáno s dávkou parodie, ironie a černého humoru, takže se zaručeně i pobavíte. A pokud máte o výhru zájem, tak dnes a ještě zítra ji tu pro vás máme. Stačí se dovolat na 221 552 155 nebo 255 na konci. A to právě teď. Tak volejte.
0: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: Leny zazněla v nočním Radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
0: A někdo z vás už je teď připravený na telefonní lince. Pojďme zjistit, kdo to je. Halo, slyšíme se?
3: Dobrý večer. Renata, u telefonu.
0: Dobrý večer, Renato. Jestli se nepletu, tak vy už jste to v týdnu s námi zkoušela soutěžit. Je to tak?
3: Ano, zkoušela, ale...
0: Byla jste druhá, jestli si dobře vzpomínám. Jasně, tak to někdy se tak stává, že na člověka nepřijde řada. Dneska to dopadlo dobře. Posloucháte ráda audioknihy?
3: Ráda poslouchám rádi audioknihy i rozhlas jako takový.
0: Mm-hmm. Takže, A kde nejčastěji posloucháte? Třeba v autě nebo spíš doma?
3: Spíš doma, když něco dělám rukama třeba, tak...
0: Jasně, takže taková kulisa. Tak ať už se chystáte teď ke konci léta třeba na dovolenou nebo jenom někam k vodě, tak já si myslím, že příjemný poslech se bude hodit a dneska není soutěžní otázka. Takže gratuluju, výhra je vaše.
3: Děkuju.
0: Není vůbec zač, poprosím tedy jenom... Ano, no to nemusíte být překvapená. Někdy se to takhle sejde a člověk má zkrátka štěstí a přijde k tomu, jak se říká, jak slepý k houslím. Ale i tak se to počítá, výhra je vaše a poprosím tedy jenom, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
3: Ano, děkuju, hezky.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost ještě zítra naposledy si s námi zahrát o román Pro pitomce od Lukáše Balabána. Tak nezapomeňte po druhé hodině ladit noční Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Bruno Mars vám dělal společnost v nočním radiožurnálu. A teď se vydáme do Olomouce. Arcibiskupský palác je neodmyslitelnou součástí naší historie. Několik měsíců z něj vládl František Josef I. celé monarchii, radili se tam i císaři před bitvou u Slavkova. Za komunismu pak bylo v budově vězení. Olomoucký arcibiskupský palác je další částí seriálu radiožurnálu Neobjevené skvosty Česka.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AP zatím nejsou známé žádné oběti ani škody. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéská meteorologická agentura tamní obyvatele varovala před tsunami. Lidé by se tak neměli zdržovat v blízkosti pláží a břehů řek a mají vyhledat vyšší polohy. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září. Omezení bylo podle francouzského deníku Le Monde jednou z priorit pro druhé funkční období prezidenta Emmanuela Macrona. Ten vládu požádal o přepracování zákona. Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. A brněnská nábřeží řeky Svitavy dnes ožijí 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopů a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht.
1: Sport.
3: Nor Karsten Warholm je po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu vyhrál v rekordu šampionátu 46,63 sekundy. Italka Nadia Batokletyová po titulu na 5000 metrů obhájila zlato i na dvojnásobné trati. Ze čtvrtého titulu na kontinentálním šampionátu se raduje italský výškař Gian Marco Tamberi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Benátek a nebezpečí na D1 za sjezdem na Kolín. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále ještě pozor za exitem Benátky nad Jizrou. Na 25. kilometru řeší policisté nehodu osobního auta s divočákem. Jsou v jízdním pruhu, vybočuje se bez kolon. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kolín a Vlašim. Na 49. kilometru tam stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu, výrazně nepřekáží, ale i tak se lehce vybočuje. A na Frýdecko-Místecku stále pozor u Pasková na silnici, která vede do Hrabové od dálnice D56. Mezi dolem Paskov a kasínem narazilo osobní auto do zdi. Provoz okolo tam řídí policisté, projíždí se ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Jihomoravští zemědělci bilancují letošní žně. Velkou radost z nich ale nemají. Extrémní sucho nedovolilo zrní dorůst do správné velikosti. Výnosy tak letos budou pod průměrem. Za pár minut v nočním Radiožurnálu řekneme víc.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zemědělcům na jihu Moravy končí žně. Úrodu ale letos kvůli suchu nejspíš velká část pěstitelů prodá se ztrátou. Výnosy mají pod průměrem. Méně obilí mají ve skladech také farmáři v Oleksovicích na Znojemsku.
1: Agronom Michal Reiter mě zavedl do velké haly, kde má uskladněných několik hromad sklizených obilovin. Blíž se jdeme podívat k pšenici.
2: Ten poslední červnový víkend, tak tady byly čtyřicítky, takže to zrno klasicky nedozrávalo, ale nám prostě v tom klásku zaschlo. U nás by rentabilní letos bylo asi 6 tun po hektaru z pšenice.
1: A momentálně jste řekněme na nějakých
2: 4,7 jsme udělali průměrný výnos.
1: A pokud se budeme bavit o výnosech těch ostatních obilovin, jste taky pod nějakým průměrem?
2: Ano, můžeme říct, že v globálu jsme u těch obilovin pod průměrem, taky tu na půl jsme minusy na ostatních obilovinách.
1: Obilí tady na Znojemsku už tedy mají sklizené, na polích ale ještě zůstává kukuřice nebo třeba slunečnice. Na ně se teď pojedeme podívat. Z haly s uskladněnou pšenicí jsme se přesunuli na pole, které na kombajn teprve čeká. Je tady slunečnice, už na první pohled je vidět dopad toho sucha, to listí je úplně usušené. Jak to tady vypadá s nějakým výnosem?
2: Kolem 2, kolem 3 tun, takže nebude to žádná hitparáda.
1: Když se podíváme přímo na ty zrnka, jsou opravdu malá.
2: Kdybych to srovnal s loňským rokem, tak jsou o půlku menší, lehčí.
1: Letošní sucho a horko podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové způsobilo zemědělcům největší škody v západních Čechách.
3: O něco příznivější situace je na severní Moravě. Celkově ale letošní sklizeň patří k těm horším za poslední roky. U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%.
1: Tedy propad v tržbách až o 10 miliard korun. Obilí je letos sice méně, podle agrární komory ale má v letošním roce dobrou kvalitu. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a tohle byl konec nočních toulek, píseň přímo ideální pro noční vysílání. Slyšeli jste Davida Kollera a Jasnou Páku. A nyní sport. Někteří čeští gólmani z NHL volí přes léto přípravu v Česku. Patří mezi ně i dvojce brankářů, kteří byli u zisku zlatých medailí na domácím mistrovství světa před 2 lety. Lukáš Dostal a Karel Vejmelka se před novou sezónou v Zámoří mohou odrazit od povedených výkonů v uplynulém ročníku.
1: Tak těším se moc, myslím, že ta sezona se povedla, ale myslím, že pořád to máme kam posouvat a budu doufat, že zase budeme bojovat o ty příčky pro playoff a že se tam dostaneme a budeme hrát ještě lepší hokej, než jsme hráli loni.
2: Karel Vejmelka se chystá na svoji 6. sezónu v NHL. Po 3 letech v dresu Arizony to bude 3. rok od stěhování klubu do Utahu. Přitom v uplynulém ročníku to bylo vůbec poprvé, co si Karel Vejmelka zachytal i v playoff. Dost podobné to má Lukáš Dostal, který se taky s Anaheimem do vyřazovacích bojů probojoval poprvé.
3: Tak samozřejmě po těch 7 letech, tak jsme byli v playoff a jako já se na příští sezónu hrozně těším, protože máme na čem stavět, máme na čem pracovat a těším se už zpátky a těším se na novou sezónu.
2: Lukáše Dostála v 6. roce v NHL taky povede nový kapitán. Tým totiž opustil Radko Gudas, který se vrátil na Floridu.
3: No tak on byl samozřejmě obrovský mentor všech mladých kluků a samozřejmě chybět mi bude, ale já Radkovi a rodině tak přeju jenom to nejlepší a určitě půjdeme na nějakou večeři, když se potkáme.
2: Pokud se na nové smlouvě s Ducks nedohodne gólman Petr Mrázek, tak Lukáš Dostal, co by Čech ve svém týmu zůstane sám. Stejná situace čeká Karla Vejmelku v Utahu, ze kterého po ročním angažmá odešel Vítek Vaněček.
1: Je to vždycky příjemný, jako si v češtině pokecat v té americké kabině, je to, bych řekl, rarita, takže užili jsme si to, si myslím, oba a bylo takový zpestření, takže ten rok byl super.
2: Ještě jednu věc mají Vejmelka s Dostálem společnou a to je postavení v jejich týmech. S každým rokem sílí jejich pozice brankářské jedničky. Na to se ale ani jeden z nich nesoustředí.
3: Je to volba trenéru, koho postaví do brány, ale já dělám pro to jenom to nejlepší, co můžu. A já jsem si minulou sezónu jako dost užil, včetně olympiády, chytal jsem hodně zápasů. Byla to pro mě nová zkušenost a tak říkám, už se nemůžu dočkat novou sezónu.
2: Řekl Lukáš Dostal, který se podobně jako Karel Vejmelka chystá za oceán na přelomu srpna a září. První zápas sezóny NHL odehrají na začátku října. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Spojené arabské emiráty hlásí další útok na loď v Hormuzském průlivu. Nový šéf zprávy KRNAP Petr Moravec varuje před zvýšeným rizikem požárů a nedostatkem vody. Plavec Knedla má zlato z mistrovství Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno s teplotami až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou. Ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Iránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Tehrán. ČSOB dostalo od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle centrální banky mezi lety 2021 až 2024 neprověřovala dostatečně některé rizikové klienty a jejich transakce. ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Klientům podle banky žádná škoda nevznikla. Ochrana přírody, usměrňování návštěvnosti a partnerství v regionu. To označil za své hlavní priority nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec. Zpoplatnění vstupu do parku nebo na vybraná místa zasažená extrémní návštěvností podle něj není na místě. Nejaktuálněji teď Moravec řeší problémy se suchem i požáry. Proto zahájil intenzivní spolupráci s profesionálními hasiči v Libereckém i Královéhradeckém kraji.
3: Podmínky v Krkonoších jsou stále pro šíření požáru specifické. Jsou velmi rizikové, nejen co se týče povětrnostních podmínek, ale zároveň i množství lesních požárů, množství lesních porostů, hrabanky, kosodřeviny s vysokým obsahem pryskyřic a smilkových luk.
1: Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na celém území Jihlavska odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé je nesmí používat například na zalévání, na pouštění bazénů a mytí aut. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha, místy pod ní. Na menších vodotečích je situace ještě horší.
4: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
1: Sport. Plavec Miroslav Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. V Paříži triumfoval v čase 24,11 sekundy. O 8 setin tak vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. Zvítězili Rusové startující pod neutrálními barvami. A fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu. Na Letnou přišel na roční hostování z obcí na přestup z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slávie, se kterou získal 2 ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
5: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D55 u Otrokovic a nehoda na D10 u Benátek. Na dálnici D55 z Napajedl směrem na Brno opatrně za sjezdem na Otrokovice. Na kilometru 21,5 leží na dálnici větší kus pneumatiky. Policisté jdou na místo, zatím se vybočuje plynule bez kolon. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 25. kilometru dořešují nehodu dodávky s Divočákem. Jsou stále v jízdním pruhu, také tam se vybočuje bez kolon. A na Frýdecko-Místecku opatrně u Paskova na silnici, která vede do Hrabové od dálnice D56. V úseku mezi Kasínem a dolem Paskov stojí osobní auto po nehodě do zdi, překáží v jízdním pruhu a projíždí se okolo Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ladíte noční radiožurnál s datem 15. srpna a právě teď je 5 minut po 3. hodině. Příští týden si v Česku připomeneme 58. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Už teď si lidé na Václavském náměstí v Praze mohou prohlédnout výstavu dobových fotografií i vozů. Víc o osvětové akci, aby sny nezešedly, uslyšíte za chvíli.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Osvětový projekt, aby sny nezešedly na Václavském náměstí v Praze, připomíná vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Pořadatelé tam vystavili historické fotografie a také dobové vozy. Akci završí v pátek 21. srpna koncert proti zapomnění.
1: Technici ve spodní části Václavského náměstí sestavují rámy, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Přípravy sleduje i pan Mirek, kterému je téměř 70 let.
2: Byl to velký milník, protože lidé přestali důvěřovat našim bývalým spojencům, že jo? A já pamatuju to jako malé dítě, bylo mi asi 8 let a doteďka máme vzpomínky tady na muzeu, kde jsou stopy po kulkách, že jo?
1: Pracovníci sestavili malé pódium, na kterém se budou přehrávat archivní filmy nebo nahrávky z vysílání Československého rozhlasu. Organizátoři tady vystavili také dobovou sanitku a sovětský obrněný transportér, u kterého se zastavují kolem jdoucí. Prohlíží si ho třeba pan Karel.
3: Tady na to koukám, že v podobném autě s nástavbou na protitankovou řízenou střelu jsem sloužil na vojně, takže trochu to auto znám a jsem rád, že už to mám za sebou a že snad už mě nic takového nečeká.
1: Kromě výstavy se tady každý večer až do 20. srpna budou promítat filmy, popisuje jeden z organizátorů Herbert Brinda.
4: Diváky čekají filmy typu Obecná škola, Pupendo, Vlny nebo Občanský průkaz. Celá akce je zcela zdarma, to znamená výstava, filmy i koncert.
1: Právě na poslední den akce 21. srpna si pořadatelé přichystali tradiční koncert proti zapomnění, dodává Brinda.
4: Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany nebo Chyba 404. Je to celkem asi 10 kapel.
1: Koncert začne v pátek 21. srpna ve 12:30 a potrvá zhruba do 10 hodin večer. Z Václavského náměstí v Praze Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Van Halen a píseň Jump. To byly předchozí minuty našeho vysílání a teď další téma. Lidé se zdravotním postižením v domově na Hrádku na Kolínsku přišli o pávy a ovce, které využívali k zooterapii. Zaútočili na ně volně pobíhající psy. Jejich opakované útoky už řeší i policie.
1: Sypla, obce.
2: Ovečka umřela?
1: No, tak se kousal.
2: Dvě ovečky nám zakousnul.
1: Tady.
2: A roztrhal páva. Nám páva. Dva pávy nám prostě někam zmizely, vůbec nevíme kam. Jestli byli zraněni a někde zahynuli. Jarošku, jak je tady smutno, co?
1: Je.
2: No, a chodili jste krmit, jo? No. Měli jsme to jako zooterapii.
3: Ředitelka domova na Hrádku Jana Pilná mě bere tedy do prostor, které, jak sama teď říkala, jsou smutné, protože tady je krásný park, je tady obrovská voliéra.
2: Nejhorší na tom je, že jsme chodili hrozně rádi, maminky s dětma, návštěvy chodili s klientama do parku. Měli to všichni rádi. No.
3: Škody, které psi způsobili, se podle Jany Pilné dostaly na 50 tisíc korun. Poničili totiž taky oplocení pro ovce.
2: To máme na tom kamerovém záznamu. 40-minutový útok dvou psů, to byla vysloveně štvanice, a oni vlastně poničili veškerý ohradníky.
3: Domov nahlásil útoky psů policii, více její mluvčí Michaela Richterová.
4: Policisté v dané věci kontaktovali majitele uvedených psů, přiznala, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení jejich dalšího volného pohybu.
3: Policisté případ vyhodnotili jako přestupek a předají ho příslušným úřadům k dalšímu projednání. Majitelem psů, kteří měli do domova vběhnout, je Jiří Kanda.
5: Já hlavně bych hrozně byl rád, kdyby mě někdo přesvědčil, že to fakt udělali oni přímo, jo.
3: Jiří Kanda podle svých slov přijal opatření, aby jeho psi už nemohli utéct, a případnou potvrzenou škodu je připravený uhradit. Z Kolínska Věra Hr.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti,
0: lékařské novinky,
1: překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
1: v sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmelová.
3: U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny ve čtvrtek v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa křovin spálily i velké množství domů. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše. 40 lidí je zraněných. Kvůli požáru se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Čandrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Kolik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Dnes vystoupají teploty až na 630 stupňů, v neděli může být ještě o stupeň víc. Meteorologové proto doporučují omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc na většině území dál hrozí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. A v Praze dnes začíná 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé bude pod čirým nebem v centrálním parku na Pankráci. O 3 hodin odpoledne nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti.
1: Sport.
3: České volejbalistky v generálce na domácí mistrovství Evropy podlehly i po druhé Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohrály s vicemistryněmi z minulého šampionátu 0-3 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Benátek a nebezpečí na D1 před sjezdem na Benešov. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha stále pozor za sjezdem na Benátky nad Jizrou. Na 25. kilometru dořešují nehodu dodávky s divočákem. Stále nehodu řeší v jízdním pruhu, takže se vybočuje. Provoz je teď ale slabý a takže se vybočuje plynule. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné auto. Nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. A na Frýdecko-Místecku stále pozor u Paskova na silnici mezi Hrabovou a dálnicí D56 poblíž dolu Paskov řeší nehodu osobního auta do zdi, okolo se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A teď už vám nabízíme reprízu pořadu Co se děje se světem. Slovo má moderátor Jan Pokorný.
5: Dobré dopoledne. Lotyšská armáda nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. K tomu ruský prezident Vladimír Putin včera navštívil i Turup, největší z jižních kurilských ostrovů, na něž si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Což je skutečnost, která bezesporu stojí za zmínku. Učiníme tak s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
1: Co se děje se světem?
5: Podle ruské státní agentury TASS je to první Putinova osobní návštěva. Výše zmíněného souostroví šéf Kremlu tam odjel po rozsáhlém cvičení ruské tichomorské flotily a poté, co Korejská lidově demokratická republika odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Tokio ten Putinův krok důrazně odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance. Jak to celé čtete?
6: No je to velmi zajímavé téma, protože ono sahá až do roku 1945. Já to krátce odřejmím. Rusko, respektive v té době Sovětský svaz, vstoupil do války s Japonskem až v roce 1945, konkrétně 8.8. To může být posluchačům zajímavé datum, protože 6.8. následně byly odpáleny jaderné zbraně, 6. a 9. to znamená mezi tím. Právě vstup Sovětského svazu do druhé světové války spolu zapříčinil to, že Japonsko následně po druhém jaderném výbuchu v Nagasaki kapitulovalo. Do té doby Japonsko doufalo, že Sovětský svaz se do války nezapojí a bude hrát případně roli prostředníka a bylo ochotno vzdorovat dál. Mimo jiné právě to, tento krok byl jedním z důvodů, proč Japonsko následně kapitulovalo vedle těch klíčových důvodů použití jaderných zbraní. Ale co k tomu vlastně Stalina vedlo? Málo známý fakt, že na pozadí Jalské konference byla učiněna tajná dohoda mezi Rooseveltem, Churchillem a Stalinem, která se právě týkala vstupu Sovětského svazu do války. To je veřejný fakt, že tam přesvědčovali Stalina, aby do války s Japonskem vstoupil. On ale něco za to chtěl. To, co bylo předmětem tajného dodatku, bylo mimo jiné jižní část Sachalinu, část Mandžuska, ale i Kurilské ostrovy. To znamená, že po válce on získá Kurilské ostrovy. Poté souhlasil i s tím vstupem Sovětského svazu do války proti Japonsku. Čili fakticky od roku 45 do dnešní doby se jedná mezi Japonskem a Ruskou federací, nástupnickým státem Sovětského svazu, o uzavření mírové smlouvy. V roce 56 byla uzavřena deklarace, která ukončovala válku. To znamená, není to tak, že by byl válečný stav mezi Japonskem a Ruskou federací, ale není uzavřena ani mírová smlouva. Tím jablkem sváru jsou opravdu Kurilské ostrovy, především ta jejich jižní část. Prezident Putin tím, že tam byl, tak demonstroval několik faktorů. První z nich, my neustoupíme ani upíť, co se týče jakéhokoliv našeho teritoria, to je opět zpráva na Ukrajinu, zpráva na západ, že nejenom východní, ale i západní hranice. V tomto případě demonstrativně i ty východní hranice. V minulosti probíhalo několik pokusů, jak ten spor urovnat, protože pro Japonsko je to velmi citlivá záležitost. Opravdu oni je vnímají jako vlastní teritorium, především ty čtyři jižní ostrovy. Oni to ani nenazývají Kurilskými ostrovy, ale severním teritoriem. A vůbec si nedou představit, že by měli ty ostrovy nárokovat zpátky. Japonská premiérka byla umírněná do té doby, dokud opravdu Vladimír Putin nedorazil na ten klíčový jižní ostrov z toho souostroví, kde strávil nějakou dobu, účastnil se vojenských manévrů a vyslal tím signál, že Rusko prostě nebude postupovat Japonsku toto souostroví. Je to vlastně pás ostrovů, který začíná od konce Kamčatky a končí až u japonského ostrovu Hokkaido, tuším. Takže je vidět, že i strategické určení těch ostrovů je důležité a pro Japonsko je to opravdu velmi citlivé téma. Shinzo Abe, dnes již bohužel nestárnoucí dlouholetý japonský premiér, který byl zabit při atentátu, jednal osobně několikrát s Putinem na toto téma a vypadalo to, že dohoda bude, dva ostrovy se postoupí Japonsku, nakonec však od toho bylo odstoupeno. Snad poslední věta v tom roce 56, když byla uzavřena deklarace, tak tam zajímavou roli sehrály Spojené státy, protože Sovětský svaz byl ochoten za určitých okolností dva z těch ostrovů Japonsku postoupit. Japonsko by na to i přistoupilo, ale do hry vstoupily Spojené státy a jasně řekly, vůbec neexistuje, je studená válka, nechte si celý nárok na Kurilské ostrovy, jinak my vám nevrátíme Okinavu. Takže je vidět, že nejenom lokální problém, ale celý geopolitický dějinný problém.
7: Takže to není jen tak nějaká návštěva Putina na nějakém území, ale je to vlastně otázka prestiže.
6: Prestiž, demonstrace síly, odhodlání, neústupnosti jakýchkoliv teritoriálních, jakékoliv teritoriální integrity Ruské federace.
7: Podívejme se na ten rusko-ukrajinský konflikt ještě jednou optikou. Ukrajina poslala Rusku nabídku s návrhem, aby obě válčící strany zastavily útoky na civilní cíle v Černém moři. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Sílí tak obavy o globální dodávky potravin, protože Rusko i Ukrajina jsou předními exportéry zemědělských produktů. Jak tohle dopadne?
6: To je zajímavé, pane Pokorný, nemám pravdu. Z dva státy, které proti sobě válčí, je tam obrovská nevraživost, ale tady se krásně ukazuje jistá forma gramatiky moci. Můžete se nenávidět, být nepřítel, mít nedůvěru, ale když máte společný zájem, tak se hypoteticky můžete dohodnout. Já to objasním. Mezi válčícími stranami, již na začátku toho otevřeného konfliktu, po dvě sezóny, 22-23, existovala obilná dohoda. Oba státy tolerovaly, že mohou vyvést své komodity skrz Azovské, respektive Černé moře, ven do světa. To se následně zhroutilo, aby jsme se dostali do situace, která však dnes je trochu jiná. Zatímco opravdu to byl nátlak v tom roce 2023 na Rusko, aby to umožnilo, tak situace se obrátila. Od začátku roku, respektive od začátku léta, ukrajinské drony zaútočily na víc než 220 ruských plavidel, které přepravovaly různé komodity od ropy, ale i právě přes obiloviny a další s tím souvisejícím exportním artiklem Ruské federace. Takže najednou ta situace není taková, že Ukrajina musí žadonit, aby měla volný koridor, ale je to oboustranně vyrovnané. Rusko totiž na to reagovalo mohutnými útoky na ukrajinské přístavy a opravdu prakticky zablokovali export ukrajinských komodit až na výjimky. Jestli to je 10%, tak je to moc. V době, kdy sezóna vrcholí, sklizeň vrcholí, tak je to nezbytné nejenom pro Ukrajinu, ale i Rusko a zároveň pro celý svět, protože my jsme se přece ve škole učili, že Ukrajina byla sýpkou světa, černozem a tak dále, a ona zásobuje do jisté míry velkou část rozvojového světa právě obilovinami. A jsme u toho, že by byl akutní nedostatek potravin a zároveň cena by šla nahoru. Takže v zájmu obou může být tu dohodu uzavřít, ale Ukrajina má ještě jiné páky. Ona sama útočí. Vedle toho se do hry

0: převážejí podobné komodity. Takže hypoteticky v zájmu obou je tu dohodu uzavřít. Jestli se to povede, je otázka, ale nejenom v zájmu obou, jak jsem zmínil, i v zájmu rozvojového světa a vůbec cen potravin.
1: Hostem Radiožurnálu je Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
1: Ono je to tak, že nejenom válka dělá problémy se zásobováním. Je tady taky extrémní sucho. Kvůli nízké hladině Dunaje Rumunsko odstavilo druhý reaktor jaderné elektrárny Cernavoda. První reaktor elektrárna odstavila už na konci července. Podobné problémy má Maďarsko. Pokud se hladina Dunaje nezvedne, co nastane?
0: Pojďme to ještě zasadit do kontextu. Co je zajímavé pro naše české posluchače? Všimněte si, že u nás je podobné sucho přece. Některé,
1: ale máme jinak chlazené.
0: Přesně. Některé obce mají nedostatek vody, nabádají občany, aby šetřili s vodou, rozhodně nepouštěli bazény a tak dále. Ale přesto naše dvě jaderné elektrárny fungují relativně v tuto chvíli bez jakéhokoliv omezení. Dokonce neklesl ani tolik výkon. Zatímco ony elektrárny, které jste zmínil, jak maďarská, tak rumunská, leží na Dunaji a mají takzvaný průtočný systém chlazení. To znamená, jsou eminentně závislé na nejenom na hladině Dunaje, respektive vody, ale i na teplotě té vody. Málo se zapomíná na fakt, že účinnost chlazení snižuje i teplota vody. Takže jsou to tři faktory, které jsou rozhodující, proč ty elektrárny buď musí být odstaveny, nebo omezují provoz. První, nízký průtok, logicky tím pádem dochází k tomu, že nemáte dostatek vody na chlazení. Druhá věc, vyšší teplota té vody, chlazení je méně účinné. A třetí, opět zapomínaný fakt, existují určité normy, které mají logiku, že zpět vypouštěná voda po té, co projde tím chladicím procesem, nesmí být teplejší než určitá teplota, aby následně nebyly ohroženy organismy typu ryb. To v České republice úplně neplatí. Každý občan České republiky si vybaví ony chladicí věže. To je věc, kterou právě na těch průtočných ne vždy najdete, respektive nenajdete. A díky nim dochází ke stabilitě a stabilizaci celého systému chlazení. Takže není závislá tolik na hladině vody jednotlivých řek. To je jenom toliko na úvod.
1: A co tohle odstavování jaderných elektráren v Rumunsku a Maďarsku může způsobit? Je tam tedy vyšší riziko nějakých lokálních blackoutů například?
0: Bezesporu, protože jaderná energie má tu výhodu, že nekolísá. Ona je stabilním zdrojem energie. Dodávají vlastně konzistentně, bez toho, aniž by byla ovlivněna různými chody počasí. Teď jsme si vysvětlili, že toto je příklad, který tomu oponuje z hlediska průtočnosti vody, ale obyčejně, když jede, tak jede konzistentně, jede stabilně. Není to jako solární elektrárny, když zajde slunce, tak najednou dojde k tomu, že okamžitě dojde k výpadku dodávek energie. Nic takového u jaderné energie nehrozí. Proto je to nepříjemné a co se Maďarska týče, to je i důvod, proč premiér Orbán tolik bojuje za to, aby elektrárna zůstala v provozu, protože ona elektrárna tvoří skoro 50% domácí spotřeby energie.
1: Mluvíme o elektrárně, která je v Maďarsku, která se jmenuje Paks. S trochou nadsázky, Maďarsko má ještě jeden živel, a to oheň v politice. Maďarský premiér Péter Maďar spustil před měsícem operaci Očistný oheň, taky nazval, která má zbavit zemi korupce, obnovit právní stát a dostat spojence bývalého režimu z politiky, justice, médií a státní správy. Jaká to může mít rizika? A teď ještě vytýkám před závorku, že tedy je tam vyměněný prezident.
0: No, už ten název sám o sobě je
1: Očistný oheň.
0: Velice ostrý. Dnes je to moderní. Podívejte se na americkou operaci v Perském zálivu Epic Fury. Jsou podobně expresivní názvy. Kdo je rozhodně zaskočen, tak je bývalý premiér Orbán. Takovou rychlost nečekal. A je pravda, že premiér Maďar opravdu nelení. Mě to připomíná, teď to odlehčím, Jaru Cimrmana, když ona smrtka diskutovala o tom, zdali má si sebou někoho vzít nebo ne. Nakonec dotyčný ji umluvil, aby ještě na tom světě zůstal a ta smrtka, když odcházela, tak konstatovala, no ten, co přijde po mně, ten už se jen tak nezakecá.
1: To bude jiný sekáč.
0: To bude jiný sekáč, děkuju. Tak je to podobné, ani já jsem nečekal takovou rychlost. Určitě z drtivé většiny se jedná o očistné mechanismy. Není co řešit, ale buďme být opatrní, protože víte, například ta instalace nového prezidenta znamenala změnu ústavy. Vlastně účelovou změnu ústavy. Nejsem si úplně jist, zdali je dobré vždy, když potřebujete něco očistit, něco udělat, protože důvod se najde vždy, tak musíte měnit ústavu. Obzvláště v situaci, kdy ad hoc ukončuje

0: ve funkční období tak důležitého postu, jako je prezident. Takže tam bych byl trochu opatrný.
1: Máte většinu, obrovskou většinu v parlamentu.
0: No to bezesporu, ale potom tady můžete měnit úplně všechno, může měnit řád. Pojďme tady změnit, že parlamentní volby nebudou jednou za 4 roky, ale budou jednou za 10 let. Na to přece stačí taky ústavní většina, pane Pokorný. Jo, jenom upozorňuji, a teď já vůbec neobhajuji Viktora Orbána. Jsem toho dalek. Jenom říkám, musíme si dát pozor, aby jsme potom na druhé straně nesklouzli k podobným opatřením, jakými byl premiér Orbán proslulý. To znamená, onen očistný oheň funguje. Jsem přesvědčen o tom, že z velké většiny je opodstatněný a je to správně pro maďarskou společnost, ale musíme mít jenom ten prst na té situaci, aby jsme viděli, že to nesmí být přehnáno tím příkladem, který jsem například zmínil. Budeme prodlužovat mandát poslanecké sněmovny.
1: Že při jisté konstelaci se třeba za 4 roky po vypršení volebního období může ta situace s jiným znamínkem opakovat.
0: Přesně tak, a naopak ještě o to útočněji a agresivněji. Takže myslím si, že do jisté míry je potřeba umírněnosti.
1: Maďarsko, už jsme to říkali, má i nového prezidenta, je jím bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Byla to neuvěřitelná rychlost a bez změny ústavy by to asi nešlo.
0: Byla. Došlo ale i k první mýlce, kterou premiér Orbán i přiznal a omluvil se za ní. On na tu pozici nominoval známou 50-letou maďarskou šachovou velmistrni. Nicméně toto odmítla, takže to bylo nečekané pro něj, on se za to omluvil, aby došlo k situaci, která v maďarských dějinách po pádu železné opony se opakuje s železnou pravidelností. Nejvyšším představitelem, rozumějte, prezidentem Maďarska, jenom dodejme, že v Maďarsku je to čistě reprezentativní role. Opravdu mimořádně silná role premiéra je historicky daná, ještě silnější než u nás. A já bych neodskočil od myšlenky, opět se jim stal prezidentem právník. To je prakticky již tradice. Snad s jedinou výjimkou, tuším, většina prezidentů Maďarska byli právníci. Takže je vidět, že jde spíše o to dbát formality, byly to většinou členové největších nebo ústavních soudů. Má to určitou tradici v Maďarsku.
1: Všimněte si, pane Břízo, že ještě nezazněla otázka na Hormuzský průliv.
0: To je pravda.
1: Je to na západní frontě klid?
0: Na západní frontě je relativní klid. Co se týče Iránu, tak já bych to nazval, že obě strany posledních několik týdnů zkreslují realitu. A to jak Irán, který lže stran například výpalného v Hormuzském průlivu, když jeden týden říká, bude to dočasná dohoda, která se potom vrátí k normálu, druhý týden říká ne, výpalné, respektive oni říkají poplatky, zůstane na věky, takže je vidět, že v tomto ohledu nemůžeme iránské teokratické diktatuře věřit. Ostatně, když jsem dnes ráno četl článek, jak popravy uvnitř Iránu probíhají jak na běžícím páse, a to bez jakýchkoliv řádných soudů, zatknout, sepsat, orazítkovat, tak bych to nazval, a následně pověsit na jeřáb. To je ostatně tradiční styl popravy v Iránu. Věšet odpůrce na jeřáb, aby ostatní viděli jako varovný signál. Dokonce ten režim přistoupil k preventivním popravám, v tom smyslu, že když někde by se mělo vylíhnout sémě pochybnosti o režimu, tak již zakročuje a je schopen popravovat. Jsou to stovky poprav od začátku roku. Takže je potřeba být opravdu opatrný, když někdo kategoricky odsuzuje snahu západního světa, respektive Spojených států, o to, aby Irán neměl jedenou zbraň. No ale na druhé straně to vidíme podobně, protože prezident Trump dnes a denně opakuje, jak má situaci pod plnou kontrolou, jak americká armáda ovládá vše, na co si vzpomene, no ale tak to není. Vidíme, že Hormuzským průlivem neproplouvá přes 100 lodí jako před konfliktem, ale maximálně do 10. Protože iránské revoluční gardy, bohatě jim stačí ta psychologie jednou za čas udeřit. Takže je vidět, že obě strany zkreslují realitu.
1: Je vůbec někdo, kdo na té situaci může vydělat nebo vydělává?
0: No, určitě to není západní svět. Určitě to jsou teroristické organizace typu Hutijové v Jemenu, šítské gardy v Iráku. Určitě se nezlobí ani Hezbollah, ani Hamas. Takže to jsou nepokrytí organizace, které na tom rozhodně vydělávají.
1: A propos, když říkáte Hezbollah, tak Izrael váže případné stažení z Libanonu právě na odzbrojení Hezbollahu. Libanonská vláda mezi tím popřela zprávy, že se s Izraelem dohodla na zemích, které by odzbrojení Hezbollahu monitorovaly. Jaká je tam situace?
0: To je zajímavé téma. V červnu 26 Spojené státy zprostředkovaly historickou dohodu mezi Izraelem a Libanonem. Ta spočívá v tom, že Izrael by se měl postupně stáhnout z jižní části Libanonu a Libanon odzbrojí nestátní aktéry typu Hezbollah, teroristické organizace Hezbollah. A teď to vypadá krásně, ale všimněte se, že ta dohoda vůbec ještě nezačala být realizována. A já vysvětlím proč. Paradoxem je, že klíčem k této dohodě je dodržování závazků ve formě monitorování. Součástí té dohody je, že mají být určeny určité strany, určité státy, na kterou se dohodnou oba aktéři, to znamená jak Libanon a Izrael, aby monitorovali, zdali opravdu dochází k odzbrojování Hezbolláhu. Izraeli se nedivme, protože jeho historická zkušenost je úplně jasná. Podívejte se na 7. říjen 23. Také všichni říkali, jak Hamás není schopen takového útoku. To znamená, když kredibilně nebude prokázáno, že Hezbollah se odzbrojuje, tak izraelská armáda se odmítá stáhnout. Takže jsme ve fázi situace, kdy obě strany se drží v šachu, protože nikdo nechce udělat první krok. Takže teď jde o to dohodnout, a opět musí to udělat prostředník, podle mě Spojené státy, to, kdo bude v těch monitorovacích jednotkách, aby následně opravdu reálně potvrdil, že Hezbollah se těch zbraní vzdává a tím pádem se Izrael začal stahovat.
1: Kdo by tam například měl být?
0: Diskutuje se o například Švýcarsku, Itálii nebo Indonésii.
1: Vlastislav Říza, expert z Univerzity Karlovy, který se zabývá bezpečnostními otázkami, jadernou energií samozřejmě a také mezinárodní vztahy, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za to a mějte se hezky, nashledanou.
0: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Monika Chmelová má zpravodajský souhrn.
3: Prezident Spojených států chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Fotbalisté Hradce Králové si kvůli pohárové Evropě nechali odložit taky zápas s Plzní. A dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters pravděpodobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Írán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AFP zemřeli nejméně dva lidé. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
4: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
5: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hematoonkologických pacientů.
3: Brněnská nábřeží řeky Svitavy dnes ožijí 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopů a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht.
1: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. Druhého Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou porazil v Paříži o jedinou setinu sekundy. A fotbalisté Hradce Králové neodehrají následující dva zápasy nejvyšší soutěže v řádném termínu. Kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů si nově nechali odložit zápas z Plzní, původně plánovaný na 23. srpna.
6: Východočeši nebudou hrát už teď o víkendu v Brně. Utkání je přesunuté na začátek září. Hradec se totiž chystá na poslední předkolo konferenční ligy a dvojzápas s Panathinaikosem Atény. Odklad vzájemného duelu 5. kola přijde vhod i Plzni, kterou v kvalifikaci prestižnější evropské ligy čeká Červená zvezda Bělehrad. O další odložení může před bitvou proti skotským Rangers v konferenční lize požádat i Jablonec, který už o víkendu nenastoupí na trávníku Bohemians. Mezi zápasy v pohárech mají severočeši přivítat Baník Ostrava. Původní termín souboje, tedy neděle 23. srpna, se ještě může změnit. František Typovský, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Benešov a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně před sjezdem na Benešov na 20. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné auto, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. A u Vysokého Mýta pozor na silnici 357 mezi Knířovem a Mýtem. U podjezdu nové dálnice D35 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, také hasiči a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude slunečno a opět i horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer i polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Společnost vám dělá noční radiožurnál 5:30 po čtvrté a probouzíte se do víkendu, soboty 15. srpna. Přes 2000 evakuovaných, 40 zraněných a zatím jedna potvrzená oběť. Taková je bilance požáru poblíž chorvatského města Omiš. Oblast Jaderského moře je oblíbená i mezi českými turisty. I stovkám z nich oheň znepříjemnil dovolenou a my vám jejich svědectví nabídneme za okamžik.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Kvůli požáru u letoviska Omiš v Chorvatsku se muselo evakuovat zhruba 300 českých občanů. Chorvatské úřady jim poskytly náhradní ubytování. Většina z nich se už ale mohla vrátit do svých pokojů a apartmánů a vzít si věci, které si tam nechali. Požár ve známé turistické destinaci je podle chorvatských hasičů jedním z nejhorších v historii země. Má nejméně jednu oběť a 40 lidí oheň zranil.
1: Oheň se rozhořel ve čtvrtek večer v obci Lokva Rogoznica, která je od Omiše vzdálená zhruba 8 kilometrů. Plameny se kvůli dlouhodobému suchu a taky silnému větru šířily velmi rychle, a to jak na sever k Omiši, tak na jih k obci Mimice. V oblasti byla s rodinou i česká turistka Denisa Petříková.
2: Já si myslím, že bylo tak kolem půlnoci a v podstatě jsem stala, chtěla jsem jít na toaletu, otevřela jsem dveře na balkon a tam teda jsem začala trošku panikařit, protože z druhé strany budovy, kde jsme bydleli, byl oheň.
1: Na záběrech z místa je vidět, jak lidé prchající z oblasti míjí obrovské žhnoucí plochy porostu. Hořelo totiž přímo podél hlavní silnice Jadranské magistrály.
2: Takže jsme jako jeli, prostě, aby jsme nebyli u toho ohně, ale stejně jsme zůstali kousek od pobřeží Omiše na parkovišti asi 10 aut a to obou stran hořelo. Takže jsme prostě doufali, že jako nám nic nestane a vlastně jsme s dětma byli v autě, přítel hlídal auto, ještě tam samozřejmě byly i jiné rodiny, takže ty chlapi tam hlídali ty auta, aby jsme jako když tak mohli někam povodjet, ale to spíš jsem si říkala, že to už asi by nebylo kam.
1: Petříková i další popisují, že je před ohněm nikdo nevaroval. Jestli selhal systém včasného varování a řízení krizí, chorvatské úřady zatím nepotvrdili ani nevyvrátili. Lidé se z místa kvůli zablokovaným silnicím evakuovali i po moři. Zbytek noci i následující den pak často trávili v záchytných centrech. Mezi nimi i Češka Martina Pospíchalová.
3: Starají se tady o nás hezky, teda všechno nám dali léky, když bylo potřeba pití, jídlo, i pro miminka, pro psy, prostě jako super. Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikují vlastně i ambasáda.
1: Konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a zůstane českým turistům k dispozici i o víkendu, jak popisuje konzul Štěpán Šantrůček.
4: Jsme připraveni lidem, kteří například přišli o dokumenty, o občanské průkazy, o pasy, tak jsme připraveni v podstatě na počkání vydat náhradní cestovní průkaz.
1: České ministerstvo zahraničí ve zprávě pro Čechy v Chorvatsku nabádá ke zvýšené opatrnosti. Doporučuje nepřibližovat se k místu požáru a nevystavovat se zbytečně riziku. Vyzývá taky k registraci do systému Drost, přes který je může ministerstvo zahraničí kontaktovat a zasílat jim důležité zprávy. Adéla Bartáková.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď pár praktických rad. I na tuzemské dovolené nebo na výletě může vaše dítě náhle onemocnět. Co v tomto případě dělat? Není nutné se spoléhat jenom na pohotovost. V ordinačních hodinách se můžete obrátit i na jiného praktického lékaře pro děti a dorost, i když u něj není dítě registrované.
1: Neodkladné ošetření dítěte u jiného pediatra během dovolené v Česku hradí zdravotní pojišťovna. Co se neodkladnou péčí rozumí, stanovuje zákon o zdravotních službách. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové jde o péči nutnou k zabránění náhlého zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo bezprostředně ohrozit život nebo vést k vážnému poškození zdraví.
2: Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotního stavu. K němu může dojít i u jinak zdravého dítěte během pobytu mimo domov. Spojeno může být například s náhlou a intenzivní bolestí. Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím.
1: Takové ošetření hradí pojišťovna bez ohledu na to, jestli s ní má lékař smlouvu. Jak to funguje, vysvětluje praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová.
3: V pediatrii většina ambulancí, i když to jsou soukromé ambulance, tak mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nemusí mít skutečně se všemi zdravotními pojišťovnami, ale mají-li alespoň s jednou ze zdravotních pojišťoven smlouvu, tak ty ostatní zdravotní pojišťovny ty akutní péči nebo akutně poskytnutou zdravotní péči proplatí na základě vlastně vystavené faktury tím zdravotnickým zařízením.
1: Podle Cabrnochové je ale důležité se s pediatrem předem domluvit. Dítě totiž nemusí přijmout třeba kvůli plné kapacitě. Pak je nutné obrátit se na spádovou nemocnici nebo pohotovost. Úraz nebo náhlá nemoc může dítě postihnout i na letním táboře. Jak situaci řeší tam, popisuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
4: Myslím, že častější scénář v případě nějakého úrazu nebo nějaké nemoci je, že se vydá ten vedoucí skautského oddílu do nejbližší nemocnice, vlastně na ambulanci, protože často jde o vlastně čas, kdyby se netrefili do nějakých ordinačních hodin praktického lékaře, třeba večer nebo pozdní odpoledne.
1: Junák má taky vlastní krizovou linku, kam můžou vedoucí volat, pokud si nevidí rady. Se zdravotními dotazy jim tam pomáhají i skautští lékaři. Michal Forst, Radiožurnál.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 16:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například to, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou, informovala o tom agentura Bloomberg. Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů po zahájení 6-měsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě. Ten má dokončit v prosinci. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů. Mezi nimi měla být i žena obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Bližší informace ale úřady neuvedly. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidé zadržováni neprávem. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do letošního června. Helma přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. V Česku musí mít cyklisté do 18 let přilbu povinně. A zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vedru zůstane pro veřejnost uzavřená, informoval o tom úřad vlády. Meteorologové předpovídají teploty až 630 stupňů Celsia. Zahrada navíc podle úřadu nemá dostatek stínu. V sezóně jinak bývá každou sobotu pro lidi otevřená.
1: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. A Nor Karsten Warholm se stal po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu navíc vyhrál v rekordu šampionátu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Benešov a také na D8 u Ústí. Na dálnici D8 z Drážďan směrem do Ústí nad Labem a Prahy pozor před prvním sjezdem na Teplice. Na 80,5 kilometru zastavilo nákladní auto. Stojí v pravém pruhu a musí se vybočovat. Na D1 z Prahy směrem do Brna stále opatrně před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru také stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale lehce se vybočuje. A na D1 pak pozor také na cestě z Brna do Ostravy za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 228,5 také stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu, posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a bude horko. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: A ještě necelou půl hodinu s vámi bude noční vysílání radiožurnálu. Teď máme 3,5 minuty po 16:30 a zazní Beyoncé s písní If I Were a Boy.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Plavec Miroslav Knedla slaví životní úspěch. V Paříži se stal mistrem Evropy v závodu na 50 metrů znak, navíc v českém rekordu. Rozhovor s 21-letým českým reprezentantem uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Plavec Miroslav Knedla je poprvé mistrem Evropy. V Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak časem 24,11 sekundy. Navíc vylepšil vlastní český rekord. Druhého Rusa Kolesníkova startujícího v neutrálních barvách porazil o 0,1 sekundy. Po slavnostním vyhlášení mluvil s Miroslavem Knedlou reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla, zlatá medaile na krku. Gratuluju moc. Čas 24,11 sekundy. To je fantazie, ne?
2: No naprosto. Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený.
1: On je na vás obecně hodně přísný.
2: No samozřejmě, je to potřeba. Jinak bych se do toho nedostal. Oni už to ode mě takhle znají, takové to moje. Tak unavený, to nevím, jak to uplavu, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Kde to celé bylo? Protože mně přišlo, že zejména posledních 10 metrů, jako kdybyste zapnul nějaké speciální turbo, kterým jste, pravda, je to o setinách, ale kterým jste přejel zejména ruské soupeře vedle sebe.
2: Závod jsem ještě neviděl, po vyplavání se na to podívám, každopádně já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo, protože jsem normálně tady to vyplnění neměl zase tak kvalitní, že jsem spíš na tom prohrával, akorát si myslím, že i proti těm Rusům jsem teď prohrával těch prvních 15 metrů. Ale věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily a povedlo se, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o 0,1 sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
1: Navíc na dlouhém bazénu to je předpokládám cennější. A vy jste teď vlastně mistr Evropy. Už v nové olympijské disciplíně navíc jste se dostal do desítky nejlepších výkonů v historii, které kdy kdo předvedl na 50 metrů znak.
2: Tak to je krásné, jenom víte. Já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky, každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně být v top desítce všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
1: Mluvil jsem i s vaším tatínkem, krátce byl úplně na měko. Ruka se mu třásla, celý se třásl. Tak ho znáte, veď Miroslava Knedlu staršího.
2: Ano, já jsem rád, že tady mám takovou podporu. Je to fakt jako neuvěřitelné, že to takhle můžu zažít se mnou, tuhle euforii, takže já jsem strašně rád, že přijeli a už se těším, až se s něma zase uvidím.
1: Je to možná plytká otázka, ale vlastně vždycky úplně přiléhající té situaci. Co pro vás znamená být mistrem Evropy, mít tu medaili na krku?
2: Je to pro mě velká čest, samozřejmě ještě mám co dělat, abych byl mistr světa. Každopádně mám podle mě teď takový 4. čas tenhle rok, nebo 5. čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na to.

0: světě. Já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších, až že na pár výjimek z celého světa, že máme tam Jihoafričana Keceho, a je tam Číňan, teď si nespomenu jméno. A je to pořád, že jo, svět, takže mám ještě co dělat. Každopádně je to další milník, který se mi povedlo takhle dosáhnout a ještě nekončíme.
1: Říká Miroslav Knedla, který sem na šampionát přijel s českým rekordem 24,4 a potom k tomu nějaké setiny, ale 4/10 tam byly. A teď jste ve všech třech závodech na mistrovství Evropy se zlepšil o 0,3. Vy jste prostě o 0,3 sekundy najednou lepší, což někomu může připadat jako malý rozdíl, ale na 24 sekundovém závodě je to přece ohromné zlepšení.
0: Jo, samozřejmě. A myslím, že se konečně takhle vyplácí ty těžké tréninky, co už takhle 2 roky trhávám. No, každopádně já jsem opravdu nadšený, že už jde vidět i ten posun, jak už na tu 50, tak na tu 200 a už se nemůžu dočkat, co bude na 100 znaka. A bude to určitě náročnější, jelikož než se vyplavu, najím, usnu, tak možná nebudu mít úplně plný spánkový režim, každopádně to už mi bude trošku jedno. Já jsem si splnil takový další sen, takže už mě nic nedrží, takže pojedu pořádně na max a uvidíme, jak to zas dopadne na tu 100.
1: Tak gratuluju, mistře Evropy. Tohle byl Miroslav Knedla poté, co už dostal zlatou medaili na svůj krk. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Za 11 minut dorazí Štěpán Pokorný, začne víkendový ranní Radiožurnál, tak mějte i během soboty příjemný poslech. Od mikrofonu se loučí s koncem nočního Radiožurnálu Adam Carda.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Část Bělorusů by v Česku opět mohla žádat o krátkodobá víza. Spojené arabské emiráty hlásí další útok na loď v Hormuzském průlivu. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista, přišel na Letnou na roční hostování s obcí a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zahraničí chce umožnit některým Bělorusům znovu žádat o krátkodobá víza v Česku, zjistil to Radiožurnál. Podle návrhu vládního nařízení, který rezort připravil, by šlo o ty, kteří mají v Česku přímé příbuzné, tedy děti, rodiče, prarodiče nebo vnuky. Je to výsledek jednání ministra Petra Macinky z motoristů a běloruské opoziční lídrině Světlany Cichanouské. S návrhem souhlasí i opoziční poslankyně Kateřina Demetrašvili z Pirátu.
3: Samozřejmě si ale nemůžeme nalhávat, že podobné opatření nenese žádná bezpečnostní rizika. Každá žádost by proto měla samozřejmě projít důkladným individuálním prověřením. To ale není důvod zavřít dveře všem.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Legislativní rada vlády mu udělila výjimku a zkrátila ho na 10 dní. Pokud vláda nařízení schválí, mělo by být účinné od konce září. Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou. Ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Íránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Teherán. V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic v pátek zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nikdo nebyl zraněný, ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji. V ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
1: Sport. Plavec Miroslav Knedla ovládl na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a slaví v Paříži největší úspěch své dosavadní kariéry. 21-letý český reprezentant v souboji o zlato porazil o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. Na Letnou přišel na roční hostování s opcí na přestup. Do české ligy se Matěj Jurásek vrací po roce a půl stráveném v Norwichi. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni ze Slávie.
5: Se Sláví slavil Matěj Jurásek dva ligové tituly a získal s ní i domácí pohár. V nejvyšší domácí soutěži odehrál karvinský odchovanec 69 zápasů s bilancí 12 branek a 10 asistencí. Loni v lednu přestoupil 22-letý křídelník ze Slávie do Norwiche za zhruba 170 milionů korun. V druholigovém anglickém celku se ale i vinou častých zranění neprosadil. Za rok a půl odehrál v jeho dresu jen 22 utkání a dal jediný gól. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D8 na Ústecku a nehoda u Brna. Na dálnici D8 z Drážďan směrem do Ústí nad Labem a na Prahu pozor před prvním sjezdem na Teplice. Na kilometru 80,5 zastavilo nákladní auto. Je v pravém pruhu a vybočuje se. Na D1 pak pozor z Brna směrem do Ostravy a to za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 228,5 tam stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu a nepřekáží. Přesto opatrně posádka se může pohybovat okolo. A u Brna čekejte komplikace na silnici 373 z Líšně směrem do Ochozu u Brna. Kousek za lomem Hády se srazilo osobní auto s autobusem, na místě jsou policisté, také záchranáři, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich začíná ranní víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme, 5 hodin, 5 a půl minuty. Dělníci i přes velké horko celé léto pracují na generální opravě chaty Ostrý v Moravskoslezských Beskydech. Budova bude mít novou plechovou střechu a taky zateplení a obklady z modřínového dřeva. No a vy se s námi do hor vydáte v úvodu ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Turistická chata Ostrý na stejnojmenném vrcholu v Beskydech dostává novou střechu a obklady. Na zimní sezónu tak bude budova nově zateplená a nebude do ní zatékat. Práce jsou náročné nejen kvůli terénu, ale hlavně kvůli extrémnímu horku.
1: Tady už se asi dlouho na to nějak nešáhlo a ty konstrukce jsou hodně staré, takže se tady opravuje střecha a opravují se tady stěny, venkovní obklad stěn a doplňuje se izolace.
2: Říká Pavel Pacák, který pracuje se dřevem.
1: My tady budeme používat stříkanou pěnu, polyuretanovou pěnu, která se jako stříkanou izolaci, která se na to nanese v tloušce 16 cm a pak se udělá nový obklad z modřínu, který by měl vydržet opravdu dlouho.
2: Letos je na vrcholu Ostrého oproti jiným letům velmi horko a proto začínají práce ráno dříve, říká Pavel Pacák.
1: Za ten den opravdu vypijete hodně vody, protože to jsou jako litry. Člověk se nesmí jako přehrát, že? Takže musíte prostě opravdu si to jako naplánovat dobře, tak aby člověk nechodil tam zpátky, aby prostě toho pohybu udělal co nejméně, aby to bylo co nejefektivnější a přitom hodně pít.
2: Dřevo si klempíři připravují ve stínu stromů. Chata získala nový přístřešek u vchodu. Opravená je i garáž, říká provozovatel chaty Zbyhněv Kantor.
3: Spodní část, jak vidíte, a ta vrchní zelena, tak to byly vlastně původní obklad vlastně celé té chaty z roku 1935 a v roce 64-67 se na to nabilo už jenom klasické, ani ne palubky, ale fošny, tím se to zabednilo.
2: Původní střecha byla ze špatné krytiny a v zimě se voda dostala do různých žlábků a zatékalo dovnitř. Nová střecha bude z válcovaného plechu.
3: Díky tomu, že letos se udělá střešní krytina nová a hlavně se zateplí obvodové stěny a díky tomu, že půda už je zaizolována, tak si myslím, že to pocítíme hlavně při tom topení a v létě, když jsou takové tepla, že i tam bude příjemně v létě.
2: Vše by mělo být hotové v listopadu. Z Moravskoslezských Beskyd Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Česko má před sebou tropický víkend. Dnes odpoledne bude až 36 a zítra až 37 stupňů Celsia. Taky se probouzíme do jasného až skoro jasného rána. Proudí k nám velmi teplý vzduch od jihu. Aktuálně se teploty drží mezi 18 a 12 stupni Celsia. A odpoledne bude slunečno a horko. Nejvyšší teploty tedy 31 až 36 stupňů na horách kolem 25 a na Šumavě naměříte ještě o něco víc až 28 stupňů Celsia. A neochladí ani vítr. Foukat bude jenom slabý proměnlivý.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: letní sezóně zesilují hlídky městské policie kontroly u Karvinského moře. Rekreační místo je stále populárnější a s přílivem návštěvníků roste i počet přestupků. Strážníci řeší například rozdělávání ohňů a grilování, které je na místě zakázané. Největší komplikací je ale doprava. Řidiči často parkují tak, že blokují příjezdové cesty a znemožňují průjezd záchranářům.
1: Tady se jednal ten úsek, jak přijíždíme vlastně ke vstupu ke Karvinskému moři.
2: S hlídkou Karvinské městské policie vyjíždím na kontrolu Karvinského moře.
1: Tady se parkovat nesmí, aby tahle komunikace zůstala vlastně volná pro průjezd rychlé záchranné služby, hasičů, tak i policie a samozřejmě i nás jako městské policie.
2: Popisuje velitel směny Pavel Grochol. Řidiči tady často parkují právě tady na tom pásu.
1: Tady je vlastně ta nejhorší část, kde se vytáčejí ty vozidla toho záchranného systému, takže tady je opravdu potřeba, aby to zůstalo průjezdné.
2: Teď míříme na tu pláž tam.
1: Ano.
2: Strážníci tady kontrolují také pejskaře.
1: Tak tady můžou psi pouze na vodítku, nesmí volně pobíhat a to je z důvodu prostě zvýšeného počtu lidí, bruslařů, cyklistů, já nevím, rodin s dětmi.
2: Tak tady pejskař zaslouží pochvalu, protože ho má na vodítku. Tak, už jsme došli na tu pláž. Jedno z dalších omezení se týká nápojů. Tady by lidi neměli mít skleněné lahve.
1: Mohlo by dojít k rozbití a potom následnému nějaké zranění, takže zákaz používání veškerých skleněných lahví a podobně.
2: Teď už jdeme po písku. No, to by člověk nechtěl, aby tady šlápl na sklo s dítětem nebo něco.
1: Letos byly výjimečné případy, co se týče hlasité hudby, grilování, to byly opravdu v jednotkách. Co, jak říkám, nás nejvíc trápí, je to parkování.
2: Pohodu o Karvinského moře si užívají i sestry Anna a Dagmar, jsou z Karviné a oceňují, že to místo často strážníci hlídají.
3: My ženy tak ne, ale chlapi se můžou poprát, nebo já nevím, hádka je a už jsou v sobě.
2: Strážníci tady u Karvinského moře řešili letos přes 60 přestupků. Všechny se týkaly špatně zaparkovaných aut. Z Karviné Andrá Brtníková, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou, a hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: 5:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
7: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Ke stejnému závěru došla taky ombudsmanka Eva Kostulanská. Ve Francii začíná 2denní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky a kritizují například nestabilitu pracovních směn. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť v Paříži, Lyonu nebo Bordeaux. Podle mluvčí EasyJetu budou moci cestující získat za zpožděné a zrušené lety finanční náhradu. Pražské letiště zatím u cest do a z Francie nehlásí změny. A víkendové oslavy na nebevzetí Panny Marie dnes začínají na svatém Hostýně na Kroměřížsku. Podle mluvčího arcibiskupství olomouckého Jiřího Gračky poutníci můžou navštívit několik bohoslužeb. Hlavní titulární slavnost začne v 10:15, celebrovat ji bude arcibiskup Josef Nuzík.
8: Sport.
7: Tenistka Sara Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0 a 6-2. Postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která si poradila ve 3 setech s Alinou Čarajevovou z Arménie. Tereza Valentová ve 2 sadách vyhrála nad Američankou Stojanovou. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál ve 2 sadách s Francouzem Kentánem Alisem, Macháč podlehl 3-6 a 2-6 Pablu Careňovi ze Španělska.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D6 u Velké Dobré a také na okraji Brna. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů pozor za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 18. kilometru v zúžení narazilo osobní auto do dopravního značení. Na místo jedou policisté, vybočuje se bez kolon. Na silnici 13 na Liberecku z Bílého kostela do Jablonného v Podještědí u Rynoltic leží na vozovce sražená zvěř a musí se vybočovat. A u Brna pozor na silnici 373 na cestě z Líšní směrem do Ochozu u Brna. Kousek za lomem Hády řeší nehodu osobního auta s autobusem. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude horko, je to takhle jednoduché. Zítra už by se ale v Česku mohly objevit i lokální srážky nebo ojediněle i bouřky. V pondělí potom zaprší na většině území a taky by se mělo docela dost ochladit. Teď je ale jasné nebo skoro jasné ráno, proudí k nám pořád velmi teplý vzduch od jihu a teploty se drží mezi 18 a 12 stupni.
12: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí. Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25, na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
11: Podle meteorologa Mariana Sandeva bude zítra velmi teplo a postupně k tomu strážky. Neděle tedy jasná až polojasná, zpočátku na severozápadě, během dne už na celém území oblačná. Zítřejší teploty budou šplhat až k 37 stupňům. No a na severozápadě Čech bude malinko chladněji, tam naměříme kolem 29. A teď je tady Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
6: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty a teď je zpěvačka Pink.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Na Šumavě se letos objevily kouzelné rybičky, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Za chvilku vám řekneme v ranním víkendovém radiožurnálu, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje.

0: Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách nebo třeba v Prášilech narazili na síť plnou barevných rybiček. Jde o sbírku Charity Sušice, která tak pomáhá lidem zvládat náročné životní situace a péči o své blízké.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro ně není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci, jak seniori háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady po našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, kolik sítí na rybky jste rozprostřeli.
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce jsou služby péče. Pomáháme lidem, aby

0: Z noční rychlostní zkoušky v centru Zlína se při letošní Barum Rally stala zkouška večerní. Jezdci se vydali na trať dříve a jestli jim to přineslo lepší spánek před pokračováním závodu, tak to probereme ještě před 6. raní na Radiožurnálu. Teď znovu počasí.
1: Počasí. A na mnoha místech stále tropická noc, aktuálně stanice Přimda na Tachovsku hlásí 22 stupňů Celsia. Milešovka teplota na 20 stupních, v Ústí nad Labem se teplota drží kolem 18, stejně jako třeba v Českých Budějovicích. Pec pod Sněžkou má právě teď 11 stupňů Celsia, 13 a jasné nebe hlásí Ostrava, 15 stupňů potom ukazuje teploměr na stanici Lysá hora v Beskydech. No a Česko má před sebou tedy tropický víkend. Teď je jasno nebo skoro jasno, takhle to taky vydrží přes den. Odpolední maxima budou mezi 31 a 36 stupni. Na horách by se teplota měla držet kolem 25 stupňů, ještě trošku tepleji bude na Šumavě. Tam uvidíte na teploměrech 28. No a k tomu všemu bude foukat slabý proměnlivý vítr.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: K náročnosti Barumček Rally Zlín patří i spánkový deficit. V pátek totiž závody začínají noční rychlostní zkouškou v centru Zlína a v sobotu pokračují hned ráno. Letos měly posádky na odpočinek zhruba o hodinu víc než v předchozích letech. Včerejší jízda Zlínem totiž začala už v 8:30 večer.
1: Slunce ještě nezapadlo a první jezdci už se vydali na trať městské rychlostní zkoušky, která v centru Zlína otevírá letošní Barum Rally. Cílem pořadatelů je, aby páteční úvod závodu končil dřív než o půlnoci jako v minulosti, kvůli nočnímu klidu a taky komfortu závodníků.
2: To tam dává nějaký prostor do nějakého komfortu, ale zcela upřímně pořád jsou to závody, což znamená, že člověk se moc nevyspí. I přes nějakou tu míru toho adrenalinu, kterou v to tělo vyplavuje, tak po té městské rychlostní zkoušce je fakt těžký usnout.
1: Neznamená podle pilota Erika Cajse o hodinu delší čas strávený na hotelu, taky o hodinu delší spánek.
2: Pořád je to tělo v nějakém tom závodním módu, v tom sportovním módu, pořád v tom autě člověk podává nějaký sportovní výkon a když ho má podávat v noci, tak pak není jako úplně přirozené jít spát.
1: 12-násobný šampion Barum Rally Jan Kopecký zažil usínání po noční jízdě s Línem mnohokrát. Přesto nedokáže říct, jak dlouho po dojezdu usne.
3: Letos tady je obrovský vedro, takže člověk je rozpálený z toho auta, stane se do postele, má sobě ještě adrenalin, takže je to složitější, no, ale jsme na to zvyklí, už několikrát jsme to tady zažili, ale neočekávám to, že to bude jiný.
1: A ráno, co musíte všechno udělat předtím, než se vydáte vlastně na trať?
3: No, probudit se, zajít si na záchod, dát si sprchu, vyčistit si zuby, zajít si na snídani a zajít pro auto a pokud
1: popisuje Kopecký celkem běžné ráno, které pro něj a ostatní favority v sobotu skončí před 9:00, kdy odstartuje první z už klasických rychlostních zkoušek vedených mimo město. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Summer in the City, Joe Cocker před dalšími zprávami Radiožurnálu. Je 6 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Bez přelby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Při zemětřesení v Indonésii zemřelo podle Reuters minimálně 5 lidí. Plavec Miroslav Knedla je evropským šampionem na 50 znak a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
3: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
1: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury Reuters zemřelo nejméně 5 lidí. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Stanice CNN připomíná, že nejsilnější zemětřesení o síle 9,1 stupně zasáhlo Indonésii v roce 2004. Přírodní katastrofu na ostrově Sumatra tehdy nepřežilo přes 220 tisíc lidí. V Polsku dnes posvětí obří metrovou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší socha s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Kanotopie a její stavba trvala 18 měsíců. A u příležitosti Světového dne slonů pořádá Pražská zoo speciální program. Průvodci lidem ukážou třeba koupání chobotnaců. V areálu návštěvníci najdou i herní stanoviště, výtvarné dílny a ze sloního trusu si můžou vyrobit papír. Pokračuje mluvčí Pražské zoologické zahrady Filip Mašek.
4: Oslavy dne slonů v Zoo Praha připomenou mimo jiné také 50. narozeniny naší slavné slonice Shanty, která byla svého času jak filmovou hvězdou, tak také malířkou. Slony tady v Pražské zoologické zahradě chováme už od roku 1933.
5: Sport. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
6: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
5: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D6 Velké Dobré a také na okraji Brna. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů stále pozor za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 18. kilometru v místě oprav řeší nehodu osobního auta do dopravního značení. Na místě jsou policisté, vybočuje se, ale plynule. A průjezdné plynule jsou také ostatní dálnice v České republice. Bez kolon jsou třeba i omezení na D1 v Brně nebo také na mostě Šmejkalka na Benešovsku. A u Brna pozor na silnici 373. Na trase z Líšně směrem do Ochuzu u Brna, kousek za Lovem Hády, se srazilo osobní auto s autobusem. Nehodu řeší v nepřehledném úseku v zatáčkách a provoz okolo tam řídí policisté. Projíždí se plynule, ale je to v nepřehledném úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
8: Krásný den, milí posluchači, zdravíme vás s Pavlem Horvátem dneska se speciální desítkou, kterou natáčíme opět v Praze, ale poprvé, Pavle, jsme v takovém prostředí, že jsme na hřišti a pod mostem.
9: No hlavně nejsme ve studiu prvně, podle mě, buď jsme v sále nebo ve studiu, dneska jsme prvně opravdu jako na čerstvém vzduchu tady, já jsem to říkal Honzovi Mejdrovi, který je naším skvělým příjemným hostitelem a hostem, a já jsem tady z Vltavský vlastně prvně začínal jezdit na Spartu, takže já to tady v podstatě znám, i když ne v tomhletom novém moderním provedení. No.
8: Tak moc děkujeme za pozvání Honzovi Mejdrovi, který byl nedávno v desíce a vybudoval na konci června hřiště, které je na Vltavské právě pro mládež a pro lidi, kteří si chtějí zahrát fotbal. Honzo, dobrý den.
10: Dobrý den a moc krát děkuju, že jste semhle přijeli na hřiště ke mně tady na Vltavskou.
2: Host desítky Pavla Horváta.
8: Je to historický moment pro desítku Pavla Horváta, kterou vysíláme zhruba 2,5 roku, protože na těch výjezdních pořadech jsme takhle mladé publikum neměli, tak moc vám děkujeme, že jste přišli, mládežníci, a snad vás to bude bavit. Nicméně, Pavle, takhle malý fotbálek, ty jsi tady s klukama kopal před tím natáčením a docela ti to šlo, tak asi ti to není cizí úplně, ne?
9: Hele, musím říct, že jsem se asi 3 minuty jako ostýchal, ale pak jsem si hned sundal boty a musím říct, že už jsem pěkně spocenej, že teda jako, když něco dělám, tak to dělám naplno. Musím říct, že výborný golmani teda, že jsem moc gólů nedal. I vzhledem k tomu, že jsou menší branky než normálně fotbalový, ale tady na ten prostor je to úplně ideální. Takhle. Jsem teďka v Mostě, jsem často v Plzni, takže se sem úplně často nedostanu, ale jezdím tady argentínskou kolem, takže samozřejmě budu čekovat a budu, kdybych náhodou jako měl čas, tak si přibrzdím a někoho tady jako obejdu asi. No.
8: Honza Mejdr, který je hostem i hostitelem té dnešní speciální desítky, tak vlastně se podílel na tom otevření hřiště na konci června 25. Ta idea, která vlastně provázela to otevření, jaká byla třeba?
10: Tak ta idea byla úplně jednoduchá. Já už jsem to tady hodně omýval, proto to řeknu jenom zkrátka. Vlastně mrzelo mě, že po tom covidu vlastně ty lidi nějakým způsobem ven úplně nechodí, nějak je to jako netáhne, tak jsem tomu chtěl jít trošku naproti, protože mě samotnému to chybí, právě tady ty malý fotbalky, takový to 4x4, přesně primárně o té technice a potkávat se takhle s kamarády, tak jsem tady chtěl něco takového vybudovat, nějakou, vytvořit třeba nějakou komunitu, a tak jsem tomu šel naproti. A narazil jsem po té cestě na dobrý lidi, ať už lidi ze Sparty, anebo právě tady lidi potom z Prahy 7, z města, který mi v tom pomohli.
8: No a vlastně profi fotbalista má možná ve smlouvě mnoha omezení, nevím, jestli může člověk lyžovat třeba, ale jak je to s hraním malého fotbalu třeba v nějakém týmu, já nevím, jakou máte zkušenost s tímhle.
10: Já si myslím, že něco takového podobného, že tam asi jako není vyloženě, jako že jako je to jasný, když si zakopat prostě vedle.
8: Tak ty handspalky, že jo, a takhle.
10: Handspalky, to už mi přijde, že jako je víc organizovaný, že už je to jako fakt nějaká soutěž, ale tady to si jdeš prostě zakopat pod most. No, tak...
9: Já jsem těch smluv měl víc než Honza, takže já vím doslova, že tam je, že nesmíš dělat nic, co tě ohrozí jako v trénování a v hraní zápasu, takže lyžování, když ho umíš, je to super. Já jsem i jako amatérský hokejista, takže i když jsme byli z Plzní v tom jako prime, jak říkáte vy mladí, tak musím říct, že jsem občas na ten let šel, samozřejmě jsem dával bacha, ale samozřejmě ta úroveň moje není tak rychlá jako normální regulární hokej, takže se dá jako koukat na to, kdo tě trefí nebo netrefí. A handspalka, když jsem byl mladý, tak jsem taky hrál samozřejmě na černo normálně handspalskou ligu, která se hraje na tom menším hřišti a tam to někdy bylo řežba o nohy, ale to prostě tenhle ten fotbal jako malý je, no.
10: Jako handspalku, to jsem chodil taky na tajno, když jsem vždycky nehrál třeba o víkendu, tak jsem si šel potom jako kopnout, no ale teď do toho třeba skočím, jako teď mi přijde, že se strašně rozrostl jako pádel. A padel jako každý sportovec, který ho znám, tyjo, každý spoluhráč, tyjo, tak prostě chodí na padel. A to mi přijde třeba mnohem jako pak horší, že když přijdeš za někým a hele, tyjo, hrál jsem padel a něco se stalo, tak to mi přijde mnohem horší, když řekneš.
9: Trošku mě chytli záda.
10: No, tak mi přijde mnohem lepší, když řekneš, hele, šel jsem si prostě zakopat tady s klukama a něco se stalo, jako, že jako.
8: Je pravda, že posluchači Radiožurnálu Sport, naší sportovní digitální stanice Českého rozhlasu, tak možná padel úplně neznají od nás, protože myslím, že mnoho reportáží nebylo, ale asi to taky zařadíme postupně, protože to patří mezi populární odvětví.
9: Já jsem kdysi natáčel
8: v televizi třeba jojo. A to byl hodně populární sport, nevím, jestli kluci tady, kteří sedí, tak jestli třeba jojují, tak ale spíš to jsou fotbalisti.
9: Tak si to vygooglete, jojo.
8: Jo, ale tak to je populární, právě říká se do 15, pak už na to nemáš čas. Ne, ale ten fotbal takhle proti někomu, to si říkám, že jako, jak vy to cítíte, vy dva profíci, vlastně fotbalisti, když si máte zahrát proti kamarádům jen tak, je to ve vás ještě?
9: Nikdy nehraješ jen tak.
10: To je jedna věc. Já tady se snažím právě každý týden dělat nějakým způsobem ty turnaje. A první ten turnaj, tak se právě hrálo bez cen. Neměl jsem nic připraveného a prostě jako ty kluci, jak do toho potom chodili, když už se právě blížilo víc a víc to finále, tak jsem měl fakt jako strach, že si říkám, tyve, tady se někomu stane, a tak jsem to jako tak uklidňoval, i se mi tady jako pohádali a říkám, teď o nic nehrajete, teď jako nedostanete žádnou cenu tentokrát, a tak mě to jako překvapilo, takže fakt do toho ti musím říct, že vždycky se o něco hraje, jak tady říkal Pavel.
9: No hlavně takhle, když přijdeš na to hřiště a jsou tam třeba i neznámí, tak řekne, ale nezahrajem si, tak ten začátek je, přesně jak říkal Medži, ten začátek je jako že i uhneš jako kolikrát, že to ono, ale pak už prostě řekne, nevím, teď nedej bože, kdo dá gól a vyhrál, jako, to je konečná, prostě tam jde o všechno.
8: To je nejdelší. No.
9: A znova.
8: Musíme za 5 minut končit, tak to je většinou na 20. Jo. Ne, ale vlastně v tom profi fotbale se to taky promíná, protože se může stát hypoteticky, že bude hrát Honza Mejder proti bývalým spoluhráčům z Hradce Králové v budoucnu, bude tam mít i kamarády, bývalým spoluhráčům ze Sparty třeba. Jako ten přístup, to nastavení, je to opravdu jako pak úplně jiné? Protože já si to obecně jako laik a amatér úplně představit nedokážu, vždycky jsem do toho chodil trošku míň proti kamarádům.
10: Tak vždycky to je podle mě. A teď třeba, jak jsme se bavili i tady vlastně před tím podcastem, třeba o Vášovi, že jo, z Brna, tak jsem právě byl zvědavý, když dal teď ten gol proti té Plzni, že jo, na 1-1, tak jsem byl právě zvědavý, jestli ho slavit bude, že jo, nebo ne. Ale jak říkám, tak vždycky se chceš ukázat, že jo, vždycky chceš prostě ukázat těm lidem naproti, třeba který ti nějak nevěří, nebo něco, o co přišli, nebo vždycky máš i třeba sám sobě si třeba něco jako dokázat. Ta motivace podle mě, když hraješ proti tomu svýmu jako bývalýmu třeba týmu nebo takhle, tak je o to větší, bych řekl.
8: Jan Mejder hrál nedávno, vlastně bylo to v srpnu 2025 za Hanzu Rostock, první kolo DFB pokálu, což je tedy německý pohár, a hráli jste proti Hoffenheimu, tam byli myslím kluci Vladimír Coufal a Robin Hranáč, Adam Hlože byl zraněný. Bylo to třeba speciální, tohle jsou speciální zážitky?
10: Tak tam jsme bojovali s něčím jiným, tam byla spíš ta bojovnost, aby jsme se nějakým způsobem tomu bundesligovému týmu jako vyrovnali vůbec. Takže hlavně tady s těma dvouma, že jo, co byl tehdy napravo, Hrany taky vlastně napravo, takže já jsem se s nima na té mý pravý straně právě moc jako nepotkával, no, ale říkám, tam ten souboj probíhal úplně v něčím jako jiným, no.
9: Tak já nevím, jestli to naši dnešní mladí posluchači budou vidět. Já jsem hrál chvilku v Portugalsku ve Sportingu a Karel Poborský, který asi budete, doufám, znát teda, tak ten byl v Benfice, takže my jsme proti sobě hráli dvě derby, jedno jsme vyhráli my 3-0 a druhý oni 3-0 a obou nám vyhodili trenéry vždycky po tom derby, takže to bylo zajímavý. A vlastně já jsem se s Karlem taky úplně na tom hřišti nepotkával, ale bylo to prostě zajímavý, že jdeš jako hrát proti klukovi, s kterým já jsem v tu dobu jsme byli jako v reprezentaci, takže jsme samozřejmě před zápasem si normálně volali a po zápase jsme to slavili. No.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
8: Kluci mají dresy a neviděl jsem tady nikde Cristiana Ronalda. Tak Pavle, ty jsi ho na dresu neměl, ale ty jsi s ním snad trénoval, ne? Nějakým
9: no
8: způsobem.
9: Chvilku on začínal, on byl opravdu hodně mladionkej, byl mu 16, já jsem tam byl fáčku a on přišel k nám a já jsem vlastně po třech prvních kolech, kdy jsme hráli ligu, tak jsem odjel na nároďák a už jsem se tam bohužel prostě tak to vzniklo, už jsem se tam nevrátil, přestoupil jsem do Turecka. A takže já jsem se s Ronaldem viděl jenom chvíli, no.
8: No ale je to asi v té kariéře fotbalisty, kterou mají třeba tady kluci před sebou, strašně ošidné, když je někdo takhle mladý a třeba už něco ukazuje, ne? Že nemůžeš ale jako říct, kam to dotáhne, a v případě Ronalda nevím, jestli na tebe přímo šla ta záře, že no, to bude to pětinásobný držitel zlatého míče.
10: To mě zajímá, jako že poznáš hned na první dobrou, že jako ten člověk je prostě jako jinde.
9: Hele, já si ho jako opravdu nevybavu. Z tréninku vůbec vím, že tam oni měli ještě, jak byli mladí, Ricardo Quaresma, vlastně byl o ročník starší a ten už s náma hrál, ten normálně pak hrál vlastně, já jsem hrál, je to srandovní, na jednom kraji v záloze, my jsme hráli tak trošku jinak a on hrál tu svoji šajtli prostě z druhé strany, takže s tím jsem hrál, ale Ronaldo prostě ještě v tu dobu neměl na to, aby hrál za Ačko, ale vlastně ten další rok už byl pro něj průlomový a vlastně za další rok už byl v United. No.
8: Tak Ronaldo asi není úplně ten správný příklad, ale fascinuje mě, že ten profi sport ukazuje obecně i člověku do života, že přece jenom nikdy není pozdě něco dokázat a ten vývoj je různý, jo? Že třeba Pavel Horvát vedl taky, asi kluci znáte, reprezentanta Pavla Šulce, který měl určitou dobu své kariéry prostě obtíže, ať už to bylo v zakončení nebo v tom, aby vůbec nastupoval. A taky možná v té fázi, když jste ho měli v Plzni, bys to neřekl, že tam bude, kde je teďkon.
9: 100%, tak já si myslím, že to je normální, že vlastně i v normálním životě není všechno hned a musíš tomu něco obětovat a věnovat a u toho Pavla Šulce to bylo jednoznačně, on tu píli měl, chtěl strašně moc, ale prostě se mu to nedařilo a obešel vlastně, vím, že byl v Jihlavě, že byl vlastně v Budějovicích, v Jablonci.
8: V Opavě snad taky.
9: V Opavě, jasně. Jo, takže on prošel fakt jako spoustu týmů, hrál úplně na jiných postech, ale tou svojí pílí vlastně se dostal do toho, že tu Plzeň táhnul a teďka zaslouženě má angažmá v Lyonu, má trošku smůlu na ty zranění, ale je to přesně ten příklad toho, co jsi říkal, že prostě ta dřina se vyplatí, možná ne za měsíc, ale za roky, ale je dobrý, když tomu ten čas a to úsilí obětuješ, no.
10: Já si doteď pamatuju, a to se byl teda na lavičce, ten zápas na Spartě, jak nedal třeba 3 ty šance a vlastně do každý, který se dál dostával, tak to bylo ještě horší a horší a na sebe víc poutal tu pozornost.
9: To bylo normálně ve 12 vteřinách, 3 obrovské šance a Šulcík to neproměnil. A to ještě, to bylo na Spartě, takže tam jsme ho jako konejšili a pak jsme hráli zápas doma a on čel z půlky sám na bránu a nedal to taky. Takže tam byl takový zlomený a já se uvědomuji, že po tomhle domácím zápase jsem za ním šel a říkám, ty vole, zvedni se, vůbec nebuď v předklonu, na to se normálně vyprdni, to prostě je normální, že se ti něco nepovede a tím neříkám, že já jsem ho jako vypiplal nebo to, ale prostě když to zažil, tak víš, jaký to je, že se ti prostě ne všechno povede a to k tomu jako jednoznačně patří a čím rychleji se s tím vyrovnáš, třeba se zraněníma, tak samozřejmě to může posílit a u toho Pavla Šulce to jednoznačně platí.
8: Jan Mejdr, který hostí dnešní desítku Pavla Horváta živě, můžeme říct na Vltavské v Praze, vedle nádraží Praha Bubny, tak taky ve své kariéře ukázal, že přece jenom možná není pozdě dostat se úplně na vrchol, protože přece jenom k těm dvěma titulům se Spartou jako ta cesta nebyla úplně jednoznačně daná a takový rok 2019-20, to by vás asi nenapadlo v tu chvíli, že to přijde až takhle na třeba plnou Letnou, kde jste slavili tituly.
10: No tak určitě ne a myslím si, že i Pavel, který mě měl vlastně v Sokolově, tak by to podle mě taky jako v tu dobu jako neřekl, že jo, ale jako důležitý je věřit prostě, jakýkoliv máte sny, tak tím mluvím tady takhle před vás, který tady jste, pokud máte nějaký sny, tak prostě věřte v to, protože v tom fotbale je fakt možný všechno. Teď jsme říkali tady třeba Pavla Šulce, mu dobrý příklad i docela čerstvej, tak si myslím, že i Tonda Kínský, se kterým jsem se vlastně tady v létě potkával u kondičního trenéra a taky jsme se bavili o tom momentu a přesně jak říkal, jako, že to jsou ty momenty, které tě buď zlomí, anebo posunou. A to je taková ta věc, která se ti v té kariéře za mě jakoby děje, kdy tě ten život tak jako zkouší, jestli to, po čem ty vlastně toužíš, jestli to doopravdy chceš. A to je to vlastně, kde se oddělují ty zrna prostě od plev. Že prostě to jsou ty testy, ty to vnímáš, jako že tady se mi děje tohle a tady to sakra už na to kašlu, ale ne, to jsou přesně ty momenty, kde ty lidi, kteří to asi tak moc nechtějí, tak se na to vykašlou. A pak jsou ty lidi, kteří jdou přes to a díky tomu jakoby to potom dokážou. Ty sny. A lidi to pak přesně, a v tom fotbale se tady to děje každý týden, jakože každý týden máš zápas, tudíž máš každou tu jakoby zkoušku to prostě změnit. A jak říkáš, no, myslím si, že v té době mi málo kdo jako věřil, mám vždycky jako vtipnou historku, doufám, že vtipnou, ale právě mamka mi vždycky opakovala celou kariéru, vždycky doděj si tu vysokou. Já jsem jí říkal, že ne, já se chci teď soustředit na fotbal, prostě to budu dělat dvě věci na 50%, to nechci, já v ten fotbal prostě já to věřím. A vlastně tím, jak jsem se dostal do Sparty, tak od té doby jsem to neslyšel fakt ani jednou.
9: Já to mám podobný, mě říkali, dodělej si toho řezníka, fotbalem se živit nebudeš a dopadlo to jako líp, ale já jsem chtěl říct tam k tomu ještě, ty jsi říkal, že každý týden je zápas, ale mezi tím je hodiny tréninku. Jako, jo, ta, a to Honza prostě tohodle byl příkladem, že samozřejmě v sobotu nebo v neděli je zápas, ale mezi tím můžeš udělat spoustu věcí, které ti pomůžou k tomu, aby tu další sobotu to bylo lepší. A možná, že třeba až za půl roku v sobotu to bude lepší, ale prostě musíš mít nějakou tu sebekázeň a trošku i třeba vypnout to, že nejdeš ve čtvrtek nebo v pátek s kamarádama někam si sednout a do půlnoci se bavit, ale že prostě se půjdeš vyspat a od rána budeš trénovat. Tady mladší mě neznají, ale ode mě to možná zní trošku jako jako srandovně, ale bez toho to nejde prostě. Jako nejde bez nějaký sebekázně a toho, že budeš obětovat svoje příjemné věci tomu fotbalu tady konkrétně, tak nemáš nárok.
10: Já teda, jestli můžu ještě, já vím, že ty se teď takhle jako prezentuješ, že jo? Já jsem tě taky začal vnímat vlastně až po návratu do té Plzně a vlastně takhle už tě ty lidi pak nějak jakoby brali, ale byl vždycky celou kariéru takovej, protože teď pokud můžu říct, tak já si myslím, že i když třeba Ronalda, jak jsme se tady o něm bavili, tak Ronaldo je prostě takový ten, který ho všichni vnímají, že prostě strašně dře a všechno a Messi je ten, co má talent. Ale já nevěřím tomu, prostě ano, Messi má talent, ale prostě ten dře ne-li úplně stejně, jen to prostě neprodává tak, jen to prostě nedává na ty Instagramy a ty lidi ho totiž vnímají, že to má jako od Boha. A teď ty se prezentuješ tímhle způsobem, ale nevěřím tomu, že to vždycky tak bylo právě. Věřím, ne. Že když jsi byl ve Sportingu, když jsi byl tamhle v Japonsku, když jsi byl v Turecku, tak prostě věřím tomu, že přesně si to pivo nedal.
9: Dal, ale o to víc jsem trénoval, jako takhle. Já úplně nevidím tady, my jsme tak stejně starý, možná já si myslím, že když to řeknu takhle na rovinu, tak dřív se prostě pilo daleko víc, ale teď jsou jiný věci, ale já jsem chtěl říct to, že vlastně vždycky jsme věděli, kdy je potřeba prostě zabrat a teď zase se vrátím k tomu prostoru tady, jo, prostě já jsem samozřejmě trénoval to, co jsme měli normálně týmově, ať už v žákách, dorostu, já jsem měl v dorostu takový, myslím si, jako nádech k tomu, že mě vyhodí z té Sparty, jak se posouvali vždycky ty hráči, že jo, vejš a vejš. A musím říct, že jsem měl zdravotní problémy, trhali mi mandle, takže jsem třeba v tu dobu to nebylo úplně tak, že to udělali za den, takže jsem měl jsem několik angín po sobě, takže jsem z toho jako vypadával. A musím říct, že třeba fakt jsem se učil na toho řezníka, chodil jsem od 6 do práce, večer jsem přijel po tréninku domů a ještě jsem šel s tátou běhat třeba. Bolely mě nohy úplně šíleně, ale prostě chodil jsem běhat. Samozřejmě to nikoho nezajímá, když pak jdeš v sobotu hrát, ale já jsem prostě proto dělal všechno a myslím, že se mi to taky vrátilo, že, jo, že jsem nebyl línej tady ta zeď, já to miluju, prostě miluju zeď, jenom ty čtverce, já bych si tady vyhrál celý den, jako, jo, že bych si kopal vozeť na dotek, na dva, na tři, hlavou, je mi to úplně jedno, prostě vím, že bych tady byl celý den a já jsem takovouhle zeď měl na sídlišti v Modřané, kde jsem bydlel a na tý já si myslím, že jsem se naučil úplně nejvíc a nakopal jsem tam tolik míčů a vedle mě takhle na lavičce seděla parta, měli krabici vína, kouřili a říkali, Pavle, pojď taky, já říkám, já si chci kopat, no, byl jsem za pitomce v tu dobu, ale možná se to časem jako změnilo, ale ta doba prostě byla taková a ten každý ten talent, který máš, tak musíš rozvíjet neustále. Tam není možný jako už si říct, já už to umím a to vůbec neexistuje.
8: Já myslím, že publikum, které tady máme, řada kluků, kteří si tady kopali, tak Pavel se zapojil a bylo to tedy věrné. To, co tady popisuje, můžete vlastně i vy sami dosvědčit.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Desítku Pavla Horváta dneska točíme speciálně na veřejném hřišti na Praze 7 vedle nádraží Praha Bubny, nedaleko metra Vltavská. Jan Mejdr se podílel na tom spolu otevření. Mě napadlo právě v rámci toho, že jsme na speciálním fotbalovém hřišti ve speciálním prostoru, tak jenom zmínit některé ty stadiony, které jste třeba navštívili, protože kluci, možná tady přítomní holky, když se vydávají, ať už fanouškovsky, tak možná taky se svým fotbalem někam, tak něco láká, mají nějakou představu. Vy dva jste hráli, vlastně to máte shodné v Kodani, Evropský pohár. Pavel tam byl z Plzní v roce 2011 a Sparta s Honzou Mejdrem tam byla poté v kvalifikaci Ligy mistrů o nějakých 14 let později. Tam to skončilo 0-0. Byl to nějak speciální zápas, nebo spíš speciální ten stadion, nebo ne? Protože ta Kodaň specifická tím, že oni tam mají, že Dánové jsou asi trošku bohatší než Češi, tak oni tam mají nějakou speciální restauraci asi se 7 hvězdičkama, kde to teda není úplně jako levné, ale nevím, jestli jste tam úplně třeba byli na nějaký svačině před zápasem, ale jestli ty stadiony, které jste navštívil, jsou něčím specifické, jo? Nemusí to být Kodaň, ale něco.
10: Tak já si teda to slovo vezmu první. Jako s Evropskou ligou, tak jsme toho objezdili, troufnu si říct, hodně, ale já si myslím, že než ten stadion, tak ty lidi vytváří tu atmosféru. A to mi tady Pavel možná potvrdí, nebo určitě, ale nejvíc tady v tom na mě udělal dojem, když nebudu počítat Německo, ta Galatasaray. Protože tam fakt normálně těch 90 minut, já jsem tomu doma nevěřil, ale ty lidi, po každý jsme měli balón na noze, tak jenom pískali. Prostě mi ani na lavičce se prostě neslyšel a já na to koukal a říkám, ty lidi si to nemůžou ani užít, ne? Teď jako to jako bylo až nepříjemný, jako to neslyšel se jako na metr. A oni furt pískali celých těch 60 tisíc, že jo, nebo kolik tam je. A já říkám, co ty Turci jako blbnou a oni, to je tady normální, jako...
9: Já teda řeknu z Turecka ještě, tohle to je jasný, tam to je blázinec. A já řeknu jinou věc. Já když jsem tam přišel, tak jsme hráli venkovní zápas a ten náš kotel byl vlastně přes celý hřiště na druhé straně. A v Turecku je obvyklý, že vlastně každýho toho hráče vyvolávají při rozsvitce a on běží k tomu kotli a udělá hej, hej, hej a zase běží zpátky. A já jsem to vůbec jako netušil a teď jsem si říkal, kam běhají ty hráči, jako kam, jsme zrovna si přihrávali a oni najednou se sebral a běžel 60 metrů před ty fanoušky, udělal takhle dvakrát rukou, třikrát a běžel zase zpátky. A oni jako teď najednou na mě, jako že tam mám běžet a já říkám, a co tam jako budu dělat, tak jsem jako přivěděl jsem takhle, běžel jsem zpátky a pak teprve jsem jako došel k tomu, že to takhle dělají obvykle, jo. Ale vůbec jako, že by nějaký tak vlastně my měli naplánovanou každou minutu do svičky a tady jako se sebral frajer a normálně tam minutu a půl nebyl, než doběh tam se s ním jako zaradoval a běžel zpátky, takže Turecko úplně jako na fanouškovství neskutečný, když se ti daří fantazie, když se ti nedaří trošku horší, no. A k té Kodani, Kodaň byla fantastická, samozřejmě pro mě jako stadion, my jsme tam šli hrát, jako užít si toho opravdu a musím říct, že ten stadion byl nádherný, hlavně nám tam prvně hrála ta znělka Ligy mistrů, takže jsem říkal klukům, no a máte to, tak jsme tady, no. A dopadlo to dobře.
8: Mimochodem vyzvánění na mobilu nemáte taky spojené s fotbalem takhle s Ligou mistrů? Já jsem u někoho slyšel a trošku to na mě působí, protože tu hudbu asi vnímám trošku víc třeba než jiní, tak že se to pak jako ztrácí ten význam, když se to hraje takhle, jako že ti volá babička, maminka nebo takhle. Nemáte něco takového v mobilu, pánové?
10: To nemám.
9: Já jsem měl ještě na Nokia, bylo to, že jsi se tam mohl dát, když ti přišla zpráva, tak to tam bylo japonsky, Marasam SMS.
8: Ano, to možná tady publikum ani tu značku nezná, to byl ještě tlačítkový mobil, to bylo hned po telegrafu.
9: A měl i foťák, který vůbec nic nevyfotil.
8: No, ale tak to byla taková vzpomínka nás trošku starších, ale chci se zeptat přece jenom ten stadion, když tam jste uvnitř, vybavíte si nějaký prostor, kde jste byli jako fakt nervózní, že najednou si říkáte, tyjo, jsem tady. A už to na mě působí, jo? Už to na mě jde, ta nervozita, že to má nějakého
9: vždycky
8: ducha.
9: Poznáš na záchodě tu nervozitu.
8: Rozumíme. Já nevím, Honza Mejdr to takhle si dokáže vybavit. Že dokážem si asi srovnat ligový zážitek z nějakého menšího stadionu, třeba z Boleslavy. Tam jsme mimochodem s Hradcem hráli, ne? Pak
10: tu tam jsme hráli, Boleslav, tady v tom byla super, jo. Tam těch lidí moc nechodilo.
9: Nikdo nenadával.
10: Nikdo nenadával. Ne, ale bez srandy. Tak já jsem vlastně potom v té Evropě, tak já jsem vlastně tam toho nic jako neodehrál, že jo, takže jsem to zažíval z té lavičky, kde jsem úplně nervózní jako nebyl. A když teda můžu srovnat třeba tu Kodaň nebo tady to, a asi na každém jako stadioně, i potom, co jsme hráli třeba v Německu, tak jako možná na té rozcvičce nebo něco, ale při té hře už na to nemyslíš. Jako to...
8: Speciální šatny, zážitek nebo něco takového, to jako nejsou... Mě zaujalo, když jsem byl na tur na olympijském stadionu v Berlíně, že tam jsou jako neuvěřitelně zachovalé jako ty staré jako kulisy toho stadionu, který byl postavený někdy, zrekonstruovaný a postavený někdy k té olympiádě 36, jo? Ale že se tam zachovalo spousta těch prvků, člověk si připadá trošku v muzeu, jako kdyby byl. No.
10: Já jsem chtěl teda doříct, mě teda než tady to, tak mě zaujalo spíš, že když teď momentálně jsem teda v Německu, což je třetí liga, tak mě spíš jakoby zaujalo dva týmy, který vlastně postoupili, teď jsem tam dva roky, takže vždycky postoupili jako ze čtvrtý, postoupili do třetí. A tam mě právě zaujalo, že první sezónu to byl Aachen, v češtině Cáchy, kousek docela tady z Česka. A vlastně my, když jsme tam přijeli, tak stadion pro 32 tisíc lidí, už na rozsvíce, tak tam bylo takových jako 15. A jako já jsem se kluku jako ptal, jakože říkám, co to jako je, jako tady ten stadion, nebo to, jakože jo, to je tradiční klub tady, jakoby, a to já říkám, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jakože tenhle stadion je suverénně jako v Česku, jako nejlepší, jako který by jenom by ho sem hodili. Oni jako ne, tak to je tady v Německu jako běžný. A tu druhou sezonu, takže tu minulou, tak to byl vlastně Duisburg, který taky, jsme hráli první zápas venku, přijeli jsme tam, stadion 23 tisíc, plno, a zase, měl jsem to samý, jakože tve pro boha, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jako jak vypadá ta čtvrtá liga, teda když tady to sem postupuje, jako tak spíš tady z toho jsem byl jako překvapený a ty stadiony na mě udělali tímhle způsobem ten dojem, že jsem vůbec nechápal, že tady ten stadion, takovýhle tým může být třeba v té čtvrtý lize tam, jako.
9: Já teda v rychlosti řeknu dvě historky. Městský stadion v Římě, z Galatasaray jsme tam jeli na Ligu mistrů a šlo se na hřiště ze šatny podle mě 4 minuty. Jo, takže to znamená, že přijdeš na stadion, jdeš se podívat na hřiště, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, na rozsvičku, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, v půli už se mi tam nechtělo. No a po zápase znova, takže to bylo strašně daleko, to bylo neskutečný a tady to s těma fanouškama, když jsem byl ve Slávii a prvně jsem byl někam jako, kde fakto jsem si říkal, jedeme na velký stadion, byl do Líců, kde byla rozcvička, skoro nikdo tam nebyl normálně, fakt tam bylo pár lidí, tak jako přítmí trošku a já jsem si říkal, tak oni na nás asi nepřijdou, že Slávii, koho to zajímá. No a šli jsme se převlíknout z rozsvičky, během těch 10 minut plný stadion, rozsvíceno, nakropený hřiště, prohráli jsme 3-0 a nevystřelili jsme na bránu, takže tam jsme koukali s otevřenou pusou, to byl fofr neskutečný a ty fanoušci byli úžasní.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
8: Natáčíme dneska vlastně nedaleko pražské Letné, kde jste vy oba hráli, když jste tam zažili ty debity. Pavel Horvát zažil debit, opravdu nebudu kecat, v roce 93. Ten stadion má své specifikum, jsem říkal, ne? A říkalo se takhle, třeba no. Když jezdili Brňáci, pan Uliční nebo Štík, vzpomínáme, tak říkal, když jsme jezdili kolem Průhonic, tak už jsme prohrávali 0-2.
9: Je to pravda. Já musím říct, že já jsem jako na Spartě vyrůstal, byl jsem tam od 8 let do 18, pak jsem se tam vrátil kolem 30 a musím říct, že když jsem tam byl jako domácí hráč, že jsem se cítil fantasticky, ale vždycky, kromě 2, možná 3 zápasů z Plzní, jsem se tam cítil strašně, jako vůbec jsem neorientoval se, byl jsem tak jako vnitřně pod tlakem, soupeřům se tam prostě hrozně, hrozně špatně hrálo, ale zase na druhou stranu, když se to chytlo, jako ty spartianský fanoušci, tak tam doma si byl jako úplně v pohodě, no.
8: Jan Mejder tam vlastně taky vyrostl, ale nevím, kdy poprvé si zahrál přímo na tom hlavním stadionu za nějaký profi tým.
10: To byl asi ten Hradec, no. Jak jsem byl v Hradci v lize, tak to bylo asi tehdy, to bylo poprvé, no.
8: A nějaké jako vzpomínky na to, zda to bylo speciální?
10: Tak bylo to fajn, že jo, tak pro mě, já jsem tam podával celou dobu jako míče, že jo. Já jsem byl ve Spartě úplně od malička, právě ty testy, tak jsem dělal, když mě tam táta dovedl, tak jsem je právě na tý Letný, tak jsem je tam dělal. Si pamatuju tehdy na těch pár dovedností a tady to a byli jste ve Spartě, že to úplně, nechci říkat, moc těžký nebylo, ale nebylo. Ale potom pak bylo těžší se tam samozřejmě udržet, ale bylo to prostě fakt jako hezký v tom, že těch zážitků, vlastně pamatuju si tam i ten titul, ten poslední, tak vlastně my jsme tam podávali míče a že jo, pamatuju si ty fanoušci, že jo, jak tam najednou vběhli, byl jsem vlastně na střídačce, tam se potom zavíraly ty dveře, že nikdo už nemohl jako do kabiny, my jsme bušili na ty dveře, aby nás tam jako pustili, že jo, pamatuju si právě tam tehdy Zemana, Vencu Kadlece a tady ty, když jsem od nich ukradl snad nějaký podlíkačkem a já nevím, že jo, právě jsme se pak s klukama, tyhle, tak co máš ty, já mám pytlíček, já mám tady to, že vlastně tehdy to bylo úplně jedno, už se to všechno rozkradlo, tak já jsem byl mezi nima. A, takže přesně tady ty zážitky, jako jsem tam měl a teď najednou seš na tom hřišti, takže bylo to fajn, takový to hezký uvědomění, jakoby, že teď seš na té druhé straně, už nejseš za tou oponou, že jo, ale už prostě běháš a teď ty lidi koukají právě na tebe, jako, tak bylo to určitě příjemný.
8: To mě napadlo tady z vás, kdo jste na hřišti, podáváte taky balony někde? Máte tu zkušenost, tady se hlásí jeden. Moc vás asi není. Ono dostat se k tomu asi není úplně legrace, ne? Jako, že to není snadný úplně, Pavle. Nebo ty jsi taky podával balony, ne?
9: No jasně, no. Já jsem podával i nároďáku. Já jsem podával tady na Spartě.
8: Jako československému?
9: No, jo. Jo, vlastně,
8: to je realita, no.
9: Vlastně před tím
10: postup... vtip, ale ne.
8: Trošku jo, ale tak Pavel je zvyklý, že už to ani... Oni to vtip, no, tyhle vtipy nejsou moc vtipy.
9: Tyhle, no. tyhle vaše mladý vtipy na mě moc neplatí, no. Ne, já jsem podával opravdu vlastně... já jsem s těma klukama vlastně za dva roky byl v šatně, takže pro mě, já už jsem byl, nám bylo tenkrát, že jo, 16 a už jsme byli v dorostu, takže nás, že jdeme podávat jednak ligu, ale byl nároďák a většinou nároďák hrál prostě na Spartě a vím, že Michal Bílek dal gol z Trestňáků a běžel jako směrem ke mně, tak jsem si fakt jako myslel, že běží ke mně, protože já jsem samozřejmě všechny ty kluky sledoval, že jo, chtěl jsem být jako oni, no a neběžel úplně ke mně, já jsem byl za tou reklamou, ale vím, že prostě to bylo super, no a fakt jako za dva ročníky jsem vlastně přišel do té šatny, kde tyhle ty hráči Chovanec, Bílek, Hašek prostě byli, Siegel a bylo dobrý den samozřejmě, no, tak jsem dostal a to, tak tady už se šváčku, pak jsem dostal v bagu 100 a měli mě rádi. No.
10: Já jsem chtěl jenom říct, jsou teď ještě podavači, nejsou už takový ty mety tam, že jo, a na nich je ten balón?
9: No, oni už to nesmějí házet do ruky.
8: Oni no, jako stavěčí míč,
9: musí to, musí to položit na tu metičku.
8: No, tak na puntík.
10: To už není ono, že jo, tam byl ten i moment, že jo, když mu to právě takhle podáváš a on si to fakt z té ruky bere, tak to bylo možná trošku něco víc, než jenom, že to postavíš na metu.
8: Kdybyste náhodou měli nějaký dotaz, tak se zeptejte, máme tady kolegyni s mikrofonem a můžete se zeptat kluku na to, co vás zajímá. Pochopitelně v rámci té živé desítky můžeme pokračovat, jestli máš něco.
10: No, já jsem chtěl říct, že budu strašně moc rád, jako fakt se nestyďte, proto tady jakoby jsme, proto je tady hlavně Pavel teda, a že fakt pokud máte jakoukoliv otázku směrem ke kariéře, jak se třeba zlepšit, ohledně stravy, pitného režimu, tak
9: chápu,
10: se ptejte.
9: Chápu to jako osobní útok a já vám řeknu ještě jedno, takhle, máte teď možnost se zeptat, pak až to skončí, tak už se ptát nemůžete, takže fakt jako vyprdněte se na to, jestli se někdo stydíte, třeba se můžete zeptat, jak je možný, že jsem dal tu šibenici předtím, jako, ale...
10: Jako žádná otázka není fakt jako špatná.
8: No, ale já bych se teda zeptal, protože bych se zaměřil pak třeba i na spoluhráče, které pamatujete. Předpokládám, jsme v Praze, že asi se budu ptát na oblibu těch pražských týmů. Tak kdybyste se přihlásili, máme to nejblíž, tak kdo tady fandíte Spartě? Tak to je velký les rukou. Je
9: tady... Nevím, jestli se odváží nějaký slávista zvednout ruku.
8: Jsou tady slávisti? Taky no. Jsou tady bohemáci. Tamhle bohemák, jasně. Viktorka Žižkov, tady se viděl někoho v dresu tamhle, ale nevím, jestli fandíš úplně. Dobře, Viktorka Žižkov tady má dvojí zastoupení.
10: Já tamhle vidím Hradec. Hradec?
8: Ano. Jo. A ještě, když jsme teda v Praze, tak třeba Dukla. Tak Dukla, bohužel... Jo, tady je, ne? Výborně.
9: A tak... Motorlet?
8: Motorlet, tamhle jo. Taky, výborně. No, a Břevnovský...
10: Tady je Lokáda teda.
8: Jo. Loko Vltavý, no tak to je vlastně...
9: Kluci z tréninku kousek, ne?
8: No, ještě to nezastavili, to hřiště. Na Lokádě. No to ne, to nechci strašit. Každopádně proto jsem se ptal, že bych se, mě zajímala jako osobní zkušenost s některými těmi výraznými hráči, právě třeba teda ze Sparty nebo ze Slavie, protože vím, že Pavel Horvát vedl jako lídra Slavie Lukáše Provoda, Honza si s ním zahrál v Sokolově a v té Spartě přece jenom taky spousta těch hráčů, kteří tam dneska nastupují, tak kdybych se zeptal jako hračička, technik, který jako na tréninku působí, že by z fleku mohl tady točit ta videa Juga Bonito, která si pamatujeme možná jenom tady my tři ze začátku tisíciletí.
9: Já dám Honzovi čas na rozmyšlenou. Já, když jsem byl v Plzni, tak vlastně první rok jsem chodil s Honzou Reskem ve dvojici, pak jsme udělali titul a on šel na Kypr. A od té doby vlastně mě se v té dvojici na hřišti vždycky měnili hráči a vždycky, když přišel někdo novej, tak ho dali mě. A takhle přišel třeba Venca Pilář a já jsem během minuty věděl, že je fantastický. Protože jsem věděl, já jsem mu úmyslně dával těžký balony na levou nohu, abych viděl a on byl prostě skvělej a já jsem říkal, to je nádhera, jednak se na něj koukat, si s ním kopat, bylo to úplně jako krásně přehledný. Byli tam hráči, s kterýma jsem si taky kopal a říkal jsem si během minuty, ty tady nemůžou už nikdy bejt. Taky to tak dopadlo, ty jmenovat nebudu, ale s Vencou Pilařem mám tuhle zkušenost, to bylo fakt jako nádhera, mladý kluk prostě, nabitej elánem a byl výborný, jo, takže já jsem tuhle zkušenost měl takhle, že ty kluky jsem poznával hned jako na tom hřišti, no.
8: Já jsem se ptal z důvodu toho, že pokud kluci, holky, co jsou tady, sledují ligu, tak často je tam fakt schopný fotbalista, který ale jako nedostává tolik příležitostí. Teď mě napadá první dobrou, ze Sparty odešel zase Michal Ševčík na hostování, to je velký talent z Brna, z Plzně Jiří Maxim Panoš, který taky jako paběrkuje, ale přitom na první pohled jsou to borci, kterým ten balon opravdu jako nevadí. Jo? Tak jenom mě zaujalo, když jsme se s Honzou Mejdrem bavili před natáčením o té stabilitě výkonu, že to asi je klíč, co třeba běžná veřejnost nevidí.
10: No jo, já si, nevím, to je možná teda hlubší téma, snad neřeknu teď nějakou blbost. A možná tohle mě zachránilo o to, abych tu blbost neřekl, ale stejně ji řeknu. Ale tak pokud jde o ty fotbalisty, tak mě se vybavily dvě jména. Jeden je Angelo Preciado, který přesně, jakoby, když do Sparty přišel, tak bylo vidět, jako, že má něco to navíc prostě, že to je ta, jak se tady bavíme, teda Joga Bonito, tak tam byly prostě takový ty momenty, kdy to jako jenom převalil balón a nasadil někomu jesličky a teď my jsme tam na té druhé straně, tak jsme tam říkali, to bylo moc a takový, takže ten nás tady v tom jako fakt bavil. No a druhý, který ho zmíním, tak je Adam Karabec, no, který si myslím, že to vždycky v sobě měl. I tady kluci, kteří tady byli na té otevíračce, tak vlastně když tady byl, tak si myslím, že i to tady osobně jako ukázal. A já si myslím, nebo takhle, že ten fotbal, i možná proto vzniklo tady to hřiště nebo takovou hezkou jako dobu, ten fotbal jde hodně do toho fyzična. I já vlastně to mám tak jako nastavený, že vlastně jsem, když mi bylo tehdy 18, to vlastně Pavel ani tak jako neví, ale ta moje cesta byla taková, že jsem byl vlastně vždycky jako ten malinký jako hubenej a vlastně jsem si fakt musel srovnat v té hlavě, že pokud chcete hrát na té špičce, tak prostě musíte být fyzicky jako připravený. A tehdy se ty misky vach tak trošku jako přelily na to fyzično a to je dneska v tom fotbale fakt jako základ a možná právě proto ta fotbalovost tak trošku je upozaděná, protože hlavně potřebujete prostě mít ty naběhaný borce, ty rychlý borce a že ten balón hold pak někdy jako překáží, tak ten gol vždycky někdy třeba dáte, že jo. A tak si myslím, že možná tady to se někdy jako upozaďuje a proto tady ty hráči nedostávají tolik jako prostoru, protože hold třeba v té 60. minutě hold jako nemůžou a prosovat, radši tam budete mít třeba, nebo trenér bude mít hráče, který presuje celý těch 90 minut.
8: Je pravda, že tady vidím mladého borce v brazilském dresu a ta doba Brazílie, jako kdyby už byla dávno minulá, 2002 poslední titul, mají jich 5, ale vlastně dneska, když člověk si vzpomene na mistrovství světa, tak to, že by tam technicky mohli, oni to umí, ale jako, že by tam mohli technicky se prosadit, to už jako
9: se to, ten fotbal se samozřejmě vyvíjí. Souhlasím s tím, co říkal Medži, že vlastně musíš mít sílu, musíš mít vytrvalost, pak je důležitý, aby ty hráči, kteří umějí ten fotbal, tohleto všechno měli a zvládli, anebo byli tak výjimeční. Zase všichni vnímáme Messiho, že asi nebrání tolik jako všichni ostatní, že vlastně všichni mají odběháno minimálně přes 10 kilometrů a on má 8,5 a stejně je to rozhodující hráč, ale to jsou prostě fakt jako výjimky. A ještě jeden důvod je, a to si myslím, že je naše liga, že prostě naše liga je úplně jiná než ostatní ligy. Dosvědčují ti to vlastně všichni, co někam se dostali, jo, že prostě my jsme opravdu nadstandardně takticky vybavení. Chceme souboje, chceme hodně presovat. Je to takový pro ty hráče opravdu náročný a málo který technický hráč se tady u nás prosadí.
8: No tak je pravda, že když jsi nastínil toho Messiho, tak asi to všichni viděli, že ono tam fakt na tom hřišti nějakým způsobem vegetuje a pak se dostane k míči a rozhoduje. Jako v české lize tohle opravdu jako nepředstavitelné, když zmiňoval Honza Mejdr Adama Karabce, že by si někdo troufnul ho tam prostě nechat, Adame, buď v klidu, pak ti dáme balon a rozhodneš, protože ty síly mu taky pak můžou chybět pro nějakou tu rozhodující akci, když prostě musí napadat všechno.
10: Tak já si myslím, že teď už se to možná trošku děje, vlastně, že v té Spartě se uspůsobil i ten systém, že vlastně, když jsme tam byli spolu, tak hrál vlastně tak jako na straně křídlo, ale teď vlastně je na té desíce, takže teď se to možná k tomu jako už přizpůsobilo, ale musel si to jakoby vybojovat, že jo, neměl to zadarmo, musel jít do Hamburgu, tam něco dokázat, pak dokázat něco jako v Lyonu a vzal to teda jakoby delší cestou, ale myslím si, že to v sobě má a i ta Sparta si myslím, že to jako ne, že pochopila, ale že si řekli OK, tak pojďme to zkusit takhle a myslím si jakoby, že ten herní systém tady ten mu jakoby sedí.
9: A bude to muset potvrzovat, no. Bude to muset, ve Spartě je prostě tlak, ne v obzápas, prostě nejsi teď v Hradci nebo v Jablonci nebo plácu na Žižkově, prostě prostě, že ti dva zápasy nevídou jako takovýhle mu hráči, to už se jako jemu nemůže stát prostě, no.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
8: A mě ještě zajímá ten kontrast v rámci toho týmu, když tam, to asi znáte, máte ty makáče a pak takové ty, co si myslíš, že jsou ty hvězdy a oni třeba opravdu technicky dovednostně jsou hvězdy. Třeba si budete vzpomínat na Jana Šimáka, ten hrál s Pavlem na Spartě, geniální fotbalista, a proti němu na tréninku třeba takový Tomáš Řepka, kterého si asi tak člověk představí.

0: chtěl ještě něco dodat a zase dát tomu nějakou tu hodnotu toho, že jste přímo tady a možná k někomu promluvit a budu moc rád, když mi to když tak potvrdíš, ale taky mi přijde, že strašně, nevím jak to je teď, že jo, nejsem v mládeži, někde v nějakým týmu tady v Česku, ale že vychováváme jakoby průměrný hráče. Já si strašně pamatuju, že jakmile jsi měl něco dobrýho, tak jako dobrý, v pohodě, pravačka, nech to, ale pojď trénovat levou. Jsi dobrý ve sprintu, OK, ale my teď potřebujeme, aby jsi běhal jako 10 kilometrů každý zápas v nějaký jako zóně. A že vlastně vychováváme tím pádem jakoby průměrný opak jako fotbalistů a že kolikrát jsem teď v kariéře jakoby pochopil a říkám, budu moc rád, Pavle, když mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, ale pokud teď jste v něčem speciální, tak pracujte na tom, protože díky tomu jste tak pak pro ty mužstva, pro ty týmy, pro ty trenéry zajímaví a ví, co od vás mají očekávat. Protože ať už je to třeba teď v Německu, anebo prostě i když jsem byl v té Spartě, tak vlastně vy přesně sestavujete ten tým a víte, co vám ten hráč může nabídnout. Když třeba řeknu mě, tak se mi prostě jakoby, jsem si vybojoval teda takovou pozici, že tady máte člověka, který dozadu prostě vám to odbrání, můžete se na něj spolehnout a fyzicky vám bude podporovat útok, dejme tomu celých 90 minut. Ale jak už prostě jde třeba o tu útočnou fázi, tak tam já už vím, že tam mám nějaký nedostatky. A proto kolikrát prostě, když se volil mezi mnou a nějakým konkurentem ten trenér, tak přesně, hele, tohle je víc útočnější hráč, teď hrajeme proti slabšímu, vyměním to. A já jsem věděl, jak to je, ten trenér se mnou dobře komunikoval, ale víte ty svoje silné stránky. A to mi přijde, že teď, jak se o tom bavíme, třeba i o tom Adamovi a podobně, že fakt pokud tady někdo takový je a víte, že máte dobrou pravačku, že jste fakt jako rychlý nebo něco takto, pracujte na tom, aby buďte tady v té atributě, buďte nejlepší, než abyste byli ve všem průměrný.
1: No, souhlasím. Držet si tu výjimečnost je 100% výhoda a k tomu samozřejmě dělat pak ty věci, které jako jsou obecný. Já řeknu jeden příklad, já samozřejmě zase tady naši mladí posluchači to nebudou vědět, ale já jsem kopal rohy, trestňáky, penalty a vlastně, když jsem přestoupil v těch 18 letech do Jablonce, tak jsem tam měl trenéra Pešiceho, který už taky bohužel není mezi náma, ale ten mi dal vlastně jednu radu, asi po půl roce říkal, piluj ty trestňáky, podívej se na panenku, ten si z toho udělal živnost. Antonín Panenka, náš současný kolega, když jezdíme někam na výjezdy, tak jezdí s náma. To je Tonda Panenka, autor toho legendárního dloubáčku. Vlastně fantastický fotbalista, protože byl úplně jiný než všichni ostatní. Jednak měl hezký okníra, ale uměl fantasticky kopat. A já jsem vlastně od té doby, co mi to ten trenér Pešice řekl, tak já jsem fakt často si kopal i rohy do brány, aby to lítalo. Fakt jsem dal, já myslím si, 3 nebo 4 góly vlastně rovnou z rohu do brány. Jo, možná je najdete někde. Bylo to proto, že jsem si to prostě zkoušel. Jako jo. Zkoušel jsem to levou nohou, zkoušel jsem to pravou nohou, jo, trestňáky přes zeď, uvědomuji si, že jsem prostě, jak jsem zmiňoval toho tátu, bylo školní hřiště pískový, bez sítí, takže táta si mi stoup jako zeď, já jsem vystřelil, táta běžel pro míč, přines mi ho zpátky, zase si stoup do té zdi, já jsem zase vystřelil, takhle jsme tam třeba strávili odpoledne, takže není náhoda, že jsem pak jako ty trestňáky kopal a že mi to šlo, takže to, že seš výjimečný v něčem, určitě rozvíjet, to potvrzuji.
0: Já ještě teda doplním někoho aktuálnějšího, tak já třeba tady to si vybavuju třeba Patrika Šika, který vlastně, ze kterým jsem byl ve Spartě a byl tam přesně takový moment, kdy on už nakukoval do toho Ačka, že jo, a on dal, teď to bylo, tohle bylo ještě v Bčku, tak dal se naproti někomu 3 góly, tyjo, vyhrálo se 3-2, oni za ním tak jako přišli, taky nebudu jmenovat, ale přišli za ním a říkají, hele, ale ty jsi tady jako neběhal, jako ty tady si nedorazil hráče, tady to, a on na ně koukal a říkal, jako jsem dal 3 góly, jakože co tady řešíte, jako. No, aby, my chceme ještě, aby jsi tady jako presoval a dobíhal ty stopery, jako a nevypouštěl to takhle. No a vlastně tehdy, že jo, odešel právě jako ze Sparty, šel do Bohemky a pak z Bohemky jako do zahraničí, že jo. A troufnu si přesně říct, že kdyby třeba náhodou se rozhodl třeba zůstat v té Spartě, že ta jeho cesta by nebyla, by se nevyvinula takhle, jak se vyvinula, protože ten hráč měl...
1: Protože by dobře presoval.
0: Dobře by presoval, ale třeba by pak neměl síly na ty góly, že jo, nebo takhle, že jo. Prostě nemůžete být komplexní a nemůžete být prostě nejlepší ve všem. A ty, co jsou, tak jsou to fakt jako jednorožci a tolik nás prostě není. A troufnu si říct, že prostě i tady, co sedíme, tak mezi náma nikdo takovej není. Takže jako fakt pracujte tady na těch věcech, protože díky tomu jste pak originální a zajímavý právě proti týmy, který potom, když si vás budou brát, tak ví.

0: proč si vás berou.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Ještě jedno téma můžeme otevřít na závěr Desítky živě tady na Vltavské, na Praze 7, na nově otevřeném hřišti, veřejném hřišti pro fotbalisty, fotbalistky, které podnítil to otevření tak Jan Mejdr, dnešní host a hostitel. Pavel Horvát, to je ročník 75, tak v té době samozřejmě, když se narodil a vyrůstal, tak měl trošku jiné podmínky než vy. Telefonovalo se domů, možná nevím, na pevnou, ne? Asi.
2: My jsme ještě neměli telefon v té době, takže dobře. Asi ne.
0: Posílali se hodně dopisy.
2: Přes holuby.
0: Přes holuby. Ne, spíš mě zajímá, protože Jan Mejdr je pro vás, mladé publikum, taky známý svou vlastně tou video tvorbou. Tak Pavel Horváth, jestli si vzpomene na svůj první třeba rozhovor pro média, do televize nebo do rádia, jestli to je něco specifického. Protože pochopitelně často ty rozhovory jsou pak virální, že jo, když se nějaký v uvozovkách povede, tak nevím, jestli ty máš nějakou dobrou zkušenost, Honza.
3: To nešleče, že se z tebe dělá úplnýho dinosaura, tyjo, jako to jsou samý jako otázky,
0: já to dám,
3: tyjo,
0: jenom. Ne, já to dám trošku do kontrastu, protože vidím kluky tady.
2: A já nevím, jestli si ho dělá, nebo jestli jsem už dinosaurus. Ale nějaký nový druh. Ne. Hele, já si pamatuju, když jsem byl v tom Jablonci, že po nějakém zápase jsem dělal rozhovor a v Jablonci byla atletická dráha a nějaký můj spoluhráč šel za námi do šatny a šlápnul do těch kanálků, co jsou vedle toho. A zaznělo tam: Hergot, kurník, do... A teď ta kamera takhle jako se hejbla jenom na něj a zase zpátky na mě, v tom rozhovoru to je někde. A já jsem se v tu dobu začal smát, že jo, samozřejmě. A takže jsme to jako točili dál a říkám, to je super, dneska v dnešní době už i hráčům se dávají instrukce, že by měli přijít, že by měli pozdravit, že když odcházejí, že by měli říct naschledanou, děkuju, jo, i když si jdou pro nějakou cenu nebo jenom na ten rozhovor. Takže samozřejmě ta doba se úplně jako diametrálně odsunula. Legendární je, když Honzu Kollera honili na Bohemce, že jo, Honzo, pojďte k nám, prostě takhle lítali reportéři po hřišti a teďka už mají tabule s reklamama a tam tě přivede tiskový mluvčí a to, takže ta doba, Honzo, je opravdu už hodně vzdálená, troufnu si říct třetí hory.
0: Ne, tak pokud máte samozřejmě chuť, tak si pusťte na YouTube je záznam, když se hrál pohár, finále poháru v roce 95 na Strahově. Hrála tam Viktorka Žižkov s Hradcem Králové a tam normálně jsou rozhodující penalty. A on po každé penaltě reportér si vzal buď trenéra nebo toho hráče na rozhovor, což jako představte si to dneska, že by během toho zápasu normálně dělali rozhovor jako živě. Vždycky, jak to jíte, trenére, nedal to? No, nedal, no. A takhle, tak... Samozřejmě doba se posouvá, ale fascinuje mě to, že dokáže někdo zachytit třeba celý ten rok, jako nechci z Honzy Mejdra dělat Helenu Třeštíkovou, jo, s časozběrnými dokumenty, protože já jí teda, to není žádný žert, to je, já ji obdivuju, jak dokáže prostě pracovat s tím časem, jo, ale že vlastně vy jste natočil taky, nebo nějakým způsobem zdokumentoval třeba tu úspěšnou hradeckou sezonu, kdy jste postupovali do ligy.
3: To se zrodilo úplně jednoduše, my vlastně tu sezonu předtím, kdy já jsem tam přišel v zimě, tak jsme měli docela hezky nakročeno, ale pak díky covidu, jak to bylo zkrácený, já jsem se tam i trošku potom nějak zranil, takže jsem ten konec neodehrál, no ale tím covidem se to přerušilo a fakt postoupili, já tehdy nevím, víc týmu než to, jestli postoupili tři rovnou nebo nějak takhle, nevím, jestli někdo budete vidět, ale my byli...
2: Já jsem byl v Příbrami a my jsme díky tomu nespadli.
0: Tehdy nespadli vlastně nikdo a
3: postoupili, že se nehráli...
2: Rozšířila se na 18 liga.
3: Jo. Rozšířila se ta liga a my byli fakt ten jeden tým pod tím. A já si říkal, to není možný, tyjo, jakože fakt mě ta liga uteče jakhle o ten kousek. No a vlastně díky tomu pak, když jsme hráli tu další sezonu, tak jednak nás tam bylo míň. Hlavní takový konkurent tak byla vlastně Dukla a tehdy se to povedlo i Líšni. A takže vlastně jsem si říkal, OK, takže tam nikdo jiný není, jsme tam my prostě jako musíme postoupit. A tehdy jsem si vlastně říkal, že by to bylo fajn jakoby hezky takhle jako natáčet se všema těma pádama i těma samozřejmě momentama, kdy se dařilo. A nakonec z toho vznikla taková hezký video, nebudu říkat dokument, bylo to přece jenom trošku amatérský, ale cesta za titulem, no.
0: A vlastně otázka taková do budoucna, protože vím, že fotbalisti, sportovci obecně, když řeší pak po konci kariéry najednou co dělat, tak ne, že by to byl případ Jana Mejdra, ale jestli nepřišla někdy myšlenka prostě věnovat se třeba té i filmové tvorbě, protože dneska přece jenom, že člověk schopný, pohotový, má nápady, tak se uplatní, když třeba nemá školu.
3: Tak rozhodně mě to ještě nenapadlo, spíš takový jako jednak, já v tom nejsem dobrý, ty čísla nejsou žádný přelomový, prostě nelámu tady rekordy jako na internetu, takže spíš se snažím teď, do čeho se to nějak tak i vlastně tím hradeckým videem nějak jako inspirovat, tak vlastně toho a možná to, co jsme tady rozebírali na začátku, že fakt všechno je možný, jako, že i my, když jsme to s tím Hradcem tehdy postoupili, i potom fakt jako, když jsem se dostal do té Sparty a takhle, tak že možná být takový ten důkaz toho, že i když teď to třeba nevypadá na to, že budete někde se tím fotbalem třeba živit, tak třeba se fakt někdo podívá na mě a řekne si, tyjo, teď on taky v 19 dostal první smlouvu na 20 tisíc tamhle v Sokolově, jako, tak tyjo, já v tom nejsem třeba ještě tak špatně, tyjo, když je mi 17 a beru tady 25. Tak jako třeba vlastně se tohle může stát i mně a ono fakt ve finále prostě fakt se tohle vám může stát, ne lepší.
0: Je to se mi líbí, že to je takové, co řeknu na deseně, poselství toho dnešního odpoledne, že přitom nikdy není pozdě a věřte tomu, co děláte a to, v čem jste dobří. A to je příklad nejen Jana Mejdra, který nás dneska tady hostil. Moc děkujeme, že jsme mohli být s Desítkou Pavla Horváta živě tady na Praze 7, na tom nově otevřeném hřišti. Ať se daří a ať brzo teda po zranění Jan Mejdr zpátky na pažitu. Moc děkujeme.
3: Já děkuju.
0: A samozřejmě Pavel Horvát se svým příběhem taky velmi inspirativní. Pokud neznáte Radiožurnál Sport, vy tady, kteří jste, tak si nás můžete naladit. Pavel tam vysílá pondělí a čtvrtky, vždycky od 10 hodin má různé hosty, včetně třeba Jana Mejdra. Takže Pavel Horvát s námi je. Moc děkujeme, Pavle.
2: Já děkuju samozřejmě za pozvání ke mně a ještě bych upozornil naše mladší posluchače, že to rádio je digitální, takže to si naladíte i přes telefon, nemusíte mít žádný aparát sebou. Jo? Takže děkujeme, že jste přišli a byli jste hodní, byli jste potichu, takže v pohodě, děkujeme.
0: Moc vám děkujeme, mějte se dobře.

0: je Radiožurnál. Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Bělorusové by v Česku mohli znovu žádat o víza, navrhuje to ministerstvo zahraničí. Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista, přišel na Letnou na roční hostování s obcí. A bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Občané Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, by mohli mít opět možnost žádat o krátkodobé vízum. Radiožurnál zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od roku 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.
2: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka. Pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šianok.
3: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologický stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
2: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Čurgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
4: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
2: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na Jihlavsku odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé je nesmí používat například na zalévání, napouštění bazénu a mytí aut. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlavce a Brtnici už klesly na hranici sucha místy i pod ní. Na menších tocích je situace ještě horší.
5: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přímo před návštěvníky plést zuberské metly, drátovat nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky se lidé vyzkoušejí sami v tvořivých dílnách, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
6: Kdo přijde, může si vyzkoušet chůdy, šipky nebo siloměr. Otevřená je i historická kuželna. V dobovém fotoateliéru se lidé vyfotí v historickém stylu. Děti sveze na loďce vodní krambousek a v zahradě foťství voní čerstvě pražená káva a brambory z pece.
7: Sport. Plavec Miroslav Knedla ovládl na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a slaví v Paříži největší úspěch své dosavadní kariéry. 21-letý český reprezentant v souboji o zlato porazil o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou. Fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu, na Letnou přišel na roční hostování s opcí na přestup z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slavie, se kterou získal dva ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
8: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 v Brně a také na okraji Plzně. Na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy stále ještě opatrně v místě oprav u sjezdu na Bratislavu. Na kilometru 196,5 řeší nehodu osobního auta s kamionem. Jsou mimo jízdní pruhy na krajnici, na místě už jsou policisté, ale pohybují se kolem aut, tak pozor. Kromě toho jsou dálnice v České republice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. Komplikace ale čekejte, pokud jedete z České republiky směrem do Polska po dálnici D1 přes Bohumín. Na polské straně kousek za hranicí je těžká nehoda a provoz zastavený.
10: Pro ty, kteří jedou z Ostravy směrem do Polska, směrem na Katovice, je tam velká nehoda a je tady obrovská kolona a vypadá to na dlouho.
9: Dá se to z dálnice A1 objet přes město Žory. A u Plzně pozor na silnici 223. Na výjezdu z města směrem na Chrást za odbočkou na Bukovec je hlášená nehoda. Na místo jedou i záchranáři, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
7: Je 7 hodin a 6 minut, přeji vám příjemné sobotní ráno, protože i dnešek ve společnosti Radiožurnálu Sport bude určitě dobrou volbou. Děje se toho opravdu hodně, pokračují dva evropské šampionáty, atletický i plavecký. U všeho důležitého samozřejmě budou naši reportéři. 4 zápasy se dnes rozehraje další kolo nejvyšší fotbalové soutěže. I tam budeme nabízet vše důležité přímé reportáže ze všech zápasů. No ale teď v těch 7 hodin a 6 minut začneme evropským šampionátem plavců, protože Česko má druhé zlato. V Paříži se o něj postaral Miroslav Knedla, který se novým českým rekordem na znakařské 50 dostal i do nejlepší desítky historie na této trati. A podrobněji o tom budeme mluvit hned po písnice od Bruna Marse. Tak příjemný den.
0: Radiožurnál Sport
11: a Ondřej Prokop.

0: Znakař Miroslav Knedla si na mistrovství Evropy doplaval pro zlato. Český reprezentant vyhrál v Paříži závod na 50 metrů v novém českém rekordu 24,11 sekundy.
1: Kolesnikov a Samusenko rychlí, ale Knedla jde dopředu. Miroslav Knedla si domátává pro zlato. No to je neuvěřitelné. Miroslav Knedla má zlato z mistrovství Evropy.
2: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený.
3: V prosinci byl o setinu sekundy druhý. Teď o setinu sekundy vyhrál. Miroslav Knedla si vzal titul, který mu v krátkém bazénu těsně utekl. A to v čase 24,11 sekundy. Pouze 8 znakařů v historii bylo rychlejších než on.
2: To je krásné, jenom víte. Já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky, každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně být v top 10 všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
3: Miroslav Knedla měl skvělý finish. Předjel favorizované Rusy a předvedl výborný dohmat.
2: Mám podle mě teď takový 4. čas tenhle rok, nebo 5. čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na tom světě. Já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších, až jo, na pár výjimek z celého světa. Že...
3: Česko tak má druhé zlato na současném mistrovství Evropy. Dnes navíc Knedla začíná disciplínu 100 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Lenis Morissette na Radiožurnálu Sport v 7 hodin a 16 minut. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá rozjeté Teplice od 17 hodin. No a v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Nepovedený vstup do sezóny prožívá také Plzeň. I Viktoria vyhlásila útok na titul, ale po třech kolech má na kontě jen 2 remízy. No a trápící se Viktoria tak chce a musí proti Zlínu v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin. O první bodový zisk v sezóně budou vedle Zlína usilovat také Pardubice. Východočeši ti přivítají Mladou Boleslav, které naopak vstup do soutěže vyšel náramně. V úvodních třech kolech neprohrála, porazila naposledy i Spartu. No a bilanci jedné remízy a dvou porážek má Slovácko také, které přivítá Sigmu Olomouc. Tyto dva zápasy začnou v 17 hodin. Vše podstatné uslyšíte na Radiožurnálu Sport, jinak každý zápas můžete poslouchat celý v přímém přenosu. Odkazy najdete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Podivné rybičky doplavaly a doskákaly na Radiožurnálu Sport 7 hodin a 20 minut a my se můžeme přesunout k zahraničním sportovním webům, nejprve konkrétně fotbalovým. Pokud je sledujete, tak vám asi neunikla informace, že do fotbalového Liverpoolu vstoupil čtvrtý nejbohatší člověk světa, americký podnikatel a zakladatel Amazonu Jeff Bezos, píše o tom třeba BBC Sport. Bezos koupil zhruba třetinu klubu, který ovládl 20krát nejvyšší anglickou soutěž, a to od společnosti 1892 Holdings. Ta v minulosti zaplatila za 30% podílu v klubu více než 38 miliard korun. V přehledu zahraničních webů teď budeme pokračovat ve fotbalové tématice, a to společně s Lukášem Michalíkem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Trenérovi fotbalistů Arsenalu Mikelu Artetovi v nadcházející sezóně Premier League vyprší smlouva. Podle webu BBC Sport se ale fanoušci úřadujícího šampiona nemusí obávat, protože Španěl má zájem pokračovat ve své práci v londýnském velkoklubu a nový kontrakt je prý jen otázkou času. Arteta vede Arsenal od roku 2019, kromě obhajoby ligového titulu v Anglii by rád v tomto ročníku získal i titul v Lize mistrů.
0: Od fotbalu se teď přesuneme k Formuli 1, kde sice probíhá velká letní přestávka, ale i tak se na oficiálním webu šampionátu můžete dočíst spoustu zajímavých věcí.
1: V článku pojmenovaném Pět věcí, na které se můžete těšit ve druhé polovině sezony, autor píše mimo jiné o tom, že průběžný lídr šampionátu Kimi Antonelli z Itálie se může stát nejmladším mistrem světa v historii. Pokud bude pokračovat ve výkonech z úvodu sezony, tak v této historické tabulce vystřídá Sebastiana Vettela. Německému pilotovi bylo 23 let. Antonelli mu je stále teprve 19. Za zmínku taky stojí informace, že šampionát se po 9 letech vrátí na ikonický okruh Sepang v Malajzii. Pojede se tam v listopadu, a to z toho důvodu, že v Bahrajnu se kvůli americko-iránskému konfliktu závodit nesmí. Ale i když se závod uskuteční v Malajzii, tak se oficiálně bude jmenovat Velká cena Bahrajnu.
0: To si asi fanoušci budou muset dávat velký pozor, pokud si budou chtít objednávat letenky na tuhle velkou cenu, to aby byli na správném místě. S Lukášem Michalíkem jsme se podívali na zahraniční sportovní weby. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Bonjovi na radiožurnálu Sport. 19-letá česká tenistka Tereza Valentová na turnaji v Cincinnati porazila 6-2 a 7-6 američanku Mary Stojanovou a je sedmou Češkou, která v Cincinnati bude hrát ve druhém kole.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený stíhaným ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. V odpovědi na podnět spolku Nelegální reklama to přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení pro billboardy i na místech, kde to zákon nepovoloval, nebo jim chybělo stanovisko policie, že billboard neohrozí bezpečnost provozu. Ke stejnému závěru došla na začátku srpna taky veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. A víc řekneme ještě v této půlhodině. Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou, ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Íránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Teherán. A brněnské nábřeží řeky Svitavy dnes ožívají 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopu a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht. Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 v Brně a také v Ostravě ve Výškovické. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Prahy stále ještě pozor na průjezdu Brnem. V omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196,5 dořešují nehodu kamionu s osobním autem. Jsou mimo jízdní pruhy, nepřekáží a podle záběru z kamer vidíme, že právě odjíždí, takže už i tam je D1 volná a volně průjezdné jsou i ostatní dálnice v České republice. V Ostravě ale počítejte s komplikacemi ve Výškovické ulici směrem z centra města na Starou Bělou. U zastávky MHD Kotva se srazila dvě osobní auta. Provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nejdřív se podíváme na aktuální stav. Pradět v Jeseníkách hlásí 15 stupňů Celsia, Beskydy, Lysá hora, jasné nebe, tam je teplota na 16 stupních. Šumavský Churáňov má už 18 stupňů, v Peci pod Sněžkou se teplota drží kolem 13 stupňů Celsia, Sněžka tam má ale naopak o 2 nebo skoro 3 stupně víc, je tam taky jasné nebe. No a vůbec nejtepleji pořád dnes po ránu zůstává nad Tachovsku, kde se na Přimdě drží teplota na 21 stupních. A asi je tady nejpříjemnější část dnešního dne, protože odpoledne už bude pořádně horko.
6: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí. Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25, na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
5: A podle meteorologa Mariana Sandeva bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. Ještě rychlý pohled na zítřek, to nás taky čeká, velmi teplo, ale postupně i srážky. Teploty se v neděli odpoledne budou držet mezi 32 a 37 stupni. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Kanadská kapela Fratellis otevřela další část vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisty Jablonce posílil 23-letý kamerunský křídelní hráč Sadiu Alium, který přišel z IFK Göteborg a na střelnici podepsal víceletou smlouvu. Severočeský klub to oznámil na svém webu. V minulosti hrál Alium i za Hammarby a Omony Nikozie. Na kontě má i 2 starty a 1 gól za kamerunskou reprezentaci. Jelikož v dresu Göteborgu zasáhl v této sezóně do předkol konferenční ligy, za Jablonec by mohl nastoupit tedy až případně v hlavní fázi soutěže. Po další písničce další zprávy ve sportovním přehledu.

0: Česká plavecká výprava na mistrovství Evropy v Paříži slaví druhý titul. Na vítězství kraulařky Barbory Sémanové navázal znakař Miroslav Knedla a právě evropským triumfem otevře ranní sportovní přehled Karel Schamberger. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře na evropském šampionátu v Paříži. Vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
3: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
2: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové, Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou.
0: Fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. Na Letnou přišel na roční hostování s opcí na přestup. Do české ligy se Matěj Jurásek vrací po roce a půl stráveném v Noriči. Do druholigového anglického klubu přestupoval v loni ze Slávie.
4: Se Sláví slavil Matěj Jurásek dva ligové tituly a získal s ní i domácí pohár. V nejvyšší domácí soutěži odehrál karvinský odchovanec 69 zápasů s bilancí 12 branek a 10 asistencí. Loni v lednu přestoupil 22-letý křídelník ze Slávie do Noriče za zhruba 170 milionů korun. V druholigovém anglickém celku se ale

0: Utkání v Šancelize probereme s Pavlem Horvátem na Radiožurnálu Sport v 8 hodin na 10 minut.
1: Fotbalisti Hradce Králové neodehrají následující dva zápasy nejvyšší soutěže v řádném termínu. Kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů si nově nechali odložit zápas z Plzní, původně plánovaný na 23. srpna.
2: Východočeši nebudou hrát už teď o víkendu v Brně. Utkání je přesunuté na začátek září. Hradec se totiž chystá na poslední předkolo konferenční ligy a dvojzápas s Panathinaikosem Athény. Odklad vzájemného duelu pátého kola přijde vhod i Plzni, kterou v kvalifikaci prestižnější evropské ligy čeká Červená zvezda Bělehrad. O další odložení může před bitvou proti skotským Rangers v konferenční lize požádat i Jablonec, který už o víkendu nenastoupí na trávníku Bohemians. Mezi zápasy v pohárech mají severočeši přivítat Baník Ostrava. Původní termín souboje, tedy neděle 23. srpna, se ještě může změnit. František Typovský, Radiožurnál.
0: Oštěpas Jakub Vadlejch vstoupí večer do svého pátého finále na evropském šampionátu v řadě. Předešlých dvou skončil na druhém a prvním místě a rád by se teď v Birminghamu přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 centimetrů.
3: První cíl pro mě určitě bude hodit prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
0: V 21 hodin a 10 minut odstartuje i v přenosu Radiožurnálu Sport finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel, která postoupila do souboje o medaile čtvrtým nejrychlejším časem.
1: Naopak českým oštěpařkám se na evropském šampionátu nedařilo. Nikola Ogrodníková, Petra Syčaková i Nikol Tabačková skončili už v kvalifikaci. Letošní česká jednička Tabačková hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů. Důvodem byla příliš velká nervozita.
4: Klamala mě hlava. Není mým zvykem být takhle nervózní, ale při po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
1: Nejblíž k postupu byla z Češek Syčaková, která za finálovou dvanáctkou zaostala o necelý metr výkonem 56 metrů a 9 centimetrů.
0: Nor Karsten Warholm je po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. Vyhrál v rekordu šampionátu 46,63 sekundy. Italka Nadia Batokletyová po titulu na 5000 metrů obhájila zlato i na dvojnásobné trati a ze čtvrtého titulu na kontinentálním šampionátu se raduje italský výškař Gianmarco Tamberi. Světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů na evropském šampionátu odolal, vyhrála Švýcarka Audrey Verová v čase minuta 54 sekund a 81 setin.
1: Úvodní městskou rychlostní zkouškou Baromček Rally Zlín vyhrál italský jezdec Andrea Mabellini. O necelé dvě sekundy v noční jízdě porazil Poláka Mika Marčika. Jako třetí dojel zlínský závodník Adam Březík, který tak byl nejlepší z českých pilotů. Dnes je na programu 6 rychlostních zkoušek.
0: Tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0 a 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla také Nikola Bartuňková, která si poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie, a Tereza Valentová, ta ve dvou sadách vyhrála nad Američankou Stojanovou. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál ve dvou sadách s Francouzem Alisem, Macháč podlehl také 0-2 Španělu Kareňovi.
1: České volejbalistky v generáci na domácí mistrovství Evropy podlehly i po druhé Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohráli s vicemistrněmi z minulého šampionátu 0-3 na sety.
0: Pořádně nabitý sportovní přehled na úvod soboty připravil Karel Schamberger. Díky.
1: Naslyšenou. Sometimes.

0: pravidelné encyklopedii si tento týden připomínáme legendární světové trenéry a dnes zamíříme k hokeji. Říkalo se mu tyran nebo diktátor a mělo to svůj důvod, byl přísný, ale také úspěšný. Hokejisty Sovětského svazu dovedl k 8 zlatům z mistrovství světa, ke 3 triumfům na olympiádách a k 1 na kanadském poháru. V nesoutěžní otázce se vás ptáme na jméno legendárního kouče sovětské sborné.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tentokrát to nebylo nic těžkého, samozřejmě jde o Viktora Tichonova, s jeho jménem je spojen zlatý věk sovětského a ruského hokeje. Navíc jeho tým CSKA Moskva královal v domácí lize nepřetržitě v letech 1977 až 1989. Hokej sám hrál na postu obránce, více se ale proslavil až jako trenér se svými autoritářskými metodami. Na své svěřence s oblibou křičel a ponižoval je, věřil, že aby podávali optimální výkon, musí je nejdříve zlomit. Své hráče tak na 11 měsíců ročně zavíral do kasáren, odkud směli jen na tréninky a zápasy. Proslavil se budováním stabilních útočných a obranných formací, které spolu hrály dlouhé roky. Vězní hráči se museli podřídit systému. Tichonov považoval týmovou hru za důležitější než individuální talent.
2: V kolektivu musí být vždy pouze jeden lídr, který nese za vše odpovědnost. Vyhrál, pak je to v pořádku. Prohrál, pak musí pryč. A je jedno, jestli je trenér diktátor nebo demokrat. Hlavní je pouze výsledek, nic jiného.
0: Vysvětloval v roce 2010 Českému rozhlasu Viktor Tichonov. Ten zemřel v roce 2014 ve věku 84 let a my jsme o něm mluvili v encyklopedii Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Je 8 hodin. A zprávy má Eliška Zábrocká.
19: Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš, pomáhá jim i zmírnění větru. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak. Na silnici 38 za Havlíčkovým Brodem počítejte se silnějším provozem k omezení u Skuhrova a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové taky ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. Dalších 8 lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Ti už tam ale podle české ambasády nejsou. A do Chorvatska se za naší spolupracovnicí na Radiožurnálu vydáme i po 8:30. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
20: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
19: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
16: jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
19: Polsku dnes posvětí obří metrovou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší socha s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Konotopie a její stavba trvala 18 měsíců.
21: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Częstochowie i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopi se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina, konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
18: Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 metrů. Znak 21-letý český reprezentant porazil v souboji o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla triumfovala v novém českém rekordu 24 sekund a 11 setin.
22: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu. Minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
18: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková byla pátá. Zvítězili Rusové, startující pod neutrální vlajkou před Nizozemskem a Itálií. A fotbalista Matěj Jurásek bude v této sezóně hostovat ve Spartě. Bývalý hráč Slávie přišel na Letnou z druholigového anglického Noriče. Součástí dohody klubu je i opce na přestup.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Omezení na D8 u Lovosice, nehoda v Praze ve Kbelské. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy za Lovosicemi začalo před okamžikem dnešní krátkodobé omezení. Mezi 46. a 45. kilometrem pracují silničáři na opravách svodidel. Až do 13. hodiny je tak uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří. Všechny české dálnice jsou při sobotním ránu průjezdné bez výraznějších komplikací i místy dlouhodobých omezení. Na D1 na průtahu Brnem či na Šmejkalce i na 4 u Jíloviště, kde je provoz kvůli výstavbě mostu značně omezený, se teď jede plynule bez sebekratšího zdržení. Silnice 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy se plní až ke Skuhrovu. Pracuje se tam na opravách vozovky, provoz je vedený kyvadlově a popojíždí se v obou směrech. A v Praze čekejte menší potíž ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína, přesněji ve sjezdu do Novopatské.
24: Přímo v tom odbočení nějaký dvě auta, takže je to tam poměrně dost nepřehledný a jak jsou tam ty dva proudy, tak ten pravý je blokovaný.
23: I tam je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě až 28. Tolik zprávy.
15: V 8 hodin a 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Příjemné sobotní ráno. Za chvíli hned po písnice od Spin Doctors budeme probírat dnešní program. Nejvyšší fotbalové soutěže budou se hrát 4 zápasy, ale mluvit také budeme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem o čerstvém přestupu bývalého slávisty Matěje Juráska do pražské Sparty.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Fotbalová pražská Sparta se postarala o pořádně pikantní páteční večer. Oznámila totiž příchod bývalého hráče u hlavního rivala pražské Slávie. Na Letné bude působit krajní záložník Matěj Jurásek, který přišel na hostování z druholigového anglického Noriče. Nejen o tom se teď budeme bavit s naším fotbalovým expertem a pětinásobným mistrem ligy Pavlem Horvátem. Hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Pavle, tak příchod Matěje Juráska, o kterém se tedy pár dní už mluvilo, je definitivně hotový. Co na něj říkáš?
1: Mě to baví, já se těším. Myslím si, že tam musel nazbírat nějaké zkušenosti, byť tam úplně extra úspěšný nebyl v Anglii, tak si myslím, že určitě ho to zocelilo a jsem zvědavý, co předvede. Já použiju větu, kterou hrozně rád používám, pravda leží na hřišti a pokud bude výborný, tak jsem přesvědčen, že si fanoušky Sparty rychle získá.
0: Mimochodem, i ty máš za sebou angažmá ve Slávii a pak ve Spartě, také oklikou, nebyl to přechod rovnou z jednoho klubu do druhého. I když hlavně tedy to bylo v jiné době, co bys Matěji Juráskovi doporučil, aby ustál očekávanou kritiku fanoušků?
1: No, tak já si myslím, že tahle doba prostě nabízí spoustu, jak se říká, hejtů na sociálních sítích a možná, že i nějaký reakce budou, když bude nastupovat normálně na stadionu, ale on se o to musí odprostit. Já si myslím, že on i nebo jeho agent dobře věděli, do čeho jdou, že to jednoduchý nebude, ale evidentně si věří a já mu budu fandit.
0: Sparta ve svém prohlášení nebo v těch výrocích kolem toho přestupu mluvila o tom, že počítá s Juráskem co nejdříve do sestavy, tak myslíš, že to bude už dnes proti Teplicím a případně i třeba kvůli těm reakcím možným od fanoušků, protože na těch sociálních sítích opravdu jsou kritické i od příznivců Sparty, že by bylo moudřejší třeba počkat kolo dvě, až se to lehce uklidní?
1: No tak já samozřejmě nevím, v jakým je tréninkovým stavu nebo jak je natrénovaný, co všechno má za sebou. To uvidíme asi až opravdu v tom zápase. Myslím si, že tím, že trenér Priske to tam teďka s odpuštěním sype hodně rychle ty nový hráče, tak jsem přesvědčený, že pokud bude fit a připravený, že dostane co nejdřív šanci, jestli od začátku nebo v průběhu toho zápasu, si netroufnu říct, ale jestli je připravený, tak se na hřiště určitě dostane.
0: Mimochodem, Teplice mají o 4 body víc než Sparta, po 3 kolech jsou psychicky v pohodě, kdežto Spartané na 10. pozici a se 2 prohrami ze 3 kol určitě na to nejsou zvyklí. Může se to projevit na trávníku a pokud ano, tak jak?
1: No, tak je to začátek ligy, já si myslím, že projevit se to určitě může, ale kdo je ve Spartě, tak je zvyklý na tlak v prvním koleji ve 30. nebo teď už ve 35. Ale ty hráči se s tím prostě musí vyrovnat, musí srovnat a kdo ne, no tak prostě nemůže být ve Spartě, takže já si myslím, že v tuhle chvíli jedno, jaký kdo v tabulce je, Sparta prostě potřebuje získávat body a nejlíp 3.
0: Zápas Sparty s Teplicemi začne v přímém přenosu na této stanici v 17 hodin. Ve stejný čas mají výkop i duely Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. No a pak ve 20 hodin odstartuje další utkání Plzeň Zlín Ševci. Ti jsou na posledním místě tabulky zatím bez bodu. Pokud by se to ale dnes večer ve Štruncových Sadech změnilo, mohlo by to být podle tebe opravdu už konec Martina Hyského na lavice Viktorie, protože ten je s každým nepovedeným kolem pod větším a větším tlakem. Zdá se, že za ním tedy stojí majitel, ale případný neúspěch se Zlínem mohl by mu zlomit vás.
1: No tak samozřejmě se to může stát, ale já si myslím, že nikdo v Plzni si v tuhle chvíli nepřipouští, že by se Zlínem ztratili. Na druhou stranu je to fotbal a Zlínu už se několikrát podařilo Plzeň pěkně potrápit. Myslím si, v té sezóně minulý to zrovna se stalo, takže já si myslím, že to bude zase těžký zápas. Ty týmy se na sebe dobře připravujou a ani pro Plzeň to nebude jednoduchý. Otázka Martina Hyského samozřejmě, ta je první, ale mě napadá takhle jako zvole ještě, co hráči třeba, jo? Kdo hraje pod své možnosti, kdo hraje standardní výkony. To hodnocení samozřejmě pro toho trenéra úplně nevyznívá dobře, ale určitě i hráči mají na tomhle tom svůj podíl viny.
0: Do konce přestupního okna zbývá polovina ještě měsíce, tak možná dojde i na nějaký pohyb v plzeňském kádru. O dnešním programu nejvyšší soutěže jsme si teď povídali s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Imagine Dragons na radiožurnálu Sport v 8 hodin a 17 minut. Italský fotbalista Ciro Immobile ukončil kariéru. V prohlášení o tom informoval FC Paříž, ve kterém 36-letý útočník od letošního února nastupoval. Ve francouzské lize Immobile odehrál 12 zápasů a dal 2 branky. Předtím působil v Juventusu, FC Turín, Dortmundu, Sevilla nebo Laziu Řím. 4x byl nejlepším střelcem italské série A a v roce 2020 dokonce získal zlatou kopačku pro nejlepšího evropského kanonýra. V italské reprezentaci Immobile nastoupil k 57 utkáním, ve kterých dal 7 gólů a v roce 2021 s národním týmem vyhrál mistrovství Evropy.

0: 8 hodin a 21 minut se budeme věnovat plaveckému mistrovství Evropy v Paříži, kde máme našeho reportéra Martina Charváta. K tomu přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Samozřejmě musíme mluvit o neuvěřitelném večeru z českého pohledu a zejména tedy pro českého plavce Miroslava Knedlu, který zažil asi nejdivočejší půl hodinu svého dosavadního života. Tak přidej všechny podrobnosti.
1: Dá se to tak nazvat a je až zvláštní, s jakým klidem potom Miroslav Knedla přišel na závěr té. To už to byla docela hodina, bych řekl, protože ho zastavovala řada zahraničních televizních štábů. Potom přišel i za mnou, protože on v 19 hodin 20, 51 minut, přibližně 10 minut před 8, tedy, tak nastupoval na 50 metrů znak a vlastně v závěru té půl hodiny, tak v nějakých 20 hodin, 20 minut si šel pro zlatou medaili z mistrovství Evropy a během toho tedy ještě plaval štafetu 4x100 metrů, kde Česko po diskvalifikaci Francie skončilo na 5. místě a Knedla tam také předvedl výborný výkon. Co se týče Miroslava Knedly, tak samozřejmě pro něj je nesmírně podstatné, že dokázal porazit oba dva favority z Ruska, jak Samusenka, tak také Kolesníkova. Byť Kolesníkov, což je oproti Knedlovi asi o 15 cm vyšší borec, tak na té 50 i díky tomu mívá lepší dohmat, ale Knedla byl na tom dohmatu nakonec o jednu setinu sekundy přeloženo asi tak 3-4 cm lepší než Kliment Kolesníkov, světový rekordman právě na 50, což samozřejmě pro Knedlu bylo velké vítězství. No a potom, když na závěr té hodiny, přibližně tak ve 20 hodin 50 minut, přišel za mnou, tak vlastně vypadal úplně v klidu. Prostě klidný Miroslav Knedla, on většinou bývá takový rozjásenější, možná trochu roztržitý, ale teď byl naprosto klidný, přestože už tu chvíli měl na krku medaili zlatou z mistrovství Evropy. Když to srovnám s Barborou Sémanovou den předtím, tak ta vypadala o poznání vlastně ještě nadšeněji a on to tak nějak Miroslav Knedla vzal prostě. Mám zlato, zlato.
0: Asi si říkal, tak začal jsem, mám tu první medaili, tak teď už budu přidávat další a další. Co dnešní program? Myslím, že zase budeš mluvit také o Miroslavu Knedlovi.
1: 10 hodin 17 minut, to je chvíle, kdy Miroslav Knedla vstoupí do stovky, znak do rozplaveb, kde ale na znakařské stovce je ta konkurence v Evropě obrovská. Loni na mistrovství světa v semifinále byli všichni velcí favorité, to znamená do 13. místa, byli srovnaní do sekundy a půl od světového rekordu. Bohužel Miroslav Knedla skončil tehdy 12. a byl poměrně daleko za postupem, přestože předvedl fantastický čas. Takže už tady se dá očekávat na mistrovství Evropy, protože velká část z těch borců, kteří byli ve finále, ať už olympijských her, ať už loňského mistrovství světa, tak jsou právě Evropani. Takže to bude mít nesmírně složité Miroslav Knedla, aby se do toho finále tady dostal, ale s tou formou, kterou tu má, tak by to mohl být znovu nadějný závod. Jenom připomínám opravdu, co se týče znakařů stovky, tak pro Miroslava Knedlu to snad ne v rozplavbách, to by snad nemělo být úplně složité, ale zejména v semifinále opravdu bude velmi náročný závod a tady může vypadnout kdokoliv už v semifinále a vůbec do toho nedělního boje o medaile se nezapojit.
0: Jakou roli takhle s blížícím se závěrem šampionátu může hrát i únava? Nejenom třeba u Knedly, ale i u těch ostatních, protože asi všichni nebo většina z těch plavců má za sebou opravdu už hodně za ten necelý týden.
1: No, zvláště únava kombinovaná s tím, že dnes si konečně všichni trochu oddechnou, protože tu má být v úzovkách jenom 32 stupňů minulé dny, když bylo přes 37, 38 povětšinou a ještě v místních rozpálených ulicích to bylo výrazně víc, tak vlastně už jenom cestou na bazén, kam velká část reprezentací chodí, protože to mají z hotelu přibližně nějakých 500-600 metrů, tak to je něco, co samozřejmě hodně vysiluje. Miroslav Knedla vlastně, on ten šampionát zas tak v uvozovkách dlouhý nemá, protože on se tady představil na dvoustovce. To byl jeden den, protože do finále se nedostal, přestože předvedl na sebe výborný čas a jinak měl až do předvčerejška volno, vlastně úvodní tři dny šampionátu měl lehčí, takže pro něj to, že závodí v závěru šampionátu, vlastně neznamená, že má za sebou dlouhou únavu závodní, ale že má za sebou až teďko posledních pár závodních dní.
0: Tak třeba ty síly a euforie ze včerejšího zlata prodá a uspěje výrazně i na té stovce znakařské. Samozřejmě, že ve vysílání Radiožurnálu Sport u ničeho podstatného z mistrovství Evropy v Paříži chybět nebudete. A to díky Martinu Charvátovi, se kterým jsme si povídali i teď. Díky a brzy naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Po písnice od zpěvačky Leny jsou tu další krátké zprávy. Hezké ráno.
1: 8 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy Radiožurnálu.
2: Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle zpráv agentury Reuters zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Epicentrum bylo v moři severně od ostrova Flores v hloubce 10 kilometrů. Varování před hrozící vlnou tsunami ale úřady po kolika hodinách stáhly. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza více než 1700 nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Podle BESIPu je důležité taky její správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí navíc v Česku helmu nosit povinně. A víc řekneme ve zprávách za půl hodiny. Začíná pražský charitativní festival Soul Union. Od 10:30 dopoledne do 10:00 večer nabídne návštěvníkům koncerty, pohybové aktivity nebo workshopy. Výtěžek ze vstupného je určený na rekonstrukci dětské herny na oddělení pedopsychiatrie psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival pořádá nadační fond Kapka naděje.
3: Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži triumfoval na trati 50 metrů znak v čase 24 sekund a 11 setin. A oštěpář Jakub Vadlejch vstoupí po 21. hodině do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. V předešlých dvou skončil na druhém a prvním místě. V 21 hodin a 10 minut pak odstartuje v Birminghamu finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 překážka za Humpolcem a zdržení v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.
5: Přibližně z 100 kilometrů stojí postavený kamion v postavným pruhu a pravděpodobně z něj vypejká nafta.
4: Na místě jsou hasiče a na kamerách vidíme, že chvílemi usměrňují provoz do levého pruhu. Na D1 v Ostravě směrem z Bohumína do Brna popojíždí fronta od sjezdu na centrum z kilometru 361. Místem dlouhodobého omezení se jede okolo čtvrt hodiny na úroveň Svinovských mostů přibližně na kilometr 356. Na D35 z Olomouce do Mohelnice zbystřete mezi sjezdy na Křelov a Náměšť. Z kilometru 258 hlásíte překážku.
6: Tady je odstavené auto, je to na krajnici, že funguje do pravého pruhu, musí se objíždět a provoz je slabý, kola nevzniká.
4: A na Olomouckou ještě zůstaneme za Hanáckou metropolí směrem do Opavy. Čekejte kratší zdržení z odbočky na Dolany na silnici 46. I tam se pracuje na opravách vozovky. Kyvadlový provoz řídí semafory z obou stran. Naberete okolo 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude horko, podle meteorologů by se srážky měly v České republice objevit až zítra. Lokální přeháníky, výjimečně i bouřky, očekávají zítra odpoledne nebo na večer. Dnes ještě horko a taky bez deště.
8: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí. Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25, na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
7: Podle meteorologa Mariana Sandeva bude neděle jasná až polojasná, ale během dne přijde oblačnost na celé území, přechodně bude i zataženo. No a od severozápadu se místy zítra přidají i přeháňky nebo občas i bouřky. Nejvyšší teploty zítra odpoledne 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Billy Talent, jeho písnička dozněla v 8 hodin a 38 minut na Radiožurnálu Sport, tedy ve chvíli, kdy míříme do Birminghamu, kde už začal program předposledního dne atletického mistrovství Evropy a je u toho také Jakub Marek. Hezké dopoledne.
1: Příjemné dopoledne.
0: Zastavil bych se ale ještě u včerejška. Z českého pohledu to moc radosti tedy nebylo v tom včerejším programu.
1: Je to tak, bohužel včera se českým atletům, atletkám nedařilo. U některých to bylo tak předpokládatelné, že se z úvodních kol nedostanou, ale třeba u Štěpařky ty určitě mysleli na postup do finále prakticky všechny tři, jak Nikola Tabačková, Nikola Ogrodníková, tak Petra Sičaková, ale ani jedna z tria se nedostala. Tady mezi elitní dvanáctku nejblíž tomu byla Petra Sičaková, ale řekl bych, že spíš než po fyzické stránce, tak zkrátka to nezvládly české atletky poté psychické, nesrovnaly se s tím, že jsou zkrátka na velké akci a nakonec to bohužel dopadlo tak, jak to dopadlo a zítra večer to bude bez české účasti tady.
0: Včerejší večerní program ale nabídl leccos zajímavého, i když tedy v těch hlavních rolích nebyli čeští atleti, tak připomeň asi ty největší momenty večera.
1: Byl to samozřejmě velmi zajímavý večer i bez české účasti tedy té finálové, protože ona ještě česká sedmibojařka Adéla Tkáčová tady bojovala večer ve čtvrté disciplíně sedmiboje a po těch čtyřech disciplínách, tedy prvním dnu, je na 17. pozici, když je lehce pod svým osobním rekordem a ona má ten druhý den ještě o něco lepší, takže v 21 letech by tady mohla udělat nějaký zajímavý výsledek a hlavně to jsou pro ní velké zkušenosti, protože ona mluvila o tom po včerejším dnu, že se před pár lety dívala třeba na Britku Katherine Johnsonovou Thompsonovou v televizi s otevřenou pusou a teď vedle ní stojí ve startovních blocích, takže to je skutečně nová pro ní příležitost, no a z toho mezinárodního pohledu tak to bylo parádní z pohledu Karstena Warholma, který zaběhl rekord šampionátu na 400 metrů překážek, už od prvních překážek nedal nikoho na pochybách, že zkrátka on je absolutně nejlepším evropským překážkářem na této trati. On patří samozřejmě mezi tu trojici nejlepších světových překážkářů, je světovým rekordmanem a pak na závěr toho večerního programu to byl jeden z vrcholů šampionátu, kdy bojovali Švýcarka Verová, Britka Hutchinsonová a také Nizozemka Brudersová Bolová o zlato v závodě na 800 metrů nakonec. Z toho byl poprvé v historii evropských šampionátů čas pod 1:55. Audrey Verová tady ukázala, že zkrátka letos je na tom nejlépe, i když Kylie Hutchinsonová v závěru dotahovala, dotírala na právě Verovou, ale ve fantastické atmosféře, kdy bylo poprvé vyprodáno tady v Birminghamu na stadionu, bylo přes 23 tisíc fanoušků, tak nakonec Verová Švýcarka porazila Britku Hutchinsonovou. No a na třetí pozici v novém národním rekordu byla Nizozemka Femke Brudersová Bolová.
0: Znovu tedy odolal letitý rekord Jarmily Kratochvílové na 800. Co chybí těm současným běžkyním, které už se opravdu přiblížily? Je to ta závěrečná dvoustovka, ve které byla Kratochvílová tehdy naprosto fenomenální?
1: Pravděpodobně ano, když se tedy podíváme na ty časy, ale ono na šampionátech se obecně neběhá zase až tak rychle na těchto tratích. Je to logické, protože většinou je to spíš taktická bitva. Tady nejde o čas, jde o medaile, jde o pozice a zkrátka není tady žádný vodič jako na mítincích. Teď už na mítincích vídáme takovou tu světelnou vlnu, dokonce uvnitř mantinelu, která ukazuje běžcům a běžkyním, jak vlastně jsou na tom v porovnání se světovými rekordy. Takže ten čas tady včera lehce nad 1:54 naznačuje tomu, že bychom se brzy ale mohli dočkat překonání toho světového rekordu z roku 1983.
0: Když bychom mluvili o českých medailových nadějích, tak budeš souhlasit s tím, když řeknu, že kdy jindy než dnes?
1: Jednoznačně. Večer po 21. hodině českého času, přesně minutu po 21. hodině, tady začne finálový souboj o štěpařů. Jako první je ve startovní listině Julian Weber a hned jako druhý za ním pak Jakub Vadlejch, který ovládl předchozí evropský šampionát v Římě. Posledním pokusem se tam dostal právě před Juliana Webera před 4 lety v Mnichově doma. Naopak Weber porazil nakonec druhého Jakuba Vadlejcha. Takže kdyby to byl souboj těchto dvou, to bychom se vůbec nezlobili. Vadlejch postoupil z 5. místa tady v kvalifikaci, Weber z 1. Vadlejch ten vůbec neměl úplně ideální sezonu, když před evropským šampionátem skoro 2 měsíce nezávodil, bojoval s kolenem, ale prý i Julian Weber a ostatní oštěpaři zkrátka mají nějaké bolístky. Ona už to v minulosti říkala, třeba Zuzana Hejnová, že profesionální atlet jako nemůže být prakticky zdravý, musí být jen tak nějak připravený na ten elitní šampionát. No a bude nás samozřejmě zajímat i 400 metrů žen v finále od 20 hodin, od 21 hodin a 10 minut. V něm bude Lourdes Gloria Manuel, která tady postoupila do finále čtvrtým nejrychlejším časem, ale věříme, že si ještě nějaké ty síly nechala právě na finále.
0: Rušno kolem tebe je ale už teď, to znamená, že program dnešního dne, tedy soboty na mistrovství Evropy, už běží, tak co sleduješ?
1: Ano, já jsem teď v historickém centru Birminghamu, protože o 8:30 vašeho českého času tady odstartovaly vlastně 4 disciplíny hned a 4 nové disciplíny, které ještě nikdy na velké akci nebyly. Je to půlmaraton a maraton žen a mužů chodecké disciplíny. Takže teď tady kolem mě krouží chodci a chodkyně. Největší české naděje jsou v ženském půlmaratonu. Tam je to Eliška Martinková, Emma Klimentová, Alžběta Franklová a Eliška Martinková. Ta prakticky také teď 2 roky laborovala s různými zraněními. Ona byla na operaci s kyčlí, s kolenem, prakticky od olympijských her v Paříži. Bojovala se zdravím, ale nakonec se sem dostala a teď zatím ukazuje to, že patří mezi ty elitní chodkyně, protože se drží na 6., 7. pozici zhruba na nějakém 2. kilometru, takže Eliška Martinková zatím rozešla tento závod, který je tedy lehce nad 21 kilometrů, velmi dobře. Emma Klimentová, ta se drží kolem 15. místa, Alžběta Franklová, ta je zhruba ve 3. desítce.
0: Říká Jakub Marek, který bude dál informovat o dění na mistrovství Evropy.

0: Včera začal 55. ročník Barum Czech Rally Zlín a k ní patří i spánkový deficit. V pátek totiž tradičně začíná noční rychlostní zkouškou v centru Zlína a v sobotu pokračuje hned ráno. Letos ale měli posádky na odpočinek zhruba o hodinu víc než v předchozích letech. Páteční jízda Zlínem totiž začínala už v 8:30 večer.
1: Slunce ještě nezapadlo a první jezdci už se vydali na trať městské rychlostní zkoušky, která v centru Zlína otevírá letošní Barum Rally. Cílem pořadatelů je, aby páteční úvod závodu končil dřív než o půlnoci jako v minulosti, kvůli nočnímu klidu a taky komfortu závodníků.
2: To tam dává nějaký prostor do nějakého komfortu, ale zcela upřímně pořád jsou to závody, což znamená, že člověk se moc nevyspí. I přes nějakou tu míru toho adrenalinu, kterou v to tělo vyplavuje, tak po té městské rychlostní zkoušce je fakt těžký usnout.
1: Neznamená podle pilota Erika Cajse o hodinu delší čas strávený na hotelu, taky o hodinu delší spánek.
2: Pořád je to tělo v nějakém tom závodním módu, v tom sportovním módu, pořád v tom autě člověk podává nějaký sportovní výkon a když ho má podávat v noci, tak pak není jako úplně přirozené jít spát.
1: 12-násobný šampion Barum Rally Jan Kopecký zažil usínání po noční jízdě s Línem mnohokrát. Přesto nedokáže říct, jak dlouho po dojezdu usne.
3: Letos tady obrovský vedro, takže člověk je rozpálený z toho auta, dostane se do postele, má sobě ještě adrenalin, takže je to složitější, no, ale jsme na to zvyklí, už několikrát jsme to tady zažili, ale neočekávám to, že to bude jiný.
1: A ráno, co musíte všechno udělat předtím, než se vydáte vlastně na trať?
3: No, probudit se, zajít si na záchod, dát si sprchu, vyčistit si zuby, zajít si na snídani a zajít pro auto a pokušet.
1: Popisuje Kopecký celkem běžné ráno, které pro něj a ostatní favority v sobotu skončí

0: vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že ta Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Musí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
8: Skoro polovina dětí podle BESIPu nemá při nehodě na kole nebo koloběžce helmu. Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. Plavec Knedla je mistrem Evropy, vyhrál na 50 metrů znak. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova u Heřmanovy huti na kilometru 104 bourala v omezení dvě osobní auta a bude slunečno s teplotami do 630 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Bez přilby jela skoro polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít cyklisti a jezdci na koloběžkách do 18 let přilbu povinně.
9: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
10: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68 a 65%.
9: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
11: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty.
9: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Radiožurnál.
8: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pomoct zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
12: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
13: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
14: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů. a kamery.
13: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
8: A detaily uslyšíte na Radiožurnálu taky za chvíli v pořadu Experiment. Začíná 11. ročník festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Program nabídne barokní hudbu, přednášky nebo komentované procházky historickým centrem.
6: V následujících dnech pak zazní třeba liturgické provedení mše svaté skladatele Antoana Boeseta. Popisuje jeden z pořadatelů litomyšlských dnů barokní tradice Vítek Večeře.
15: Takovým vrcholem letošního ročníku bude úterní koncert biblických sonát od německého skladatele Johanna Kuhnaua, a to v nádherném prostoru zámecké kaple svaté Moniky. Slovem koncert doprovodí známý herec Petr Vacek.
6: Festival můžete navštívit až do 20. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
16: Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24 sekund a 11 setin vylepšil o 8 setin svůj český rekord z rozplaveb. Na atletickém mistrovství Evropy je na programu maraton a půlmaraton v Chůzi. Informace o českých reprezentantech přidá přímo z centra Birminghamu reportér Jakub Marek.
17: V ženském chodeckém půlmaratonu se zatím drží ve vedoucí 16-člené skupině dvě Češky, Eliška Martinková a Emma Klimentová. Vepředu jdou na 7. kilometru favoritky Palmisanová a Perezová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na D1 zdržení za Humpolcem i v okolí Vyškova. Na D1 z Prahy do Brna budete brzdit za Humpolcem na 99. kilometru. 5 až 10 minut se popojíždí na 100 kilometr. Tam je uzavřený pravý a odstavný pruh. Hasiči čistí vozovku od vyteklé nafty. Dál k Brnu je pak D1 průjezdná plynule bez komplikací. D1 z Přerova do Brna se plní před Vyškovem. Brzdí se na 230. kilometru, stejně tak i na konci D46 od Prostějova. Příčinou je dnešní omezení mezi kilometry 228 a 226. Silničáři tam zabrali levý pruh. Na D5 na trase z Plzně do Rozvadova si dejte pozor za sjezdem na Heřmanovu huť. Na 104. kilometru přímo v omezení se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden ze zúžených pruhů. Okolo se jede o něco pomaleji, kolona se ale netvoří. A ještě Praha k Belská ulice směrem z Letňan do Hloubětína. Ve sjezdu do Novopatské nehoda dvou osobních aut v pravém pruhu. Fronta na 5 minut začíná za sjezdem na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
20: 9 hodin a 6 minut vám přeji příjemné dopoledne s Radiožurnálem Sport. V našem vysílání se budeme znovu věnovat titulu mistra Evropy, který včera získal v Paříži na znakařské 50. plavec Miroslav Knedla. Jeho zlatý úspěch prožívali přímo na tribuně i jeho nejbližší a už po písnice od Amy McDonald uslyšíte jeho otce Miroslava Knedlu staršího.
18: Radiožurnál Sport
21: a Ondřej Prokop.

0: Plavec Miroslav Knedla se stal mistrem Evropy a po Barboře Sémanové vybojoval na šampionátu druhé zlato pro Česko. Knedla vyhrál 50 metrů znak v novém českém rekordu 24,11 sekundy. Tímto časem se stal jedním z nejlepších 10 znakařů historie na této trati. Obrovský úspěch zlínského plavce viděla v Paříži z tribuny i jeho rodina. S jeho tatínkem Miroslavem Knedlou starším pak mluvil Martin Charvát.
1: Když šel na start, tušil jste, že by to tam jako mohlo nějakým způsobem třeba jenom medailově na bronz dopadnout?
2: My jsme byli klasicky v Sacré-Cœur. Já vím, že to zafungovalo i předtím na olympiádě a po dlouhé době jsem tam napsal zase nějaký zkaz a když šel na start, tak jsem si říkal, bylo by dobré porazit aspoň jednoho z těch Rusů. Jo? Ale jak jsem si říkal, třetí místo bude pecka. Ale jakože bude na prvním místě, to jsem vážně nečekal, to je neskutečný.
1: Když jste viděl, jak letí bazénem, zejména od nějakého 25. metru, jak najednou v těch posledních 10 se tam prohnal kolem Samusenka, potom pohled na tu tabuli, tam ty setiny, jedna vedle druhé.
2: To hlavně jako prostě ty 4 první místa, oni byli, jestli se nepletu, ve 4 setinách, a já jsem to natáčel na mobil a jak špatně vidím na tu blízku, tak jsem tam viděl 2 čárky a říkám, jo, je to tam, je druhej. A Karolína vedle, je první, dcera. To je nezapomenutelné do teďka. To finále, jako ten finish, ten byl strhující, takže za mě pecka. Pecka.
1: Jaké to je mít si na mistrem Evropy?
2: To si asi člověk ještě neuvědomuje. Hlavně, jak to skončilo, tak my jsme byli všichni uplakaní jak na pořbu, ale samozřejmě tady tohle byly štěstí slzy a mě to hlavně hrozně přeju, protože on si to zaslouží. Jako tím, jak je skromný a pořád zůstává sám sebou, to se mi hrozně jenom líbí, tak si to zaslouží a jsem hrozně rád, hlavně za něho.
1: Ono bylo asi trochu těžké ho poslat do Ameriky, ne? Vidíte, jak je dobrý, jak byl dobrý od juniorů a teďko najednou si ho někde vezme v Americe, daleko. Pravda, jsou to experti, ale už tam řada českých talentů plaveckých pohořela. Teď tam posídláte syna.
2: Já jsem mu nechtěl vůbec ničem bránit, já jsem viděl, jaké to tam těžké bude, hlavně ty začátky, protože se naraz pohybujete mezi 40 top plavcema, 30 top plavcema a nebylo to lehké. Já si pamatuju přesně to letiště, jak jsme se loučili, jak jsme to obrečeli a říkal jsem, musíš to vydržet, ten začátek bude těžký, ale měl obrovské štěstí prostě na tým. Jo. To, co si vybral, tak si vybral absolutně správně a je maximálně spokojený, protože tam, co jsme zažili my v Americe, tak tam fakt funguje takový ten rodinný duch toho týmu. Jako já jsem nadšený za něj a on je tam spokojený.
1: Teďko přijel na mistrovství Evropy, dosud český rekord 24,4 desetiny, sekundy, potom k tomu nějaké setiny. A všechno, co tady Miroslav Knedla mladší plaval, tak bylo za 24,1 a potom k tomu nějaké setiny. Evidentně se na té 50 zlepšil a vzhledem k tomu, že to je 50, je to krátký čas, tak ty 2 desetiny jsou vlastně hrozně moc.
2: 50 hlavně nedává žádnou šanci prostě dělat chyby a 2 desetiny stáhnout, to je ze snu. To je ze snu a teď, když se podíváme na to, tam 32 setin de facto od Mare Nostrum, je to obrovský skok a klobouk dolů, to je něco úžasného.
1: Říká Miroslav Knedla starší poté, co jeho syn, Miroslav Knedla mladší, vyhrál titul mistra Evropy na 50 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Sound. 9 hodin 16 minut, poslouchali jste písničku od kapely Buty. Kapitán basketbalových mistrů světa i Evropy Dennis Schröder opět změní v NBA dres a míří již do 12. klubu. 32-letého německého rozehrávače podle ESPN vyměnil Cleveland do Charlotte. Rekordmanem je Ish Smith, který v zámořské lize hrál za 13 různých týmů. Schröder už mu tedy slušně šlape na paty.

0: Dvě české medailové naděje čekají dnes večer finálové závody na mistrovství Evropy v atletice. Sprinterka Lourdes Gloria Manuel poběží v Birminghamu 400 a v oštěpu se pokusí vybojovat další velký úspěch Jakub Vadlejch.
1: První cíl pro mě určitě bude hodit prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
2: Povídá Jakub Vadlejch před finále oštěpařů, které začne minutu po 9. hodině večer českého času. Po skvělém úvodu sezony, kdy v květnu poslal oštěp v Japonsku na 85 metrů a 24 cm, bojoval spíš s bolavým kolenem než se soupeři, ale po skoro dvouměsíční závodní pauze zvládl bez problému kvalifikaci v Birminghamu a třeba dvojnásobná olympijská vítězka v oštěpu Barbora Špotáková věří, že i v 35 letech může Vadlejch bojovat s nejlepšími.
3: To je dobrý věk pro oštěpaře tohle. Musí vydržet zdraví, no a musí hlavně jako ten oštěp, tam takový tisíciny, prostě vteřiny se musí všechno spojit dohromady a to buď jako ten den se sepne, anebo to nespojuje ten den, no a to je pak hrozně těžký. Ta kvalda, tam se mi zase až tak nelíbil, tak věřím, že by mohl být jako lepší v tom finále, no věřím mu, jako je to matador.
2: Usmívá se Barbora Špotáková, která zná Vadlejcha velmi dobře i ze společného působení v tréninkové skupině Jana Železného. Velkým favoritem soutěže bude Němec Julian Weber a Vadlejch si nepřipouští tlak na svůj výsledek, i přesto, že český tým na medaili v Birminghamu stále čeká.
1: Snažím se to absolutně samozřejmě nevnímat, ale jsem hrozně rád, že vlastně tohle bude moje pátý evropský finále, mám 5 světových, 3 olympijský, je to prostě, je to fantazie, to, co žiju, dělám, miluju to. A minimálně ty 2 roky to ještě chci dělat.
2: Doplňuje oštěpař Jakub Vadlejch. Za 2 roky budou mimochodem olympijské hry v Los Angeles. A večer chce bojovat mistr Evropy z Říma ve Velké Británii o medaily, stejně tak jako čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Její finále odstartuje ve 21 hodin a 10 minut. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A Jakub Marek teď na Radiožurnálu Sport i živě. V Birminghamu totiž právě probíhají hned 4 chodecké závody naráz. Jak se zatím daří Čechům a Češkám?
2: Příjemný den z Birminghamu, aktuálně je na tom nejlépe Emma Klimentová, je na 12. pozici v ženském chodeckém půlmaratonu, teď je na 12. kilometru, takže má zhruba 50 minut závodu za sebou. Od začátku na tom byla lépe Eliška Martinková, ale ta teď evidentně bojuje s nějakým problémem, protože Klimentová se před ní dostala a Martinková už ztrácí teď 11 sekund na Klimentovou, takže Klimentová 12. Martinková 14. A když se podíváme do čela právě této soutěže, tak tam už je teď s náskokem, ne velkým, ale s náskokem, ještě před chvílí šli spolu Španělka Maria Perezová a Italka Antonella Palmisanová, to jsou dvě favoritky, velké favoritky tohoto závodu. Na třetí pozici je Ukrajinka Ludmila Oljanovská, když se podívám na rozestup třetí Oljanovské a 12. Klimentové, tak tam už je to přes 1 minutu odstupu, takže Klimentová teď jde zhruba minutu právě za medailovou pozicí, ona tady neměla nemá medailové úplně ambice, ale je pro ní teď dobré, že jde za tu elitní desítku. Eliška Martinková, ta byla na minulém evropském šampionátu 11. před 4 lety v Mnichově, pak 7. To jí bylo teprve 20 let, ale ona, už jsem o tom mluvil, od Paříže, od olympijských her, byla na 2 operacích, nejdřív s kyčlí, pak s kolenem, a teď je to prakticky její první velký závod od olympijských her v Paříži, takže aktuálně na 14. pozici. Když se podíváme do dalších disciplín, tak v mužském chodeckém maratonu, tam jede Morávek na 14. pozici, tam těch chodců zase tolik není, zhruba 25, a vede suverénně teď Maďar Venierščan s velkým půlminutovým náskokem, ale tam je to také stále zhruba na 13. kilometru a je to samozřejmě maraton, takže mají ještě velkou část před sebou. Chodci a v mužském půlmaratonu, tam jde Albert Kukla na průběžné 15. pozici.
0: Říká Jakub Marek, který bude i dál sledovat dění v Birminghamu a informovat vás o něm. Zatím díky a naslyšenou.
2: Díky.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
6: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Ke stejnému závěru došla taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti. Informují o tom ruské úřady s tím, že na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany navíc uvedlo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky a vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy, vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu. A v kostele svatého Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí požehnají dnes kopii suchdolské Madony. Slavnost začne za půl hodiny mší svatou. Kopie podle středověkého originálu vznikla díky veřejné sbírce, do které se zapojili dárci z regionu.
0: Sport.
6: Barumček Rally Zlín vede po úvodní městské rychlostní zkoušce italský jezdec Mabellini. Nejrychlejším Čechem je třetí Adam Březík se ztrátou necelých 3 sekund. Dnes je na programu 6 rychlostních zkoušek. A v Birminghamu pokračuje mistrovství Evropy v atletice maratonem a půlmaratonem v chůzi. Detaily přidá reportér Jakub Marek.
7: V ženském chodeckém půlmaratonu se startovní pole už výrazně rozdělilo. Emma Klementová je na 14. kilometru 13. Eliška Martinková 15. Vede Španělka Perezová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení za Humpolcem i před Vyškovem. Na D1 mezi Kroměříží a Brnem panuje velmi hustý provoz před Vyškovem. Kolona z 230. kilometru i ve sjezdu z D46 je na 15 až 20 minut. Sune se až do omezení mezi kilometry 228 a 226. Tam dnes celý den pracují silničáři v levém pruhu. Řidiči se místu snaží vyhnout. Z D1 tak sjíždí na D46 a tam na druhém kilometru pokračují na Vyškov. Sjezd se plní, počítejte se zhruba 5 až 10 minutovým zdržením. Přes město už se pak jede plynule, na dálnici se vrací exitem 226 Vyškov západ. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem narůstá kolona. Aktuálně se brzdí v obou pruzích na 96,5 kilometru za odpočívkou Mikulášov a hodně přes 20 minut se popojíždí na kilometr 100. Tam stále zasahují hasiči, čistí vozovku od vyteklé nafty, dá se projet pouze levým pruhem. Trojka z Prahy do Tábora ucpaná v tradičním úseku mezi Mračí a Benešovem, půl hodiny se jede krokem k odbočce na Týnec. A v metropoli potíže ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína, kolona už před sjezdem na Prosek, čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě ve sjezdu do Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
9: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy.

9 hodin 37 minut, posloucháte dál Radiožurnál Sport, no a my se můžeme chvilku věnovat také volejbalu. V generálce do domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i podruhé úřadujícím vícemistrním starého kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohráli 0-3 po vyrovnaných setech 20-25, 23-25 a 22-25. Ve čtvrtek Srbkám alespoň jednu sadu Češky sebrali. Se Srbskem se utkají na samotné mistrovství Evropy Češky 23. srpna. O dva dny dříve do turnaje vstoupí zápasem proti Řecku.

0: Už je po půl desáté, to znamená, že se na mistrovství Evropy v plavání rozběhl dnešní program a v něm se také představí, a to tedy dnes a také zítra, paraplavci o vloženém závodě do programu mistrovství. Si teď budeme povídat se Štěpánem Caganem, předsedou sekce paraplavání na Českém svazu plaveckých sportů. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak byste vysvětlil, co, nebo připomeňte, které paraplavecké závody budou v Paříži a jak je to pro vás důležité?
1: V Paříži je na programu 50 a 100 metrů volný způsob v paraplavání. Je to vůbec poprvé v historii, kdy se takhle propojují tyto dva sporty, takže je to taková ukázka, jak by mohly tyto dva sporty koexistovat dohromady.
0: A je tedy podle vás blízko doba, kdy bude mistrovství Evropy nebo světa v uvozovkách zdravých a handicapovaných sportovců společné?
1: To právě asi ukáže tadyhle ten závod a potom další jednání. Nejde jenom o společné mistrovství světa Evropy, ale vůbec o to společné řízení těchto dvou sportů.
0: Líbí se vám ta forma, jakou ten dnešní a zítřejší závod je do programu vložený, s prominutím za ten tedy výraz, aby si paraplavci nepřišli jen jako zpestření toho programu, ale byli bráni opravdu jako důležití sportovci a nebyli tam dnes a zítra jen jako okrasa do přestávky mezi závody?
1: Já si myslím, že to pořadatelé nastavili docela dobře. Je to samozřejmě jenom ukázka nás, hlavní mistrovství Evropy, v paraplavání teprve čeká v září, takže tady jsou vybrané jenom ty dvě disciplíny, takové jako nejobsazenější. To pole je tam docela krátké, takže je to spíš taková ukázka a je to nějaký takový signál k tomu, že by vlastně ty mezinárodní organizace mohly přijmout i parasportovce, kteří aktuálně mají řízení toho sportu někde jinde a zatím se hledá způsob, jak řídit ten sport na celosvětové, respektive na celoevropské úrovni, z jaké organizace, a to je teď předmětem jednání.
0: I tahle ta, řekněme tedy, ukázka paraplavání na mistrovství Evropy, vzbudilo to nadšení mezi paraplavci?
1: No, jak u kterých, samozřejmě pro ně je zásadní to mistrovství Evropy v září, které bude v Turecku. Tam ty výsledky se počítají daleko více a jinak teda samozřejmě je to hezký počin a myslím si, že se těší, že si budou moct zaplavat se svými kolegy, se kterými třeba trénují tady, ale závody doteďka měly odděleně.
0: Největší hvězdou českého parasplavání a vlastně celého možná parasportu současnosti je David Kratochvíl, ten ale v Paříži nebude, proč?
1: David v Paříži nebude, on má poměrně náročnou tu sezonu a tady to mistrovství se rozhodl vynechat a dává přednost studiu.
0: Česko tedy bude reprezentovat Agáta Koupilová dnes i zítra, jaké jsou její ambice?
1: Ono je to trošku těžší stanovit dopředu, protože tady je vlastně úplně jiný formát toho závodu, než na který jsme zvyklí. Agáta Koupilová je vícemistryně světa i Evropy. V loni přivezla 3 stříbrné medaile, takže nějaké ambice tam jsou, ale nutný je asi vysvětlit, že tady budou plavat sportovci s různými handicapy dohromady. A ty výsledky se přepočítávají na body podle dosaženého času a podle míry toho jejich postižení. Takže dopředu se to moc nedá predikovat a já spíš budu jenom držet palce, aby zaplavala dobrý výkon a aby se třeba dostala i do finále.
0: My také samozřejmě budeme držet palce, ať se to povede Agátě Koupilové. O vložených paraplaveckých závodech na mistrovství Evropy v Paříži jsme si teď povídali se Štěpánem Caganem, předsedou sekce paraplavání na Českém svazu plaveckých sportů. Díky a hezký den.
1: Hezký den i vám, naslyšenou.

0: 9 hodin a 49 minut se zase přesouváme do Birminghamu, kde probíhají půlmaraton a maraton chodců a chodkyň. Všechno sleduje přímo na místě náš reportér Jakub Marek.
1: Hezký den, české dvě chodkyně Eliška Martinková a Emma Klimentová se na začátku držely vedoucí skupiny, ale pak se to pole hodně rozdělilo. Teď už mají za sebou hodinu a 19 minut závodu. Aktuálně je překvapivě lepší z této české dvojice Emma Klimentová na 13. pozici, Eliška Martinková aktuálně 17. A řekl bych, že se dost trápí, už nějakých 5-6 kilometrů. Aktuálně jsou chodkyně na 18. kilometru. Respektive tam je teprve Mária Perezová, která vede. Některé závodnice už předešla o jedno kolo, právě tato Španělka, která na mistrovství světa vybojovala už celkem 4 zlaté medaile v minulosti. Bylo to v závodech na 20 a 35 kilometrů. Trať půlmaratonu a maratonu pro chodce je od letošního roku úplně nová. Na mezinárodních akcích světová atletika stále pátrá po tom, co by bylo nejlepší, nejzajímavější pro fanoušky. A teď zvolili cestu toho, že třeba můžou porovnávat rekreační běžci své tempo s chodeckými závody, takže od letoška se na velkých akcích pořádají chodecké soutěže v půlmaratonu a maratonu. Teď je tedy aktuálně zhruba 3 kilometry před cílem ženského půlmaratonu v čele suverénně Španělka Perezová, Češka Klimentová 13. a další Češka Martinková na 16. pozici. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Její maminka vyhrála olympijské hry. Lucie Neumannová nejspíš žádnou velkou světovou medaili domů nepřiveze, ale sport se pro ní stal zásadním koníčkem, hobby, zábavou, součástí života. Vydali jsme se za ní na jeden z veřejných tréninků.
1: Večerní běh, on se jmenuje EPP Energy Run a je to vlastně běh na 10 kilometrů, ale lidi to můžou jít i fakt jako takovou procházku, bude to nasvícený hezkýma světlama a tak.
2: Popisovala Lucie Neumannová přímo při veřejném tréninku sportovcům běh, který z Vyššího Brodu směrem k Hrázi odstartuje ve středu 19. srpna ve 20 hodin. S dcerou olympijské vítězky jsme se setkali přímo v centru Českých Budějovic na soutoku Malše s Vltavou do Jihočeského kraje, kde se její maminka narodila, jezdí ráda.
1: Tak já jsem sice z Prahy, ale mám tady babičku, měla jsem tady dědečka, bratrance v Jihočeském kraji, ne v Českých Budějovicích v Písku, ale mám prostě k Jihočeskému kraj blízko a mám to tady ráda.
3: Teď jste se sešli tady se sportovci, kteří rádi běhají v Českých Budějovicích. Proč v Českých Budějovicích?
1: V Českých Budějovicích, protože jsem zatím všechny běhy měla takhle jenom v Praze a říkala jsem si, že je čas taky se s lidma třeba potkat jinde než v Praze a jak jsem říkala, tak k Jihočeskému kraji mám blízko, takže jsem si vybrala ty Budějovice a plán je si tak jako zasportovat, spíš tak jako něco lehčího, abych je neuvařila, zároveň bych neuvařila sama sebe, nějaký protažení, běžeckou abecedu a tak, takže něco jako jednoduššího.
2: Jednoduchý trénink s Lucí Neumannovou je mezi atlety velký zájem. Potkají se s ní i na Česlipno Sport Festivalu, který je zaměřený na hobby sportovce a na Jihu Čech právě teď začíná.
1: Slíbila jsem mamce organizátorce, že se jí postarám o sociální sítě, takže tam budu celou dobu a doufám, že si i zajedu nějaký závod na kole nebo zaběhnu.
3: Jak se vám daří na tom sportovním poli? Stačíte trénovat? Dostanete se třeba i na dráhu?
1: Tak teď jsem momentálně trošku zraněna, právě nemůžu moc jako běhat. Měla jsem zánět vlastně jakoby mezi druhým a třetím metatarzem v nártu, což je docela na nic, už trvá docela dlouho.
3: Z přetížení?
1: Jo, je to bohužel z přetížení, ale teďko už to snad vypadá dobře, takže se těším, že až úplně dolečím tu nohu, takže se zase připravím na nějaký závod a něco si zaběhnu.
2: Když má Lucie čas, vyráží i s maminkou na výšlapy, nejraději do hor.
1: Jo, docela dobrá partička je. Když jsem byla malá, tak jsem to úplně nenáviděla. Teď už mi to nevadí, teď už je to fajn, takže jo, je to fajn.
2: Sport hraje velmi důležitou roli i v jejím osobním životě. Spojila ho s náročným cestováním. Doprovází totiž přítele tenistu Jiřího Lehečku po turnajích.
1: Je to tak, takže moc toho času nemám, aby jsem si takhle jako jen tak někam vyrazila, cestujem po celém světě, no.
2: Dodala Lucie Neumannová, se kterou se hobby sportovci příznivci aktivního pohybu mohou v těchto dnech setkat u Lipna. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká. Část Bělorusů by v Česku opět mohla žádat o krátkodobá víza, počítá s tím návrh ministerstva zahraničí. V jižním Libanonu podle tamní agentury NNA zemřelo 7 lidí po izraelském náletu. Fotbalista Matěj Jurásek bude hostovat ve Spartě. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona z 96. kilometru a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo zahraničí chce umožnit některým Bělorusům znovu žádat o krátkodobá víza v Česku, zjistil to Radiožurnál. Podle návrhu vládního nařízení, který rezort připravil, by šlo o ty, kteří mají v Česku přímé příbuzné, tedy děti, rodiče, prarodiče nebo vnuky. Je to výsledek jednání ministra Petra Macingy z motoristů a běloruské opoziční lídrně Světlany Cichanouské. S návrhem souhlasí i opoziční poslankyně Katarina Demetrašvili z Pirátu.
7: Samozřejmě si ale nemůžeme nalhávat, že podobné opatření nenese žádná bezpečnostní rizika. Každá žádost by proto měla samozřejmě projít důkladným individuálním prověřením. To ale není důvod zavřít dveře všem.
6: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Legislativní rada vlády mu udělila výjimku a zkrátila ho na 10 dní. Pokud vláda nařízení schválí, mělo by být účinné od konce září. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokické slati na Klatovsku naměřili meteorologové -2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky. Při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu zemřelo 7 lidí, uvedla to libanonská státní agentura NNA. Úder zasáhl obytný dům v obci Ansar. Trosky prohledávají záchranáři. Libanonská agentura informovala také o dalších izraelských náletech v jižní části země. Podle agentury AP patří dnešní útok počtem obětí k nejhorším od konce června, kdy se Libanon a Izrael dohodli o příměří. To počítá se stažením izraelských sil z jižního Libanonu výměnou za odzbrojení radikálního hnutí Hezbalah. Už za chvíli vyrazí v rámci oslav Dne Brna členové historických vojenských jednotek na pochod centrem města. Ten zakončí u kostela svatého Jakuba pietním aktem. Připomenou si události z roku 1645, kdy Brno odolalo obléhání švédských vojsk. Celkem se v průvodu objeví asi 200 vojáků, markitánek a dalších postav, které byly součástí vojenského tažení. Odpoledne se přesunou k inscenované bitvě na Kraví horu, dodává mluvčí turistického informačního centra Hana Bánovská.
8: Letos bude vyprávěna vlastně z pohledu pana Ogilvyho, což byl tehdejší vůdce Špilberku a té obrany na Špilberku. Že je to zase trošku z jiného pohledu.
0: Sport.
9: Plavce Miroslava Knedlu čeká po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50. rozplavba na dvojnásobné distanci v Paříži poplave zhruba za čtvrt hodiny. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. Poprvé se může Jurásek ve spartianském dresu představit už dnes v 17 hodin přivítejí letenští v lize Teplice. Ve stejném čase začnou duely Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Zlín nastoupí v Plzni. A na atletickém mistrovství Evropy bojují chodci v maratonu a půlmaratonu. Detaily o českých výkonech přidá přímo z Birminghamu reportér Jakub Marek.
10: V cíli mužského půlmaratonu je Albert Kukla, který nakonec došel 12. vyhrál Španěl Megrad. V ženském půlmaratonu jsou na posledním kilometru 13. Klimentová a 17. Martinková. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Protisměr na D49 na Zlínsku, na D1 zdržení za Humpolcem. Na dálnici D49 z Hulína do Zlína teď maximálně opatrně kousek před Frištákem. V okolí 13. až 14. kilometru jede vozidlo proti správnému směru jízdy. Opakujeme D49 na trase z Hulína do Zlína u Frištáku. 13. 14. kilometr vozidlo v protisměru. Buďte maximálně opatrní. Na dálnici D1 z Prahy do Brna lehce housne provoz před Šmejkalkou. Tím kratší zdržení nabíráte za sjezdem na Benešov okolo 21. kilometru. Na D1 dál na trase do Brna popojíždí o mnoho delší kolona za Humpolcem. Zastavíte na 95. a 5. kilometru před OMV a bezmála půl hodiny se budete sunout na 100. kilometr. Tam po zásahu hasičů ještě před několika okamžiky byl průjezdný pouze levý pruh. Teď už se opět jede oběma, blokovaný pouze odstavný v něm šipka silničářů. A ještě D1 do Třetice, teď směr z Kroměříže do Brna. Omezení za Vyškovém mezi kilometry 228 a 226. V levém pruhu silničáři až do dnešního podvečera. Kolona z 231. na více než 20 minut a brzdí se i ve sjezdu z dálnice D46 od Prostějova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: 10 hodin a 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. V následující necelé hodině vám nabídneme reprízu pořadu Na síti Andrej se Stýny Hlaváčkové. Tentokrát byl jejím hostem bývalý nejlepší házenkář světa a po kariéře i úspěšný trenér Filip Jícha. Už po písnice od slavných YouTube ho uslyšíte. Tak hezký den.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Dobrý den, vítám vás u pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Dnes je mým hostem bývalý nejlepší házenkář světa, vítěz Ligy mistrů, jako hráč i trenér a muž, který spojil 16 let své kariéry s německým Kielem, Filip Jícha. Filip, ahoj.
2: Ahoj.
1: Plzeňáci se opět scházejí v Praze a já jsem hrozně ráda, že jsi přijal pozvání, protože úplnou náhodou, což ty vůbec nevíš, já jsem si s Karlem Nocarem psala asi před měsícem, jestli by bylo možné tě dostat sem na rozhovor. A on mi právě říkal, on je pořád pryč, to asi nemá moc cenu se zkoušet. A tak jsme se na to jako vykašlali a teď to přišlo. A přišlo to ale z důvodu tvého konce v německém Kielu po 7 letech na lavičce v roli trenéra. Čekal jsi, že to může přijít?
2: Určitě jsem čekal, protože ta trenérská kariéra je svým způsobem náročná a takový to opotřebení těch mechanismů se stává a já z toho mám, jak bych tomu řekl, velkou pokoru. A že jsem tam mohl být 7 let jako hlavní trenér a rok jako asistent, já jsem úplně mega šťastný, že to takhle dopadlo a teď momentálně nabírám síly a právě proto všechno, co jsem vždycky blokoval, všechny rozhovory, tak všechny teď říkám, jo, já jsem ready, já jsem tady, já jsem k dispozici, takže díky moc za pozvání a jsem moc rád tady.
1: Jak to samotné oznámení probíhalo? Bylo to emotivní z tvojí strany, ten konec?
2: Ani ne, jelikož nás spojí za těch 16 let v Kielu, kde jsem si vydobil, musím říct, skvělou pozici na co jsem obrovsky pyšnej a je to, že jsem nejúspěšnější aktér, který kdy v Kielu působil z těch tisíce hráčů a trenérů. To je pro mě obrovská zadosti učinění a podle toho se také ty představitelé ke mně chovali. Já jsem vždycky říkal, že já sloužím tomu klubu a pokud už teď mu nemůžu tolik dát, tak je absolutně logický, transparentní, že přijde někdo novej a pokusí se ten klub trošku mu navrátit takový šmrnc a to je pro mě to absolutně prioritní. Takže probíhalo to asi přibližně normálně, protože jsme s tím generálním manažerem mluvili, co je možné, co je zlepšit, jaký hráči přivést, jakou strategii jsme řešili, ale nakonec jsme řešili i to, pokud je lepší, když by mi odvolali, tak ve své věci se to musí udělat a na takovým rozhodnutí jsme se domluvili a probíhalo to úplně ve velmi přátelském duchu.
1: Dokážeš teda popsat přesný důvod, proč tahle etapa skončila, proč jste se rozešli?
2: Já si myslím, že tím, že když jsem začal, tak jsme měli hned enormní úspěchy. Potom v té etapě se mi zdá, když to hodnotím, jsme udělali jednu velkou chybu a já jsem byl tak trošku jakoby přesvědčený, že to zvládneme s tím hráčem a nebyl jsem tak důrazný na to, že potřebujeme znova další hráče obnovu a spíše jsem byl
1: zarputilej,
2: byl jsem spíš na takový ty kompromisy, teď bohužel nemáme na tohle, musíš si vystačit s tím, jo, to samozřejmě zvládnu, ale víceméně to byla ta pravá chyba. Ale pro mě je to takový koloběh života, který já jsem za to obrovsky vděčný, že já všechny ty svoje negativní věci, které se mi stávají v životě jako sportovci, ať už jsou prohry, ať už jsou různé překážky, nebo i názory ostatních lidí, ty se snažím víceméně přehodit do takového pozitivna, takže i pro mě tohle, tuto etapa, ty 16 let je fantastická, mohl jsem to teď zavřít. Ale na druhou stranu říkám, že to je taky něco, kterého jsem ještě nikdy nezažil a bylo to je takový srovnatelný jako rozchod s holkou, kterou člověk prostě miluje 16 let.
1: Tohle už je skoro rozvod, člověče.
2: To už je skoro rozvod.
1: Tam jsou i právní atributy.
2: Zabolí to a teď prostě ten první týden potom jsem cítil, že to přichází v takových vlnách a jsem říkal, já už vlastně nejsem trenér toho mýho klubu. A teď už to mám takový spíš nastaven, jo, že to je super, že se těším, až se budu dívat, ale na druhou stranu to, jak to prostě ještě přichází. Ale cítím, že začínám nabírat energii a jsem podle mě po nějakých pár měsících zase připravený do toho skočit.
1: Co bude teď? Ty jsi zmiňoval, že léto strávíš nebo jsi strávil na dovolený tyhle ty letní měsíce, tak chceš úplný odstup, najít si čas pro sebe, pro rodinu, a nebo se vrháš okamžitě hlavou do něčeho nového?
2: Ne, teď potřebuju trošku odstup. Cítím, že po těch 8 letech koučování jednoho z největších klubů světa potřebuju trošku nabrat energii. I cítím, že to mi bylo dané teď, že se můžu trošku rozkoukat, můžu strávit čas s rodiči, který posledních 8 let z toho ode mě moc neměli. Takže i se budu snažit trávit víc času v České republice, nejenom v Německu. V Německu budeme dál žít, protože děti tam chodí do školy, mají tam svoji bázi, všechno je tam zaběhlé, ale já budu více věnovat tomu tak, abych byl trošku viděný tady se svýma kamarádama, se svýma rodičema, věnovat se i možná nějakým projektům, které jsou mimo házenou, který já mám v hlavě, a to, což mě je obrovský žene plno myšlenek a nápadů, a teď budu chtít něco zkusit zrealizovat a rozhodně si dám pauzu do prosince. Svým agentům jsem říkal, že do prosince nejsem k dispozici, jenom kdyby, to je takový to, jenom kdyby.
1: Jenom kdyby přišlo
2: nějaká
1: nabídka. Nějaká
2: giga. Přesně tak, nějaká nabídka, která se nedá odmítnout, že to je z těch největších klubů, ale což neočekávám, protože tam je to pěkně zastaven.
1: S Filipem Míchou jsme otevřeli konec jedné velké kapitoly. Po písnice se podíváme na to, jak se za poslední roky změnil samotný Kýl i světová házená. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.
0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Po písničce vás vítám zpátky u pořadu na síti na Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je házenkář Filip Jícha. Když jsi se, Filipe, stal trenérem Kielu, o kterém jsme teďka mluvili, přebíral si jednu z nejsledovanějších laviček světa. Jak velký tlak to byl jít z pozice asistenta trenéra teda v té době? Když budeme konkrétní, tam se působil rok, ale hlavně z pozice toho bývalého hráče, toho kádru.
2: No, bylo to určitě netypický pro tak velký klub, že dal šanci ve své podstatě nováčkovi a jmenoval mi hlavním trenérem. Já jsem osobně byl totálně přesvědčený o tom, že to zvládnu, že budu, protože mi to trenérství a víceméně ta taktická, jak bych to nazval, vyzrálost možná myšlenky a taktika mě hrozně fascinovaly už jako hráči a myslím si, že jsem pomáhal vždycky trenérům zrealizovat to, jak budeme hrát a jak budeme chtít víceméně mít ten projev. Takže o to jsem byl jako přesvědčený, že to zvládnu, ale samozřejmě ta realita je trošku jiná, protože ty atributy, které tě drží jako hráči, který tě obrovsky pomáhají, ať už je to nějaká urputnost, kdy na tom hřišti to můžeš udělat sám, tak jako trenér víceméně ta tvrdohlavost a urputnost je spíš na škodu, protože třeba naslouchat hráčům je třeba je dokázat nastavit tak, aby oni tu tvoji myšlenku vzali za vlastní. Potom je tam taková symbioza, která je vzájemná. A to je hrozně těžký někdy udělat, protože někteří ty hráči samozřejmě jsou olympijští vítězové, hvězdy svých daných zemí a mají svoji hlasní hlavu. Ale na druhou stranu, to mi právě na tomto obrovsky bavilo, být takový ten mentor, být někdy psycholog, být otec mladších, to mi na tom hrozně bavilo a to trénování je víceméně to, co ta esence, co vlastně jsem. I když ty první dva roky, když mi říkali, ty jsi trenér, já jsem se tak necítil, protože jsem říkal, ještě to nebylo úplně to, ale pak se to přechýlilo a víceméně nikdo mi neříká jménem, všichni mi říkají jenom coach, což jsem tak jako na začátku říkal, já jsem ale pořád Filip, ale všichni, a teď už jsem se na to tak zvyknul, že vlastně, když mi někdo řekne Filip, tak říkám, OK.
1: Tak Filipe, když zmiňuješ tu proměnu z urputného hráče, který se musel naučit být psychologem. Je opravdu trenérská pozice něco, co ti změnilo život i v osobním světě, protože takhle, když to porovnám třeba s těma tenistama, je to hodně v tenise, jak je to individuální sport, je to hodně sobecká pozice, je to hodně o těch tvých jediných nárocích a konkrétně třeba, když budu mluvit za sebe, pak jde holka jako do mateřství, kde to je vlastně úplně všechno o někom jiným a o všech ostatních než o ní samotný a vlastně mě to strašně proměnilo, ten další život a práce, tak jak moc ty vnímáš, že právě to trenérství tě proměnilo jako osobnost?
2: Tak já jsem tu startovní čáru jenom přece měl trošku jinak postavenou, jednak s tím, jakou jsem měl roli v té světové házené, takže jsem trošku věděl, do čeho jdu. Což mě hrozně proměnilo, bylo to, že já jsem si myslím na sebe přísnej s tím, že chci věci dělat dobře, až puntičkářsky dobře a ty zápasy, tréninky připravovat tak, abych je měl opravdu připravovat tak, jaká je moje nějaká kvalita. A to hrozně stojí času a ten čas jsem samozřejmě ubíral všude možně, ne v té házené. Že ten pracovní den víceméně nekonečný a na to byla největší určitě to, co rodina na tom nejvíc trpěla. Víceméně děti sice, kteří vyrostli v Německu, mají to rádi oba dva hrou házenou, tak pro ně to bylo samozřejmě něco speciálního, že táta byl trenérem Kielu, ale na druhou stranu
1: moc
2: ze mě neměli. A to je ta druhá strana mince, kdy někdy občas to opravdu jakoby byla ta proměna z toho hráče, kdy má člověk hrozně relativně hodně času, tak přesto ten trenér dělá stejný job, ale diametrálně odlišně víc. A to je ta největší podle mě proměna toho, že jsem se stal takový jakoby pracant v kanceláři, jsem chodil prostě a seděl jsem hodiny a hodiny v kanceláři. Nikdy prostě do noci, abych to obstihnul, abych to další den ráno dokázal těm hráčům tu moji ideu prezentovat na tom meetingu, tak jak to chci vizuálně i mluveným slovem pro mě připraven. A to stálo hrozně času.
1: Když ještě zůstaneme na chvilinku u Kýlu, tak bývala to výkladní skříň německý házený. Platí to pořád? Je to, ty jsi zmiňoval vlastně ty ústupky, který jsi musel v posledních letech dělat, nemohl si mít každýho hráče. Je to tak, že už nesouhlasí každý hráč, na kterýho si Kýl ukáže, že by ho chtěli do týmu?
2: Přesně tak to je. Já když jsem přišel, tak jsem myslel, že to bude mnohonásobně jednodušší, ale ta konkurence je brutální. Teď v Německu se to obrovsky rozsáhlo na začátku. Když já jsem hrál, tak my jsme měli arenu na skoro 11 000 diváků, která byla pořád vyprodaná. Teď je dalších 5 týmů, který mají velký arény, možnosti, mnohem větší rozpočty. A to se prostě ukazuje nakonec, jak se říká, peníze nedávají gole, ale i dávají, a to se v našem sportu absolutní, takže z tohohle úhlu pohledu jsou obrovský ústupky, ale mně se to naopak moc líbí, že ta konkurence je tak báječná, že prostě člověk neví, kde se dostane, ať už má vizi a nárok na to hrát lize mistrů, co jsou první dvě místa v německé Bundeslize, tak skončí jako mi letos šestý a aniž by mrknul okem, stačí 2-3 zranění těch důležitých hráčů, který nemůžeš vykompenzovat, a to je na tom, si myslím, to nejhezčí, protože to je nevypočítatelné.
1: A živý,
2: ano.
1: Po písnici se podíváme na to, co bude s Filipem Jíchou dál, také na to, jestli se jednou dokáže představit svůj návrat k české házené. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.
0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je půl jedenácté. Zprávy a Jana Gulda. České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Španělskou Granadu v noci zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně. Záchranáři zatím nehlásí žádné oběti na životech ani vážnější zranění. Otřesy ale způsobily materiální škody. Padající kusy zdiva a omítky poškodily několik aut. Úřady vyzývají lidi, aby byli při pohybu na ulici opatrní a dávali pozor na uvolněné cihly nebo nestabilní balkóny. Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na celém území Jihlavska odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidi nesmí používat například na zalévání nebo na pouštění bazénu. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha místy i pod ní. Na menších tocích je situace ještě horší. A úřad vlády dnes kvůli vedru neotevře zahradu Strakovy akademie. Důvodem jsou teploty, které můžou vystoupat až na 630 stupňů. V zahradě navíc podle úřadu není dostatek stinných míst. Lidi se tam proto dnes nedostanou ani k interaktivní výstavě Cesta republiky. Za běžného provozu je zahrada v sezóně otevřená každou sobotu. Sport. Plavec Miroslav Knedla po vítězství na znakařské 50ce na mistrovství Evropy plaval na dvojnásobné distanci. Jeho rozplavbu sledoval v Paříži reportér Martin Charvát.
3: Pro Miroslava Knedlu končí toto mistrovství Evropy. Den po zisku titulu mistra Evropy na 50ce totiž nepostoupil ani z rozplaveb na 100ce. Říkal, že se po zisku titulu příliš nevyspal a podle svých slov předvedl na 100ce otřesný výkon, kterým se tedy nedostal ani do semifinále. Šampionát končí také pro Ondřeje Slavíka, který nepostoupil z rozplaveb na 50 metrů kraul. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení před Vyškovem, na D10 od Tuřic. Na D1 z Kroměříže do Brna trvá zdržení před Vyškovem. Brzdí se na kilometru 231,5 a 20 minut se popojíždí k omezení na kilometru 228. Tam silničáři v levém pruhu a brzdí se i ve sjezdu z D46 od Prostějova. Na D10 směrem z Prahy do Turnova narostla kolona až ke sjezdu na Tuřice. Zastavíte na 21. kilometru a téměř půl hodiny se budete posouvat k hromadné nehodě na 25. V levém pruhu tam podle našeho zpravodaje bouralo 5 vozidel. Pokud se místu chcete vyhnout, z exitu 21 není možné jet po souběžné silnici 610. Mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená pro veškerou dopravu. Jeďte tak na Kostelní hlavnou, Mečeříž a Benátky. Tam se na exitu 27 na dálnici vrátíte zpět. Na trojce z Prahy do Tábora v Benešově nehoda 4 osobních aut u odbočky na Týnec. Kolony z obou stran na desítky minut od Mrače, z jihu pak od Mariánovic. A Praha, jižní spojka z Barandovského na Černý most, 20-minutová kolona od Záběhlic před Průmyslovou, hlásíte nehodu.
6: 4 osobní automobily v levém pruhu.
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
4: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
7: Jsme zpět v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport. Hostem je stále házenkář Filip Jícha. Filipe, už máš jasno, co bude tvoje další trenérská štace? Protože já v tojí vášni pro to, co jsi teďka popisoval v předchozím vstupu, pro tu práci v Kýlu a pro ten přerod z hráče do trenéra vnímám, že to je ale tvůj jako osud, že se možná podíváš do nějakých dveří teďka, který se otevřou, ale že to je něco, co je tvoje vášeň.
8: 100% házená je moje vášeň, já z toho neutíkám, naopak já chci dál předávat, koučovat, sbírat, učit se, to je něco, co chci a rád bych zůstal ještě pár let ve světové házené, ale na druhou stranu musím říct i svůj jeden takový sen, cíl, který bych moc rád, já bych chtěl zkusit koučovat i nějaký národní tým, zkusit se probojovat a zúčastnit se olympijských her, což jsem jako sportovec, jako hráč nemohl. Mm-hmm. A to je můj obrovský cíl a tomu jsem i otevřen samozřejmě jako kouč Kýlu, k tomu absolutně nesnoubitelný. Mm-hmm. Ale teď jsem k tomu připravený a já jsem takový, jak bych to řekl, světoběžný, takže já nejsem úplně zarputilej zůstat tady v Evropě. Já jsem otevřený od Japonska po Argentinu všem možnostem, protože že mě baví cestovat, mě baví objevovat svět a i z toho úhlu pohledu rozhodně jsem otevřený. Otázka, jestli se to stane nebo nestane, to je otevřený jsem tomu každopádně.
7: Když zmiňuješ ten kočovný život, tak jak na tohle pohlíží tvoje žena?
8: To je otázka asi na delší dobu, protože jako hráč víceméně v jednom klubu, ale hráč národňáku plus ty zápasy venku, cestování venku, je člověk přibližně 180 dní z roka pryč. Půl roku člověk teď s malýma dětma, je to prostě obrovská zátěž pro tu ženu, která je na to tak jako tak sama a potom, když přijde ten atlet domů, tak není úplně jako, že já si mám děti a ty si běž jako
7: odpočnout.
8: To tak moc nefunguje. Takže víceméně moje obrovský dík a vděčnost patří za to, že Hanča prostě to držela tuhle tu bázi a dokázala a dala nám možnost, abych já mohl prostě se běhat za těma svýma snama, stát se nejlepším házenkářem světa, vyhrát tolik titulů a na druhou stranu jsme to takhle drželi dohromady a ta moje vděčnost za to, že to je slovy podle mě nepopsatelná, protože bez toho bych buď neměl rodinu, a něco by mi to prostě chybilo, protože ta rodina, ty děti mi dali takový klid do toho, abych byl lepší sportovec, lepší atlet, protože jsem skrze ně jsem získal náhled na to, co je v životě nejdůležitější a ten sport mi dal takovou potom takovou lehkost do toho bytí, a takže jsem za to moc vděčný.
7: Zmiňuješ, že svýmu agentovi si řekl, že do prosince chceš mít čistou hlavu, otevírat jiné dveře a přesto informuje tě třeba o tom, jestli přichází nějaké nabídky, přišlo už něco?
8: Jednou se mi zeptal, jestli bych si dokázal koučovat jeden tým lehce od roku 2027, tak jsem říkal, toto se můžeme povolit ještě chvilku dál, ale teď rozhodně ne. Takže víceméně jsem to teď takhle stopnul. Jenom jsem říkal prostě pár týmům, pár těch
7: men, o kterých by ti měl zavolat, i když budeš mi vyplej mobil.
8: Ano, přesně tak. Tak, o ty bych chtěl být informovaný, a jinak ostatní se budeme bavit až třeba v prosinci.
7: Když jsi zmiňoval ten cíl, ten sen té olympiády, který asi pro spoustu sportovců, a já říkám spoustu a ne každýho, protože já ho třeba vůbec neměla, což je komický v tom, co mě se pak v kariéře povedlo. Ale pro ty tenisty jsou prostě ty cíle trošku jinde. Když zmiňuješ tu olympiádu a nároďák, tak je to třeba reálný, pokud by si přijal nabídku Českýho svazu?
8: Já si myslím, že v Čechách máme skvělý trenéry u nároďáků, který odvádí skvělou práci a naopak já se vůbec jsem neměl jakoby pohnutky se dostávat sem do České republiky. Já si myslím, že...
7: Fakt ne? To je první, co každýho napadne, že dostaneš prostě okamžitě nabídku od Českýho nároďáku.
8: Ne.
7: Ne?
8: Ne. My jsme v nějaké fázi mé kariéry, já jsem byl prostě, snažil jsem se být velkým kritikem, protože to jsem viděl, jakým způsobem světová házená jde. Snažil jsem se prostě to za každou cenu urvat a pochopil jsem samozřejmě v roli trenéra toho, že některé věci prostě nejsou srovnatelná. Nejde to takhle lámat přes koleno. A na druhou stranu bych chtěl spíš, aby jsme byli jednotní, aby jsme byli jednotnější, protože to ne vždycky je možný. A moc rád bych si přál, aby česká házená v klidu pracovala, vychovávala talenty. Já si myslím, že někteří trenéři, kteří tady máme, jsou velmi talentovaní, jsou velmi, velmi šikovní, ať už kteří pracují teď na svazu, starají se o metodiku, nebo kteří jsou kluci o národě, jako ať už je to z Karviná, z Plzně, v Dukle. Já jsem hrozný fanoušek tady toho a teď rozhodně jsem po 8 letech, když jsem nebyl na žádném zápase českého národňáku, tak se těším, že se určitě ukážu a vemu i svoje děti ukázat jim taky českou házenou a český národňák, který jsem strávil spoustu let a hrozně mi to bavilo.
7: Takže uvidíme časem.
8: Uvidíme časem.
7: Po písničce se zaměříme na českou házenou jako takovou. Co je potřeba změnit, aby se česká reprezentace pravidelně vracela na ty největší turné? A vy posloucháte Radiožurnál Sport s Filipem Jíchou.
4: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.

0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Vítám vás zpět v pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes si povídám o házené samozřejmě s Filipem Jíchou. Filipe, jak se tedy dnes díváš na tu českou házenou? Zmiňoval jsi, že jsi 8 let nebyl na zápase. Přesto asi vnímáš nějaký progres, to, kde se pohybuje, jde správným směrem?
2: Nebyl jsem sám reálně na zápase, ale samozřejmě házenou sleduji, jednak plno mých kamarádů, opravdu srdečných kamarádů působí ve funkcích hlavních trenérů tady v České republice a tím moc fandím a konec konců tomu českému národňáku, který když vidím, tak samozřejmě to pro mě neustále srdeční záležitost a bude do konce mých dnů tady. Takže jak já českou házenou vidím? Já vidím, že plno klubů začalo pracovat v těch daných možnostech profesionálně. Některé samozřejmě kluby jsou poloprofesionální, některé jsou amatérský, ale tak, jak se snaží, tak je to obrovský plus. Co samozřejmě nám v tom daném rozvoji a momentu chybí, je to, aby jsme mohli ještě více kvalitních trenérů si dokázat zaplatit. Což samozřejmě je plně spojen s tím, jak je ten sport financovaný v České republice, ale to není jenom házená, a to jsou všechny míčové sporty, ať už je to volejbal nebo basketbal, ty jsou potřeba financovat, protože ten sport je tak komplexní. A dobří trenéři, jako všude kvalitní pracovní síla, je třeba zaplatit nebo si udržet a udělat jim to nějakým způsobem zajímavý i s tou perspektivou. A v české házené plno dobrovolníků, který prostě se snaží absolutní maximum odvádět tomu sportu a za to jim patří obrovský dík, ale pokud si teď sedneme a budeme polemizovat a filozofovat o to, co je třeba, aby Česká republika jako reprezentace každoročně jezdila na akce typu mistrovství Evropy, mistrovství světa a byla jedna z těch okruhů širších favoritů, tak to si myslím, že je pro nás zatím veliká utopie. Myslím, že ve všech sportech, kdy procházíme takovou vlnou té postkomunistické etapy, bych řekl. Naopak v tomhle tom musíme být, trpělivější, 100%. Musíme mít takový ty koňský klap na to, protože všichni chtějí úspěch hned a jezdit na mistrovství světa a být v širším okruhu je strategický rozhodnutí. Není rozhodnutí toho, že teď nám to momentálně vyjde s trenérem XY, ale to je strategický rozhodnutí, která ve své podstatě nabere nějakou metodiku, kde se dokáže financovat od ohromně základen na to, aby trenéři se dokázali vychovávat a ty trenéři to potom předávají. A v tuhle z těch různých centrech je potřeba si udržet trenéry, který mají kvalitu a to není jednoduchý v žádném sportu v České republice. A házená na ní výjimkou. Ale na druhou stranu, v tom, co momentálně máme k dispozici, tak se mi zdá, že ty kluci, trenéři, že se snaží s jakou urputným ohněm bojovat a dělají to profesionálně v těch daných možnostech, za co jim ode mě patří obrovský dík.
1: Když zhodnotíš české hráče v Německu, je jich tam víc než dřív, ale v těch největších klubech stále ještě nejsou. Nejsou. Jaký mají čeští hráči v Německu pověst?
2: To je zajímavá otázka, protože já samozřejmě jsem celý svůj život skoro až na 3 roky v Barceloně na 2 aktivně jsem působil v německy mluvících zemích a čeští házenkáři mají víceméně pověst v
1: Teď se trochu bojím.
2: No jo. A v tom absolutně největším měřítku, v těch nejlepších státech, ať už jsou Dánové, ať už jsou to Francouzi, prostě s těma nejlepšíma hráčema, že čeští hráči jsou talentoví.

0: takový zarputili a nakonec se jim povedlo to, co asi by nikdo neřekl, že nikdo z České republiky, který hraje v českém nároďáku, kdy ta trofej nejlepšího házenkáře světa je samozřejmě i vizitka toho českého nároďáku, nebo respektive potřebuješ ten národní tým k tomu, aby se to stalo. A proto bych každému říkal prostě teď a tady je možnost toho prostě nebejt
1: přízemní.
0: Ano.
1: Je to možná meta, o kterou prostě usilují ty hráči a když jí dosáhnou, dostat se ven, takzvaně do ciziny a když jí dosáhnou, tak možná jakoby si říkají, tak teď tady co nejvíce udržet a moc nevystupovat, to je prostě česká natura. Co Dominik Skopár nebo Daniel Bláha mohou znovu otevřít brány do evropské špičky pro Česko?
0: Já věřím, že tyhle kluci se dostanou do první ligy, že se dostanou do toho, aby mohli v Bundeslize hrát. Nejenom aby, ale dostali nějakou možnost hrát. A je to podle mě zásadní v tomhle tom Dominik Skopár, který jde teď do druhé Bundesligy a určitě bude hrát. A záleží na něm prostě, aby měl tuhle tu drzost, že ta druhá Bundesliga není cíl. A to je hrozně důležitý atribut, protože on bude 100% mít skvělý zápasy, agenti, hráči se na něm budou dívat. Já jsem víceméně, když jsme se na to dívali jsme s generálním ředitelem, my bychom ho na tu pozici toho druhého hráče tenkrát i vzali, ale on už podepsal smlouvu do té druhé Bundesligy a Dan Bláha je hráč, který potřebuje 100% hrát a to je...
1: Vyhrát se.
0: Přesně tak, to je jako pozice spojky a v tom, když brání v centru, je obrovsky důležitý, aby převzal roli v týmu, kde to nezná. Co znamená, pryč z Plzně, pryč kamkoliv do ciziny a začít hrát. Já jsem tak začal hrát v Švýcarsku a bylo to prostě pro mě absolutně nejlepší škola a doporučil bych to každému, který jde tady odsaď z té poloprofesionální ligy nebo poloamatérský, aby šel napřed a převzal prostě roli v nějakém týmu, který je profesionální.
1: Zůstaňte ještě s námi dnes na Radiožurnálu Sport. V posledním vstupu se podíváme na to, co si Filip Jícha ze své mimořádné kariéry odnáší a co by chtěl jednou možná i české házené nebo jakékoliv jiné vrátit. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.
2: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.

0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Jsme na konci pořadu Na síti na radiožurnálu Sport, ale naším dnešním hostem byl házenkář Filip Jícha a já si ho tu ještě chvíli nechávám. A Filipe, když se dnes ohlédneš za tou svojí obrovskou dlouhou kariérou, na co jsi nejvíc pyšný?
2: Já jsem to je plno věcí, na které jsem pyšný. Nejvíc jsem asi pyšný na to, že ten sport házená, že jsem mohl být atlet. Co mi házená dala všechno. Víceméně, když jsem začínal v 17-18 letech jako talentovaný hráč, který byl, měl svoji hlavu, byl urputný, ale rozhodně jsem nebyl osobnost, jako jsem teď. To je asi to možná víc než veškerý samozřejmě tituly, to nejznámější, že tady zrovna v České republice to o mě, že jsem nejlepší házenkář světa, že jsem byl prostě mezi tou absolutní světou šičkou. To je něco takového pro to mužský ego možná dobrý. Na druhou stranu ta chuť toho vítězství je vyhrát jeden titul a přijít do kabiny a zžít tu euforii a tu energii. To, co tam člověk zažívá, to je něco jakoby hmatatelného. Mm-hmm. A to chceš zažívat znovu a znovu a
1: je to trošku droga.
2: Jo, a jít prostě skrze absolutní nížiny až k tomu znova tomu vrcholu a prostě to je něco, co mi, to byl můj absolutní hnací motor.
1: Ty jsi už několikrát dneska naznačil to, jak moc nebo málo si byl v životě svých dětí díky své kariéře a díky kariéře po kariéře a vlastně aktuálnímu životu. Přesto tvoje děti házenou hrajou. Jak seš přísnej a ambiciozní jako sportovní rodič?
2: Tak to právě vůbec. Já na druhou stranu jsem hrozně v klidu a tuto jsem více nikdy neměl ani rád, ani to tak jak nerespektuju tuhle ty absolutní výlevy těch rodičů. Já jsem klidnej, sedím na tribuně, klidně fandím.
1: A hodnotíš?
2: A pokud jsem vyzván k hodnocení,
1: okay,
2: tak hodnotím. A moje dcera víceméně víc chce rady, můj syn míň. A to respektuju.
1: A dcera je starší.
2: Dcera je starší.
1: 17, syn 14, tak to tak ale odpovídá. No, pojďme si říct, že za 3 roky syn třeba taky přijde pro radu.
2: Já jsem k dispozici k tomu, já rád s ním trénuju, rád chodíme do haly, že si něco děláme. Každý má víceméně svoji hlavu. Syna vidím, že má prostě takový tvrdohlavnější v tomhle tom, ale já jsem hlavně rodič a že mám know-how trenérský, to se snažím předat, pokud jsem tomu vyzván, ale rozhodně nejsem ten, že prostě do něčeho nutím, to bože můj ne. Hlavně ať to, co dělají, ať je naplňuje a baví.
1: A když jsi dneska zmiňoval kluky, co jdou do ciziny a možná tam trochu zakrní v nějaký pozici, v nějakým komfortním spotu, zmiňuješ vlastně to, jak přistupuješ ke svým dětem a k jejich sportu a tě hlavně baví a naplňuje. Jakou by si dal radu takovýmu budoucímu novýmu Filipovi Jíchovi, možná tady z Čech, protože nás poslouchají čeští posluchači, tak co by si dal jako takovou radu? Já vím, že to je trochu kliše, tato otázka, ale přece jenom mně přijde, že jsi takový mentor a že to myslíš tak nějak pro celý ten sport.
2: Jedna rada pro, ať už je to pro budoucí házenkáře nebo sportovce, ať trefí to správné rozhodnutí. Když trefí správné rozhodnutí, a teď už je to, ať už je to v tenise nebo házené, když je nějaká situace a nastávající mladí sportovci trefí plno dobrých rozhodnutí. Vystřelí, ale nedají gola. Vemeš si na v tenise smeč, ale dáš to do sítě. Prostě a je důležitý vědět, že tuto rozhodnutí bylo správné. Sice si se neobohatil tím, že si dal prostě vítězný 15, nebo že si dal branku. A plno lidí na tuté cestě potom zakrně řekne, prostě tady tuto jsem nedal gola.
1: Že se bojí.
2: Že tady jsem z toho nedal gola, z toho jsem se neobohatil tím, prostě proč to dělám. Ale to rozhodnutí bylo správné. A když na tom ty mladí lidi vytrvají a zjistí, že tuto rozhodnutí, tyhle rozhodnutí jsou správné a jsou na té cestě, tak za rok budou dávat
1: prostě to
2: goly.
1: Přijde.
2: Za rok budou dávat goly, za rok budou dávat vítězný 15 a potom je to bude bojovat. Takže ty rozhodnutí stůjte si za nima, skálopevně a buďte přesvědčeni o tom, že to v tom, co vám říkají ty trenéři, jestli je to správně rozumění, tak se něm stojte a nekoukejte moc na ten výsledek. Ten přijde až potom. A to by bylo asi taková ta největší moje apel na mladý sportovce, co říkám svým dětem extrémně. Tuto rozhodnutí si udělal správně. Bohužel si to nedal, ale když to budeš dělat takhle, teď ti možná tečou slzy, protože si nedal z toho nebo nedal z toho gola. Ale věř mi, že za 2 roky to budeš o to víc dominantnější.
1: Jak chceš, Filipe, aby si tě lidi pamatovali v tom prostě veřejným názoru jako člověka, jako nejlepšího házenkáře světa, jako jednoho z nejúspěšnějších trenérů. Co je vlastně tvým cílem? A nebo to je máš ve všech těchto těch? Protože nejlepším hráčem světa už jsi byl, tak teď jsi byl jedním asi nebo jedním z nejlepších trenérů světa, minimálně v tom nejlepším týmu. Tak jaké je jakoby tvoje vize, když i zmiňuješ, budu se víc vracet do Česka, jsem otevřený a vlastně se bavit, dávat rozhovory, to, co jsem dřív nemohl, tak budeš si tady víc a víc budovat image, kdy tě lidi budou víc poznávat. Zatím to bylo jenom to jméno s tabulkovými výsledkama.
2: Jako sportovec, jako atlet jsem rád, ať mi lidi spojují s nejlepším házenkářem světa, protože jsem na to extrémně pyšně, se mi to podařilo jako z České republiky, ale jako člověka, jako kamaráda, jako otce, bych si hrozně rád přál, aby lidi dali nejenom mě, ale nám všem prostor k nějaké k diskuzi a vytvořit si vlastní názor na to podle různých atributů, který nesem. A to je pro mě důležitý, ale když někdo mi tu šanci nedá a udělá si názor na mě, jakého chce mít, tak proti tomu neboju. Ale jenom my dokážeme víceméně ovlivnit, co nás čeká, jakým způsobem to ponesem. A já jsem připravený diskutovat, hovořit a připravený jsem přispět k tomu, aby jsme se měli i další 26 let, nebo jak dlouho to bude, skvěle.
1: Filipe, děkuji moc za dnešní obohacující rozhovor, za to, že jsme byli na Radiožurnálu Sport jedni z těch prvních, co tě tady zpátky v Česku uzmuli k rozhovoru. Užij si, ať tě už toto léto čeká cokoliv s rodinou a nahrazuj si všechny ty zážitky, kterým si musel říkat, ne každý to moc dobře zná po té kariéře nebo po nějaké uzavřené kapitole. A přeju ti, aby ta další, která přijde, ta nová kapitola, byla vysněná. Ta přesně, kterou si přeješ a kterou si zasloužíš. Děkuju moc.
2: Děkuju.
1: Dnešním hostem na Radiožurnálu Sport v pořadu Na síti byl nejlepší házenkář světa Filip Jícha.
0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
4: Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Zvon svatého Tomáše v Brně se dnes mimořádně rozezní, a to hned 2x. Tenistka Bejlek postoupila v Cincinnati do 2. kola. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Tuřice. A počasí bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám ukrajinských mužů. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
5: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Odbor stíhaného pražského úředníka vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Řídil ho v současnosti obviněný Aleš Krejča, oficiálně to potvrdil šéf pražského magistrátu Tomáš Havel. Provozovatelé reklamy získávali souhlas i pro lokality, kde to zákon zakazoval. Případně jim chybělo aktuální vyjádření policie ohledně bezpečnosti silničního provozu. Identické pochybení potvrdila ve svém šetření taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Samotný Krejča čelí od července policejnímu stíhání kvůli podezření z korupčního jednání při povolování dopravních projektů. Tato kauza ale s billboardy přímo nesouvisí. Na jihu Anglie vykolejily za jízdy dva vlaky během posledních 24 hodin. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná. Podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Vysoké teploty mohly poškodit trať. První případ se stal u města Lewes, kde se za jízdy převrátily tři zadní vagóny. Při nehodě se zranilo celkem 18 lidí, z toho dva vážně. Druhý případ z pátečního odpoledne se stal nedaleko Londýna, kde vykolejil poslední vagón úpravy. Nehoda se obešla bez zranění. Zvonící dnes dvakrát mimořádně rozezní zvon svatého Tomáše v Brně. Poprvé právě teď, a to v souvislosti s legendou o obléhání města Švédy. Podruhé to bude ve čtvrt na šest odpoledne před slavnostním ší k svátku na nebevzetí Panny Marie. Historický zvon je v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí, říká zvoník Matouš Sedlák.
6: Zvon svätého Tomáša bol tichým svedkom týchto historických udalostí a jeho hlas dodnes pripomína staročnú históriu Brna. Je preto veľkou vzácnosťou, že sa tento historický zvon mimoriadne rozozvučí hneď dvakrát v ten istý deň.
7: Sport. Plavec Miroslav Knedla den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50ce nepostoupil z rozplave na dvojnásobné trati. Naopak v Paříži se dařilo Janu Čejkovi, který v polhovém závodu na 200 metrů prošel do semifinále v novém českém rekordu minuta 59 sekund a 73 setin. Tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0, 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení před Vyškovem a nehoda před Jihlavou. Na D1 na trase z Kroměříže do Brna se brzdí před Vyškovem na 231. kilometru. Kolona se sune okolo 20 minut k omezení na 228. Celý den jsou tam silničáři v levém pruhu a plní se stále objízdná trasa přes centrum Vyškova. D1 na trase z Prahy do Brna a první zdržení před Šmejkalkou z 18. kilometru. Tam zatím spíše silnější provoz. Větší potíže čekejte před Jihlavou. Na úrovni exitu 112 hromadná nehoda pěti osobních aut v levém pruhu. U středových svodidel navíc početná posádka, na místo právě dorazila i policejní hlídka. Kolona z odpočívky Pávov, kilometr 110,5, zatím na 10 až 15 minut. D10 z Prahy do Turnova a kolona od sjezdu na Tuřice z 21. kilometru. Hodně přes půl hodiny ztratíte po pojížděním k velké nehodě na 25.
9: V levém pruhu asi 4 auta, projíždí se jenom odstavným pruhem. Tam jsou hasiči, policajti.
8: Výjezd z Prahy směr D4 a Příbram a fronta od Zbraslavy z první odbočky na Lipence do omezení u Jíloviště je to na půl hodiny a ještě trojka Praha Tábor ucpaná kvůli nehodě v Benešově. Kolony se sunou jak od Mrače, tak ze spod od Marianovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme skoro jasno až jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
10: 11 hodin, téměř 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne. V Paříži dobíhá program rozplaveb v předposledním dni plaveckého mistrovství Evropy. No a my po písnice od Divokýho Byla zjistíme, jak se dařilo českým reprezentantům.
0: Radiožurnál Sport
3: a Ondřej Prokop.

0: Po písnice od Divokýho byla v 11 hodin a 9 minut tedy míříme do Paříže na plavecké mistrovství Evropy. Dnes je tedy předposlední den šampionátu a vrcholí část rozplaveb těch dopoledních. Sleduje to všechno na místě Martin Charvá, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: A samozřejmě moje otázka míří na české výkony v tom dopoledni, zejména Miroslav Knedla po tom svém zlatém závodě na 50 metrů. Znak byl dnes na dvojnásobné trati, jak to vypadalo?
1: No, výsledek je 40násobný oproti tomu, co zaplaval ve včerejším závodě, protože tam byl první a dnes logicky 40. čas 55,36 sekundy je přibližně o 2 sekundy pomalejší, než měl plavat, a to by bylo ještě bez nějakých výrazných nároků na to, aby třeba byl opravdu velmi dobrý v těch rozplavbách. Zkrátka se mu to nepovedlo, sám řekl, že to bylo otřesné, to, co předvedl, že to vůbec nevyšlo, vlastně všechno v tom závodě bylo špatně, že navzdory tomu, jak plaval, tak se ještě v první 50 cítil dobře, ale už v ní výrazně ztrácel a v závěru mu úplně došly síly, v podstatě posledních 15 metrů se třeba s tím včerejším závodem na 50 metrů znak finálovým vůbec nedá srovnat, to byl úplně jiný Miroslav Knedla. Z toho byl trochu zklamaný, ale na druhou stranu v něm pořád na první pohled převládá to nadšení ze včerejší zlaté medaile, takže konec na šampionátu má o den dřív, než si plánoval, chtěl do finále na 100 znak, to jednoznačně, ale skončil zkrátka dnes už v rozplavbách. Zlato ze šampionátu má, ale končit se 40. místem na stovce rozhodně nechtěl.
0: Ale asi se to dá pochopit, protože nejenom fyzické, ale i to emoční vypětí ze včerejšího večera, to by asi usnul opravdu málo kdo. V dnešním dopoledním programu byl i další český plavec s ambicemi postoupit, Jan Čejka, na polohové dvoustovce, tak uspěl alespoň on?
1: Uspěl, a to velmi dobře, protože Jan Čejka se na polohové dvoustovce dostal jako první český plavec v historii pod hranici 2 minut za minutu 59,73 sekundy dokázal Jan Čejka postoupit do semifinále. Pravda, co do času celkově, to je 14. čas, on po odečtu z jednotlivých zemí postoupil 12. časem celkově, takže s ambicemi Jana Čejky na případné finále to je takové, že by se musel výrazně zlepšit, což on má v plánu, ale bude to hraniční pro Jana Čejku na polohovce, ať už by to byla polohovka dlouhá, kterou tedy neplave, ale hlavně tahle ta krátká, tak je pro něj klíčové zvládnout prsařský úsek. On v tomto závodě v této rozplavbě ztratil přibližně 2 metry na 50-metrovém prsařském úseku na Duncana Scotta, který byl v té jeho rozplavbě nejrychlejší, a nejrychlejší byl celkově. Ta prsa, to je pro Jana Čejku klíčové zvládnout, a tomu, řekněme, v rámci jeho možností vyšlo, ale kdybychom to měli brát úplně celkově, tak samozřejmě v porovnání s tou světovou špičkou potřebuje Jan Čejka být výrazně lepší. Pro něj osobně je hlavně povzbuzením, že on může ještě něco jiného plavat než 200 metrů znak. 200 metrů polohově je samozřejmě pro něj vhodné tou vzdáleností, je to prostě dvoustovkař, ideálně by chtěl plavat třeba i 200 metrů králu, ale na to zatím nemá, 200 metrů polohově. Bylo pro něj příjemné, že se dostal pod 2 minuty, je samozřejmě tím hlavním výsledkem pro něj, ale že by měl nějaké výrazné šance na postup ze semifinále do finále, to si úplně nemyslím. Co se týče dalších českých plavců, Michal Judický nebo Ondřej Slavík, tak ti se ve svých disciplínách nedokázali z rozplaveb dostat do semifinále.
0: My se za tebou zase ještě za pár minut vrátíme, tak udělej takovou malou pozvánku, na co se mohou posluchači těšit.
1: No, přijdou na řadu závody paraplavců, konkrétně to budou rozplavby vloženého závodu do mistrovství Evropy. Je to trošku těžké s tou terminologií, protože tady je mistrovství Evropy, ale paraplavci své mistrovství Evropy pod paraplaveckou organizací budou mít až na konci měsíce, dokonce to bude až přelom spíše do září, takže v září většina. A vlastně paraplavání s tím způsobem se snaží dostat k tomu, že bude součástí plavání zdravých sportovců. Akorát je to trochu problematické i s tím, že praplavci mají vlastní zastřešující organizaci, tudíž to, co tady bude, se nedá nazývat mistrovstvím Evropy, ale bude to snaha propojit právě sport zdravých a sport handicapovaných sportovců, třeba s vidinou toho, že by to jednou mohla být jedna a tatáž akce, že mistrovství Evropy zdravých a handicapovaných by bylo stejné. Tady to je zatím jakousi ukázkou a součástí té ukázky bude na 50-metrovém a 100-metrovém kraulařském sprintu také vicemistrině ve své třídě, tedy Agáta Koupilová, která se tady představí zhruba za nějaké 4-5 minut.
0: A my se také tedy za Martinem Charvátem zase vrátíme. Tak zatím díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin a 19 minut se tedy vracíme zase na plavecké mistrovství Evropy do Paříže. Blíží se ukázkové paraplavecké závody vůbec poprvé na šampionátu, takže jdeme za Martinem Charvátem.
1: Všichni, kteří tady byli na závody zdravých plavců, tak vlastně zůstávají, přestože končí program plaveckého mistrovství Evropy, a kulisa, kterou teď slyší paraplavci, je samozřejmě velmi příjemná pro ně, protože řada z nich se do této atmosféry nedostává. Agáta Koupilová v krajní dráze vzhledem ke stupni svého postižení, tak je velmi výrazně za svými soupeřkami jako jediná. Agáta Koupilová ke svému startovnímu bloku přijela na vozíčku, zatímco její soupeřky už jsou v cíli za poměrně dost hlasitého povzbuzování, které teď také je pro Agátu Koupilovou, tak česká plavkyně dohmatává až teď. Celé to, jakým způsobem se paraplavci ohodnotí, tak se nedá počítat jenom na čas. Agáta Koupilová za svůj výkon získává 573 bodů. Ta, která byla první a byla třeba o 11 sekund rychlejší, tak získává přes 800 bodů, tedy Nizozemka Van Drimmelenová, ale o to tady vlastně na mistrovství Evropy zdravých plavců vůbec nejde. Podstatou samozřejmě je ukázat, že handicapovaní sportovci by mohli soutěžit na plaveckých soutěžích také se sportovci zdravými. A vzhledem k tomu, i jakou kulisu to tady vzbudilo, tak je to projekt, který by mohl být jistým způsobem úspěšný. Otázkou je, jestli se Evropská asociace handicapovaných sportovců a ta těch zdravých sportovců dokáží vzájemně domluvit, že by třeba mistrovství Evropy bylo společné. Agáta Koupilová tedy s 573 body končí ve své rozplavbě na 5. místě. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: No a z dějiště plaveckého mistrovství Evropy jdeme do dějiště atletického, tedy do Birminghamu, kde jsme už během našeho dopoledního vysílání sledovali chodecké závody, maraton ještě probíhá, ale už se rozběhnou nebo rozbíhají také soutěže přímo na stadionu, kde máme Adama Procházku. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne tady na stadionu. To teď bude vlastně celé jenom pro sedmibojařky, včetně té české Adély Tkáčové, která je po tom prvním dni a po úvodních čtyřech disciplínách na průběžném 17. místě. Pohybuje se někde pod hranicí svého osobního rekordu. Průběžně ten je 6227 bodů. To dokázala v červnu v Brně. Chtěla by to překonat. Každopádně hodně jí limituje poranění lokte. Už by měla být zdravá, ale stále má ten loket raději otejpovaný. A kvůli tomu ty technické disciplíny, vrhy a hody úplně netrénovala, takže třeba na dnešní oštěp se asi úplně netěší. Naopak, ale nejdřív bude čekat dálka, ta začne už za pár minut. Adéla Tkáčová půjde třetí na řadu a tam si věří, včera mluvila o tom, že by si chtěla ideálně zlepšit osobní rekord právě třeba v dálce, která přijde za malou chvíli, takže uvidíme, jestli se jí to podaří. Každopádně je jí teprve 21 let a ona mluvila o tom, že si to celé vlastně užívá. Je to pro ní velká zkušenost, první velká akce. Navíc třeba teď půjde skákat po Britce Katarině Johnsonové Thompsonové, což je dvojnásobná mistrně světa. Adéla Tkáčová mluvila o tom, že ji sledovala v televizi a teď je to pro ní velké wow, když může na stejné velké akci závodit vedle ní. Takže první velké zkušenosti pro Adélu Tkáčovou, pro českou sedmibojařku jedinou, která se sem kvalifikovala do Birminghamu i díky tomu, že se spousta soupeřek odhlásila kvůli zranění, takže i štěstí hrálo roli. Každopádně průběžně je tedy 17. a jak se to bude vyvíjet dál, to samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte.
0: No a určitě v našem vysílání už mnohokrát to padlo, ale přesto připomeň ty dva večerní finálové závody, na které se čeští fanoušci opravdu hodně těší.
2: No, čekají nás dvě největší české šance na medaily, to bez pochyby. Po 9. hodině večer začne finále oštěpařů i s obhájcem titulu z Říma Jakubem Vadlejchem, no a potom na to naváže vlastně ani ne 10 minut potom, co začne to oštěpařské finále, taky finále 400 žen, samozřejmě s Češkou Lourdes Glory Manuel, která je halovou mistryní světa a tady v Birminghamu by určitě chtěla přidat další titul i na mistrovství Evropy.
0: A samozřejmě posluchači Radiožurnálu Sport budou u toho, protože budeme vysílat vstupy a přímý přenos. Jakub Marek a Adam Procházka, se kterým jsme mluvili teď, budou u toho. Takže se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.

0: čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
8: Celý víkend v Česku platí výstraha před ohrožením zdraví kvůli tropickým teplotám. Hrozí přehřátí a dehydratace, varuje Český hydrometeorologický ústav. Dál taky platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se objeví deště a ochladí se. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Češi mezi nimi nejsou. Ve Francii začíná dvoudenní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky a kritizují například nestabilitu pracovních směn. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť v Paříži, Lyonu a Bordeaux. A v údolí Berounky přibudou 3 mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je odpoledne slavnostně odhalí na vernisáži, která uzavře 9. ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na svých finálních místech budou sochy v září.
0: Sport.
8: Oštěpař Jakub Vadlejch vstoupí po 21. hodině do svého 5. finále na evropských šampionátech v řadě. V předešlých dvou skončil na 2. a 1. místě. V Birminghamu teď pokračuje 7. boj i s českou reprezentantkou Adélou Tkáčovou. A je u toho reportér Adam Procházka.
9: Tkáčová se snaží vylepšit průběžné 17. místo. Po úvodních 4 disciplínách v dálce skočila na první pokus zatím 597 cm. Za svým osobním rekordem zatím zaostává o 10 cm. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehoda za okruhem, zdržení před Vyškovem. Na D1 z Prahy do Brna teď čerstvá nehoda, kousek za okruhem na 12. kilometru. V levém pruhu 2 osobní auta, pouze s výstražným trojúhelníkem. Silnější provoz pak za sjezdem na Popovice přibližně z 18. kilometru. V pomalejším tempu se pokračuje až na opravovanou Šmejkalku. Na D1 dál k Brnu před Jihlavou na kilometru 112 se podařilo v celku rychle přemístit všechna havarovaná auta z levého do odstavného pruhu. Kolona už se téměř celá rozjela. D1 z Kroměříže do Brna a přetrvávající kolona před Vyškovem sune se z kilometru 232 až do omezení na 228. Ztratíte téměř půl hodiny. A jak se řidiči snaží místu vyhnout, ucpávají centrum Vyškova, hlavně Kroměřížskou ulici. D10 z Prahy do Turnova a velmi dlouhé zdržení od Tuřic z 21. kilometru. K hromadné nehodě na 25. je to na více než půl hodiny. Podle našeho zpravodaje se tam dá projet pouze odstavným pruhem. A ještě jednou D10 teď v opačném směru, tedy z Turnova do Prahy, pozor, přímo v Mladé Boleslavi. Nehoda na kilometru 45,5.
11: Blokovaný levý pruh, tam je jedno osobní auto odstavený u svodidel.
10: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Aneta Langerová dospívala na Radiožurnálu Sport v 11 hodin 37 minut. Střelec jediné branky z finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres podle očekávání přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain a podepsal s ním pětiletou smlouvu. Podle španělských médií zaplatili vítězové ligy mistrů za 26-letého útočníka zhruba 50 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 1 200 000 000 korun. Francouzský klub potvrdil přestup na svém webu. Torres rozhodl v červenci gólem v prodloužení o finálovém vítězství 1-0 nad Argentinou a tedy i druhém světovém titulu pro Španělsko. V Barceloně strávil 5 sezon a v uplynulém ročníku dal v 49 zápasech 21 gólů. Předtím hrál také za Manchester City nebo Valencii. Barcelona přišla po odchodu Poláka Roberta Lewandowského a návratu Angličana Marcuse Rashforda do Manchester United o dalšího útočníka z mistrovského kádru.

0: Plavec Miroslav Knedla se rozloučil s evropským šampionátem na znakařské stovce, neprošel z dnešních rozplaveb do semifinále, ale příliš ho to mrzet nemuselo. Včera večer totiž v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak časem 24,11 sekundy, navíc vylepšil vlastní český rekord. Druhého Rusa Kolesníkova startujícího v neutrálních barvách porazil o 0,1 sekundy. Po pátečním slavnostním vyhlášení mluvil s Miroslavem Knedlou reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla, zlatá medaile na krku. Gratuluju moc. Čas 24,11 sekundy. To je fantazie, ne?
2: No naprosto. Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený.
1: On je na vás obecně hodně přísný.
2: No samozřejmě, je to potřeba. Jinak bych se do toho nedostal. Oni už to ode mě takhle znají, takové to moje. Takový unavený, to nevím, jak to uplavu, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Kde to celé bylo? Protože mně přišlo, že zejména posledních 10 metrů, jako kdybyste zapnul nějaké speciální turbo, kterým jste, pravda, je to o setinách, ale kterým jste přejel zejména ruské soupeře vedle sebe.
2: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo, protože jsem normálně tady to vyvlnění neměl zase tak kvalitní, že jsem spíš na tom prohrával, akorát si myslím, že i proti těm Rusům jsem teď prohrával těch prvních 15 metrů. Ale věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily a povedlo se, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu. Minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o 0,1 sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
1: Navíc na dlouhém bazénu to je předpokládám cennější. A vy jste teď vlastně mistr Evropy. Už v nové olympijské disciplíně navíc jste se dostal do desítky nejlepších výkonů v historii, které kdy kdo předvedl na 50 metrů znak.
2: Tak to je krásné, jenom víte. Já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky. Každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně být v top desítce všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
1: Mluvil jsem i s vaším tatínkem, krátce byl úplně na měko. Ruka se mu třásla, celý se třásl. Tak ho znáte, veď Miroslava Knedlu staršího.
2: Ano, já jsem rád, že tady mám takovou podporu. Je to fakt jako neuvěřitelné, že to takhle můžu zažít se mnou, tuhle euforii, takže já jsem strašně rád, že přijeli.
1: Je to možná plytká otázka, ale vlastně vždycky úplně přilehající té situaci. Co pro vás znamená být mistrem Evropy, mít tu medaili na krku?
2: Je to pro mě velká čest, samozřejmě ještě mám co dělat, abych byl mistr světa. Každopádně mám podle mě teď takový čtvrtý čas tenhle rok, nebo pátý čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na tom světě. Já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších, až že na pár výjimek z celého světa, že máme tam Jihoafričana Keceho, a je tam Číňan, teď si nespomenu jméno. A je to pořád, že jo, svět, takže mám ještě co dělat. Každopádně je to další milník, který se mi povedlo takhle dosáhnout a ještě nekončíme.
1: Říká Miroslav Knedla, který sem na šampionát přijel s českým rekordem 24,4 a potom k tomu nějaké setiny, ale 4 desetiny tam byly. A teď jste na mistrovství Evropy se zlepšil o 3 desetiny. Vy jste prostě o 3 desetiny sekundy na jednou lepší, což někomu může připadat jako malý rozdíl, ale na 24 sekundovém závodě je to přece ohromné zlepšení.
2: Jo, samozřejmě. Myslím, že se konečně takhle vyplácí ty těžké tréninky, co už takhle 2 roky trhávám. No, každopádně já jsem opravdu nadšený, že už jde vidět i ten posun, jak už na tu 50, tak na tu 200 a já jsem si splnil takový další sen.
1: Tak gratuluju, mistře Evropy. Tohle byl Miroslav Knedla poté, co už dostal zlatou medaili na svůj krk. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 11 hodin a téměř 50 minut, zase míříme na evropský šampionát atletů do Birminghamu, protože probíhá další disciplína sedmiboje i s českou atletkou Adélou Tkáčovou, jak se jí zatím daří v dálkařském sektoru. To se dozvíte od Adama Procházky.
1: Krásné dopoledne, zatím se jí daří poměrně obstojně, má za sebou dva pokusy, oba byly, co se týká techniky a kvality, vlastně hodně podobné, rozdíl byl ve větru, protože na poprvé skočila 597 cm, což je 10 cm za jejím osobním rekordem, ale hodně jí pomáhal vítr přes 3 metry za sekundu a při tom druhém pokusu už foukal vítr o poznání méně a také skočila méně 585 cm, takže si ten svůj nejlepší pokus zatím nevylepšila, ale při připomínám, ještě ji čeká ten třetí pokus. Průběžně je Adéla Tkáčová v tom pořadí sedmi bojařek, teď v probíhající páté disciplíně ze sedmi 17. No a ještě ji bude čekat tedy hod oštěpem, to krátce před 13. hodinou, tam ten oštěp začne. Tam si Adéla Tkáčová úplně nevěří na nějaký solidní výkon, protože už jsme to zmiňovali, trápilý loket už je v pořádku, ale technické disciplíny, zejména hody, vůbec v této sezóně netrénovala. Takže tam se počítá s tím, že asi nějaké body ztratí, ale večer jí ještě bude čekat osmistovka, no a tam už si Tkáčová věří o poznání víc, protože to je jedna z těch disciplín, o které říkala po včerejším úvodním dni sedmi boje, že si tam věří na osobní rekord. Říkala to taky o dálce, ale tam připomínám tedy zatím osobním rekordem zaostává o 10 cm. Nejlepší její výsledek v dálce zatím z prvního pokusu 597 cm.
0: Říká Adam Procházka z Birminghamu, uslyšíte ho v našem vysílání ještě mnohokrát během celého dnešního dne. Tak zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
1: Hasiči dohašují požár v chorvatském městě Omiš, evakuační centra už jsou prázdná. Ministerstvo zahraničí plánuje znovu udělovat víza Bělorusům. Oštěpaře Vadlejcha a čtvrtkařku Manuel čekají na atletickém mistrovství Evropy finále. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova popojíždí dlouhá kolona k nehodě na 25. kilometru a počasí bude slunečno a teploty až 36 stupňů. Je sobota 15. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidi evakuovaní kvůli požáru u chorvatského města Omiš už opustili záchytná centra. Požár, který propukl v noci na pátek, má jednu oběť a 8 lidí má těžká zranění. Zásah hasičů ještě pokračuje.
3: Myslím, že stáně zadovolňuje, že to neby trebalo být nějaký problém, a bio je tady nebyl.
4: Velitel dobrovolného hasičského sboru Omiš Vyčeslav Pešič řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici HRT, že situace v oblasti je stabilní. Hasiči dohašují oheň s pomocí hasicích letadel a bez ohledu na vítr by už nemělo hrozit nebezpečí znovu vzplanutí požáru. Český konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří při požáru a evakuaci přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Podle konzula Štěpána Šantrůčka se na úřad s dotazy obracejí lidé, kteří se do Chorvatska teprve chystají, a to například kvůli dopravní situaci.
5: Jadranská magistrála by měla být průjezdná, ale určitě doporučuji koukat se na stránky chorvatského autoklubu, kde jsou informace o těch aktuálních uzavírkách.
4: Hasiči v Dalmácii se v uplynulých dvou dnech potýkali s řadou menších i větších požárů. Pod kontrolu se jim podařilo postupně dostat všechny, včetně toho na poloostrově Pelješac a na ostrově Dugi otok v Zadarské Župě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Vede ho ředitel Aleš Krejča, který je stíhaný v jiné korupční kauze. Pochybení už přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Se stížností se na něj loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama.
6: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhajkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Občani Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, zřejmě znovu budou moct získat krátkodobé české vízum. Radiožurnál zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od roku 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.
7: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka, pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
8: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologické stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
7: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Čurgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
9: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
7: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Indonésii v noci zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Záchranáři hlásí 38 potvrzených obětí. Prohledávání trosek ale stále pokračuje. Některé oblasti navíc zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od světa. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o zranění českých občanů.
10: Země se začala třást brzy ráno indonéského času. Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět lidé prchající v panice i množství pobořených domů. Epicentrum leželo v moři několik desítek kilometrů severně od ostrova Flores a otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Varování před ničivou tsunami se ale nenaplnilo. Některé pobřežní oblasti sice zaplavila voda, přílivová vlna ale byla vysoká jen asi metr. Indonésie leží v seismicky velmi aktivní oblasti a zemětřesení o síle přes 7 stupňů zažila letos už potřetí. Dnešní otřesy jsou ale zdaleka nejničivější. Ty předchozí měly vždy jen po jedné oběti. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
1: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít cyklisti a jezdci na koloběžkách do 18 let přilbu povinně.
11: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
12: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68 a 65%.
11: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
13: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty.
11: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce k darování krve. Zásoby v nemocnicích po celé republice se podle něj výrazně snížily a někde se dostaly dokonce na kritickou úroveň. Problémy má například Ostravská fakultní nemocnice, kde chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do tamního krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Zatímco počet dárců v létě pravidelně klesá, potřeba krve naopak roste. Upozorňuje na to mluvčí ostravské nemocnice Petra Petlachová.
14: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
1: Křesťani slaví na nebe vzetí Panny Marie. Je to jeden z nejdůležitějších mariánských svátků. Poutníci si ho připomínají i na svatém Hostýně na Kroměřížsku, odkud se hlásí reportérka Tereza Chrastinová.
15: Na svatém Hostýně před malou chvílí skončila takzvaná titulární slavnost, která se konala ve vnitřním prostoru místní známé baziliky. Celebrovali arcibiskup Josef Nuzík a zúčastnili se jí stovky lidí. Byli tady lidé starší, mladší i rodiny s dětmi. Oslavy na nebevzetí Panny Marie se tady konají celý víkend, doplňují je i další události, jako například v dnešních ranních hodinách pouť učitelů. Program bude pokračovat i zítra. Hlavním bodem bude takzvaná hlavní pouť. Tu bude od 10 hodin a 15 minut sloužit biskup Antonín Basler. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
16: Sport. Štěpaře Jakuba Vadlejcha čeká páté finále na mistrovství Evropy v řadě. Na předešlých dvou byl druhý a první. V Birminghamu by se rád přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 cm.
17: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
16: V 21 hodin a 10 minut odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel. Radiožurnál Sport nabídne závody v přímém přenosu. Plavec Miroslav Knedla den po triumfu na mistrovství Evropy neuspěl. V Paříži včera ovládl znakařskou 50, dnes ale na dvojnásobné distanci nepostoupil ani z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodě na 200 metrů prošel do semifinále, navíc v novém českém rekordu minuta 59 sekund celých 73 sekund. A fotbalisté Sparty v Šancelize přivítají v 17 hodin Teplice. Ve stejném čase Pardubice narazí na Mladou Boleslav a Slovácko čeká Olomouc. Ve 20 hodin pak odstartuje zápas Viktoria Plzeň Zlín.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
6: D1 uzavřená za Ostravou i za Sázavou. D1 za Ostravou směr Brno je neprůjezdná před Klimkovicemi. Těsně před exitem 349 těžká nehoda s následným požárem. Na místě zasahuje i vrtulník letecké záchranné služby. Tvoří se kolona v Ostravě, tak na dálnici vůbec nesjíždějte. Pokračujte po Rudné a tou sjeďte na starou Bíloveckou silnici 647. U Klimkovic na exitu 349 se na dálnici vrátíte zpět. D1 z Brna do Prahy aktuálně uzavřená i v Posázaví. Na 33. kilometru zasahují hasiči u požáru kamionu. Poslední volný sjezd je na 41. kilometru u Divišova. D10 z Prahy do Turnova a velmi dlouhé zdržení od Tuřic z 21. kilometru. K hromadné nehodě na 25. se stále jede hodně přes půl hodiny. Průjezdný zůstává odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
18: Dobré sobotní poledne. Před necelým měsícem proti sobě stáli ve finále mistrovství světa. Teď ve stejný čas na klubové scéně mění dres. Řeč je o střelci jediné branky ve finále mundialu Španělu Ferranu Torresovi a argentinském obránci Cristianu Romerovi. Torres podle očekávání odchází z Barcelony do Paris Saint-Germain, se kterým podepsal 5letou smlouvu. A podle španělských médií zaplatili vítězové ligy mistrů za 26letého útočníka skoro miliardu a čtvrt korun. Romero naopak do Španěl míří dosud back Tottenhamu, kde byl i kapitánem, přestupuje do Atletika Madrid. Podle britských médií zaplatil španělský klub za mistra světa z roku 2022 a stříbrného z letošního šampionátu zhruba 960 milionů korun. Takovéhle částky rozhodně nelétají mezi atlety, ale my se mezi ně za chvíli vypravíme, protože na mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje šampionát dalším soutěžním dnem a u toho samozřejmě chceme být.
2: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Je 12 hodin, skoro 16 minut. Pokud právě obědváte, tak vám přejeme dobrou chuť a pokud teprve něco chystáte, tak ať se to podaří a máte z toho radost. Uvidíme, jako velkou radost měl ze svého vystoupení v další, celkově už páté disciplíně sedmiboje česká atletka Adéla Tkáčová na mistrovství Evropy v Birminghamu. Skákala stejně jako její soupeřky do dálky. No a jak se jí vedlo, to už nám poví přímo z místa Adam Procházka. Adame, hezké poledne.
1: Krásné poledne. Adéla Tkáčová se trochu propadla o jedno místo v tom průběžném pořadí na 18. příčku. V té dálce skočila nejvíc rovných 6 metrů, což je 7 cm za jejím osobním rekordem a Tkáčová si dávala za cíl překonat osobní rekord v dálce. Z tohoto pohledu se jí to tedy úplně nepovedlo, ale dál si drží ten svůj standard, dejme tomu. Bude jí čekat ještě v sedmiboji oštěp krátce před 1 hodinou, no a večer potom závěrečná disciplína sedmiboje osmistovka. Jedna špatná zpráva možná pro fanoušky tady v Birminghamu, protože britská legenda, dvojnásobná mistrně světa v sedmiboji Katarina Johnsonová Thompsonová skočila v dálce jenom jednou, 577 cm, no a k dalšímu pokusu už se nevydala, pravděpodobně nějaké zranění, těžko říct, jestli odstoupí definitivně nebo ne, na to si musíme počkat, každopádně to vypadá, že ta už do bojů třeba i o medaile nezasáhne, ale ten boj o medaily je zatím nesmírně vyrovnaný. První je Švýcarka Kellinová, druhá Nizozemka Doktorová a třetí Irka O'Connorová. A tyhle tři zatím nejlepší sedmibojařky po 5 disciplínách ze 7 dělí pouhých 6 bodů. To znamená, je to opravdu hodně vyrovnané. No a první Kellinová má dokonce jenom jednobodový náskok nad druhou Doktorovou z Nizozemska po 5 disciplínách. To je opravdu nevídaná věc, takže ten boj o medaily v sedmiboji by měl být ještě hodně, hodně zajímavý. Každopádně Adéla Tkáčová do něj úplně nezasáhne. Ta si bude chtít vylepšit 18. pozici a třeba i osobní rekord z června, který je 6227 bodů. Zatím má těch bodů 4460.
0: Říká Adam Procházka, se kterým se ještě dnes odpoledne a také večer na radiožurnálu Sport uslyšíme. Vždyť především čekáme na ta večerní finále, tedy z českého pohledu budou nejzajímavější dvě. 400 metrů žen i s Lourdes Glory Manuel a štěp mužů s obhájcem titulu, tedy Jakubem Vadlejchem. No a zatímco tyto disciplíny jsou tradiční na velkých atletických šampionátech, tak chodecký půlmaraton se na mistrovství Evropy šel v Birminghamu úplně poprvé a rozhodně se na něm nestratil Albert Kukla. Při své premiéře na velké akci měl 21-letý atlet v cíli čas 1 hodina, 28 minut a 1 sekunda. Zlato vybojoval Španěl Meg Grat s Albertem Kuklou, který byl tedy v cíli půl maratonu na 12. místě, mluvil po jeho premiéře na šampionátu Jakub Marek.
2: Alberte, 12. místo na mistrovství Evropy, jste spokojený?
3: Ano, jsem obrovsky spokojený, vůbec jsem to nečekal. Vlastně jsem přijížděl jako jeden z nováčků, takže jsem s tím hodně spokojen.
2: Co v tom závodě pro vás bylo nejtěžší?
3: Nejtěžší byla asi ta trať, jelikož jsem vlastně vysoký, těžký tempář, vyhovuje mít jedno stabilní tempo, maximálně na konci trochu zrychlovat, ale tady to bylo v podstatě do kopce, rovinka z kopce, takže s tím se zžít bylo trochu těžký. Odhadnout vlastně to úsilí, nemohl jsem to do toho kopce na začátku úplně rvát na sílu, abych se prostě neotavil nohy. Ale nakonec to nějak povedlo zvládnout, takže jsem spokojen.
2: Je to hodně nezvyklé, že na chodeckém okruhu je byť mírný kopeček?
3: Samozřejmě není to jako ideální trať, no. Většinou ty nejrychlejší tratě se stavějí prostě, aby to byla rovinka, ale zase tady to bylo pěkný, že to bylo v centru města, bylo tady hodně lidí, hodně fanoušků, takže je to něco za něco prostě.
2: Šlo se ráno britského času už od 7:30, tak to je asi ideální, kdyby se šlo později, tak už přesto, že dnes není takové horko, by to nebylo ono.
3: Jo, je to tak. Já teda nejsem moc ranní ptáče, se přiznám, takže budíček ve 4:30 pro mě nebyl nic příjemného, ale že jsme brzo spát včera jako v pohodě, byl jsem za to nakonec i rád, že to je takhle brzo, ale v poledne by to bylo samozřejmě horší, no, vzhledem tomu horku, možná by se šlo pomaleji, to člověk neví, ale vyšlo to prostě podle mě úplně ideálně.
2: Už jste někdy takhle stával před závodem, před velkým závodem o 4:30 ráno?
3: Jo, myslím si, že jsem stával 2 roky zpátky na mistrovství světa chodeckých družstev v Antálii. Tam byl start taky nějak v 7 nebo v 8 ráno, tak jsem stával taky kolem 4:00, 5:00 té hodiny. A tam se mi ten závod úplně nepovedl právě, tak jsem se jako trochu říkal, že tyjo, doufám, že se dobře vyspím teďka a tak, ale nakonec to klaplo, takže jsem spokojený, super.
2: 12. místo mezi evropskou elitou na velké první vaší dospělé akci, to je velká motivace.
3: Jo, určitě je to velký přístup do budoucna. Hlavní cíl je teďka asi olympiáda za 2 roky, v případě Evropa U23 za rok a mistrovství světa v Pekingu za rok. Takže si myslím, že se můžu jenom posouvat dál.
2: Od letošního roku se nově chodí půlmaratony, maratony. Sedí vám půlmaraton?
3: Tak ten půlmaraton není vlastně taková změna oproti té 20. Je to jenom kilometr navíc, takže to si myslím, že není takový rozdíl, ale zase je to fajn, že se můžeme jako porovnat s běžcem a že i ty běžci hobíci třeba vědí, jak rychle se chodí, dokážou to porovnat. Ale samozřejmě ta 35. maraton, to už je větší rozdíl. To teda zatím není moje trať, takže to můžou asi posoudit pak ostatní, ale myslím si, že to už je hodně těch 7 kilometrů, tam se to láme ten chlapa.
2: To říká 21letý Albert Kukla, který skončil v chodeckém půlmaratonu na evropském šampionátu 12. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Domček Rally Zlín, tak zní oficiální název závodu mistrovství Evropy a také českého šampionátu v automobilových soutěžích. Všechno odstartovalo včerejší večerní RZ-tou, nebo chcete-li rychlostní zkouškou ve Zlíně. No a dnes už tedy jezdci se svými stroji se pohybují v okolí Zlína při dalších rychlostních zkouškách, které už mají za sebou. A jaké je pořadí, to už nám přímo z místa řekne reportér radiožurnálu Sport David Nekvinda. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, je to rozhodně dramatické dopoledne ve Zlíně. V tuto chvíli je to tak, že po té čtvrté rychlostní zkoušce z celkových 13 vede Adam Březík, ale ještě budu aktualizovat průběžné pořadí, protože teď v těchto okamžicích bych do cíle měl dojet Miko Marčik, což je polský pilot, který ještě Březíka ohrožuje. Každopádně já můžu popsat to, jak se vyvíjel závod během celého dopoledne, protože to skutečně bylo napínavé. Včerejší noční rychlostní zkoušku krátkou v centru Zlína vyhrál Ital Mabellini, ten tedy vstupoval do dnešního dne jako lídr průběžného pořadí, ale zatím platí, že po každé rychlostní zkoušce se to průběžné pořadí mění, respektive mění se jeho vedoucí muž. Po druhé rychlostní zkoušce celé Barum Rally, která se jmenovala Pohořelice, se dostal do vedení právě Miko Marčik, přestože tu rychlostní zkoušku vyhráli v úplně stejném čase dva Češi, Filip Mareš a Jan Kopecký. Marčik byl těsně za nimi třetí, dostal se tedy do čela průběžného pořadí. Pak přišla třetí rychlostní zkouška, nejdelší 25-kilometrová troják. No a na té se nejvíc dařilo Filipu Marešovi a tento český závodník se po třetí rychlostní zkoušce dostal do čela, za ním byl Kopecký a na třetí místo se tam postupně propracovával právě nyní vedoucí Adam Březík, což je domácí zlínský jezdec, který tedy tím dopolednem stoupal směrem vzhůru. No a teď se dívám, jestli už není v cíli Miko Marčik. On už asi v cíli je, ale nemáme stále tu informaci, jestli se dostala před Adama Březíka. Takže každopádně ta čtvrtá rychlostní zkouška Bunč, která se tedy stále jede, tak ta nabídla to, že Filip Mareš tam měl nějaký problém na trati jako průběžný lídr pořadí, nabral docela velkou ztrátu, aktuálně se propadl na čtvrté místo průběžného pořadí závodu, no a na první příčku se tedy dostal už několikrát zmiňovaný Adam Březík, který tu rychlostní zkoušku Bunč tedy zajel skvěle, je jejím vítězem, to už asi můžu říct. Na druhém místě průběžně Jan Kopecký, ale stále tedy čekáme ještě na to, jak do toho promluví Miko Marčik, který byl před tou aktuální rychlostní zkouškou 2 sekundy za Adamem Březíkem, takže teoreticky by se před něj mohl dostat, ale teď se už dívám, tak Miko Marčik havaroval, proto není ta informace o tom jeho času je v cíli, protože do cíle nedojel, takže to znamená, že po tom dopoledním programu skutečně vede Adam Březík, za ním Jan Kopecký s 3-sekundovou ztrátou, a další 3 sekundy zhruba ztrácí Ital Andrea Mabellini.
0: Dramatický průběh Barum Rally nám přiblížil tedy David Nekvinda a bude i dál v našem vysílání. Davide, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: 12 hodin, 27 minut, teď je tady Billy Idol.

0: Co se zastavit nedá, to je čas. A tak nás zase dovedl k dalším aktuálním a nejen sportovním zprávám.
1: Radiožurnál je s vámi v 12:30 odpoledne. A taky Jana Gulda se zprávami.
2: Na Šumavě dnes ráno mrzlo, na Rokycké slati na Klatovsku byly minus 2 stupně Celsia, na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den, teď odpoledne, ale čekáme opět tropické teploty, dostanou se až na 630 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli bude ještě tepleji, postupně se ale obloha zatáhne a začne pršet. Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla ruské ropné zařízení ve městě Ust-Luga v Leningradské oblasti. Ukrajinský prezident to bez upřesnění napsal na síť Telegram, uvedl jen, že podnik je po ukrajinském úderu poškozený. Podle agentury Reuters byl včera cílem ukrajinského útoku závod na zpracování plynového kondenzátu v Ust-Luze. Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCO. Teď dokončuje podklady pro nominaci podomáckého broušení drahých kamenů na seznam nehmotného kulturního dědictví. Muzeum chce přihlášku odevzdat na konci roku. Ruční broušení drahých kamenů na Turnovsku už je od roku 2024 na národním seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. A v Králíkách pokračuje vojensko-historická akce Cihelna. Nabízí několik bojových ukázek, například bitvu o Československo, napadení zásobovacího konvoje, potlačení vzpoury na vězeňském dvoře nebo útok na policejní eskortu. Po celý den si návštěvníci můžou prohlédnout techniku a vybavení historických i současných vojsk, složek integrovaného záchranného systému i vězeňské služby.
3: Sport.
2: Atlet Albert Kukla byl díky 12. místu na mistrovství Evropy v Birminghamu nejlepším z českého kvarteta při premiéře chodeckého půlmaratonu na vrcholné akci. S velkým náskokem triumfovali Španělé McGrath a Perezová. Na dvojnásobné trati se taky závodilo poprvé. Nejlepším českým chodcem byl 20. Jaromír Morávek. Zvítězili Italové Stano a Fioriniová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice D1 kousek za Ostravou směrem do Brna stále neprůjezdná. Těsně před sjezdem na Klimkovice na kilometru 349,5 těžká nehoda. Dvě auta následně začala hořet, jedno z nich převrácené na střechu. Několik jednotek hasičů stále zasahuje. V Ostravě jeďte po Rudné směr Poruba. Odbočte na starou Bíloveckou silnici 647. Tou se pak na D1 exitem 349 u Klimkovic dostanete zpět. D1 na trase z Brna do Prahy v Posázaví uzavřená i na 33. kilometru. Tam je to kvůli požáru kamionu. Ten už je sice uhašený, na místě ale stále zůstávají hasiči a nedá se projet. Odklon dopravy platí na exitu 41 Divišov. A D1 do Třetice, teď směr z Prahy do Brna. Kolonu čekejte před sjezdem na Měřín z kilometru 133,5. Okolo 20 minut se posouvá k nehodě na stém 37. Blokovaný tam zůstává levý pruh. D10 z Prahy do Turnova ucpaná od Tuřic z 21. kilometru k nehodě na 25. se jede přibližně půl hodiny. A4 z Prahy do Příbramy, kolona z konce z Braslavy od Baní k omezení u Jíloviště. Je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Je sobota 15. srpna, což je den, kdy nejvyšší domácí fotbalová soutěž, tedy Šance Liga, bude pokračovat první polovinou zápasu čtvrtého kola. Všechno vypukne v 17 hodin, kdy se proti sobě postaví Pardubice a Mladá Boleslav. Bude zahájeno také utkání mezi Slováckem a Sigmou Olomouc a dojde také v 17 hodin na úvodní hvist rozhodčího ve střetnutí mezi pražskou Spartou a Teplicemi. Ve 20 hodin potom program uzavře střetnutí mezi Viktorií Plzeň a Zlínem. Všechny duely na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte a pokud je budete chtít poslouchat od první do poslední minuty, tak můžete v nepřerušovaném přímém přenosu, jak jste ostatně věřím už zvyklí, na internetových stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo v naší mobilní aplikaci s názvem Můj rozhlas.

0: Tenis, to je sport, kterému je možné se věnovat opravdu do hodně pozdního věku. Možná to i sami znáte, pokud občas zavítáte na kurty, jak tam opravdu lidé v pokročilém věku zvládají čtyřhru opravdu ve chvíli, kdybyste do nich už žádné velké sportování neřekli. No a rozhodně se dá také tvrdit, že pokud jste takzvaně bílému sportu propadli, tak se vždy můžete zlepšovat. No a pokud se chcete ve hře zdokonalit, poslouchejte pravidelné rady odborníků, které vám vždycky v sobotu popoledne v našem vysílání na radiožurnálu Sport nabízíme. Tentokrát se zaměříme na správnou práci nohou. Tomáš Perutka natáčel na kurtu s trenérkou Renatou Konečnou, podle které je vhodné zařadit nácvik správného pohybu nohou hned u začátečníků při tréninku forehandového úderu. A to ve fázi procvičování, v průběhu, které ještě trenér nahazuje míček svému svěřenci rukou. Pokračuje tenisová trenérka Renata Konečná.
1: To je postup takový, že pak uděláme k tomu tři kroky a ten balonek nahodíme dál od těla, jo, a aby si ho dobře našel, že ten balonek tak akorát byl u něho.
2: Takže už v rámci těch cvičení už se dostáváte do fáze, kdy nejdůležitější práci dělají ty nohy, nebo dá se to tak říct?
1: No, tak teď
2: protože u tenisu problém, jsou ano, nohy důležité.
1: Ty jsou nejdůležitější. Pohyb tady veškerý a síla vychází od noh, jo, u tenisu. Nohy jsou od sebe na úrovni těch paží a nohy při tom odehrávání úderu přenášíme váhu z pravé nohy zadní na levou. A při tom přenášení ještě mírně se snížíme v těch nohách, jo, přenášíme váhu z pravé na levou a jdeme, snížíme se, jo, ten pohyb je takový jako zhoupnutí z pravé nohy na levou a můžeme, aby jsme ještě chtěli protáhnout úder, tak ho ještě pak můžeme zase projít ještě za zpátky na levou nohu. Tím ten úder vedeme a je delší potom a pomůžeme.
2: Když se bavíme o té práci nohou, tak mělo by to vypadat ten úder tak, že jakoby ten hráč šel proti tomu míči a pohyboval se celým tělem dopředu při tom úderu?
1: Ano, proti míči s tím, že tady je práce i důležitá kyčle pravé nohy, že i ta kyčle se tam celá jakoby švihá a protáčí dopředu. To je důležité.
2: Takže v podstatě to funguje tak, že ten hráč, když hraje údery od základní čáry, jako teď se bavíme o forehandu od základní čáry, tak on je připravený na ten úder na základní čáře nebo těsně za asi. A de facto při každém úderu se pohybuje celým tělem dopředu, odehraje ten úder a zase se vrací na tu základní čáru. Takže neustále je v pohybu.
1: Ano, neustále v pohybu a to, co projde, tak zase o to se musí vrátit zpátky. A pak zase další úder, jo, se chystá na nohách, ta práce je pořád na nohách, stále. Jenom při tom úderu se sklidní mírně a využije tady té pravé nohy na levou, že projde z pravé na levou.
2: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Je 12 hodin 49 minut a už pár desítek minut můžeme mluvit o tom, že pro znakaře Miroslava Knedlu skončilo mistrovství Evropy v plavání. Den po zisku titulu kontinentálního šampiona na 50 nepostoupil český znakař na 100 z rozplaveb, když předvedl v Paříži velmi špatný výkon. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který časem minuta 59,73 sekundy vylepšil národní rekord na 200 metrů polohově. Mluvil s ním o tom Martin Charvát.
1: Dvě disciplíny na mistrovství Evropy, v obou Jan Čejka národním rekordmanem, v obou posouváte vlastní čas, ale začínat na krátké polohovce na 200 metrů polohově už jedničkou, jednou minutou je určitě hezké, že?
2: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady, vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
1: Co bylo klíčem v těch 4 rozdílných padesátkách?
2: Tak oproti tomu předchozímu jsem to teďka rozjel fakt ostře, jela se mi dobře první padesátka, vlastně celá první stovka, pak v té druhé už to jako začalo skřípat, ty prsa mě moc nesedly a král už mě hodně bolel, ale hlavně v té první půlce to bylo rychlejší a doufám, že odpoledne, když to možná rozjedu trošičku lehčeji, s větší rozvahou, tak budu mít víc síly v té druhé stovce.
1: Jak těžké je pro vás v tom třetím prsařském úseku udržet se soupeři, protože teď například v konkurenci s Duncanem Scottem jste na prsou na něj ztratil vlastně 2 metry zhruba.
2: No, jako je to pro mě hlavně i psychicky náročný, protože já jenom vidím takhle, jak kolem mě všichni projíždějí, protože tu první stovku se držím docela vepředu a úplně bojuji jenom o to, aby mě ujeli co nejmíň. Prostě ty prsa mi zatím moc nejdou, budu na nich muset ještě hodně jako zamakat, kdyby se chtělo rovnat takhle jako s klukama. Dali mě tam skoro třeba 2 vteřiny, na druhou stranu zase to jako pro mě dobrá motivace, že když se mi povede stáhnout třeba 1 vteřinku, možná klidně 2 na ty prsa v budoucnu, tak mi ten čas poskočí jako hodně dopředu.
1: Je to pro vás důležité si budovat právě i něco jiného než znak, že na té polohovce, tím jak člověk vystřídá všechny 4 způsoby, tak to pro vás není takové to jednotvárné?
2: Je to pro mě důležitý určitě i protože mě to jako baví, že můžu jak trénovat, tak i pak závodit prostě něco jiného a ta polohovka, kde se vystřídá všechno, je za mě i skvělý ukazatel jako té všestrannosti toho plavce. Vždycky jsem k tomu tak trošku jako inklinoval, že jsem ty polohovky chtěl plavat, takže jsem rád, že teďka mám šanci doplavat takhle na velký akci a dokonce být i v semifinále.
1: Říká Jan Čejka poté, co v novém českém rekordu poprvé po 2 minuty postoupil do semifinále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu Sport teď dvě zajímavosti ze zámoří. Na start nejlepší basketbalové ligy světa, tedy NBA, si ještě nějakou chvíli počkáme, zhruba měsíc a půl, ale dějí se v zámoří zajímavé věci. Basketbalista Kevin Garnett, který odehrál v NBA 21 sezon, bude mít vyvěšený dres ve druhé hale po Bostonu. Chystá slavnostní chvíli pro 50-letého Američana také Minnesota, jejímž je Garnett historickým lídrem v mnoha statistikách. Timberwolves dres s číslem 21 vyřadí 28. února právě při utkání s Bostonem. Někdejší skvělý křídelní hráč a olympijský vítěz ze Sydney, tedy Kevin Garnett, strávil v Minnesotě 12 let do roku 2007. V sezóně 2003-2004 získal cenu pro nejužitečnějšího hráče. No a NBA podruhé, protože kapitán basketbalových mistrů světa i Evropy Dennis Schröder opět změní dres a míří už do 12. klubu v NBA. 32-letého německého rozehrávače vyměnil Cleveland do Charlotte, ale rekord to stále ještě není. To by Dennis Schröder musel se ještě jednou stěhovat. Rekordmanem je totiž zatím Ish Smith, který v zámořské lize hrál za 13 různých týmů. Je 12 hodin a 55 minut z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. Přejeme příjemné sobotní odpoledne.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Ministerstvo práce navrhlo změny příspěvků na zaměstnávání postižených. Rezort financí je proti valorizaci. Prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. Fotbalisty Sparty čeká ligové utkání s Teplicemi. Dálnice D1 z Ostravy do Prahy je stále zavřená na dvou místech před Klimkovicemi a taky za Sázavou. A počasí bude většinou jasno a teploty až 36 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Příspěvek na vznik pracovního místa pro zdravotně postižené by mohl od příštího roku klesnout z až 8násobku na nejvýš 1,5násobek průměrné mzdy. U vážněji handicapovaných z 12násobku na 2,5násobek. Roční podpora na provozní náklady by se ale mohla zvednout z nejvýš 48 000 korun až na 2násobek průměrné mzdy. Změnit by se mohl také integrační fond sociálních podniků. V novele o zaměstnanosti a integračním podniku to navrhuje Ministerstvo práce. Rezort financí je proti valorizaci i dalším změnám. Studenti Pražského českého vysokého učení technického absolvují praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoct k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Zástupci ČVUT i představitelé kláštera podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedním z prvních projektů má být podle převora Justina Berky budova klášterního pivovaru.
4: Tady vidíte budovu s chátralou, to je pivovar, nejstarší v Jižních Čechách. Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
2: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval k jednáním, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoli mírovou smlouvu. Lee Jae-myung prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky ke zmírnění napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit několika úrovňové bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. V Trutnově pokračuje rockový festival Trutnov Open Air. V areálu na bojišti potrvá do nedělní noci. Zahrají na něm desítky kapel i sólových muzikantů. Co by návštěvníci s ohledem na tropické teploty měli mít sebou, popisuje za organizátory Evana Vrátilová.
5: Dostatek opalovacího krému, pokrývky na hlavu, ten areál je členitý, je tam spousta stromů, takže stínu tam je dostatek, nějaké menší půllitrové láhve, plastové, budeme do areálu vpouštět, nebude to striktně omezeno. Do areálu se nesmí vnášet vlastní alkohol, skleněné láhve, nože a takové ty klasické věci.
6: Sport. Fotbalisté Sparty přivítají v šancelize Teplice. Za Pražany už může nastoupit také křídelník Matěj Jurásek, který na Letné včera podepsal roční smlouvu na hostování s opcí na přestup. Duel Sparta-Teplice začne v 17 hodin, stejně jako zápasy Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Viktoria Plzeň přivítá Zlín. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. Na atletickém mistrovství Evropy pokračuje program sedmi boje i s Češkou Adélou Tkáčovou. Přímo v Birminghamu je u toho reportér Adam Procházka.
7: Tkáčová si po páté disciplíně, tedy dálce, v celkovém pořadí mírně pohoršila, skočila rovných 6 metrů a průběžně je 18. Teď čeká na svůj úvodní pokus v oštěpařském sektoru a večery čeká ještě 800. Zhruba za 10 minut zabojuje o postup do finále v rozběhu na 1500 metrů Kristýna Sasínek-Méky. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A my stále sledujeme situaci na D1. Zůstává neprůjezdná kvůli požárům hned na dvou místech. V obou případech na trase z Polska do Prahy. Nejprve před Klimkovicemi na kilometru 349,5. Těžká nehoda. Plameny už sice dávno pod kontrolou, ale jedno z aut stále leží převrácené na střeše. Vrtulník odletěl se zraněnými. Kolona se tvoří už od sjezdu na Mariánské hory z kilometru 357. Doporučujeme pokračovat po Rudné směr Poruba a sjíždět na Bíloveckou silnici 647. Tou se na dálnici vrátíte zpět u Klimkovic exitem 349. D1 z Brna do Prahy uzavřená stále i za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru po požáru kamionu. Osobním autem sjíždějte u Divišova na 41. kilometru a pokračujte po silnici 113 na Třemošnici, Ostředek a Chocerady. Na dálnici se napojíte zpět na exitu 29. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov teď čerstvá nehoda na 19. kilometru. V levém pruhu srážka dvou osobních aut do kolony se dojíždí za Popovicemi okolo 17. A silnice 4 z Prahy do Příbramy zůstává plná kvůli omezení u Jíloviště. Kolona už se krátí, začíná za Zbraslaví, ztratíte čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Dobré sobotní odpoledne. Před pár týdny Linda Nosková prožila životní chvíle. 21-letá česká tenistka ovládla slavný Wimbledon. Když se vrátila do práce, tedy na tenisové kurty, tak to úplně nevyšlo. Na tisícovce v Torontu se poroučela ze hry hned po svém prvním zápase. Reparát bude moci složit Linda Nosková na dalším turnaji ze série Masters v americkém Cincinnati. Nastoupí proti Katie Bolterové, tedy Britce. Ten zápas začne někdy kolem 20. hodiny českého času. Samozřejmě ho na Radiožurnálu Sport budeme sledovat, stejně jako snažení Nikoly Bartunkové proti Rumunce Krstejové. A obě samozřejmě chtějí do třetího kola štědře dotovaného turnaje. No a do akce půjdou v Cincinnati také dva aktuálně nejlepší čeští tenisté. Jakub Menčík se utká s Italem Belučím a italského soupeře bude mít i Jiří Lehečka, který narazí na někdejšího wimbledonského finalistu Matea Berrettiniho. Na Radiožurnálu Sport tedy podvečer a večer budeme mluvit také o tenise.
3: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.
9: Ale už za chvíli budeme mluvit o tom, o čem mluvíme v posledních desítkách minut hodně často. O atletickém mistrovství Evropy.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme plánovali a slibovali další cestu po rozhlasových linkách do Birminghamu na mistrovství Evropy v atletice, tak je čas to teď opravdu vykonat. Adam Procházka nám poví o tom, jak si Adéla Tkáčová, česká vícebojařka, vedla na úvod svého vystoupení v šesté disciplíně, tedy v hodu oštěpem. Adame, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, nevedla si úplně dobře, vypadá to, že po oštěpu si nevylepší průběžnou 18. pozici, protože svým prvním pokusem hodila pouze 30 metrů a 11 cm, což je o nějakých 15 metrů méně než její osobní rekord, ale má to jednoznačný důvod. Při pohledu na Adélu Tkáčovou je jasně vidět, že má takovou, řekl bych, slabší ortézu na levém lokti. Ona tedy říkala, že to má otejpované, mně to přijde jako něco ještě tvrdšího. Každopádně to jí hodně omezuje, ona kvůli zranění lokte netrénovala právě tyhle technické disciplíny, vrhy a hody vlastně celou sezónu. No a potom hodu, který tedy jenom těsně překonal 30 metrů, tak se držela za loket, hned se vlastně předklonila a vypadalo to, že je v poměrně velkých bolestech. Okamžitě potom přišla vlastně za svojí trenérkou Janou Feilhauerovou, u které je doteď tam u tribun, a vypadá to, že diskutují o tom, jestli tedy vůbec ještě jít do dalších pokusů v oštěpařském sektoru, nebo se třeba pošetřit na tu závěrečnou disciplínu, což je běh na 800 metrů, ve kterém by měla být Adéla Tkáčová silnější. Ona je to skvělá běžkyně, konec konců, kdybychom se podívali na to, jak se jí obecně daří v tom sedmi boji, tak nejvíc bodů nazbírala právě třeba na stovce překážek nebo na dvoustovce, kde byla dokonce, co se toho času týká, třetí ze všech sedmi bojařek za 23,39 setin sekundy. Takže diskuze probíhají, Tkáčová si tu ortézu sundala, vypadalo to, že si ten loket ještě procvičovala, takže pravděpodobně teď bude docházet k tomu rozhodnutí mezi jedinou českou sedmibojařkou tady na mistrovství Evropy v Birminghamu a mezi její trenérkou, jestli bude pokračovat dál. Každopádně my už můžeme naši pozornost pomalu směřovat taky k tomu modrému tartanu a k té dráze tady na Alexander Stadium, protože do akce půjde další Češka, a to Kristýna Sasínek-Méky, která bude chtít postoupit do finále závodu na 1500 metrů. Běží v tom prvním rozběhu, který začne už za necelé dvě minutky, už za necelou minutu. No a ta ambice...
0: A tak než tedy Kristýna Sasínek-Méky vyběhne, protože závod na 1500 metrů přece nějakou chvíli trvá, tak já jenom doplním, že chodec Albert Kukla byl díky 12. místu na mistrovství Evropy v Birminghamu nejlepším z českého kvarteta při premiéře půlmaratonu na vrcholné akci. Kukla při debitu na velké akci dosáhl času hodina 28 minut a 1 sekunda a na vítěze ztratil téměř 5 minut. Tím vítězem byl Španěl Paul McGrath. Mezi ženami Emma Klimentová byla jako nejlepší z trojice českých žen 15. Eliška Martinková obsadila 15. tedy místo a Alžběta Franklová 28. Zvítězila Španělka Maria Perezová. O medaile se závodilo také na dvojnásobné trati, tam Jaromír Morávek skončil tedy 20. Zvítězili Italové Massimo Stano a Sofia Fioriniová. No a teď pojďme zase zpátky do Birminghamu, protože Adam Procházka už sleduje tedy snažení Kristýny Sasínek-Méky v rozběhu na 1500 metrů. Adame.
1: Závod, co nevidět, odstartuje. Kristýna Sasínek-Méky nebude pak muset čekat na ten další rozběh, protože ten postupový klíč je jednoduchý. Postupuje šest nejlepších z každého z těch dvou rozběhů, takže pokud Kristýna Sasínek-Méky skončí jako jedna z těch šesti nejlepších ve svém rozběhu, tak postoupí do finále na 1500 metrů. Teď právě máme odstartováno všechny běžkyně, tedy zhruba na stejné úrovni v těch prvních metrech, ale když se podíváme na výsledky Kristýnek Sasínek-Méky na těch velkých akcích, počítejme olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak se do finále probojovala vlastně jenom dvakrát na evropském šampionátu, jednou před 4 roky v Mnichově, z toho nakonec bylo 6. místo, no a taky, a to si asi všichni pamatujeme, jak zazářila na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, kde ve finále skončila 13., ale hlavně v tom semifinále překonala národní rekord, běžela to za 4 minuty a 1,23 setin sekundy, to znamená, skvělý výkon, k tomu se od té doby úplně nepřiblížila, teď tedy na průběžné zhruba 9. pozici, máme za sebou teprve necelé úvodní kolečko tady na Alexander Stadium v úvodním rozběhu na 1500 metrů, takže ještě těžko soudit, jak to nakonec celé dopadne. Nedá se očekávat, že by to běžkyně nějakým způsobem napálili a třeba útočili na nějaké rekordy. To je dané samozřejmě tím postupovým klíčem, protože teď v tom rozběhu nejde o to běžet co nejrychleji, co se týká času, ale zkrátka skončit mezi nejlepšími šesti, a to by určitě chtěla taky Kristýna Sasínek-Meky, jedna z nejzkušenějších Češek tady v té české atletické výpravě na mistrovství Evropy v Birminghamu, její 34 let, no a na mistrovství Evropy je v různých disciplínách nepřetržitě od roku 2014. Tady v Birminghamu si tedy na 1500 v rozběhu stále drží zhruba nějaké to osmé místo. Ve vedení už je Georgia Hunterová-Bellová, což je domácí britská závodnice, která je zároveň tou největší favoritkou na celkové vítězství tady na mistrovství Evropy na trati 1500 metrů, protože ona má už spoustu úspěchů za sebou, je to taky evropská lídrině letošních tabulek časem 3 minuty a 55,63 setin sekundy. Kromě toho se stala taky halovou mistryní světa. To se povedlo jí vlastně letos v únoru v Toruni, teď tedy vede i v tomto rozběhu, kde je největší favoritkou. Mezi ty další favoritky patří určitě taky Gabia Galviditiová z Litvy, ta si běží teď průběžně na druhém místě a to je taky jedna z těch 5 Evropanek, které dokázaly už 1500 v letošní sezóně zaběhnout pod 4 minuty. Mezi ně nepatří Kristýna Sasínek-Meky, už jsme zmiňovali, že její osobní rekord, který je zároveň českým rekordem, je o 1 sekundu nad tou hranicí 4 minut. Kristýna Sasínek-Meky se trochu propadá tím startovním polem. Teď průběžně zhruba na 11. pozici a to mají běžkyně za sebou už nějakých 900 metrů, to znamená už víc než polovinu celého závodu. Na 11. místě je Kristýna Sasínek-Meky, ale to ještě stále nemusí nic moc znamenat, protože ten hlouček závodnic je pořád hodně zhuštěný a teď tedy budou probíhat tou cílovou čárou. Není to cíl samozřejmě závodu, ale budou vbíhat do dalšího kolečka. Kristýna Sasínek-Meky se drží na konci té úvodní skupinky, protože teď se nám to už trochu trhá při vbíhání do posledního kola, protože 3 závodnice zaostávají za všemi ostatními, to je Švédka Barnettová, Švýcarka Negeliová a Lucemburčanka Bertemesová Hofmanová. Před nimi Kristýna Sasínek-Meky a ta čelní skupina, které stále vévodí Britka Hunterová-Bellová, která zdá se trochu přidává na tom tempu, vede tedy tu úvodní skupinku, které se snaží držet taky Kristýna Sasínek-Meky, ale průběžně tedy na 11. místě. Už závodnice vbíhají do poslední zatáčky a bude čekat tedy ta finálová rovinka před tím, než vběhnou do cíle rozběhu na 1500 metrů. Teď se bude rozhodovat, teď musí Kristýna Sasínek-Meky zabrat a propracovat se tedy z té pozice 11. ideálně mezi nejlepších 6. Vypadá to, že to pro ní bude až příliš. Je to jasné, že první bude Britka Hunterová-Bellová, druhá Polka Kazimierská, třetí bude Portugalčanka Alfonzová. Kristýna Sasínek-Meky ještě bojuje o postup, dobíhá tam někde okolo té hranice 6. místa. Nakonec to pravděpodobně bude ještě rozhodovat fotofiniš, protože první tedy Britka Hunterová-Bellová, druhá Polka Kazimierská, třetí Portugalka Afonzová, čtvrtá Italka Cavaliová, pátá Francouzka Gajová. No a o 6. místě bude rozhodovat fotofiniš mezi Kristýnou Sasínek-Meky a taky mezi Gabiou Galviditiovou z Litvy. Takže fotofiniš zdá se rozhodne o tom, jestli česká reprezentantka Kristýna Sasínek-Meky postoupí do finále na 1500 metrů nebo ne. A vypadá to, že postoupí, ano. Čas 4 minuty 10,84 setin sekundy a vypadá to, že ten fotofiniš posílá do finále právě Kristýnu Sasínek-Meky na úkor Gabie Galviditiové z Litvy. Takže velký úspěch pro Kristýnu Sasínek-Meky. Bylo to hodně těsné, ale zdá se, že v tom finiši, no ne zdá se, je to oficiální, přeběhla tedy Galviditiovou z Litvy a postupuje do finále běhu na 1500 metrů.
0: Skvělá zpráva od Adama Procházky. Věřme, že těch dobrých zpráv bude dnes ještě víc, protože samozřejmě se těšíme hlavně v programu mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu na 2 večerní finálové disciplíny, běh na 400 metrů i s Lourdes Glory Manuel a také finále z oštěpařské soutěže s obhájcem titulu Jakubem Vadlejchem. Jak si povedou, o tom od nás samozřejmě uslyšíte v přímých přenosech.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
3: That guy says he's gonna make it, lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining, drinking and gaming, letting the days go by, and he shows no signs that he's changing, remaining complacent, doing the same thing over and over again, and he hates it, every waking moment, every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick, I can't kick it, I need one more

0: si!
1: 13 hodin 24 minut, přejeme hezké odpoledne z radiožurnálu Sport, který se bude po 17. hodině věnovat především fotbalu, protože to třemi zápasy odstartuje program čtvrtého kola šance ligy. Pražská Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci ligy mistrů přivítá Teplice a v domácí soutěži si po dvou porážkách už letenští opravdu nemohou dovolit další ztrátu. O první bodový zisk v sezóně budou usilovat Pardubice. Východočeši se představí proti Mladé Boleslavi, která naopak vstup do soutěže zvládla a v úvodních třech kolech neprohrála. Bilanci jedné remízy a dvou porážek má Slovácko, které přivítá Sigmu Olomouc. Ta má po třech zápasech 4 body. Tyhle duely tedy od 17 hodin. No a od 20 dojde na souboj mezi Plzní se Zlínem. Viktoria vyhlásila útok na titul. Po třech kolech má ale na kontě jen dvě remízy. Zlín je na tom ještě hůře, zatím nebodoval. Nejen šance liga nás bude dnes zajímat, ale také druhá nejvyšší domácí fotbalová soutěž, tedy šance Národní liga. Tam se bude hrát také čtvrté kolo, které začalo už včera úvodními zápasy, ve kterých Dukla podlehla Bčku Slávie 1-3 a Kladno remizovalo s Vlašimí 1-1. Dnes v 16 hodin nastoupí Česká Lípa proti Karviné. Od 17 hodin se proti sobě postaví Příbram s Prostějovem a v 18 hodin budou zahájeny dva zápasy mezi Kroměříží a Jihlavou a také Táborskem a Opavou. No a aby těch fotbalů dnes nebylo málo, tak odstartuje první z pěti nejprestižnějších evropských fotbalových lig, konkrétně španělská La Liga. No a premiéru obstarají Alavés a Getafe. Jejich duel začne od 19 hodin a 30 minut. O dvě hodiny později se proti sobě postaví Sevilla a Vallecano. Ve vysílání radiožurnálu Sport tedy fotbalu dnes bude opravdu hodně.

0: Jak samozřejmě moc dobře víte, pokud posloucháte Radiožurnál Sport pravidelně, tak každý všední den v 8 hodin a 50 minut se můžete těšit na soutěže o zajímavé ceny, vstupenky nebo také věcné záležitosti, které určitě každému udělají radost. No a radost vám uděláme i příští týden a nejen těmi klasickými soutěžemi, ale i také jednou opravdu výjimečnou o opravdu speciální záležitost. Takže poslouchejte Radiožurnál Sport, v pondělí v 8.50 se dozvíte víc. No a v týdnu možná třeba budete šťastným vítězem.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 1:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Senátní výbor pro územní rozvoj a životní prostředí žádá vládu o zřízení mezirezortní pracovní skupiny, která by se zabývala předcházení velkých požárů v krajině, včetně chráněných území. Měli by v ní být zástupci ministerstev, hasičů i samospráv. Skupina by měla připravit návrhy různých opatření i legislativy a předložit je senátorům do konce roku. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů vznik takové skupiny už dřív avizoval. V jihozápadní Francii se rozšířil lesní požár v departmánu Land. Hoří tam od čtvrtka. Úřady už včera evakuovali přes 500 lidí a dnes přibylo dalších 100. Vedení hasičského sboru v Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové totiž očekávají pokles teplot a déšť. Polsko dnes slaví Den armády. Varšava u jeho příležitosti uspořádá každoroční vojenskou přehlídku, například s tanky Panther nebo raketomety HIMARS. Den ozbrojených sil slaví Poláci od konce 90. let minulého století. Připomínají si tak 106 let staré vítězství nad ruskou armádou v bitvě o polské hlavní město. A pražská zoologická zahrada očekává začátkem příštího roku narození dvou slůňat. Podle posledních kontrolních vyšetření ultrazvukem se vyvíjejí dobře, řekl to mluvčí zoo Praha Filip Mašek. Chovatelé v uplynulých dnech sledovali u březích slonice například játra nebo páteř vyvíjejících se mláďat. Zoologická zahrada dnes slaví Světový den slonů, při kterém se návštěvníci dozvědí i podrobnosti o březosti dvou slonic a zúčastnit se můžou i komentovaného koupání slonů. Sport. Běžkyně Kristýna Sasínek-Meky má za sebou na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu rozběh na 1500 metrů. Přímo v dějišti ho sledoval i reportér Adam Procházka.
4: Meky postoupila do finále z 6. místa, tedy posledního postupového. Rozhodlo o tom až fotofiniš a 0,2 sekundy. Kristýna Sasínek-Meky je ve finále na mistrovství Evropy po druhé v kariéře. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A D1 uzavřená u Klimkovic a zdržení v Posázaví. Dálnice D1 z Ostravy do Brna před Klimkovicemi zůstává na kilometru 349,5 po těžké nehodě stále neprůjezdná. Téměř půlhodinová kolona se vleče už od sjezdu na Mariánské hory z kilometru 357. Poté se pokračuje po Rudné až ke sjezdu na Bílovec. Silnicí 647 se pak na dálnici napojíte zpět u Klimkovic na exitu 349. Na D1 z Brna do Prahy za Sázavou na 33. kilometru už přesunuli veškeré následky po požáru kamionu do odstavného pruhu. Kolona se dává rychle do pohybu, už se jede opět jak pravým, tak levým pruhem. Jedete-li D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, čekejte delší zdržení od sjezdu na Popovice. Kolona z 16. kilometru se posouvá 15 až 20 minut k nehodě na 19. Tam stále v levém pruhu dvě havarovaná osobní auta. A pojďme do Prahy na jižní spojce z Bystřete před Barandovským mostem směr Smíchov. V levém pruhu tam překáží nepojízdné osobní auto. Kolona popojíždí od sjezdu na Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25, jen na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Po 5 letech od svého vzniku je Radiožurnál Sport nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanicí v Česku. Děkujeme za to vám, protože bez vás, našich posluchačů, by to samozřejmě nešlo. Přímé přenosy, seriály, rozhovory našich moderátorských osobností, zkrátka takové jistoty, které určitě máte rádi v našem vysílání, posouvají i nás dál a rozhodně věřím, že si vždy najdete čas také na pravidelné sportovní přehledy, ve kterém vám nabízíme všechny důležité události a výsledky daného dne posledních hodin pěkně zabalené v úhledném balíčku. No a další takový velký sportovní přehled vám nabídneme už za chvíli.

0: Plavec Miroslav Knedla další velký úspěch na mistrovství Evropy nepřidal. Po včerejším triumfu na znakařské 50. dnes v Paříži ani nepostoupil z rozplavby na dvojnásobné trati. Naopak se dařilo Janu Čejkovi. Více o něm bude hned v úvodu sportovního přehledu mluvit Karel Schamberger. Karle, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Jan Čejka postoupil do semifinále polohového závodu na 200 metrů. Navíc v novém českém rekordu minuta 59,73 sekundy. V Paříži k tomu Čejka radiožurnálu Sport řekl.
2: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady. Vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 minut nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
0: Oštěpář Jakub Vadlej vstoupí po 21. hodině do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. V předešlých dvou skončil na 2. a 1. místě a rád by se teď v Birminghamu přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 cm.
3: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních 3 hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
0: V 21 hodin a 10 minut odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glorii Manuel. Ta postoupila do souboje o medaile 4. nejrychlejším časem.
1: A do Birminghamu teď míříme živě o výkonech běžkyně Kristýny Sasínek Meky a 7 bojařky Adély Tkáčové bude mluvit reportér Adam Procházka.
4: Kristýna Sasínek Meky postoupila do finále běhu na 1500 metrů jako 6., tedy poslední postupující ze svého rozběhu. Díky fotofiniši byla o 0,3 sekundy rychlejší než 7. Galviditeová z Litvy. No a 7. bojařka Adéla Tkáčová, ta se propadá průběžným pořadím, teď už je 1,20. Nepodařil se jí oštěp, hodila jenom 30 metrů a 11 cm i kvůli tomu, že se jí pravděpodobně obnovilo poranění lokte. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Nejlepší z českých žen byla v chodeckém půlmaratonu 15. Emma Klimentová. Mezi muži se nejlépe dařilo Albertu Kuklovi, který skončil v chodeckém půlmaratonu 12. Při své premiéře na velké akci dosáhl času 1 hodina, 28 minut a 1 sekunda. A z českých chodců tak skončil na šampionátu ve Velké Británii nejlépe.
5: Jsem obrovsky spokojený, vůbec jsem to nečekal. Vlastně jsem přijížděl jako jeden z nováčků. Nejtěžší byla asi ta trať, jelikož jsem vysoký, těžký. Tempář vyhovuje mít jedno stabilní tempo, maximálně na konci trochu zrychlovat, ale tady to bylo v podstatě do kopce, rovinka z kopce, takže s tím se zžít bylo trochu těžký.
1: Fotbalisté Sparty přivítají v Šancelize Teplice. Za Pražany už může nastoupit také křídelník Matěj Jurásek. Exslávista v pátek přišel na Letnou na roční hostování s opcí z anglického Noriče. Duel Sparta-Teplice začne v 17 hodin, stejně jako zápasy Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Viktoria Plzeň přivítá Zlín. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: Střelec jediné branky ve finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain. S francouzským klubem podepsal španělský útočník 5letou smlouvu. Pařížané o tom informují na webu.
1: A české tenisty na turnaji v Cincinnati čeká italské odpoledne a večer. Jakub Menšík ve 2. kole nastoupí proti Italovi Bellucimu. Jiří Lehečka ve stejné fázi narazí na Berrettiniho. V ženské části pavouka Nikola Bartuňková bude hrát proti Belgičance Kirsteové a Linda Nosková proti Britce Boutrové.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A postaral se o nám o ně Karel Schamberger. Karle, díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Je 13 hodin 51 minut, čas, kdy jste na radiožurnálu Sport zvyklí na výpravu na sociální sítě. Nebojte, ani v sobotu 15. srpna o ní nebudete ochuzeni, ale ještě předtím míříme na atletické mistrovství Evropy do Birminghamu, protože novinky o sedmiboji má pro nás reportér Adam Procházka.
1: Jediná česká účastnice sedmiboje tady v Birminghamu, Adéla Tkáčová, se po oštěpařském sektoru propadne na 21. pozici, hodila jenom 30 metrů a 11 cm, ale důvodem je obnovené poranění lokte, dost pravděpodobně, protože ten třetí pokus vynechala, na tom lokti má ortézu a vypadalo to, že se potom bavila se svou trenérkou a dohodli se, že už v oštěpařském sektoru pokračovat nebudou. Každopádně ještě připomenu, že večer čeká Tkáčovou závěrečná disciplína sedmiboje, a tedy běh na 800 metrů.
0: Říká Adam Procházka, který samozřejmě dění na atletickém oválu na stadionu v Birminghamu sleduje i nadále. No a dění na sociálních sítích sledoval Lukáš Michalík. Lukáši, vítej.
2: Krásné ráno.
0: Tak. No, ráno.
2: Krásné odpoledne.
0: Ano, vstával si brzy, ještě si se nejspíš pořádně neprobudil, ne. To samozřejmě ber, prosím, v nadsázce. My budeme mluvit o dvou bývalých sportovcích a také o jedné současné atletce. Tak o kom tedy bude přesně řeč?
2: Bude o Romanu Krejcigrovi a Lucii Neumannové. Bývalý český cyklista se vydal na výšku na kole s atletkou a dcerou naší moderátorky a olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové. Krejcigr s Lucí Neumannovou to pojali jako jakousi vzdělávací projížďku. Krejcigr závodil během kariéry na silničním kole. Tentokrát vyrazil na kole horském do lesů v okolí Lipna nad Vltavou na jihu Čech a ve videu byl Krejcigr výřečnější než atletka a influencerka Neumannová.
3: Naše cyklistická legenda už se nemohla koukat, jak na tom sedím, tak to přijela zkontrolovat.
4: Podívejte se, jak na tom sedí.
3: Co je potřeba zlepšit?
4: Hodně. Sedí na tom jak osa na bombónu. Řídí tady dělají problém. Řazení ani nemluvíme.
3: No, padám.
4: Pády se ještě budem učit.
3: A my hotovo.
4: Bylo to dobrý.
2: A celé video najdete na Instagramu Lucie Neumannové.
0: Na této sociální síti zůstaňme i dál u dalšího úspěšného českého sportovce, tím je bývalý tenista Radek Štěpánek.
2: Štěpánek na svém instagramovém účtu vzpomínal na jeden z kuriózních momentů v kariéře. Bylo to, když byl v Šanghaji, kde se hrálo Masters, ale on ho hrát neměl.
5: Stalo se to, že vlastně Andy Roddick se ráno zranil na rozehrávce a volal mi, říká, hele, bylo by dobrý, aby ses připravil, protože je možný, že já nenastoupím jako k zápasu. A říkám, a proti komu máš hrát? A on říká, no, já mám hrát s Federerem. A já říkám, no tak to je výborný, já jsem 10 dní byl na dovolený, netrénoval jsem ani minutu, rakety jsem si půjčil od Djokoviče, ponožky od Mariho, šortky jsem si půjčil od Lukáše Dlouhého, který tam hrál, výplety jsem si taky od někoho půjčil, nechal jsem si vyplíst 3 rakety a šel jsem na zápas s Federerem. Bylo srandovní, když další den v Shanghai Postu ráno vyšla moje fotka a říkali, že bezdomovec se zúčastnil Masters a měl jsem k sobě takový ty obláčky a raketa, Djokovič, výplety, Bjorkman, šortky Dlouhé, ponožky.

0: Andy Murray.
1: Takto vzpomínal tenista Radek Štěpánek na nečekaný zápas s Rogerem Federerem. Přiznal taky, že svým známým sehnal na rychlo vstupenky do jednoho z boxů, ale účast podmínil tím, že při každém získaném míčku musí Štěpánkovi tleskat ve stoje. I v takovém zápase dokázal Radek Štěpánek to, že během kariéry patřil k těm největším showmenům na tenisových kurtech. Český tenista tehdy na Masters v roce 2008 rozhodně ostudu neudělal. S Federerem prohrál v prvním setu až v tiebreaku, ten druhý pak vyhrál 6-4.
2: Zkrátka, když umíš, tak umíš a je jedno, v čem nastoupíš a s čím hraješ, jak dokázal Radek Štěpánek. Teď jsme to tedy probrali s Lukášem Michalíkem, který našel vzpomínku bývalého skvělého českého tenisty na Instagramu. Lukáši, díky za to.
1: Díky, naslyšenou.
2: Je 13 hodin 55 minut, za chvíli zprávy ve 14 hodin. No a potom se budeme věnovat dalším zajímavým sportovním tématům.

0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s dvěma nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize, to bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
7: Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny. V Polsku posvětili nejvyšší náboženskou sochu v Evropě, 55-metrovou Panu Marii. Běžkyně Meky postoupila na mistrovství Evropy do finále 15-stovky. Dálnice D1 zůstává u Klimkovic směrem do Brna po vážné nehodě uzavřená. A počasí bude většinou jasno a teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho víc než 34 tisíc lidí oni zažádalo od začátku letošního roku. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu, popisuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
8: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
7: Nejvyšší náboženská socha v Evropě je ode dneška v Polsku. Obří socha Panny Marie vyrostla v obci Konotopě, měří 55 metrů a její stavba trvala 18 měsíců.
9: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Częstochowie i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopi se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina, konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Na území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pokračuje sledování lokalit, ve kterých se vyskytují památné stromy. Pracovníci je evidují průběžně a při mapování území stále objevují i nové a neznámé unikátní dřeviny. Občas na výjimečný strom upozorní taky veřejnost, říká za pracovníky chráněné oblasti Jana Rolková.
10: Když občas někdo jako nám třeba zavolá, napíše, že má někde za chalupou nebo byl na nějakém výletě a viděl tam krásný strom a jestli o něm víme, tak se tam jedeme podívat, zhodnotíme, jaká je jeho významnost, jestli je jako hezký esteticky, jestli má nějakou historickou hodnotu. A když všechno vyjde a domluvíme se i s vlastníkem toho pozemku, tak pak ho vyhlašujeme.
7: Na území Karlovarského kraje ochránci přírody v současné době evidují 42 památných stromů nebo skupin unikátních dřevin.
11: Sport. Běžkyně Kristýna Sasinek-Mek je na mistrovství Evropy ve finále 1500 v Birminghamu. Díky drtivému finiši těsně proklouzla mezi šestici postupujících z rozběhu. Fotbalisté Sparty přivítají ve čtvrtém kole šance ligy Teplice. Pražané jsou po dvou porážkách v tabulce až desátí, zatímco čtvrtí Severočeši ještě neprohráli. Záložník Teplic a bývalý hráč Sparty Ladislav Krejčí k návratu na Letnou ve vysílání Radiožurnálu Sport řekl.
12: Těším se na stadion a měla by mi přijít i rodina se podívat na zápas, takže se na to moc těším. Samozřejmě budeme chtít pro to udělat maximum, aby jsme ten výsledek udělali. Věřím, že jsme ve správném rozpoložení a že Spartu potrápíme a třeba získáme nějaký body.
11: Utkání Sparty s Teplicemi začne v 17 hodin, stejně jako duely Pardubic s Malou Boleslaví a Slovácka s Olomoucí. V 8 večer má výkop Plzeň se Zlínem.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: D1 stále uzavřená u Klimkovic, kolona v Ostravě téměř od sjezdu na centrum. Na D1 z Ostravy do Brna před Klimkovicemi na kilometru 349,5 nadále zastavený provoz. Už více než 2 hodiny odklízejí následky po těžké nehodě 2 osobních vozidel. Obě navíc po střetu začala hořet. Jedno se převrátilo na střechu, na místo k několika zraněným byl povolaný i vrtulník letecké záchranné služby. Kolona se protahuje, aktuálně se brzdí už v Ostravě, téměř u sjezdu na centrum na kilometru 362. Následně se pokračuje Rudnou a silnicí 647 směr Bílovec. Na D1 se vrátíte u Klimkovic exitem 349. A Rudná na průtahu Ostravou se ucpává ve směru z Havířova do Opavy. Do kolony vyjíždíte těsně za nájezdem od IKEA. A na silnici 38 z Nymburka do Čáslavy teď čekejte potíže před Kolínem, přesněji u Nové Vsi. Zasahují tam u nehody, projíždí se Kyvadlově a z obou stran se popojíždí okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25, jen na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
15: Ve Španělsku začne už za pár hodin nová sezóna fotbalové La Ligy. Barcelonu se po 2 letech pokusí sesadit z mistrovského trůnu Real Madrid, vedený staronovým trenérem José Mourinhem, který je jedním z nejvýraznějších koučů současnosti. Až tak zajímavým, že jedna streamovací platforma o něm natočila velmi poutavý dokument. No a José Mourinho, to je zkrátka velká osobnost, a tak o portugalském trenérovi v souvislosti s jeho staronovým angažmá budeme mluvit na Radiožurnálu už za chvíli, tedy samozřejmě Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech.
13: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: 14 hodin 10 minut, Radiožurnál Sport přeje příjemné sobotní odpoledne. Pokud se rozhodnete sportovat, tak určitě s rozumem, protože přece jenom teploty jsou hodně vysoké a tak je třeba brát ohled i na okolnosti a také na to, co zvládnete nebo ne. Přílišné sebevědomí v tomto směru občas škodí, ale to určitě dobře víte. No a když posloucháte Radiožurnál Sport, tak se teď dozvíte, že už za pár hodin začne nový ročník první z pěti elitních evropských fotbalových lig. Bude to španělská La Liga. Fanoušci šesti klubů si ale na první zápasy svých oblíbenců budou muset ještě počkat. Týká se to i těch, kteří přijí Barceloně a Realu Madrid. Oba týmy totiž vydatně zásobovali reprezentace, které došly daleko v play-off mistrovství světa.
1: Fotbalisté mistrovské Barcelony, kteří tvořili osu vítězného Španělska, tak zahájí nový ligový ročník až příští neděli. O den dříve vstoupí do sezony Real Madrid. Ten byl poslední dva roky ve stínu katalánského klubu, což se pokusí změnit José Mourinho, zkušený portugalský kouč, který se k týmu vrátil po 13 letech.
2: Je to jako mise. Nedělám si starosti s tím, jestli tu toho já osobně vyhraju hodně nebo málo. Jsem tu, abych pomohl hráčům, realizačnímu týmu, lidem v klubu. Chci tu vytvořit kulturu tvrdé práce.
1: Sliboval v klubovém videu při svém návratu do Realu Mourinho. O tom, jak přísný dokáže portugalský kouč být, mluvil na Radiožurnálu Sport v desítce Pavla Horváta jeho kamarád Radek Štěpánek. Bývalý český tenista popisoval týmovou večeři AS Řím, kde taky Mourinho trénoval.
3: Přišel Lukaku, Dybala, ještě nějací čtyři kluci, Gunnar Boss, a Jose se tak na ně podíval, říkal, zeptejte se ho, jak trénuje. A oni byli potichu, nekoukali a řekl jsem vám, zeptejte se, jak trénuje. Tak se kluci zeptali, no tak jsme si jako chvilku popovídali, spíš mi jakoby bylo líto, ale prostě bavili jsme se o tom a mě ten přístup jako jeho v těch tréninkách se mi jakoby strašně líbil. On je přísnej, ale spravedlivý.
1: A jaký je ještě José Mourinho? Od počátku své kariéry dost sebevědomý. Po vítězství v Lize mistrů sportem po svém příchodu do Chelsea v roce 2004 řekl: We have top
2: players. Máme skvělé hráče. Omlouvám se, že jsem trochu arrogantní, ale máme taky skvělého trenéra. Jsem evropský šampion. Myslím si, že jsem výjimečný.
1: Po 22 letech si Mourinho stále může říkat special one. Vždyť jako jediný kouč vyhrál všechny současné evropské pohárové soutěže, Ligu mistrů kromě Porta i s Interem Milán, Evropskou ligu s Manchesterem United a konferenční ligu s AS Řím. Co se taky nezměnilo, je jeho vztah k Barceloně, byť tam v 90. letech prakticky odstartoval svou trenérskou kariéru. Vedení katalánského klubu totiž nemůže zapomenout, že v roce 2008 dalo na místo něj přednost Pepu Guardiolovi, tehdy ještě neznámému kouči, který k A týmu přišel z rezervního celku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: No a ke startu La Ligy se určitě sluší doplnit, že všechno odstartuje dnes v 19 hodin a 30 minut, kdy se proti sobě postaví fotbalisté Alavese a Getafe a v 21 hodin a 30 minut začne utkání mezi Sevillou a Vallecánem. Jak tyhle duely dopadnou, to vám na Radiožurnálu Sport rozhodně nezatajíme.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Přímém přenosu radiožurnálu Sport jste včera mohli být večer u toho, když se Miroslav Knedla, tedy plavec, postaral o to, že česká výprava na mistrovství Evropy v Paříži vybojovala druhou zlatou medaili. 21-letý znakař na sprinterské 50 porazil všechny své konkurenty a navázal tím pádem na Barboru Semanovou, která ovládla už po třetí na evropském šampionátu 200 metrů volným způsobem. Miroslav Knedla věřil, že také se mu zadaří dnes, ale jak se říká, není každý den posvícení a přesvědčil se o tom tedy i včera zlatý český plavec. Podrobnosti nabídneme už za chvíli.

0: Dnes sice na znakařské stovce ani nepostoupil do semifinále, včera večer si ale na mistrovství Evropy doplaval pro zlato. Miroslav Knedla vyhrál v Paříži závod na 50 metrů v novém českém rekordu 24,11 sekundy. A tak si pojďme teď na Radiožurnálu Sport tenhle zlatý okamžik ještě jednou připomenout.
1: Kolesnikov a Samusenko rychlý, ale Knedla jde dopředu, Miroslav Knedla si domatává pro zlato! No to je neuvěřitelné! Miroslav Knedla má zlato z mistrovství Evropy!
2: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený.
3: V prosinci byl o setinu sekundy druhý, teď o setinu sekundy vyhrál. Miroslav Knedla si vzal titul, který mu v krátkém bazénu těsně utekl. A to v čase 24,11 sekundy. Pouze 8 znakařů v historii bylo rychlejších než on.
2: To je krásné, jenom víte. Já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky, každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně být v top 10 všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
3: Miroslav Knedla měl skvělý finish. Předjel favorizované Rusy a předvedl výborný dohmat.
2: Mám podle mě teď takový 4. čas tenhle rok, nebo 5. čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na tom světě. Já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších, až jo, na pár výjimek z celého světa. Že...
3: Česko tak má 2. zlato na současném mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Ale jak jsme naznačili, tak zkrátka každý den to úplně nevyjde. Navíc Miroslava Knedlu, který včera plaval i v finále štafety na 4x100 metrů volným způsobem, ve které Češi skončili pátí, sebrali tedy ty jeho závody opravdu hodně sil, a nejen těch fyzických, ale také psychických. No a tím pádem mu to tedy dnes dopoledne nevyšlo. Nepostoupil z rozplavby na 100 metrů znak do semifinále. 21-letý český plavec časem 55 sekund a 36 setin výrazně zaostal za svým osobním maximem, obsadil 40. místo a Radiožurnálu Sport řekl, že se příliš nevyspal a předvedl jeho slovy otřesný výkon. Ale tak to se zkrátka dá tak nějak pochopit. Mnohem lépe se vedlo dalšímu českému reprezentantovi, a sice Janu Čejkovi, který dokázal zvládnout svoji rozplavbu a postoupil tedy v dalším závodě, tedy v tom svém dál na polohové dvoustovce. Budeme mu samozřejmě držet v jeho další snaze v Paříži palce a v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport budeme u toho.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. We'll

0: 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
6: Celý víkend v Česku platí výstraha před ohrožením zdraví kvůli tropickým teplotám. Hrozí přehřátí a dehydratace, varuje Český hydrometeorologický ústav. Dál taky platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se objeví deště a ochladí se. Na chorvatském ostrově Dugi Otok večer vypukl rozsáhlý požár. Hasičům se podařilo dostat plameny pod kontrolu dnes dopoledne. Včera se taky muselo kvůli rozsáhlému požáru u letoviska Omiš dočasně evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček dnes řekl, že všichni čeští turisti se už mohli vrátit do svého ubytování. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů. Mezi nimi měla být i žena obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidi zadržováni neprávem. A začal pražský charitativní festival Soul Union. Až do 10 hodin večer nabízí návštěvníkům koncerty, pohybové aktivity nebo workshopy. Výtěžek ze vstupného je určený na rekonstrukci dětské herny na oddělení pedopsychiatrie psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival pořádá nadační fond Kapka naděje.
1: Sport.
6: Plavec Miroslav Knedla den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50ce nepostoupil z rozplaveb na dvojnásobné trati. Naopak v Paříži se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodu na 200 metrů prošel do semifinále. A to v novém českém rekordu 1 minuta 59 sekund a 73 setin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Sledujeme situaci na uzavřené D1 na trase z Ostravy do Brna před Klimkovicemi. Setrvalý stav na kilometru 349,5 po vážné nehodě z dnešního poledne se stále nedá projet. Na místě několik vozidel záchranářů, kolona v Ostravě už před sjezdem na Mariánské hory z kilometru 358. Popojíždí následně i dál Rudnou až ke sjezdu na silnici 647. Ztratíte tam více než půl hodiny. Na dálnici se vrací zpět u Klimkovic s exitem 349. D1 dál na trase do Brna se krátce popojíždí i v okolí Vyškova. Fronta z kilometru 230 se sune k omezení na 228. Tam až do dnešní 6. odpolední pracují v levém pruhu silničáři. Na D1 z Brna do Prahy trvá silný provoz i v Posázaví. Nesouvislá fronta se posouvá od sjezdu na Chodce Rady z 29. kilometru až do omezení na Šmejkalce. A na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení v okolí Lovosic. Zhruba z 50. kilometru jede pravým pruhem šňůra kamionu. Před sjezdem na Litoměřice už brzdí i osobní auta v levém pruhu. Mezi 46. a 45. kilometrem je navíc omezení silničáři v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je polovina srpna, teploty venku stoupají opravdu hodně vysoko na 30 a přesto někteří, možná pro někoho blázni, vezmou do rukou hokejku a jdou hrát. Právě taková záležitost se v tuhle chvíli koná v Praze v Rýgrových sadech. Turnaj v mini hokejbale sleduje přímo na místě reportér František Kuna. Františku, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Rýgrových sadů.
0: Tak co konkrétně se tedy v Praze vlastně nedaleko od budovy Českého rozhlasu děje?
1: Teď aktuálně exhibice hokejistů, kteří jsou, řekněme, v plné přípravě na extraligovou sezonu nebo sezonu zámořskou, protože organizátoři, kteří připravili dvoudenní turnaj, hrálo se včera, hraje se dnes a hraje se ve dvou úrovních nebo kategoriích, řekněme. Ta jedna je u borců, kteří... Ne, že se hokejbalem živí, to úplně v Česku nejde, ale hrají ho na té nejvyšší úrovni, pak řekněme hobby úroveň, no a to vše tak nějak doplňují teď borci, kteří mají velký úkol se nezranit. A jsou to třeba ti, co se chystají na extraligovou sezonu, Spartan Filip Chlapík, Kladenští Kubík s Přikrylem, jsou tu i další Petr Sikora z Třince, který to bude zkoušet na farmě ve Washingtonu, Eduard Šalé, bratři Jiříčkovi, takže hokejově je to velmi nabité, řekněme, ale nutno dodat, že tahle parta při té exhibici si dává o poznání větší pozor, než pak ti, řekněme, hobíci v soutěžním tempu.
0: A jaký je zájem jednak mezi fanoušky, kteří se třeba přišli na ta zvučná jména, na která určitě lákali pořadatelé podívat, tak mezi těmi, kteří si chtěli zahrát onen tebou zmíněný turnaj v mini hokejbale, bylo plno?
1: Plno bylo těch týmů na, řekněme, té nejvyšší úrovně 10, 6 týmů hobby hokejistů, ale na druhou stranu jsou tu třeba muži, kteří reprezentovali Českou republiku na nedávném mistrovství světa v hokejbale v Ostravě, ale dá se říct, že tady ten hokejbalový se úplně, nebo i ten hokejový třeba, ne tak dokáže projevit, protože organizátoři jsou limitovaní tím, že pod dvěma obřími party stany museli vybudovat to hřiště. Jsou tu plastové mantinely, plastový povrch, branky klasické, ale šířka je pouhých necelých 8 metrů. Takže je to opravdu, jak tomu říkají hokejisté a hokejbalisti, řekněme nudle. A takže opravdu jen málo kdy dochází k něčemu, čemu bychom mohli říkat třeba přečíslení 2:1. Takže je to hodně soubojové. Samozřejmě teď při té exhibici, kdy hrají hokejisté, kteří se nechtějí zranit, je to o poznání volnější, byť někdo má vysoké tempo, tak u těch soutěžních hráčů, u těch týmů, řekněme na té nejvyšší úrovni i u těch hobíků, je to opravdu někdy o kotníky, o holeně, o lítka, protože i vzhledem k počasí samozřejmě hráči úplně co nejvíce omezili výstroj a chrániče. Takže když se bojuje u mantinelů a bojuje se pořád a hodně, tak to opravdu musí hodně bolet a samozřejmě velké utrpení v tomhle počasí je to pro brankáře. A tak jeden z nich dostal otázku, jaké to je chytat v 31 stupních nebo možná i víc a být nabalený v té výstroji, protože golmani nemohou sundat. A on odpověděl, viděl jsi někdy normálného brankára, takže slovensky, a odpověď zněla, no to jsem neviděl natož slovenského normálního brankáře. Takže opravdu tihle chlapíci tady doslova trpí, ale minimálně teď si užívají to, že na něj střílí profesionálové.
0: O turnaji v minihokejbale v Praze v Rýgrových sadech i o podmínkách, které tam panují, nám teď pověděl ve vysílání radiožurnálu Sport František Kuna. Františku, díky a těšíme se na reportáž téhle zajímavé akce.
1: Naslyšenou, díky.
0: 14 hodin, 41 minut, posloucháte radiožurnál Sport.

0: Je 14 hodin 45 minut, no a v naší nabídce teď přichází na řadu jedna pravidelná položka.
1: Seriál Radiožurnálu Sport.
0: Tento týden ho věnujeme českým trenérům se zkušenostmi z působení v zahraničních reprezentacích. V minulých dílech jsme mluvili o fotbale, hokeji nebo biatlonu. Dnes uslyšíte o běžeckém lyžování. Nejúspěšnější Čech v historii tohoto sportu, olympijský medailista Lukáš Bauer, totiž 5 let vedl reprezentaci Polska.
2: Krátce po příchodu k polské reprezentaci Bauer polštinu moc neovládal a se svými svěřenci a spolupracovníky tak mluvil hlavně anglicky. Zahraniční nabídku přijal v květnu 2019, tedy zhruba 2 roky po ukončení úspěšné kariéry. Pro Bauera to tehdy nebylo snadné rozhodování. Ohled bral hlavně na rodinu a tou dobou navíc vedl tým lyžařských maratonců.
3: Přímě musím říct, že to domlouvání a zvažování trvalo 1,5 měsíce od toho prvního kontaktu, kdy jsem byl osloven, až po ten podpis smlouvy. První moment, když jsem dostal tuto nabídku, tak jsem úplně bez zaváhání řekl, že ne, že to prostě nejde zvládnout. A až s odstupem několika hodin mi začal hlodat takový ten červíček a ono by to možná šlo a řekl jsem ano.
2: Vysvětlil před lety v rozhovoru pro Radiožurnál Lukáš Bauer, který je nejúspěšnějším českým běžcem na lyžích v historii. Trojnásobný olympijský medailista získal i 2 stříbra z mistrovství světa a v roce 2008 ovládl celkové hodnocení světového poháru.
4: Ale dobře, že u nás Lukas je v Polsku, to je legenda taká.
2: Podle někdejšího fyzioterapeuta polských běžců na lyžích Pavla je Lukáš Bauer skutečnou legendou a stejný názor má dost možná i řada sportovních fanoušků v Česku. Nejen je tak mohlo překvapit, že rodák z města Ostrov nedostal šanci trénovat tým své rodné země.
3: Já si myslím, že stejně jako v jakékoliv firmě, vy si nastavíte směr, kterým chcete jít, vyberete si lidi, kterým věříte a musíte nějakou dobu s nimi pracovat. Já jsem se pravděpodobně do toho směru nehodil, si mě prostě nevybrali a tak to je. Já necítím žádnou zášť vůči Českému svazu lyžování.
2: Přiznal Lukáš Bauer, který si v úvodu zahraničního angažmá nezvykal jen na nový jazyk. Překvapilo ho i třeba to, jak jeho svěřenci tráví volný čas.
5: Třeba změna oproti třeba českým klukům je to, že já byl překvapen na prvním soustředění v Zakopanem, že v neděli večer se všichni závodníci sebrali až vyrazili do kostela a evidentně to byla velká událost. Já jsem říkal, já vím, že do kostela se chodí třeba v neděli ráno, že bijou zvony. Ale že by se chodili v neděli večer a ještě vlastně takováhle skupina mladých kluků, kde opravdu spíš jsem si říkal, hele, oni jdou někam do hospody nebo kam to jdou, že jo, jako trenér hned začne se myslet, co budeš hlídat.
2: Narážel Lukáš Bauer na silnou náboženskou orientaci Poláků, co by trenér polské reprezentace běžců na lyžích skončil po 5 letech v březnu roku 2024. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

Možná by člověk takové prohlášení očekával někdy na konci sezóny, ne pár dnů před začátkem té nové, ale občas se to stane. Teď to udělal fotbalový mistr Evropy Ciro Immobile a italský forward tedy končí svoji profesionální kariéru. Informoval o tom FC Paříž, ve kterém 36-letý italský útočník od letošního února nastupoval. Ve francouzské lize Immobile stihl odehrát 12 zápasů a dal 2 góly. Předtím působil v Juventusu, v FC Turín, v Dortmundu, Sevilla nebo také Lazio Řím. 4x byl Ciro Immobile nejlepším střelcem série A a v roce 2020 dokonce získal zlatou kopačku pro nejlepšího evropského kanoníra. V italské reprezentaci Immobile nastoupil k 57 utkáním a dal 7 branek. V roce 2021 se s kvadrou Azurou vyhrál Euro.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý.

0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
1: Strašně se to posunulo,
2: neuvěřitelně.
1: Oni prostě furtí.
2: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
1: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
2: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží tak blázen.
4: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté?
4: To jsou Kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Se slavným britským muzikantem Stingem jsme se na radiožurnálu Sport dostali až k dalším zprávám. Příjemný poslech.
1: Posloucháte radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu, zjistil BESIP. Australské úřady plánují očkovat populaci tučňáků nejmenších. Objevila se u nich ptačí chřipka. Kristýna Sasínek-Meky postoupila na atletickém mistrovství Evropy do finále běhu na 1500 metrů. Dálnice D1 u Klimkovic směrem do Brna je po vážné nehodě na 349,5 kilometru neprůjezdná. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, od západu se začne zatahovat. Večer se místy přidají přeháňky a teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí od roku 2023. V Česku přitom musí cyklisti do 18 let přilbu mít povinně. Pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
4: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
2: Na zadržení vody v krajině se zaměřují letošní týdny pro krajinu Hnutí Duha. Dobrovolníci tento týden staví přehrádky na melioračních strouhách na Velkobítešsku a Tišnovsku. Chtějí tak zabránit odvádění vody z lesu. Postup prací popisuje Jan Skalík z Hnutí Duha.
5: Vykopeme napříč tím melioračním kanálem takový zářez a do toho vkládáme klády, v podstatě 3-4 tlusté kmeny na sobě udělají základ té hrázky, kterou potom je potřeba zasypat z obou stran hlínou a pořádně udupat, aby neprotekla ani spodem, čili musí být i dost hluboká.
2: Austrálie potvrdila výskyt ptačí chřipky v celosvětově nejpočetnější kolonii tučňáků nejmenších. Ochránci přírody se obávají jejich možného masového úhynu. Pokusí se mu proto předejít tím, že tisíce ptáků začnou očkovat. První potvrzené případy vysoce nakažlivého viru ptačí chřipky se mezi volně žijícími ptáky v Austrálii objevily v červnu. U tučňáků nejmenších zatím úřady podle deníku Guardian odhalily pouze jeden případ nemoci. Nakažený jedinec uhynul. V údolí Berounky přibudou další 3 mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je dnes odhalí na vernisáži, která uzavře 9. ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na jejich finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
6: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další 3. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený, ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady 3 sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Sejak.
7: Sport. Kristýna Sasínek-Meky na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
8: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
7: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Meky v neděli. Ještě dnes po 9. hodině večer českého času poběží finále závodu na 400 metrů česká atletka Lourdes Gloria Manuel. Její boj o medaily odvysíláme živě na radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na stále uzavřená D1 u Klimkovic a silný provoz v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna je u Klimkovic na kilometru 349,5 po vážné nehodě stále zastavený provoz. Už se ale začíná blízkat na lepší časy. Na místo dorazil jeřáb a v těchto okamžicích zvedá havarované auto převrácené na střechu. Právě dorazila i odtahová služba. Už by se tak brzy mohlo projíždět alespoň jedním pruhem. Budeme vás pochopitelně informovat. Zatím stále platí objízdná trasa přes Rudnou a silnici 647. Tou se na dálnici na exitu 349 napojíte zpět. Kolona v Ostravě na D1 za sjezdem na Mariánské hory z kilometru 356. Na dálnici D1 dál na trase k Brnu panuje silnější provoz i v okolí Vyškova. Fronta z kilometru 230 popojíždí okolo 10 minut k omezení na 228. Tam je stále zabraný levý pruh. A D1 přímo v Brně ve směru z Prahy do Vyškova hodně plná v úseku mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo a večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
0: Dobré sobotní odpoledne. Je 15. srpna, den, kdy slaví narozeniny třeba Jakub Voráček, který český hokejista, mistr světa z roku 2010, který zvládl v NHL více než 1000 utkání, byl také kapitánem národního týmu, ale kariéru mu bohužel o něco dříve, než sám určitě předpokládal, ukončili následky opakovaných otřesů mozku. Jakubu Voráčkovi tedy přejeme všechno nejlepší, stejně jako i vám všem, kteří právě dnes slavíte narozeniny. I když on se důvod k takové nějaké oslavě určitě najde každý den. Kdo bude mít důvod oslavovat úspěšný výsledek, úspěšné vystoupení svého oblíbeného fotbalového týmu v dnešních zápasech nejvyšší domácí soutěže, tak právě o tom si něco víc povíme už za pár minut. Příjemný poslech a klidný den.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Fanouškům fotbalové Sparty se může poprvé ukázat nová posila. Ex-slávista Matěj Jurásek. Pražené přivítají ve čtvrtém kole šance ligy Teplice, a to bez opor Haraslína, Kuchty nebo Vindála, kteří v týdnu odešli do zahraničí. Bude tedy Matěj Jurásek ideální náhradou a bude hrát už dnes? I na to se zaměříme s Petrem Kadeřábkem, se kterým tedy probereme všechny dnešní duely čtvrtého kola šance ligy. Petře, vítej ve studiu.
1: Hezké odpoledne.
0: Je tedy Matěj Jurásek připravený hrát?
1: No to je otázka. On ačkoliv za rok a půl odehrál v anglickém Norwichi jen 22 zápasů, tedy příliš mnoho toho nebylo, dal vlastně jeden jediný gol, tak by měl ale být zdravý, protože v dresu anglického klubu nastoupil do všech přípravných duelů, no a včera přišel na Letnou na roční hostování s obcí a následně ještě v areálu na Strahově absolvoval úvodní individuální trénink. K hektickému dni Jurásek pro klubovou televizi řekl.
2: Mám za sebou náročný den, cestování jednak, plno prohlídek, takže hodně náročné a ještě to bude náročné, protože se chystám ještě na trénink před zápasem, ať můžu podat maximum. Přípravky jsem odehrál všechny, za to jsem rád. Cítil jsem se dobře, snad to bude pokračovat.
1: Doplňme, že do Anglie Matěj Jurásek přestoupil z týmu u hlavního rivala Sparty, tedy ze Slávie, no a také proto nebere část fanoušků letenských tento přesun pozitivně. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
2: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. No, chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty, a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
1: No, bude muset být platný pro tým, protože v týdnu odešel do saúdsko-arabské ligy někdejší kapitán Sparty Lukáš Haraslín, nemyslím si úplně, a říkal to i Pavel Horvat ve vysílání radiožurnálu Sport vlastně v týdnu, že to není přímá náhrada Jurásek za Haraslína, no ale také na hostování odešel ještě Jan Kuchta, no a brankář Petr Vindál. Navíc klub v létě opustil třeba i klíčový záložník Kaan Kairinen.
0: No a jak dobře víme, tak Sparta vypadla v týdnu z kvalifikace o Ligu mistrů, bude hrát skupinu Ligy evropské a v lize se jí moc nedaří. 3 zápasy, jenom 3 body. Naopak Teplice, ty jsou rozjeté.
1: No rozhodně víc než Sparta, protože Severočeši dvakrát vyhráli, naposledy uhráli, a ty si to určitě pamatuješ, Filipe, tu divokou remízu doma z Plzní 5-5.
0: To si musí pamatovat každý.
1: To si myslím, že se jen tak nezapomíná. Takže Teplice mají 7 bodů, zatímco Pražané jen 3 za domácí výhru nad Zlínem. Další 2 venkovní duely Spartané prohráli. No a zápas mezi Spartou a Teplicemi, teď dodáme ty zpravodajské věci, začíná v 17 hodin, stejně jako utkání Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Sigma Olomouc. No a ve 20 hodin pak právě Plzeň, o které jsme také tak trošku mluvili, přivítá Zlín, no a vše samozřejmě uslyší posluchači radiožurnálu Sport v takovém kombinovaném přímém přenosu od 17 hodin do 19, pak od 20. Také to bude trošku kombinované, protože nám do toho bude promlouvat nejen plavání, ale těšíme se samozřejmě i na finálový běh na 400 metrů. Asi největší a možná jediné naděje na medaily z atletického mistrovství Evropy.
0: Tak no, budeme držet Lourdes Glory, Manuel, aby to vyšlo, protože má 3 velmi silné soupeřky a určitě bychom měli dodat také Jakuba Vadlejcha, oštěpaře, který bude obhajovat mistrovský titul, a jeho letošní výkony zas až tolik důvodů k optimismu nedávají.
1: Třeba má v sezóně jednu ránu a to přijde dnes.
0: Budeme v to doufat. Obhajuje titul z Říma, tak snad to zvládne. Budeme u toho tedy v přímém přenosu, jak slíbil Petr Kadeřábek. Ty fotbalové zápasy, ale jak jste zvyklí, můžete klidně poslouchat celé od první do poslední minuty, protože vám je nabízíme na internetu, na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz, anebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Sedí to, Petře?
1: Sedí, přesně. Petr, ty se většinou nemýlíš.
0: Petr Kadeřábek ve vysílání Radiožurnálu Sport. Především s informacemi o dnešním programu fotbalové ligy. Petře, díky.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Díky sociálním sítím se můžete zlepšit a může se zlepšit především vaše fyzická kondice. Tvrdí to alespoň výzkum, kterému se teď budeme na Radiožurnálu Sport věnovat v pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu. S Lukášem Antošem. Lukáši, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Přibliž tedy prosím trochu víc zmíněný výzkum.
1: Jde o studii z roku 2018, kterou provedla skupina amerických vědců. Ta se rozhodla prozkoumat to, jestli sociální sítě a sdílení informací můžou sloužit jako motivace pro zvýšení fyzické aktivity. Vymyslela přitom poměrně jednoduchý experiment. Skupině dobrovolníků v rozmezí od 18 do 50 let dala 8-týdenní tréninkový běžecký plán. Ten byl pro všechny účastníky výzkumu stejný. Jedna část ho ale dostala v papírové podobě, zatímco pro druhou část dobrovolníků založili vědci facebookovou skupinu. V té nejen zveřejnili tréninkový plán, ale psali do ní třeba motivační citáty a jednotliví účastníci taky sdíleli své výkony. Všichni tedy každý týden hlásili autorům výzkumu svůj odběhaný čas a věci před začátkem a po konci 8-týdenní doby provedli dobrovolníkům testy fyzické zdatnosti.
0: No a co ukázali výsledky tohoto experimentu?
1: Ke zlepšení fyzické kondice došlo u obou dobrovolnických skupin. U té vyživovací sociální síť byl ale pokrok znatelnější. Ukázalo se, že členové facebookové skupiny věnovali tréninku v průměru každý týden o 3 čtvrtě hodiny více času než ti dobrovolníci, kteří běhali jen podle vytištěného plánu. Podle autorů studie se tak ukázalo, že sociální sítě skutečně můžou sloužit jako dobrá motivace při snaze zlepšit fyzičku. Co je ale podle vědců důležité, je to, aby lidé po návštěvě tréninkové online skupiny nezůstali u mobilu nebo počítače další desítky minut a jen tak bezcílně nebrouzdali internetem. Tím se pak můžou připravit o jiný kvalitnější strávený čas.
0: Ano, jak se říká, sociální sítě stejně jako oheň mohou být dobrý sluha, ale občas zlý pán. I s tím je k tomu potřeba přistupovat. Teď jsme tedy další záležitost propojení vědy a sportu probrali s Lukášem Antošem. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Před necelým měsícem proti sobě stáli ve finále mistrovství světa, teď ve stejný čas na klubové scéně mění dres. Řeč je o střelci jediné branky ve finále mundialu Španělu Ferranu Torresovi a argentinském obránci Cristianu Romerovi. Torres podle očekávání odchází z Barcelony do Paris Saint-Germain, se kterým podepsal 5letou smlouvu. Podle španělských médií zaplatili vítězové Ligy mistrů za 26letého útočníka skoro 1,25 miliardy korun. Romero naopak do Španělska míří do Sudbek Tottenhamu, kde byl i kapitánem, přestupuje do Atletika Madrid. Podle britských médií zaplatil španělský klub za mistra světa z roku 2022 a stříbrného z letošního šampionátu zhruba 960 milionů korun. Je 15 hodin a 26 minut. Hezké odpoledne.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Na Radiožurnálu Sport si teď můžeme udělat takovou malou rekapitulaci dopoledního programu na atletickém mistrovství z Evropy v Birminghamu, samozřejmě hlavně z toho českého pohledu. Dobře to dopadlo pro Kristýnu Sasínek-Meky, která v rozběhu 15 stovky, tedy v tom svém, obsadila poslední šesté postupové místo, hlavně díky mohutnému finiši. Nakonec sedmou Litevku Galviditijovou porazila o pouhé 0,3 sekundy a tak se vešla do finále pro 12 nejlepších mílařek, které bude na programu zítra večer a vlastně bude poslední individuální disciplínou celého šampionátu. Chodec Albert Kukla byl díky 12. místu nejlepším z českého kvarteta při premiéře půlmaratonu na vrcholné akci. Emma Klimentová byla jako nejlepší z trojice českých žen 15. Eliška Martinková obsadila 18. a Alžběta Franklová 28. místo. Na dvojnásobné trati, na které se také závodilo poprvé, skončil Jaromír Morávek 20. A ještě doplním, že Adéla Tkáčová je po 6 disciplínách 7 boje, tou 6. disciplínou byl hod oštěpem 21.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Radiožurnál posloucháte v 15:30. A taky zprávy s Janou Guldou.
3: Ministerstvo zahraničí chce částečně rozvolnit zákaz udělování víz občanům Běloruska. O krátkodobá víza by mohli znovu žádat ti, kteří mají v Česku blízké příbuzné. Změnu prosazovali i představitelé běloruské opozice. Podle nich současná pravidla komplikují setkávání rodin odpůrců režimu Alexandra Lukašenka. Návrh je teď v připomínkovém řízení a platit by mohl od konce září. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený stíhaným ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. V odpovědi na podnět spolku Nelegální reklama to přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení pro billboardy i na místech, kde to zákon nepovoloval, nebo jim chybělo stanovisko policie, že billboard neohrozí bezpečnost provozu. Ke stejnému závěru došla na začátku srpna taky veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti, informují o tom ruské úřady. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany taky oznámilo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. A před 5 lety se v Afghánistánu znovu ujal moci Tálibán. Islamistické hnutí tehdy ovládlo afgánské hlavní město Kábul. Tálibán zpočátku sliboval mírnější režim než při svém prvním období vlády mezi lety 1996 a 2001. Krátce po převzetí moci ale hnutí začalo prosazovat striktní výklad islámského práva a diskriminaci žen. Ty dnes v Afghánistánu nesmí studovat na středních a vysokých školách ani vykonávat většinu povolání. Sport. V české nejvyšší fotbalové lize dnes od 17 hodin nastoupí Sparta Praha doma s Teplicemi. Ve stejný čas se utkají taky Slovácko s Olomoucí a Pardubice s Mladou Boleslaví. Od 20 hodin je na programu další ligové utkání mezi Plzní a Zlínem. Všechny fotbalové zápasy Šance ligy vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A opět začínáme pohledem na dálnici D1 u Klimkovic. Ta je na trase z Ostravy do Brna po více než 3 hodinách po těžké nehodě opět průjezdná. Sice jen odbočovacím pruhem, ale konečně se jede. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Kolona se vcelku rychle rozjela, poslední zbytky ještě na Rudné, směr Poruba ke sjezdu na Svinov. D1 z Kroměříže do Brna a silnější provoz v okolí Vyškova, fronta z 230. kilometru se sunek omezení na 228. Tam až do dnešní 18. hodiny pracují silničáři v levém pruhu. A na D1 dál na trase do Prahy se ještě chvílemi zpomaluje před Šmejkalkou. Z 26. a 5. kilometru ztratíte už jen pár minut. Na silnici 24 na trase Střeboně do Suchdolu nad Lužnicí u Majdaleny pracují na opravách vozovky. Projíždí se Kyvadlově. Podle našeho zpravodaje je interval nastavený na velmi krátkou dobu. Tvoří se kolony, delší je ta od Třeboně až 20-minutová. Od Suchdolu naberete navíc jen pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se pak hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Možná jste včera zaznamenali i díky radiožurnálu Sport, že na závodě kolem Portugalska, tedy cyklistickém podniku, zahynul 19-letý britský cyklista Finley Tarling ze stáje NSN Development. Mladší bratr Joshua Tarlinga z Ineosu, bronzového medailisty z mistrovství světa v časovce z roku 2023, zemřel po nehodě v 8. etapě. Podle portugalské televize se srazil s protijedoucím autem, organizátoři to ovšem zatím nepotvrdili. Závod kolem Portugalska pokračuje předposlední etapou, při níž cyklisté drželi za Tarlinga minutu ticha. Organizátoři oznámili, že zbytek závodu už nebudou provázet žádné slavnostní ceremonie. Tady u nás se jede třetí etapa Czech Tour, tedy závodu, který patří do druhé nejvyšší série Pro Series. Je to 170 km z Pardubic na Dlouhé Stráně, tedy ke známé přečerpávací vodní elektrárně v Jeseníku, která byla vyhlášena před pár lety jedním ze 7 divů České republiky. Vedoucí pozici v průběžném hodnocení hájí americký cyklista Andrew August, který vyhrál tu včerejší druhou etapu z Mladé Boleslavy na Ještěd. No a zatím nejlepším českým cyklistou je na Czech Tour Václav Ježek, 10. v průběžném pořadí. Jak to tedy dnes ve třetí etapě Czech Tour dopadne a kdo bude nejrychlejší na Dlouhých Stráních a bude tam první, o tom na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.

0: Je 15 hodin 43 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a věřím, že i vy se už těšíte na dnešní sportovní večer. Dvě české medailové naděje totiž čekají finálové závody na mistrovství Evropy v atletice. Sprinterka Lourdes Gloria Manuel poběží v Birminghamu 400 a v oštěpu se pokusí vybojovat další velký úspěch ve své kariéře oštěpař Jakub Vadlejch.
1: První cíl pro mě určitě bude hodit prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
2: Povídá Jakub Vadlejch před finále oštěpařů, které začne minutu po 9. hodině večer českého času. Po skvělém úvodu sezony, kdy v květnu poslal oštěp v Japonsku na 85 metrů a 24 cm, bojoval spíš s bolavým kolenem než se soupeři, ale po skoro dvouměsíční závodní pauze zvládl bez problému kvalifikaci v Birminghamu a třeba dvojnásobná olympijská vítězka v oštěpu Barbora Špotáková věří, že i v 35 letech může Vadlejch bojovat s nejlepšími.
3: To je dobrý věk pro oštěpaře tohle. Musí vydržet zdraví, no a musí hlavně jako ten oštěp, tam takový tisíciny, prostě vteřiny se musí všechno spojit dohromady a to buď jako ten den se sepne, anebo to nespojuje ten den, no a to je pak hrozně těžký. Ta kvalda, tam se mi zase až tak nelíbil, tak věřím, že by mohl být jako lepší v tom finále, no věřím mu, jako je to matador.
2: Usmívá se Barbora Špotáková, která zná Vadlejcha velmi dobře i ze společného působení v tréninkové skupině Jana Železného. Velkým favoritem soutěže bude Němec Julian Weber a Vadlejch si nepřipouští tlak na svůj výsledek, i přesto, že český tým na medaili v Birminghamu stále čeká.
1: Snažím se to absolutně samozřejmě nevnímat, ale jsem hrozně rád, že vlastně tohle bude moje pátý evropský finále, mám 5 světových, 3 olympijský, je to prostě, je to fantazie, to, co žiju, dělám, miluju to. A minimálně ty 2 roky to ještě chci dělat.
2: Doplňuje oštěpař Jakub Vadlejch. Za 2 roky budou mimochodem olympijské hry v Los Angeles. A večer chce bojovat mistr Evropy z Říma ve Velké Británii o medaily, stejně tak jako čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Její finále odstartuje ve 21 hodin a 10 minut. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Na východě Čech už se znovu chystají na velký triatlonový svátek. Na start mezinárodního závodu Ironman Hradci Králové se už zítra postaví přes 17 stovek profesionálních i amatérských sportovců ze 40 zemí světa. Na distanci s označením 70.3, která značí vzdálenost polovičního železného muže v mílích, je čekají necelé 2 km plavání v Labi, 90 km na kole a pak víc než 21 km dlouhá běžecká trať. Mezi největší domácí hvězdy bude určitě mezi ženami patřit Hradci Králové i 36-letá mistryně světa z triatlonového podniku Ironman na Havaji Barbora Besperát. Přímo v dějišti třetího ročníku závodu v Hradci Králové ji zastihla reportérka Adéla Kavříková.
1: Těším se strašně moc, pro mě ten závod je výjimečný nejenom tím, že to je pod značkou Ironman, což značí určitou prestiž, ale taky, že to je na domácí půdě v České republice, takže tady budu znát spoustu lidí. Rodinu tady teda nemám, ale je to prostě speciální. Já na těch zahraničních závodech většinou jsem sama, protože těch profiholek nás tady v České republice moc není a my máme vypsaný speciální závody, na kterých můžeme závodit, ne na všech. Tím je to asi nejspeciálnější.
2: Vy jste zmiňovala, že to není úplně vaše trať, tak pojďme říct, jak vypadala příprava.
1: Ta příprava se úplně nějak extra lišila od té přípravy na dlouhý triatlon, možná jakoby víc nějakých jako kratších intenzit, ale všeobecně trénuju tak kolem 25 hodin týdně. Ten trénink v podstatě každodenně je 2- až 3-fázový. Moc se tam jako nevyskytují nějaký dny volna. Plavání, to je právě i ten důvod, proč ta poloviční distance není úplně ta moje nejsilnější disciplína, tam opravdu to plavání jako je důležitější než v tom dlouhém triatlonu, takže to přežiju, doufám. Pak už si to doufám začnu taky užívat. A běh bude určitě speciální tím tou fanouškovskou základnou a tím kontaktem s těma divákama, což na tom kole trošku většinou schází.
2: Jakmile voda v řece přesáhne určitou teplotu, tak už potom nejsou povolené neopreny. Jak to máte vy?
1: Já se přiznám, že možná i bez neoprenu, nebo většinou to bývá naopak, že horší plavci chtějí neopren, ale mně přijde, že mě ten neopren tolik nezrychluje. Takže když se plave bez neoprenu, tak přijde, že ten můj handicap je malinko menší. Každopádně jsem slyšela, že teplota vody byla, myslím, 22,8 a ta hranice pro profesionály je 21,9, takže jsem připravená na to, že se půjde bez neoprenu.
2: S čím do toho jdete, Báro? Jak chcete, aby vypadal ten výsledek?
1: Já bych si to chtěla hlavně užít, což už jsem někdy zmiňovala, jako je dost těžký v těchto intenzitách, pokud se chce zároveň nějak umístit, tak opravdu jako ten výkon fyzicky bolí, takže to užít si přichází až v tom cíli, ale chtěla bych být hlavně s tím výkonem spokojená, abych věděla, že jsem měla dobrý den, že jsem podala své maximum na všech třech disciplínách a jaký z toho bude umístění, to samozřejmě uvidím, ale jak říkám, stojím nohama na zemi, není to moje nejsilnější disciplína, ale zároveň si myslím, že nic není nemožný a že když budu mít dobrý den a všechno půjde tak, jak má, tak by to nemuselo dopadnout úplně nejhůř.
0: Věří Barbora Besperát před zítřejším startem mezinárodního triatlonového závodu Ironman v Hradci Králové. Jak se jí a nejen této české naději bude dařit, to vám na Radiožurnálu Sport zítra odpoledne rádi povíme.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kávu, kamna, nic, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam zlobíkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Se skupinou Europe jsme se na radiožurnálu Sport dostali až k dalším zprávám. Jsou teď 4 hodiny odpoledne.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Nemocnicím dochází krev, ministerstvo zdravotnictví proto vyzývá k darování. Vědci v Krkonoších hledají pomocí speciální kamery invazní rostliny. Plavec Čejka zlepšil český rekord na 200 metrů polohově, Knedla na mistrovství Evropy skončil. Na dálnici D1 na 194. kilometru směrem z Prahy havaroval v pravém pruhu kamion. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, od západu se začne zatahovat. Večer se místy přidají přehánky a teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce k darování krve. Zásoby v nemocnicích po celé republice se podle něj výrazně snížily a někde se dostaly dokonce na kritickou úroveň. Problémy má například Ostravská fakultní nemocnice, kde chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do tamního krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Zatímco počet dárců v létě pravidelně klesá, potřeba krve naopak roste. Upozorňuje mluvčí ostravské nemocnice Petra Petlachová.
4: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
2: Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee odsoudil jednání židovských osadníků na západním břehu. Ti před týdnem obklíčili 3 domy ve vesnici Kusra. 15 Palestinců zůstalo uvězněných uvnitř bez elektřiny, přístupu k jídlu a pitné vodě. Bílý dům podle agentury Reuters vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby situaci veřejně odsoudil. Důvodem je americký původ jednoho z obklíčených Palestinců. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit.
5: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější, a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
2: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru, která fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Má pomoct zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
6: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
7: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
8: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů. A kamery.
7: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
9: Sport. Pro znakaře Miroslava Knedlu skončilo mistrovství Evropy v plavání. Den po titulu evropského šampionátu na 50 nepostoupil český znakař na 100 z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který časem minuta 59,73 setiny sekundy vylepšil v Paříži český rekord na 200 metrů polohově a postoupil do semifinále.
10: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady. Vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 nad, tak jsem doufal, že to tam stačím, a jsem rád, že se to povedlo.
9: Semifinále mistrovství Evropy s Janem Čejkou můžete poslouchat živě přímo z Paříže po 8 hodině večer na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D11 za Chlumcem a na D1 nehoda v Brně. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zbystřete za Chlumcem nad Cidlinou. V úseku mezi 61. a 59. kilometrem by mělo na vozovce ležet jízdní kolo. Na místo spěchá policie. Opakujeme D11 z Hradce do Prahy za Chlumcem mezi 61. a 59. kilometrem. Jízdní kolo mezi pruhy. A velmi podobná nebezpečná situace teď i na dálnici D1 ve směru do Ostravy. Kilometr 340 podle našeho zpravodaje v pravém pruhu pneumatika z kamionu. D1 ve směru z Prahy do Ostravy před sjezdem na Benešov okolo 19. kilometru výrazně brzdí kamiony, sunou se až do omezení na Šmejkalce, osobní auta v levém pruhu jedou o něco svižněji. D1 na stejné trase, tedy na Ostravu, nehoda v Brně těsně za sjezdem na Mikulov na 194. kilometru. Pravý pruh tam blokuje havarovaný kamion, s ním i policejní hlídka. Desetiminutová kolona popojíždí ze stého 93. Na příjezdu do Prahy D1 čekejte kratší zdržení v Brněnské, zpomaluje se v okolí sjezdu na Opatov na 2. kilometru a o něco pomaleji se jede na Chodov. Tam se pravým pruhem sune vozidlo silničářů a provádí údržbu okolní zeleně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo a večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
0: Hezké odpoledne, je 16 hodin 6,5 minuty, znamená to tedy, že už za necelou hodinku začnou první tři zápasy čtvrtého kola fotbalové šance ligy. No a my už teď víme, že pražská Sparta do utkání s Teplicemi nenasadí od začátku svoji nejčerstvější posilu, tedy Matěje Juráska. Ten bude připravený na střídačce zasáhnout do průběhu utkání, tedy v jeho průběhu. No a pokud jde o druhou nejvyšší domácí fotbalovou soutěž, tak tam už první dnešní utkání čtvrtého kola začalo. Česká Lípa hraje v páté minutě s Karvinou nerozhodně 0-0.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Dva čeští atleti budou po 9. hodině večer na mistrovství Evropy v Birminghamu bojovat o medaile. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a oštěpař Jakub Vadlej. Jejich postup do souboju o cenné kovy se tak nějak očekával. To se ovšem po nepovedené loňské sezóně rozhodně nedá říci o Kristýně Sasínek-Meky. Přesto se mezi nejlepší dostala. A to ze 6. místa v rozběhu své disciplíny, tedy běhu na 1500 metrů, z poslední postupové pozice a o pouhé 0,3 sekundy.
1: Mikrofonu Radiožurnálu Sport, Kristýna Sasínek-Meky, po postupu do finále vypadá to, že slzíte, je to pro vás hodně emotivní.
2: Asi jo, já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu, takže je to emotivní, no.
1: A čím to je tak emotivní?
2: No tak člověk je v té startovce spíš osmej než postupující místo. A po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není, no.
1: No a vy jste postoupila do toho finále až na fotofiniš. Stalo se vám tohle někdy?
2: Jo, ale většinou jsem nepostoupila.
1: Ano, říká Kristýna Sasínek-Meky, jak moc velká motivace to je být znovu ve finále mezi těmi nejlepšími na mistrovství Evropy.
2: Strašně velká, protože na ty Evropy jezdím od roku 2014. A když jsem si tak koukala jako na ty úrovně a jak se ty holky zlepšou a že jsou čím dál mladší jako lepší a ne v tom starším věku, tak je jako těžký tomu nějak odolávat, ale dneska jsem si jako dokázala, že to jde. No.
1: A čím to je, že jste znovu se vrátila, dejme tomu, mezi elitu? Co zatím stojí?
2: No tak minulý rok jsem byla ve švýcarské skupině, kde to byla super zkušenost, ale tréninkově mi to vůbec nesedělo, což šlo asi vidět. A teď jsem zase zpátky s panem Tunkou, jehož je to jako velká zásluha, tady to moc mu za to děkuju, že mě vzal zpátky. Prostě ví, jak na to, no.
1: Říká Kristýna Sasínek-Meky po tom, co postoupila na mistrovství Evropy v Birminghamu do finále na trati 1500 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Po kanadských tisícovkách, tedy turnajích z té prestižní série Masters, se teď budou hrát další hned v americkém Cincinnati, jak pro muže, tak pro ženy. Do amerického státu Ohio samozřejmě zamířili i čeští tenisté. No a mezi muži dnes vstoupí do turnaje z pozice nasazených, tedy rovnou ve druhém kole, Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Oba dva budou mít italské soupeře, Menšík Bellucciho, Lehečka Berrettiniho, tedy Mattea Berrettiniho, protože na okruhu se pohybuje ještě jeho mladší bratr Jakob. No a jak Lehečka, tak Menšík rozhodně v oněch duelech budou favority. A to samé se dá také říci o Lindě Noskové, wimbledonské šampionce, která při svém prvním vystoupení po triumfu v All England Clubu, tedy před minulý týden v Torontu, neuspěla hned ve svém úvodním zápase. Teď se to tedy v Cincinnati pokusí napravit, a to proti Britce Katie Bulterové. No a Nikola Bartunková, ta bude mít také velmi těžkou soupeřku, zkušenou Rumunku Soranu Kirsteovou. Všechny tyhle duely by měly začít v podvečer nebo později večer českého času. O tom, jak se povede Menšíkovi, Lehečkovi, Bartunkové i Noskové, na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Ale ještě mnohem dříve uslyšíte o tom, jak se Janu Čejkovi, českému plavci, vedlo v rozplavbě té dopolední na 200 metrů polohově na mistrovství Evropy v Paříži.

0: Je 16 hodin 22 minut a vaším rozhlasovým společníkem je v sobotu odpoledne Radiožurnál Sport. Pro znakaře Miroslava Knedlu skončilo mistrovství Evropy v plavání. Den po titulu evropského šampiona na 50 nepostoupil český znakař na 100 z rozplaveb, když předvedl velmi špatný výkon a skončil celkově až 40. Naopak se v Paříži dařilo Janu Čejkovi, který časem minuta 59,73 sekundy vylepšil český rekord na 200 metrů polohově. S Janem Čejkou o tom mluvil přímo tedy ve francouzské metropoli Martin Charvát.
1: Dvě disciplíny na mistrovství Evropy, v obou Jan Čejka národním rekordmanem. V obou posouváte vlastní čas, ale začínat na krátké polohovce na 200 metrů polohově už jedničkou, jednou minutou je určitě hezké, že?
2: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady, vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 minut nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
1: Co bylo klíčem v těch 4 rozdílných padesátkách?
2: Tak oproti tomu předchozímu jsem to teďka rozjel fakt ostře, jela se mi dobře první padesátka, vlastně celá první stovka, pak v té druhé už to jako začalo skřípat, ty prsa mě moc nesedly a král už mě hodně bolel, ale hlavně v té první půlce to bylo rychlejší a doufám, že odpoledne, když to možná rozjedu trošičku lehčeji, s větší rozvahou, tak budu mít víc síly v té druhé stovce.
1: Jak těžké je pro vás v tom třetím prsařském úseku udržet se soupeři, protože teď například v konkurenci s Duncanem Scottem jste na prsou na něj ztratil vlastně 2 metry zhruba.
2: No, jako je to pro mě hlavně i psychicky náročný, protože já jenom vidím takhle, jak kolem mě všichni projíždějí, protože tu první stovku se držím docela vepředu a úplně bojuju jenom o to, aby mě ujeli co nejmíň. Prostě ty prsa mi zatím moc nejdou, budu na nich muset ještě hodně jako zamakat, kdyby se chtělo rovnat takhle jako s klukama. Dali mě tam skoro třeba 2 vteřiny, na druhou stranu zase je to jako pro mě dobrá motivace, že když se mi povede stáhnout třeba 1 vteřinku, možná klidně 2 na ty prsa v budoucnu, tak mi ten čas poskočí jako hodně dopředu.
1: Je to pro vás důležité si budovat právě i něco jiného než znak, že na té polohovce, tím jak člověk vystřídá všechny 4 způsoby, tak to pro vás není takové to jednotvárné?
2: Je to pro mě důležitý určitě i protože mě to jako baví, že můžu jak trénovat, tak i pak závodit prostě něco jiného a ta polohovka, kde se vystřídá všechno, je za mě i skvělý ukazatel jako té všestrannosti toho plavce. Vždycky jsem k tomu tak trošku jako inklinoval, že jsem ty polohovky chtěl plavat, takže jsem rád, že teďka mám šanci doplavat takhle na velký akci a dokonce být i v semifinále.
1: Říká Jan Čejka poté, co v novém českém rekordu poprvé po 2 minuty postoupil do semifinále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Před pár sekundami americký cyklista Andrew August dokázal zvládnout nejrychleji 170 km dlouhou etapu z Pardubic na dlouhé stráně. Ve třetí části Czech Tour byl tedy nejrychlejší a zvládl nejlépe i to závěrečné stoupání ke známé přečerpávací vodní elektrárně dlouhé stráně. Andrew August tak navázal na včerejší vítězství v etapě z Mladé Boleslavy na Ještěd a upevnil si tedy celkové vedení v tomto závodu druhé nejvyšší série Pro Series. Zítra čeká tedy cyklisty poslední etapa, i o ní na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. No a už za pár minut od nás uslyšíte o Barum Czech Rally, která se jede ve Zlíně, také o tom, že se blíží zápasy čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Tři z nich začnou už za 32 minut.

0: 16 hodin 30 minut. Ve studiu je Kateřina Causidisová.
1: Hasiči likvidují požár trávy v chatové oblasti Brno-Obřany. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 a hasit pomáhá i vrtulník. Policisté uzavřeli nejbližší silnice, aby tam mohla projet hasičská technika. Na místo vyrazilo 14 jednotek. Zdravotníci ošetřili zatím jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten se zabýval nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Přilbu při nehodě neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Britský premiér Andy Bernan označil za tragédii smrt bývalého profesora Cambridgeské univerzity Jasona Ardaje. 41-letý akademik na začátku srpna opustil post v prestižní britské instituci, a to kvůli obvinění z plagiátorství. Včera jeho tělo našli v Londýně. Obvinění z plagiátorství odmítal. Po téměř dvou dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji, a to kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které kvůli omezení nabíraly zpoždění. Sport. Už za necelých 30 minut začne čtvrté kolo fotbalové šance ligy. Od 17 hodin hraje Sparta Praha doma s Teplicemi, Slovácko hostí Olomouc a Pardubice Mladou Boleslav. V 8 večer začne zápas Plzně se Zlínem. Všechny zápasy můžete poslouchat živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Oštěpář Jakub Vrlejch vstoupí večer do svého pátého finále na evropském šampionátu v řadě. Zhruba ve stejnou dobu poběží finále na 400 metrů česká atletka Lourdes Gloria Manuel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nebezpečí na D8 u Klíčana několik komplikací na dálnici D1. D8 z Ústí do Prahy velmi opatrně teď v okolí Klíčan. 3., 4. kilometr. Hlásíte ovci na komunikaci.
4: Zdravím, běží ovce. Jsou už u toho policajti, ale zpomaluje se tam a začíná se dělat kolona. Teď jsem za to jel a už teď je to asi na 70 minut.
3: Na D1 z Ostravy do Prahy čekejte hned několik potíží na trase. Nejprve těsně před sjezdem na Klimkovice na kilometru 349,5 je po dnešní těžké nehodě stále průjezdný pouze odbočovací pruh. Na místě pokračují s čištěním vozovky. Okolo poledního tam hořela dvě osobní auta. Kolona se netvoří. Tu čekejte o větší kus dál před Vyškovem. Prudce se brzdí na kilometru 230 a přibližně 10 minut se jede krokem k omezení na 228. kilometru. Tam až do dnešní 18. hodiny zůstává zabraný levý pruh. A na D1 jedeme dál směr Praha, kousek za nájezdem od Koberovic na 74,5 kilometru. Stále v levém pruhu dvě havarovaná, stále neoznačená osobní auta. Ani tam se sice kolona netvoří, na kamerách ale vidíme, že se vybočuje na poslední chvíli. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vysoké 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech kolem 31. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Pět ze šesti rychlostních zkoušek sobotního programu už za sebou mají nejlepší posádky na Barum Rally. Závod evropského a také českého šampionátu se zatím vyvíjí hodně dramaticky. Od rána ho v okolí Zlína sleduje reportér David Nekvinda. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, mám teď úplně čerstvou informaci, která je, řekl bych, zatím nejzásadnější z celého programu Barum Rally, a to sice, že bude nový vítěz, protože obhájce loňského prvenství a celkově 12-násobný vítěz, suverénně nejúspěšnější jezdec historie Barum Rally, Jan Kopecký, to své prvenství neobhájí, je to jasné, protože na té celkově 6. ze 13 rychlostních zkoušek měl defekt, taky prorazil nějakou část auta, tam nevím zcela přesně co, každopádně z auta vyteklo dost nějaké kapaliny. Sice ještě dojel do cíle, ale s víc než 2,5minutovou ztrátou a v cíli oznámil, že do další rychlostní zkoušky nenastoupí. Zítra ještě může vyjet na trať, ale už zkrátka nebude v té celkové klasifikaci a nemůže tak tedy vyhrát Barum Rally. K tomu má teď nejblíž stále Adam Březík, který vedl po tom dramatickém dopoledním programu. Dopoledne platilo, že po každé rychlostní zkoušce se měnilo jméno průběžného lídra závodu. Po celkově 4. rychlostní zkoušce, kterou skončil ten dopolední blok, se tedy dostal do vedení právě Březík, což je domácí jezdec, a to úplně, nejenže český, ale on pochází tady ze Zlína. No a zatím to vedení drží, ale vypadá to tak, že se ten jeho náskok tenčí a aktuálně má na druhého polského pilota Mikko Marčika náskok pouze 0,8 sekundy, takže je to velké drama, a ještě za touto dvojicí je dál s těsným náskokem necelých 2 sekund, nebo vlastně se ztrátou necelých 2 sekund na Marčika Filip Mareš, takže tato trojice je teď v rozmezí 2,4 sekundy a zdá se, že ti tři budou bojovat o celkové prvenství v Barum Rally. Rozhodně to tak bude po tom dnešním dni. Teď tedy končí 5. z 6 dnešních rychlostních zkoušek. Ta poslední, nazvaná Bunč, odstartuje krátce před 18. hodinou. No David Nekvinda, Radiožurnál.
0: A po ní se s naším reportérem určitě zase spojíme. Teď je 16 hodin 39 minut. Z vysílání Radiožurnálu Sport přejeme hezké sobotní odpoledne.

Na Radiožurnálu Sport teď půjdeme za fotbalem, protože už bylo rozehráno čtvrté kolo šance Národní ligy, tedy pokud jde o ten dnešní program. No a v závěru prvního poločasu Česká Lípa prohrává s Karvinou 1-2. V dresu domácího nováčka druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže se trefil Dominik Mašek, který je v České Lípě na hostování ze Slovanu Liberec. No a za Karvinou také skóroval hráč, který je tam na hostování, a to z Baníku Ostrava, 18-letý útočník Jakub Pira se trefil dokonce dvakrát, a proto tedy teď ve 42. minutě Česká Lípa prohrává s Karvinou 1-2. V 17 hodin začne utkání mezi Příbramí a Prostějovem, v 18 potom další dvojice zápasů, Kroměříž přivítá Jihlavu a Táborsko Opavu. Nás na Radiožurnálu Sport tyhle duely samozřejmě budou zajímat, ale budeme je sledovat tak říkajíc pouze na dálku. Naopak přímo na stadionech budou naši reportéry, pokud jde o šance ligu, tedy o nejvyšší domácí soutěž, ta rozjede už za pár minut svůj dnešní program, tedy program čtvrtého kola, a to trojicí zápasů. Pardubice přivítají Mladou Boleslav, Slovácko nastoupí proti Sigmě Olomouc a pražská Sparta se poměří s Teplicemi. Na všechny tři stadiony se proto už za chvíli vydáme, a jen aby informace byly kompletní, tak večer uzavře program alespoň ten dnešní čtvrtého kola šance ligy utkání mezi Viktorií Plzeň a Zlínem.

0: Začali na radiožurnálu Sport hrát Blink 182, tak byla řeč o tom, že v úvodním dnešním utkání čtvrtého kola šance Národní ligy fotbalisté České Lípy prohrávají s Karvinou 1-2. Fotbalisté České Lípy s Karvinou stále prohrávají, ale už 2-3, protože domácí nováček druhé nejvyšší fotbalové soutěže dokázal vyrovnat, jenže před chvílí se karvinští trefili znovu, takže teď ve druhé nastavené minutě prvního poločasu Česká Lípa Karviná 2-3. No a teď už se pojďme věnovat tomu, co nás bude ve vysílání radiožurnálu Sport zajímat v příštích desítkách minut. Ano, na mysli mám tři zápasy čtvrtého kola šance ligy. Ten, na který se vypravíme pro předzápasové informace, jako první proti sobě postaví Spartu a Teplice. No a novinky nám teď přímo z Letné poví Miro Vasič. Mirko, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z pražské Letné. Já začnu tím, že nová posila Sparty na hostování z anglického Norwiche, z Championship, tedy druhé ligy anglické, tak je na lavičce připravená tahle posila. No a nebude to mít tady Matěj Jurásek vzhledem ke své slavistické minulosti a některým výrokům na účet právě tady Sparty jednoduché, protože z toho kotle už se ozývaly některé dost hanlivé pokřiky na adresu tohohle hráče, takže jestli zasáhne do utkání, bude to mít hodně těžké a myslím si, že i v dalším pokračování ve Spartě bude muset přesvědčit fanoušky, že teď prostě se bije za Spartu. Ale pokud se dostaneme k sestavám a vůbec k týmům, no tak Teplice, to už je několikrát opakované, zažívají skvělý vstup do sezóny, zatím neprohráli, dvě výhry, jedna remíza, minule ta divoká z Viktorií Plzeň 5-5. Trenér Zdeňko Frtěla vlastně nechává stejnou sestavu a v té spartianské také není příliš změn. Snad to jen dodám, že na stoperu tentokrát hraje Gudal, na křídlech třeba Alcocer s Mercadem, na hrotu Brunes a pod ním Karabec. Takže trenéři velké změny oproti minulým zápasům nedělali. No a tady na rozpálené Letné je hodně přes 30 stupňů, teď se třeba kropí trávník. Tak můžeme čekat zajímavé utkání, protože když to řeknu jednoduše, domácí musí a Teplice, ty jsou navnaděné, ty můžou a určitě budou chtít po tom minulém utkání s Viktorií Plzeň. Takže začneme za nějakých 10 minut.
0: Říká Mirko Vasič z pražské Letné před

0: fanoušci mohou třeba posoudit podle minulého zápasu na Slávii, kde rozhodně pardubičtí nesehráli špatný zápas, ale zkrátka stále čekají na první bod. Dnes budou hrát proti Mladé Boleslavi, nebudou navíc moc využít asi všechny hráče, které by si přáli, protože třeba Tanko kvůli zranění nezasáhne do tohoto zápasu, útočná síla Pardubic, no a tak to budou mít ještě trošku těžší v tomto směru. Mladoboleslavští, jak už bylo řečeno, ti mají nahráno. V úvodu sezony se jim náramně dařilo a protože se jim dařilo i v posledním duelu proti Spartě, připomínáme, porazili 2-0, tak trenér Aleš Majer vsadil na stejnou sestavu i v tomto utkání, takže Mladá Boleslav může využít teď i toho na začátku sezony, že je ve formě a že může být sestava ustálená, tudíž i sehranější. Utkání začne za nějakých 8 minut. Favorit je jasný, ale na druhou stranu možná to trošičku může klamat ten bodový nezdar Pardubic, protože kdybychom měli srovnat herní projev a výsledkový, tak by na tom asi pardubičti byli mnohem lépe než jejich postavení v tabulce.
1: Říká Jaroslav Plašil před zápasem mezi Pardubicemi a Mladou Boleslaví. No a zbývá nám už jen utkání mezi Slováckem a Olomoucí. Slovácko zatím ze 3 zápasů získalo jediný bod. Olomouc se svými ambicemi na tom zase není až tak, jak si určitě představovala před startem sezóny, ale lepší se, protože v každém zápase zkrátka boduje víc a víc. Začala porážkou, přišla remíza, naposledy výhra. Olomouc tedy 4 body. No a jaké jsou novinky před vzájemným soubojem mezi Slováckem a Olomoucí, to už nám přímo ze stadionu poví Tomáš Perutka. Tomáš, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne z stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Možná na úvod bych si půjčil slova kolegy Mirka Vasiče. I tvoje, Filipe, domácí musí, opravdu musí, protože jak už bylo zmíněno ze studia, mají z předchozích duelů zatím pouze jeden jediný bod. Pokud by nedokázali bodovat ani dnes, tak už by jejich situace byla opravdu dosti kritická. Hosté tady budou mít velice slušnou diváckou podporu, protože sektor, který je tady vymezený pro hosty, tak ten je olomouckými fanoušky velmi slušně zaplněný. Ostatně Olomoučí to tady do Uherského Hradiště mají poměrně blízko, no a vzhledem k předpovědi počasí si řada z nich v tom slunečném dnešním odpoledni udělala takový pěkný výlet tady do Uherského Hradiště. Naproti tomu zbytek tribun tady na stadionu, tak ten je hodně prořídlý, možná diváky odradili i ty předchozí výsledky, tak jak jsme o nich mluvili. Co se týká sestav, tak domácí trenér Jelínek, tak ten udělal oproti předchozímu duelu v základní sestavě 2 změny. Od začátku budou hrát Švýderský a Marinelli. Na soupisce naopak v dnešním duelu vůbec nejsou Dolžnikov a Kostadinov. A co se týká olomouckého trenéra Pavla Hapala, tak ten udělal v porovnání s minulým ligovým kolem změnu jedinou. Od začátku střetnutí nastoupí Krivák místo Tkáče. Takové jsou aktuální předzápasové informace tady z Uherského Hradiště.
1: Děkujeme také Tomáši Perutkovi a těšíme se na přímé přenosy, které nabídnou všichni 3 naši reportéři. Tak tedy už za chvíli, za necelých 5 minut, Pardubice versus Mladá Boleslav, Slovácko proti Sigmě Olomouc a Sparta s Teplicemi. Na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem Za fotbalem, na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas v nepřerušovaných přímých přenosech.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: A o čem se bude v příští Desítce Pavla Horváta v pondělí po 10. dopoledne mluvit, především samozřejmě o tom, co se stane ve čtvrtém kole nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Šance liga bude tedy tentokrát o dva zápasy chudší, protože pohároví zástupci si své duely odložili. No ale dnes máme na programu celkem 4 zápasy. Ve 20 hodin proti sobě nastoupí Viktoria Plzeň a Zlín. No a už za pár sekund začnou celkem 3 duely. Tak pojďme na to.
0: S mikrofonem za fotbalem.
5: No a nejprve zamíříme na pražskou Letnou, protože tam, co nevidět, začne utkání, které je určitě hodně sledované. Proti sobě jdou Sparta a Teplice. No a tak nám úvodní sekundy tohoto utkání bude přibližovat stejně jako potom celý zápas Mirko Vasič.
6: Oba týmy už připravené na hrací ploše zatleskali svým kotlům, to znamená domácímu spartanskému i hostujícímu teplickému, který je docela pěkně zaplněný, i když ne úplně. Hlavní rozhodčí Dalibor Černý už je připravený. Začneme hostující sestavou. V bráně Trval, obrana Riznič, Večerka, Vientis a Bílek, před nimi Lukáš Mareček a Fortelný, na stranách Auta a Radosta, Čermák jako takový podhrot a úplně na vrcholu Pulkrab, spartanská sestava Surovčík, Rineš, Gudal, Serenc, Cuchomel, před nimi Irving s Mackem, Alkoser, Karabec, Mercado a na hrotu Brunes. Je rozehráno. Teplice to hned zkoušeli po pravé straně, ale daleko se Čermák neprobil a Sparta získala míču vlastního pokutového území. Teď tady hoří světlice ve spartanském kotli, takže je to pěkně červeně ozářené. Do toho pálí sluníčko přes 35 nebo přes 30 stupňů, určitě možná k 35, takže to není úplně ideální fotbalové počasí, ale Sparta teď rozjela útok po pravé straně. Tam to zkouší Mercado, ale musel se zastavit a počkat, protože ho zakřižoval Mareček. Teď ale pěkná průniková přihrávka. Suchomel dává na Karabce. Karabec je z pravé strany u pokutového území. Dává na Mercáda, ten zkouší vystřelit a rana je zblokovaná. No a tam sebral míč teď Vientis, stoper Teplic, těsně za malým vápnem dočkali se Spartané potlesku. Přímočaré to bylo po pravé straně, kde Sparta pokračuje i dál, i když teď už to úplně neplatí, protože je u středového kruhu. Rineš musí dát zpátky na kapitána Serencena, ten znovu posouvá teď už na útočnou polovinu.
5: Před malou chvílí začalo také další utkání čtvrtého kola fotbalové šance ligy, to, které proti sobě svedlo Slovácko a Olomouc. První sekundy toto utkání nám přiblíží Tomáš Perutka.
7: První minuta utkání, gól jsme zatím neviděli, tedy Slovácko Sigma Olomouce 0-0. Jsou to hosté, kteří jsou teď u míče a byli u něj prakticky od samotného začátku, protože to byli právě olomoučí fotbalisté, kteří v úvodu prvního poločasu rozehrávali míč ze středového bodu. Teď ale pas, který letěl na Sejka, nenašel svého adresáta, proto se brali domácí fotbalisté. Balon má ho konkrétně Behirače, který posílá pro jistotu brankáři Halouskovi, ten okamžitě nakopává do středového kruhu, kde ale balon sbírá malý. Stoper Olomouce si vybírá svého parťáka v obraně Lurvinka na levé straně. Lurvink posílá do středu Barátovi. Barát nepřesně přihrával. Proto může jít Ňarkos směrem dopředu. Dává na levou stranu, nepřesná přihrávka na Blahuta. Balon končí mimo hrací plochu, proto budou moci hostující fotbalisté vhazovat. To vhazování se ujal Gali z pravé strany. Už bylo rozehráno na Silu. Sila posílá do vlastního pokutového území. Brankáři Koutnému systému. Koutný nakopává do středového kruhu, to mělo být na Sejka, ale to bylo příliš vysoké na to, aby Sejk mohl hlavou nebo respektive možná hrudníkem zpracovat, takže ten balon proletěl nakonec za přispění jednoho z bránících hráčů až do vlastního pokutového území domácího týmu.
5: Atletka Lourdes Gloria Manuel poběží v Birminghamu v finále mistrovství Evropy na 400 metrů. O medaile bude bojovat také oštěpař Jakub Vadlejch. Přímé přenosy uslyšíte po 9. večer na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve fotbalové šancelize začaly 3 zápasy 4. kola. Sparta hraje doma s Teplicemi a utkání na Letné sleduje Mirko Vasič.
6: Třetí minuta zápasu, domácí už měli 2 šance, ale zatím 0-0 Sparta Teplice. Teď Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
8: 0-0 je to v době, kdy začala druhá minuta utkání. Teď jdeme na zápas mezi Slováckem a Olomouckou Sigmou za Tomášem Perutkou.
7: Toto vysílání. Třetí minuta utkání, stav duelu Slovácko-Sigma-Olomouc je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: 17 hodin, k tomu 4 minuty a už jsou rozehrány tedy všechny 3 zápasy 4. kola fotbalové šanceligy, tedy duely, které otevírají tento díl nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A my jsme ještě na delší čas nebyli v Pardubicích, kde domácí fotbalisté přivítali Mladou Boleslav, proto má slovo Jaroslav Plašil.
8: Začala třetí minuta tohoto utkání, Pardubice Mladá Boleslav 0-0, hosté z Mladé Boleslavy teď měli první rohový kop k dispozici, ale nenaložili s ním úplně dobře, centr na přední tyč si domácí pohlídali, Šimek odlavičkoval a tak nic nebylo z první standardní situace hostujícího celku, který mohl přijet v dobré náladě vzhledem k vydařenému začátku. Pardubičtí by mohli být trošku nervóznější z toho bodově nepovedeného úvodu sezony, ale zatím to není úplně vidět v těch prvních desítkách vteřin. Patrák dokázal hlavou přihrát teď vedle sebe hlavatému, ale tam se akce už Pardubic zastavila a tak jsou to teď mladoboleslavští, kteří mohou jít dopředu. Šebrt dostal dobrou přihrávku, ale neměl podporu hráčů, kteří by se vydali spolu s ním dopředu, takže se musel otočit a hrát na svou polovičku obranou směrem k brankáři Flodrovi, který teď kontroluje hru ve středu hřiště. Mladoboleslavští si rychlými přihrávkami nakrátko vyměnili pozice a dostali se také s balonem dopředu. Dokonce tam byl Karafiát, který vyrazil na výlet. To je jeden ze stoperů Mladé Boleslavy, ale akce Mladé Boleslavské.
5: Tak ani v Pardubicích nepadl žádný rychlý gól v zápase domácích s Mladou Boleslaví. Tak to zkusíme na pražské Letné, jestli třeba tam se už fanoušci některého ze soupeřů radovali. Tedy buď Sparty, nebo Teplic. Slovo má reportér Mirko Vasič.
6: 6. minuta, teď letí Karabcu v centr do pokutového území, ale je hodně dlouhý, to nejpodstatnější 6. minuta, Sparta Teplice 0-0, domácí pražský tým, ale o dost aktivnější, teď Trmal chtěl rychle rozehrát dlouhým výkopem, viděl tady zabíhajícího zatím hodně aktivního Radostu na pravé straně nebo na pravém křídle, ale protože míč při jeho odkopu nebyl ještě v klidu, tak hlavní rozhodčí Dalibor Černý zapískal a Trmal si zopakuje svůj výkop. Spartani natažení na teplických fotbalistech, takže Trmal nemůže rozehrávat na krátko a bude muset volit dlouhý nákop, který letí do pravé strany, tam půl krabce pere se Serencenem, oba dva se tak nějak objímali a ten míč nakonec propadl za ně. Gudal teď trochu v těžší pozici před vápnem, byly tam auta a také Čermák, ale Spartani to jednoduchou narážičkou zvládl. A hodně prostoru má na pravé straně Suchomel a zatím také Mercado, před kterým je Riznejč. Mercado se musel na malou chvíli zastavit a nabíhá do středu pole, pak posílá centr do pokutového území a tam ho Bílek odhlavičkovává před vápno. Irvin to má na střelu, ne, ještě podává Brunesovi, Brunes pálí a proti jeho ráně teď výborně vystoupil stoper Vientis, dočkali se Spartani potlesku z tribun a než zahrají ten
5: zrušení rok, tedy na Spartě, ale zatím bez toho, že by se domácí mohli radovat z gólu. Jestli už se někdo radoval v utkání mezi Slováckem a Olomoucí, tak to nám poví Tomáš Perutka.
7: Neradoval, 7. minuta, svítí teď na světelné tabuli v Uherském Hradišti a kromě 7. minuty také 2 velké nuly, to znamená, že Slovácko hraje s Olomoucí bez branek. Teď nás čeká autové vhazování, které budou mít dispozici fotbalisté Olomouce. Autové vhazování konkrétně z levé strany už provedl Ekeroth, vybral si Lurvinka, ten přenechává do středu obrany Malému. Malý, který byl presován útočníky z Uherského Hradiště, tak posílá do vlastního pokutového území brankáři Koutnému, ten rozehrál, ale nepřesná rozehrávka. Marinelli se teď dostal v míči a zkoušel se prodrat do pokutového území. Marinelli padá a hlavní sudí Trska ukazuje směrem na branku Olomouce, takže docela zajímavá standardní situace v sedmé minutě, prvního teď už v osmé minutě, protože nám naskočila na světelné tabuli osmička, v osmé minutě utkání, v osmé minutě první půle budou rozehrávat domácí fotbalisté přímý kop z levé strany, ujme se toho hráč, který má na ruce kapitánskou pásku, tedy Trávník, který svojí pravačkou zatočí míč z levé strany směrem k brance, kterou tady v Uherském Hradišti na straně Olomouce stráží Koutný. Ještě si tam hlavní sudí vysvětluje něco s aktéry, kteří se nachází v pokutovém území. Dlouhý centr letěl až na zadní tyč nejvýše, ale vyskočil obránce Lurvink, který odhlavičkoval balon mimo pokutové území. Švýderský se teď dostal k odraženému míči.
5: 17 hodin 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pořad s mikrofonem za fotbalem. Pokud chcete rozehrané zápasy čtvrtého kola fotbalové šance ligy slyšet od začátku až do konce bez přerušování, tak musíte na internet iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz anebo také do mobilní aplikace Můj rozhlas. Tam vaše volba bude vyslyšena. My tady střídáme všechny tři stadiony, teď vybíráme ten pardubický, protože domácí přivítali Mladou Boleslav a za Radiožurnál Sport je na místě Jaroslav Plašil.
8: Osmá minuta začala 0-0, je to Pardubice. Měli teď několik nebezpečných situací před brankou Mladé Boleslavy. Jednou nechtěně nabídnul pološanci domácím i brankář Flodr pod klouznutím, ale naštěstí pak ještě stihl zachránit. A tak i z toho se dokázali dostat mladoboleslavští. Teď před chviličkou pardubičtí měli i výhodu dlouhého autového hodu. Jsou teď celkem často nastěhováni na své útočné polovině, ale zatím neměli gólovou příležitost. Jedno slibné postavení, slibnou pozici měl Šimek, ale střílel, dá se říct, zase z hodně těžké pozice, byť nestál daleko od branky, tak ale musel hrát ze vzduchu a nohu měl hodně vysoko, netrefil míč ideálně a tak neohrozil brankáře Flodra. Toho teď se snaží ohrozit pressingem zase hráči Pardubic, kteří se jistě pozorně dívali na konstruktivní sebevědomou rozehrávku.
5: Pardubicích tedy stále bez toho, že by se některý z týmů mohl radovat z gólu. Miro Vasič ze zápasu mezi Teplicemi a domácí Spartou mluvil o tom, že Letenští zvyšují tlak. No a možná už to přineslo nějaký výsledek. Mirko Vasič může pokračovat.
6: Výsledek to přineslo, Sparta vede nad Teplicemi 1-0, před malou chvílí se prosadil Tobias Gudal, přišel tam centr od Irvinga, který si zasekl míč na levé straně kolem auty, pak poslal centr do pokutového území, ten byl přetažený, z jeho pohledu na vzdálenější tyč, tam v malém vápně zůstal úplně osamocený Gudal a takovou křížnou hlavičkou nedal teplickému golmanovi Trmalovi šanci. Sice se teplický brankář rozčiloval, že tam byl předtím u rohového kopu faulovaný a nemohl vyběhnout, ale hlavní rozhodčí Dalibor Černý jen zakroutil hlavou, nekontrolovalo se ani nic u varu, alespoň tak, že by se musel jít hlavní rozhodčí podívat. Takže Sparta teď už v 11. minutě vede nad Teplicemi 1-0, zatím zaslouženě, protože tepličtí, i když by měli mít teoreticky lepší formu po tom průběhu začátku sezóny, tak tady na Spartě se nedostali zatím prakticky k ničemu a Sparta měla 2-3 náznaky, hlavně z centrovaných míčů, no a nakonec se tedy prosadila, když Gudal dal na konci 9. minuty gól na 1-0. Teď tepličtí na útočné polovině a budou rozehrávat standardní situaci z pravé strany, je to ještě dost daleko.
5: Spartané tedy začali zápas proti Teplicím velmi dobře a už vedou. Co je nového v utkání mezi Slováckem a Olomoucí, kdy Slovácko má zatím jediný bod ze 3 zápasů a Olomouc 4, to už necháme na reportérovi přímo na místě, Tomáši Perutkovi.
7: 11. minuta utkání, stále dvě velké nuly na světelné tabuli, Slovácko Sigma Olomouc 0-0, ale před chvílí v 10. minutě tady byla k vidění zatím největší šance dosavadního průběhu utkání. To bylo, když Marinelli dostal kolmou přihrávku a dokázal se prodrat mezi bránícími hráči do pokutového území. Už byl tváří v tvář brankáři Koutnému, byl před ním nějakých možná 5 metrů, takže kdyby tu situaci vyřešil nějakým technickým obhozením, nějakým dloubáčkem, přehozením, tak to byl jasný gól, ale Marinelli dokázal ve vyložené 100% příležitosti trefit pouze ve středu branky stojícího brankáře
5: Koutinho. Z Uherského Hradiště se na Radiožurnálu Sport stěhujeme do Pardubic, protože Jaroslav Plašil má pro nás novinky ze zápasu domácích s Mladou Boleslaví. Jardo.
8: Ano, domácí se dostávají do vedení zásluhou Patráka, který dostal míč kousíček za hranicí pokutového území. Rozhlédl se, zjistil, že je celkem osamocený, takže měl i dost času na to, aby přesně zamířil, což se také stalo. Teď to také máte ještě potvrzeno od zdejšího moderátora, který vyvolává střelce první pardubické branky. Patrák, kapitán domácích, který posílá střelu ke vzdálenější tyči z nějakých 18 metrů. Domácí dovedení navíc další akce. Teď si nerozuměli pardubičtí Boledovič a teď také Lavatý si dávali přednost, takže se pardubičtí nedostali do zakončení. Byť se snažili oba hráči zavírat tyč, ale zároveň byli dost daleko od toho, aby mohli dostat míč buď do branky, nebo aspoň před branku a ještě třeba přihrát některému z dalších hráčů, ale pardubickým to teď nemusí tolik vadit, může je těšit to, že chvilku už teď nějakých pár desítek vteřin vedou, konkrétně 1-0, máme 12. minutu.
5: Pardubičtí zatím ještě v novém ročníku šance ligy nezískali ani bod, ale teď v zápase proti Mladé Boleslavi nakročili k tomu, že by konečně mohli tu nulu smazat. K tomu, aby podruhé v téhle sezóně zvítězili, nakročili před chvílí také fotbalisté Sparty. Jejich duel s Teplicemi sleduje Mirko Vasič.
6: A málem to bylo teď 2-0, potom co Serencen po Karabcově rohu zůstal úplně volný, ale ten balón byl trošku pod ním, on takovým koníčkem trefil jen prostor, kde stál gólman Trmal, takže ve 14. minutě stále Sparta vede nad Teplicemi v úvozovkách jenom 1-0, ale mají tepličtí problémy s bráněním standardních situací a potřebovali by se dostat více do hry, chvíli podržet míč. Zdenko Frťala už zareagoval na to, že hodně aktivní je na spartanské pravé straně Mercado a Suchomel, no a místo Auty tam poslal Radostu, takže tyhle křídelníci Teplici vyměnili místa, no a Teplice teď musí rozehrát po faulu až k vlastnímu brankáři Trmalovi, toho tam napadá Krabec, teď to udělal dobře rozehrávkou na krátko, Večerka posílá rychle míč dopředu, tam je právě Radosta faulovaný, ale odražený balón získává Lukáš Mareček, posouvá na Čermáka, Čermák chtěl u lajny udělat kličku Budálovi, který tam s ním vystoupil na spartanské obrané polovině až k lajně, ale ta klička nevyšla. Takže tepličtí vhazovali, 15. minuta, Sparta Teplice 1-0 ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy.
5: A Teplice... Na Letné tedy už padl jeden gol, stejně jako v Pardubicích utkání mezi domácími a Mladou Boleslaví, a tak zbývá pouze souboj mezi Slováckem a Olomoucí, aby nabídl nějakou tu střelenou branku. Slovo má reportér Tomáš Perutka.
7: Hraje se 15. minuta utkání, stále čekáme na gól v tomto duelu a stejně jako my také fanoušci na tribunách. Z těch fanoušků, kteří přišli na toto utkání, jsou nejvíce slyšet olomoučtí, to možná slyšíte pod mým hlasem, kteří opravdu na to, že jsou v jasné menšině tady na stadionu, tak hodně vydatně povzbuzují svůj tým, který je v úvodu toho duelu trošku aktivnější, ale největší šanci, tak tu jsme viděli naopak na opačné straně, měli Marinelli v 10. minutě, nedokázal svoji šanci, když se ocitl přímo před brankářem hostujícího týmu Koutným proměnit. Proto tedy Slovácko Sigma Olomouc stále 0-0, teď jsou to domácí, kteří jsou u míče, Trávník si ho vyměňuje se Stojčevským, Stojčevský dává až do vlastního pokutového území brankáři Halouskovi. Halouska přenáší balón na pravou stranu na Slončíka. Slončík teď ale hodně šikovně, hodně nepřesně rozehrával. To bylo...
5: Fotbalisté Mladé Boleslavy minulý víkend dokázali porazit pražskou Spartu a teď by to samozřejmě rádi potvrdili také na stadionu, zatím bez bodových Pardubic, ale nedaří se úplně. Slovo má reportér Jaroslav Plašil.
8: Stále platí, že Pardubice vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, autorem gólu Patrák, připomínám, máme teď 15. minutu, 1-0, je to už nějakých, no řekněme, 180, možná i o něco víc vteřin zápasu. Patrák dostal dost času před pokutovým územím na to, aby parádně se rozhlédl, zamířil a trefil přesně k tyči, k té vzdálenější, a tak dostal domácí do vedení 1-0. Ten stav platí stále, pardubičtí se snaží napadat konstruktivní rozehrávku Mladé Boleslavy a to často přináší ovoce, ne tak úplně, že by z toho byly třeba vyložené příležitosti, ale zkrátka ten neklid, který trápí fotbalisty Mladé Boleslavy, tak ten je patrný a rozhodně klidný teď není ani trenér Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavy. Těžko říct, jestli jemu nebo jeho asistentovi teď udělil rozhodčí lovětínský žlutou kartu, v každém případě teď hodně emocí na lavičce Mladé.
5: 17 hodina, skoro 18 minut, také pohled o úroveň níž, neboli na čtvrté kolo šance Národní ligy. V 58. minutě Česká Lípa prohrává s Karvinou 2-4 a Příbram v 15. minutě hraje s Prostějovem 0-0. No a jak ve čtvrtém kole šance ligy hraje Sparta s Teplicemi, to už nám přímo z Pražské Letné poví Mirko Vasič.
6: Sparta v 18. minutě stále vede nad Teplicemi 1-0. Přece jenom už se hosté ze severu Čech trochu osmělili a teď před malou chvílí po chybě ve spartanské rozehrávce na útočné polovině, ale to si necháme až za chvíli, protože teď přichází balón za obranu, tam je Karabec na pravé straně vedle pokutového území, centruje do vápna, ale Vientis, což je teplický stoper, odvrací pryč a znovu je balón u poloviny hřiště. Ale Teplice se po chybě ve spartanské rozehrávce před malou chvílí dostali do protiútoku, ale Fortelný tam byl prakticky sám, doběhl až do vápna, v obežení tří hráč nakonec neuspěl a ten odražený balón ještě teplický kapitán Bílek napálil spoza vápna vysoko na branku. Ale jinak pokračuje stále stejný obrázek. Sparta to většinou obehrává z jedné strany na pravou, hodně využívá na druhou, hodně využívá pravou stranu, ale teď je na levo Alcocer, který chtěl prostrčit už z pokutového území na zabíhajícího Brunese, ale tam si dali pozor jak Vientis, tak Večerka, co jsou stopeři, tedy střední obránci Teplic. Ale balón jen do autu, Sparta znovu hodila u středového kruhu Gudal a teď také Erwin přímo na středové ose, nakrátko s Gudelem. Čermák tam tak jenom lehce napadá. Teplý.
5: Na Radiožurnálu Sport mapujeme tři rozehrané zápasy čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Ten dnešní čtvrtý odstartuje ve 20 hodin. Samozřejmě v našem přímém přenosu a proti sobě se postaví Viktoria Plzeň a Zlín. Teď proti sobě hrají také fotbalisté Slovácka a Olomouce a tenhle duel pro nás sleduje Tomáš Perutka.
7: 19. minuta utkání Slovácko Sigma Olomouc stále 0-0, stále platí, že největší šanci dosavadního průběhu utkání měl v 10. minutě Marinelli, neproměnil, proto tedy stále bez branek. Koutný brankář hostujícího týmu teď dává na pravou stranu na Malého, Malý nakopává na Sejka, u něho je ale vracející se Behirače, Sejk se prodral do pokutového území, stále má obránce Slovácka na svých zádech, teď Gali může centrovat z pravé strany, naznačil, zaseknul, nakonec opačnou nohou nacentroval takovým dloubáčkem, no a brankář Halouska musel vyskočit, aby vyškrábl ten míč, protože to byl takový padající list, nebo jak bych to nazval, který mohl zapadnout za Halouskova záda do branky, ale brankář domácího týmu to nakonec vyřešil a dopředu tak může jít Slovácko. Je to konkrétně Defe, který na pravé straně má...
5: Slovácko jde do útoku, my na Radiožurnálu Sport jdeme zase do Pardubice na utkání, ve kterém už domácí skórovali, hosté nikoli, neboli Pardubice Mladá Boleslav a reportér Jaroslav Plašil.
8: Platí stále 1-0 pro Pardubice, 19. minuta, ale Mladá Boleslav teď bude zahrávat trestný kop. Byl to faul za žlutou kartu. Godwin ji obdržel, když zastavoval útok Mladé Boleslavy, která teď má tedy šanci z nějakých 22 metrů zahrozit. Centr do pokutového území, jenomže nikdo z mladoboleslavských se nedostal k lavičce a tak se pardubičtí ubránili. Alespoň za cenu odkopu na půlku hřiště. Mladá Boleslav se ale dokázala zase přiblížit brance. Solomon John se snažil uvolnit přes dva pardubické hráče. Boledovič ve skluzu zahrál na roh, takže teď další standardní situace. Krátce po sobě teď mohou mladoboleslavští centrem ohrožovat brankou Pardubic. Tentokrát to bude centr z pravé strany hřiště. Solomon John zůstane u rohového praporku a pravděpodobně to bude on, kdo bude posílat balon před branku. Tak ne, nakonec to bude kombinace nakrátko. Langhammer si řekl o míč, přihrává po zemi do pokutového území, kde je teď Schubert, obtáčí se centr, který byl rozhodně zajímavý, ale nedostal se ani Králík, ani nikdo z dalších hráčů Mladé Boleslavy k tomu, aby mohl zakončit. Naopak píská rozhodčí.
5: Mladoboleslavští se tedy v Pardubicích zatím marně snaží o vyrovnání. Vyrovnat by chtěli také fotbalisté Teplic na pražské Spartě, protože už inkasovali od stopera Gudala. Tenhle duel má na starosti Mirko Vasič.
6: 22. minuta, Sparta vede nad Teplicemi stále 1-0 a je aktivnější. Teplice měly snad jen jeden jediný náznak. Teď má trochu víc prostoru Serence a přenáší hru do pravé strany, kde je volnější Mercado. Mercado tam stojí nad balónem, zbavil se auty, ale neodcentroval a ještě si pomáhá přihrávkou zpátky. Macek do pravé strany, kam je teď zaběhl Suchomel. Spartani se snaží prostě vymyslet nějaký prostor pro čistější centr nebo záběh, jako teď Mercado. Mercado si obhodil, teď Rizniče dává před branku, ale tam Alcocer přeběhl tenhle balón a Brunes byl příliš u něj, takže stále 1-0, ale teplická defenziva někdy nepůsobí úplně jistě. Teď Macek na středu pole, tepličtí hodně zatažení kolem vlastního vápna, takže Sparta má klid na tyhle přihrávky. Někde kousek za středovou čárou Suchomel si vyměňuje míč několikrát s Mackem. Zatím Spartani ale nepostupují směrem dopředu až teď. Mercado chtěl prostrčit na zabíhajícího Karabce, ale vložil se do toho teď Riznič a tepličtí se pokusí vyvést balon do většího klidu. Teď až u vlastního pokutového území oba stopeři, jak Večerka, tak Vientis pod tlakem Brunese a tak Oblouček za obranu. No a tady má docela dost prostoru Radosta. Radosta už je v rohu velkého vápna, ale dal si příliš dlouhý míč, navíc ho doběhl teď Rineš, takže musí se otočit. Radosta dává pod sebe Bílek v pokutovém území, snaží se zbavit Alcocera. Byl tohle faul na penaltu nebo nebyl? Hlavní rozhodčí Dalibor Černý ukazuje, že nebyl, byť se Bílek zlobil po souboji s Alcocerem. Nevypadalo to úplně na penaltový kop.
5: Penalta se tedy nejspíš na Spartě kopat nebude ve prospěch Teplic. Pokud chcete slyšet i dál, jak tenhle duel pokračuje, tak můžete na internetu přes stránky iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz se dostanete k odkazu na přímý přenos a to samé platí také o mobilní aplikaci Můj rozhlas. My můžeme teď tedy zase na další utkání, které je rozehrané v rámci čtvrtého kola šance ligy Slovácko-Olomouc a reportér Tomáš Perutka.
7: 24. minuta na gól, stále čekáme Slovácko-Olomouc, stále 0-0, teď jsou to domácí, kteří jsou u míče, je to Švýderský, který je ve středovém kruhu, vybírá syn Defeho, Defe přebírá balón u postranní čáry na pravé straně, má u sebe bránícího Krivaka, teď ještě se zapojil do kombinace Trávník, který takovým dloubáčkem zkoušel přehodit bránící hráče a poslat dopředu právě nabíhajícího Defeho, ten se ale k balonu nedostal, u postranní čáry nakonec celou situaci řešil Krivak, který nakopl balon do Havlíka a proto budou vhazovat hostující fotbalisté. Ekerot už uvedl míč do hry. Přes Lurvinka míří míč do pokutového území na Malého. Malý přenáší balon až na pravou stranu, kde je Sila. Sila si vybírá ve středu hřiště Baráta, tomu přibíhá na pomoc Beran. Beran okamžitě nakopává směrem dopředu na Galiho. Kolmá přihrávka, sprintuje teď Krivak na pravé straně, nabíhá mu ve středu hřiště Sejk, ale to bylo Gali, který se dostal k přihrávce a zkoušel okamžitě vystřelit z pravé strany, vysloužil si potlesk hlavně z kotle hostujícího týmu, protože Gali dokázal vypálit z pravé strany, ale dobrým zákrokem tu jeho akci, tu jeho šanci zlikvidoval.
5: Na gól se v souboji mezi Slováckem a Sigmou Olomouc stále čeká, ale my pojďme zase zpátky na Letnou za Mirko Vasičem.
6: Tuhle ránu nedosáhl, 25. minuta je vyrovnáno na 1-1. Teplice po hrovém kopu a následném autu se dostali k míči na středové ose. Mareček to prostě vyzkoušel z dálky takovou přízemní křížnou ránou. No a golman Surovčík na ní nedosáhl. Takže v 25. minutě je srovnáno, nádherný pokus střelecký. Nevím, jestli Surovčík trochu zaváhal. Rána to byla pěkná, ale z poměrně velké dálky. Řekl bych 22, možná 25 metrů. No a křížem tam zaplula k tyči. Stichlo to tady najednou na Letné, takže dá se říct, že Teplice využili svoji první možnost, jak vyrovnat vůbec v tomhle utkání. No a je to 1-1, začíná se tedy znovu, Sparta byla aktivnější, ale využila jen jeden přesný centr na Gudala v 9. minutě, ten ho proměnil, no ale pak v 25. minutě krásná rána Lukáše Marečka. Spartani hned zkouší odpovědět, už jsou na útočné polovině, tam je Irvin před vápnem, dává na Alcocera, Alcocer vrací Irvinovi, ten centruje do pokutového území, tam nabíhá Brunes, ale před ním byl stoper Večerka, který na poslední chvíli odvrátil, takže Sparta bude kopat roh a Teplice se budou muset bránit. Utkání má docela svižné tempo na to, jaké je vedro v Praze. A teď tady...
5: Z Prahy do Pardubic je to směrem na východ nějakých 100 kilometrů, ale my to na Radiožurnálu Sport zvládneme opravdu bleskově. Pardubice, Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
8: 1-0, to platí stále, teď rozhodčí Lovětínský poslal oba týmy k občerstvovací pauze, takže ke svým lavičkám, ta domácí zatím spokojenější. V 10. minutě se trefil Patrák střelou z nějakých 18 metrů přesně ke vzdálenější tyči. Polovysoká střela rozradostnila fanoušky. Není jich tady úplně dost, ale ti pardubičtí tedy mají velkou radost z toho, že jejich celek vede nad Mladou Boleslaví, která v této sezóně ještě zatím neprohrála. Mohlo být i hůř ještě pro hosty, protože před chviličkou Jelínek střílel z podobné vzdálenosti jako autor zatím jediného gólu Patrák, ale jeho střelu do horního růžku parádně vyrazil brankář Flodr a tak je to zatím v fouzovkách jen 1-0 pro pardubický celek.
5: To nejdůležitější ze zápasu mezi Východočechy a Středočechy tedy víme. Samozřejmě se do Pardubice zase vrátíme, ale teď míříme na Slovácko, na utkání domácích s Olomoucí za reportérem Tomášem Perutkou.
7: Už budeme mít za sebou odehranou první půlhodinu tohoto duelu, ve kterém stále čekáme na gól. Konkrétně běží 28. minuta a stav utkání Slovácko-Olomouc je tedy stále 0-0. Teď se hosté provinili proti pravidlům, takže vhazovat budou domácí. Bude to Stojčevský, který provede autové vhazování z levé strany, z vlastní obrané poloviny. Vybírá si Ňarkose. Ňarkos zkoušel prodloužit sklepnutím na Marinelliho, to se ale domácím nepovedlo, takže umí jsou teď olomoučtí. Beran, Barát a Lurving se teď zapojil také do kombinace, přenechává Malému, ten je ale atakovaný Ňarkosem, tak dává přihrávku až před vlastní pokutové území, kam si vyběhl brankář Koutný. Teď táhnou olomoučtí útočnou akci po pravé straně, ale ta útočná akce měla jepičí život, protože Janošek nedokázal zpracovat. Takže teď Marinelli centruje z levé strany, ale balón letí takový skákaný míč, letí do pokutového území, kde ho poměrně bez problému zpracoval nebo ukryl do svých
5: hrůzavic. V Uherském Hradišti v zápase mezi Slováckem a Sigmou Olomouc zatím žádný gól, naopak oba dva týmy už se trefili na pražské Letné. Zajímá nás znovu utkání čtvrtého kola šance ligy mezi Spartou a Teplicemi. Míříme proto za Mirko Vasičem.
6: 29. minuta, stále to 1-1 mezi Teplicemi a domácí Spartou. Domácí teď rozjeli zajímavý útok a dostali se až k centru od Rineše, ale ten byl zastavený Trmalem, ale teď pozor, Teplice na útočné polovině. Teď tam upadl Suchomel, Čermák to má na ránu a ta je sražená Gudalem. Teplice jsou nebezpečné, teď z těch breaků vlastně jednoduše po pravé straně přihrávka do středu pole. Suchomel tak zvláštně upadl před tím čtvrtkruhem, před vápnem, nebo těžko říct, neslyšel do polosklůzu, Čermák ho obehrál a pak střílel z hranice vápna, ale vystoupil proti němu Gudal a tak z toho bude rohový kop pro hostující Severočechy. Trochu se tady začalo pískat na Letné, jak byl ten úvod pro domácí nadějný. Teplice prakticky nic neměly, Sparta tlačila a vedla o 9. minuty zásluhou Gudala 1-0. No tak teď se nám hra vyrovnává, v 25. minutě vyrovnal střelou z dálky Lukáš Mareček na 1-1, teď se hraje na Letné. Minuta 30. roh rozehraný na krátko, centr do pokutového území a tam nejvýše vystoupal Brunes, tenhle útočník norský, který teď pomáhal s defenzivou. Balón sbírá u pokutové nebo daleko od pokutového území Reznič, ale posílá ho tam zpátky. Surovčík neúplně přesvědčivě vyběhl, tak vyplácl ten balón. Ještě střela Čermáka z rohu vápna a Surovčík tentokrát zasáhl. Dobře, lehl si po svojí pravé ruce a ten nepříliš silný pokus Čermáka ze vzduchu dokázal zlikvidovat. No a Sparta okamžitě běží na druhou stranu. Karabec do trochu otevřenější obrany nabíjí Brunesovi, ale tenhle balón byl příliš dlouhý. Stoper Vientý si ho tam pohlídal, ukázal Trmalovi, vyběhni mi a to se také...
5: 17 hodin 31 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pořád s mikrofonem za fotbalem. Teď pojďme zase do Pardubic. Ty hostí Mladou Boleslav a tenhle zápas sleduje Jaroslav Plašil.
8: 1-0 platí stále ve 30. minutě utkání, pardubičtí drží vedení a teď také míč, byť jsou u svého brankáře Neumana, ale za chviličku to zase nemusí platit, protože teď bude dlouhou přihrávkou teď hledat Jelínek někoho vepředu, nachází Patráka, ten upadl v souboji se dvěma boleslavskými hráči, ale nezdálo se, že by byl faulovaný, takže rozhodčí Lovětinský také nechává pokračovat dveře. Mladá Boleslav pokračuje, byť Patrák stále leží u penaltového puntíku a i brankář Flodr zvedá ruku, že by měl rozhodčí přerušit hru. To se zatím neděje, Solomon John o tom pochopitelně neví, takže kličkuje před pokutovým územím, vypálil těsně nad a až teď rozhodčí za pískotu některých fanoušků přibíhá k ležícímu Patrákovi. Mladoboleslavští nevěděli o tom, to si troufám říct, že Solomon John to neudělal na schvál, že by nechtěl porušit nepsaná pravidla. Zkrátka snažil se zaútočit, nevěděl, co se děje u jeho branky. branky. To měl určitě pohlídat rozhodčí ve spolupráci se svými asistenty.
5: Pardubice Mladá Boleslav stále 1-0. No a jak utkání mezi Slováckem a Olomoucí? Přišla už první gólová střela, to může nejlépe posoudit Tomáš Perutka.
7: 32. minuta utkání, stav Slováckého Sigma Olomouc stále 0-0, takže gól jsme stále neviděli. Před chvilkou k němu měl blízko Sejk, který se dostal k zakončení do prostoru předbrankového, ale netrefil v 29. minutě hostující útočník vůbec branku, ta střela mu nesedla, proto stále platí, že stav utkání Slováckého Sigma Olomouc je bezbrankový 0-0. Teď nákup dopředu na Defeho, Defe ale ztrácí, takže dopředu můžou jít Olomoučtí. Sejk ale v souboji s bránícím Behiračem nebyl úspěšný, proto teď měli chvilku na svých kopačkách balón fotbalisté Slovácka, ale po faulu Švýcarského už to budou opět hosté, kteří budou rozehrávat. Sejk se teď pomalu zvedá z travnaté plochy a směřuje k brance Slovácka, na kterou za chvíli zamíří míč, který bude rozehrávat Beran z vlastní obrané poloviny. 33. minuta, stav duelu Slovácko Sigma Olomouc je stále 0-0. Beran už rozehrál na Lurvinka, ten si vyměňuje s Krivakem. Lurvink opět u míče, přenechává ve středu obrany stojícímu Malému, nebo pohybujícímu se Malému, abych mu nekřivdil, že hraje úplně staticky, to samozřejmě není pravda. Teď ale pozor, Njarkos dostává přihrávku a míří směrem na branku Olomouc a bude střílet, střela na blížší tyč, nepříjemná po zemi. Brankářkou.
5: Hezké sobotní odpoledne posluchačům Radiožurnálu. Nejprve půjdeme na pražskou Letnou, tam Sparta hostí Teplice a je u toho Mirko Vasič.
6: 34. minuta, Sparta Teplice 1-1. Teď Jaroslav Plašil a Pardubice Mladá Boleslav.
8: 1-0 pro domácí platí stále ve 33. minutě. Střelec gólu Patrák ovšem dohrál kvůli zranění. Teď bude muset střídat a nahradí jej Smékal. Teď jdeme na utkání Slovácka s Olomouckou Sigmou a je tam Tomáš Perutka.
7: 34. minuta utkání Slovácko Sigma Olomouc 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
5: Dění na fotbalových stadionech mapujeme v pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport. Večer se ještě bude hrát utkání mezi Viktorií Plzeň a Zlínem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme hezké odpoledne.
0: S mikrofonem za fotbalem.
5: 17 hodin, skoro 35 minut a pojďme zase tedy tam, kde se hraje a na mysli mám samozřejmě prvoligový fotbal. Zajímá nás souboj mezi pražskou Spartou a Teplicemi. Zatím gólově nejbohatší z dnešního programu. Pokračuje Mirko Vasič.
6: 35. minuta, stále 1-1 mezi Spartou a Teplicemi. Teď se vyrovnala hra, protože tepličtí v posledních chvílích přece jenom trochu zpřesnili tu rozehrávku, byť sází hlavně na rychlé brejky. Byla tam i velká příležitost Teplic po tom, co se po dlouhém nákopu brankáře Trmala moc nedomluvili, nebo respektive domluvil, ale Gudal dal slabou přihrávku zpátky na Surovčíka, no a půl krab tam byl, ale teď pozor, centr do teplického pokutového území, Večerka ho ale odvrátil pryč z vápna. Vrátím se k té akci, Gudal ho z hranice vápna špatně dal, nebo pomalu zpátky ke golmanu Surovčíkovi, půlkrab tam byl včas, ale nakonec z toho byl faul teplického útočníka, ale spartianská defenziva v tuhle chvíli nepůsobila úplně jistě. Teď Sparta znovu před pokutovým územím, Irvin si to narvádí na pravou nohu, střílí a gol, 2-1, 36. minuta, Spartani se znovu v tomhle utkání dostávají do vedení a jak to bylo vlastně jednoduché, posunutí na střed pole, tam jednoduché uvolnění Irvina, který zůstal na středové ose, prakticky úplně volný a zamířil po zemi k tyči. Golman Trmal se jen ohlédl po svojí pravé ruce. Na tuhle ránu nezareagoval, nestačil a tak se znovu na Letné mává šálami, stojí se, hraje tady oslavná hudba, teplický kotel trochu zaražený. Tepličtí možná dokazují, že defenziva, byť jejich hra je chválená v těch prvních kolech, tak defenziva nebude úplně to nejlepší. Už minulá remíza s Viktorií Plzeň 5-5 a teď tedy dva góly za poločas, ale na Spartě to nemusí být nic zvláštního, navíc tepličtí jeden dali. Takže 37. minuta a zásluhou Ervina Sparta znovu vede na Teplicemi. Teď tedy 2-1 po střele.
5: Říká reportér Mirko Vasič, který samozřejmě tenhle duel komentuje dál, třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a utkání mezi Pardubicemi a Mladou Boleslaví, to nám pro změnu přibližuje Jaroslav Plašil.
8: Pardubičtí vedou 1-0, 36. minuta utkání. Solomon John teď hrál 1-1, ale fauloval přitom, takže teď si Pardubičtí oddechnou. Vedou 1-0, před chviličkou přišli o střelce gólu a svého kapitána Patráka, který se zranil a tak už jej nahradil Smekal. To je nevynucené, tedy to je vynucená změna, pardon, nevynucenou změnu udělali boleslavští, ale v rámci základní jedenáctky, protože se prohodili Schubert a Solomon John, který začal napravo a teď už nějakých pár minut hraje nalevo, a určitě to boleslavským pomohlo. Schubert vymyslel z pravé strany několik dobrých centrů, kdy si zaseknul míč a pak centroval levačkou, ale zatím zůstalo jen u jedné šance a hlavičky těsně vedle. Před chviličkou také protáhl brankáře Neumanna s celou Zíka, ale to si troufám říct, brankář Neumann měl pod kontrolou a byl dobře u zákroku. Byl skvěle.
5: Na Radiožurnálu Sport krátká odbočka od fotbalu, a to k basketbalu, protože české reprezentantky na úvod přípravy před mistrovstvím světa vyhrály na turnaji v Helsinkách nad Švédskem 75-63. No a zítra se postaví proti domácímu Finsku. Ve vysílání Radiožurnálu Sport zase čtvrté kolo fotbalové šanceligy. Teď aktuálně duel Slovácko-Olomouc s prostřednictvím Tomáše Perutky.
7: 38. minuta utkání, stav stále bezbrankový, tedy Slovácko Sigma Olomouc 0-0. Teď Blahut nepřešel přes bránícího Galiho, proto získávají míč fotbalisté Olomouce. Je to Sila, který dává Beranovi. Olomoučí jsou na své vlastní obrané polovině. Malý teď zpracovává těsně před hranicí svého pokutového území, dává na levou stranu na Lurvinka, ten se také nachází kousek před hranicí pokutového území, a protože už k němu přibíhal napadající Havlík, tak přenechává brankáři Koutnému. Koutný teď nakopává směrem dopředu, tam zkouší naběhnout do pokutového území Gali, ale nejrychleji se vrátil Defe, který odkopl balon ze svého vlastního pokutového území mimo hřiště, proto budou hostující fotbalisté vhazovat. Bude to vhazování z levé strany na útočné polovině zhruba nějakých 15 metrů od rohového praporku. Ekerot si vybral Berana. Beran má u sebe okamžitě bránícího Švýderského. Přihrávka zpětná na Lurvinka. Lurvink dává do středu hřiště Malému. Opět Lurvink dostává přihrávku na levé straně.
5: Na Radiožurnálu Sport jsme tuhle cestu už několikrát absolvovali z Uherského Hradiště na Pražskou Letnou. Slovo má znovu reportér Mirko Vasič.
6: No a tady je znovu veselý pro domácí tým, protože Sparta vede už 3-1. Před malou chviličkou se prosadil Alcocer, když ve 40. minutě po centru z pravé strany Mercado točil míč ze svého pohledu na vzdálenější týč. Tam kapitán Bílek, kapitán Teplic, nedoskočil ten balón a Alcocer zblízka procedil míč za gólmana Trmala, který tam teď jen smutně stojí na hranici vápna a tak kouká na své spoluhráče, kteří popochází po hrací ploše. Spartani si gratulují. Dokázali se rychle oklepat z toho, že v 25. minutě Lukáš Mareček vyrovnal na 1-1, ale v 36. minutě se se pěknou střelou z vápna prosadil po individuálním uvolnění Erwin. No a teď po centru Mercada Alcocer. Takže během 3 minut Sparta z 1-1 na 3-1 stále pokračuje v tlaku. Teď Brunes zasáhl do rozehrávky teplického týmu. Je faulovaný Fortelným, hlavní rozhodčí si volá teplického hráče. Ukazuje.
5: Jak se říká, na Letné se rozdává fotbalová radost, i když mnohem více si ji tedy užívají v podobě střelených gólů fanoušci domácího letenského týmu. Teď míříme za fanoušky do Pardubic na utkání domácích s mladou Boleslaví. Reportérem Radiožurnálu Sport na místě je Jaroslav Plašil.
8: 41. minuta utkání, Pardubice stále vedou 1-0 nad mladou Boleslaví, ta je teď často u míče. Určitě teď domácí se nikam netlačí, spíš čekají na ojedinělé možnosti zahrozit a pokaždé mohou využít rychlosti svých útočníků. Bohužel při jednom takovém případě připravil špatný dotek Smekala o možnost jít do dobré příležitosti. Taky proto je to zatím 1-0 pro Pardubice, které se teď budou bránit. Mladá Boleslav teď bude mít šanci o srovnání, ale samozřejmě na srovnání, ale zase je to nějakých 40 metrů, takže to bude spíš jenom centr někam k hranici pokutového území. Zatím k tomu ještě nedochází, až teď rozehrávají mladoboleslavští, dostávají k tomu pokyn od rozhodčího Lovětínského. Solomon John na levé straně hřiště, to už platí nějakých pár minut, co se křídla Pardubic prohodila, a zatím zdá se, že to prospívá teď Mladé Boleslavi, protože ze strany, jak z levé, tak ze strany pravé létají na branku nebo před brankou Pardubic zajímavé centry. Teď přehrávka na krátko, kombinace před pokutovým územím, ale nepřesná. Přesto ještě Kozel se dostal do souboje a ještě vybojoval rohový kop, tak přestože byl mladoboleslavský Kozel záložník mladoboleslavského celku.
5: Pardubice Mladá Boleslav stále 1-0 a jak utkání mezi Slováckem a Olomoucí, to už necháme na našem reportérovi Tomáši Perutkovi.
7: 42. minuta, stále čekáme na první branku tohoto duelu. Slovácko-Olomouc stále bez branek 0-0. Olomoucí teď na své útočné polovině. Janošek dává Lurvinkovi, Lurvink přenechává do středového kruhu Malému. Malý prodlužuje na pravou stranu, Barat se teď dostal ke střele, pálí ze 20 metrů, ale ten balon letěl možná nějaké 2-3 metry nad branku, kterou stráží Halouska, a právě gólman domácího týmu bude v zápětí rozehrávat. Už nám svítí 43. minuta, takže za chvíli se dozvíme, kolik se na záběr první půle v Uherském Hradišti v tomto duelu mezi Slováckem a Olomoucí bude nastavovat. Ještě nějakou chvíli si na to ale budeme muset počkat. Teď rozehrává od své vlastní branky Halouska, ukazuje rukou svým spoluhráčům, že mají všichni běžet až na útočnou polovinu. Tam také teď letí na Blahuta míč. Blahut sklepl na Marinelliho. Marinelli kousek od rohového praporku má u sebe bránícího Baráta. Marinelli se teď zkoušel prodrat do pokutového území, nakonec přihrává Blahutovi, Blahut přenechává Trávníkovi. Opět Blahut dává zpětnou přihrávku.
5: První poločasy v rozehraných zápasech, tedy jejich konce čtvrtého kola Šance ligy se blíží. Ke konci už se blíží první dnešní utkání čtvrtého kola Šance národní ligy. V 84. minutě Česká Lípa prohrává s Kavinou 2-4 a v 41. minutě Příbram prohrává s Prostějovem 0-1. A teď už zase nejvyšší domácí fotbalová soutěž, konkrétně utkání mezi Spartou a Teplicemi. Reportérem je Mirko Vasič.
6: Ještě minutka a půl do konce základní hrací doby prvního poločasu. Sparta vede nad Teplicemi 3-1, když se rychle vzala vedení zpátky a zdvojnásobila ho mezi 36. a 39. minutu a stále je aktivní. Teplice, ty byly nadšené z toho, že vyrovnali na 1-1. Ještě jednu velkou šanci měl Auta, který prchl na levé straně Suchomilovi a byl až před gólmanem Surovčíkem, ale zakončení se mu nepovedlo. No a pak Erwin z hranice vápna po pěkném individuálním uvolnění a Alkoser hlavičkou zblízka překonali gólmana Trma. A rázem to bylo z 1-1, 3-1. Teď ale špatná rozehrávka Gudala a Riznič může jít dopředu, ale na půlce ještě dobře zasáhl Spartan.
5: Je 17 hodin, skoro 45 minut na Radiožurnálu Sport, proto trochu zrychlíme tempo, pokud jde o střídání stadionu. První poločasy se chýlí ke svému závěru. Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
8: 1-0 stále pro Pardubice v době, kdy začala 45. minuta prvního poločasu. Určitě se ještě bude hrát dost navíc. Byla tady občerstvovací přestávka, byla tady také dvě střídání vynucená. V prvním případě zraněného Patráka nahradil Smekal, před chviličkou Solila nahradil další střídající hráč Noslin. Skoro to se neměnilo, pardubičtí teď mají.
5: No a reportéra Jaroslava Plašila teď ve vysílání Radiožurnálu Sport nahradí Tomáš Perutka, protože máme dobrý důvod jít na utkání mezi Slováckem a Olomoucí. Tomáši.
7: Ano, 45. minuta a viděli jsme první gól, bylo to po přímém kopu, který rozehrával z levé strany Janošek, ten balon proletěl až na zadní tyč, no a na zadní tyči ten míč vrátil do předbrankového prostoru Ghali, ne, pardon, byl to Sila a takový šourák, nebo jak bych to nazval, taková ušmudlaná střela nakonec zaplavala do sítě za záda brankáře Halousky, no a na světelné tabuli už svítí skóre Slovácko Sigma Olomouc 0-1, no a nastavovat se budou dvě minuty, jak teď vidíme.
5: Tak už utkání mezi Slováckem a Sigmou Olomouc nabídlo alespoň jeden gól. Dokonce už čtyři branky padly na pražské Letné v duelu Sparta-Teplice. Pokračuje reportér Mirko Vasič.
6: Dalibor Černý před malou chviličkou ukončil první poločas. Sparta po něm vede tedy nad Teplicemi 3-1. Když byla aktivnější po většinu těch 45 minut, vedla rychle 1-0 zásluhou Gudela, ale pak Mareček pěknou ránou vyrovnal z dálky, možná překvapil golmana Surovčíka, jenže mezi 36. a 39. Erwin a Alcocer otočili znovu skóre ve prospěch Sparty, ještě zdvojnásobili to vedení, navíc golman Trmal musel předvést ještě nejméně dva zajímavé zákroky. Tepliční toho za první poločas příliš neměli a teď tedy stejně jako Spartani odcházejí do šaté. Ještě jednou Sparta Teplice po prvním poločase čtvrtého kola fotbalové šance ligy 3-1 ve prospěch.
5: Takové je tedy skóre v prvním utkání, které už tedy nabídlo kompletní první poločas. Teď Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
8: 45. minuta prvního poločasu, Pardubice vedou stále nad Mladou Boleslaví 1-0. Před chviličkou jsme se dozvěděli od rozhodčího Lovětínského, respektive od čtvrtého rozhodčího Panského, že se budou hrát ještě 3 minuty a mladoboleslavští ještě tedy mají nějakou dobu, aby se pokusili o srovnání skóre, které je zatím tedy nepříznivé. Teď to bude trestný kop z nějakých 30 metrů, spíš z levé strany. Vypadá to spíš na centr, než na nějaké přímé ohrožení, protože opravdu na přímou střelu je to daleko a brankář Neumann několikrát v tomto zápase ukázal, že pokud na míč dobře vidí, tak nemá problém s tím, aby dobře zasáhl. Teď se snaží zorganizovat si svůj tým.
5: V Pardubicích se tedy ještě chvíli bude hrát první poločas. To v Uherském Hradišti v utkání mezi Slováckem a Sigmou Olomouc možná za chvíli rozhodčí naposledy. Sledy foukne do píšťalky. Slovo má proto Tomáš Perutka.
7: Už foukl, už tak učinil před pár vteřinami, tady skončil první poločas, po něm si přímo pod komentátorským stanovištěm několik olomouckých fotbalistů pláclo, protože samozřejmě, že hosté, ti jsou spokojenější a odchází do kabin za jednobrankového vedení.
5: Po první půli tedy Slovácko Sigma Olomouc 0-1 a teď závěr prvního poločasu Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
8: Nastavení první půle stále platí, že Pardubice vedou 1-0, mladoboleslavští se teď snaží o srovnání, mají už teď třetí standardní situaci k dispozici za sebou, nejprve trestný kop, teď dva rohové a teď to bude centr z levé strany hřiště, poté co se uklidní oba tábory, rozhodčí Lovětínský teď už dává pokyn k tomu, aby se mohlo hrát, takže to bude teď centr z levé strany hřiště od rohového praporku, dobrý míč, někam na hranici malého trestného území a další rohový kop, takže další standardní situace a Schubert zůstane u rohového praporku, protože bude to znovu on, kdo bude kopat, tak nakrátko rychle rozehraný rohový kop mladoboleslavských, Solomon John 5 metrů za hranici pokutového území přišel o míč a pardubičtí mohli jít dopředu, teď se jim to také na dvakrát daří, Godwin dostává teď balon do volného prostoru, Godwin běží po pravém křídle, pardubický hráč teď zvedá hlavu, ještě si navádí míč na levou, ale tou mizerně zakončil, takže z toho nic nebude a míč teď budou mít na svých kopačkách fotbalisté Mladé Boleslavy, ale těžko říct, jestli s ním ještě něco předvedou, protože už nám zřejmě skončí nastavení první půle, je to tak, rozhodčí Lovětínský píská naposledy v první půli, ta tedy končí 1-0, zatím vedou Pardubice, připomínám, že v 10. minutě dal gol nádhernou střelou ke vzdálenější tyči Patrák, ovšem ten samý hráč se pak zranil v průběhu první půle a už bohužel v tomto utkání nepokračuje. Tak tedy Pardubice zatím vedou po prvním poločase 1-0 a za nějakých 15 minut zase bude pokračovat náš přímý přenos.
5: A s ním samozřejmě také pořad s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport. Je 17 hodin 50 a půl minuty. My si samozřejmě za chvíli zrekapitulujeme také s posluchači Radiožurnálu, co se v úvodních 45 minutách stalo v těch třech rozehraných zápasech čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Jen připomenu, že program od 20 hodin uzavře utkání mezi Viktorií Plzeň a Zlínem. Šance na Národní lize, tedy druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěži, se dohrává už utkání mezi Českou Lípou a Karvinou. V první nastavené minutě Česká Lípa s Karvinou prohrává 2-5 a v nastaveném čase prvního poločasu Příbram prohrává s Prostějovem 0-1. Hezké odpoledne posluchačům Radiožurnálu. Dohrány jsou první poločasy ve třech zápasech čtvrtého kola Šance ligy. Tak pojďme nejprve na pražskou Letnou na duel mezi Spartou a Teplicemi, o kterém nám víc poví Mirko Vasič.
6: Sparta vede po prvním poločase na Teplicemi 3-1. Pražský tým byl většinou herně lepší, vedl už od 9. minuty, kdy se hlavou prosadil stoper Guda, jenže v 25. minutě rána z dálky Marečka možná překvapila golmana Surovčíka 1-1. Sparta si ale rychle vzala vedení zpátky a zdvojnásobil ho. 36. individuální akce a střela z vápna Irvin. No a pak 39. minuta hlavička zblízka Alkoser. Takže Teplice prohrávají na Spartě po prvním poločase 1-3. Jak to vypadá v utkání Pardubice Mladá Boleslav?

0: zranění v tomto zápase proti Mladé Boleslavi, která zatím do tohoto zápasu ještě neprohrála, ale Pardubice nad ní zatím vedou 1-0 po první půli. Jak je to v utkání Slovácka se Sigmou Olomouc, to prozradí Tomáš Perutka.
1: Po prvním poločase jsou úspěšnější a spokojenější hostující fotbalisté, protože platí stav utkání Slovácko Sigma Olomouc 0-1. Branku jsme viděli ve 45. minutě, kdy hostující Janošek rozehrával standardní situaci od levé postrany čáry. Nakopl balón na zadní tyč na Silu, ten vrátil do předbrankového prostoru, no a tam na hranici malého vápna doklepl míč celkem pohodlně do branky Lurving a v závěru první půle, tedy gólem do šatny, se dostávají nebo dostali se hosté do jednobrankového vedení. Po prvním poločase tedy platí Slovácko Sigma Olomouc 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Všechny tři zápasy fotbalové šance ligy dál mapujeme v pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu se znovu přihlásíme ve zprávách po 18. hodině.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
2: Ano, když výsledky, tak i jeden už konečný z dnešního programu čtvrtého kola šance Národní ligy. Česká Lípa prohrála s Karvinou 2-5 po prvním gólově hodně bohatém poločase. Hosté vedli 3-2, nakonec přidali ve druhé půli ještě dvě branky. Dvakrát se trefili za Karvinou Selnar a Pira. No a tím pádem tedy Karvina slaví na půdě České Lípy vítězství. Ve druhém dnešním utkání po prvním poločase Příbram prohrává s Prostějovem 0-1 a v 18 hodin, tedy už za necelých 6 minut, začnou ještě další dva duely čtvrtého kola druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Kroměříž narazí na Jihlavu a Táborsko přivítá Opavu. I o těchto zápasech samozřejmě u nás uslyšíte. Teď už je na řadě ale skupina Činasky. Příjemný poslech a i nadále klidnou, i když pořádně horkou sobotu.

Pokud jste Radiožurnál Sport naladili třeba teprve před pár sekundami, tak určitě uvítáte informace o rozehraných zápasech čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Po prvních poločasech Sparta vede nad Teplicemi 3-1, Pardubice nad Mladou Boleslaví 1-0 a Slovácko naopak prohrává doma se Sigmou Olomouc 0-1. A nabídneme ještě také cyklistiku, protože Američan Andrew August vyhrál i předposlední třetí etapu Czech Tour. Po závěrečném stoupání na dlouhé stráně zopakoval včerejší triumf na Ještědu a mírně si upevnil průběžné vedení. Nejlepší z českých cyklistů Václav Ježek dokončil 171 km dlouhou královskou etapu jako čtvrtý a celkově mu patří sedmé místo. Elitní český vrchař Jan Hirt skončil ve třetí etapě na 14. místě a celkově je 12. Závod, který je poprvé součástí druhé nejvyšší série Pro Series, vyvrcholí v neděli etapou z Kroměříže na Pustevny dlouhou 160 km.

0: Skupina Hymn dozněla ve vysílání radiožurnálu Sport, a to v 18 hodin a 2 minuty. Pokud jste přemýšleli nad tím, proč nehrajeme hlavní zprávy, tak proto máme dobrý důvod, a to ten, že vysíláme pořád s mikrofonem za fotbalem. A za několik málo okamžiků se opět vypravíme na první ze stadionu, kde se bude hrát. Do té doby můžu připomenout třeba to, že čeští tenisté dnes budou v velkém množství bojovat na turnaji v Cincinnati, na turnaji kategorie 1000 v americkém Ohio. Jakuba Menčíka čeká souboj s Italem Belučím, a to po 18. hodině a 30. minutě. Představí se také Jiří Lehečka, rovněž proti italskému soupeři Matteo Berrettinimu. Pokud je o ženský turnaj, který se také hraje ve stejném areálu, tak Nikolou Bartuňkovou čeká utkání s Kirsteovou z Rumunska, Lindu Noskovou souboj s Britkou Bolterovou. To všechno v příštích hodinách, takže o tom uslyšíte i ve vysílání radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport
2: a David Prouza.
0: Teď už ale míříme na první stadion, kde se rozehrál druhý poločas, zápas šance ligy mezi Spartou a Teplicemi, komentuje Mir Kovasič.
3: Odehrána necelá minutka, Sparta vede nad Teplicemi 3-1. Hosté dvakrát prostřídali, skončili Bílek a John Auta, který tentokrát nebyl tak výrazný, byť tam měl jeden průnik, kdy utíkal sám na golmana Surovčíka, ale nedokázal zakončit. No a Bílek ten chyboval u gólu Alcocera a místo nich na hřiště přišli Josef Švanda a Ladislav Krejčí. Řekněme starší tenhle hráč, který má velkou minulost spojenou právě se Spartou. Teď tedy vhodil Suchomel u poloviny hřiště hezky zpátky na Gudala, který dal první branku v dresu pražské Sparty, potom co se po centru Ervinga prosadil hlavou pěkně zblízka křížem, nedal Trmalovi šanci. Spartani po většinu zápasu zatím kontrolovali jeho vývoj, byli aktivnější, ale i Teplice ukázali, že z rychlých breaků umí být nebezpečné. No a ta střela Lukáše Marečka, kterou vyrovnával v 25. minutě na 1-1, byla krásná. Jenže za Spartu se trefili tedy Gudal, Erving a také Alcocer. Spartani stále kontrolují míč, byť s ním zacouvali až ke golmanu Surovčíkovi ve třetí minutě druhého poločasu. Vedou na Teplicemi 3-1. Serencen roztahuje hru do levé strany, kde Alcocer. Alcocerovi tam zabíhá Rineš, ale Alcocer jde sám, pálí a přímo do golmana Trmala, který míč vyboxoval. Ještě Macek zkusil to, ta jeho rána ze středové osy z velké dálky nebyla úplně tvrdá, takže skončila jen na nohou stoperů teplického týmu, no a pak hosté odklidili míč do zámezí. Prakticky stejný vývoj jako v první půlce, to znamená Sparta aktivnější, tlačí se před pokutové území teplického týmu, který čeká na svoji příležitost na nějaký break.
0: Sparta zatím vede na začátku druhého poločasu 3-1 nad Teplicemi. Samozřejmě můžete Mirko Vasiče poslouchat nepřerušovaně na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas. My se teď v pořadu s mikrofonem za fotbalem už vydáváme na další stadion, kde je rozehráno Slovácko Olomouc a komentář Tomáše Perutky.
4: 47. minuta, teď vzdušný souboj, po kterém zůstával ležet na teploše Janošek. Už mu pomohl jeho protihráč Stojčevský, který s ním právě svedl souboj ve vzduchu na nohy, a fotbalisté Olomouce potom faulu Stojčevského teď budou rozehrávat z vlastní obrané poloviny. Sila už tak učinil, rozehrál do středu obrany na Malého. Teď byli ale pod tlakem Olomoucí při rozehrávce, takže málem vyrobili hrubku, to se jim ale v úvozovkách řečeno nepovedlo. Teď Tkáč se prodral až téměř do pokutového území. Vydal se odvážně mezi tři bránící hráče. Nakonec se mu nepodařilo dostat až do 16. Mezitím ještě zůstává na hraně pokutového území. Zůstává ležet Ghali, který teď má u sebe lékařskou dvojici a také hlavního sudího Trsku, který...
0: Slovácko prohrává na začátku druhé půle se Sigmou Olomouc 0-1. Rozehrál se už i třetí zápas, tak v pořadu s mikrofonem za fotbalem míříme také do Pardubic, kde hraje Mladá Boleslav, komentuje Jaroslav Plašil.
5: Právě teď začal druhý poločas tohoto utkání. Domácí si do něj přinesli těsné vedení 1-0. Snaží se o první výhru a vůbec o zisk prvních bodů v této sezóně, která pro ně nezačala špatně herně, ale výsledkově rozhodně ano. Takže teď pardubičtí se snaží o to, aby jejich nula se změnila v tomto zápase. Mají k tomu nakročeno, 46. minuta, vedou 1-0, gól dal Patrák. Připomínám, že tento hráč už bohužel nehraje, protože se zranil, nahradil jej Smékal. No a kromě kapitána pardubického celku kvůli zranění dohrál také Solil, takže dvě zranění, dvě vynucená střídání v první půli. Solila nahradil Noslin, tolik změny v pardubické sestavě. Hosté, dá se říct, nehráli úplně špatný první poločas, dost často drželi míč na svých kopačkách, ale finální fáze skřípala, nebyla tak úplně dokonalá a tak se do nějaké vyložené příležitosti hosté z Mladé Boleslavy nedostali. 47. minuta utkání, Pardubice teď vepředu, ale...
0: Dvě medailové naděje české atletické výpravy dnes čeká finále na evropském šampionátu v Birminghamu. Oštěpař Jakub Vadlejch začne házet po 21. hodině. Ve 21.10 pak odstartuje 400 s Lourdes Glory Manuel. Ta je v letošních evropských tabulkách druhá, ale ví, že rozhodovat bude aktuální forma.
2: Samozřejmě ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49.37 je skvělý, ale to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příčkách v tabulce, ale na tom závodě samotném to vůbec nic nemusí znamenat.
0: Finále běhu na 400 metrů uslyšíte v přímém přenosu. Ze soutěže oštěpařů nabídneme reportážní vstupy. V české nejvyšší fotbalové soutěži se aktuálně hrají tři zápasy. Sparta hostí na Letné Teplice. Stav a čas řekne Mirko Vasič.
3: 52. minuta, Sparta Teplice 3-1. Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
5: 1-0 pro Pardubice ve 48. minutě zápasu. Slovácko-Olomoucká Sigma Tomáš Perutka.
4: 50. minuta, Slovácko prohrává s Olomoucí 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: S mikrofonem za fotbalem.
0: A v pořadu s mikrofonem za fotbalem pokračujeme dál. Tohle byl vstup pro posluchače Radiožurnálu. My teď opět míříme na pražskou Letnou. Tam přijeli Teplice, domácí je samozřejmě tým Sparty. Komentuje Mirko Vasič.
3: 52. minuta, Sparta Teplice stále 3-1, Sparta rozhodně aktivnějším týmem i po přestávce, i když teď neúplně přesvědčivě zahrál Gudal, který dostal do problémů Serencena a Rineše. V zápětí tam byl faul na Půlkraba a je to standardní situace pro hostující Severočechy. Je to z pravé strany nějakých 35, možná o kousek víc metrů od branky, ve které stojí Surovčík a podle všeho poletí centr před brankou, což se také stalo. No a tam je úplně volný stoper Vientis, byť Spartani reklamovali, že by to mělo být postavení mimo hru, ale teď vůbec nezachytili ten teplický postup, jenže Vientisova hlavička ze záklonu nebyla prudká a navíc hlavně nemířila na branku, takže golman Surovčík mohl zůstat v klidu. 53. minuta, Sparta Teplice 3-1, domácí teď rozehrávají odzadu, Macek do pravé strany postupuje, dává na Suchomela a Suchomel obloučkem na zabíhajícího Karabce, tam nestíhá Lukáš Mareček a tak Karabce musí zakřižovat Večerka. Pěkně dal Karabec pod sebe, ten balón nedokázali Tepličtí odvrátit, ještě může hrát Alcocer, Alcocer si narazí s Ervinem před branku a ten balón proletěl malým vápnem. Na druhé straně pokutového území je teď Karabec, dělá si kličku, další oblouček před branku, Brunes, hlavička a těsně vedle. Golman Trmal by neměl šanci zasáhnout, navíc podklouzl Brunes do protipohybu z malého vápna. Teď povedená akce pražské Sparty, ale gólem nekončí, takže i v 54. minutě domácí tým vede v uvozovkách jen 3-1, ale to byla obrovská příležitost. Brunes svojí křížnou hlavičkou, ale netrefuje branku. No a tak Tepličtí rozehrávají, Trmal má balón. Dává na střed pole na Lukáše Marečka, ten musí vrátit do pokutového území. Večerka pak směrem dopředu, Krejčí pěkně sklepnul na Čermáka. Čermák už může přejít polovinu hřiště na levé straně, ale dojel ho zezadu Suchomel a čistým způsobem mu sebral balón, zahrál ho tedy do zámezí. Teplice ale rychle vhodili, jsou ale znovu zpět blíž k vlastnímu brankáři než tomu spartianskému. Hraje Vientis.
0: Sparta vede nad Teplicemi v 54. minutě 3-1. Vypadá to na další domácí vítězství pro letenský klub. My ve vysílání Radiožurnálu Sport a v pořadu s mikrofonem za fotbalem přidáme teď aktuality také z druhé nejvyšší české fotbalové soutěže. Česká Lípa prohrála s Karvinou 2-5. Aktuálně se hrají další tři zápasy. Příbram prohrává s Prostějovem aktuálně 0-1 ve 49. minutě a další dva duely jsou ve své minutě 12. Kroměříž prohrává s Jihlavou 0-1, Táborsko zatím remizuje s Opavou 0-0. Teď zase v našem vysílání dostane prostor nejvyšší česká fotbalová soutěž. Vydáme se do Pardubic, tam přijela Mladá Boleslav a komentuje Jaroslav Plašil.
5: 51. minuta utkání, stále platí, Pardubice vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, od 10. minuty platí tento stav, gól dal Patrák, připomínám, ten stamý hráč, kapitán Pardubic, už ale kvůli zranění nehraje, a tak teď na dálku může jenom sledovat počínání svých spoluhráčů, kteří se teď musí bránit. Šubert už je na hranici pokutového území, Klíma si to rovnal na střelu z levé nohy, si to přehazoval na pravou, ale balon ztratil a Pardubičtí mohli vyrazit, jenomže zavalený Jelínek píská a rozhodčí Lovětinský a Pardubičtí budou rozehrávat z klidové pozice po faulu Mladé Boleslavy, která jde teď už zase blíž směrem ke svému brankáři Floderovi, který teď stále ještě je daleko od svých spoluhráčů. Mladoboleslavští doufají, že se jim podaří nějaký zisk ještě na útočné polovičce, ale teď už to nevypadá. Pardubičtí teď za stavu 1-0 ve 52. minutě kombinují nakrátko. Teď mezi sebou stopeři, Bamence k brankáři Neumannovi, ten musí rychle hrát teď a stihl to ještě před dotírajícími boleslavskými hráči, konkrétně Langhammerem, který byl nejblíž. Teď je to dobrá přihrávka pro Smekala, který posílá teď do běhu a trošičku prohání Godvina. Ten to ještě stihl odcentrovat, Smekal se nedostal k hlavičce a loktem fauloval, nebo možná paží, v každém případě od něj teď Karafiát odlétl a rozhodčí Lovětinský je zapískal. Kapitán Hlavatý se ještě možná snažil...
0: 1-0 pro Pardubice v 53. minutě, připomínám, střelec branky Vojtěch Patrák už na hřišti není, protože se zranil v první půli. Vydáme se teď v našem vysílání opět na stadion Slovácka, kde hraje Olomouc. Bylo tam před malou chvílí drobné vzrušení. Tomáši Perutko, jaké je skóre?
4: No, skóre je stále stejné, Slovácko Olomouc 0-1, ale vzrušení tady skutečně bylo, protože jednak teď před malým okamžikem byl Marinelli sražen silou v pokutovém území, no a domácí teď vehementně se snaží si vymodlit pokutový kop, protože to zavánělo, přiznám se, z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport faulem, protože Sila opravdu poslal Marinelliho v pokutovém území na trávník za pomocí rukou. Ještě předtím jsme viděli gól, který ale nebyl uznán. Byl to gól, který vsítil na druhé straně k haly olomoucký záložník, který se prodral po levé straně do pokutového území, vystřelil na vzdálenější tyč, krásně to umístil k tyči, ale okamžitě asistent rozhodčího ukazoval, že Gali byl v postavení mimo hru, takže branka nebyla uznána. Hlavní sudí tohoto utkání Trska ani nenechával celou situaci přezkoumávat na videu. Okamžitě rozhodl, že branka nebude uznána a rozehrávalo se tedy směrem na branku olomouckého týmu. Teď auto ve vhazování olomouckých. Olomoučtí vhazují na své vlastní polovině z pravé strany. Gali provedl to auto ve vhazování na Baráta. Gali teď padá na trávník a sudí nakonec píská, ale teď si tedy sudí Adam Trska dával na čas tím písknutím. Už to vypadalo, že nechá pokračovat ve hře. Nakonec přece jenom pískl, možná proto to vzrušení a proto ten hromadný pískot na tribunách stadionu v Uherském Hradišti. Olomoučtí už rozehráli. Je to gólman Hanáku Koutný, který teď nakopává míč dopředu. Hledal Sejka, ale našel pouze obránce Slovácka Stojčevského, který přenechal brankáři Halouskovi nákop na levou stranu. Míč opustil hrací plochu, Gali bude vhazovat na útočné polovině z pravé strany, vybírá si Barata. Barat kousek od rohového praporku nacentroval, nejvýše vyskočil na přední teči bránící Behirače, který odhlavičkoval balon mimo pokutové území. Teď si olomoučtí pomohli nedovoleným způsobem, takže rozehrávat budou fotbalisté Slovácka. 58. minuta, Slovácko Sigma Olomouc 0-1.
0: Říká reportér Tomáš Perutka, posluchatu můžete nepřerušovaně na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz. Ve vysílání Radiožurnálu Sport opět připomenu, že ve večerních hodinách, konkrétně po 9. večerní, budeme naše vysílání také hodně plnit atletikou. Po 21. hodině začne házet oštěpař Jakub Vadlejch, obhájce zlata na evropském šampionátu v Birminghamu. No a ve 21 hodin a 10 minut pak startuje finále 400 i s českou zástupkyní Lourdes Glory Manuel. Vy ale teď posloucháte pořád
1: s mikrofonem za fotbalem.
0: A v něm míříme zase na Letnou. Sparta hostí Teplice, je u toho Mirko Vasič.
3: 60. minuta, teď Ladislav Krejčí málem překvapil golmana Surovčíka takovým lobem, ale spartanský brankář to zvládl, takže pražský tým dál vede nad Teplicemi 3-1, ale hosté budou ještě zahrávat roh. Matěj Náprstek z levé strany levou nohou, Tepličtí ve velkém náběhu do malého vápna, ale ten balón prosvištěl celým pokutovým územím, tam ho sbírá Radostán na pravé straně a ještě jednoho bude vracet do vápna. No a je to, není to gol, fantastický zákrok golmana Surovčíka, který teď vytlačil Vientisovu hlavičku zpoza malého vápna do břevna a pak vyplácel míč za koncovou čáru. No tak v 60. minutě mohli Teplice snížit, ale mohou děkovat golmanu Surovčíkovi, který zblízka vytlačil dobře mířenou hlavičku stopera, teplického stopera Vientise, ale ještě jeden rohový kop, už se míč snáší do malého vápna, ale dobře teď zaplacoval Mercado. Je to zajímavé utkání na Letné, přesto teplé počasí, byť teď už většinou hřiště kreje stín od hlavní tribuny. Sparta rychle vedla už v 9. minutě, kdy se trefil Gudal, ale Mareček pak ranou z dálky vyrovnal na 1-1 v 25. minutě, jenže Sparta si pak vzala vedení zpátky a zdvojnásobila ho mezi 36. a 39. minutu, kdy skóroval Irvinka Alcocer a ten stav 3-1 platí i v 61. minutě, byť oba týmy měly možnosti, jak zvýšit tohle skóre. Teplice se teď jaksi nadechly k náporu Švanda. Z pravé strany prostrkává do vápna. Ten míč je příliš dlouhý a teď nedomluva mezi Spartany, ten Serencen. Tam Serencen mohl ten balón zakopnout, který běžel kolem koncové čáry, ale myslel si, že tam už nikdo není. On tam byl, ale Matěj Půlkrab. Serencen ten balón pustil, ale Půlkrab ho úplně dobře netrefil. A to od Surovčíka, který má teď hodně práce v posledních minutách, se odráží za koncovou lajnu. Takže další roh pro teplický tým. Ve 62. minutě Severočeši pro hrávají na Letné 3-1. Tepličtí teď nataženi v malém vápně. Byť třeba Fortelný zůstává dál, ten balon tam padá do malého pokutového území, ale golman Surovčík ho takovým prazvláštním způsobem dokázal vyplácnout, se mi chce říct v tuhle chvíli. Teď utíká míč Mackovi až ke koncové čáře a ten se dostává do problému, nechal se dotlačit dvěma teplickými hráči. No a nakonec z jednoduché situace pro Spartu, pro případný odkop, z toho je tlak teplického týmu, který bude vhazovat po tom, co Spartani tak nějak odkopli ten balon, protože už ho nechtěli ve vlastní vápně udělat další chybu. A Teplice dál hrají. Spartani teď trochu ustoupili od aktivní hry a těžko se dostávají k balónu. Švanda, teplický pravý obránce na středu hřiště, pomáhá si s Náprstkem a Náprstek jde okamžitě do záběhu. Teď dál pokračují Teplice v kombinaci a přes Půlkraba na Náprstka do pravé strany. Tam stínuje Alcocer. Zabíhá tam také Švanda, přijde centr do pokutového území. Ta rána letí směrem ke spartanské brance, ale nestihl Půlkrab zakončit ani uhnout téhle střele od Švanda, která ho trefila někam do kolena, teď mluví o Půlkrabovi, ale ani tak nebyla natolik prudká, aby pravděpodobně ohrozila golmana Surovčíka, který tedy ve druhé půli musel předvést několik zákroků, hlavně proti té hlavičce Vientise.
0: 3-1 pro Spartu, to stále platí. Mirko Vasič komentuje dál na internetu. Atraktivní zápas mezi Spartou a Teplicemi, ten můžete tedy poslouchat na internetu dál. Připomínám vysílání radiožurnálu Sport i nefotbalovou informaci. Celkem 4 Češi se dnes představí na tenisovém turnaji v Cincinnati. Mimo jiné také Linda Nosková, wimbledonská šampionka, která právě od toho památného českého finále, kdy porazila Karolínu Muchovou, ještě nezvítězila, hrála jeden turnaj v Torontu, v Kanadě prohrála s Američankou McNellyovou, teď ji čeká souboj s Britkou Boltrovou. Naplánovaný je zhruba na 7 hodinu večerní českého času, ale velmi pravděpodobně se to celé bude posouvat, protože v Cincinnati aktuálně prší a tak je možné, že Linda Nosková se na kurt dostane mnohem později, třeba až okolo půlnoci našeho času. Ve vysílání radiožurnálu Sport teď už zase zpátky na fotbal a vydáme se na souboj Pardubic s Mladou Boleslaví za Jaroslavem Plašilem.
5: 1-0 pro Pardubice, to platí stále v 60. minutě utkání. Hosté teď mají výhodu trestného kopu, ale je to z velké dálky, takže to bude spíš nějaký signál nebo centr u míče. Teď Karafiát, po Karafiátovi Zíka a na levé straně teď Solomon John. Jeho centr hodně přetažený, takže to zřejmě je signál Mladé Boleslavy, ale tak toto v plánu v notýsku trenéra Aleše Majera určitě nebylo. Míč pro Pardubice odkop a postará se o to brankář Neumann se svými spoluhráči. Brankář pardubického celku, který bude střídat po třetí v tomto zápase a poprvé to nebude vynucená změna. Poté, co v první půli dohráli zranění Patrák a Solil, tak teď se chystá Mahuta nahradit některého ze zdravých hráčů, ale už možná také unavenějších hráčů a je tam také Vinicius, takže teď dva hráči hráči čerství přijdou na trávník a dva z něj také logicky odejdou, takže pardubičtí teď střídají za stavu 1-0 v 61. minutě utkání. Odchází
0: trénér. A střídání v Pardubicích můžeme využít v našem vysílání tím, že uděláme změnu, vydáme se na stadion Slovácka, kam přijela Olomouc, komentuje Tomáš Perutka.
4: 64. minuta, Slovácko prohrává s Olomoucí poměrem 0-1. Teď nás čeká dvojité střídání na straně Slovácka. Švýderský odchází, nastupuje na jeho místo Sosech. Jako další hráč, který se objeví na hřišti, to bude Horský.
0: Tak trochu nešťastná ruka na střídání teď v našem vysílání, nicméně můžeme se opět vydat do Pardubic, kde hraje Mladá Boleslav a snad už se hraje, Jaroslave Plašile.
5: Už se hraje, už je dostřídáno v 62. minutě utkání, jenom tedy zopakuji, Vinicius, to je nový hráč a s ním přišel na trávník také Mahuta a odešli Trédl, hráč defenzivy a naopak také útočník Drchal. Už je dostřídáno v 62. minutě, už se zase hraje, pardubičtí se snaží využít právě nového ofenzivního hráče Vinicius, který ovšem fauloval při smaze jít dopředu a vyhrát souboj, takže píská rozhodčí Lovětínský a hosté z Mladé Boleslavy budou u balonu. Ti ještě nestřídali, respektive kouč Aleš Majer má na trávníku stále sestavu, která vybojovala výhru nad Spartou, tedy přesněji řečeno základní sestavu v tom minulém úspěšném zápase. Mladoboleslavští se teď snaží zaútočit, ale jsou zastaveni nedovoleným způsobem. Ovšem nebylo to zase nic tak nějak hrubého, takže si někteří fanoušci mohli i myslet, že nešlo o faul. Už mladoboleslavští rychle rozehráli. Králík, teď kapitán mladoboleslavského celku, posouvá míč dopředu, ale Langhammer je velmi důsledně bráněný a tak se teď těžko mladoboleslavští dostávají k tomu, že mohou jít s míčem dopředu, musí přihrávat buď do šířky a nebo zpátky. Teď je to slibnější z pozice Mladé Boleslavy. Dobrý míč pro Karafiáta, ne, tak nakonec příliš prudká přihrávka. Karafiát si nabíhal dopředu jako obránce Mladé Boleslavy. Teď se o to bude určitě snažit častěji, protože boleslavští se snaží o srovnání stavu, ale tentokrát přihrávka a v tomto případě od Šubrta nebyla přesná. Opět se stává to, co v první půli, že křídla Solomon John a Šubrt si mění pozice a tak teď Solomon John hraje nalevo a Šubrt na pravo, tak aby mohl levačkou případně i střílet, když ne centrovat před branku. Teď jsou to ale pardubičtí, kteří mohou centrovat do pokutového území, což také teď dělají a jen tak, že se střídající Vinicius nedostal k balonu a bude to rohový kop pro pardubický celek. Po delší době tedy zahrozili pardubičtí v 64. minutě. Je to teď takové, nechci říct úplně ospalejší, s obou stran určitě k tomu přispívá také počasí, ale v každém případě teď se pardubičtí zase mohou dočkat nějaké slibnější pozice i v tomto rytmu. 64. minuta, Pardubice připomínám, vedou 1-0, gól dal Patrák v 10. minutě, ten už na trávníku, protože se zranil, není, a tak teď na dálku bude sledovat rohový kop, o který se postará Šimek z pravé strany hřiště. Vypadá to na klasický je centr na přední tyč, kde ovšem královal osamocený králík obránce Mladé Boleslavy a ta teď může jít dopředu, jenomže Langhammer podklouznul a tak teď může být rád, že to bude jen autový hod a v tomto případě pro pardubický celek. Šimek přihrává hlavatému kapitánovi teď po té, co Patrák dohrál.
0: Stále vedou Pardubice 1-0 nad svým soupeřem ze středočeského kraje. My ve vysílání radiožurnálu Sport připomeneme průběžné výsledky druhé nejvyšší české fotbalové soutěže. Příbram prohrává s Prostějovem 0-1 v 63. minutě. Další dva duely dospěly do minuty 25. Kroměříž prohrává s Jihlavou 0-2. Táborsko remizuje s Opavou 0-0. Teď směle na Slovácko, kde hraje Olomouc, komentuje Tomáš Perutka.
4: 0-2, takový aktuální stav. Před malou chvílí totiž Olomoučí navýšili své vedení na dvoubrankový rozdíl. Říkám to v 68. minutě, kdy tedy platí Slovácko. Olomouc 0-2, stalo se tak po rychlé breakové situaci. Hostující útočník Seik potáhl po levé straně míč, dostal se do pokutového území. Proti němu vybíhal brankář Slovácka Halouska. No a samozřejmě Seik, protože to viděl, tak poslal balón do středu hřiště na hranici malého pokutového území, kde si naběhl jeho spoluhráč Barát a Barát pohodlně poslal po zemi míč do zcela prázdné branky. Ten gól byl takový pro Olomouc, řekl bych, jednoduchý, stejně jako ten první. No, žádné střely z dálky, žádné rány z blízky. Prostě pohodlným způsobem Hanáci opět dopravili míč po zemi, po trávě, do branky a dostávají se do dvoubrankového vedení a domácí, pokud výrazně nezmění svůj dnešní výkon, tak budou s tím dosavadním průběhem utkání a s tím zatím pro ně nepříznivým výsledkem horko těžko něco dělat. Teď už nám
0: to říká v pořadu s mikrofonem Za fotbalem Tomáš Perutka. I jeho, stejně jako Jaroslava Plašila a Mirko Vasiče, můžete poslouchat na internetu, třeba na stránkách irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde nabízíme 3 nepřerušované přímé přenosy. Teď se v našem vysílání vracíme zase na pražskou Letnou, kde Sparta hraje proti Teplicím. U toho Mirko Vasič.
3: 1.70. minuta, Sparta stále vede nad Teplicemi 3-1, ale Tepličtí teď chvílemi měli náznaky nebezpečných akcí, ale hlavně Serencen byl tím mužem, který je dokázal zastavovat po dlouhých přihrávkách za obranu, ale Tepličtí teď trochu převzali iniciativu v 1.70. minutě, kdy tedy na Spartě prohrávají 1-3. Teď jsou ve středovém kruhu, Lukáš Mareček čeká na stopéra Večerku, ne, to je Takáč, protože tam došlo k výměně, posun do strany, Švanda chce centrovat před branku, ale je zastavený Alkoserem a bude z toho rohový kop, takže další standardní situace pro teplický tým. Domácím fanouškům se to přestává líbit, protože Teplice začínají být aktivnější a nebezpečnější. Teď tam běží náprstek na pravou stranu kruhovému praporku, ale ještě musí najít balón, tak už ho našel a postaví si ho krohovému praporku. Z pravé strany jeho levačka bude kroutit míč před brankou, pokud si nedá na krátkou s Radostou, který se k němu posouvá, ale je tam pokrytý Alkoserem, takže náprstek hodně teplických hráčů v malém vápně. Tam už také míří ten balón, ale je odvrácený jedním ze Spartanů pryč z pokutového území, ale tam jsou znovu jen Tepličtí. Spartani zůstávají u vlastního vápna, teď hodně zataženi. Alkoser tam teď dobře nezapracoval, takže Švanda bude moct centrovat. Šajtli posílá míč před branku, tam ho Surovčík jen vyplácel, ale Kenememu a Nemeho silně neodkopl a teď to udělal parádně, vyvezl balón nějakých 10 metrů z pokutového území a pak dokázal přihrát na Mercáda, který je teď nezvykle na levé straně společně s Alkoserem, vyměňují si tam kolem středové čáry balón. 72. minuta, Sparta vede na Teplicemi 3-1 a teď se dostala od vlastního pokutového území, řekněme potom mini tlaku teplického týmu, a uklidňují spartanští fotbalisté celou situaci, přihrávky mezi stopery, teď se zaspojuje také Irving, vyrazil na něj Ladislav Krejčí, tedy teplický hráč, ale nedokázal se k němu přiblížit tak, aby ho ohrozil, a Spartani dál kombinují na vlastní obrané polovině poblíž středové čáry. Rineš teď hraje na levé straně, vybírá si Alkosera, na něj tam vystupuje Švanda a Švanda málem připravil Alkosera o míč, ale ten ještě celou situaci zvládl, jenže nemohl jít dopředu, stále byl otočený a navíc tlačený Klajně, byl otočený zády k teplické brance, a tak Spartani to teď budou zkoušet pro změnu po pravé straně. Tady je Mercado, Mercado se chtěl vyhnout Večerkovi, který se posunul na levého obránce, Laco Takáč se postavil na stopera vedle Vientise. Takže teď Večerka na levé straně obrany a má proti sobě právě Mercáda a možná ho bude muset bránit. Erwin dává na Karabce, Karabec právě do pravé strany, Mercado proti Večerkovi, navádí si míč na centr, přetažený balón, až příliš vysoký, vykroucený, a dostává se ven ze hřiště. A teď střídání na spartanské straně, právě Erwin končí v tomhle zápase a nahradí ho Hugo Sochůrek. No a připraveno ještě jedno střídání, také Mercado dohrál v tomhle utkání čtvrtého kola. A pozor, Matěj Jurásek, posila Sparty na hostování z Noriče, ale hráč se slavistickou minulostí, který měl pár výroků v minulosti právě směrem ke Spartě, a teď ho tedy trenér Brian Priske posílá na hrací plochu. No a nedočkává se od domácích fanoušků Matěj Jurásek úplně přívětivého přivítání. Už před zápasem tady bylo skandování pár věcí směrem k Juráskovi.
0: Sparta tedy vede 3-1 nad Teplicemi. Nedočkalo se zatím Matěj Juráskovi úplně vřelého přijetí, nicméně je asi jasné, že bude si muset tu přízeň u spartanských fanoušků vybojovat na hřišti. My ve vysílání radiožurnálu Sport běžíme zase na východ Čech. Pardubice hostí Mladou Boleslav, komentuje Jaroslav Plašil.
5: 71. minuta utkání začala, Pardubice stále vedou 1-0. Rušno teď bylo před brankářem mladé Boleslavy Flodrem po další době, to protože pardubičtí měli výhodu trestného kopu z levé strany hřiště. Flodr vyboxoval balon a ten teď bude mít znovu boleslavský golman, protože Vinicius dostal míč na záda a od nich se odrazil balon za čáru, takže brankář Flodr už také rychle rozehrál. Pardubice už nejsou tak aktivní v napadání jako ještě třeba v první půli nebo nějakých prvních 50-60 minutách, teď už hrají spíš z bloku a boleslavští mají podstatně víc klidu na rozehrávku, protože v těch prvních fázích zápasu byli dost neklidní právě kvůli zmíněnému presinku pardubického celku. Teď jsou to boleslavští, kteří kombinují už za půlící čarou. Hipšův oblouček teď na rozeběhnutého Šubrta, ale ten ztratil balón. Teď ještě se míč dostal k Zíkovi. To znamená, mladá Boleslav stále může pomýšlet na útočení. Mareš, teď střídající hráč, by mohl teď odcentrovat, ale má proti sobě velmi dobře se pohybujícího Mahutu, takže pardubická ofenziva teď zase mohla se mít na pozoru. Vinicius vyrazil, ale nakonec se jenom proběhl cvičně, protože míč nedostal. Stále jsou to boleslavští, kteří mají balón. Teď konkrétně je to Šubrt na levé straně hřiště. Šubrt se s ním vrací zpátky ke Kozlovi. Kozel teď velmi riskantně přihrával přes šířku hřiště k kapitánu Králíkovi, který sice nakonec na balon jako první dosáhl, ale dostal pěkně naloženo a dostane za to žlutou kartu Vinicius, ale celé to bylo způsobeno velmi riskantní přihrávkou přes skoro celou šířku hřiště od Kozla a velmi pomalou přihrávkou. Tohle bylo velmi nebezpečné pro mladou Boleslav, pro Králíka to skončilo snad ne zraněním, už tady pár zraněných fotbalistů dohrálo tento duel, hlavně tedy na pardubické domácí straně, včetně střelce Patráka, střelce zatím jediné branky tohoto zápasu, který teď je už nějakou dobu tedy na lavičce mezi zraněnými fotbalisty a náhradníky. 1-0 je to stále od 10. minuty, kdy se trefil Patráky. Teď v 73. minutě už se zase hraje mladá Boleslav.
0: Opět ve vysílání Radiožurnálu Sport vítáme posluchače Radiožurnálu a naše třízápasové kolečko startujeme na Letné. Sparta hraje s Teplicemi, stav a čas řekne Mirko Vasič.
3: 77. minuta, Sparta stále vede nad Teplicemi, 3-1, více utkání Pardubice, mladá Boleslav, poví Jaroslav Plašil.
5: 73. minuta, tady platí stále 1-0 už od 10. minuty, kdy se trefil Patrák, teď jdeme na duel Slovácko s olomouckou Sigmou, sleduje ho Tomáš Perutka.
4: 76. minuta, Slovácko prohrává se Sigmou Olomouc 0-2. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
0: A já ještě doplním, že v 8 hodin večer v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport nastoupí Plzeň proti Zlínu. Tolik informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme krásný podvečer.
1: S mikrofonem za fotbalem.
0: A v pořadu s mikrofonem za fotbalem můžeme připomenout také nejvyšší českou ženskou fotbalovou soutěž. Hrály totiž asi dva nejlepší celky zatím posledních let. Sparta porazila tým Prague Raptors 4-0. Slavia byla v tomto ohledu ještě nemilosrdnější a Plzeň zdolala vysoko 8-0. Teď zase můžeme v našem vysílání zamířit na nejvyšší českou mužskou fotbalovou soutěž a pojďme se podívat na Slovácko, kam přijela Olomouc a komentuje Tomáš Perutka.
4: 4280 diváků, takový počet teď svítí na světelné tabuli v Uherském Hradišti, tolik fanoušků se přišlo podívat na toto utkání, ve kterém jsou teď aktuálně spokojeni ti, kteří fandí hostujícímu týmu, protože 77.
0: A budeme muset udělat rychlou odbočku v pořadu s mikrofonem za sportem, respektive za fotbalem, běžíme zase do Pardubic, souboj domácích s mladou Boleslaví a Jaroslav Plašil.
5: Hosté z mladé Boleslavy se teď radují z vyrovnávacího gólu na 1-1. Těžko samozřejmě ještě říct, že vše bude definitivní, protože každá gólová akce se přezkoumává. Hosté se stále radují v rohu pokutového území. Šubrt si naběhl na přihrávku do pokutového území. Byl sice fulu, ale snažil se prostřelit brankáře Neumana mezi nohy, to se mu povedlo. Za brankáře Neumana se ještě snažili vše zachránit pardubičtí obránci a jeden z nich, teď to nechci teď říct samozřejmě to jméno, protože to nevím zcela určitě, ale nechtěně srazil míč ve skluzu do sítě, takže vlastní gól teď a gól, který je regulérní, takže znamená srovnání stavu 1-1 je to tedy teď. Myslím si, že to byl Šimek, ale opravdu nechtěl bych někomu dát tu roli autora vlastního gólu, než to budu mít úplně definitivně potvrzené. V každém případě bylo to po akci Mladé Boleslavy a po střele z levé strany Šubrta, který prostřelil brankáře Neumana, takže to bylo spíš ve snaze ještě dopravit míč mimo ve sklozu, což se nepovedlo. Teď jsou to Pardubičtí, kteří ještě mají nějaký čas na to, aby zase strhli vedení na svou stranu. V 76. minutě se jim to už asi nepovede, protože míč končí až u obránců Mladé Boleslavy a od nich se teď zase přesune balon dopředu. Alespoň takový je zatím plán fotbalistů Mladé Boleslavy, kteří ale teď už nepospíchají tolik a nemusí už hrát na takové riziko, jako ještě před chviličkou, kdy to trenér Aleš Majer hodně prostřídal. Trošičku mladoboleslavští začali hrát vzadu na větší riziko a teď to mohlo být taky hodně riskantní, ale naštěstí pro Mladou Boleslav ještě Králík měl k balonu celkem blízko.
0: Rozhodně... Pardubice tady hrají s Mladou Boleslaví 77. minutě 1-1, celý přímý přenos nepřerušovaný můžete poslouchat na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas. My směřujeme zase na stadion Slovácka, kde jsme předtím nebyli příliš dlouho. Tomáši Perutko, jaké je skóre?
4: Skóre na světelné tabuli svítí stále 0-2, ale to proto, že obsluha světelné tabule trošku zaspala, už totiž padla další branka a tentokrát se redovali domácí. V 79. minutě totiž Slovácko prohrává s olomouckou Sigmou poměrem 0-2. Autorem góly Dubuisi stalo se tak poté, co Volický se prodral z levé strany do pokutového území. Už byl prakticky na zadní brankové čáře, na levé straně, už to trošku zavánělo autem, ale nakonec z levé strany, tedy z pokutového území, z velkého úhlu ještě Vodlický dokázal odcentrovat na vzdálenější tyč a tam si naběhl jeho spoluhráč Ndubuisi a do odkryté brány poslal míč k velké radosti domácích fanoušků, kteří teď použili pyrotechniku a okamžitě byli napomínáni. Velký dým se teď valí z prostoru z kotle Slovácka, z prostoru, který tradičně při domácích zápasech tedy...
0: A tak můžeme zase ve vysílání radiožurnálu Sport v poradu s mikrofonem za fotbalem zamířit jinam s tím, že Slovácko snížilo v souboji s Olomoucí na 1-2 a pojďme se podívat zase na pražskou Letnou, kde hraje Sparta s Teplicemi. Jaké je skóre, to řekne Mirko Vasič.
3: Skoro je 3-1 pro Spartu a to říkám ve 82. minutě. Teď Spartani znovu přebrali iniciativu a tlačili se do teplického pokutového území a kolem něj pomáhá k tomu už i Matěj Jurásek. Posila Sparty, která přišla z Noriče, má slavistickou minulost a některé výroky na spartianskou stranu z dřívějška. No a Spartani, hlavně Kotel, mu to dávají poznat, protože pískají při každém jeho kontaktu s balónem a jednou zatleskali i po jeho nepřesné přihrávce. Ale Jurásek se snaží, dostali domluvu od, nebo domluvu, spíš takový pohovor měl s hlavním rozhodčím Černým, který ukazoval ke spartianskému kotli, takže bylo jasné, že mu říká, aby se nenechal nějak zbytečně vyhecovat nebo něco podobného. Dalibor Černý to chce mít v klidu. Spartani mezi tím kombinují na vlastní obrané polovině. Už začala 83. minuta. Pražský tým vede na Teplicemi 3-1 ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy a stále přihrávky na vlastní půlce. Až teď Gudal směrem dopředu. Matěj Jurásek, možná jste za mnou slyšeli ten pokřik. Suchomel teď pěkně vysunul Karabce, který se dokázal zbavit Fortelného, ale Lukáši Marečkovi už před vápnem Kličku neudělal. Teplický kapitán si na něj počkal, dal nohu do směru jeho Kličky. No a teď Suchomel trochu nešťastně zasáhl Zlatohlávka do obličeje. Suchomel vůbec nevěděl o teplickém útočníkovi, který uhýbal, ale Suchomel, který se vracel, tak zasáhl Zlatohlávka do obličeje. Ale všechno bude v pořádku a může se pokračovat ve hře, což už se také děje, protože Krejčí dal zpátky na Večerku a ten na stopery, kterými jsou Vientis a od svého vystřídání také Takáč. A Takáč teď oblouček za spartianskou obranu, ale ten byl příliš dlouhý a doputoval až do pokutového území Sparty, kde byl připravený Surovčík. Tam neměl nikdo v náběhu šanci na tenhle nákup Ladislava Takáče, který tam hledal rozeběhnutého Švandu. Spartani znovu rozehráli na krátko. 84. minuta, vedou na Teplicemi 3-1, teď Serencen postupuje středem pole, vystoupil proti němu Zlatohlávek a tak Serencen si doleva pomáhá na krátko na Rineše a tam teď krásně Alkoser se dokázal zbavit bránícího hráče, už je v pokutovém území, další narážečka, střela, gól! 84. minuta, fantastická individuální akce Alkosera, který se zbavil u lajny Švandy nebo náprstka takovou za nohou, otočkou, pak postupoval do pokutového území, tam si zasekl i bránící teplické hráče a prostřelil gólmana Trmala. Takže v závěru zápasu se Sparta dostává do vedení 4-1, Alcocer se trefuje už po druhé v tomhle utkání a teď tedy tenhle gól stál za to a fanoušci jásají. Tohle se Alcocerovi povedlo, vymíchal hned tři teplické hráče a nakonec prostřelil i gólmana Trmala. Takže 4-1 v zápasu, v závěru zápasu čtvrtého kola fotbalové šance ligy a tady už to na velké drama nevypadá. Martin Suchomel, který měl křeče, tak musí střídat.
0: Sparta Teplice tedy 4-1, což o to na Letné doma to Spartě jde, nicméně v tomto ročníku šance ligy venku už to tak slavné není. Připomínám prohry v Brně 1-3 se Zbrojovkou a také 0-2 s Mladou Boleslaví. Mladá Boleslav, to je celek, který dnes hraje v Pardubicích a právě na tenhle zápas teď spěcháme za Jaroslavem Plašilem.
5: 82. minuta, tady už několik minut platí stav 1-1 pro Pardubické, to bylo hodně dlouho nadějné, pokud jde o výhru v tomto zápase, protože od 10. minuty vedli Pardubice zásluhu Patráka, jenomže v 75. minutě srovnal možná Šubert, možná to byl vlastní gól, těžko říct, protože skluzující hráč zasahoval blízkosti brankové čáry a je otázkou, jestli míč dopravil nakonec za brankovou čáru on, nebo to byl Šubert, který prostřelil ze strany gólmana Neumana. To není zase až tak důležité, to je spíš pro statistiky, ale podstatné je to, že 1-1 je to zatím v době, kdy začíná 83. minuta utkání. Boleslavští stále aktivnějším celkem, alespoň pokud jde o držení míče, ale už to snažení ofenzivní není na takové riziko, už je to mnohem kontrolovanější ofenziva než ještě před tou 75. minutou, kdy boleslavští prohrávali. Samozřejmě s tím stavem 1-1 také ožila mladoboleslavská část publika, je tady 2235 fanoušků, jak jsme se před pár minutami dozvěděli, nějakých možná 60 z Mladé Boleslavy, teď prožívá zápas zase mnohem veselý než ještě před několika minutami. 1-1 je to, teď Pardubičtí se snaží zaútočit na polovičce útočné, už jsou teď s míčem Šimek a jeho spoluhráči, jenomže právě Šimek se teď zase otáčí směrem ke svému brankáři a gólmana Neumana teď využívá záložník pardubického celku. Dlouhý nákop levačkou od Neumana na Vinicia, ten svádí souboj s kapitánem Králíkem, který vyhrál souboj s útočníkem Pardubic, přihrávka na brankáře Flodra, který okamžitě z první raději hrál dopředu, teď už boleslavští nebudou riskovat a určitě nebudou tak klidně rozehrávat někdy až bohorovně, by se dalo říct, před svou brankou, však také několikrát si kolidovali, ale vycházelo jim to i v minulém vydařeném utkání proti pražské Spartě, kterou připomínám, v minulém kole 2-0 porazili. Boleslav je tak stále jedním z neporažených celků nejvyšší domácí soutěže. Vypadalo to pro pardubické, že by mohli přerušit boleslavským a tedy ukončit tuto sérii. Teď už je to zase trošku jinak a navíc boleslavští teď budou mít míč po faulu na půlce hřiště. 84. minuta utkání, teď si na trávníku možná poleží ještě déle trošku jeden z boleslavských hráčů, je to střelec gólu v uvozovkách Šubert, který zůstal ležet na trávníku, už se z něj také ale zvedá, takže to nebude nic tak dramatického, toho střelce gólu jsem dal do uvozovek záměrně, aniž bych tím chtěl snižovat kvality boleslavského hráče, tak samozřejmě připomínám tu možnost, že mohlo jít také o vlastní gól, byť velkou, opravdu obrovskou zásluhu na tom gólu měl hlavně právě Šubert, který ze strany prostřelil brankáře Neumana. Ten si teď musí dávat znovu pozor, akce Mladé Boleslavy a teď fantastický reflexivní zákrok, protože Kolářík zakončoval pohotově do protipohybu brankáře a ten rychle secvakl nohy k sobě a tak to stále je 1-1 a teď tedy mohlo být mnohem hůř pro pardubické. Z ničeho nic boleslavští zahrozili v 85. minutě, stále platí 1-1. Autovýhod Mladé Boleslavy. Lipš teď kombinuje nakrátko se svými spoluhráči, Karafiát má balon, přihrávka středem hřiště, teď na Kozla, Kozel rozděluje míč na Hybše na levou stranu, teď je to Kolářík, střídající hráč, který se snaží uvolňovat před pokutovým územím, na hranici pokutového území nedovolený zákrok a to bude fantastická střelecká příležitost pro některého z hráčů Mladé Boleslavy v 86. minutě, teď už totiž Rozhodčí Lovětinský je nařídil přímý volný kop proti brance Neumana, golmana pardubického celku, který si teď jednou rukou zakrývá obličej, tak aby mu nebránilo ve výhledu sluníčko, a druhou rukou si také koriguje své spoluhráče ve zdit a zatím není nijak kompaktní, zatím komunikují fotbalisté Pardubic spolu tak nějak ještě neoficiálně, až teď začíná mnohem ostřejší debata a teď už je také brankář Neumann přilepený u své pravé tyčky a teď opravdu je důležité, aby si pohlídal každý centimetr, protože to je ohromná střelecká parketa, míč je prakticky na hranici pokutového území, na ose hřiště, ve prostřed hřiště, takže to může být v podstatě kdokoliv, levák i pravák, který se teď pokusí zaskočit brankáře Neumanna, který stále ještě nemá splněno, pokud jde o stavbu své zdi, za kterou ještě leží jeden z pardubických hráčů, to je samozřejmě běžná praxe bránícího týmu, pětičlenná zeď, za ní teď ještě jeden ležící hráč a vedle ještě vše také jistý Godwin, tak aby tam nebyla žádná mezírka. Karafiát a jeho střela přímo do zdi, tak teď si s tím tedy mladoboleslavští neporadili úplně ideálně. Kolářík ale opět se dostává do dobré pozice, položil si jednoho z pardubických hráčů, ale už je tam plno pro boleslavské a navíc tam byl nedovolený zákrok na hlavatého, píská rozhodčí Lovětinský a teď tedy vysvobozuje z tlaku pardubické.
0: Stále tedy 1-1 mezi Pardubicemi a Mladou Boleslaví v 87. minutě. My spěcháme v pořadu s mikrofonem za fotbalem na stadion Slovácka, kde hraje Olomouc a je u toho Tomáš Perutka.
4: 90. minuta už naskočila, takže už vyhlížíme, kolik že hlavní sudí tohoto utkání Adam Trska nastaví v závěru druhé půle. Zatím se u postranní čáry asistent rozhodčího s cedulkou, na které je nějaká nebo bude nějaká číslice, neobjevil. Hra pokračuje a pokračuje na útočné polovině Slovácka. Hráči domácího týmu teď zkoušejí něco vymyslet u rohového praporku. Přihrávka do pokutového území na Blahuta, který zkoušel prostrčit balon Horskému, ten sváděl souboj v 16, vybojoval pro Slovácko alespoň rohový kop, který teď domácí fotbalisté budou rozehrávat z pravé strany. Slyšíte asi sami pod mým komentářem skandování, hromadné skandování, my chceme gól, Slovácko samozřejmě chce dosáhnout toho, aby si z tohoto utkání odneslo alespoň jeden bod, aby nevyšlo úplně na prázdno. Center na přední tyč, ale odvrací obrana hostujícího týmu.
0: Slovácko tedy zatím stále prohrává s Olomoucí 1-2. My spěcháme na pražskou Letnou, kde možná za malou chvíli skončí souboj domácí Sparty s Teplicami. Mirko Vaseč má slovo.
3: Se hraje poslední ze dvou nastavených minut tohoto utkání. Sparta vede nad Teplicemi 4-1, kontroluje závěr tohoto utkání. Teď měla další příležitost, Karabec vyslal do breaku nebo do náběhu Matěje Juráska, ten si zastavil míč před koncovou čarou a obloučkem ho kroutil do malého vápna, kde byl připravený Brunes, ale přes jeho hlavu míč přeletěl a další rozehrávka už nebyla. Takže Sparta vítězí doma nad Teplicemi 4-1, když se dvakrát trefil Alcocer, jednou Gudala, jednou Irving, na druhé straně Lukáš Mareček na Teplické dával gól, snižoval vyrovnával v tu chvíli na 1-1, ale Sparta byla po většinu zápasu lepší. No a připravila teplickým fotbalistům první porážku v tomhle z ročníku fotbalové šance ligy ve čtvrtém kole. Spartani byli kombinačně lepší, byli nebezpečnější ve standardních situacích. Teplice hlavně čekali na breaky a podobné věci. Některé z nich byly nadějné, třeba když auta ještě za nerozhodného stavu běžel sám na golmana Surovčíka, ale zakončení se mu nepovedlo. Ale Spartani nedávali moc příležitostí teplickému týmu ke skórování. Vlastně i ten gól severočeského týmu byl takovou střelou z dálky z 25 metrů. Pěkná, utažená křížem k tyči, ale nedokázal jí golman Surovčík zastavit, možná byl i trochu.
0: A opět vítáme posluchače Radiožurnálu v pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport. Startujeme na Spartě, kam přijeli Teplice. Jak tohle utkání vypadalo, řekne Mirko Vaseč.
3: Vypadalo tak, že Sparta byla lepším týmem, dala 4 góly, Teplice 1, už je konec, toho je jasné, že Sparta vítězí nad severočeským týmem 4-1 a připravila Teplicím první porážku v této sezóně. Na straně Sparty se například premiérově trefil Gudal, nebo 2 góly dal Alcocer. Za Spartu skoroval také Ervin, za Teplice Lukáš Mareček. Teď utkání Pardubice, Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
5: Teď ještě 2 minuty nastavení. Tento zápas zatím je nerozhodný 1-1. Domácí se dostali v 10. minutě do vedení zásluhou Patráka. V 75. minutě překonával střelou z úhlu zblízka Schubert brankáře Neumana. Situaci se snažil ještě na brankové čáře zachránit jeden z pardubických hráčů, zřejmě Boledovič, ale už nezabránil tomu, aby to byl gól Mladé Boleslavy, nakonec potvrzený po krátkém přeskumu, a ten stav 1-1 platí tedy i teď, kdy začalo nastavení tohoto zápasu. Slovácko, Olomouc a Tomáš Perutka.
4: Běží nastavený čas, v Uherském Hradišti byly v závěru nastaveny 4 minuty a z nich už 3 jsou odehrány, takže posledních 60 vteřin má Slovácko na to, aby se pokusilo alespoň srovnat a získat alespoň bod z tohoto utkání, protože v právě probíhajícím nastaveném čase Slovácko prohrává s Olomoucí poměrem 1-2. Domácí prohrávali už 0-2 poté, co se trefili za hosty Lurving a také Barát. Za domácí snižoval v 78. minutě Dubuisi. No a teď zhruba půl minuty před vypršením nastaveného času platí, že Slovácko prohrává s Olomoucí 1-2. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
0: Připomínám, že koncovky obou zápasů můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v našem vysílání v pořadu s mikrofonem za fotbalem a pozvu také posluchače Radiožurnálu na přímý přenos po 8. hodině večer. Startuje utkání mezi Plzní a Zlínem. Tolik informace pro posluchače Radiožurnálu. Hezký den. S mikrofonem.

0: strany se na zadní tyči dostal k zakončení, ale jeho střelu zblízka dokázal jeden z bránících hráčů zblokovat. No a teď už domácí fotbalisté padají na trávník a olomoučtí ti se radují společně svým golmanem v prostoru své vlastní branky, protože Hanáci si odsud odváží všechny body. Konečný výsledek tohoto duelu Slovácko Sigma Olomouc 1-2.
1: Říká reportér Tomáš Perutka. V našem vysílání spěcháme také do Pardubic, protože tam už dost možná skončilo utkání domácích s Mladou Boleslaví. Jaroslave Plašile.
2: Ano, teď právě utkání skončilo nakonec tedy nerozhodně 1-1. Domácí ztratili tedy vedení čtvrt hodiny před koncem a ztratili také několik zraněných hráčů, což je možná pro ně také podobně nepříjemné, protože střelec prvního gólu Patrák se zranil, kromě něj také nuceně střídal v první půli Solil. No a je dost možné, že také zranění Jelinka bylo vynucené, kterého nahradil Licha, to se dozvíme samozřejmě až ze zápasového hodnocení trenéru, v tom případě Pardubic Jana Trousila, který tedy bude hodnotit remízu 1-1, stejně tak jako jeho protějšek Aleš Majer. Boleslavští nepřišli o neporazitelnost, protože se jim povedlo čtvrt hodinu před koncem srovnat. Šobert dostal přihrávku do pokutového území z levé strany, šel na brankáře Neumana, prostřelil jej mezi nohy a byť se ještě snažil jeden z pardubických fotbalistů, zřejmě to byl Boledovič, zachraňovat situaci na brankové čáře, tak už gólu nezabránil. Tak tedy 1-1 nakonec. Pardubice sice berou první bod, ale to je pro ně možná málo z tohoto zápasu. Boleslavští nestratili zatím neporazitelnost v této sezóně. Tak tedy hezký večer z Pardubic.
1: Krásný večer také do Pardubic. Pojďme si to jenom rychle zrekapitulovat. Domácí, tedy Pardubice, Mladá Boleslav 1-1, Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2, Sparta porazila Teplice 4-1. Ve 20.00 startuje přímý přenos na naší stanici, souboj Plzně se Zlínem obstará Vladislav Janouškovec. Teď vítězným celkům posíláme Queen.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že ta Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy má Kateřina Causidisová.
8: Česko by mohlo znovu začít udělovat některým Bělorusům krátkodobá víza. Ománské pobřeží zasáhla ropná skvrna z poškozeného tankeru. Fotbalisté pražské Sparty porazili ve čtvrtém kole šance ligy doma Teplice 4-1. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov popojíždí kolona z 39. kilometru. A zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Část Bělorusů si možná bude moci opět požádat Česko o krátkodobá víza. Jak zjistil Radiožurnál, počítá s tím vládní návrh připravený ministerstvem zahraničí. Týkalo by se to těch Bělorusů, kteří mají v Česku příbuzné. Pokud kabinet návrh schválí, mohli by podle mluvčího rezortu Adama Čergého začít podávat žádosti od konce září.
9: Ministerstvo navrhuje umožnit podávání žádostí pouze pro úzce vymezený okruh nejbližších příbuzných občanů České republiky nebo Bělorusů dlouhodobě legálně pobývajících v Česku. Jde zejména o rodiče, prarodiče, děti a vnuky.
8: O umožnění žádat o krátkodobá víza příbuzným Bělorusů žijících v Česku jednala s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů běloruská opoziční lídrině Světlana Cichanouská. Podle ní zákazem trpí hlavně její krajané, kteří bojují proti tamnímu režimu Alexandra Lukašenka. Kvůli svým aktivitám se totiž nemůžou do země vrátit a vidět své rodiny. Přibližně 12 kilometrů pobřeží ománské oblasti Ras Madraka zasáhla ropná skvrna. Informovala o tom ománská tisková agentura ONA. Ropa unikla z tankeru takzvané ruské stínové flotily. S její pomocí Moskva obchází protiruské sankce. Plavidlo na začátku června poškodili 3 výbuchy neznámého původu. Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na celém území Jihlavska odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé ji nesmí používat například na zalévání nebo na pouštění bazénů. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha. Místy pod ní.
10: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalová Sparta Praha vyhrála ve čtvrtém kole nejvyšší české soutěže nad Teplicemi 4-1. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko podlehlo doma Olomouci 1-2. V 8 hodin večer začne ještě duel mezi Plzní a Zlínem. I tohle utkání vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy. Plavec Jan Čejka postoupil na mistrovství Evropy do semifinále. Český reprezentant na 200 metrů polohově překonal český rekord časem minuta 59,73 sekundy. Pokračuje Čejka.
6: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady. Vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 minut nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
11: Semifinále českého reprezentanta odstartuje po 20. hodině večer.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D1 zdržení za Divišovem i při průjezdu Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy naberete dlouhé zdržení za sjezdem na Divišov. Až do zastavení se brzdí v obou pruzích na 39. kilometru a půl hodiny se popojíždí kousek za sjezd na Sázavu. Na 33. kilometru tam pokračují s odstraňováním zhořelé cisterny. Právě ji nakládají na odtah. Je to celkem náročná operace. Okolo se dá projet pouze levým pruhem. Na D1 na trase z Prahy do Vyškova trvá silnější provoz i na průtahu Brnem. Zpomaluje se před sjezdem na Mikulov na 193. kilometru a v podobném tempu se pokračuje až k exitu 196 a kilometr 194 směr Vyškov. Právě teď vidíme na kamerách čerstvou nehodu. V levém pruhu 2 osobní auta zatím bez jakéhokoliv označení. Okolo se navíc pohybuje posádka. D2 na výjezdu z Brna směrem do Bratislavy a potíže u Modřic na 3. kilometru. Těsně za sjezdem v levém pruhu 2 havarovaná osobní auta nesouvisle se popojíždí od Avionu. A ještě silnice 52 před Mikulovem, 15 minut se popojíždí už z rakouské strany až ke kruhovému objezdu u Byly. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách naměříme většinou kolem 22. Tolik zprávy.
14: Posloucháte Radiožurnál Sport a to i o víkendu, konkrétně v sobotu 15. srpna. Jsme moc rádi, že jste si naladili tuhle stanici, která je nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanicí v Česku. Pokud jste si nás pustili právě teď, tak vězte, že už 3 zápasy fotbalové šance ligy jsou minulostí. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Mladá Boleslav tak stále zatím neprohrála v novém ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže. Sparta porazila doma Teplice 4-1 a Olomouc uspěla na stadionu Slovácka 2-1. V 8 hodin večer nabídneme přímý přenos z utkání Viktorie Plzeň se Zlínem, byť do tohoto fotbalového přenosu zasáhnou také evropské šampionáty v plavání a v atletice. Tak na tohle se můžete těšit. Za maličkou chvíli se můžete také těšit na motorismus, a to konkrétně na Barum Rally. Tam se totiž vydáme hned po písni od skupiny Bastille. Hezký poslech.
12: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: turn to dust all that I adored.
1: Od 14. do 16. srpna, nebo chcete-li od pátku do neděle, se na území České republiky jede velmi tradiční rallyový závod Barum Rally. No a my právě teď o tomhle podniku se budeme bavit s Davidem Nekvindou, kterého teď vítám ve vysílání. Hezký den.
2: Hezký den ze servisní zóny v Otrokovicích.
1: Tak poprosím tě, Davide, o možná nějaké shrnutí toho, co se zatím stalo, toho, co jsi měl možnost vidět.
2: Ten dnešní program byl rozdělený na dopolední a odpolední blok a dá se říct, že oba nabídli úplně jiný příběh. Ten dopolední, tak ten byl ve znamení střídání lídrů závodu. Po každé rychlostní zkoušce vedl někdo jiný. Po včerejší super noční rychlostní zkoušce v centru Zlína to byl Ital Andrea Mabellini. Po první dnešní ranní rychlostní zkoušce se dostal do vedení Jan Kopecký, toho pak vystřídal Filip Mareš a v závěrečné dopolední rychlostní zkoušce se do vedení dostal Adam Březík. No a ten odpoledne už to své vedení nepustil, takže přenocuje jako lídr Barum Rally. Odpoledne tedy platilo, že po každé z rychlostních zkoušek vedl tento závodník, který je opravdu domácí, vyrůstal právě tady ve Zlíně, stále tady žije, takže je to pro něj opravdu domácí závod a ty zdejší tratě velmi dobře zná. Zatím se mu nikdy nepodařilo na Barum Rally skončit na bedně mezi třemi nejlepšími, takže teď k tomu má nakročeno. Vede o 10 sekund před druhým Polákem Mikko Marčikem, ten má pak za sebou o další necelé 2 sekundy finského lídra evropského šampionátu Teemu Suninena. Co je trochu zvláštní z pohledu historického, tak v okolí Zlína se vždy nejvíc dařilo českým závodníkům. Od roku 2012 tady nevyhrál žádný cizinec, ale teď je to tedy tak, že je první Březík, za ní jsou 4 cizinci a další Čech je až 6. Filip Mareš. Takže takto jsou karty rozdány.
1: S Davidem Nekvindou si povídáme o Barum Rally, tradičním závodě motoristickém. Otázka teď na Davida další směřuje k jménu Jan Kopecký. Ty jsi mluvil o tom, že vyhrál jednu z etap nebo rychlostních zkoušek, nicméně úplně celkově s dnešním dnem asi spokojený nebude.
2: To je ta, řekl bych, nakonec vlastně asi nejdůležitější zpráva dnešního dne, protože obhájce vítězství a 12-násobný šampion Barum Rally, takže historický rekordman tohoto závodu, letos určitě nevyhraje, závod ani nedokončí. Bylo to v předposlední rychlostní zkoušce troják, ve které nejdřív dostal defekt z zadní pneumatiky, no a pak, když jel pomalu už do cíle, protože chtěl dojet aspoň s nějakým časem, tak zjistil, že mu auto nebrzdí a až v cíli, pak už o tom s námi mluvil novináři, zjistil, že se mu dostal nějaký kámen do levého zadního kola, přetrhal tam víceméně, co přetrhat šlo, takže mu vytekla všechna brzdová kapalina. Říkal, že měl vlastně velké štěstí v neštěstí, protože to, že mu auto nebrzdí, zjistil už, když jel s defektem, takže jel pomaleji, že kdyby jel naplno a zjistil před nějakou zatáčkou, že šlápl na brzdu a ta vůbec nereaguje, tak by to bylo podstatně horší. Takže Jan Kopecký závod nedokončí, zajel do servisu, kde tedy nechává opravit své auto a je jasné, že letošní Barum Rally bude mít jiného vítěze.
1: No a ještě jednu otázku. Otázku na Davida Nekvindu jsem si přichystal s ohledem na to, jak těsná byla třeba Rally Bohemia před pár týdny, tam se rozhodovalo o vítězi opravdu v rozpětí jednotek sekund a s ohledem na to, co ty si říkal, jaký náskok aktuálně má lídr Barum Rally, tak co očekáváš od zítřka?
2: Myslím si, rozhodně ještě není rozhodnuto, řeknu to takto, i když ta poslední rychlostní zkouška přece jenom to trošku rozstřelila, protože velkou ztrátu získal už taky zmiňovaný Filip Mareš, který v té poslední rychlostní zkoušce dostal takzvaný pomalý defekt, ucházela mu pneumatika, ztratil zhruba 30 minut, on do té doby byl třetí ve velmi těsném kontaktu s Adamem Březíkem, takže ten 10-sekundový Březíkův náskok znamená, že má velmi slušnou pozici, ale rozhodně to ještě není tak, že může jenom dojíždět do cíle. Ten zítřejší program opět nabídne 6 rychlostních zkoušek, tu stejnou porci jako dnes a 10 sekund se může velmi rychle rozplynout. Takže co by mohlo být zajímavé je to, že skutečně se zdá, že po těch 14 letech by třeba mohl Barum Rally vyhrát cizinec. To by tedy byla po delší době novinka.
1: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport David Nekvinda, se kterým se rozhodně tento víkend neslyšíme naposledy. Tak Davide, pro tuto chvíli díky.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Řadu tenisových zápasů s českou účastí budeme sledovat dnes na radiožurnálu Sport, alespoň na dálku, na turnaji kategorie 1000 v Cincinnati. Jakub Menšík by se měl utkat s Italem Belučím, potom také Jiří Lehečka s dalším italským soupeřem Berrettinim. Nicméně aktuálně v Cincinnati prší a tak jsou zápasy přerušené a je dost možné, že ty souboje s českou účastí se posunou i do pozdního večera českého času. Pokud jde o ženský pavouk, tak se můžeme těšit na zápasy Nikoly Bartuňkové s Rumunkou Kirsteovou nebo třeba Lindy Noskové s Britkou Boltrovou. To všechno v příštích hodinách ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku. Teď aktuálně zamíříme na evropský šampionát v plavání a to za naším reportérem Martinem Charvátem, který nás pozve určitě na to, co nás čeká, ale zároveň probereme také to, co se stalo dnes. Tak Martine, můžeš začít tím, co už máme za sebou.
1: Hezký večer, máme za sebou vítězství Leona Marchanda v jeho první disciplíně na tomto mistrovství světa. Leon Marchand vyhrál 200 metrů motýlek, byl o více než 2,25 sekundy rychlejší než Maďar Marton a suverénně si hlídal to první místo ve druhé polovině závodu, co ale bylo opravdu elektrizující tady v hale, tak před chvílí si Marchand přišel pro zlatou medaili, dostali na krk, začala hrát francouzská hymna a místní DJ, nazval bych to, velmi dobře poznal, že celá hala zpívá a tak hymnu vlastně stáhnul. Nehrála vůbec žádná a celá hala pouze zpívala, což byl opravdu velmi zajímavý zážitek slyšet tady v Paříži na evropském šampionátu. Další hymna, která hrála, tak byla polská a to proto, že velmi zkušená Polka Katařina Vasiková vyhrála závod na 50 metrů kraul. Byla to hodně zajímavá situace, protože zvítězila 34-letá Vasiková před 33-letou Šéstrémovou, to už se v plavání moc nevidí, aby 30-leté plus závodnice vítězily, a nebo když už zvítězí jedna, nebo je na stupních vítězů, tak aby tam byla ještě druhá, jenom pro srovnání, ta třetí, která byla na stupních vítězů, tak byla o 14, respektive 13 let mladší, než byly ty první dvě, tedy Italka Sara Curtisová. No a ještě jedna zajímavá věc se nachystala na zítřejší finále na 50 metrů kraul, a to proto, že co do nejrychlejších časů v semifinále je měli Ukrajinec Šeremetěv, potom Rus Kornějev a třetí byl Ukrajinec Buchov. Bude to tedy přesně to, čeho se evropské plavání obávalo, ale od Mezinárodní plavecké federace World Aquatics nedostalo v posledních letech už na vybranou.
0: S Martinem Charvátem si povídáme o plaveckém evropském šampionátu v Paříži. Musím říct, Martine, když jsi mluvil o tom, že zvítězili závodnice 30+, tak si mi udělal radost, protože mě občas deprimuje to, jak mladí úspěšní sportovci už se na tom jevišti sportovním pohybují, takže úspěchy třicátníků cením o poznání více s ohledem na to, kolik je mě a vlastně kolik je nám, můžu klidně říci. Pokud se teď zaměříme trochu na české plavání, tak se můžeme bavit právě o těch mladších reprezentantech a dva z nich už mají zlaté medaile. Tak jak by si aktuálně zhodnotil ten probíhající evropský šampionát z českého pohledu? Protože předpokládám, že to budou superlativa.
1: Předpokládáš správně, vzhledem k tomu, jaká je tu konkurence, o které jsme se bavili už před samotným šampionátem, a to platí také pro ty dvě tratě, kde zvítězili Miroslav Knedla a Barbora Sémanová, tedy 50 metrů znak u Knedly a 200 metrů kraul u Sémanové, tak to byly výborné časy, výborné závody. K tomu připojme dvě pátá místa v rovněž naprosto skvostné konkurenci u Barbory Janíčkové na 100 metrů kraul, respektive Jana Čejky u 200 metrů znak, kdy Jan Čejka se dostal do druhé desítky nejlepších plavců historie na 200 metrů znak, jenom zkrátka velká část z nich stále ještě plave a je v Evropě, ale přesto Jan Čejka páté místo, skvělá vizitka, stejně tak Barbora Janíčková. To jsou čtyři skvělí plavci, ale o dalších šesti, kteří jsou v české výpravě, vlastně nebylo vůbec slyšet, protože se nedostali ani do semifinále a to ani jednou. Takže máme tady to jednoznačně pozitivní dvě zlata, máme tady jednoznačně výborné výsledky Barbory Janičkové a Jana Čejky, dalších dvou, kteří v podstatě, když jenom se přiblíží svým časům z tohoto šampionátu, tak pojedou na olympijské hry v přespříštím roce. To už můžeme říct teď, přestože se očekává ještě jejich zlepšení, takže by tam mohli mít teoreticky velmi slušný výsledek, jenomže za nimi je trochu propast. Tak snad ta propast se co nejdřív zmenší, a to ne tím, že by zmíněná čtveřice svými výsledky povadla.
0: S Martinem Charvátem si povídáme dál na radiožurnálu Sport. Martin aktuálně na evropském šampionátu v plavání v Paříži. Zmínil jméno Jan Čejka. To bude jméno, které také uslyšíte v přímém přenosu ve vysílání radiožurnálu Sport. Za zhruba nějakých necelých 40 minut, tak ještě, Martine, prosím, pozvi posluchače na to, co nás dnes čeká.
1: Budeme doufat, že Jan Čejka se podruhé dostane pod 2 minuty na 200 metrů polohově. Dopoledne zaplaval český rekord minuta 59,73 sekundy, první český čas pod 2 minuty, ale ti nejlepší, kteří chtějí do finále, tak si myslím, že budou s těmi sekundami ne na 59 a vysokých desetinách, ale na 58 a možná i nízkých desetinách, což pro Jana Čejku, zejména kvůli tomu, že, a on sám to ví, má v porovnání s ostatními velmi slabý třetí, ten prsařský úsek, tu prsařskou padesátku, tak bude poměrně dost náročné, ale pro něj minimálně velmi pěkným povzbuzením, že se do toho semifinále dostal a teď se pokusí samozřejmě ještě zrychlit, ale otázkou je, jestli to bude stačit na finále. Pro něj už na hlavní trati splněno, takže kdyby to finále bylo, bylo by to hezké, když nebude, bude to možná trochu podle očekávání.
0: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport z evropského šampionátu v plavání Martin Charvát, se kterým se také ještě dnes uslyšíme. Pro tuto chvíli, Martine, díky za informace a těšíme se za těch zhruba necelých 40 minut.
1: Zatím naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po skupině Support Lesbians na radiožurnálu Sport krátce o šance národní lize, tedy druhé nejvyšší české fotbalové soutěži. Karviná vyhrála v České Lípě 5-2, Příbram remizovala s Prostějovem 2-2. Kromě Říž aktuálně hraje s Jihlavou, v 72. minutě prohrává 0-2, no a stejným výsledkem vede Táborsko nad Opavou v 71. minutě. Teď zprávy, ve kterých zase uslyšíte o výsledcích z nejvyšší české soutěže.
1: 19 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu anebo nárazu. Podle BESIPu je důležité taky její správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí v Česku helmu nosit povinně. Ve Francii budou i zítra stávkovat posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť Paříži, Lyonu a Bordeaux. Podle mluvčí EasyJetu budou moci cestující získat za zpožděné a zrušené lety finanční náhradu. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Sport. Fotbalisté Sparty Praha porazili ve čtvrtém kole Šance ligy doma Teplice 4-1 a jsou v tabulce na osmé příčce. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Domácí po třech porážkách získali první bod, hosté jsou dál bez prohry. Slovácko doma prohrálo s Olomoucí 1-2. Ve 20 hodin ještě odehraje své čtvrté kolo nejvyšší české soutěže Plzeň se Zlínem. A za necelou půl hodinou bude český plavec Jan Čejka bojovat o finále mistrovství Evropy. Závod českého reprezentanta vám nabídneme živě na radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Protisměr v Praze v Blance a na D1 zdržení u Divišova. V metropoli teď velice opatrně v tunelu Blanka, pokud jedete stroji na Břevnov. Sjezdem na Letnou najelo auto do špatného směru a pohybuje se tak v protisměru. V Blance pozor na trase stroji na Břevnov. Mezi Trojským mostem a Letnou jede auto v protisměru. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Do Kolony se vyjíždí už kousek za sjezdem na 40. kilometru. Na 33. k Sázavě se vleče hodně přes 40 minut. Tam stále nakládají na odtah zhořelou cisternu z dnešního dopoledne. Průjezdný zůstává pouze levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se brzdí za výstavištěm přibližně na 192. kilometru. Těsně za sjezdem na Mikulov na 194. překáží v levém pruhu nabourané osobní auto. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Sadskou a Nymburk. Na 27,5 kilometru přímo v omezení zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto označené světelnou šipkou silničářů. Projíždí se tak pouze zúženým levým pruhem, provoz už je ale slabší. Nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu pak začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty většinou až 37 stupňů. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
5: Poslouchej Sport.

0: Velká klasika od skupiny Toto, píseň Afrika, dozněla v 19 hodin 37 minut. My teď na radiožurnálu Sport zamíříme alespoň na dálku do Helsinek, tam totiž české basketbalistky porazily na turnaji v rámci přípravy na zářivé mistrovství světa Švédsko, a to konkrétně 75-63. Měli jsme, nebo respektive národní tým měl hned tři nejlepší střelkyně, schodně 13 bodů naházely Julie Pospíšilová, Veronika Voráčková a taky Petra Holešínská. České basketbalistky nastoupí zítra ve Finsku právě proti domácímu výběru. Hrát se bude od 17 hodin. I o tom v našem vysílání uslyšíte. Teď se ale zase přesuneme na dálku někam úplně jinam. Ze severu Evropy se vydáme na britské ostrovy, konkrétně do Birminghamu, kde probíhá atletický evropský šampionát. Zdravím tedy ve vysílání naše kolegy Adama Procházku a Jakuba Marka.
1: Příjemný večer.
2: Hezký večer.
0: Pánové, tak na úvod klasická otázka, taková ta shrnující, co už máte za sebou, respektive co mají atleti za sebou, co nejvýznamnějšího byste vypíchli?
1: Dnes to bylo veselější než třeba včera. Na 15-stovce ženské Kristýna Sasínek-Meky postoupila do zítřejšího večerního finále běhu na 1500 metrů, přestože rozhodně nepatřila mezi velké adeptky na postup, ale po dlouhé době se mohla radovat z velkého postupu. Ona před 5 lety byla ve finále na olympijských hrách v Tokiu, teď tedy jí čeká finále tady v Birminghamu.
2: A bylo to nesmírně těsné, ona v tom svém rozběhu skončila vlastně na 6. místě, na posledním postupovém o 0,3 sekundy porazila Galviditijovou z Litvy, rozhodoval až fotofiniš a Meky byla potom hodně emotivní, říkala, že brečela vlastně poprvé od olympijského Tokia, že už v loňské sezóně, kdy se jí nedařilo vůbec, přemýšlela, jestli to nebude třeba konec. A teď tedy zjistila, že to konec asi není, protože, jak už zmiňoval kolega Jakub Marek, postoupila do finále.
1: Ona přesto, že vbíhala do cílové rovinky na 10. pozici, tak se dokázala dostat před další 4 soupeřky na 6. místo, tedy poslední postupové, a půjde tak do finále. V maratonu a půlmaratonu chodeckém dopoledne se rozdělovaly medaile tady v centru Birminghamu. Nejlepším Čechem byl 12. na půlmaratonu Albert Kukla, tomu je teprve 21 let, byl obrovsky spokojený s tímto výsledkem, prý to vůbec nečekal, a mohl by to být i zajímavý příslib do budoucna, protože, jak říkám, je mu teprve 21 let.
2: A mezi tím, co byl Jakub Marek v centru, kolega, a sledoval tedy maratony, půlmaratony, tak já jsem byl na stadionu, sledoval jsem českou sedmibojařku Adélu Tkáčovou, která má za sebou tedy 6 disciplín ze 7 a je na průběžném 21. místě z 22 závodnic. Je to její první velká akce, sbírá zkušenosti a taky zážitky, takhle o tom sama mluvila. Nejvíc bodů nazbírala v bězích na 100 metrech překážek a na 200 a nejvíc ztratila v oštěpařském sektoru. To byla zatím ta poslední disciplína a má to jednoduchý důvod. Jednak tedy, že to není její nejsilnější disciplína, ale jednak taky proto, že má problémy s loktem, byla zraněná, teď to měla otejpované v takové ortéze a viditelně jí to bolelo po tom prvním pokusu. To byl vlastně ten jediný, který se jí započítal a měřil 30 metrů a 11 cm. A jenom připomenu, že už jí čeká jenom jedna disciplína, a to běh na 800 metrů, zhruba tak za hodinku.
1: Ona dokonce, Adéla Tkáčová, v posledním závodu v Polsku, v posledním 7. boji házela druhou rukou, levou rukou. Já si nedovedu představit, že bych oštěp nějak dokázal smysluplně hodit druhou než tou dominantní rukou. Ona tou druhou rukou hodila také téměř 30 metrů v Polsku, ale tady samozřejmě se snažila, aby to bylo co nejlepší, ale evidentně ji limitoval ten loket, tak se teďka bude snažit ještě vylepšit třeba i osobní maximum v závěrečné osmistovce.
0: Přiznám se, že to mi přijde úplně neuvěřitelné, protože kdybych to vztáhl třeba na tenis, tak zkusit odservírovat svoji silnou pravačkou a pak levou, tak si myslím, že by to trvalo hodně dlouho, než bych se trefil do kurtu s Jakubem Markem a s Adamem Procházkou si povídáme o dnešním programu na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Česká výprava zatím bez medaile, ale to by se mohlo změnit. Nicméně, respektive doufáme, že se to změní, protože asi ty dvě největší naděje budou dnes ve hře. Tak ještě krátká, nebo nemusí být nutně úplně krátká pozvánka na to, co nás čeká, hlavně vaše očekávání, protože mohlo by to být velmi pěkné, třeba dvě zlata, pokud jde o Jakuba Vadlejcha v oštěpu a Lourdes Glorie Manuel na 400, ale teoreticky se klidně může stát, že to bude bez medaile i po dnešním večeru.
1: Ono se chce říct, když ne dnes, tak už nikdy, protože ne, že bych podceňoval zítra maratonkyni Terezu Hrochovou a Kristýnu Sasínek-Meky, obě můžou si myslím bojovat o elitní desítku, ale na medaili to by byla skutečně senzace. No a dnes tedy oštěpař Jakub Vadlejch ve 21 hodin a 1 minutu odstartuje, respektive on odstartuje Julian Weber, bude házet jako první ve finále mužského oštěpu, ale hned po něm půjde Jakub Vadlejch. Já se obrovsky těším na tuto soutěž, protože si myslím, že bychom se mohli dočkat i poměrně dlouhých hodů. Když se podíváme tady na vítr, tak ten vane sprinterům na stovce po větru, respektive vanul by jim dozad, kdyby tady běželi. No a hází se teď aktuálně z druhé strany, tedy z levé, takže budou házet po větru oštěpaři a to by mohly být velmi zajímavé výkony. Doufejme, že i u Jakuba Vadlejcha.
2: A mezi tím, co budou vzduchem létat oštěpy, tak se na start 400 metrů na finále připraví taky běžkyně, včetně Češky Lourdes Glory Manuel, to začíná tedy v 21 hodin a 10 minut. Bude mít velkou konkurenci ve finále, tak uvidíme, jestli to bude na medaili. Každopádně zajímavé je, že obě ty velké medailové české naděje jsou úplně rozdílné. Mezi tím, co Jakub Vadlejch, to je ostřílený matador, je mu 35 let a na tom vrcholu je v podstatě už dobrých 10 let, tak Lourdes Gloria Manuel, 21-letá česká reprezentantka, ta do té nejužší světové špičky pronikla až v letošní sezóně.
1: Manuel poběží v 8. dráze, takže nebude úplně v té krajní. To je dobré znamení. Nad sebou bude mít ještě Britku Amber Enningovou, která dost možná to napálí hodně od začátku, protože ona před sebou nikoho mít nebude a ona i běhá. Tak ty čtvrtky, že to rozběhne hodně. Rychle pod sebou naopak bude mít Natálii Bukovickou a Henriette Jägerovou. To jsou si myslím dvě největší soupeřky právě pro ten dnešní závod, pro Lourdes Glory Manuel už v semifinále. Tady běželo 5 čtvrtkařek pod 50 sekund, skvělou úroveň. Tady má ženská čtvrtka na posledním evropském šampionátu v Římě, byla Lourdes Gloria Manuel čtvrtá za 50,52 setin sekundy. To si myslím, že dnes rozhodně na čtvrtou pozici tento výkon stačit nebude.
0: Říká Jakub Marek společně s Adamem Procházkou. Ještě otázka na závěr, je mi celkem jedno vlastně, kdo z vás na ní odpoví. Jakub Vadlejch mluvil o tom i v rozhovoru s Jakubem Markem, že má rád teplo, tak je zase teplo, byť už je docela, řekněme, pozdější večerní čas, tak bude to zase v horku?
2: No, nebude to úplně v horku, ono se tady trochu ochladilo, vlastně i já jsem si vzal dlouhý rukáv, i Jakub Marek má takovou vestu. Když se podíváme, kolik je tady teď stupňů, tak je to 21, ale v momentě, kdy se tady bude házet oštěpem a kdy bude běhat Lourdes Gloria Manuel, tak už to klesne k nějakým 19-18 stupňům.
1: Není to takové horko, jaké má Jakub Vadlejch rád, ale obloha je absolutně bez mráčku, řekl bych optimální podmínky pro atletiku, když před dvěma týdny v Glasgow na hrách Commonwealthu bylo 10 pršelo, foukal vítr, tak to bylo úplně něco jiného.
0: Říkají ve vysílání radiožurnálu Sport reportéři Jakub Marek s Adamem Procházkou, se kterými se rozhodně neslyšíme naposledy, protože se po 9. hodině budou velmi často oba dva střídat v našem přímém přenosu nebo v našem pořadu s mikrofonem za sportem. Připomínám, že do toho také promluví evropský šampionát v plavání a také fotbalový zápas šance ligy mezi Plzní a Zlínem. Pánové, pro tuto chvíli díky, naslyšenou za zhruba hodinku a kousek.
1: Příjemný večer.
2: Hezký večer.

0: Atlas Falls, píseň od skupiny Shinedown, dozněla na Radiožurnálu Sport. Opět připomínám výsledky dnešních zápasů fotbalové šance ligy. Sparta porazila Teplice doma 4-1, Olomouc uspěla na Slovácku, vyhrála 2-1 a Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Jedno utkání nás ještě čeká dnes na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Budeme vysílat utkání Viktorie Plzeň se Zlínem. No a právě na tenhle duel do Štruncových sadů vyrazíme už teď na předzápasové informace ve vysílání. Vítám Pavla Tilšara, dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Tak když se podíváme na výsledky Plzně zatím v této sezóně, tak podobně jako u Sparty to není úplně uspokojivé. Mluvil jsem o tom, že Sparta vyhrála dnes 4-1, ale pokud se podíváme na západočeský klub, tak je to porážka, remíza, no a asi nejvíc nám všem v paměti ještě utkví na nějakou chvíli souboj v Teplicích 5-5. Tak je tam nějaká reakce na tenhle výsledek, pokud jde o složení plzeňského týmu, jak to postavil kouč Hiský?
1: Udělal 3 změny v základní sestavě oproti tomu utkání minulý týden, který Davide taky opravdu budu si hodně dlouho pamatovat. Nehrají Prepsl a Pirgič, tito dva hráči zůstali na lavičce. Mimo soupisku je Vidra, místo nich tady začnou Princ Adu, Červ a Ladra. Martin Hiský určitě musel hodně své svěřence namotivovat do tohoto zápasu, protože 20 let neměla Viktoria takto špatný vstup do sezony nejvyšší domácí soutěže. Jinými slovy, 20 let se nestalo to, že by Plzeň nevyhrála v úvodních 3 kolech a dnes se to pokusí změnit proti Zlínu, který je na tom ještě hůř než plzeňská Viktoria, tedy tak, že nezískal v těch úvodních 3 kolech ani bod.
0: Pavel Tilšar ve vysílání Radiožurnálu Sport bude komentovat utkání Plzně se Zlínem. Když hrála Sparta s Teplicemi a na hřiště se dostal Matěj Jurásek, tak od domácího kotle sklidil docela nehezkou reakci, hodně pískání, hodně bučení. Už i v Plzni byly z tribun znát nebo slyšet celkem negativní reakce směrem k kouči Hiskému. Stalo se něco v tom dnešním předzápasovém programu, něco podobného, něco na tenhle způsob, nebo zatím si se nesetkal s touhle reakcí?
1: Zatím jsem se nesetkal, přiznám se, že tady hodně nahlas hraje hudba, zhruba 50 minut před výkopem to začalo, takže vlastně ještě pokud se něco takového stalo, tak jsem to nezaznamenal, ale myslím si, že pokud by se plzeňské Viktorii nedařilo ani v tom dnešním utkání, tak by určitě nějaká reakce z plzeňského kotle přišla, protože ani fanoušci nejsou zvyklí na to, co se teď v Plzni děje, tedy na to, že se prostě nevyhrává a možná ještě víc po té, co na předsezónní tiskové konferenci mluvil jak kouč Hiský, tak taky šéf klubu Adolf Šádek o tom, že Plzeň chce útočit na ty nejvyšší příčky, jinými slovy, že chce získat titul.
0: Ještě jednu otázku bych si schoval pro Pavla Tilšara, a to celkem nesportovní, spíše meteorologickou, protože když se hrálo na Spartě nebo i v jiných částech České republiky, tak bylo velké teplo. Teď máme nějakých necelých 8 hodin večer. Je cítit zase ta vlna horka i na západě Čech?
1: Velmi cítit, je tu stále přes 30 stupňů, 31 stupňů. Musel jsem se vrátit do tiskového centra tady pro novináře, které je úplně jinde než komentátorská pozice Radiožurnálu Sport, a hodně jsem se spotil, takže si myslím, že pro fotbalisty to bude nepříjemné na trávníku to počasí, které možná už příští týden bude o něco lepší pro fotbal.
0: Říká Pavel Tilšar ve vysílání Radiožurnálu Sport. Za nějakých 8 minut se v našem éteru usadí permanentněji, byť samozřejmě jeho přenos budeme také, nechci říct ředit, ale také tam prostě zazní informace z evropského šampionátu, jak v plavání, tak v atletice. Pro tuto chvíli, Pavle, naslyšenou a děkuju.
1: Taky díky, budu se těšit.

lopatej. Divoký byl batalion, dozněl na radiožurnálu Sport, stále dělá vám společnost nejposlouchanější digitální rozhlasová stanice v Česku a jsme za to moc rádi. Pojďme si ještě jednou připomenout výsledky dnešní fotbalové šance ligy. Sparta Teplice 4-1, Pardubice Mladá Boleslav 1-1, Slovácko Olomouc 1-2. Zhruba za 4 minutky se vydáme do Štruncových sadů, kde domácí Viktoria Plzeň nastoupí proti Zlínu, ale kromě fotbalu budeme sledovat také atletické šampionáty, respektive evropské šampionáty v atletice a také v plavání.

0: somebody.
1: Přímý přenos
2: Radiožurnálu Sport.
3: Před sezónou vyhlásili útok na titul, po třech kolech šance ligy, ale fotbalisté Plzně mají zatím dva body za dvě remízy a jednu porážku. Teď nastoupili proti Zlínu, aktuálně poslednímu celku letošní tabulky, a tenhle zápas, tedy Plzeň-Zlín, komentuje na Radiožurnálu Sport Pavel Tilšar.
4: Hezký večer, za malý moment začne dnešní poslední zápas čtvrtého kola fotbalové šance ligy Plzeň-Zlín. Domácí je Viktoria v úvodních třech kolech ještě nezvítězila a je to její nejhorší start do nejvyšší domácí soutěži v soutěže po 20 letech. Zlín je na tom ještě hůře, tři kola, nula bodů. Bronislav Červenka staví do brány, tradiční oporu dostála, v obraně jsou Černý, Kolář a Kukučka, před nimi Kopeční, Petruta, Nombil a Fukala, Apiach a Šmiga, a poslední jméno ze zlínské základní jedenáctky se nechávám nakonec, protože to je Grigora, nikoliv Zdeněk, jak jistě víte, současný viceprezident zlínského klubu, taky první místopředseda výkonného výboru fotbalové asociace České republiky za Moravu, ale jeho syn David Grigora dnes vůbec poprvé v nejvyšší domácí soutěži. V brance Plzně Vígele čtyři obránci Dosky, Spáčil, Dvech a Memič, v záloze Červ, Hrošovský, Suare, Ladra, Kabongo a na hrotu útoku Adu. Za malý moment sudí Radina zahájí toto utkání. Tady ve Štruncových sadech jako první do balónu kopnou fotbalisté Zlína a konkrétně to bude záložník Petruta, který už je připravený ve středovém kruhu. Právě teď začíná zápas Plzeň-Zlín ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy, dlouhým nákopem zlínských hráčů ze středu hřiště do levé strany, a Zlínu se tam podařilo získat balón. Fukala to byl, který ještě se přetahuje s Memičem u levé postranní čáry ze zlínského pohledu. Nakonec ale Fukala nezískal pro svůj tým autové vhazování. On se jako poslední dotkl míče předtím, než opustil hrací plochu, takže to je plzeňský aut a Memič má balón ve svých rukách, nachází Adua, který mu sklepl zpátky na pravé straně Memič, po něm Dvech, zahraje si taky Vígele, který v minulém kole inkasoval 5 gólů od teplických fotbalistů. Skončilo to remízou 5-5, to utkání, o kterém jsme taky na Radiožurnálu Sport hodně dlouho mluvili. Teď plzeňská rozehrávka přerušená faulem napadajícího Šmigy, který dojel obránce Plzně Spáčila, ten vracel balon zpátky Vígelému a pak se musel připravit, že do něj Šmiga nabourá. Takže první varování taky od sudího Radiny pro zlínského útočníka, aby trochu krotil emoce v úvodu zápasu. Začíná teprve totiž druhá minuta utkání mezi Plzní a Zlínem a zatím je to 0-0. Plzeňané rozvíjejí postupnou akci od obránce Dveha, po něm bude hrát další stoper Spáčil. Zahraje si taky Dosky na plzeňské polovině, pak převedl míč kolem Šmigy do středového kruhu. Následuje dlouhý nákop na Hrošovského. Hrošovský srazil ten míč pro Adu a Adu se ale nezapojil do kombinace. Jenže Zlínu se nepodařilo ten míč udržet na svých kopačkách. A tak Viktoria může pokračovat v kombinaci přes pravou stranu. Míč má Dvech, narazil se s Červem a ten končí na zemi po souboji zase s Nombilem, který trochu přitvrdil muziku v úvodu zápasu. Na konci druhé minuty tedy napomínaný další hráč, zatím jen slovně od sudího Radiny po Šmigovi i tedy Nombil. Končí druhá minuta, začínat bude ta třetí, a to rozehrávkou plzeňského volného přímého kopu kousek od půlící čáry. Začíná třetí minuta, Plzeň Zlín zatím 0-0, za hosty nastoupil David Grigora, syn Zdeňka, vůbec poprvé v nejvyšší domácí soutěži. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
3: A samozřejmě zápas Plzně se Zlínem budeme v našem vysílání sledovat nadále. Aktuálně si ho můžete naladit na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz. Nicméně ve vysílání Radiožurnálu Sport teď směřujeme zase někam úplně jinam mimo hranice České republiky, a to konkrétně do Paříže na plavecký evropský šampionát, protože nás bude velmi zajímat výkon českého reprezentanta Jana Čejky. Slovo má proto Martin Charvát.
5: 200 metrů polohově, to je ta disciplína, která se dostala do semifinále, a do něj se 12. časem dostal také Jan Čejka, muž, který si krátkou polohovku, jak se říká závodu na 200 metrů polohově, dává do programu hlavně proto, aby měl i něco dalšího, v čem by teoreticky mohly být dobrý. Jemu svědčí ta 200-metrová trať, také stovka třeba znakem, ale znakařská dvoustovka je jeho hlavní, jenomže nic vyloženě podobného v programu není. Polohový závod je něco, co mu rozbíjí jeho stereotypní plavání po zádech a koukání do stropu, popřípadně na nebe, když to hodně zjednoduším, a tím pádem Jan Čejka se snaží závodit také v polohovce a případně teoreticky se přes polohovku dostat k nějakým dalším možným 200-metrovým závodům, ať už by to byl kraul nebo motýlek. Právě v kraule nebo motýlku je Čejka velmi silný, že bude silný ve znakařské části, o tom se nemusíme vůbec bavit. Jenom ten třetí úsek prsařský, tam se v uvozovkách skoro až smál po dopoledni, kdy viděl, jak kolem něj projíždí jeden vlak za druhým a on ho ne a ne chytit. Nakonec se dokázal ještě chytit na poslední kraulovské 50, ale v uvozovkách jen tak postoupil, v uvozovkách jen tak, stejně to byl český rekord. Minuta 59,73 setin sekundy v podání Jana Čejky. Muže, který tady už je připravený ke svému semifinále. Krátce se ještě zastavím u toho, že tady před chvílí padl opravdu monstrózní světový rekord na 1500 metrů zásluhou 19-letého Němce Johannese Liebmana, který zejména v závěrečných 100 metrech plaval opravdu neuvěřitelně rychle. Teď už první semifinále na 200 metrů polohově. Odstartováno Jan Čejka v sedmé dráze mezi Řekem Gurtizitem a také Izraelcem Ben Štyrtem, což jsou muži, kteří by mohli být na polohovce mírně lepší. Čejka se ale snaží začínat velmi rychle na motýlkářské části, na které byl v rozplavbách vůbec nejrychlejší. Teď ale začíná rychle také Rus Ščerbakov, vedle něj hlavní favorit Ilja Borodin, který vyhrál dlouhou polohovku, tedy polohový závod na 400 metrů, krátká polohovka, by mu mohla také poměrně svědčit, byť teď Borodin je poměrně dost pomalý a Čejka, když už jsme na druhé 50, tedy na znaku, tak na 75 metrech je spolu se Ščerbakovem výrazně ve vedení. Čejka se snaží jet opravdu velmi, velmi rychle, především proto, že tuší, co ho teď čeká od 100 do 150 metrů, tedy ty předjíždějící vlaky. Obrací na druhém místě ve velmi slušném čase. Teď Jan Čejka už se dostává na hladinu jednoznačně, aktuálně na prvním místě. Ščerbakov na něj příliš nestíhá, ale Ben Štrit vedle něj, Izraelec, už se posouvá na 125 metrech téměř na úroveň Jana Čejky, ale teď ten prsařský úsek podání Jana Čejky velmi dobrý, velmi rychlý. Jan Čejka už má před sebou posledních 5 metrů, přiblíží se obrátka a na 150 metrech Čejka teď obrací na druhém místě za Ščerbakovem, potřebuje velmi silný kraulařský úsek, ale v podání Čejky je to naděje na to, že kdyby se přes něj nepřehnali ti, kteří už k tomu míří, tak by se mohl dostat i do finále. Ščerbakov rychlý, Čejka aktuálně bojuje o druhé, třetí a bohužel už o čtvrté místo. Borodin se na něj snaží dotáhnout, stejně tak i Itala Barboty. Čejka na posledních 5 metrech, ale bude finišovat spolu s Borodinem, který je před ním, ale Čejka na druhém místě a český rekord znovu posouvá a znovu výrazně o 1,4 desetiny sekundy posouvá Jan Čejka svůj vlastní český rekord oproti tomu, co platilo ráno. Téměř o 2 sekundy je posunutý český rekord na 200 metrů polohově. Čejka zaplaval čas minuta 58,33 setin sekundy. Jedinou setinu sekundy je za Rusem Borodinem, což snad ho to nebude mrzet, protože dva nejlepší ze semifinále postupují automaticky bez ohledu na čas. A Čejka je teď na třetím místě ve svém semifinále. Mimochodem na 50. kraulařské už se ukázalo pro domácího Maxima Gruseta, že skončit třetí o jedinou setinu sekundy může být kritické, protože z toho druhého semifinále bylo hned 5 mužů rychlejších a tím pádem nepostoupil. Takže doufejme, že pro Jana Čejku nic takového nepřijde. Každopádně jeho český rekord na 200 metrů polhově znovu výrazně posunutý a Čejka je před startem druhého semifinále blízko tomu, aby se dostal do zítřejšího finále právě na této trati. O tom, jestli postoupil nebo ne, v našem vysílání uslyšíte. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Přesně tak, do Paříže se samozřejmě vrátíme v našem pořadu asi s mikrofonem za sportem, můžeme říkat, s ohledem na to, že budeme střídat hned několik sportů. Teď aktuálně se vydáme na fotbal, protože Plzeň hraje se Zlínem v rámci Šance ligy a tohle utkání komentuje nejenom na internetu, ale teď už také na Radiožurnálu Sport Pavel Tilšar.
4: V polovině 9. minuty Plzeň už vede nad Zlínem 1-0. Na konci té 6. si dal vlastní gól stoper Zlína Kukučka, který se vracel do pokutového území stejně jako několik dalších zlínských hráčů. Poté, co Prince Adu dostal dobrou přihrávku vedle pokutového území, přesprintoval vracejícího se zlínského obránce Koláře, udělal mu kličku tam a zpátky, Kolář se jen otočil a Prince Adu pak chtěl centrovat. Nakonec ten centr znamenal vedoucí gól Viktorie, protože, jak už jsem zmínil, tak Kukučka ten míč stečoval do své branky. 1-0 tady pro Plzeň na začátku 10. minuty. Zlín zatím není vůbec nebezpečný a spíš se brání. Teď tedy kombinaci Plzně přes pravou stranu. Míč má Hrošovský, po něm Memič. Memič se chtěl teď prodrat mezi dva hráči a nakonec se mu to podařilo. Zavezl ten míč až ke koncové léně, kde se snažil udělat kličku Davidu Grigerovi, ale ten se rychle otočil a míč upálil do zámezí. Plzeň zůstává na polovině soupeře, v polovině 10. minuty za stavu 1-0 vhazuje. Zlín tedy znovu v defenzivním postavení a čelí teď postupné kombinaci domácí Viktorie. Spáčil už přes levou stranu, teď hraje Plzeň dosky. Vybírá si Adu, a který sráží zase k půlící čáře. Adu ještě jednou po přihrávce od Ladry vrací do středového kruhu. Tentokrát Červovi, Červ pak otáčí z jedné doprava na Memiče. Memič může centrovat, jeho balón na Adu, a který jen líznul ten balón temenem své hlavy a nezakončil na Dostálovu branku. Stále tedy 1-0. Na konci 10. minuty se Zlín snaží kombinací vjet až na polovinu soupeře. Nepodařilo se to Zlínu dokonale, s míčem skončil v zámezí. Plzeň tak bude vhazovat ještě na polovině zlínského týmu, a to z levé strany. Byl to Dosky, který poslal míč zpátky do hry Spáčilovi, po něm hraje Dvech, napravo zase Memič, který zvedá hlavu a od půlící čáry hledí, komu by přihrál dál. Je to Suare, který si seběhl až ke středovému kruhu, vrátil tam Memičovi. Memič pak vrací zase dozadu, Dvech Spáčil a na levé straně už čeká na přihrávku Dosky. Nakonec ale ten míč dostává Červ, který otáčí ze středu znovu doprava. Memič z jedné chce hledat v náběhu ať už Suareho nebo Hrošovského. Je to nakonec brankář Zlína Dostál, který se dostal k tomu míči a nakopl ho dlouhým nákopem až k půlící čáře. Teď míč hodně přisvítil tady nad trávníkem v Dusan aréně a získávají ho poté, co spadl na trávník Plzeňané, domácí fotbalisté, kteří vedou nad Zlínem na konci 11. minuty 1-0 po vlastním gólu Kukučky. Plzeňané kombinují tedy ze středového kruhu.
3: 1-0 tedy zatím pro Plzeň, která vede nad Zlínem. Pavel Tilšar dál komentuje ve internetovém vysílání v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz, si ho můžete naladit. Připomínám ty dosavadní výsledky: Sparta Teplice 4-1, Slovácko Olomouc 1-2 a Pardubice Mladá Boleslav 1-1. Teď zase plavání, evropský šampionát v Paříži. Jan Čejka byl ve svém semifinále v závodu na 200 metrů polohově třetí o jednu setinu. Jestli to bude stačit na finále, řekne Martin Charvát.
5: Španěl González de Oliveira právě ve druhém semifinále dohmatává v novém rekordu šampionátu. Minuta 56,61 setin sekundy, těsně za ním Maďar Hubert Koš, což naznačuje, že tohle bylo velmi rychlé. Racet je rychlejší, Duncan Scott rychlejší, Litchfield také rychlejší, ale Jan Čejka z 8. místa posledního možného nakonec postupuje, ano, do zítřejšího finále na 200 metrů polohově. Stačil mu k tomu nový český rekord, minuta 58,33 setin sekundy, a také ve své druhé individuální disciplíně na tomto šampionátu poplave Jan Čejka o medaili. Bude to zítra v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu na této stanici, tedy Radiožurnálu Sport. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Další dobré zprávy doručil Martin Charvát v našem vysílání, tak i zítra si můžete naladit Radiožurnál Sport i třeba právě kvůli evropskému šampionátu v plavání. V tuhle chvíli můžeme zase zamířit na fotbalové trávníky, konkrétně na ten plzeňský, kde hraje Zlín. Na utkání Šance ligy komentuje Pavel Tilšar.
4: Na konci 13. minuty Zlín teď v tlaku, ale prohrává v Plzni 0-1. Centr Petruty a ten míč končí v síti, 1-1 vyrovnáno. Balón, který se kroutil z levé strany od Petruty, možná, že ho ještě některý ze zlínských hráčů jemně lízl. Golman Plzně Vígele se jenom díval, zůstal úplně stvrdnutý stát uprostřed své branky a o jeho levou tyč se míč odráží do plzeňské sítě, 1-1. V Plzni tedy vyrovnáno v souboji Viktorie se Zlínem. Domácí vedli od 6. minuty, když skóroval Kukučka, dal si tedy vlastní gól po dobrém pohybu Prince Adu a z levé strany si srazil jeho centr do vlastní branky. Na druhé straně ale taky před sérií zlínských centrů a střel byl samostatný výpad útočníka Šmigy a taky málem si srazil balon do své branky vracející se Červ. Pak tedy první nohový kop Petruty, zakončení Fukaly, se kterým si ještě Vígele poradil. Po následném druhém nohovém kopu Zlína v zápase už Petruta skóroval. Poté, co se tedy míč dostal ze 16 Viktorie, tak si ho znovu vzal ten balon Petruta a z levé strany jeho centr doskotačil do branky. 1-1 vyrovnáno, Plzeň Zlín, konec 14. minuty. Poslední zápas dnešního programu čtvrtého kola šance ligy. Plzeň rozehrála ze středového kruhu, Suárez narazil s Aduem a táhne míč středem hřiště. Na levé straně má v pohybu Kabonga, ten se ale k míči nedostává. Zlín si teď věří na kombinaci i u svého pokutového území Nombil. Petruta pouští balon pro Grigeru, který táhne míč zleva na střed, ale vrátil se s ním Memič, který ho připravil o balon. A tak je to znova Viktorie, která už kombinuje. Konkrétně je to Ladra, který předává zpátky Dvehovi, Dvech si vybírá Memiče, Memič na střed hřiště Suaremu, Suárez srazil zpátky Dvehovi, zastavu 1-1 v 15. minutě. Postupný útok domácích fotbalistů, konkrétně teď Ladra stráží pro Kabonga, ve středu hřiště ostrý sklus Červa, který sice trefil balon, ale pak i Petrutu a sudí Radina píská nedovolený zákrok záložníkovi plzeňské Viktorie, který tam sice byl dřív, ale pak tedy tou svou nebezpečnou hrou trefil Petrutu do nohy a tak se tu teď chvilku ve Štruncových sadech nehraje, ale opravdu jen chvilku, protože Petruta už je zpátky na svých, autor vyrovnávacího gólu na 1-1 na začátku 16. minuty, tedy Zlín bude rozehrávat ze své poloviny kousek od středového kruhu po faulu právě na Petrutu, který vyrovnal ten zápas na 1-1 ve 13. minutě. Zlín už rozehrál ze středu doprava, míč má Černín, jeho oblouček, který letí k pokutovému území, Šmiga tam bojuje se Spáčilem, odražený balon má Kabongo, tedy plzeňský křídelník, který se ale nezbavil Černína a po dobré práci Černína může s míčem pokračovat v akci taky záložník Apea, který ale ztratil balon, jenže Plzeňané ho dlouho neudrželi u půlící čáry, znovu dobře zahrál Černín a tak může golman zlínského týmu rozehrávat přes Kukučku. Teď taky Koláře a do pravé strany si odskočil střední záložník Nombil. 1-1 Plzeň Zlín v posledním utkání dnešního programu čtvrtého kola šance ligy. První gól si tedy dali hosté sami. Po akci Adua z levé strany a jeho centru si míč stečoval do branky obránce Kukučka. Na druhé straně o 7 minut později ve 13. minutě tedy centrovaný balon Petruty propadl až do Vígeleho branky. Na začátku 17. minuty zastavu 1-1 zlínský postupný útok. Teď ho proměnil Kolář na dlouhý nákop do 16. Plzně, kde se Šmiga přetahuje se Spáčilem a Spáčil teď odvedl dobrou práci pro Plzeň, protože tělem pokryl balon a nepustil k němu zlínského útočníka Šmigu. Domácí tak rozehrávali z úrovně svého malého vápna. Vígele jen přiťukl Dvehovi, který už postupným takovým vlažným během táhne ten balon do pravé strany. O míč si řekl Červ u středového kruhu, nakrátko ho předal Spáčilovi, Spáčil zleva přes osu trávníku, zase trochu víc doprava Dvehovi. Dvech, přihrávka prudká středem hřiště, Adu si ji ale nespracoval a tak s míčem může pracovat Petruta. Jenže autor vyrovnávacího zlínského gólu si pak stoupnul na ten míč a v akci může pokračovat Viktoria, konkrétně Ladra, na pravé straně má Memiče. Memič proti sobě stojícího Fukalu předává Suaremu, ten z otočky centruje a dostal si, teď dával přednost s Petrutou, nakonec to zlínský golman vyřešil, takže zalehl balón na začátku 18. minuty, tedy skóre 1-1 a Zlín bude rozehrávat poté, co se mu podařilo zápas ve Štruncových sadech vyrovnat. V minutě 13. Petruta a jeho centr skončil v plzeňské Vígeleho brance. Stanislav Dostal, který právě teď rozehrál dlouhým nákopem, inkasoval v minutě 6. po Aduově centru, který si srazil do branky jeho spoluhráč obránce Kukučka. Po Dostálově zlínském výkopu Plzeňané získali balón na své polovině. Míč má Memič, po něm Červ, ze středu hraje do levé strany do Skimu, toho napadá Apia a tak do Sky hraje dlouhým nákopem na Ladru. Ladra pouští míč za sebe a znovu Adu přesprintoval Koláře, stejně jako předtím gólem na 1-0. Pak Adu centroval Hrošovský v 16. jeho střela z úhlu, ale ještě před Ladrou zahrál jeden ze zlínských hráčů, byl to Kukučka, který tentokrát dobře vyřešil tu situaci a následný pokus, myslím, že hlavou od Adua, ještě vytěsnil, dostal nad své břevno pro jistotu, nebyl si jistý teď zákrokem takovým, že by sebral míč do svých rukavic, takže Viktoria bude pokračovat rohovým kopem. A to říkám v polovině 19. minuty utkání 4. kola šance ligy mezi domácí Plzní a Zlínem. Plzeň, Zlín tedy 1-1. Hrošovský, kapitán domácích u balónu při absenci Matěje Vidry, nejen v základní sestavě, ale i na lavičce náhradníků, teď zvedá obě ruce, ukazuje spoluhráčům, kam bude chtít ten míč zahrát o rohového praporku. Už je dal vedle svého těla a centruje Hrošovský na bližší tyč, tam je ale připravený zlínský obránce Fukala. A jeho hlavička je hodně dlouhá, končí až u zlínské střídačky, která je v prvním poločase naproti. Zlínské polovině Plzeň tak bude pokračovat autem z levé strany téměř na úrovni velkého vápna. Dosky si vybírá Hrošovského, který po rozehrávce rohu už zase operuje s míčem dál od branky. Jeho následní centr ale je podobně úspěšný jako ten od rohového praporku, takže vůbec balon propadává vedle zlínské branky. Za stavu 1-1 na začátku 20. minuty budou hosté rozehrávat od svého brankáře. Dostal, už má míč srovnaný na malém vápně, chce rozehrávat nakrátko Kukučka a taky další obránce Kolář se mu nabízejí. Druhý jmenovaný dostává balon, Kolář na pravé straně, už k němu spěchá Adu a tak posílá Kolář dlouhým nákopem míč na plzeňskou polovinu, kde je útočník Šmiga hodně nepříjemný v osobních soubojích se Spáčilem. Tentokrát ale neuspěl a odražený balón končí tak, že Červ skončil na zemi po souboji se zlínským záložníkem Apiahem. Plzeň tak bude rozehrávat volný přímý kop ze své poloviny poté, co si tohoto souboje všiml blízko stojící hlavní rozhodčí tohoto zápasu Radina. Plzeň už rozehrála na své polovině, teď kombinuje Dvech a Červ, znovu míč u Dveha, kterému se vrátil ten balón zase od Suareho. Červ Spáčil a na levé straně už čeká na přihrávku Dosky. Spáčil ale zatím táhne ten míč sám i přes půlící čáru, přes středový kruh teď přihrál Dvehovi, Dvech pak z jedné otáčí na Suareho. Suare má teď před sebou hodně prostoru a může se přiblížit k 16. zlínského týmu. Zastavuje 1-1 v polovině 21. minuty, ale Suareho centry jen končí v rukavicích Dostála. Nabíhal si tam Hrošovský, taky Adu, ale ten balon letěl přesně pro golmana zlínského týmu. 1-1, konec 21. minuty utkání 4. kola šance ligy. Připomínám, že Plzeň vedla nad Zlínem od 6. minuty, když si po dobré práci Adua a jeho centru srazil balón do své sítě vracející se zlínský obránce Kukučka, ale od 7 minut později ve 13. minutě už bylo vyrovnáno tady ve Štruncových sadech, to když zleva centroval Petruta a Vígele zůstal v plzeňské brance jen stát, očekával nějakou teč, ta ale nepřišla a tak Petruta autorem vyrovnávacího gólu ze 13. minuty. Teď už jsme v polovině 22. a Zlín bude rozehrávat volný přímý kop na plzeňské polovině. Na zemi totiž zůstal ležet jeden ze zkušenějších zlínských hráčů, obránce Kopečný, který byl faulovaný těsně za půlící čárou, takže si míč chystá právě Petruta, který tradičně rozehrává standardní situace zlínského týmu. Je to z velké dálky, nějakých 30 metrů od 16. Viktorie, přesto ti nejvyšší jsou v 16. Plzně. Nakonec Petruta rozehrává s Nombilem nakrátko míč do pravé strany k Apiahovi. Apiah, klička kolem Ladry mu vyšla, co centrum. Ten tak dobrý nebyl, zakončení Grigory z toho není, pak Suare trefil sudího Radinu a tak se tedy bude odehrávat následně co? Domávnutý offside, pokud jsem správně viděl, tak by to měl tedy být balón pro plzeňský tým, respektive Marek Radina tedy zahlásil to, že se dotkl sám balónu a už ho tedy nechal pro plzeňského golmana Vígeleho. 23. minuta, Plzeň Zlín 1-1, rozehrávka Viktorie, Dvech po něm Spáčil. Jeho křížný pas do levé strany, který si zalepil Kabongo v souboji s Kopečným, nebyl stoprocentně úspěšný, protože se míč odrazil od jeho nohy do Kopečného a pak do zámezí. No a to, o čem jsme mluvili před začátkem tohoto utkání, se teď ukazuje v praxi, to, že je tu stále hodně velké horko v Plzni. V polovině prvního poločasu na konci 23. minuty za stavu 1-1 sudí Radina posílá oba dva týmy k občerstvení, ke střídečkám, takže tak zhruba minutku se teď tady v Plzni hrát nebude.
3: A toho ve vysílání Radiožurnálu Sport můžeme směle využít k tomu, že se podíváme třeba na to, jak se hraje tenis na turnaji kategorie 1000 v americkém Cincinnati, konkrétně v Ohio. Tam už totiž nastoupil na kurty také jeden český zástupce, konkrétně Jakub Menšík, který hraje s Italem Belučím. To utkání začalo před několika málo minutami. Český reprezentant získal první gem čistou hrou na servisu, takže vede 1-0. No a pokusí se předvést v Cincinnati podobně dobrý výkon jako v Montrealu, kde zvládl 3 vítězná utkání, než padl s pozdějším vítězem Benem Sheltonem. Připomínám, že Jakub Menšík bude patřit na nadcházejícím US Open, pokud jde o mužské české tenisty, asi k nejvýznamnějším adeptům na nějaký zajímavý výsledek. Samozřejmě i Jiří Lehečka se určitě bude snažit o co možná nejlepší výkon v New Yorku. Ten se dnes v Ohio v Cincinnati utká s Italem Berrettinim. A pokud jde o ženský pavouk, tak tam Linda Nosková bude hrát s Britkou Boltrovou a Nikola Bartuňková s Rumunkou Kirsteovou. O tom všem na Radiožurnálu Sport určitě uslyšíte, byť jenom na dálku, pokud jde o US Open, které se bude hrát na přelomu srpna a září, tak tam už přímo mikrofon Radiožurnálu Sport bude přítomný. Teď můžeme zase spěchat na fotbal a konkrétně na zápas Plzně se Zlínem, který komentuje Pavel Tilšár.
4: Na začátku 25. minuty se teď Plzni nevydařil útok, balon skončil vedle zlínské branky a hosté tak rozehrávají za stavu 1-1 ve 25. minutě. Rozehrávka přes obránce Černína, jeho dlouhý nákop, který Apiach prodloužil za sebe, útočník Zlína Šmiga se tam znovu už po několikáté v tomto zápase přetahuje s domácím stoperem Spáčilem. A po několikáté byl zlínský hráč úspěšnější, takže Zlín bude vhazovat z pravé strany poté, co se míč dostal do zámezí od Doskyho. Na konci 25. minuty za stavu 1-1 už je připravený s míčem ve svých rukách Černín, respektive Kopečný, vybírá si Apiaha. Apiach vrací zpátky Kolářovi, ten otáčí zase Fukalovi, jeho centr do 16, který propadal málem až ke Kopečnému. Zakončení z toho nebylo, stav stále 1-1. Na začátku 26. minuty ale další varování pro plzeňskou defenzivu. Centr z levé strany a Kopečný ve skluzu jen těsně minul ten centrovaný balón z levé strany. Možná jste to poznali v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, že atmosféra tady ve Štruncových sadech hodně uvadla. Poté, co Zlín vyrovnal ve 13. minutě na 1-1 zásluhou záložníka Petruty a Viktorii se teď nedaří. Ukazuje to i Memič, že by chtěl, aby se ta hra trochu sklidnila, protože teď dostal hodně špatnou přihrávku. A od půlící čáry z levé strany tak bude pokračovat zlínský tým autem. Míč má Fukala, vybírá si nikoli v Nombila, který byl v nabídce, ale útočníka Šmigu, tedy na polovině plzeňského týmu. Šmiga se přetahuje s Dvehem, nakonec balón pro záložníka Plzně Červa, který si vybírá Ladru, ten ale prohrál souboj s Černínem a tak jsou tu opět zlínští hráči. A Kukučka, který s dlouhým nákopem hledá Davida Grigeru, na polovině Plzně, ale je to dlouhý balon, který si zalepí do svých rukavic Vígele. Nakonec ani to ne, jen si ho zpracoval ten balon na své levé stehno a rozehrál Spáčilovi. 1-1, 27. minuta, Plzeň Zlín. Závěrečný zápas dnešního programu čtvrtého kola šance ligy. Ladra vrací zpátky Spáčilovi, který je napadaný Grigerou. Spáčil ale teď jako zkušenější hráč v této dvojici zvládl ten miniduel. Předal míč Červovi, který otočil hru doprava, Dvech, Hrošovský a jeho centr, který našel až Ladru. Ladra si dělá prostor na zakončení, ale do jeho rány se postavil Nombil, takže sudí dostal, respektive brankář dostal. Teď může zatleskat svým spoluhráčům přímo před sudím Radinou, vypálil Ladra a tak hlavní rozhodčí viděl, že ten míč šel do zámezí od zlínských hráčů. Vhazují tedy Plzeňané, konkrétně Dosky, a je to aut z levé strany z úrovně Velkého Vápna. Dosky si vybral Adua, Adu zase dosky mu, dosky táhne míč zleva na střed hřiště, tam předává na ose trávníku Dvehovi, Dveh otáčí doprava, kde si odskakuje Suare, který chtěl balon. Má teď proti sobě dva hráče, čeká na pohyb od Memiče, ale zatím si sám podržel Suare ten balon. Ještě jedna přihrávka s Hrošovským, který pak spěchá do 16. Hrošovský ještě odcentruje. A co z toho bude dál? Rohový kop nebo rozehrávka od zlínské branky? Zdá se, že to Hrošovský stihl a vybojoval pro domácí Viktorii standardní situaci v podobě rohového kopu. Ve 28. minutě za stavu 1-1 v souboji se Zlínem, tak Plzeň má výhodu další standardky. Tentokrát tedy roh z pravé strany u míče dva hráči, Suare a Hrošovský, který sám vybojoval před malým momentem tento rohový kop. Je to rozehrávka na krátko. Suare jen vykulil Hrošovskému, ten centruje míč na úrovni Velkého Vápna, Ladra si ale jen těžko zpracoval a dostal se ze střelecké pozice, takže dosky začíná téměř až od půlící čáry kombinací s Memičem. A Piach by chtěl, aby mu spoluhráči pomohli s napadáním, ale zatím zůstávají v hodně hlubokém bloku. A tak Ladra centruje z levé strany, ten míč ale není dobrý. Centrovaný balon, který propadá znovu vedle zlínské branky, a golman dostal si tak za malý moment, postaví míč na úroveň Malého Vápna, rozehraje další postupný útok zlínského týmu, který tady dokázal v Plzni vyrovnat na 1-1 v minutě 13. poté, co si dal Kukučka vlastní gól. Tak to byl Petruta a jeho centr z levé strany, což, nebo tato akce znamenala tedy vyrovnání na 1-1. Na konci 29. minuty rozehrávka brankáře dostála, skončila jen v zámezí, a tak Plzeň vhazuje. Z levé strany je to Dosky, který si vybírá Adua. Adu svedl souboj s Kopečným a kdo byl úspěšnější? Byl to Kopečný, který získal ten balón pro svůj tým, a na levé straně už spěchá s míčem Šmiga. Dělá si prostor na zakončení, prudká rána, kterou Vigele jen těsně lapil, respektive těsně viděl, dokázal ten míč vyboxovat takovým prazvláštním způsobem do svého pokutového území, ale vzhledem k tomu, že žádný ze zlínských hráčů nedobíhal do plzeňské šestnáctky, tak Viktoria rozehrává. A středem hřiště Dvech Hrošovský už na polovině zlínského týmu, zatím ten míč drží sám na své pravačce, předává Červovi, Červ otáčí z osy hřiště doleva, Dosky tam spolupracuje s Ladrou, který nepouští na balón Černína, následuje Ladru v centr, který ale znovu není dobrý, nenachází nikoho v zlínské 16, jenže Fukala teď byl trochu dezorientovaný na rohu svého pokutového území a tak hlavičkoval za postranní lineu. Plzeň vhazuje 1-1, konec 30. minuty v utkání se Zlínem, a tento povzdech z plzeňského kotle znamená další nepřesnost. V kombinaci Viktorie Dvech nenašel rozeběhnutého Hrošovského a tak si dostal zlínský golman, znovu chystá balón k rozehrávce na úrovni svého Malého Vápna. Zatím je tedy dva góly, 1-1, 31. minuta a zlínská rozehrávka dlouhým nákopem. Dostal, hledá Šmigu. Na útočné polovině Šmiga byl stažený Červem a tak Zlín bude mít výhodu volného přímého kopu těsně před 16. Plzně. V polovině 31. minuty Plzeň hraje se Zlínem 1-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport tedy pokračujeme dál. Trochu jsem se spletl, co se týká té vzdálenosti od 16. Plzně. Není to tak blízko, jak se na první pohled zdálo, spíš tak na půli cesty mezi Velkým Vápnem a středovým kruhem rozehrává Petruta, tady nakonec se přihrávkou do levé strany Apia se tam snaží utancovat Suareho a podařilo se mu odcentrovat na zadní tyči Kukučka. Svedl souboj s Doskym, ale pomohl si rukama, takže z toho není zakončení. Bude z toho jen rozehrávka Plzně po útočném faulu zlínských hráčů. 32. minuta 1-1, Plzeň vedla po vlastním gólu Kukučky před chvílí faulujícího hráče v 16. Plzně, ale Zlín zanedlouho vyrovnal v minutě 13. o 7 minut později, než si dal tedy Kukučka vlastní gól, a byl to centr Petruty, který zaskočil všechny tady ve Štruncových sadech i plzeňského golmana Vígeleho. Zlín na pravé straně, teď Šmiga a jeho centr do 16. Petruta v zakončení položil se do té rány, ale tam mu vůbec nevyšlo. Nakonec míč končí až na druhé straně velkého vápna, tam si ho dobral Memič. No a možná slyšíte i pískot tady od některých domácích fanoušků. Je to 1-1 mezi Plzní a Zlínem na konci 32. minuty. To je ten důvod a určitě se domácím příznivcům nelíbí ani to, že zlínští hráči jsou minimálně posledních 20 minut nebezpečnější než domácí fotbalisté. Ještě před tím vyrovnávacím golem Petruty zakončoval Fukala, teď tedy málem znovu Petruta a Viktorii se nedaří vypracovat si nějakou střeleckou pozici. Co teď po kombinaci Hrošovského a jeho obloučku na Kabonga, který ale prohrál souboj s Kopečným, navíc si Kabongo nepohlídal svůj náběh, zůstal v offsideu. A tak z toho bude zlínská rozehrávka. V polovině 33. minuty těsně před pokutovým územím dostal. Nikam samozřejmě spěchat nebude zlínský golman, ale myslím si, že za malý moment už ho trochu popožene. Hlavní rozhodčí Radina přeci jen teď kouskovat nebo trochu zdržovat čas ve 33. minutě prvního poločasu. To by se Zlínu mohlo vymstít. 1-1 na stadionu Plzně hraje Zlín, vyrovnal ve 13. minutě Petruta. Poté, co si dal v 6. minutě vlastní gól Kukučka po centru Adua z levé strany. Zlín získal míč po Dostálově výkopu na útočné polovině Fukala. Se vybírá Petrutu, který na rohu 16 chtěl udělat protisměrnou kličku Dvehovi, ale Dveh dokázal tu kličku přečíst a získal balon pro svůj tým. Plzeň kombinuje na své polovině. Hrošovský si vyměnil s Memičem a chtěl by nabídku od Červa nebo Adua. Nakonec to měl být Adu, adresátem přihrávky, ale Hrošovský jen trefil Petrutu. Naštěstí pro Plzeň se mu míč odrazil zpátky ke kopačkám, takže Viktoria opět s postupnou kombinací. Teď přes levou stranu Kladrovi se rychle stáhl Nombil a vysloužil si potlesk od trenéra Červenky, který opravdu hodně zblízka sledoval ten souboj, ve kterém tedy Nombil posunul míč za postranní lajnu a Plzeň vhazuje. 1-1, 34. minuta. Plzeňská rozehrávka autu z levé strany zpátky na vlastní polovinu a otočení hry zleva doprava. Dveh po něm Memič. Memič vrací zpátky Dvehovi k půlící čáře. Dveh pak hledá Memiče obloučkem, který si ale pohlídal Kolář na úrovni velkého vápna. Zlínský stoper se pověsil do vzduchu. Ten míč srazil doleva Fukalovi. Fukala ale nezískal aut pro svůj tým, byť se snažil v souboji s Aduem. Adu použil tělo a ten míč nechal do kutálece, do zámezí. Plzeň vhazovala, balon na pravé straně, Memič vedle 16, už bude centrovat, ještě naznačil centr Klička a pak už centr, ale Černín je hodně vysoký, ten balon dostal před 16 a pak pálí Dosky, dostal, má výborný zákrok, po dlouhé době tedy Plzeň zahrozila Doskyho střelou a ještě ta akce pokračuje z levé strany Ladra, dává na osu hřiště Červovi, ten vpádu zakončuje a ta jeho rána míjí do Stálovu branku, skóre se tedy nemění ani po těchto dvou plzeňských střelách, ale možná se chce říct konečně, že se Viktoria dostala po možná 20 minutách k nějakému střeleckému pokusu a bylo to po centru Memiče z pravé strany a hlavičce Černína před 16. Zlína. Tam stál Dosky a vůbec se nerozpakoval, z jedné napálil balón a dostal v branku. Zlínský golman si připsal velice dobrý pohotový zákrok. Skóre tedy stále zůstává 1-1 i na začátku 36. minuty. Zlínská rozehrávka dlouhým nákopem. Ve středovém kruhu jsou teď úspěšnější domácí Plzeňané. Vrátili pak balon až k brankáři Vígelemu. Spáčil Červ už ve středovém kruhu. Na pravé straně má v pohybu Memiče. Zlínští hráči se až na útočníka Šmigu vracejí všichni za balón, blíž tedy ke svému brankáři, aby kontrolovali tu plzeňskou rozehrávku. A ta teď není dobrá, Dveh nenašel Červa, ten ztratil balón a dopředu už se rozebíhá Apia, taky Petruta, který má míč na ose trávníku na polovině Plzně, trochu se zamotal do svých kliček, nakonec ale stačil vrátit balón Nombilovi. Nombil rozdělil Grigerovi a jeho centr není vůbec dobrý teď na konci 36. minuty. Přeci jen hraje svůj první ligový zápas a teď se trochu ukvapil David Grigera na konci 36. minuty, už na začátku 37. zakopl ten balón hodně daleko od plzeňské branky, takže z toho určitě nemohlo být nějaké zakončení třeba nabíhajícího Šmigy. 1-1, 37. minuta, Plzeň už na polovině soupeře, otočení Ladry ze středu doprava, tam je Memič u rohu 16, má proti sobě Fukalu. Memič se znovu snaží soupeře utancovat, nedaří se mu to a Fukala se teď rozeběhl po té, co Memičovi sebral balón, jenže se mu nechce jít do akce 3 na 5 z pohledu zlínských hráčů. kteří by šli tedy do hodně dobře se vracející plzeňské defenzivy, a tak Fukala ten míč zastavil, vrátil ho zpátky a zlínští kombinují na své polovině postupně přes obránce Kukučku, Černína, Kopečného, zahraje si znovu taky Fukala, který teď vrátil balon zpátky Kukučkovi. Kukučka otáčí z osy doprava, Černín, proti němu vybíhá Ladra, Černín tak vrací balon až k Dostálovi. Na začátku 38. minuty zastavu 1-1, tedy Zlín postupně kombinuje, hraje tu v Plzni 1-1 od 13. minuty, když srovnal centrem z levé strany Petruta, ten centr nikdo netečoval a zapadl tak o levou tyč do plzeňské branky. Domácí vedli od 6. minuty, když zase po dobré akci prince Adua si srazil míč do vlastní sítě vracející se obránce Kukučka. Míč má Červ, to je plzeňský záložník, Plzeň tedy rozehrává od půlící čáry, teď už přes levou stranu Dosky, který chtěl nasadit míč mezi nohama Apiahovi, ale nepodařilo se mu to a málem se pak Plzeň musela bránit rychlému zlínskému útoku. Nakonec ale spáčil, zvládl souboj se Šmigou a tak znovu s míčem může hrát Dosky, teď v pozici spíše středního obránce, kde si přebral balón od Vígeleho, plzeňského golmana. Na pravé straně Hrošovský vrací na střed Červovi. Červ znovu otáčí hru doprava. To už jsou Plzeňané kousek od 16 zlínského týmu. Memič si chtěl narazit o Hrošovského, Hrošovský si ale zalepil ten balon sám. Chtěl jít mezi dva hráče, ta klička mu nevyšla. Odražený balon přesto má domácí Viktoria, konkrétně Suare, je ale zády k brance a za ním snad 8 zlínských hráčů a tak musí ten míč srazit znovu pod sebe. Červ, po něm na pravé straně Memič, pohlídal si offsideové postavení, takže akce může pokračovat. Memič znovu na balónu, nebo u balónu po kombinaci s Červem. Následný Memičův centr do pokutového území, ale dobrý nebyl. Dvech si pak zažongloval, udělal 3 žongly na polovině soupeře, jeho přihrávka byla dobrá, ale následná plzeňská ofenzivní akce nikoliv, Zlín se znovu ubránil. Byl to Kolář, který vrátil balon po zemi Dostálovi a jeho dlouhý nákop neznamená hrozbu pro plzeňskou defenzivu. Domácí si pohlídali Dostálovu rozehrávku. Dostál si zopakuje tu rozehrávku, protože následoval dlouhý nákop zase Plzeňanů do 16 Zlína a nebyl úspěšný na Adua, který byl v obklíčení 3 hráčů do hostujícího týmu, takže je tu znovu Zlín s postupnou kombinací 1-1, 40. minuta a aktuálně u míče Kopečný, který ho vrací zpátky Kukučkovi, Kukučka zase Dostálovi. Prince Adu se rozebíhá jako ten nejvýše postavený hráč na papíře minimálně z té plzeňské základní sestavy proti zlínské rozehrávce. Dostal, stačil vykopnout a pak je tu festival ztrát u půlící čáry. Nakonec Hrošovský jako jeden z nejzkušenějších sklidňuje hru přihrávkou dozadu na Červa. Červ si vyměnil s Doskym a znovu bude reprezentační středopolař pracovat s balónem. Pak dal na reprezentanta jiné země Bosny a Hercegoviny Memiče, který si vyměnil zase se Suarem. Suare po něm dvech, znovu Suare, Zlín za balónem až na Šmigu, takže teď Plzeň útočí do plných. Na konci 40. minuty zastavu 1-1. Červ vrací zpátky Spáčilovi. Po Spáčilovi může hrát na levé straně Dosky, po něm zase Suare u rohu 16. centr z otočky, který nenachází nikoho v plzeňských modro-červených barvách. Na druhé straně hřiště ale Ladra přeci jen ještě alespoň aut vydoloval pro svůj tým. Na začátku 41. minuty zastavu 1-1, tak Plzeň dál útočí do zatažené zlínské defenzivy. Teď přes pravou stranu Červ padá v pokutovém území a sudí Radina ukazuje na pokutový kop pro domácí Viktorii. Teď tedy zřejmě zlínský Kolář vysvobodil Plzeň, protože sfauloval Červa uvnitř pokutového zlínského území. Vypadá to, že hosté ani příliš neprotestují na ten verdikt nebo proti tomu verdiktu hlavního rozhodčího Radiny, který tu situaci velmi dobře viděl. I hned ukázal do pokutového území, že Kolář fauloval nabíhajícího Červa a tak se tedy chystá penalta pro Plzeň na konci 41. minuty. Zastavu 1-1. Si domácí budou moct vzít vedení zpět. Vedle od 6. minuty, když si dal vlastní gól Kukučka, o 7 minut později v minutě 13. vyrovnal Petruta. Pak dlouho nic z pohledu domácích, naopak nebezpečnější byl Zlín, byť taky se nedá mluvit úplně o 100% příležitostech. Teď tedy pokutový kop, vypadá to, že sudí Radina si jen tu situaci rychle probral s asistenty u videa Kvítkem a Zelinkou a chystá se tedy penalta pro Plzeň ve 42. minutě Dostál versus Kabongo. Hrošovský nechal tuto stoprocentní příležitost mladšímu spoluhráči Christoph Kabongo. Má už míč připravený na tom puntíku uvnitř pokutového území Zlína. 1-1, 42. minuta prvního poločasu. Plzeň může jít znovu do vedení. Kabongo už právě teď dostal pokyn od sudího Radiny, rozebíhá se a míč posílá k levé tyči, ze svého pohledu dává gól. Plzeň vede 2-1 nad Zlínem po, řekněme, druhé zlínské hrubce v defenzivě. Tou první v 6. minutě vlastní gól Kukučky po centru Adu a z levé strany tou druhou, tedy faul Koláře na hranici velkého vápna. Červ tam byl rychlej v tom souboji, Kolář ho podrazil a tak Plzeň rozehrávala penaltu, tu teď proměnil Kabongo a tak se ve Štruncových sadech znovu slaví. Z pohledu Zlína je to samozřejmě smolná chvilka, protože hosté nepouštili hodně dlouho, snad půl hodiny, do velké šance domácí Viktorii, než vypálil dosky před nějakými 5 minutami z úrovně velkého vápna a teď tedy po faulu Koláře zakončil z pokutového kopu přesně Christoph Kabongo, aktuálně oslavovaný ve Štruncových sadech, které nejsou rozhodně vyprodány takto v sobotu 15. srpna. Vidím spoustu volných míst tady ve Štruncových sadech. 43. minuta. Kabongo tedy dává druhý plzeňský gól a domácí Viktoria vede nad Zlínem 2-1. Právě teď začíná minuta 44. a Petruta rozehraje ze středového kruhu, předává Nombilovi. Nombil naznačil pohyb doprava, míč dává ale doleva. Nakonec Kolář pouští ten míč až Fukalovi, který z jedné sklepl zpátky na Koláře, po něm Kukučka, napravo už je Černín, který přiklepl Nombilovi. Nombilovi se nabízí Petruta ve středovém kruhu. Petruta, po něm Kukučka, který otáčí zase do pravého křídla na Černína. Černín si vybírá Apiaha vedle pokutového území. Apiah v souboji s doskym není úspěšný, bude to plzeňský aut z levé strany z úrovně velkého.
3: Krátce přerušíme přímý přenos Pavla Tilšera z utkání Plzeň-Zlín, kdy na konci první půle domácí vedou 2-1 nad hosty. Připomeneme si informaci z plavání, a to konkrétně tu, že plavec Jan Čejka postoupil na polohové dvoustovce do nedělního finále na evropském šampionátu v Paříži. V semifinálovém závodě opět vylepšil vlastní český rekord z dopolední rozplavby a vylepšil ho o 1,4 sekundy. Obsadil 8. místo, to finále zítra v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport nabídneme v 18 hodin a 40 minut. Teď můžeme na Radiožurnálu Sport zase vyrazit na fotbal, na závěr první půle utkání Plzeň-Zlín za Pavlem Tilšarem.
4: Dobrá. Plzeň vede 2-1 v polovině 45. minuty a teď bude znovu útočit po té, co Zlín dobře nekombinoval na své polovině, jenom byl ztratil a tak je v akci opět třeba i Samson Dvech, který se z pozice stopera vydává až do 16. zlínského týmu, dostává tam ale dlouhou přihrávku od Suareho, až tak dlouhou, že skončila vedle zlínské branky v zámezí, takže Stanislav Dostál si opět chystá rozehrávku ze svého malého vápna pár sekund před koncem řádné hrací doby prvního poločasu. Plzeň vede nad Zlínem 2-1, po druhé si vzala vedení gólem Kabonga z pokutového kopu, když uvnitř 16 fauloval Červa Kolář. Nastavují se 2 minuty nad rámec první půle, 2-1 tedy pro Plzeň. Souboj se Zlínem, který teď bude mít výhodu autu z pravé strany. Kopeční už je připravený, poslat míč na hrací plochu má dnes kapitánskou pásku, když je Poznar jen na lavičce náhradníků. Kopeční už na tedy polovině Plzně vhazuje z pravé strany, vybral si Nombila, Nombil z jedné nenachází Apiaha, dosky naopak dlouhým nákopem hledá Prince Adua na polovině Zlína, kde byl stažený Kukučka, pak na zemi taky Kolář, ale sudí Radina nechává hru pokračovat, ve středovém kruhu nebo kousek u něj je Ladra po přihrávce od Hrošovského, chtěl zrychlit hru dlouhým pasem mezi zlínskou obranou, ale Kukučka ve spolupráci s Fukalou a taky brankářem Dostálem si tu situaci teď bez problému pohlídali a na konci první ze dvou nastavených minut nad rámec první půle rozehrávají tedy zlínští fotbalisté. Sudí Radina ale na chvilku teď tu hru přerušil, protože si jde zkontrolovat něco, co mu říká Nombil, který ještě něco hlasitě gestikuluje směrem ke čtvrtému rozhodčímu, že by snad měl dostat loket do obličeje. Teď se musí nechat ošetřit, možná tam je i nějaké krvavé zranění v obličeji Nombila. Nombil u postranní lajny nešel do zámezí, vychází, takže teď hra nemůže chvilku pokračovat ve druhé ze dvou nastavených minut nad rámec prvního poločasu. Plzeň vede nad Zlínem 2-1, v šesté minutě si dal vlastní gól zlínský Kukučka po Aduově centru z levé strany, ve 13. minutě bylo vyrovnáno po centru Petruty, který zapadl až do plzeňské branky. Dlouho pak nic, velké šance se nerodily ve Štruncových sadech, až ve 40. minutě fauloval Kolář Červa uvnitř zlínské šestnáctky a plzeňskou penaltu proměnil Kabongo. Teď ošetřovaný byl v zámezí, takže Plzeň v závěru nastavení první půle chvilku v přesilovce 11-10, ale jakoby toho domácí Viktoria nechtěla využít, spíš už by se hráči viděli v kabině. A tak taky sudí Radina ukončil první poločas utkání čtvrtého kola šance ligy. Plzeň po něm vede nad Zlínem 2-1, střelce jsem před chvílí rekapituloval, ale pokud jste to náhodou neslyšeli, v 6. minutě si dal vlastní gól zlínský Kukučka, ve 13. vyrovnal stojící záložník Petruta a ve 41. minutě proměnil plzeňskou penaltu Kabongo. Takže Plzeň vede po prvním poločase nad Zlínem 2-1.
3: Říká reportér Pavel Tilšar. Za 15 minut se přihlásí s druhým poločasem a přímým přenosem, který nakombinujeme také s evropským atletickým šampionátem. No a na ten se vydáme právě teď, protože v tuhle chvíli by měla finišovat závěrečná disciplína ženského sedmiboje, a tak spěcháme do Birminghamu za reportéry Adamem Procházkou a Jakubem Markem.
0: Příjemný večer, osmistovka, tedy poslední disciplína ženského sedmiboje, je rozdělena na dva běhy. Ten první běh byl výkonnostně těch slabších v celkovém pořadí vícebojařek a byla v něm i Češka Adéla Tkáčová a ukázala, že je velmi dobrou běžkyní, protože zhruba na nějakých 500 metrech za to vzala a doběhla si pro první místo právě v tomto úvodním běhu v čase 2 minuty 13,7 sekundy, zaostala skoro o 3 sekundy za svým osobním rekordem, ale ona prakticky neměla moc s kým běžet, s kým se táhnout v tomto běhu, protože ostatní vícebojařky byly pomalejší právě než tato česká 21-letá sedmibojařka.
6: Průběžně 21. před touto disciplínou, takže bychom mohli očekávat, že se o něco posune třeba výš, ale pravda, ty nejrychlejší poběží, respektive nejrychlejší. Ty největší kandidátky na zisk titulu tady na sedmiboji v Birminghamu poběží tedy v tom druhém běhu. Průběžně první je Irka Kate O'Connorová, druhá Nizozemka Emma Osterwegelová, třetí Nizozemka další Sophie Doktorová, no a čtvrtá je Švýcarka Annick Kellinová a právě Nizozemka Doktorová na třetím místě. No a čtvrtá Švýcarka Kellinová, ty by měly svést souboj právě o ten bronz, ale na to si ještě musíme počkat, jak to všechno
0: je dopadne. To tam velmi těsné, 105 bodů mezi první čtveřicí, takže to může být ještě hodně, hodně zajímavé, no ale nás teď bude hlavně zajímat za chvíli to, co se bude dít v soutěži oštěpařů, v oštěpařském sektoru. Už se připravuje 12 nejlepších, včetně Čecha Jakuba Vadlejcha, zhruba za 10 minut sem opět vyrazíme právě na úvodní pokusy, no a za 20 minut od této chvíle odstartuje finálový běh žen na 400 metrů i s Češkou Lourdes Glory Manuel.
2: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.

0: Po skupině Good Charlotte nabídneme na Radiožurnálu Sport další aktualizaci skóre zápasu mezi tenisty Jakubem Menšíkem a Italem Bellucim. Český reprezentant vede 4-3 v prvním setu a také 15-0 při podání italského soupeře. Kromě Menšíka se dnes v Cincinnati na tisícovce představí také Jiří Lehečka, a to v zápase proti Italovi Berrettinimu, a pak také Linda Nosková, ta se utká s Britkou Boltrovou, a Nikola Bartuňková, kterou čeká utkání s Rumunkou Kirsteovou.
1: Radiožurnál Sport.

0: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: 20 hodin a 59 minut, za maličkou chvíli už bude 9 hodin večer na Radiožurnálu Sport, ale rozhodně nekončíme. Naopak můžeme říci, že začíná pořad s mikrofonem za sportem, protože nás čeká druhá polovina, respektive druhý poločas zápasu Plzeň-Zlín ve fotbalové šancelize.

0: ale také se budeme velmi často vypravovat po rozhlasových linkách do Birminghamu, kde nás velmi budou zajímat výkony oštěpaře Jakuba Vadlejcha a také běžkyně Lourdes Glorie Emanuel. No a právě tím prvním jménem Jakubem Vadlejchem téměř odstartuje soutěž finále oštěpařů a proto předávám slovo opět našim reportérům Adamu Procházkovi a Jakubu Markovi.
1: Příjemný večer, oštěpaři se tady teď představují opět zaplněnému Alexander Stadium v Birminghamu, opět to bude zhruba těch 23 tisíc fanoušků, hodně hlučných fanoušků tady ve Velké Británii, tak ještě než Julian Weber se dostane ke svému úvodnímu pokusu soutěží po něm, pak přijde na řadu právě Jakub Vadlejch, tak můžeme tady zhodnotit, jak dopadl ženský sedmiboj.
2: Vyhrála Irka Kate O'Connorová, takže to tady docela hučelo, je tu spoustu irských fanoušků, nemají to tak daleko sem do Birminghamu. Ta vyhrála dokonce v irském rekordu 6751 bodů. Stříbro získala Nizozemka Emma Osterweglová a bronz nakonec další Nizozemka Sophie Doctorová.
1: Obě Nizozemky také v osobních rekordech, byla to velmi kvalitní soutěž. Sophie Doctorová těsně uhájila právě třetí pozici před favorizovanou Švýcarku Anik Kehlinovou a jediná Češka ve startovním poli Adela Tkáčová 5859 bodů, nakonec 20. pozice, ale skvělé zkušenosti pro tuto mladou českou atletku. Teď už se ale pojďme soustředit na to, co předvede prvním pokusem největší favorit této soutěže oštěpařské Julian Weber. V 31 letech dnes si vzal i sluneční brýle, i když on už prakticky hází ze stínu. Možná to je spíš jen takový jeho aktuální design, ale aktuálně teď se rozebíhá ke svému prvnímu pokusu. Julian Weber první pokus letí na 84 metrů zhruba. Dopadl oštěp, je to pod 85 metrovou hranicí, ale je vidět, že se bude házet daleko. Julian Weber měl letos také zdravotní problémy, stejně tak jako Čech Jakub Vadlejch, ale v Lucernu už těsně před šampionátem se dostal za 87 metrů, vede aktuální evropské tabulky a Julian Weber prvním pokusem 83 metrů 71 cm nebyl zas až tak úplně dokonale spokojený, ale solidní základ.
2: No a teď už nás zajímá, co předvede Jakub Vadlejch. Julian Weber a Jakub Vadlejch se potkávají tváří v tvář už po 43. v kariéře. Je to opravdu dlouho, jsou to velcí rivalové, už jsme mluvili o tom, že na posledním evropském šampionátu Jakub Vadlejch právě Weberovi vzal zlatou medaili posledním pokusem. Teď první pokus Jakuba Vadlejcha v Birminghamu už se rozbíhá, pouští oštěp s rukou, který letí, ale to si troufnu říct, že nebude tak daleko. Letí to někam na hranici 80 metrů, možná spíš pod tu hranici.
1: Řekl bych také lehce pod 80 metrů. Není s tím spokojený Jakub Vadlejch, ale je to zatím první, doufejme, z 6 pokusů, protože samozřejmě po třech pokusech se pak bude zužovat finále na letní osmičku z 12. No a ten aktuální výkon Jakuba Vadlejcha 79 metrů a 12 cm. Uvidíme až za chvíli, jestli to je málo, nebo to je tak nějak akorát podle toho, jak budou házet další oštěpaři ve finále, ale ten vítr zdá se mi poměrně příznivý pro oštěpaře, takže bychom mohli vidět velmi zajímavé výkony.
2: Teď si ještě můžeme počkat na výkon třetího v pořadí oštěpaře z Polska Davida Wegnera, který má osobní rekord někde na té hranici kolem 85 metrů, přesněji 85 metrů a 67 centimetrů a taky určitě by mohl promluvit do boju o medaile tady v Birminghamu už i Polák. Wegner se rozebíhá s oštěpem v pravačce, teď ho vypouští do vzduchu a ten oštěp padá někam podobně jako ten Vadlejchův, hodně zvysoka, ale bude to taky pod 80 metrů.
1: Jakub Vadlejch má za sebou úvodní pokus 79 a 12 cm, je na druhé pozici za Němcem Weberem, ale zatím jenom oni dva mají první pokusy za sebou. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: S mikrofonem za sportem.
0: No a v pořadu s mikrofonem za sportem můžeme teď na malou chvíli vystřídat atletiku fotbalem. Vydáme se zase na zápas šance ligy mezi Plzní a Zlínem, ale nemusíte věšet hlavy, protože do Birminghamu zhruba za 3 minuty vyrazíme znovu a to na finále běhu na 400 metrů i s českou účastnicí Lourdes Glorie Emanuel. Teď do té doby fotbal Plzeň Zlín a reportér Pavel Tilšar.
4: 46. minuta, Plzeň vede nad Zlínem 2-1, Zlíněné rozehrávají teď aut z pravé strany a zleva už nakopává Kolář balón, který prodloužil za sebe Grigera na Petrutu a vedle pokutového území už je Šmiga, který se snaží utancovat, teď Spáčila u rohu pokutového území a v tom souboji Šmiga nebyl úspěšnější, protože se tam zapojil taky Memič, který vypomohl s bráněním a snaží se teď rozeběhnout plzeňský útok přes pravou stranu. On ho taky rozeběhl, ale rychle byl zpátky u míče taky David Grigera, sen bývalého reprezentanta Zdeňka, který dnes hraje první ligový zápas, a Memič ho fauloval, takže Zlín rozehrává volný přímý kop od půlící čáry, prohrává tady ve štruncových plzeňských sadech 1-2. Poté, co si dal vlastní gól Kukučka a po faulu Koláře dal gól Kabongo ve 42. minutě za Zlín, toho času ve 13. minutě na 1-1 vyrovnával Petruta. Teď tedy zlínská rozehrávka za stavu 2-1 pro Plzeň ve 47. minutě přes pravou stranu a Černína, jeho dlouhý nákop do Šmigy, který se nakonec k míči dostane před Kabongem, ale Kabongo pak ještě zabral a snažil se odstavit tělem soupeře. Nepodařilo se mu to dokonale, takže Grigera už kombinuje se Šmigou na levé straně. Šmiga dává na roh 16 Petrutovi, Petruta má za zády Hrošovského, vrátil zpátky Fukalovi, Fukala sklepává Šmigovi jeho klička a zakončení, které prudce mí Vígeleho branku. Teď ale pohledná zlínská kombinace, na jejímž konci byl tedy útočník Šmiga a po kličce zakončoval hodně prudce svojí levou nohou, mířil ze svého pohledu na bližší tyč, tedy k té pravé nebo po pravé ruce Floriana Vígeleho, ale branku Plzně minul. Takže tedy stále 2-1 pro domácí Viktorii ve 48. minutě. Plzeňané rozehrávají od svého brankáře Vígeleho přes pravou stranu Memiče. Teď dobře napadá Fukala a Grigera, aby se mohl rozeběhnout v souboji s Dvehem, ale narazil jen do svého strážce a pak fauluje Fukala, ne Dveha, ale Memiče, který si lehl na trávník, drží se za kotník po souboji s Fukalou, který měl taky v prvním poločase jednu dobrou příležitost, ještě v době, kdy Zlín prohrával 0-1, tak Fukala zakončoval po rohovém kopu ze zadní tyče, nebo za zadní tyčí, vypálil prudce pravou nohou, ale gól nedal. Teď je to 2-1 pro Plzeň ve 49. minutě, Memič už je na nohou.
0: 2-1 pro Plzeň, říká Pavel Tilšar, poslouchat to můžete dál nepřerušovaně v přímém přenosu v našem vysílání na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz. Aktuálně nás ale bude zajímat atletika, a to konkrétně evropský šampionát v Birminghamu, kde se pomalu, ale jistě blíží finále běhu na 400 metrů. A tak můžeme zase předat slovo našim kolegům přímo do Velké Británie, Adamu Procházkovi a Jakubovi Markovi.
1: Za startovními bloky už stojí kompletní sestava čtvrtkařek před finále evropského šampionátu, včetně Lourdes Gloria Manuel, ta bude v 8. dráze, pod sebou bude mít v 7. Henriette Jägerovou, 6. bude Natalia Bukovětská, v 5. Líke Klaverová. To by měly být papírově největší soupeřky právě české atletky, ale pozor, dejme i na 4. dráhu Johnovou a 9. dráhu Enningovou, to jsou Britky, takže tady můžou v domů domácím prostředí se vybičovat k nějakým mimořádným výkonům.
2: No, při pohledu na ty časy v semifinále, které byly vlastně pětkrát pod 50 sekund všech těch zmíněných, Bukovětská, Klaverová, Jägerová, Manuel a Enningová, tak máme se na co těšit v tom finále, i když se vlastně podíváme na ten vítr, jak teď zrovna proudí, tak by to teoreticky mohlo třeba vynést čtvrtkařky potom v té závěrečné rovince, až poběží do cíle. Takže se těšme na to, jaké časy tady uvidíme a hlavně, jak se povede Lourdes Gloria Manuel. Připomeňme, že už má titul halové mistrně světa z Toruně z roku 2026, ale určitě by samozřejmě chtěla přidat i třeba evropský titul. V diamantové lize byla hodně konzistentní, o tom už jsme mluvili několikrát, tak uvidíme, jak se jí podaří.
1: Lourdes Gloria Manuel už je připravená v dráze číslo 8 na posledním evropském šampionátu. Vyhrála Natalia Kačmareková, to se nenechte zmást. Kačmareková jméno není teď ve finále, ale to je Natalia Bukovětská. Ona si mezi tím vzala Konráda Bukovětského, polského koulaře, takže teď s jiným jménem, ale na posledním šampionátu v Římě ovládla právě čtvrtku hladkou za 48,98 sekundy. Byl to tehdy famózní famózní výkon právě od této polské atletky. A když se podíváme 4 roky zpět, tak tam vyhrála hladkou čtvrtku Femke Bolová za 49,44 sekundy. Dnes si myslím, že na zlato bude potřeba ještě o něco rychlejší čas, ale samozřejmě chytřejší budeme za pár minut.
2: Lourdes Gloria Manuel bude mít velkou konkurenci na 400, protože hned 5 závodnic zaběhlo to semifinále pod 50 sekund. No a všechny tyhle závodnice jsou taky seřazené vedle sebe. V té úplně nejkranější dráze vpravo je Britka Enningová, potom tam je Lourdes Gloria Manuel, taky Norka Jägerová, Polka Bukovětská a Nizozemka Kláverová. Všechny závodnice už jsou zakleklé v blocích a za chvíli to tady vypukne, závod na 400 metrů, stadion už pomalu stichává. Lourdes Gloria Manuel je teprve 21 let, přesto na ní Česko spoléhá jako asi na tu největší medailovou naději tady v Birminghamu. Už se můžeme připravit a je odstartováno, odstartovala i Lourdes Gloria Manuel, která už roztáčí své nohy na modrém tartanu a vypadá hodně dobře, protože už dobíhá Anningovou, dokonce se dostává před ní a to teprve vybíhají z té úvodní zatáčky. Lourdes Gloria Manuel si připravuje pozici pro to, aby mohla bojovat tady v Birminghamu o titul.
1: Manuel vypálila parádně ze startovních bloků, řekl bych, že opticky vede před Jägerovou a Bukovětskou. Teď mají za sebou první dvoustovku, na mezičase je nejrychlejší Manuel před Bukovětskou a Jägerovou. Posledních 150 metrů pro čtvrtkařky ve finále evropského šampionátu do cílové rovinky. Teď bíhá na prvním místě Jägerová před Manuel a Bukovětskou. Klaverová lehce ztrácí. Manuel na druhé, třetí pozici, ale řekl bych, že jí bohužel docházejí síly. Z toho medaile nebude. První místo, to bude jasné. Norka Jägerová na druhé pozici, Bukovětská třetí, Klaverová na čtvrté pozici. Velice, velice zklamaná Lourdes Gloria Manuel, která nevím, jestli přepálila to tempo od začátku, ale zkrátka na nějaké třístovce jí došly síly a v cílové rovince se přes ní dostali jak Bukovětská, tak Klaverová. Pojďme se podívat ještě na časy. Na první pozici Norka Henriette Jägerová 49,4 sekundy, nejrychlejší letošní evropský čas na ženské třístovce a také nový norský národní rekord. Pro stříbro si doběhla Natália Bukovětská 50,04, na třetí pozici Nizozemská Líke Klaverová 50,15 sekundy.
0: Říkají Jakub Marek s Adamem Procházkou, tak medaile tedy na 400 z toho nebude. Nicméně, pánové, jestli vám ještě můžu nechat slovo ohledně toho, jak vypadá čas druhého pokusu o štěpaře Jakuba Vadlejcha.
1: Když se podíváme do soutěže o štěpařů, tak tam je teď připravený Marcin Krukovský, po něm přijde na řadu Lotyš Litevec Matusjevičus, takže když se na to tak dívám, řekl bych tak 2 až 3 minutky, než přijde na řadu právě Jakub Vadlejch, teď aktuálně třetí v pořadí o štěpařů, dostal se před něj Nick Tum výkonem 81 metrů a 10 centimetrů, připomínám Jakub Vadlejch výkon z první série 79 metrů a 12 centimetrů. Teď Polák Marcin Krukovský, jeden z možných adeptů na medaili v první sérii, řekl bych, se dostal právě přes ten výkon Jakuba Vadlejcha, byl to zhruba 80-metrový hod, tak těsně pod hranici 80 metrů, 79,69 setin sekundy, ale odsouvá Jakuba Vadlejcha na čtvrtou pozici, takže možná už si tady můžeme nechat slovo, protože už se bude pomalu blížit právě pokus Jakuba Vadlejcha. Teď ještě Litevec Edis Matusjevičus, muž s osobním rekordem téměř 90 metrů, 89 metrů a 17 centimetrů, letos ale se dostal na 83,65, ale také rozhodně jeden z možných kandidátů na jednu z medailí tady na evropském šampionátu. Birminghamu ještě pletí, ale pod 80 metrů, řekl bych, ještě možná i pod výkon právě Jakuba Vadlejcha, bylo to tak nějak obdobné, kolem 79 metrů a Matusjevičus tak uzavřel první sérii pokusů v finále evropského šampionátu mezi oštěpaři a teď se dozvěděl i svůj výkon 78 metrů a 87 centimetrů, takže na páté průběžné pozici Jakub Vadlejch je po první sérii čtvrtý. No a teď jde na řadu největší favorit, lídr této soutěže Julian Weber. Ten hodil v první sérii 83 metrů a 71 centimetrů a na posledních dvou evropských šampionátech byl Weber nejdřív v Mnichově první, v Římě druhý. Vlastně si s Jakubem Vadlejchem vyměnili pozice na posledních dvou šampionátech, první dvě pozice obsadili vždy právě Weber a Vadlejch. Teď už si Weber tady roztleskává zdejší publikum, muž, kterého mnohokrát Jakub Vadlejch na velkých světových akcích odsunul ze třetí pozice na čtvrtou. Weber nemá ještě žádnou medaili ze světového šampionátu ani olympijských her. Teď Weber a jeho druhý pokus, který letí za 80 metrů, ale bylo to o něco kratší než v prvním pokusu, nechává si změřit, ale opticky to nevypadá, že by to mělo být přes těch 83 metrů a 71 centimetrů. Tak už si bere do ruky oštěp Jakub Vadlejch, který přijde v zápětí, teď ještě změřený pokus 80 metrů 24 centimetrů Juliana Webera. Takže je to kratší, ale stále Julian Weber v čele této soutěže finále evropského šampionátu v Birminghamu, ale nás teď extrémně zajímá to, jak se povede ve druhé sérii Jakubu Vadlejchovi. Podmínky, myslím, že velmi příznivé, vítr lehce dozad oštěpařů a teď jde o to, jak o tom mluví často Barbora Špotáková, světová rekordmanka v oštěpu, jak se to všechno pospíná, ty jednotlivé fragmenty toho hodu a jak upadlej druhý pokus a oštěp letí na hranici, no možná 83 metrů, možná 84 metrů, tak to je výborný pokus od Jakuba Vadlejcha. Nejdřív to vypadalo, že bude rychle klesat dolů, bylo to poměrně velký kopec od Jakuba Vadlejcha, ale tentokrát oštěp nesklesal a je to určitě posun ne na první místo, ale na místo druhé. 82 metrů 58 centimetrů. Takže Jakub Vadlejch se rázem řadí na druhou pozici za vedoucího Juliana Webera.
3: S mikrofonem za sportem.
0: Na atletický evropský šampionát do Birminghamu se vypravíme zase na třetí pokus Jakuba Vadlejcha. Do té doby ale můžeme zase trávit nějaký čas při fotbalové šancelize. Pardubice dnes remizovali s Mladou Boleslaví 1-1, Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2, Sparta zdolala, nebo spíše porazila na svém hřišti Teplice 4-1. Teď se aktuálně hraje ještě utkání Plzně se Zlínem a míříme tedy do Štruncových sadů za Pavlem Tilšarem.
4: 3-1 pro Plzeň a další velká šance Viktorie v 58. minutě, ale Suare přestřelil, takže si Viktoria v krátkém časovém úseku nevypracovala. Třígólový náskok je jen v úvozovkách dvougólový. Před chvílí se tady ve Štruncových sadech mohutně oslavoval Prince Adu, který je tedy autorem třetího plzeňského gólu na 3-1. V tomto zápase v 56. minutě si naskočil ideálně v prostoru mezi malým vápnem a pokutovým kopem nebo místem, odkud se kope penalta na centr. Amare Memiče z pravé strany pověsil se do vzduchu a hlavou nedal šanci Dostálovi ve zlínské brance. A teď znovu Adu uniká do pokutového území, padá tam po souboji s Kukučkou, ale sudí Radina ukazuje, že druhou penaltu v zápase zatím pískat nebude. Zlín se osvobodil jen odkopem na plzeňskou polovinu, kde ale dobře napadající Apia a Šmiga potrápili domácí defenzivu, respektive Spáčila a Doskyho, a první jmenovaný poslal míč do zámezí. V 59. minutě tady Plzeň vede nad Zlínem 3-1, hosté kombinují teď u středového kruhu. Míč má Petruta, vrací ho zpátky Kolářovi, ten dává do levé strany Fukalovi, Fukala vrací zpátky na střed hřiště Kukučkovi, to je další zlínský obránce, takže zatím se hosté příliš nepřibližují k plzeňské 16 a potřebovali by, protože po změně stran jednoznačně diktuje tempo utkání a kontroluje průběh domácí Viktoria, která tedy ještě navýšila to skóre na 3-1 zásluhou Adua, který se podílel i na první brance, když unikl po levé straně a jeho centr si srazil do branky Kukučka. Ale rekapitulaci musím přeskočit, protože Petruta je před plzeňskou 16, padá tam, ale není to faul, ukazuje hlavní rozhodčí Radina, který byl hodně blízko k tomu souboji Petruty a Červa. Petruta právě v 16. respektive 13. minutě vyrovnal na 1-1 tento zápas ve 42. ale fauloval Kolář, hostující obránce plzeňského záložníka Červa, a nabídnutý pokutový kop proměnil Kabongo, který je tedy autorem rozdílového gólu, ale už to je 3-1 pro domácí Viktorii v souboji se Zlínem v 60. minutě, protože před 4 minutami ve Štruncových sadech skóroval Prince Adu po centru Amara Memiče. Zlín kombinuje teď na své polovině. Je to obránce Kukučka, který dává do pravé strany Černínovi. Černín přihrávkou našel Apiaha a ten byl teď stažený k zemi Doskim, který tam ještě mohutně gestikuluje směrem k rozhodčímu Radinovi a bude za to potrestaný. Marek Radina jednoznačně ukázal Doskimu, že mu nemá mluvit do jeho práce a teď tedy za nesportovní chování vidí Merchas Dosky žlutou kartu. Plzeň, respektive Zlín, bude dvakrát střídat, ale i Plzeň, jak správně vidím, pošle do hry dva čerstvé hráče Sojku.
0: A střídání v tomhle zápase Plzně se Zlínem na krátkou chvíli využijeme k tomu, abychom si zaktualizovali skóre z tenisového turnaje v Cincinnati, kde už hrají dva Češi. Jakub Menčík má aktuálně setball v souboji s Italem Belučím, vede 6-5 a má výhodu při podání svého soupeře. No a na kurty se v Cincinnati v Ohio dostala už taky Linda Nosková, wimbledonská šampionka, usiluje o první vítězství právě od toho vítězného českého finále, kdy v Londýně porazila Karolínu Muchovou. Její soupeřkou je dnes Britka Boltrová a Nosková na začátku tohoto duelu vede nad svojí sokyní 2-1. Na servisu je ale britská tenistka. Zhruba za půl hodiny až hodinu nastoupí také Nikola Bartuňková proti Belgičance Kirsteové. No a v pozdních večerních hodinách, možná krátce po půlnoci českého času, nastoupí také Jiří Lehečka proti Italovi Berrettinimu. Teď už na radiožurnálu Sport můžeme zase směle vyrazit s mikrofonem za fotbalem, a to konkrétně na zápas Plzně se Zlínem. Pavel Tilšar má slovo.
4: 62. minuta, Plzeň tedy vede nad Zlínem 3-1 a teď bude rozehrávat od svého brankáře Vígeleho. Na hřišti už jsou dva noví hráči ve zlínském dresu a jsou to konkrétně Cupák a útočník ze Slovenska Gaži. A dvakrát střídá taky domácí trenér Martin Hiský. Končí Kabongo, autor zatím rozdílové branky z konce prvního poločasu, když proměnil pokutový kop, místo něj tedy na tréninku Vyšinský. Odešel ještě Šek Suare, místo něj na trávníku Alexandr Sojka. Takže střídání, ta úvodní, máme za sebou v tomto zápase po hodině hry, jak už to bývá ve fotbale celkem zvykem. Plzeň vede 3-1 nad Zlínem v 63. minutě, to je to nejpodstatnější poslední gól a vlastně jediný po změně stran dal Prince Adu po centru Memiče z pravé strany v 56. minutě. Plzeň rozehrává přes levou stranu Dosky, našel Adua, Adu svádí souboj s Černínem na polovině Zlína. Černín tam byl úspěšnější a tak si zahraje i brankář týmu hostů Dostál, který teď není napadaný, i novým mužem na trávníku Sojkou, který si dává na čas s tím pressingem, stejně jako Červ a Adu. Zlín tady teď bez tlaku soupeře rozehrává, ale měl by si prospíšit, protože prohrává tady v plzeňských štruncových sadech 1-3. Dlouhý nákop Kukučky v 63. minutě, který hledá v náběhu Kopečného. Kopeční dokázal míč podržet. Vrátil ho pod sebe Gažimu, ale ten nedokázal zase přihrát Apiahovi, respektive poslal balón do zámezí, takže z poza postraní čáry bude vhazovat balón zpátky do hry Dosky, plzeňský levý obránce. Zatím nemá dostatečnou nabídku a tak už skoro čtyři prsty má ve vzduchu sudí Radina, musel si pospíšit Dosky, aby nebyl ten aut otočený ve prospěch Zlína. Zlínští se stejně brzy poté dostávají k míči, a to díky dobré práci Apiaha, který sklepl Gažimu. Nombila jeho dobrý míč do 16 Plzně, ale Fukala tam byl pohlídaný navrátivším se Memičem, který nechal soupeře na zádech, míč dokutálel se do rukavic plzeňského golmana Vígeleho a ten pak rozehrál Memičovi, který i v tomto opravdu velkém dusnu, kdy je i teď skoro v půl desáté večer tady v Plzni kolem 30 stupňů, má opravdu hodně naběháno, to je vidět, hned se nabízel na pravém křídle, ale míč teď nedostal dobrý, takže Zlín vhazuje z levé strany. 65. minuta, 3-1 pro domácí Viktorii v souboji se Zlínem ve čtvrtém kole šance ligy. Plzeň hraje o první výhru v této ligové sezóně, Zlín zase o první body, ale gólem Prince Adua ze druhého poločasu se zlínským hráčům ty první body v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže vzdálili. 65. minuta, Zlín se teď ale dostává k 16. soupeře, bude tam vhazovat z pravé strany, Nombil sklepl Gažimu, ale před ní se dostal Dosky, který odkopává balon znovu za postraní lineu, to se ale Zlín dostane s míčem nebo k míči až na vlastní polovině, kousek od půlící čáry, bude vhazovat z pravé strany Kopečný, Černín mu přenechal ten balón, Kopečnému se nabízí Gaži a taky dostává míč u půlící čáry. Kopečný pak vidí, že na levé straně je volný další obránce Kolář, ke kterému ale rychle přespěchal Sojka, takže se míč vrací zase k Dostálovi. Po Dostálovi bude hrát Kukučka.
0: V 65. minutě Plzeň vede nad Zlínem 3-1. Pavel Tilšar vysílá nepřerušovaně na internetu. Poslechnout si ho můžete třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz. Na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem zase měníme disciplíny, měníme sporty, měníme i zemi. Z Česka se vydáme do Velké Británie na atletický evropský šampionát. Z Birminghamu se hlásí Jakub Marek.
1: Jakub Vadlejch je v průběhu skoro na konci druhé série, na třetí pozici, dostal se před chvílí před něj Polák David Wegener, který si vylepšil letošní maximum na 82 metrů a 96 cm. Připomínám, Jakub Vadlejch 82,58, teď druhý pokus, to byl Matusjevičus, Litevec Edis Matusjevičus, to si myslím, že nebylo zlepšení toho jeho výkonu z první série 79,69, no a další, tedy poslední v této druhé sérii přijde na řadu, ne, tak teď to omlouvám se, přijde právě na řadu Matusjevičus, byl to Polák Krukovský, který se nezlepšil, Matusjevičus uzavírá tady soutěž oštěpařů, je jako 12. v pořadí, takže teď přijde právě tento litevský závodník, za chvíli se spojíme i s posluchači Radiožurnálu na pokus právě českého oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Jakub Vadlejch aktuálně bude čekat ještě asi minutku, dvě na svůj třetí pokus. Zatím je na průběžné třetí pozici za Němcem Weberem a Polákem Wegnerem. Teď to byl druhý pokus Litevce Matusjevičuse. To bylo zlepšení zhruba na nějakých 80 metrů. Teď čeká na změření toho pokusu, ale nebyl to útok na zatím bronzovou pozici Jakuba Vadlejcha. První zatím stále Němec Julian Weber 83 metrů 71 cm. Druhý Polák David Wegner 82,96, na třetí pozici Jakub Vadlejch 82 metrů a 58 cm. Je to velmi vyrovnané na těch medailových, zatím medailových pozicích. I čtvrtý Nick Tum Němec 81 metrů a 10 cm určitě pomýšlí na útok na jednu z medailí. Teď už ale začíná třetí série pokusů a jako první jde na řadu, stejně jako v těch minulých sériích, samozřejmě Němec Julian Weber. Druhý po něm půjde Jakub Vadlejch. Tak pojďme na ten pokus. Juliana Webera, mistra Evropy z roku 2022, když doma v Mnichově právě porazil o necelý půl metr Jakuba Vadlejcha. Jakub Vadlejch tam tehdy na olympijském stadionu bral stříbrnou medaili, o dva roky později si to vyměnili v Římě. Teď Weber, ale byla to velká rána, letěl oštěp hodně nízko, zhruba na 80 metrů. Ví teď Julian Weber, že technicky stále to není to, co by si představoval, takže nechává si Julian Weber změřit, ale byl to kratší pokus, bylo to pod 80 metrů, konkrétně 79 metrů a 43 cm. Teď už jde na řadu Jakub Vadlejch, český matador v 35 letech, opět tady česká výprava spoléhá na tohoto výjimečného oštěpaře, nejlepší český atlet posledních 10 let, trojnásobný medailista ze světových šampionátů, stříbrný medailista z olympijských her v Tokiu, no a samozřejmě mistr Evropy z roku 2024 z Říma, teď jeho třetí pokus. Jakub Vadlejch se do toho na potřetí opřel poměrně dost a oštěpletí podobně jako před chvílí u Juliana Webera, takže je jasné, že zlepšení z toho nebude, zhruba na 80 metrů dopadl oštěp z ruky Jakuba Vadlejcha. Připomínám, že je stále na třetí pozici výkonem 82 metrů 58 cm. Teď si ještě nechává změřit, ale je to kratší, ano, 79 metrů a 38 cm. Na začátku třetí série finále oštěpařů Jakub Vadlejch průběžně na třetí pozici. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Samozřejmě se do Birminghamu budeme vydávat dál na další pokusy Jakuba Vadlejcha, no a možná i dnes ještě nabídneme reakci nebo rozhovor s Ludes Glory Manuel, které to nakonec ten útok na medaily nevyšel a skončila v běhu na 400 metrů na té nepopulární čtvrté příčce. Do té doby ale můžeme dál sledovat fotbal. Pardubice dnes remizovali s Mladou Boleslaví 1-1, Olomouc zvítězila na Slovácku 2-1 a Sparta nad Teplicemi 4-1. Zápas Plzně s Zlínem vidí Pavel Tilšár.
4: 70. minuta, Plzeň Zlín 3-1, domácí kontrolují hru ve druhém poločase a teď si připravují další šanci. Hrošovský ale se nedostal ke střele, tak to zkusí Červ, ne, rozděluje doleva na Vyšinského, Vyšinský má proti sobě Kopečného, vrací proto Ladrovi, jeho centru, možná střela protáhl nebo protáhla, teď dostála v brance Zlína, hra pokračuje, Dvech má míč, kousek od rohu 16, nabízí se tam taky Memičovi a už je vedle pokutového území, krásná klička tam a zpátky, Dvech pálí, tak tohle na stopera, byla parádní akce, byť nekončí gólem a není z toho ani balon vedle zlínské branky, ale je to vedle rohového praporku za postranní lineou, takže to vůbec nebyl dobrý střelecký pokus v podání Samsona Dveha, ale ty kličky, které teď tady ukázal více než 8000 divákům ve Štrucových sadech, ty stály za to. Samson Dvech už, myslím, ukázal několikrát, nejen v nejvyšší domácí soutěži, že si s míčem hodně rozumí a teď tedy ukázal znovu v praxi, když se míč poslal jednou patou na doleva, druhou patou doprava, dokonale tím oklamal zlínského obránce Koláře. Dostal se do ostrého úhlu, pravda, tak to zakončení tedy bylo z těžké pozice a dobré nebylo. I proto 3-1 pro domácí Viktorii v souboji se Zlínem na konci 71. minuty. Zlín s ojedinělou akcí na polovině plzeňského týmu, Cupák udržel míč ve hře, svede ještě souboj s Spáčilem, který ve skluzu ten míč poslal do zámezí a bude z toho tedy out pro hostující tým, který prohrává v Plzni 1-3 a to už jsme v 72. minutě zápasu. Fukala z levé strany, pošle ten balón dlouhým autem až do 16. Viktorie, snaží se ho prodloužit Kukučka, ale hlavičkoval Červ, to je plzeňský záložník a tak ideálně, že rozeběhl Vyšinského a Vyšinský zase Adu a je tu akce 4-3, Adu táhne balón do 16. Zlína, na zazády má Vyšinského, Adu to chce vzít na sebe a to nebyla dobrá varianta, protože na úrovni velkého vápna naboural do Kukučky, který se poctivě vrátil, takže stále Zlín prohrává v Plzni 1-3, protože Viktoria nedokázala zakončit do gólu tuto rychlou breakovou akci na konci 72. minuty, tak začínají domácí další postupný útok od půlící čáry, teď už je míč vpravo u Memiče, jeho centr dobrý na zadní tyč, ale Kopečný hlavičkuje před plzeňským křídelníkem Vyšinským. Hra pokračuje znovu u Plzeňanů, dosky dává na střed Červovi, Červovi se nabízí zase střídající Vyšinský, který má v křídle ještě dalšího nového hráče Sojku, ale v akci pokračuje Hrošovský středem a narazil tam do Nombila těsně na úrovni velkého vápna, jenže Zlín, když získá balón, tak jako by už neměl energii na to přesně zakombinovat, dostat se postupnou akcí k nějakému, nechci říct úplně závěrečnému náporu, ale zkrátka k nějakému ohrožení Vígeleho branky ve druhém poločase, je to z pohledu Zlína opravdu hodně málo. 73. minuta, 3-1 pro Plzeň. Na konci 73. minuty Plzeň vede nad Zlínem 3-1. Autorem posledního plzeňského gólu je Princ Adu. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport ze Štruncových sadů, Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme tedy dál v našem přímém přenosu balónu u půlící čáry a má ho konkrétně Ladra, obloučkem našel Memiče, Memič z pravé strany centruje, trefuje ale vracejícího se zlínského záložníka Nombila a pak se hlásí možná o střídání, protože zdá se, že už toho má Memič celkem dost, ale ještě si zřejmě užije minimálně standardní situaci, kterou vybojoval po přihrávce od Ladry, tedy rohový kop z pravé strany z pohledu Viktorie, která vede nad Zlínem 3-1 v utkání čtvrtého kola šanci ligy, konkrétně ještě v 74. minutě tohoto zápasu. Z pravé strany tedy Sojka, nový muž na hřišti, hráč, který byl i na mistrovství světa, pro mnohé to bylo překvapení, ale minimálně podle mě patřil k těm nejlepším z českého týmu. Teď centruje na zadní tyč, Dvech tam hlavičkuje a není to přímé ohrožení do Stálovy branky, stále tedy 3-1 v 75. minutě. Plzeň bude pokračovat dalším rohovým kopem, ale otočí se strany, nikoliv zprava Sojka, ale zleva Hrošovský, který nespěchá s rozehrávkou, protože sudí Radina ještě ukázal směrem ke střídečkám. Vypadalo to, že Bronislav Červenka, tedy kouč Zlíňanů, by rád znovu střídal, ale nestane se, až když bude Zlín takzvaně v držení balónu při nějakém přerušení hry. Teď Hrošovský centruje na bližší tyč, jeho roh nenašel Dveha, navíc tam sudí Radina viděl útočný faul Samsona Dveha v 75. minutě. Se tedy skóre nemění, stále 3-1 pro Plzeň v souboji se Zlínem ve čtvrtém kole šance ligy. Možná teď přijde ten pravý čas na to, aby Bronislav Červenka poslal do hry už připraveného Stanleyho Kanua.
0: Stále tedy 3-1 pro Plzeň v utkání se Zlínem v rámci posledního kola, v rámci posledního zápasu pro víkendového programu Šance ligy. Připomínám opět, že Pavel Trošar komentuje na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas můžete poslouchat fotbal nepřerušovaně na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Kombinujeme nejenom Šance ligu, ale také mistrovství Evropy v atletice. Tam o medaily usilovala Lourdes Gloria Manuel, ve finále 400 ale skončila čtvrtá. No a poslední nadějí v tom dnešním programu na českou medaili je oštěpař Jakub Vadlejch, který po třech sériích držel, nebo po svém třetím pokusu držel třetí místo. Jestli to stále platí, ptám se Jakuba Marka.
1: Bohužel neplatí, také je aktuálně na čtvrté pozici Jakub Vadlejch stále tím výkonem z druhé série 82 metrů 58 cm. Přehodil ho ve třetí sérii Patrik Gajlum z 82 metrů 97 cm. O centimetr se dostal před aktuálně třetího Poláka Davida Wegnera a na Jakuba Vadlejcha má 39 cm. Je tam extrémně těsné. A to ani první Julian Weber není nijak daleko od této trojice 83 metrů a 71 cm. Už je téměř jisté, teď už je to jisté, že Jakub Vadlejch tady bude mít 6 pokusů ve finále, že projde do užší finálové osmičky, o tom mluvil jako o prvním z cílu, tak věřme, že ten další cíl přijde a že nakonec Jakub Vadlejch tady vybojuje medaile na evropském šampionátu, protože to by se stalo poprvé v české historii, že by česká výprava nepřivezla z mistrovství Evropy v atletice žádnou medaily. Nejhorší bilance byla v Barceloně v roce 2010, kdy měli Češi jednu bronzovou medaili v podání oštěpařky Barbory Špotákové. No a Jakub Vadlejch tady bude bojovat o to, aby tomu tak nebylo, ale ono to bylo něco podobného i před dvěma lety v Římě, kdy do posledního dne také Česko bylo bez medaile a pak přišlo velké zlato Jakuba Vadlejcha a v poslední sérii se pak dostal na tu zmiňovanou první pozici. Ono ještě zítra tady Češi budou mít Kristýnu Sasínek Meky ve finále 1500 a Terezu Rochovou maratonu, ale tam by se medaile rovnala senzaci.
0: Říká reportér Jakub Marek. Jestli Jakub Vadlejch vybojuje medaily, to vám slíbit nemůžeme, co vám ale slíbit 100% můžeme a také to dodržíme, že všechny jeho pokusy uslyšíte v našem vysílání v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Do té doby můžeme zase mluvit o fotbale a pojďme si podívat také na výsledky druhé nejvyšší české fotbalové soutěže. Táborsko porazilo Opavu 3-0. Jihlava deklasovala Kroměříž venku 4-0. Příbram remizovala s Prostějovem 2-2 a Karviná vyrabovala Českou Lípu a zvítězila 5-2. Teď se aktuálně hraje také jeden zápas české nejvyšší fotbalové soutěže. Plzeň hostí Zlín, je u toho Pavel Tilšar.
4: V 78. minutě Plzeň stále vede nad Zlínem 3-1 a kontroluje průběh druhého poločasu, do kterého se teď zapojí taky další z střídající hráči. Odchází Ladra a Adu, což je autor posledního gólu tohoto zápasu. Trefil se v 56. minutě po centru Amara Memiče, který ještě zůstává na hrací ploše. Naopak na trávník se dostává Laval, který už zaujal místo prince Adua na hrotu plzeňského útoku a tím druhým hráčem, který ho teď doplnil v tom střídání, je taky Jiří Maxim Panoš, který už je na hrací ploše v 79. minutě. Plzeň vede nad Zlínem 3-1. Ladra Adu tedy už nepokračují na trávníku Laval a Panoš, kteří se teď nemůžou zapojit do akce, protože balon končí v zámezí po přihrávce Memiče. Vhazovat tedy bude Zlín z levé strany. Na své polovině Fukala rychle přispěchal k míči, hází ho brankáři Dostálovi, které jí otáčí hru zleva víc do pravé strany od osy trávníku. Černý pak až Kopečnému. Kopečný nedal úplně ideální přihrávku brankáři Dostálovi, ale Zlín to zvládá. Teď nakonec dlouhým nákopem, kterým Dostál hledal na útočné polovině jednak Apiaha a jednak taky střídajícího Kanua, trochu zazmatkovala plzeňská defenziva. Naštěstí pro ní to skončilo jen od nástupem do zámezí, takže Zlín opět vhazoval na útočné polovině, ale opět se s míčem vrátil zase na tu svoji. Helebrand se nabízí na rozehrávku Kukučky, oběhl Lavala, vyhnul se mu protisměrnou kličkou a kousek od středového kruhu přihrál Černínovi. Plzeň vede nad Zlínem 3-1 už v 80. minutě. Tým hostů se snaží o první zakončení ve druhém poločase. Kopeční z pravé strany Kanu, zády k brance v 16. otočil se, pálí bodlem, trefil Dveha a pak spáčil. No, odvrací ten balón dál od 16. do zámezí. Zlín bude vhazovat, ale chce se říct, konečně se trochu tým Bronislava Červenky i s příchodem Kanua vzchopil ofenzivně ve druhém poločase, protože zatím to byla opravdu bída směrem dopředu. V prvním poločase přitom Zlínští po vyrovnávacím gólu Petruty ve 13. minutě nehráli dopředu vůbec špatně, ale po změně stran Viktoria se o hodně zlepšila a vůbec nepouštěla Zlín vlastně až do této střely nebo tohoto pokusu Kanua do nebezpečných situací. I proto je to v 81. minutě utkání stále 3-1 pro Plzeň. Golman Wiegele, golman domácích, má míč v rukavicích a posílá ho vzduchem až téměř k pokutovému území Zlína. Tam Kukučka svedl vzdušný souboj s Lavalem. Odražený balon má u své levačky Sojka, ale neudržel ho v souboji s vracejícím se Apiahem, který přispěl k tomu, že Zlín vybojoval autové vhazování na své polovině v době, kdy se chystá poslední náhradník ve zlínském dresu na hrací plochu. Už za malý moment vstoupí princ Mbachi Mukuba, který vymění na trávníku Nombila. Takže výměna postu za post, je to Mbachi Mukuba, který se zapojuje tedy na pozici středního záložníka ve zlínském týmu a bude se teď možná i nabízet na aut z levé strany od Fukaly. Nakonec ne, Fukala si vybírá obránce Kukučku, Kukučka vrací až do Stálovy. Brankář zlínského týmu si musí dávat pozor na napadajícího Lavala, který je čerstvý, stejně jako Jiří Maxim Panoš, a tak se teď snaží plzeňská dvojice náhradníků o znervóznění zlínské rozehrávky. Podařilo se jí znervóznit tu rozehrávku, takže Viktoria zanedlouho získala balón, ale následně o něj zase přišla a byl to Hrošovský, který si pak možná i sám ublížil na levém křídle. Vzdává teď ležet na hrací ploše, sudí Radina si kontroluje jeho zdravotní stav, míč v zámezí, bude se chystat zlínský out, až se Hrošovský znovu postaví na trávník. Pokud to půjde na začátku 83. minuty, dnešní kapitán Viktorie, která vede nad Zlínem 3-1. Góly padaly tak, že v 6. minutě si srazil Adu v centru do branky zlínský obránce Kukučka, ve 13. minutě vyrovnaloval Petruta schovaným centrem z levé strany, kterého se nikdo nedotkl, a tak o levou tyč Wiegeleho branky toho času Zlín vyrovnal. Do konce prvního poločasu si ale přesto ještě Viktoria vzala vedení zpátky, byť nebyla téměř nebezpečná, přispěla k tomu další chyba zlínských obránců. Ale teď ještě jiná chyba na straně Plzně a gól na 3-2. Podání Zlína, míč, řekl bych, byl za brankovou čárou nebo ne. Vypadá to, že sudímu Radinovi nepípají hodinky, takže pokračuje plzeňská rozehrávka. Ale teď tedy Plzeňané vyrobili obrovskou chybu, ještě se k ním dostaneme, ale na druhé straně je Panoš, který se zbavil Černína a pálí a ta jeho rána končí vedle zlínské branky. Pozor, Marek Radina ukazuje gól, až teď, že by mu zapípaly hodinky, no tak ta goal line technologie, která kontroluje, jestli se míč dostane za čáru nebo ne, asi měla teď nějaké zpoždění, možná ztráta signálu nad Štruncovými sady, ale sudí Marek Radina po pár sekundách dostal tedy do sluchátka od svých asistentů u videa takový verdikt, že gól přešel brankovou čáru od tedy dvojice Kvítek Zelenka a Zlín po obrovské plzeňské chybě snižuje tedy ve Štruncových sadech 2-3. Byla to taková hrubka, že jsem si mohl v té době dovolit popisovat to, jak padaly góly. Plzeň byla jednoznačně v držení míče, ale zpětná přihrávka poslala do šance Apiaha, který se najednou zjevil sám v pokutovém území Viktorie, udělal kličku Wiegelemu a z ostrého úhlu poslal míč tady nakonec za brankovou čáru, takže Zlín, byť nebyl vůbec nebezpečný ve druhém poločase, tak po obrovské chybě domácí defenzivy se dostává jen na rozdíl jedné branky a závěr ve Štruncových sadech ještě může být opravdu hodně, hodně vydatný. V offsideové pozici ne. faulovaný je Kanu, zlínský útočník, takže za stavu 3-2 pro Plzeň může teď v už minutě 85. rozjet zlínský útok autor poslední branky Apiach, který nakonec získá rohový kop pro svůj tým. Jakoby Plzeň si už myslela, že má ten zápas ve své moci jednoznačně. Já jsem to tvrdil, že pokud se nestane něco výjimečného, tak Viktoria dovede to utkání bez problému do vítězného konce a ono se stalo něco výjimečného. Byla to velká chyba v plzeňské rozehrávce a jednoduchý gol Apiaha, který si teď nabídl na rohový kop na přihrávku na krátko od Gažiho, ale pak se mu nepovedl centr z levé strany. V 85. minutě se tedy Plzeň bude moct sklidnit po té, co dostala lacinou branku na 2-3 z pohledu Zlína a v 85. minutě tedy bude rozehrávat Florian Wiegele. 3-2 pro Plzeň.
0: Máme tedy docela drama nakonec i v Plzni. 3-2 pro Zlín. Připomínám znovu, Pavel Tilšar komentuje dál na internetu. Můžete ho poslouchat nepřerušovaně v aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem rychle pohled do Cincinnati. Jakub Menčík vyhrál první set v souboji s Italem Belučím. Vyhrál 7-5 v tom druhém, ale ztrácí 1-3 a hrají také dvě české ženy. Linda Nosková získala první sadu nad Britkou Boltrovou 6-3. Nikola Bartuňková aktuálně s Belgičankou Kirstojovou hraje 2-2. Ovšem podstatném uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem. Teď směřujeme zase na atletický evropský šampionát do Birminghamu, kde bojuje Jakub Vadlejch o medaily. V oštěpu komentují Adam Procházka s Jakubem Markem.
1: Začala čtvrtá série oštěpařského finále, začalo právě teď Topi Parviainen, synovec Akio Parviainena, mistra světa z roku 1999. Topi Parviainen aktuálně na 8. pozici, teď přijde 7. v pořadí Marcin Krukovský právě po těch prvních 3 pokusech. Připomínám, že Jakub Vadlejch drží v polovině soutěže 4. místo výkonem 82 metrů 59 cm. Před ním jsou na první pozici Julian Weber 83-71, na druhé pozici Patrick Gajlum z Lotyš 82-97 a jediný centimetr za ním, tedy 82-96, letošním maximu Polák David Wegner. Teď už je tady vedle mě opět i Adam Procházka, určitě má i nějaké informace o tom, jak se cítila, asi to tušíme, jak se cítila po finále čtvrtky ženské Lourdes Gloria Manuel.
2: Byla hodně zklamaná, říkala, vlastně když ji budu citovat, skončila jsem zase čtvrtá. Hodně zklamaná z toho byla, když jsme se ptali na to, že vlastně ještě před tou poslední zatáčkou vypadala hodně dobře, jestli náhodou nepřecenila svoje síly a potvrdila to, že neměla tu úvodní dvoustovku naplánovanou tak rychle.
1: Ta úvodní dvoustovka byla za 23,31 setin sekundy, skutečně hodně rychle, ona tam ještě vedla, i na 250 metrech byla v čele, ale pak jí zkrátka evidentně síly došly a bohužel z těch 8 letošních venkovních čtvrtek toto byla ta nejpomalejší. Měla být ta nejrychlejší na vrcholu sezony, ale bohužel se jí to vůbec nevyvedlo. Běžela o víc než sekundu pomaleji než tady předevčírem v semifinále. Ano. A teď se pojďme ale soustředit právě na oštěpařskou soutěž.
2: A na řadě je tedy Matuševičus z Litvy, který má zatím nejlepší výkon 80 metrů a 60 cm, což ho tedy průběžně řadí na 6. místo mimo medailové pozice a medailové ambice rozhodně má. Teď vypouští z rukou oštěp, který letí za hranici 75 metrů. Určitě za hranici 80 metrů, možná to bude mírné zlepšení.
1: Na Jakuba Vadlejch, aby to stačit nemělo, ale Jakub Vadlejch spíš se dívá dopředu než dozadu, protože bojuje o medaily. Matusiewicz teď zlepšení mírné, to bylo, řekl bych, za 1,80 metrů, nejdál zatím 80 metrů, 60 cm, ano. 81,07, to je jeho zatím dnešní nejdelší pokus a je tak stále na 6. místě po Matusiewiczovi. Půjde Němec Tum, který si tady předevčírem v kvalifikaci vylepšil osobní rekord na 83 metrů a 49 cm, dnes zatím 81,10 a průběžné 5. místo.
2: Ano, Jakub Vadlejch tedy, opakujeme to, 82 metrů 58 cm, jeho nejlepší výkon. Teď si ještě chvíli počkáme, než se do toho pustí Němec Tum na svůj další pokus, ale jak už jsme zmiňovali, tak to je další muž, který ukázal už v té kvalifikaci, že má poměrně solidní formu, podobně třeba jako Němec Weber, takže oba Němci určitě tady budou chtít bojovat o medaile. Jakub Vadlejch tedy čeká na svůj pokus, no a Mezitím už se připravuje zmiňovaný Němec Nick Tum, který už se rozebíhá se svým oštěpem v pravačce. Teď si u toho i poskočil. Teď už posílá oštěp, který letí poměrně daleko a to bude až skoro k 85 metrům, třeba nějakých 83-4 by to mělo být, takže posun hodně dopředu, možná bude atakovat i první příčku.
1: Možná, řekl bych, že to byl obdobný pokus jako u Juliana Webera zhruba kolem 83 metrů, tak nakonec o něco méně, 82,59 a o jeden jediný centimetr jde před Jakuba Vadlejcha. Jakub Vadlejch tak klesá na aktuální pátou pozici v průběhu čtvrté série a právě Jakub Vadlejch bude tím dalším mužem, který se představí tady v oštěparském sektoru ve finále, už v tom užším finále pro 8 nejlepších oštěpařů na evropském šampionátu v Birminghamu. Řekl bych, že i vítr trochu sílí, to by mohlo být dobré znamení pro oštěpaře, včetně Jakuba Vadlejcha. Jakub Vadlejch teď ale bude muset tak nějak najít si okno, kdy se má rozeběhnout, protože tady aktuálně bojují ve finále mužského závodu na 10 kilometrů vytrvalci a je to několik skupinek, takže musí trefit tu díru, aby se nesrazil s některým z vytrvalců. Teď už ale Jakub Vadlejch se rozebíhá ke svému čtvrtému pokusu, oštěp letí hodně vysoko a řekl bych, že asi hodně rychle bude klesat. Bohužel nebylo to technicky tak povedené, jak by si to Jakub Vadlejch představoval. On už po tom odhodu tušil, že to nebude ono, zkrátka ta trajektorie už od začátku nebyla dobrá a Jakub Vadlejch se tak ve čtvrté sérii nezlepší a bude mít poslední dva pokusy na to, aby se tady dostal na medailovou pozici.
2: No, je hodně konzistentní, všechny ty oštěpy létají kolem té hranice 80 metrů, ale chtělo by to jeden takový ústřel, který by ho třeba posunul klidně i na medailové pozice, tak si počkejme.
0: Počkejme si na to, my na Radiožurnálu Sport ale čekat nemusíme, můžeme se hned vydat na fotbal, na zápas Plzně a Zlína za Pavlem Tilšarem.
4: 3-2 je to aktuálně, tedy v nastaveném čase pro plzeňskou Viktorii, poté co Viktoria ještě v závěru zápasu chybovala a Zlín se gólem útočícího Apiaha dostal zase jen na rozdíl jednoho gólu v souboji s domácí Viktorií. Jsme na začátku druhé ze tří nastavených minut a Plzeň bude čelit volnému přímému kopu soupeře. Apiach, který dal ten gól na 2-3 z pohledu hostů po velké hrubce v rozehrávce Plzně, sám rozehraje tu standardní situaci z pravé strany. Centrovaný balon, zakončení z toho zatím není. Míč za koncovou lineou Plzeň bude rozehrávat.
5: 90. minuta utkání FC Viktoria Plzeň.
4: 3-2 pro Plzeň, druhá ze tří nastavených minut, domácí kontrolovali druhý poločas, gólem Prince Adua se dostali do dvoubrankového náskoku a zdálo se, že si jednoznačně pohlídají průběh nebo zbytek tohoto utkání, ve kterém dvakrát vedli i během prvního poločasu po vlastní brance Kukučky a následné proměněné penaltě Kabunga po faulu Nombila v závěru prvního poločasu. Ve 13. minutě vyrovnával Petru Tapa, který dal gól ještě Prince Adu, jenže v závěru utkání, konkrétně v 84. minutě, se trefil Apiach, který od jednoho z plzeňských hráčů dostal ideální přihrávku za obranu, udělal kličku golmanu Vigilemu a z ostrého úhlu nakonec dostal balon za brankovou lineu, byť se zdálo, že to možná gól nebude. Dlouho trvalo sudímu Radinovi, než nakonec nějakých 10-15 sekund ukázal do středového kruhu, jako by přestala na chvíli fungovat taková ta technologie, která určuje, jestli se míč dostane za brankovou čáru nebo nikoliv. Ale zpátky na hřiště, jsme už poslední ze tří nastavených minut. Nad rámec základní hrací doby Plzeň vede nad Zlínem 3-2 a teď má míč v rukavicích golman Vígele, protože míč za plzeňskou defenzivu byl příliš rychlý pro střídajícího útočníka Kanua. Vígele vykopává na zlínskou polovinu, tam hlavičku je Cupák, kdo získá odražený míč, je to plzeňský Dosky, ale přihráli na hlavu Helebranda a ještě Gaži, další střídající zlínský hráč, se snaží udržet balon na polovině Viktorie. Právě teď vypršely tři nastavené minuty, Plzeň vede nad Zlínem 3-2, ale ještě se stále hraje, ještě sudí Radina nechává Zlínu zřejmě poslední útok. Kukučka tak nakopává balon k 16. Viktorie, ten balon tam propadává až ke Kanuovi, který ho získal v souboji s Memičem. Na levé straně Kanu vrací zpátky Fukalovi, hrát může taky Cupák, už by ale Zlín potřeboval dostat míč k pokutovému území z velké dálky rána a Vígele má míč ve svých rukavicích a to by mělo být asi to poslední, co se v dnešním utkání stane. Byl to další střídající zlínský hráč, záložník Mbači, který vypálil z nějakých 28 metrů, ale byla to rána do středu branky a tam byl plzeňský golman Vígele připravený. A po jeho výkopu sudí Radina ukončil poslední dnešní zápas čtvrtého kola šance ligy, ve kterém tedy Plzeň porazila Zlín 3-2. Viktoria tak má první vítězství v aktuálním ligovém ročníku, naopak Zlín po čtyřech kolech zůstává na 0 bodech. Góly Plzně dali vlastní branka Kukučka, Kabongo z penalty a útočník Adu. Na straně Zlína se trefil Petru tam v prvním poločase a v závěru zápasu Apia. Hezký večer z Plzně.
0: Krásný večer do Plzně. Pavel Tilšer dokumentoval poslední dnešní zápas ve fotbalové šance lize. Plzeň tedy porazila Zlín 3-2, Sparta Teplice 4-1, Olomouc vyhrála na Slovácku 2-1 a Pardubice si remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Ještě než se vydáme na atletiku, tak přidám aktuality z tenisu. Jakub Menčík na turnaji v Cincinnati na podniku kategorie 1000 vyhrál první set nad Italem Belučím 7-5, v tom druhém ale ztrácí 2-5, navíc Beluči půjde podávat a tak to zavání třísetovou bitvou v tomhle utkání. Linda Nosková, tato má rozehrané o poznání lépe, nad Britkou Boltrovou vede 6-3 a 2-0. Zápas Nikoly Bartuňkové s Rumunkou Kirstejovou je vyrovnaný 3-3, 40-40 na servisu Sorana Kirstejová. Teď už v našem vysílání zase dostane přednost atletika.
3: Přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch bojuje o první českou medaili na evropském šampionátu v Birminghamu a jeho, a nejenom jeho snažení, komentují Adam Procházka s Jakubem Markem.
1: Jakub Vadlejch je průběžně pátý, ale teď pojďme na čtvrtý pokus průběžně vedoucího Juliana Webera. Němec zatím 83 metrů a 71 cm a teď se opřel do oštěpu, ale opět to letí hodně nízko a sklesal, takže to bude pod 80 metrů. Také se trápí v této soutěži jako Jakub Vadlejch, ale vede.
2: Ale vede, konec konců Julian Weber toho taky nemá tolik odházeného, vlastně v této sezóně ještě méně než Jakub Vadlejch, když nepočítáme Birmingham, tak než přiletěl na britské ostrovy, házel sezóně dvakrát. Teď už tedy máme oficiálně změřený jeho čtvrtý pokus Juliana Webera a je to 77 metrů 61 cm.

0: trojskoků vůbec v historii, jen 14 cm za světovým rekordem Jonathana Edwardse z roku 1995, ten je tedy 18 m a 29 cm. Díaz Hernández logicky vede, na druhé pozici je Pedro Pablo Pichardo, Portugalec 17 m 76 cm. To vše v průběhu třetí série, ale zpět do oštěpu, tam se připravuje na start páté série z šesti Finn Topi Parviainen.
1: Taky čeká na to okno, kdy bude moct hodit oštěp, a vypadá to, že to okno přichází právě teď, respektive asi si ještě počká, teď se ještě rozcvičuje a nacvičuje si ty hody vedle té modré dráhy. Tak když jsme mluvili o těch rekordech šampionátu, těch už pár bylo, vybavuji si Karstena Warholma na 400 metrech překážek, pak taky Švýcarku Audrey Wehrovou na osmistovce. Ještě něco jsem zapomněl?
0: Přemýšlím.
1: Jestli těch kladiváři nebo diskaři?
0: Kladiváři ne, protože Jury Sedich, ten jeho výkon je světovým rekordem, takže v kladivo ne, přestože Ben Zaláš se dostal za 84 metrů, také vlastně jeden z nejlepších historických výkonů, ale zkrátka ty některé rekordy šampionátu jsou tak kvalitní, že je hodně těžké je překonat, včetně třeba rekordu šampionátu na 400 metrů žen, který drží Marita Kochová 48-14, to je výjimečný výkon. Teď už ale pojďme do oštěpu, protože Topi Parviainen čekal, až se dočkal, teď už všichni vytrvalci, no téměř všichni, ještě tam jsou tři na trati, ale to už by neměl být problém pro finského oštěpaře, který odhodil svůj oštěp někam na asi 60 metrů, takže hned vyšlápl, věděl, že to není úplně ono, pro něj už je úspěchem, že je tady v elitní osmičce, i když Finsko bylo vždy zemí, která měla elitní oštěpaře, to už teď aktuálně není, protože Topi Parviainen je jediným oštěpařem právě tady ve finále evropského šampionátu a zatím je na 8. pozici.
1: Teď přichází na řadu Polák Kurkovský, který si ale taky počká na to okno, ale to by se mohlo už teď otevřít, teď už má volný přístup ke svému rozběhu a může poslat oštěp do dálky. Ještě si tedy počkejme na to, jestli se k tomu pokusu odhodlá, ještě se stále procvičuje. Mezitím jsem si dohledal finále diskařů a tam taky byl rekord šampionátu, Slovenec Kristian Čech hodil 72 m 51 cm. Takže abychom to měli kompletní.
0: To byl také perfektní výkon i díky těm větrným podmínkám. Tady čekal jsem, že i o štěpu uvidíme obdobně dlouhé pokusy, ale zatím jsme se jich nedočkali přes ty, řekl bych, velmi solidní podmínky, když není samozřejmě takové horko, jako tady bylo v kvalifikaci, ale teď další pokus Marcina Krukovského a také to nebylo moc. Teď v páté sérii zatím se nehází vůbec daleko, tak věřme, že se to změní zhruba za nějaké 2-3 minutky, kdy přijde na řadu právě Čech Jakub Vadlejch, protože teď bude házet Litevec Matusjevičus a pak už tedy průběžně pátý Jakub Vadlejch, připomínám, ten jeho nejdelší výkon dnešního dne 82 m 58 cm je aktuálně na páté pozici, vede Němec Julian Weber. No,
1: Matusjevičus, jeden z těch oštěpařů, kteří mají ten osobní rekord hodně vysoko, vlastně až k té hranici 90 metrů, 89 metrů 17 cm, ale v této sezóně zatím nejlepší výkon 83 metrů a 65 cm. Teď už se soustředí tenhle reprezentant z Litvy před svým pokusem, zavřel oči a teď už je otevřel a burcuje tu východní tribunu, která je nejblíž oštěpařskému sektoru, roztleskali, takže teď má i podporu diváků tady v Birminghamu na Alexander Stadium a už se rozebíhá, má pravou ruku i loket v takové ortéze, teď už se rozebíhá, posílá oštěp do vzduchu a ten oštěp nepoletí tak daleko, no k 80 metrům. Hodně oštěpů létá právě k této hranici, takže ani tenhle pokus Matusjevičuse se nebude výjimkou.
0: Ano, také Edis Matusjevičus háže obdobné výkony, zatím dnes nejdál 81 metrů a 7 cm. To si myslím, že teď nebylo tak daleko, nakonec 79 metrů 53 cm pro tohoto litevského závodníka. Teď přijde na řadu ještě Němec Nick Thum, který zatím je 1 cm před Jakubem Vadlejchem, Thum tedy na průběžné čtvrté pozici, Vadlejch na páté. Ještě připomenu, že vede Julian Weber před Lotyšem Gajlumsem a Polákem Wegnerem. Je to hodně těsné, hodně vyrovnané, vlastně na páté pozici Jakub Vadlejch ztrácí hruba 1,20 m na vedoucího Juliana Webera.
1: No, centimetry rozhodují, vzpomeňme na soutěž kladivářů a na českého reprezentanta ukrajinského rodáka Volodymyra Myslivčuka, který nedosáhl na medaily tuším o 7 cm.
0: A
1: navíc tam měl jeden přešlap, který kdyby nebyl, a to byly taky centimetry, kdy se palec dostal za tu hranici, tak by měl medaily, ale

0: To je jedno, to už je minulost, to už teď neřešme, pojďme se opět soustředit na oštěp a konkrétně na Němce Nika Thuma, který už se rozebíhá i za podpory a potlesku Webera. Ten oštěp znovu letí, tentokrát už dál, a to už je blíž k 85 metrům. To je útok na první místo a troufám se říct, že by to teoreticky už mohlo být.
1: Mohl být i úspěšný, řekl bych, že tak nějak přesně trefil tu linii, kterou má aktuálně Julian Weber. 83 metrů, 76 centimetrů, o 5 centimetrů jde před svého krajana Juliana Webera, nový osobní rekord pro Nika Thuma, takže dá se tady skutečně dnes házet hodně daleko. Tento mladý Němec dokázal, že je skvělým oštěpařem a aktuálně vede překvapivě soutěž na evropském šampionátu, i když podle těch kvalifikačních výsledků a výkonů to zas až tak úplně překvapivé není, protože on byl v kvalifikaci právě druhý za vítězem kvalifikace Julianem Webrem. Ale teď nás extrémně zajímá to, co přijde v zápěstí. Jakub Vadlejch zatím tedy na páté pozici 82,58. Na medaili by potřeboval 82,97. Na průběžné první místo 83,76. Teď pátý pokus Jakuba Vadlejcha. Oštěp letí, bohužel také do nějaké té vzdálenosti 79 metrů nebo 80. Bude mít poslední pokus na to, aby tady vybojoval medaili na evropském šampionátu. Zakroutil hlavu Jakub Vadlejch, umyslně přešlápl, nenechal si ani změřit tento pokus. Zkrátka věděl, že to nebyl pokus, který by byl za ty metry, za těch 82 metrů a 58 centimetrů, co se mu povedlo zatím v druhé sérii.
0: Jakoby to pro obhájce titulu Jakuba Vadlejcha bylo tak trochu zakleté, protože kromě toho jeho nejlepšího pokusu 82 metrů a 58 centimetrů, jakoby nějaký magnet přitahoval jeho oštěpy k té hranici 79-80 metrů, protože všechny ty jeho ostatní tři pokusy začínají právě 79. Teď už přichází na řadu další adept na boje o medaile, zatím průběžně tedy čtvrtý Polák Wegner, který zaostává jenom o, koukám, 1 cm za třetím Lotyšem Gailumsem, tak ano. Je to správně. Tak se pojďme soustředit na Poláka Wegnera, ten už se zhluboka nadýchl, teď si ještě protahuje pravé rameno na pravé ruce, ve které drží oštěp, už se rozebíhá, má ten oštěp vedle hlavy, teď se napřáhl, spadl na zem při tom odhodu a ten oštěp letí ne tak daleko, koukám, to asi nebude zlepšení, bude to tak nějak možná podobně, jeho nejlepší pokus a zároveň tedy jeho sezónní maximum 82 metrů a 96 centimetrů. A tohle je mnohem méně, ne? Tak to jsem se dokonce přehlédl o ty vzdálenosti. To je jenom 78 metrů a 80 centimetrů.
1: Ano, a za chvíli o tom všem povíme i posluchačům Radiožurnálu. Teď přijde další muž v pořadí, který bude právě... To bude Lotyš Gailums, po něm půjde Julian Weber na řadu v páté sérii pokusů. Jakub Vadlejch, připomínám, že je stále na páté pozici 82 metrů a 58 centimetrů. To je jeho výkon z druhé série, který ho řadí na páté místo. V čele je teď už od páté série Nik Thum, 83 metrů, 76 centimetrů. To je nový osobní rekord tohoto německého oštěpaře. Na druhém místě je jen o 5 centimetrů Julian Weber, na třetím místě Patrick Gailums 82,97. Ten se teď právě rozebíhá ke svému pokusu číslo 5 a oštěp letí za 75 metrů, ale jen těsně, takže nakonec to je pokus na nějakých 78 metrů. Nebude to zlepšení v podání Patrikse Gailumse. Dalším mužem tedy bude Julian Weber, který věří v to, že se opět vrátí na tu vedoucí průběžnou zlatou pozici, protože teď je 5 cm za zlatem.
0: No, možná Julian Weber očekával zase duel s Jakubem Vadlejchem a kdyby mu to zlato tentokrát nevzal Jakub Vadlejch, ale jeho krajan Nik Thum, tak to by pro něj asi bylo překvapení. Každopádně má před sebou ještě dva pokusy a je to samozřejmě taky podobný jako Jakub Vadlejch. Hodně, hodně zkušený závodník, ten si dokáže s tím tlakem poradit. Teď k tomu bude chtít využít i tribuny na Alexander Stadium, takže naznačil potlesk a samozřejmě fanoušci tady na mistrovství Evropy uposlechli, také tleskají a burcují Juliana Webera k lepšímu pokusu, než je zatím ten jeho nejlepší 83 metrů a 71 centimetrů, který tedy zatím znamená druhé stříbrné místo. Weber se rozebíhá, posílá oštěp, který letí ne tak vysoko a ne ani tak daleko, bude to zase ta hranice 80 metrů.
1: Ano, po páté sérii před posledními pokusy vede Nick Tum 83 metrů 76 cm, druhý o 5 cm zpět, další Němec Julian Weber, na třetí pozici Patrick Sgajlom z 82 metrů 97 cm. Páté místo Jakub Vadlejch 82 metrů 58 cm bude mít poslední pokus na to, aby se dostal na jednu z medailových pozic.
0: No, Jakub Vadlejch už má samozřejmě ten medailový repertoár hodně obsáhlý. Má tam stříbro z olympijského Tokia, taky medaile z mistrovství světa, ty má dokonce tři. Z mistrovství Evropy má druhé místo z Mnichova v roce 2022, no a z toho Říma, který byl před dvěma lety. Tam samozřejmě Jakub Vadlejch triumfoval, o tom už jsme několikrát mluvili, chtěl by to zopakovat, ale jak sám říkal, tak naházeno v této sezóně úplně nemá. Zmiňovali jsme ten jeho nejlepší pokus v letošní sezóně, který tedy je 85 metrů a 24 cm z Tokia, to bylo v květnu, takže už to taky pár měsíců je. Teď by se potřeboval vyburcovat ještě k nějakému zlepšení, ale to samé se dá říct i o těch ostatních oštěpařech, třeba i o zmiňovaném Finovi Parviainenovi, který zatím tedy poslední z těch nejlepších osmi v oštěpařském finále má nejlepší výkon 77 metrů a 82 cm. A vypadá to, že i on si tady bude chtít získat fanoušky, ale ještě chvíli čeká.
1: Topi Parviainen je nejmladší z finalistů, bude mu teprve 28. září 20 let, takže ještě náctiletý oštěpař, první velká akce, nejhůř osmý, to si myslím, že může hodnotit pozitivně. Topi Parviainen druhým nejmladším z té finálové dvanáctky je paradoxně aktuálně vedoucí. Nick Tum, tomu je 22. Teď ještě čekají oštěpaři na zahájení té závěrečné série, protože se tady teď představuje finálová sestava běhu na 1500 metrů mužů. To je samozřejmě závod, který hodně zajímá zdejší publikum. Bohužel tento závod je také bez české účasti, tak můžeme ještě rychle se podívat na to, jak vypadá trojskok mužů. Tam je asi o vítězi jasno. V polovině soutěže vede Andy Diaz Hernandez 18 metrů a 15 cm. Famózní výkon tohoto italského trojskoku. Skokana na druhé pozici Pedro Pablo Pichardo 17 metrů a 76 cm a třetí průběžně Andrea Dalavala Ital 17 metrů 37 cm. Bojuje se o medaile i ve výškařském sektoru žen. Teď ještě informace pro posluchače Radiožurnálu i s nimi se za chvíli podělíme o informace. Jakub Vadlejch je aktuálně na páté pozici před poslední sérií pokusů 82 metrů 58 cm. Má před sebou poslední pokus. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport. Dívám se, jestli už Topi Parviainen nejde ke svému závěrečnému pokusu. Ještě teď je tam bude muset čekat, než před ním přeběhnou mílaři, protože finále běhu na 1500 metrů mužů už odstartovalo, ale Topi Parviainen už teď má volné pole působnosti.
0: Ano, snad nás bude slyšet, protože v tom finále, které se právě běží, tedy ta zmiňovaná 1500, tak tam je hned několik Britů, koukám, 1, 2, 3. Je tady opět plno tady na stadionu Alexander Stadium. Trochu jsme byli skeptiční v prvních dnech, ale teď už je to hodně dobré. Teď už ale pokus Parviainena, který se rozebíhá a oštěp letí poměrně vysoko. Teď klesá na trávník, bude to za hranici 75 metrů, nějakých 76, možná 77. Takže tímhle pokusem Parviainen nepřekoná zatím svoje dosavadní maximum v tom finále a zůstane na 8. místě.
1: Dalším mužem, který přijde na řadu v tom pořadí, aktuálně 7. Marcin Krukovský, polský reprezentant, který prvním hodem hodil 79 metrů 69 cm a další 4 už měl křížky, nenechal si změřit, takže zatím má jen jeden zapsaný hod, ale vlastně to není vůbec podstatné, protože se jako vždy počítá ten nejdelší. Toho se pokusil rád využít za chvíli i Jakub Vadlejch. Vadlejch, protože toho čeká také poslední pokus v této soutěži, ale až po Polákovi Krukovském a Litevci Matusjevičusovi. Teď je tedy Krukovský, už se připravuje se svou kšiltovkou černou s kšiltem dozadu a s výrazně potetovanou levou paží, v té pravé paži v pravé ruce už drží oštěp a připravuje se ke svému poslednímu pokusu, také lehce obandážovaný, tak jak to tady u oštěpařů je prakticky u všech. Oštěp letí, řekl bych, pod 75 metrů, to rozhodně zlepšení nebude. Marcin Krukovský, polský reprezentant, skončí na 7. pozici tady na evropském šampionátu Birminghamu výkonem 79 metrů 69 cm a je před námi šestice nejlepších oštěpařů tady na mistrovství Evropy.
0: A ještě zpátky ke Krukovskému, on vlastně má započítaný a změřený jenom jeden pokus, a to ten první 79 metrů 69 cm, protože po těch všech ostatních umyslně přešlápl, nechtěl si nechat změřit ten svůj pokus, ale pomalu se blížíme do finále oštěpařské soutěže na poslední pokusy a teď už tedy zmiňovaný Matusjevičus, který teď si ještě vypadá to upravuje svoje tretry a bude připravený na to hodit. Samozřejmě musí dávat pozor, protože jak už jsme zmiňovali, tak tady se stále běží to zmiňované finále mužů na 1500 metrů. Teď by možná mohl mít okénko, ale oni jsou kluci docela rychlí a už se blíží i tomu oštěpařskému sektoru.
1: Ano, on teď dostal dokonce pokyn od rozhodčí, že musí počkat právě na mílaře, protože ti běží poslední kolo, takže zkrátka nemůže se rozeběhnout před nimi.
0: Ano, můžeme se i podívat, jak to tam průběžně vypadá. No, je to tady hodně, hodně hlasité, protože v čele jsou zatím průběžně dva Britové, Hayward a taky Whitman, tak se pojďme podívat na to, jestli dokáží udržet to vedení a získat zlato, jenomže teď se přesně vypadá to všechny přežené Nizozemec Nielsen, a to znamená, že ten získá zlato. Britové budou pravděpodobně úplně bez medaile, protože propadli v tom závěru, takže nakonec velká očekávání, ale ne tolik radosti pro domácí britské fanoušky.
1: Ano, Nizozemsko je tady extrémně úspěšné na tomto evropském šampionátu a teď to potvrdili zlatem Stefana Nielsena, mezitím Litevec Matusjevičus a jeho pokus číslo 6, možná nejdelší ze všech, ale na medaili to stačit nebude.
0: Na medaili to stačit nebude, počkejme se na to, jestli to náhodou nebude stačit na Jakuba Vadlejcha, který tedy je o jedno místo nad Matusjevičusem, tedy na 5. místě. Nebude to stačit, 80 metrů a 2 cm, to Jakub Vadlejch hodil při té druhé sérii ještě o 2,5 metru dál, takže Jakub Vadlejch 82 metrů a 58 cm, stále jeho dosavadní nejlepší pokus a teď se chystá k tomu poslednímu. Vzpomeňme na mistrovství Evropy v Římě, kde to byl právě ten poslední pokus, který hodil do vzdálenosti 88 metrů a 65 cm a tím získal zlato, tak doufejme, že by se mu něco podobného mohlo podařit i teď.
1: Ano, určitě v to doufají všichni čeští atletičtí fanoušci, protože pokud by se mu to nepovedlo, tak by velmi pravděpodobně z tohoto evropského šampionátu česká výprava odjela bez medaile. Na to teď rozhodně myslet nemůže Jakub Vadlejch, protože to by si myslím nehodil vůbec nic, ale Jakub Vadlejch je tak zkušeným oštěpařem, který už v minulosti mnohokrát dokázal v posledním pokusu nakonec předvést nejdelší, nejlepší výkon v tom závodě, že stále věřím tomu, že je schopný právě hodit nějaký velmi pěkný výkon, prostě takový, aby z toho nakonec ta medaile byla. Na posledním evropském šampionátu, už jsme o tom hodněkrát mluvili, posledním pokusem se dostal právě na první pozici a vybojoval zlatou medaili. Za sektorem je tam třeba i David Sekerák, oštěpařský trenér, společně se svou svěřenkyní Petrou Sičakovou fandí tady celá oštěpařská, řekl bych, jakási obrovská vůbec tady česká. Je to vždy samozřejmě oštěp mužů i oštěp žen velmi sledovanou disciplínou právě mezi českými fanoušky i trenéry i sportovci. Teď ještě informace pro posluchače Radiožurnálu o tom, jak tady hází Jakub Vadlejch. Jakub Vadlejch teď čeká na svůj závěrečný pokus už poměrně dlouho, už nějaké možná 2 minuty tam před sebou má takový růžový kužel a zatím nedostal dostal pokyn k tomu, aby se rozeběhl ke svému závěrečnému pokusu. Zatím průběžně tedy na páté pozici 82 metrů 58 cm v čele Němec Nick Thum 83,76 novém osobním rekordu, za ním o 5 cm. Další Němec Julian Weber 83,71 na medaili by potřeboval teď hodit Jakub Padlejch 82 metrů 97 cm. To je totiž výkon Lotyše Patrikse Gailumse. No a když se podívám na další výkony Gailumse, tak ten se nedostal dalšími pokusy přes 80 metrů, takže pokud by přesně hodil 82,97 jako Padlejch, tak by se dostal na medailovou pozici. No a teď už mizí zmiňovaný růžový kužel právě z rozběhu Jakuba Vadlejcha, takže to je pokyn pro českého oštěpaře, aby se rozeběhl. Jakub Vadlejch teď už má ve své pravačce oštěp, závěrečný pokus jeho na evropském šampionátu Birminghamu. Oštěp bohužel si myslím, že neletí. Nakonec se nějak popozvedl, ale bude to hodně těsné. Vypadalo to podobně jako v těch předešlých sériích, ale nakonec ho možná i vítr trochu poponesl, ale nejsem si jistý, že to bude stačit, bohužel ne. Je to tam o centimetry, 82 metrů, 88 centimetrů, to znamená, že Jakub Padlejch stále na páté pozici, přestože je jen 9 centimetrů za třetím Patriksem Gailumsem. Jakub Padlejch tedy odjede z tohoto šampionátu bez medaile, skončí tady na páté pozici, když v té poslední sérii opět zabojoval a výkon 82 metrů, 88 centimetrů rozhodně není špatný, ale v této extrémně vyrovnané soutěži nakonec skončí bez medaile.
2: Tak bohužel tentokrát to nevyšlo ani v oštěpařském sektoru a tak v tuhle chvíli na radiožurnálu Sport musíme konstatovat, že ani Lourdes Gloria Manuel, ani Jakub Vadlejch ten první cenný kov pro českou výpravu na evropském šampionátu nevybojují, nedoručí, ale my ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku můžeme zůstat i na ty závěrečné pokusy, tak abychom se dozvěděli, kdo se nakonec stane evropským šampionem vodooštěpem. Takže znovu dostávají slovo Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Polák David Wegner teď má oštěp ve své pravačce, aktuálně na čtvrté pozici, ještě tady také bojuje o medaily, zatím těch 82 metrů 96 cm je jeho letošním maximem a i v dalším pokusu se dostal za 82 metrů, takže i Wegner rozhodně ještě může tady předvést nějaký další hod než právě v té druhé sérii a Wegner už se teď rozebíhá ke svému závěrečnému pokusu na evropském šampionátu, opět velká, vysoká svíce a oštěp dopadá za 80 metrů a lepší než těch 82,96 to nebude, takže i Wegner odjede bez medaile z Birminghamu.
0: I Wegner odjede bez medaile, to se nás nejvíc samozřejmě mrzí, je, že i Jakub Vadlejch odjede bez té medaile. Musíme připomenout to, že ta příprava v této sezóně prostě ideální nebyla, moc toho neodzávodil, vlastně jenom párkrát si hodil a navíc téměř dva měsíce před tím, než začal tady ten šampionát v Birminghamu, tak neházel vůbec závodně. Ale samozřejmě byl jednou z těch velkých medailových nadějí, kterých nám už příliš nezbývá. Zítra maraton Tereza Hrochová a finále žen v běhu na 1500 metrů a Kristýna Sasínek Meky. Samozřejmě i o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport, ale je potřeba říct, že to by bylo velké překvapení, kdyby se jedné nebo druhé podařilo ukořistit pro Česko vůbec první medaily tady na mistrovství Evropy v Birminghamu. Teď už se chystá další pokus, konkrétně přijde na řadu reprezentant Lotyšska Gailumse a ten už roztleskává tady tribuny v Birminghamu, už se teď soustředí na svůj pokus, kouká rovně před sebe na ten trávník, kam za malou chvíli pošle oštěp, už se rozabíhá a teď hází oštěp, který letí vzduchem, letí zase někam za hranici 80 metrů, každopádně pro něj tohle zlepšení rozhodně nebude, jeho nejlepší pokus měří 82 metrů 97 cm a znamená to, že tedy zůstane na té bronzové pozici.
1: Je to tak, překvapivá bronzová medaile pro Patrikse Gailumse, připomínám, 9 cm za ním je na páté pozici český oštěpař Jakub Wadlich. On už něco podobného zažil na olympijských hrách v Paříži, kdy tedy hodil o poznání dál, 88 metrů, 50 cm a o 4 cm před ním nakonec na bronzové pozici skončil Grenadian Anderson Peters. To si myslím, že ho zamrzelo ještě mnohem víc než tady, ale každopádně i tady to páté místo pro něj bude, řekl bych, hodně hořké, přestože jak už Adam Procházka o tom mluvil, Jakub Wadlich vůbec neměl dobrou sezonu, ale to se dá říct i o Julianu Webrovi, který aktuálně je na druhé pozici výkonem 83 metrů 71 cm, jen 5 cm za krajanem Nikem Tumem. Je to takový souboj generací. Julian Weber ne, že by byl nějak extra starý, ale přeci jen za chvíli mu bude 32 let, takže rozhodně patří mezi ty zkušenější oštěpaře, na rozdíl třeba od Nika Tuma. Julian Weber teď už se bude rozebíhat ke svému závěrečnému pokusu v soutěži, předposlední pokus celého oštěpařského finále. Julian Weber, mistr Evropy z roku 2022, teď posílá oštěpa, posílá ho hodně daleko. Tak to byl parádní výkon Juliana Webera, možná za 90 metrů.
0: Wow. Neskutečná dálka, kam poslal Julian Weber svůj oštěp a byl pod tlakem. Tohle byla jeho poslední šance na to něco předvést a jde do čela 90 metrů a 40 centimetrů. A teď slaví.
1: Je to nový rekord šampionátu. Dosud držel rekord mistrovství Evropy Brit Steve Beckley z roku 1998 z Budapešti 89-72. Takže poprvé v historii evropských šampionátů v atletice předvedl oštěpař 90 metrový hod po té, co se Weber prakticky protrápil celou soutěží. Ten první pokus 83-71, pak se tomu nemohl přiblížit a poslední pokus, taková rána, taková dálka, 90-metrový pokus tady na stadionu v Birminghamu. No a teď Nick Tum si myslím, že ani nepomýšlí na zlato.
0: Asi nepomýšlí, samozřejmě by si to přál, ale ještě k tomu rekordu šampionátu, předtím ho držel Brit Steve Beckley, takže vlastně na půdě Britů Julian Weber vzal rekord šampionátu právě britskému Steveu Beckleymu a teď 90 metrů 40 cm jasné první místo a Nick Tum, mladý 21-letý Němec, by musel předvést opravdu životní hod a i to je možná slabé slovo, protože on si tady už vylepšil osobní rekord a teď musí překonat 90 metrovou hranici. On
1: tam bude psychický blok teď, no, už se rozebíhal a nakonec se zastavil a hodil oštěp asi 2 metry před sebe.
0: Tak to jsem ještě v životě neviděl.
1: Já také ne. Ve finále takové akce, jako je mistrovství Evropy, ale zkrátka, když si hodíte osobní rekord 83-76 a pak vás někdo přehodí o dalších 7 metrů, tak asi víte, že zkrátka těch 90 nehodíte.
0: Nick Tum leží na zemi v tom oštěparském sektoru, teď za ním přiběhl už tedy vítěz a zlatý Julian Weber, který si plácnul s Nickem Tumem, ale slavit se bude Weber první, Tum druhý, takže dva Němci na prvních dvou místech, tak to bude určitě v Německu veselá noc.
1: Takže další z ozdob evropského šampionátu, soutěž oštěpařů, Julian Weber 90 metrů 40 cm, zlato do Německa, stříbro také do Německa, Nick Tum 83 metrů 76 cm a na třetí pozici Patrik Gailums 82 metrů 97 cm, bohužel česká naděje Jakub Wadlich nakonec pátý 82 metrů 88 cm.
2: To říkají reportéři Adam Procházka s Jakubem Markem, strhující přímý přenos, krásný závěrečný předposlední pokus Němce Webera, bohužel tedy bez medaile z českého pohledu, tak třeba to vyjde v ten den poslední. Na Radiožurnálu Sport teď na krátkou chvíli hudba, pak zase atletika.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v České

0: Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla v Birminghamu a skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá ve svém nejhorším čase v sezóně 50,86 sekundy. Po závodu mluvil s českou atletkou reportér Adam Procházka.
1: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro které jsem si přijela a chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo, ale jo, jako občas se to stane prostě a i ti nejlepší atleti ne vždycky dostanou medaily a vím, že bych měla být pyšná na to, co jsem udělala za celý tenhle ten rok, za ten progres a vlastně jsem poprvé otrénovala v podstatě celý rok, dá se říct, pod mým novým trenérem, protože minulý rok jsem byla zraněná, nešla jsem celý ten program a i povedlo se mi prolomit blok v hale, kdy se mi povedlo vybojovat krásnou zlatou medaili, takže prostě občas to vyjde, občas ne.
2: Ještě zpátky k tomu závodu, do té poslední zatáčky jste vbíhala, vypadali jste na tom hodně dobře, že budete bojovat o zlato, tak co se potom stalo?
1: Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá, pak se to ukázalo na posledních 100 metrech.
2: Vnímala jste to, že to finále je tak nabité, že tam jsou další konkurentky na titul třeba i 3 nebo 4, nebo jste to vůbec nevnímala?
1: Jo, tak určitě jakoby těma časama se to strašně posunulo. Já jsem prostě nedávno jsem rozebírala to, že vlastně s časem 50-50 jsem byla čtvrtá v Římě a teď už to ani nestačilo na to se kvalifikovat do finále, takže ten level je obrovský, ale i tak jsem ráda, že jsem měla šanci zabojovat s těma nejlepšíma Evropankama.
2: Říkal Lourdes Gloria Manuel, vnímala jste třeba i nějaký tlak, co se týká medaile, protože Češi v tu chvíli, kdy jste začínala vlastně čtyřstovku, ještě stále čekali na medaily, tak vnímala jste, že se na vás třeba možná i trochu spoléhá?
1: Abych pravdu řekla, nevím, já jsem se snažila soustředit na sebe a samozřejmě o medaile jsem chtěla zabojovat, ale jak říkám, prostě to vyjde, občas to nevyjde, nemyslím si, že jsem prostě udělala nějakou zásadní chybu, ale prostě to prostě nebylo.
2: To říká Lourdes Gloria Manuel, česká čtvrtkařka, která ve finále mistrovství Evropy v Birminghamu skončila na 4. místě. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: 22 hodiny 30 minut. Časospráv a Moniky Chmělové.
1: A vysokým teplotám dnes hasiči v Česku likvidovali zhruba 90 požárů, polovinu z nich v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořilo 6 chatek. Na místě zasahovalo 14 jednotek hasičů a jeden vrtulník. Odhadovaná škoda je v řádu milionů korun. Zdravotníci ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Ministerstvo zahraničí chce částečně rozvolnit zákaz udělování víz občanům Běloruska. O krátkodobá víza by mohli znovu žádat ti, kteří mají v Česku blízké příbuzné. Změnu prosazovali i představitelé běloruské opozice. Podle nich současná pravidla komplikují setkávání rodin odpůrců režimu Alexandra Lukašenka. Návrh je teď v připomínkovém řízení a platit by mohl od konce září. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti. Informují o tom ruské úřady. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany taky oznámilo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. A lichtenštejnský vládnoucí rod oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na trůn. Dědicem a následně knížetem nebo kněžnou malé alpské země se tak nově stane nejstarší potomek. Až dosud to byly výhradně muži. Vládnoucí rodina v prohlášení uvedla, že cílem změny je zajistit, aby knížetství vedl člověk, který je na tuto úlohu nejlépe připravený. Sport. Fotbalisté Plzně porazili ve čtvrtém kole šance ligy doma Zlín 3-2 a připsali se tak první výhru v soutěži. Zlín pokračuje na posledním místě tabulky bez bodů. V dalších zápasech Sparta Praha zdolala Teplice 4-1, Slovácko podlehlo Olomouci 1-2 a Pardubice hráli s Mladou Boleslaví 1-1. A oštěpař Jakub Vadlejch skončil na evropském šampionátu v atletice na 5. místě. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila ve finále 4. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Volnější D1 u Sázavy a překážka na D8 za Roudnicí. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se postupně rozjíždí kolony na Benešovsku mezi sjezdy na Divišov a Benešov. Nehodu u Sázavy na 34. kilometru zcela odklidili, dálnici je plně průjezdná. Kolona se tam de facto rozjela, zpomaluje se pak ale na D1 směr Praha o kus dál před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem. Tamto zdržení v nesouvislých kolonách 5 až 10. minut. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem stále opatrně v omezení za sjezdem na Roudnici. Na 33. kilometru v místě oprav stojí nepojízdný kamion. Objíždí se to v omezení přes areál stavby. Místo je označené policejní hlídkou. Kolony se netvoří. A na dálnici D4 z Prahy do Strakonice pozor za Příbramí. Na 54. kilometru leží na vozovce sražená liška a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu přechodně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Po písni Lonely Day od skupiny System of a Down posloucháte dál radiožurnál Sport ve 22 hodin a 37 minut, tedy v době, kdy nás čeká sportovní přehled. 4 góly do sítě Teplic a druhá ligová výhra v sezóně. Fotbalisté Sparty tak zvládli utkání 4. kola šance ligy a doma zvítězili 4-1. Více ve sportovním přehledu, kde samozřejmě zazní také informace z atletiky a z plavání, kde totiž v těchto sportech probíhají evropské šampionáty. Podrobnosti přidává František Typovský. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Začneme zápasem mezi Spartou a Teplicemi. Jako střídající hráč do něj na poslední čtvrt hodinu nastoupil i Matěj Jurásek, tedy nová posila Sparty. 22-letý fotbalista v minulosti hrál za Slávii a kvůli jeho dřívějším výrokům ke Spartě na něj část diváků pískala a pokřikovala. Po utkání přišel Jurásek s některými spoluhráči pod kotel spartianských fanoušků a omluvil se. Trenér Brian Priske po prvních rozhovorech věří, že Jurásek situaci ve Spartě zvládne.
2: Myslím si, že z toho, co řekl a také z dojmu, který na mě udělal, s ohledem na jeho historii, že s námi i přesto chtěl podepsat smlouvu, bojovat za nás, jak vstoupil na hřiště a po zápase šel všechno vysvětlovat fanouškům za branku, tak myslím, že tohle hodně vypovídá o jeho charakteru. Ano, jsem si docela jistý, že to zvládne.
1: V dalších zápasech Plzeň porazila Zlín 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu na 5. místě. Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu rovněž nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá, a to ve svém nejhorším čase aktuální sezóny. Po závodu mluvil s českou atletkou reportér Adam Procházka, respektive mluvila spíše Lourdes Gloria Manuel.
3: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro který jsem si přijela, a chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá, pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě občas to vyjde, občas ne.
1: Pokračujeme atletikou. Kristýna Sasínek-Meky je na právě kontinentálním šampionátu v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl fotofinish a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
4: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není, no.
1: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Meky v neděli večer.
0: A samozřejmě o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport. Ještě jednou atletika. Albert Kukla skončil v chodeckém půlmaratonu na mistrovství Evropy 12. Nejlepší z českých žen byla v chodeckém půlmaratonu 15. Emma Klimentová.
1: Plavec Jan Čejka postoupil do finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Čejka znovu vylepšil český rekord, tentokrát o skoro 1,5 sekundy na hodnotu minuta 58,33 sekundy. Hlavní rozdíl byl v prsařské části. Čejka ani nevěřil tomu, jak dobře jí zvládl.
5: Jo, zkusil jsem si to trošku na rozplavání, na vyplavání ty prsa. Přišlo mi, že když se tam jako víc zpevním a vytáhnu se, že mi to jede trošku líp. Teďka mě docela nakoplo, že se mi fakt dobře jela ta první stovka, přišlo mi, že jsem hodně vepředu, tak jsem se cítil jako, že úplně vedu, tak jsem do těch prsou šel a jenom jsem si říkal, jo, hlavně ať mě nedojedou a jako plavil se mi dobře.
0: Čejku čeká finále v neděli, a to v 18 hodin a 40 minut, opět v přímém přenosu naší stanice.
1: Cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě Czech Tour a celkově mu patří 7. místo. Třetí etapu s cílem na dlouhých stráních vyhrál opět Američan Andrew August, který zopakoval páteční triumf a upevnil si celkové vedení. Ježek na něj v průběžném pořadí ztrácí 52 sekund. Czech Tour zakončí nedělní etapa z Kroměříže na Beskydské pustevny.
0: A na závěr sportovního přehledu ještě tenisové informace z turnaje kategorie 1000 v Cincinnati. Jakub Menšík bojuje s Italem Belučím, mají to 4-4 ve třetím setu, aktuálně na servisu český reprezentant, někdejší semifinalista Roland Garros, navíc vede 40-30. Jiřího Levečku stále ještě čeká souboj s Italem Berrettinim, nastoupí k němu asi krátce po půlnoci. Linda Nosková už postoupila, porazila Britku Boltrovou 6-3 a 6-3, vyhrála tak poprvé od wimbledonského vítězného finále, a Nikola Bartuňková před malou chvílí ztratila první sadu s Rumunkou Kirstejovou v tiebreaku 5-7. To byl sportovní přehled s Františkem Typovským, tak si pojďme na závěr možná vybrat. Františku, je to na tobě. Ozzy Osbourne, Offspring, Bruce Dickinson, Avril Lavigne nebo Youngblood?
1: Tak dejme Ozyho.
0: Dejme Ozyho, udělal jsi to dobře, to mám zařazeno hned, tak jdeme na to.

0: I ve 22 hodin na 640 minut posloucháte vysílání radiožurnálu Sport. Dnes začala nová sezóna, první z pěti elitních evropských fotbalových lig, konkrétně španělská La Liga. Dva zápasy jsou dnes na programu. Alavés porazil Getafe 3-0. Souboj Sevy s Vallecánem je aktuálně ve své polovině. Po prvním poločase vede Vallecano 1-0. Fanoušci dalších španělských klubů si na první zápasy svých oblíbenců ještě musí chvíli počkat. Týká se to i těch, kteří přejí Barceloně, respektive Realu Madrid. Oba týmy totiž vydatně zásobovaly reprezentace, které došly v play-off mistrovství světa velmi daleko.
1: Fotbalisté mistrovské Barcelony, kteří tvořili osu vítězného Španělska, tak zahájí nový ligový ročník až příští neděli. O den dříve vstoupí do sezony Real Madrid. Ten byl poslední dva roky ve stínu katalánského klubu, což se pokusí změnit José Mourinho, zkušený portugalský kouč, který se k týmu vrátil po 13 letech.
2: Je to jako mise. Nedělám si starosti s tím, jestli tu toho já osobně vyhraju hodně nebo málo. Jsem tu, abych pomohl hráčům, realizačnímu týmu, lidem v klubu. Chci tu vytvořit kulturu tvrdé práce.
1: Sliboval v klubovém videu při svém návratu do Realu Mourinho. O tom, jak přísný dokáže portugalský kouč být, mluvil na radiožurnálu Sport v desítce Pavla Horváta jeho kamarád Radek Štěpánek. Bývalý český tenista popisoval týmovou večeři AS Řím, kde taky Mourinho trénoval.
3: Přišel Lukaku, Dybala, ještě nějací čtyři kluci, Goodnight Boss a Jose se podělal. Zeptejte se ho, jak trénuje. A oni byli potichu, nekoukali. A řekl jsem vám, zeptejte se, jak trénuje. Tak se kluci zeptali, no tak jsme si jako chvilku popovídali, spíš mi jakoby bylo líto, ale prostě bavili jsme se o tom a mě ten přístup jako jeho v těch tréninkách se mi jakoby strašně líbil. On je přísnej, ale spravedlivý.
1: A jaký je ještě José Mourinho? Od počátku své kariéry dost sebevědomý. Po vítězství v Lize mistrů sportem po svém příchodu do Chelsea v roce 2004 řekl: We have top
4: players. Máme skvělé hráče. Omlouvám se, že jsem trochu arrogantní, ale máme taky skvělého trenéra. Jsem evropský šampion. Myslím si, že jsem výjimečný.
1: Po 22 letech si Mourinho stále může říkat special one. Vždyť jako jediný kouč vyhrál všechny současné evropské pohárové soutěže. Ligu mistrů kromě Porta i s Interem Milán, Evropskou ligu s Manchesterem United a konferenční ligu s AS Řím. Co se taky nezměnilo, je jeho vztah k Barceloně, byť tam v 90. letech prakticky odstartoval svou trenérskou kariéru. Vedení katalánského klubu totiž nemůže zapomenout, že v roce 2008 dalo na místo něj přednost Pepu Guardiolovi, tehdy ještě neznámému kouči, který k A týmu přišel z rezervního celku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: All the Young Dudes, píseň od skupiny Slade, tady v podání zpěváka Iron Maiden Bruce Dickinsona. Posloucháte radiožurnál Sport i ve 22:52. Velká bitva na tenisovém turnaji v Cincinnati se odehrává mezi Jakubem Menčíkem a Matějem Belučím. Je to 5-5 ve třetím setu, servíruje český reprezentant a vede 30-15. Stále na svůj zápas čeká Jiří Lehečka, ten se s Berrettinim utká pravděpodobně až po půlnoci českého času. Linda Nosková už postoupila do další fáze v americkém Ohio, vyhrála nad Boltrovou z Británie 6-3 a 6-3. Aktuálně hraje ještě Nikola Bartuňková, její soupeřkou je Rumunka Kirsteová, která vyhrála první set 7-6. V tom druhém je to zatím 1-1.
1: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.

0: Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: K velkému překvapení se schyluje na turnaji v Cincinnati. Tenista Novak Djokovic totiž prohrává s Argentincem Tirantem 4-5 ve třetím setu. Navíc jeho sok je aktuálně na podání a má 3 matchboly. Při svém podání tak se zdá, že Novak Djokovic se rozloučí s turnajem se Cincinnati velmi brzy. Jakub Menšík v souboji s Italem Bellucim vede 6-5 v rozhodující sadě, ale tam je to 15-15 a podává italský reprezentant. Teď už zprávy.
1: Radiožurnál 11 hodin večer. Zprávy a Monika Chmielová.
2: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce, informoval o tom BESIP. Abu Zabí vyzývá Teherán k otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně poprvé v sezóně vyhráli, těsně zdolali Zlín a zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu postupně až zataženo, místy přeháňky, teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
4: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem.

0: rizikem pro ten případný úraz.
1: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee odsoudil jednání židovských osadníků na západním břehu. Ti před týdnem obklíčili 3 domy ve vesnici Kursa. 15 Palestinců zůstalo uvězněných uvnitř bez elektřiny, přístupu k jídlu a pitné vodě. Bílý dům podle agentury Reuters vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby situaci veřejně odsoudil. Důvodem je americký původ jednoho z obklíčených Palestinců. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Studenti Pražského českého vysokého učení technického absolvují praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoct k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Zástupci ČVUT i představitelé kláštera podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedním z prvních projektů má být podle převora Justina Berky budova klášterního pivovaru.
2: Tady vidíte budovu s chátralou, to je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
1: Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu 5. Od medaile ho dělilo 9 cm a cenný kov nezískala ani Lourdes Gloria Manuel v závodě na 400 metrů, doběhla 4. A fotbalisté Plzně poprvé v ročníku šance ligy zvítězili. Zlín ve 4. kole porazili 3-2, vyhrála i pražská Sparta a to 4-1 nad Teplicemi. A dařilo se taky fotbalistům Mladé Boleslavy, kteří v Pardubicích remizovali 1-1 a udrželi si neporazitelnost v nejvyšší soutěži. Mladoboleslavský trenér Aleš Majer tušil, že bude složité navazovat na minulou výhru nad pražskou Spartou.
3: Celkově asi tu remízu beru jako zaslouženou a jsem rád, že po tom minulém vítězství pro nás samozřejmě velkým nad Spartou, že jsme tu neporazitelnost udrželi, protože jsme věděli, že ať chcete nebo nechcete, tak v hlavách to nějak máte a věděli jsme, že ten zápas bude těžký a že Pardubice, který měli 0 bodů, budou perfektně připraveni.
1: V sobotu taky Olomouc zvítězila na hřišti Slovácka 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Volná D1 na Benešovsku a nehoda na 21 u Boru. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se už zcela rozjeli kolody na Benešovsku. Nehoda na 34. kilometru u sjezdu na Sázavu byla odklizená, nepřekáží a také omezení na 24. kilometru na mostě Šmíkalka už je průjezdné zcela plynule, takže se vůbec nezdržíte. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem stále čekejte komplikace v omezení za sjezdem na Roudnici nad Labem na 33. kilometru překáží nepojízdný kamion, stojí v místě oprav a musí se objíždět v omezení přes přilehlý areál stavby. Místo je označené policejní hlídkou, provoz je slabý, kolony se netvoří. A na silnici 21 na Tachovsku pozor na trase od dálnice D5 směrem do Chebu, kousek za sjezdem z dálnice u Boru na kruhovém objezdu u průmyslové zóny, stojí osobní auto po nehodě, čeká na odtah a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej ve studiu.
7: Dobrý den.
6: A Desítka ve čtvrtek znamená taky tvého hosta, tak ho prosím představ.
7: Já bych ho představ, tak musím říct, že jsem rád, že jsem ho chvilku trénoval v Sokolově, mezi tím ušel, myslím si, poměrně dlouhou cestu, jak fotbalově, tak lidsky a dneska přijel to pozvání, je tady Honza Mejdr. Honzo, ahoj.
8: Já děkuju za pozvání a všechny tady zdravím.
4: Host Desítky Pavla Horváta.
6: Jan Mejdr hostem, vy jste to domluvali na off-seasonu, kde jsme byli, ne? 13. června.
7: No my už jsme se o tom bavili hrozně dlouho, protože ta jeho cesta opravdu je zajímavá. Já si myslím, že dneska zase neprobereme celý ten příběh, ale zkusíme to. Já začnu asi jako tím, že vlastně teďka my jsme začali v Mostě trénovat, všichni už ty ligoví hráči se připravují na první zápasy a ty seš tady u nás ve studiu, tak co se děje, co se stalo?
8: No, stalo se to, že jsem si konečně na tebe našel čas a to jen díky tomu, že jsem vlastně teď 9. týden po operaci křížového vazu, no, takže já se teď pomalu, ale jistě dávám dohromady a bohužel zatím všichni, co začínají, tak já to mám možnost sledovat jenom takhle. Bych řekl z tribuny, ale vlastně ne.
7: Dobrý, tak jak tě znám, tak já si myslím, že jde to pojmout nějak, že budeš brečet zavřený v pokoji, že budeš jako si stěžovat, že tréninky stály za prd a kondičáka máme špatnýho. Jak jsi to pojmul ty, to zranění?
8: Tak 2 dny jsem brečel, to nemůžu říct, že je nějaký ten mindset, který mám teď, jsem měl hned od začátku, jako 2 dny jsem nespal a fakt doslova nespal, to bylo hustý. A nějak tak jsem si srovnával prostě myšlenky, ale jak říkáš, no, tak nějakým způsobem to se to stalo, díky tomu nastavení té hlavy, kterou mám po dobu celé té kariéry, k čemu se možná ještě dostaneme, tak vlastně ničeho jako nelituju, že bych něco měl udělat jinak, prostě tohle se ve fotbale, ve sportu, v životě, tady ty věci se prostě dějou. A jak říkám, důležitý je na to umět zareagovat. 2 dny mi to trvalo, ale pak jsem si prostě srovnal, že nemá cenu tady brečet a pojďme to nějak využít k té pozitivní stránce. A jak říkám, jsem obklopený jako skvělými lidmi a konkrétně právě třeba Lukáš Stránský, anebo mám jednu fakt příjemnou hlasovku od Novotního fyzioterapeuta, který mi tam oba dva řekli prakticky to totožný, a to je to, že zranění je to na prd, ale když se tomu věnuješ, tak to vlastně není tak hrozný, je to horší spíš pro ty lenochy, že jo, protože ty fakt tu nohu musíš rozhejbat a ten vás prostě cvičit už od začátku, což jsem nevěděl.
7: A bolí to?
8: Bolí to, fakt jako těch 14 dní prostě jdeš každý den přes bolest, stáváš z bolestí, prostě sedáš si sotva na záchod a podobně, ale potom to jde neskutečně rychle. Teď vlastně to je 9. týden a to asi si můžeme tady všichni potvrdit, ten život prostě strašně rychle utíká, stejně tak to zranění.
7: No, nevím, proč koukáš na mě, ale ale utíká, máš pravdu.
6: Tak vám se to stalo 25. dubna, jsem koukal proti Regensburgu v utkání, ve kterém jste bojovali o vlastně příčky, které by zajišťovaly třeba i baráž o postup do 2. Bundesligy.
8: Je to tak.
6: A jenom jsem nepochopil, vy tam máte, to je na Transfermarktu, nebo vy jste říkal ve videu na YouTube u vás na kanále, ve 12. minutě jste si udělal zranění, ale dohrál jste poločas.
8: Já jsem to dohrál, no, protože já to měl, že jo, jak tady to jsem měl půl roku dokonce smlouvy, že jo, takže vlastně tak jsem to měl, je právě to vtipný, my jsme se o tom pak jako bavili třeba kolikrát v březnu nebo takhle právě s klukama a furt jsme na to nějak narážili, takový to, ty, kdyby se ti něco stalo, teď jak je to blbý, a ty, to je strašně blbý, to se nic nemůže stát, jako. No a pak přesně, že jo, byl souboj. A teď to jako poznáš, jako jakmile ti bolí koleno, tak víš, že tam je něco špatně, ne? Takže já ani nevím, jak se to stalo. Popravdě já jsem ten souboj znova neviděl, nechci ho vidět, abych se třeba pak jako po návratu zase nebál, jako a neříkal si, ježiš, tohle je ta situace, teď musím být nějak opatrný. Takže já ti ani neřeknu, jak se to stalo. Za mě normální souboj a spadl jsem na zem koleno. Přišel doktor, fyzioterapeut, teď to vyzkoušeli, že jo, to koleno, že jo, zatáhali za ty vazy a říkají, hele, to je v pohodě. A říkám, a jo, to už mě to nebolí, tak to bylo jenom nakopnutý. Ale vstal jsem a cítí, že tam je jako něco jinak, ale tak jsem si říkal, hele, tak nebudu došlapovat, prostě budu si na to dávat jako pozor, budu mít lehce pokrčenou nohu a normálně jsem ten zápas jako odehrál, byly tam situace, kdy jsem se o tu nohu fakt jako zapíral, všechno to vydrželo, tak říkám, ty, tak super, tyjo. No jenom, že půle byla 3-0, viď? Seděli jsme tam v kabině, že jo, házeli jsme tam věcma, že jo, všechno tady to a já říkám, ty kráso, hele, tam nějak to cítím, kašlu na to, tyjo. Fakt jako normálně postavím prostě zdraví prostě před sebe, kašlu na to, říkám, hele, cítím to, jako jestli je to, tak jdu dolů. Tak mě vystřídali, spolu ještě s 2 klukama, že jo, takže to vypadalo tak blbě, že za všechny ty 3 góly se mohly. Ale a po zápase právě říká doktor, hele, skočíme na rezonanci. Říkám, a proč, jako, teď ne to, jako se mi tam úplně moc nechce, jako do tunelu, tyjo, na 30 minut. A on, hele, pojď, ať máš čistou hlavu, za 5 minut a máme bejt. Tak jsme tam šli, no a vylejzám, oba dva čuměli do země, že jo, ty doktoři, tak říkám, tak to je blbý, tyjo. Tak říká, tak nemáš vás. Říkám, tak mi pošlete ten QR kód, já to pošlu do Česka, čau. Tak jsem odešel, v autě jsem se rozbrešel, poslal jsem to do Česka, tam mi řekli, že ho fakt nemám. Tak říkám, to není možný, jak je to, že jsem jako odehrál, že jo. Že každý, kdo to měl, tak prostě jako...
7: Posunutý práh bolesti trošku.
6: Tak no. Amadou Onana teď za Belgii v tom jednom zápase mistrovství světa si přetrhl ten křížový vaz a šel dolů hned, no.
7: Já jen bych řekl, já nevím, jestli samozřejmě tam ta klinika bude ještě teďka, že paradox, že to bylo s Regensburgem, protože v mojí době všichni vlastně, kdo měli tyhle zranění, tak jezdili do Regensburgu na tu kliniku, aby se tam uzdravili. No.
8: Martin Friedrich tam byl, toho jsem vlastně potkal, no. Ten mi říkal, že tam byl a že tam ho dali jako dobře dohromady, že fakt ty tři týdny tam fakt jako makal a on mi právě říkal, že snad po 5 měsících, že byl právě jako naspátek už. No.
6: No. Ale to vaše angažmá v Hanze Rostock, tedy 2 leté nakonec, teď skončilo, ale přece jenom bych se zeptal, tam 2 roky jste bojovali o možnost být v té druhé lize. Minulý rok to vyšlo, nebo nevyšlo, o 5 bodů za baráží, teď tedy o 3 body za baráží. Ale chci se zeptat, Rostock, město, znáte Jana Ulricha, jak jezdil Tour de France, legendární německý cyklista, tam se asi jezdí na kole, ne? On pochází z Rostocku, to je 4. největší přístav.
8: Tak tam se na kole jako jezdí, ale já bych to přirovnal, je takový Hradec, no, jako jezdí se tam kvůli tomu, že tam je všechno jako rovina, no, takže... No.
6: Možná tam začínal, no, v roce 97 pak vyhrál Tour, ale každopádně, jak se vám tam žilo, takhle, to bylo nejdál od domova asi v životě, ne?
8: Jo, to určitě, ale je to pořád jako 6 hodin autem, jsou to německý dálnice, že znám historky, že to dal někdo za 5.20 nebo něco takového.
6: Ten východ se jezdí rychleji, no, než třeba, jste to napříč do Nürnberka.
8: Jako je to u moře, jako nebudu, vždycky jsem chtěl mít angažma u moře, pak jsem si jako říkal pozor na to, co si přeješ, ty musíš to víc jako specifikovat, tak jsem nevěděl, že jako to může dopadnout takhle, ale vlastně teď v létě je to tam jako, je to nádherný, má to pořád jako ten vibe toho přístavního města, takže takový ty promenády prostě kolem té vody, restaurace a takhle, takže
7: Rackové,
8: tyjo, který jsou fakt obrovský, tyjo, a bacha na ně.
7: A trošku agresivní.
6: Takhle mohlo to být třeba, mohlo to být třeba ještě u Kaspického moře, což je jezero, teda to je jedno, ale nedopadl jste tak špatně.
7: Já se umám, já jsem byl v Sportingu, tak jsem byl samozřejmě v Lisabonu, tam je oceán, že jo, a pak se říkám, tak půjdu do Turecka, do Istanbulu, tam je taky moře a tam už jsem se k moři jako konkrétně vůbec nedostal přes ty všechny bordely a tak, no.
6: Rozumím, myslel Bospory nebo takhle, ale no, no ne, ale mě zaujalo samozřejmě, Jan Mejdr, my se k tomu dostaneme, že jste známý i třeba mladšímu publiku z videí na YouTube a jinde. Viděl jsem to stěhovací a vy tam tedy velmi věrně popisujete pocity fotbalisty, který se musí zase přesouvat, balit celý barák do jednoho menšího třeba auta a stěhovat se třeba domů do Prahy. To znamená, že teda v Rostocku jste skončil?
8: Já to nikdy nějak tak neříkám, protože do té doby, pokud to prostě není podepsaný, tak se vlastně nic neděje, ale mám tam vlastně nabídku nějaký smlouvy, takže doufám, že to dospěje k tomu, že tam prodloužím, protože, jak říkám, ta situace, která se teď vyvinula, tak vlastně jako nemám moc ani jakoby na výběr, ale což zní tak jako blbě, zní to tak jako, že bych tam zůstat jako nechtěl, což právě nechci, aby to tak vyznělo, protože, jak říkám, vy jste to tady zmiňoval, že jo, jednou to byly o 3 body, jednou o 5 bodů, my fakt se pereme prostě každý rok o ten postup a jako tam postoupit s tímhle městem, s těmahle fanouškama a všechno, jako to musí být neskutečný zážitek a ta druhá liga je nějaký takový ten můj cíl, který mám prostě před sebou, takže já i osobně bych tam chtěl podepsat a chtěl se ještě rok právě porvat o ten postup, no.
7: Tak vy jste to zažil v Hradci, ne, postup?
8: Tak já jsem ho zažil v Hradci, ten postup, ale jako nechci to teď nějak jako schazovat, myslím si, že to nejde ani srovnávat, ale to je prostě úplně něco jako jinýho, to Německo, ta německá kultura, jak tam tím fotbalem jako žijou, jako strašně těžko se to popisuje, jako tady jako lidem.
7: Tak asi to bude jiný na 30-tisícovým stadionu, než pod Lízátky tenkrát.
8: To jako jo, ale i fakt to město, ty normálně, já doufám třeba, že se tam třeba i pojedeš někdy podívat, ale...
7: No už jsem ještě nepozval.
8: No ne, právě, to možná teda tady pak potom uvaříme, ale normálně ty jedeš, seš 50 kilometrů, možná 30 už za Berlín směrem na Rostock a normálně už vidíš jako počmáraný tyho billboardy, počmáraný všude jako samolepky Hansa Rostock, všechno tady to, jako ty lidi, ten kraj je tam strašně velký a my jsme ten největší jakoby tým tam. Takže dejme tomu, že máš prostě Prahu nebo Středočeský kraj a my jsme jediný prostě velký tým, který v tom kraji je. Takže prostě všichni ti fandějí. Všichni tě znají, všichni ti fandějí. jezdí s tebou kamkoliv. My teď máme, teď je to tak vtipný, my jsme na tom východě teď v té třetí lize samotní, takže nejbližší výjezd je 450 km, pokud se nepletu. Nejdelší je 730. My to lítáme, ale ty fanoušci to jezdí. A my máme na každý prostě zápas, máme 5000 a vejš jako ty lidi. To je, říkám, to je neskutečný, zažít tam ten postup. Podle mě to město prostě jako se zboří a musí to tam postavit jako odznova, nebo já nevím, ale chci být u toho. Jako.
6: Mně tohle, co říkáte, připomíná trošku, když jsme tady měli i vašeho možná bývalého spoluhráče z Hradce, Tomáše Petráška, který tohle zažil, když odešel do třetí ligy do Rakova, a tehdy oni pak udělali ten postup až nakonec mistrovskému titulu, a on taky, možná si nikdo tady z Česka nedokáže představit, jak ti lidi jsou spjatí s tím klubem, ale je to asi něco, co musíte fakt zažít a co Jan Mejdr teď zažíval 2 roky. A my vám, nebo já vám osobně přeju, abyste tam prodloužil a mohl to prožívat ještě dál, protože evidentně to tam rozjeté je slušně. Teda.
9: To ještě popřejmu nakonec pak.
6: To ještě budem přát. Tak se teď dostaneme o 10 let dříve, kdy se vlastně spojily vaše cesty s Pavlem Horvátem.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
6: Respektive ono to nebude o 10 let dříve, to tam byl jiný nedávný host desítky Pavla Horváta, Daniel Šmejkál, ale Pavel přišel vlastně po období, kdy Dan skončil, a ten rok tam se střídali 2 trenéři a pak přišel v roce 2017, no. Je to tak?
7: No, já jsem přišel s velkou euforií jako vevnitř a myslel jsem si, že jako ty kluky prostě strhnu k tomu, že budou víc trénovat, protože jsem to jako pochopil v tu dobu, když jsem začínal trénovat, že vlastně by to měla být moje role motivovat ty hráče, tak jsem tam přišel jako s velkou myšlenkou, že jim řeknu, že bude dobrý, když budou chodit kluci dřív o hodinu a že v Sokolově, kdo to tam zná, tak tam nahoře je takový atletický tunel, kde byly asi 4 dráhy podle mě, zeď a možnost jako se tam vyblbnout minimálně. No a tak na začátku si myslím, že jich třeba přišlo 5-6, no a pak už chodil asi jenom Honza a možná pár jemu blízkých nebo takových těch kluků, který jako opravdu to chtěli někam dotáhnout a tam jsem procit prvně jako trenérsky, že ne všichni hráči úplně jako toužej potom, nebo jsou schopní udělat všechno pro to, aby byli úspěšní. No.
8: Děkuju teda tady za ten kompliment, já bych teda tam, bych možná vyjmenoval i pár těch, jako, ale souhlasím s tebou, že tolik nás tam nebylo, ale možná to bylo i tím, jak spoustu lidí jako dojíždělo, že jo, že vlastně po tom tréninku tě to nutí víc, jako jí sednout do auta a odjet, že jo, ale vlastně já jsem tam bydlel ve Varech, takže toho času jsem tam měl hodně, já tam neměl fakt jako žádnýho kamaráda a nikdo tam nebydlel v těch Varech tedy, takže toho času jsem měl víc, tak jsme ho tam s klukama trávili nahoře, no, ale jako souhlasím s tebou, že taky možná jsem si to představoval jinak.
6: A není to třeba dané tím, že Sokolov ještě, když jste přišel na hostování, pak jste udělal tady přestup v tom roce 2016, tak ta sezona pod panem Šmejkalem byla vlastně v tehdy historická 4. místo, 41 bodů, ale nebyla tam vidina toho, že by se tam mohla ta liga hrát třeba? Že tak to ty hráče demotivovalo?
8: Máte pravdu, že jako tady to jsem tam zažil ten půl rok a vlastně potom už následující ty 3 roky nebo kolik, tak vlastně už jsme se k tomu nějakému postupu, tak to už jsme tam ani jednou nenakoukli.
6: Ale pod Pavlem jste byli tu první sezonu na stejně bodech, 1.40, ale byli jste 7. z nějakého daného důvodu.
8: Aha, tyjo, tak to je hustý. Ale jako já si myslím, že tam spíš vidina tady to Sokolo, nebo tady to, tak tam byl, že jo, Darida tam byl, že jo, Jiráček tam byl, ne, pokud se nepletu.
9: Míša Hlavatý,
8: ale tak ten byl v nás, ale jasně, jako, že tam bylo před náma už jako pár lidí, který prostě tam prošli tím Sokolovem a nikdo vyšlapal tu cestičku, že vlastně byla možnost se dostat do té ligy anebo do toho zahraničí, že ti to někdo ukázal, že tohle je možný, takže když budu mluvit teda o sobě, tak já jsem teda fakt jako necítil, že chci Sokolově jako strávit na nějaký delší dobu své kariéry, ale že jsem to bral jako super manšaft s dobrým jako jménem, že jo, protože co si budeme, to zázemí a všechno tam prostě bylo, i když taky všude to bylo daleko, ale ta možnost dostat se a udělat nějaký ten krok dál, tak vlastně tady z toho týmu nebyla tak špatná, no.
7: A je, pak tím věkem, samozřejmě já si myslím, že ty kluci k tomu dojdou, že vlastně tam každej asi i moment, který promarníš, tak pak už ho nedoženeš, jo. Já, teď jsme se o tom bavili při tom zranění, kolik můžeš udělat věcí, třeba tak Honza sebe kriticky říkal, já můžu víc trénovat levou nohu, no tak budeš trénovat levou nohu, protože na to máš čas, a ty říkáš, že třeba dojížděli ty kluci, no ale vlastně to bylo jenom o tom říct si, hele, dobrý, no tak tady budeme, tak pojedeme o 40 minut dřív a pojedeme o hodinu pozdějiš, jako jo, jenom jde o to investovat ten čas, a ono pak všichni vidíme v televizi, že teď já plácnu, že roční příjem hráče v první lize je 4 miliony a oni by to všichni chtěli, no ale když se ohlídneš zpátky, co si v tu dobu, teď neberu jenom ten Sokolov, ale co si v tu dobu, když si začínala, bylo ti 19-20, kolik si toho času investoval, jestli to nestálo za to, prostě investovat 6 hodin denně fotbalu, aby si pak mohl být ten hráč, o kterém píšou v novinách, že bere tyhle částky, no.
6: Tak Jan Mejdr se pak dostal, k tomu se taky dneska určitě vyjádříme, i k mistrovským titulům, později ve Spartě, ale byli tam hráči, jako, kteří se etablovali i v lize a myslím, že za všechny teď může mluvit i Lukáš Provod, který to nějakým způsobem využil.
7: No jasně, Provy, já jsem ho tam vlastně zažil, na začátku byl zdravý a pak začal mít ty problémy, nebo on už to podle mě měl předtím. Já vím, že jsme měli takový ty cviky na té bose a on mi říkal, ale já tohle prostě nemůžu dělat nebo nechci. Já jsem se bavil s mým trenérem, jako nějakým fyzio, který mu doporučil cviky a evidentně to bylo správně a tam vlastně já jsem si říkal, tyhle, on je na tom takhle, že nemůže vlastně dělat, to byly jako jednoduchý cviky, ale evidentně věděl, o čem mluví, protože už tenkrát bylo vidět, že to není jednoduchý kluk, jako že je to chytrý mladý člověk, který přemýšlí a ten byl schopný tomu, ten čas tomu obětovat a taky, jak se říká, slíznul tu smetanu, ale prostě stálo to spoustu tréninku, spoustu času a samozřejmě spoustu bolesti a odříkání. No.
6: Tak Lukáš Provod, víme, že využil i třeba ten volný čas vedle fotbalu ke studiu a Jan Mejdr, který tady dneska sedí, myslím, ten svůj čas využívá taky a teď hodně i viditelně.
7: Já vím, že jsi mi říkal, že se učíš portugalsky, že jo? Že máš nějaký sen, viděl jsem tričko. To, co se stalo teďka, tam jsem bohužel nemohl,
6: k tomu se dostaneme
7: k otevření hřiště. Ale tohle to je další věc, která je zajímavá, jo. To je jako proto třeba on je tady takhle výjimečný, že jako když si řekneš, že já se naučím nějakou řeč z nějakého důvodu a dokončíš to, tak je to jako super.
6: Taky jsem si říkal, no, že se naučím francouzsky nebo italsky a nic z toho, akorát italské hudební názvosloví, ale to Honza Mejdr byl asi dál.
7: Ty umíš Honzo jiný věci.
6: No. Ale vy jste se začal teda učit portugalsky, jo?
8: No začal, už je to díl, teď jsem možná do toho víc jako šlápnul díky vinou toho zranění, ale jo, tak jak říkáš, tak mám nějaký sen a teď třeba u toho Německa, tak to vnímám jako, a to mi říkali všichni, už já jsem němčinu vlastně studoval na střední, potom teda jsem na ní nějakých 8 let teda nešáhl, ale ono se to docela dost lehce jako opráší, že jo, prostě vybavuje se ti to potom jako rychleji a ty lidi tam jsou mnohem víc jako příjemnější potom na tobě a fakt jako umějí to ocenit, když prostě mluvíš německy, kor tam na severu, tam moc angličtinou jako ani nemů, takže tam, aby si objednal jídlo, tak vlastně je docela dobrý, když se ti to hodí, když mluvíš německy, ale jo, ty lidi, říkám, strašně ten jazyk ti otevírá dveře a už jenom to, že do Brazílie teď zase plánuju nějakým způsobem letět, tak ono tam už jako s tou angličtinou a němčinou už vůbec nepochodí, takže se zase hodí jako to u mě, takže říkám, ten jazyk ti otevírá spoustu dveří a vzhledem k tomu, že tady ty dveře bych chtěl třeba, kdyby se v budoucnu otevřely, tak si na to být připravený.
6: Takže když studujete tu portugalštinu, jak vy vyslovujete toho hráče s číslem 7, který teď končil na mistrovství světa.
8: Ježišmarja.
6: Ne, to já si dělám legraci, ale protože když my ho říkáme novináři, musíme trošku se přiblížit k takovému tomu obecnému úzusu, prostě jak se to vyslovuje Cristiano Ronaldo, ale když ho člověk slyší, jak on to třeba říká Cristiano Ronald. A to začít tady říkat v rádiu, tak mě pošlou do bohnic okamžitě.
7: Tak v portugalské to Douglas Costa a v Brazílii říkám Douglas Costa, ne?
6: Aha, jak říkali Jana Mejdra v němčině mimochodem? Dobře vás říkali?
8: Ne, říkají špatně, tyjo.
6: Hans
8: oni,
6: asi ne, nebo?
8: Ne, oni, tak to R, jako oni to na... Hans, jako vůbec jsou překvapený, že já jim říkám, teď už mi všichni říkají Honza, ale vůbec to nechápou, jako Honza a Jan. Jim říkám, jako, že...
7: Proč?
8: No, že... A já jsem to vlastně neuměl jako vysvětlit, no, že říkám, tyjo, co já mu říkám, jako... To je prostě jako hovorově, že to jako řekneš kámoše, říká, když se to vůbec jako nepodobá, jako, že jo. A Mejdr, no neumí to R, že jo, takže ti to nějak jako Mejdr, jakože, no, jakože to tak jako spolknou všechno.
6: Jo, ale... A tak jim to člověk nevyčítá taky, no. Vláďovi Coufale říkali Kůfal, no toho pak byla ta přezdívka komunistický kafu, úplně bláznivý prostě.
8: Někde. Ono Coufal, tyjo, on je tam takový vtipný, ono to znamená jako náhoda německy, takže to je takový,
6: že... Jo, ještě takhle.
8: Že ono to je...
6: No, ale tak když jsme se dostali k tomu přesahu Jana Mejdra...
7: Pane, jenom pán Petr Švárc, jako... No. Když bude někdo jako Černý Petr.
6: Jo.
8: Tam jsou vtipně, my máme kapitána, ten se jmenuje příjmením jako je Pánvička, jako to, a já říkám, jako, že to si z toho neděláte jako srandu, a ne, to je docela běžný jméno, říkám, fane, tyjo, jakože já bych z ní poradil někdo sklepával vajíčka nebo něco furt, jako a tam to mají menší smysl pro humor než my.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Pavel Horvát smysl pro humor má, takže možná Jana Mejdra překvapilo, když zaznělo v kabině Sokolova tohle.
10: No. Zdarec lidi, rád vás zase vidím.
6: Zdarec lidi, rád vás zase vidím, to Honza nestačil nasadit sluchátka.
8: No, jsem čekal ty o něco delšího, že tam pustíš ty.
6: No, já jsem jenom tuhle hlášku, protože Pavel mě na ní upozornil.
7: Tam je těch úvodů spousta, no. Ne, já si uvědomuji, jako když, já jsem vůbec netušil, že se nějaký, viděl jsem PlayStation, ale nějaký hry jako na YouTube, že co to někdo komentuje, to vůbec. A pak mi to někdo říkal, tak jsem to samozřejmě našel. A já si pamatuju, jak jsem přišel do té šatny, no, tak jsem to... Řekl jsem tenhle ten pozdrav, zdarec lidi, rád vás zase vidím, je to tak teda.
8: Je to tak, no.
7: A ty si úplně jako udělal tou hlavou takhle dolů a jako si sklopil hlavu asi.
8: Ještě jsem něco zaklel, no, tam teda.
7: Ne, jako jestli tě to zklamalo, že jsem se to rozvěděl, nebo nevím, proč to bylo.
8: No hele, byl to, já už jsem to nějak tak tušil, že jo, tak vlastně, že jo, oni kluci už to nějak tak věděli, že mi to jako psali, takže jsem třeba věděl, že to vnímají jako 3-4, že jo. No ale tak já se z toho strašně bál, jaká bude ta reakce, že jo. Teď už je to jako normálnější, no, že jo, teď už máš Haaland, tyjo, já nevím, Madisona, teď jsem koukal, když vlastně on taky dokumentoval z Tottenhamu, tak taky má na YouTube, jak měl ACL, tak taky to dělal od začátku, do konce to dokumentoval, takže jsem že těch fotbalistů je teď jakoby spousta, ale tehdy prostě nebyl nikdo a prostě bál jsem se té reakce, že jo, tak neměl jsem ještě jaký to sebevědomí, že jo, ani promluvit třeba v kabině, že jo, a teď přesně, když to tam jako přišel, ještě ty, jo, že jo, a teď to řekne, já říkal, tyjo, tak to je konec.
7: No ne, já jsem taky nevěděl vůbec, o co jde, že jo, ale jako k němu mi to taky nešlo, říkám, ale tak jako tiší kluk, že by zrovna jako takhle se prezentoval, no, ale jako, a kariéra mimo fotbalová začala teda.
8: No, tak kariéru bych to nenazýval, já vždycky říkám, tak jako teď pokud můžu se nějak jako skritizovat nebo ohodnotit, tak nedělám to dobře. Je to stejný asi jak ve fotbale, taky bys nikomu, kdo se tamhle baví fotbalem v krajském přeboru, jak bys mu vytknul spoustu věcí, jak já bych to přirovnal jako k tomu. Prostě jako vidím ty věci, které dělám špatně, které bych jako mohl na tom posunout, ale už se tam dost peru s takovým, co mi je jakoby příjemný. Teď ta doba jde hodně do toho bizáru, hodně nějaká kontroverze a další takovéhle věci, které upoutají. I co jsme se tady bavili, prostě ta negace prostě víc jako tím internetem proudí a víc to přitahuje ty lidi, zvlášť ty český, a spoustu tady těch věcí právě jakoby nechci dělat, protože pořád na prvním místě jsem fotbalista, takže se snažím najít něco prostě mezi, abych mohl něco předat, abych já se za to nestyděl a zároveň, aby to třeba mělo i nějakou tu pozornost a ty čísla, ale většinou tady to ty čísla moc nemá. Ale říkám, je to čistě jenom o mně, myslím si, že nějakým způsobem vím, jak bych to měl dělat, ale ještě jsem se k tomu nějakým způsobem nedopracoval, taky se v tom posouvám.
6: Abychom to jenom posluchačům Radio Žurnálu Sport dovysvětlili, tak Jan Mejdr vystupuje na YouTube pod přezdívkou Magician, která vychází tedy z vaší přezdívky Meiji. Má tam aktuálně 128 tisíc odběratelů, což je tedy úctyhodné číslo. Z českého fotbalového prostředí ještě je vlastně známější v tomhle ohledu Bára Votíková, která tedy má téměř 500 000, ale mě se na vás se osobně líbí ta normalita právě v těch videích a fascinuje mě jenom věc, kterou jste řekl na off-seasonu, že už od základky byla vaší nejhorší noční můrou věc, když jste vystupoval živě před lidmi. Mě osobně dělá zas problém třeba do toho videa na mobil něco říkat ze svého osobního života a tady jste jako v tom mi přijde jak ryba ve vodě. Jako liší se to pro vás hodně?
8: Ne, všechno to je trénink a ono, když si pustíte první moje video, proto já jsem je tam i nechal, že jo, protože já nechci se, to je právě to, já se za ty videa jakoby nestydím, ba naopak to pro někoho může být jako motivující. Fakt tam mám první video, když jsem prostě sebral telefon, tamhle nějaký mikrofon a šel jsem něco tam udělat a naschvál jsem to tam nechal, aby lidi viděli tu cestu, to se snažím jinak pak teď dělat teda, jak říkáš, u toho fotbalu, že se to snažím nějakým způsobem jako dokumentovat a být tam nějakým způsobem autentický, protože to si myslím, že ty lidi nejvíc zajímají. Jak zde říkám, už jsem tady zmínil toho Haalanda, který natočil třeba svůj den a vlastně vidím, jak na to reagují ty lidi, že vlastně chtějí vidět to, co je za tou oponou. A já vlastně ten život, jakým ho žiju, tak vlastně za tou oponou nemám potřebu nic skrývat, tak se snažím být co nejvíc autentický a třeba to nikomu pomůže, ať už právě třeba ve fotbale, anebo hold, jako nerad to slyším, když někdo řekne, že chce být youtuber, jakože jako úplně s tím jako... No, radši to nebudu komunikovat, ale má tam taky tu cestu, taky vidí tam to první video, prostě nebát se začít a začít to, co tě prostě baví a uvidíš, kam tě to jako dostane, no.
6: Ne, tak inspirovat druhé třeba v zdánlivě banálních věcech si myslím, že vůbec není na škodu. Já vím, že třeba maminky, které mají čerstvou ratolest, tak často sledují právě nějaké své třeba předchůdky, některé jim můžou radit a může to být právě spojitosti s různými těmi činnostmi. Jenom se chci zeptat, jestli jste si to někdy musel sám vyhodnocovat, nakolik to zasahuje do vašeho osobního života, protože jsem viděl některá ta videa, zaujal mě ten bývalý spoluhráč, co je dneska v Rangers, jak mluví česky, taky vlastně německo-bulharský
8: Ryan
6: borec Ryan. Jak jste s ním seděl třeba někde na drinku nebo na kole a vlastně jste se natáčel a do toho jste se bavil, jestli třeba někdy jste nad tímhle přemýšlel, že vás to nebo kamarády omezuje?
8: No, to si zrovna vypíchl toho jednoho, který je s tím úplně jako v pohodě. Je to přece jenom mladší krev, takže i proto jsme si docela dost jako sedli a považuji ho za jedno z nejlepších kamarádů doteď. Takže je to zrovna ten, který mu to jako nevadí, ba naopak jako ví, jak to funguje, ví, jak ta doba je a je tomu jakoby otevřenější, protože, jak říkáš, já to bych mohl toho natáčet mnohem jako víc, ale mám respekt těm klukům, že mi je jasný, že ne každý to má jako rád, ne každý mu to je příjemný, takže dopředu to, když něco chci udělat, dopředu to oznámím, jakmile někdo řekne, hele, nemám, jako mám s tím problém, říkám, v pohodě, nepotřebuju to tam mít.
7: Ještě mě teďka napadá jedna otázka na tohle téma. Cítíš někdy, že ti někdo chce využít nebo zneužít ve svůj prospěch jako?
8: Jo, cítím.
7: No a co s tím?
8: Odmítnu rozhovor, nechci natočit to video a myslím si, že to je normální, jako samozřejmě to řeknu nějakým způsobem jako s respektem, ale myslím si, že jako mezi řádky si to ten člověk jako pochopí, že se s ním úplně jako nechci spojovat.
6: Jo. Chápeme z toho tedy tak váš přístup třeba k téhle činnosti, že možná pro vás je zásadnější to, co člověk dělá v tom reálném životě jako profesi a pak možná třeba ta možnost inspirovat druhé v tomhle ohledu. Třeba, že vy jste fotbalista a natáčíte prostě videa, kde radíte i mladým lidem, jak mít zdravý přístup k životu.
8: Tak jednoznačně, že jo, tak ono se to strašně pojí, ale já jsem si jako uvědomil a myslím si, že každý si musí uvědomit tu spojitost, kvůli čemu je jakoby zajímavý. A já, kdybych nějakým způsobem nebyl takový fotbalista, jaký jsem, ať už pro někoho dobrý nebo špatný, tak nejsem zajímavý. Takže já, pokud moje fotbalová cesta povede dobrým způsobem, nebo pokud se prostě dobrým směrem, děkuju, tak i potom, když to budu dokumentovat, tak i potom to bude jakoby zajímavý, že jo. Ale nemůžete být prostě youtuber bez toho, že nemáte jako svoji osobnost a nejste prostě něčím, co by ty lidi chtěli sledovat. Strašně často zase vypučím si toho Halanda, anebo třeba teď Pavla Šulce. Myslím si, že Pavel Šulc je teď u nás jako momentálně jeden z těch fotbalistů, který prostě nějaký to jméno má a i na těch sítích nějakým způsobem jako se vystupuje a snaží se o to. A tak on, kdyby prostě neměl tady tu sezónu, ať už v Lyonu a předtím v té Plzni, tak vlastně může na Instagram postovat každý den kočku, ale nikoho to prostě nezajímá, že jo? To je prostě originální a vtipný tím způsobem, jenom kvůli tomu, že je prostě dobrý a že on to teď dělá. Stejně tak jako Haaland teď na mistrovství světa komentuje různý příspěvky, dělají se s nimi mýmy různý a on na to reaguje a ty lidi jsou z toho úplně uchvácený, jakože ty on mi odpověděl tady na komentář, on to přezdílel. No, ale jenom kvůli tomu, že to je prostě Haaland, že jo? Jinak by to do té doby nikoho prostě nezajímalo.
6: Ještě jeden detail tady k té kariéře, ale nejprve začnu u Pavla. Když tak kopeš na přesnost břevínka, tak to dáš třeba 4 z 5, 5 z 5 takhle na dálku z půlky hřiště. Je to různé.
7: Půlky hřiště, no.
6: A basketový koš si trefil někdy takhle obroučku jako dovnitř? Dunk prostě, co? Míčem?
7: Dunk ne, to je dunker.
6: To je smeč vlastně, veď. No, tak jako, že jsi to trefil přímo za trojku třeba.
7: Nohou asi z trojky ne, člověče.
6: Jo, no, že Honza Mejdr má právě na YouTube podle jedno video, kde jste kopal na basketbalový koš. Mě to, ale to už tak 2 roky zpátky, co
8: to jsem
6: byl to viděl.
8: COVID, to jsem se o ně nudil.
6: To bylo v covidu. A tak trefoval jste to. Protože Ronaldinho, pamatujete si, možná měl jedno to video, jak to zpracuje vždycky na prsa, pak to trefí do břevna, odráží se to. Říkalo se, že to je sestříhané, já tomu teda do dneška nevěřím.
8: Co to je sestříhaný, jo?
6: Je to to tak jako. Co vy, takhle sestříhaný, tak jo.
8: No, tak těch pokusů tam bylo mraky. Já jsem podle mě vydával i potom video, kolik pokusů mi to zase
7: to
8: jako trvalo.
7: Ale to už nebylo tak zajímavý.
8: To už nebylo tak zajímavý, ale zase jsem chtěl, že jo, protože
7: pravdu,
8: mě takový ten perfekcionalismus, tak mi jako by trošku, možná tady v tom jako vadí, že si pak lidi myslí, tak jim trošku chci zase, jak jsi tady zmiňoval, ukázat za tou oponou, jako že hele, tohle jsem trefil až na stý pokus, jako já fakt nejsem dobrý jako kopáč, tyjo.
6: Ne, ale vypadá to výborně, tak jenom už to jde.
7: Já tě můžu ujistit, že spoustu dobrých kopáčů by to jako zesta třeba netrefilo. Já si myslím, že to je hrozně těžký kop, jako.
8: No, tak jako, že, tak to se můžeme bavit, je tam nějaká forma jako náhody, no. Ale je to prostě jako sranda, jasný, jako no, nějaká kopeš, challenge, kopeš, prostě, no, kopeš, no. No.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Jan Mejdr je hostem Desítky Pavla Horváta a můžeme se dostat vlastně k tomu, když jste zmínil covid, tak ten byl pro vás zásadní, ještě než začal, protože jste odešel ze Sokolova do Hradce. Při tom loučení jste mluvil o tom, že ať kluky, fanoušci podporují v každé situaci, protože to budou potřebovat více než kdy jindy. Trošku jste tušil asi ten neblahý konec sokolovského profi fotbalu a šel jste do Hradce Králové.
8: No, jako je to tak, vlastně já si pamatuju, že tehdy i ten trenér, který tam potom byl, máš tam jméno nebo to, teď si nepamatuju, který potom šel do Hradce a vlastně to přebral, tak mi, on byl z Hradce, tak mi tam vlastně potom jako vyříkal, jako že tyjo, ať tady ještě zůstanu, ať to tady prostě jako zachráníme a přesně, jak jsi zmiňoval i ty, že měl spoustu té energie a to na něm viděl.
6: Nebyl to pan Hejret náhodou?
8: Ne.
6: Já to tady najdu.
8: A právě měl spoustu té energie, já jsem tam s ním seděl vlastně v tom kanclu a já na něj koukal a prostě po těch 3 letech už jsem věděl prostě, jak to tam chodí.
6: To byl Bogas Pilný.
8: Jo, Bogas.
6: Bohuslav Pilný.
8: A tak právě tak měl, říkám, spoustu té energie, prostě chtěl to tam zlomit, měl úplně tu chuť a já už byl zlomený potom a říkám, tady tenhle to už prostě neuděláte, jako jich lidí tady bylo. Mm. A on říká, tyhle, víš co, teď to může být za půl roku, teď je to Hradec a za půl roku to může být Liberec. A já na ně koukám a říkám, já chci do Hradce, já chci odejít.
7: Aha, tak tam byl Zenda Frťala vlastně, já vím, že ne, to nechci říct, že vůbec jako já jsem o tom rozhodoval, ale jelikož jsem ho znal a se Zendou se znám vlastně z Teplic taky dlouho, tak vlastně jsou hráči, který řekneš, hele, asi bych to nedělal, protože nevím, něco. Ale u něj vlastně nebyl důvod říct vlastně ani jeden důvod, proč by neměl jít jako někam, kde má šanci se zlepšit a nakonec se to pro tebe jako ukázala skvělá cesta, no. Že ten tomu sedlo, myslím si, že i, no takhle, to je jedno, že už tady je, on už je taky starší, tyhle hráče vlastně chceš mít, no. Když bys jich měl jako 20, tak to bude fantastický, protože oni se budou chtít každý den učit a zlepšovat a tím pádem to mužstvo nemůže být špatný, no. Takže to, já si myslím, že kamkoliv on přišel, tak jako byli všichni ty trenéři nadšený, no.
6: No, Zdenko Frťala tehdy vedl Hradec, který 4 roky nakonec čekal na účast v první lize.
8: Já si myslím, že 3.
6: 2017-2021.
8: Jo, no. ale pan Frťala tam byl 3 roky.
6: Jasně, vedl je 3 roky a pro ně to muselo být teda o to sladší, protože on předtím s Vansdorfem taky postoupil, ale nemohli tam hrát, takže si předtím první ligu vyzkoušel akorát v Jablonci, ale co se týče vás, tak jste se tam nějakým způsobem jako fotbalově našel i díky kabině prostředí.
8: Já ani těžko říct.
6: Jste tam bydlel asi v Hradci, ne?
8: No jasný. Těžko říct, co byl nějaký takový, abych něco vypíchnul, jako jo, kvůli tomu to bylo. Asi bych řekl, že se tam sedlo jako všechno, že i pan Frťala, který tam poskládal tady ty lidi, tak jako všichni měli jako ten dobrý charakter, tu hladovost, jo, a tady to. Měli jsme tam vlastně Radiče, že jo, na středu hřiště, který tomu dával prostě takový jako dirigent, kolem něj prostě pracovitý kluci, kteří měli ty sny a šli si jakoby za nima. Tak asi tohle si prostě jako všechno jakoby sedlo. Ale tam měli i 3 leté jakoby program, proto právě si to jako pamatuju, že fakt jako si tam nastavili, přišel tam pan Frťala a s panem Sabouem a určitě ještě s dalšími lidmi, tak fakt si řekli 3 letý program a šli si za tím jako postupem a právě tím 3. rokem tak to tak jako hezky jako vyvrcholilo, no. Takže to nebyla žádná náhoda nebo něco takového, ale řekl bych fakt jako hezky strukturovaně připravený plán na ten postup, no.
6: 2020-21 specifická první liga 18 týmů i druhá, tam měla 14, vy jste byli vítěz po zápase 4 kola před koncem proti Dukle 2-1 jste vyhráli a získali jste jistotu postupu zrovna na svátek 8. května. A pak ta prvoligová sezona, ta první pro vás, i z hlediska čísel vašich osobních byla takovým jako splněným snem, který jste možná nedoufal, že se někdy uskuteční, protože vy jste tam...
7: Já to ještě doplním, no. Jo. To byl tvůj cíl, to je jasný. Hrát ligu. Jo. Jaký to bylo? Jaký to bylo, když jsi věděl, že teda... Tohle to si dosáh.
8: No, byl tam hned ten další cíl a právě my už jsme tady zmiňovali a tohle pro mě byl právě, já si to pamatuju, my jsme odjížděli s Jirkou Kateřiňákem z chaty, kde jsme právě slavili ten titul a vlastně jsme se o tom bavili, jakože liga a tady to a už jsme tady to jméno zmiňovali, i takovou tu vyšlapání té cestičky a mě tuhle cestičku vyšlapal ten Provi. Já si myslím, že jsem to nikdy jako nezmínil, ale vlastně měl jsem ho takovou toho člověka, který to tady to dokázal, že postoupil s Budějovicema a po roce nebo po půl roce tak ušel do té Slávie. A já jsem vlastně přesně, jak jsme se tady o tom bavili, že já jsem najednou začal vnímat, že dobrý, tak jsem tady a teď stačí fakt zabrat ten jeden rok, povede se ti ta jedna sezóna a seš tý top trojce, kterou jsem měl jako cíl, tu top trojku. A takže vlastně jako bylo to takový, že já nevím, nechci říkat, že jsem si to neužíval, ale máš tam zase hned hozený...
7: Takže žádný cíl. Uspokojení prostě.
8: No jasně, máš tam hozený hned ten další zase cíl, jakože dobrý, jdu po té cestě a teď jaký je ten další? OK, top trojka, tak jdeme. Takže jako něco, že...
7: No dneska ty mladí hráči v podstatě, já nevím, teď možná to přeženu, ale dostanou se do B týmu někam a říkají si, no tak teď už je jenom otázka času, kdy mě vlastně vezmou do Ačka, jo, a ono už to nepřijde nikdy, protože vlastně vypnou to, v čem by měli být důsledný a to je ten čas, který tomu věnuješ, to je i ten individuální trénink, protože prostě málo kterýmu hráči, obzvlášť v téhle době, stačí jako hodinu a půl trénovat, to prostě už takhle nefunguje a myslím si, že to je jako těžká práce v tuhle chvíli a kdo ji nepodstoupí, tak vlastně nemůže přemýšlet o tom, že se dostane takhle vysoko.
6: No ale Jan Bejder to zvládnul, když jsem mluvil o té produktivitě, gól a 7 asistencí. Z vaší pozice tedy, krajního beka a pak vlastně námluvy z kluby nebo zájem i z jiných štací teda.
7: Já tam mám, teď jsi mi připomněl...
6: To byla ta vaše titulová sezona s Michalem Bílkem 21-22.
7: No a já jsem ti volal, že jo, ale my jsme si volali...
8: Já to mám taky, no, povídej.
7: No já to řeknu ze svého. My jsme si jako průběžně volali i o tom Hradci a to... A já vlastně, my jsme se pak bavili o posilách, tak jsme říkali Mejdr. Jo, hele, to tak zkusíme mu, já mu zkusím zavolat, jenom se ho zeptám, jak to cítí a ty si už tu dobu jako, ale to a Míra Koubek, který se to dozvěděl, tak samozřejmě mě atakoval s tím, že je to nepřípustný a to, a tak jsem mu jako odpověděl, že se prostě známe, že jsem ho trénoval v Sokolově, že prostě mu volám normálně a že mě to zajímalo, jaký má jako další ambice, takže to a nakonec prostě to nedopadlo do Plzně, ale dopadlo to jinak, no.
8: Jo, tam vlastně ono vtipný, teď, jak jsem to tady zmínil, tak fakt jako jsem měl nabídku, nevím, jestli by, že jo, protože těch věcí, které tam rozhodují o tom přestupu, jak je prostě strašně moc, že jo, ale vlastně jsem pak ve finále fakt měl jako ze všech třech týmů, co jsem jako chtěl, tak jsem měl jakoby možnost asi jako jít, kdybych se prostě si zarazil hlavu do písku a že chci semhle, tak bych jako, by mi asi nikdo jako nebránil.
7: Já teď řeknu jednu věc, oný Karel Poborský zmínil, to není jako samozřejmě fantastický hráč, ale dal gol Portugalsku, který prostě zaregistroval celý svět a to je ten jeden moment, který ti změní úplně jako celou kariéru. Jo, to by se povedla ta sezóna a ty hráči to vnímají prostě, ty funkcionáři těch ostatních týmů, hele, on zas nahrál na gol, tyhle. Hele, oni vyhráli a zas nahrál na gol. Jo, takže to jméno prostě najednou začalo rezonovat, protože prostě to bylo jako překvapivý jméno a najednou to funguje takhle, že jako hele, oni ho chtějí všichni, no.
6: Tak Hradec se hry zažil jako nováček sezonu skončenou se 6. místem a pochopitelně to se taky nečekalo, nicméně vy jste tehdy po přestupu, když už se dostaneme do července 21 do Sparty, mluvil o nějaké té vizualizaci, že jste si to nějakým způsobem představovali, to možné vzpomenete, Deník CZ Červenec 21, takže třeba Václav Hladký, který se dostal téměř do Premier League, protože pak byl třeba náhradníkem v těch svých týmech, tak mluvil taky o určité vizualizace, když chytal tehdy jako třeba dvojka v Liberci, nebo spíš nechytal, že se dostane takhle daleko. Tak spíš by mě zajímalo, jako jestli si vzpomenete, v jaké chvíli jste si představoval tady třeba jednou jdu za tím.
8: Tak jako určitě minimálně před tou sezónou, tak já mám na každý rok, mám prostě svůj vision board, svoje cíle jako napsaný a všechno jakovýho si rán, prostě když sednu.
7: Co jsi říkal? Vision board, jo? Zařadíme do našeho...
6: A tabule představ třeba, no?
8: On je dobrý si to jako, abyste to viděl na těch očích, takže fakt jako si to vytiskne, že jo, nalepíš si to na zeď do obrazu, si to vždycky udělám, tak tohle si vždycky v lednu si sednu, řeknu si, OK, jaký jsou ty další mety, co chci dosáhnout a všechno tady to, jak si tam vylepím, napíšeš si to do deníčku a jdeš za tom.
7: My tady máme jako i linguistický kroužek, takže tohle to si tam přidáme.
6: Je pravda, že když si napíš... Ne, to je pravda, to je zajímavý přístup.
7: To je lepší na to koukat, to je pravda, no, tohle já jsem...
6: Třeba do poznámkového bloku, víš, aspoň se napíšeš za lidky.
7: Mám ty magnety, kde jsem všude byl, tak to je něco podobného.
8: Ne, on je fakt jako vtipný, že když se ono kolikrát, a ono to je i tady to právě jako to pravidlo, že... Já si to pak jako otevřu, teď třeba 3 roky naspátek si otevřu jakoby ten deník s těma cílema a já už na ně zapomněl, jako já už ani nevím, že třeba tam bylo, že si chci koupit, nevím, motorku třeba a vlastně já to otevřu a najednou, tyhle to už mám vlastně, že vlastně pak ti to do toho života tak jako chodí a ty to budeš jako automaticky, ale přitom jakoby to je nějaký ten progres, ta cesta, že jo.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: A jak jsou ty cesty vlastně různé? Vy jste tehdy putoval do Sparty, za vás šel Adam Gabriel, který dneska je v Midtjyllandu, tedy v Dánsku, a vlastně jméno Jan Mejdr se objevilo ve Spartě po nějakém čase, protože vy jste odchovanec tohoto klubu, ale nebyl to první Mejdr, který by ze Spartou získal titul, můžeme si jednoho připomenout?
11: Samozřejmě to zásluha především kluků, že jo, protože kluci dělají trenéra a já si myslím, že jsme si nevybrali špatný hráče tady a že i ty hráči si myslím, že byli spokojení, což se projevovalo prostě v účasti na tréninkách, ať už to bylo v přeboru, nebo teď v té divizi 2 roky, takže já musím říct, že z mojí strany spokojenost a od kluků taky.
6: Mě váš tatínek Pavel připomíná vás i po hlase, teda nějakým způsobem tou dikcí, a tohle byl rozhovor z roku 2011, když myslím, že končil v přední kopanině, ale on v roce 87 vyhrál titul ve Spartě, když začínal tu svou prvoligovou kariéru. Tak doma asi byli taky rádi, ne?
8: Tak to nevím, já si myslím, že mě ten táta úplně nějak jako zrovna i tady v tom vybírání potom nějak jako neomezoval, spíš, jak jste tady zmiňovali, tak jako v té Spartě jsem byl, strávil jsem tam 18 let, že jo, potom jsem šel do toho Sokolova, takže ten vztah nějaký k tomu jsem tam měl větší a bylo mi to jakoby nejsympatičnější, i ten příběh je strašně jakoby hezký, že jo, i teď je o to hezčí, když k tomu se asi taky dostaneme, tak vlastně celý ten příběh, taková ta česká kapitola, tak se mi líbí, mělo to tak být.
6: Tak 2 roky, 2 tituly, kdo z vás to má, jak říkal klasik?
7: Ty ne.
6: Já ne, no Pavle, ty máš 5, no já ty, vím.
7: Ne, ale já to dělím 2 roky, 2 tituly, já taky nemám po roce titule. Jako.
6: Nemáš je přesně po roce. Jo, Viktorka měla 2015-16 vlastně, když jsi skončil pak jednou.
7: No, to by si furt slavil, to nejde.
6: Ale zase, když to člověk staví do kontrastu, to si určitě víte, že to je takové i dobré ve filmech, ale i v těch médiích to přece jenom postavit, že to pak vypadá ještě o to lépe, ale u vás to není jako hrané, protože začátek ve Spartě a pak teda ta cesta k tomu titulu, to byla pořádně křivolaká cestička od toho Vikingu, Stavanger, od Liberce.
8: Já jsem za to rád, že jsem si tam vlastně zažil všechno, že jo? Že můžu říct i, mám takovou tu vidinu, jak se i ty lidi, že jo? Protože zatím jsem to vnímal jenom prostě z médií, že jo? Z televize, že jo? Když se tý Spartě, že jo, nedařilo a takhle. Tak jsem teď rád, že jsem si to zažil i na vlastní kůži, ten začátek tý Spartě, že vím, jak se ty lidi jakoby chovají a že to není úplně jakoby příjemný, takže já si myslím, že tady ty časy vám jakoby hodně ukážou, ono slavit, když se každému daří, tak je docela dost jednoduchý, ale tady v těch chvílích se fakt jako potom ty lidi jako ukážou, ty pravý charakterové, takže jsem za to strašně moc rád, že i taková fáze tam byla. Já jsem tu cestu tam měl, řekl bych, mnohem jakoby těžší třeba než ostatní kluci, pak díky různým věcem, ale... Mělo to všechno, no. Ten příběh je dobrý.
6: My jsme tady s Pavlem hostili Davida Pavelku a vzpomínali jsme na to, že když jste v derby tehdy dostali v Edenu 4, tak jste jeli do Plzně, kde tehdy ještě Pavel byl s Michalem Bílkem, je to možná 22-23 ta sezona.
7: No, tam si myslím, že kdyby jsme Spartu porazili, tak tam byly změny.
6: Mluvili jsme s Davidem Pavelku a shodli jsme se, že to určitý zlom byl.
7: No, to určitě, to, jak ten zápas byl remízový a vlastně z toho rohu, myslím, že to byl roh, že vlastně Dáva dal gól a všechno se to otočilo. No.
8: Jo, jako asi s váma nezbývá než souhlasit, já si taky myslím, že to byl nějaký ten rozhodující moment, že se to zlomilo a říkám, ten příběh je hezký.
6: Pak vlastně slavení toho titulu, k kterému jste došli tou velkou šňůrou vítězství, vy jste u toho vlastně byl tu první sezonu pravidelně, takže dá se říct, když teď zpětně, třeba ta první sezona ve Spartě životní? Nebo to takhle neberete, si to takhle neřadíte?
12: Ne, to takhle neberu. Zároveň já jsem taky, že jo, nepřipsal jsem si tam žádný ty čísla, že já jsem se té první sezóně hodně jako naučil a z té mentální stránky, protože taky já jsem vlastně tady do té doby, takže jsem v těch velkých týmech prostě nebyl, nehrál, jdete nějak jako postupně a najednou tady ta první sezona tak byla fakt pro mě i z toho osobního života, co se tam dělo, tak byla fakt jako těžká na tu hlavu a mě nejvíc posunula tou hlavou, že fakt jako ať jako na tom hřišti blokovat nějaký různý negace, nějaký komentáře a takové věci, že vlastně jsem chtěl být vždycky prostě mentálně odolný, jak třeba právě vždycky zmiňuji jako Láďa Krejčí, který prostě, kterýho jsem tam měl možnost žil zažít a jako ten člověk, jak má nastavenou hlavu, to je prostě neskutečný a právě jsem říkal, ty chci být jako on, chci být jako on, ale ten Krejda si taky něčím prošel a já jsem si hold taky musel něco vyžrat, a aby mě to posílilo, aby mě to někam posunulo, takže já ten první rok vnímám, že byl jsem tady u těch důležitých momentů, že jsem měl přesně to štěstí, že vlastně, že jo, mě brali přesně jako toho defenzivního hráče a vzhledem k tomu, že my jsme byli ten tým, který úplně té hře, tu první sezonu jako nedominoval, že jo, právě v té Plzni, že jo, tak to byl čistě fakt jako, jsme to tam ubojovali, že jo, tak vlastně.
6: Se pamatuju pak to derby ještě v nadstavbě 17% držení míče, ne?
12: Jo, jako byli jsme spíš ty právě z toho bloku a vyráželi jsme jako dopředu, takže to i víc mě vyhovovalo, i trenér Priske vlastně si myslím, že tady to dost dobře věděl, že se tady v tomhle mě může do té defenzívy spolehnout, proto jsem ty možnosti vlastně jako dostával a jak říkám, hodně jsem se ten rok jakoby naučil a byla to pro mě taková jako největší asi lekce jakoby v té kariéře.
7: A teď teda trošku bulváru, a jsi Slavič nebo...
12: Tak asi musím říct, že...
7: Ne, já bys nebyl jenom dokonalej, no tak...
12: Ne, to já ti k tomu řeknu jednu myšlenku. Pokaždý, když se někam šlo, a to bylo třeba, že jsme přesně den nespali, dva dny nespali a řekl se, hele, středa tady, parník, nevím, cokoliv, tak jsem říkal, že to je ten moment, který nechci vyměnit za spánek, protože už nemusí přijít. Takže já byl ten yes man v tu dobu a prostě cokoliv, jako se řeklo, tak říkám, jdu, chci být u toho. Jako chci mít všechny ty vzpomínky, o kterých přesně si pak sedneme a budeme si o nich povídat. Takže teď asi nebudu vyjmenovat, který vzpomínky všechny to byly, ale pokud něco někde vyplave, tak je velká pravděpodobnost, že jsem tam byl taky.
7: Já řeknu jednu historku, když já jsem byl jako mladý ze Spartou na tom parníku, tak mě utvrdila jedna věc, nebudu jmenovat toho hráče, to je jedno, a normálně tam byl tác s grilovanýma kuřatama a já si uvědomuji, jak otevřel to okýnko dole a ty kuřata nasypal do té Vltavy a říkal, a žerte ryby. A teď tam hodili ten tác a teď mu jeho říká, a ten tác tam neházej. A jo, tam hodili ten tác a já si, možná je to jako jenom taková moje jako unikátní vzpomínka, že jsem říkal, tam hodil asi a jim 8 půle kuřete a řekl, žerte ryby, tak jsem si říkal, která ryba ve Vltavě asi bude žrát grilovaný kuře, no.
6: No moc těch masožravých tam snad nežije teda. Jestli tam člověk
7: teď už možná, jo.
6: Když já Mejder pak vlastně přihrál na ten jeden gol Birmančeviče při svém posledním nakonec vystoupení, v tu dobu jsme to ani nevěděli. My jsme tehdy už vysílali desítku na Jaře 24, tak jsem tady vypichoval ta vaše slova, že jste to nějakým způsobem přijímal i vzhledem k tomu, že jste zažil horší situace, než je boj o místo v jednom z elitních celku v Česku, ale ten konec nakonec přišel, protože jsme se bavili v kontextu, nakopne se zase, jak to bude. Vzpomenete, kdy zhruba jste tak tušil, že už to teda nepůjde? Jako ve Spartě, myslím, že už tam nemáte místo.
12: No, tak ono asi hned od začátku ty karty náč byly právě hozený, že...
6: A na začátku jste hrál pak Teplice, že jo, Kodaň?
12: Říct, jako, že ta Kodaň právě jsem hrál první kolo hned s Olomoucí, kde jsem mohl dávat gól a vlastně ten jsem zápas mi povedl všechno a právě do té druhé sezóny jsem šel s tou čerstvou hlavou a fakt jako dobrou... Cítil jsem se fantasticky, fakt jako jsem po té dovolené i na Bali jsem si zažil různé věci a tady to, byl jsem tam sám, takže hodně věcí jsem si srovnal a vrátil jsem se fakt dobře připravený a jak říkáš, vlastně ta Kodaň začala suprově, první kolo s Olomoucí proti Teplicím, teď nevím, kde na mě vyskočila ta fotka, tyjo, tak jsem dával tyčku, tyjo, vlastně, že jsem si říkal, ty vole, já byl tak blízko od toho jako gólu. A pak před tím Zářebem, pokud se nepletu, tak jsem se zranil. A přišel vlastně Angelo Preciado a
8: to je prostě fotbalista. Já doteď jsem s ním v kontaktu, psal jsem mu právě jako portugalsky, oni si jako španělština a portugalsky, oni si trošku rozumí, tak jsem se mu snažil, že on je v Brazílii teď, jo, takže vlastně, tak si myslím, že něco umí, takže jsme si i nedávno trošku vyměnili pár jako zpráv a to je prostě fotbalista jako kráva, to si myslím, že všichni jako ví, kdo ho měli možnost vidět na trávníku a takže jsem věděl první pozici, že je zavřená a pak ty karty už prostě byly nějak jako hozený a já jsem byl třetí možnost, no, takže já vlastně jsem to tu půl sezonu tam nějak vydržel, že jo, a v té zimě tak jsem měl pořád takový ten mindset toho, což možná je výhoda, možná nevýhoda, ale toho zarputilýho člověka a já věděl, že na to prostě mám, jako věděl jsem to viděl na těch tréninkách a tady to, sice ty lidi se k vám nějak jako chovají, že už třeba nejste v té jedenáce a koukáte, že jo, na hřiště, když se ty týmy jako připravují, tak jste za lajnou, že jo, a tady to, takže to v období bylo zase těžký, protože jsem tady to vlastně od Sokolova, od první půl sezony, jak jsem to nezažil, že jste vlastně takhle, takže zase lekce tady v tom, nějakým způsobem s ním pracovat, že jo, nějakým způsobem prostě najít tu motivaci pořád, že jo, i když nehrajete, ta možnost tam ani není a pořád prostě makat, protože nikdy nevíte, kdy ta šance přijde. No a přišla v těch Budějovicích, kdy oba dva dostali, že jo, červenou. Myslím si, že jsem tu šanci nechytil špatně, že vlastně jsem dostal nějakýto hráče toho zápasu, že jo, nebo něco podobného. A pak jsem tu šanci potom zase už nedostal, takže to už jako bylo tak jako jasný, že jo. A už právě jsem chtěl odejít i jako sám, no.
7: Ještě jenom, už se blížíme ke konci, jsi mi dal zajímavou myšlenku, seš rád sám?
8: Jsem rád sám, je to nebezpečný.

0: taky vítěz druhé ligy, bilance v první lize zatím 63 zápasů a teď další budoucnost před ním, ale chci se ještě dostat na závěr k tomu tématu, které se týká konce června.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: A já k tomu pustím jednu písničku krátce. Tak my jsme to jako kluci zbožňovali, když Eric Cantona a nebo Thierry Henry a těhle borci vytáhli taky ten bílo-zlatý míč a dávali si takzvanou Joga Bonito.
2: Tak jenom rychle myšlenka prostě, no. Mě to mrzí, že jsem tam nemohl bejt.
0: Otevřené hřiště v Praze na Vltavské.
3: Je to tak, no, já vlastně nevím, takhle v rychlosti,
0: pro koho to
3: teď
0: je?
3: Jsem docela pod tlakem.
0: Prostě když tam teď Pavel by chtěl si jít zakopat s Patrikem, třeba se synem, no tak je to otevřené?
3: Tak je to otevřené, je to veřejné hřiště, spravované normálně městskou částí, která se stará, že o úklid a podobně, Praha 7, takže každý si tam může jít zakopat. A jak říkám, já si myslím, že mě to nějakým způsobem teď v tom fotbale chybí, že ten fotbal se posouvá hodně do toho fyzična a podobně a té radosti, že jo, tam je podle mýho míň a míň a o to více cení, když ji tam někdo do toho dodá, ale tak my jsme takhle vyrůstali, že jo, na tom hřišti, kdy jsme si kopali před tou školou a všechno podobně a já jsem to nějakým způsobem od toho covidu začal vnímat, že ta doba se nějak jako uchyluje víc do toho onlineu a řekl jsem si, že nebudu ten, co na to bude nadávat, ale budu ten, který nějakým způsobem půjde proti tomu a zkusí zase ty lidi třeba nějakým způsobem jinak namotivovat, no, tak vznikl tenhle projekt.
0: A je to docela nadčasové, respektive aktuální, jak to člověk bere, protože se hodně teď mluví o českém fotbale, že mu chybí ta fotbalovost a možná třeba i větší technické dovednosti mládeže, která vyroste na hřišti Jana Mejdra, nejen možná v Praze, na Vltavské uvidíme, co dál bude, tak třeba pronikne pak zase dál do světa. A to si myslím, že je docela hezká tečka, ale na druhou stranu jsme toho strašně moc nestihli. Tak doufám, že teda si někdy uděláte čas a pozvete, respektive přijmete pozvání od Pavla. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Jan Mejdr tady byl.
3: Já děkuju za pozvání.
2: Tak já doufám, že to nebude u dalšího zranění, že až bude nějaká pauza třeba letní nebo zimní, tak díky, že jsi přišel a hodně zdraví hlavně.
3: Děkuju, děkuju.
0: A děkujeme Pavlovi Horvátovi, opět pozval výjimečného hosta. Pavle, měj se hezky a těšíme se na slyšenou.
2: Díky za pozvání ke mně, na slyšenou.
1: Vstávat s námi se vyplatí. Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny. Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy. Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu. Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45. Poslouchej Sport.
5: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
6: Hasiči po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů, polovina byla v přírodě. V Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Dugi Otok. Atletka Manuel skončila v běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy čtvrtá, Oštěpař Vadlejch byl pátý. A dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky, teploty až 37 stupňů. Je neděle 16. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů. Zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
7: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
8: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
7: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
6: Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a zejména letos.

0: Visko Omiš. Tam přišel o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s vážnými popáleninami v ohrožení života.
1: Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra opustili také poslední Češi.
2: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
1: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Radiožurnál.
0: Avizovaný nápor nelegálních migrantů z Maroka na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta se nekonal. Marocké a španělské hlídky střežily hraniční oblast ze vzduchu, na moři i na zemi. Zadrželi jen několik desítek lidí, kteří se chtěli dostat do Ceuty přes pozemní hranici.
3: Pokusy dostat se z Maroka na území španělského autonomného města Ceuta nemali vůbec nič spoločné s tými, které jsme tu viděli před 2 týždňami. Vtedy do Ceuty preniklo nejméně 72 tisíc nelegálních migrantů, pešo aj cez more. Marocké hliadky zmarili pokus několik desiatok migrantů, kteří se chceli dostat do Ceuty cez lesnaté oblasti juhozápadnej hranice. Přibližně 150 subsaharských Afričanů aj zadržali. V oblasti zostávají posilněné hliadky, vrátane boj. Zo Španělska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
0: Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konsorcia dluhu. Poraden.
4: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
0: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu upozornili v Telči na Jihlavsku u obří sochy Vulpes na hrázi Štěpnického rybníka. Například v útulku Dog Point je zhruba polovina psů, kteří byli zabaveni v množírnách, upozorňuje jeho ředitelka Michaela Zemánková.
5: Strašně dlouho trvají veškerá řízení, než zvíře propadne státu, to znamená, než ten původní majitel je vůbec zbavený vlastnických práv a než my ho můžeme předat nové rodině. Může to trvat měsíce, v případě trestního roky.
0: V současné době sněmovna projednává novelu zákona na ochranu zvířat. Ta by podle ministerstva zemědělství měla umožnit rychlejší zánik vlastnického práva k týranému zvířeti. Centrum Brna zaplnili lidé v krojích na historicky prvních celoměstských hodech. Ty završili vítězný projekt předloňského participativního rozpočtu. Jeho cílem bylo obnovit původní kroje chas z jednotlivých městských částí.
6: V obnoveném kroji přišla i chasa z brněnských Kníniček, včetně Anny Jakšové.
7: My jsme se leta počovali kyjovský kroje, ale je to úplně něco jiného. Je to naše, jsme na to hrozně hrdí.
6: Pro kroje z Brněnska je typická delší sukně nebo sitě červený šátek na hlavě. Za projektem jejich obnovy stojí dva nadšenci z řečkovické chasy, Jiří Murtinger a Zuzana Janovská. I ti si kroje dřív půjčovali.
7: Přišla nám škoda, že nemůžeme ukázat náš autentický kroj řečkovický. Zjistili jsme, že podobný problém řeší spousta chas tady v Brně, takže jsme přišli s tímto nápadem.
6: Podle organizátorů se do projektu zapojilo 25 z 29 brněnských městských částí. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Údolí Berounky rozšíří další 3 mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je slavnostně odhalili na vernisáži, která tak uzavřela 9. ročník sochařského sympózia Cesta mramoru. Na finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
8: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další 3. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený, ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady 3 sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Seják.
0: Sport. Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá a ve svém nejhorším čase v sezóně, a to 50,86 sekundy, pokračuje Manuel.
9: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro které jsem si přijela, a chtěla jsem zabojovat co nejvíc o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá, pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě občas to vyjde, občas ne.
0: Zvítězila Norka Jägerová. Medaily nezískal ani oštěpař Jakub Vadlejch, který v Birminghamu obsadil 5. příšku. Od bronzu ho dělilo 9 cm, zlato bral Němec Weber. A fotbalisté Plzně poprvé v tomto ročníku šance ligy vyhráli. Ve čtvrtém kole porazili Zlín 3-2. V sobotu taky zdolala Sparta Teplice 4-1, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko podlehlo Olomouci 1-2. Dnes jsou na programu 2 zápasy. V 15 hodin přivítá Ostrava Artis Brno a ve 20 hodin začne duel Liberec Slavia.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u sjezdu na Benešov a překážka na devítce na Mělnicku. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na 20,5 kilometru se srazila 2 osobní auta, stojí v odstavném pruhu, označení jsou pouze trojúhelníkem a posádka se pohybuje okolo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Sadskou na 25. kilometru tam stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu, nákladní doprava lehce vybočuje. A na silnici 9 z Mělníka do České Lípy na Mělnicku mezi Medonosy a Dubou leží na vozovce sražená zvěř. Je to v serpentinách, v zatáčkách, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Během noci se ochladí na 20 až 15 stupňů, v údolích až na 11. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky, moderuje Tomáš Pavlíček.
12: Daří se tentokrát španělským a marockým úřadům bránit exodu migrantů do Ceuty. Proč stoupá počet dětí odebíraných z rodin českými úřady? A jak vypadá Afghánistán po 5 letech vlády Talibánu očima Lékařů bez hranic? Španělská města na severu Afriky, Ceuta a Melilla jsou v pohotovosti. Potom, co se na sociálních sítích objevily výzvy k další migrační vlně, španělská vláda posílila počet členů bezpečnostních složek asi o 500. Větší nasazení vojáků a policie je také na marocké straně hranice. Na kritických místech jsou nově bariéry z ostnatého drátu. Do Španělska voláme naší spolupracovnici Lubici Zlochové. Dobrý den. Tak, slyšíme se dobře, Lubico?
13: Příjemný dobrý den, prajem.
12: A, výborně, děkuji. Tak jaká je teď situace v Ceutě a Melille?
13: Tak v týchto chvíľach môžeme povedať, že situácia v Ceute je pokojná, ak teda neberieme do úvahy to obrovské množstvo policajných aut, furgónov civilnej gardy pri pozemnej hranici a takisto aj na mori, lode, člny, kontrola je letecká aj zo vzduchu, to hovorím o španielskej strane, ale Maroko tento raz ešte viac zabezpečuje situáciu na svojich hraniciach, takže doposiaľ cez more dostať sa do Ceuty nebol žiaden pokus, avšak niekoľko stoviek ľudí, údajne Afričanov zo subsaharskej oblasti, nie Maročanov, sa pokúsilo prejsť cez hranicu v juhozápadnej časti, Ceuty, v tých lesnatých oblastiach. Marocké hliadky ich však zatlačili nazad a aktuálne ich tam teraz strážia.
12: A může ještě nějaký zásadnější nápor migrantů přijít, a nebo je to spíš i vzhledem k těm manévrům, které se tam odehrávají, spíš nepravděpodobné?
13: No, vyzerá to tak, že je to skôr nepravdepodobné alebo málo pravdepodobné. Vyzerá to tak, že si najmä tí mladí Maročania, ktorí sa organizovali na dnešný deň k prechodu do Ceuty na sieťach, uvedomili, že tá hranica je naozaj absolútne strážená a že dnes sa im to zrejme nepodarí. Každopádne, hliadky tam stále sú a do odvolania budú, pretože čo hrozí je to, že tie tisíce mladých ľudí, čo sa organizovali, tak niekde sa aj zrejme zoskupili a čakali teda na to na ten hromadný prechod hranice. Takže logicky sa natíska otázka, že či zatiaľ len vyčkávajú a čakajú teda na to, že to stráženie hranice v Ceute poľaví.
12: No a podařilo se zjistit víc o tom, kdo vlastně vyzývá Maročany k akcím, jako byla ta se 30. července, kdy, jak vím, do Ceuty vtrhlo na 80 tisíc lidí, a zasáhly španělské orgány nějak proti té síti, která tyhle akce organizuje?
13: No, z toho, čo preniklo von, tak tieto organizačné skupiny sú zrejme viaceré, ktoré takto vyzývali a organizovali hlavne teda mladých Maročanov, aj deti 7, 8, 10 ročné. Ono je to vo fáze vyšetrovania a venuje sa tomu oficiálne najmä marocká strana. Španielské informačné služby doposiaľ hovoria najmä o dezinformačnej kampani na sociálnych sieťach, ale nie o niekom konkrétnom, kto by ten masívny prechod pred tými 14 dňami cez hranice organizoval. Pripúšťa španielská strana aj fenomén spontánnosti, keď tí mladí ľudia podľahli lákavým videám na sieťach o tom, že aké je ľahké tie hranice prekonať. Nože toto spoločne aj s biedou, s tou situáciou tisícov mladých Maročanov, ktorí doma v krajine nemajú perspektívu, tak to je potom niečo, čo takéto pokusy vyvoláva. Ostatne nie je to prvýkrát, je veľmi dobre známe, že z Maroka sa do Španielska cez dve autonómne územia, cez Ceutu a Melillu, snažia prekračovať hranice utečených už celé 10 ročia.
12: No z těch asi 80 tisíc lidí, kteří se dostali do Ceuty v červenci, se jich na 70 tisíc vrátilo v následujících dnech samo zpět. Jak úřady postupují v případě těch zbývajících tisíců lidí, jak postupuje ten byrokratický návratový proces?
13: Tak v Ceute je teraz aktuálne najmenej 5 tisíc dospelých a 2 tisíc detí a maloletých. Tí majú teraz prioritu, chráni ich migračný zákon a v tomto prípade pristupujú, alebo teda postupujú tie úrady od dieťaťa k dieťaťu. Robí sa už viac dní, prebieha ich registrácia, robia sa všetky tie administratívne úkony, tak ako to aj ukladá zákon. Niektoré deti už aj putujú do centier na územie pevninského Španielska, pretože centrá na Ceute sú už dlhodobo preplnené. No a v prípade tých dospelých, ktorí sú väčšinou z krajín subsaharskej oblasti, ako Sudán, Čad, Ghana, Mali, Mauritánia, mnohé, mnohé ďalšie, tak tam sa predpokladá, že títo ľudia budú žiadať o azyl, pretože to sú krajiny, ktoré majú vojny, rôzne iné všelijaké konflikty, takže tam budú musieť úrady takisto posudzovať prípad od prípadu u tých ľudí, ktorí už na tomto území sú, a v prípade, že nesplňajú podmienky, tak potom im hrozí deportácia. Ostatne to je takisto niečo, čo sa tu už robí celé roky v prípade tejto nelegálnej migrácie.
12: Tak to byla naše spolupracovnice ve Španielsku, Lubica Zlochová. Moc krát děkuji za informace. Naslyšenou.
13: Ďakujem aj ja, pekný deň.
12: Je to rozhodnutí, které změní život celé rodiny. Přitom tahle v praxe v Česku narůstá. Úřady loni odebraly z rodin 3616 dětí, což je o 300 víc než o rok dříve. Děje se tak kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání anebo překážkám v péči. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Petra Vinčová je ředitelkou centra Locika, které poskytuje pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Dobrý den.
14: Dobrý den, moc zdravím vás i posluchače.
12: Kdo a na základě čeho vlastně o odebrání dětí rozhoduje?
14: O tom může rozhodovat vždy soud a zpravidla rozhoduje na základě zpráv orgánů sociálně právní ochrany dětí, takzvaných OSPODu.
12: No, nejdůležitějším nebo nejčastějším důvodem zásahu úřadu bylo zanedbávání. Zažívalo ho 2259 dětí. Co to konkrétně znamená?
14: Mezi zanedbávání patří vlastně nevhodné prostředí, v kterém dítě vyrůstá, to, že se o něj rodiče dostatečně dobře neumí postarat, neumí ho šatit, neumí ho dobře obstarat mu dobrou stravu, neumí ho dobře výchovně vést. Velmi často tam bohužel patří i to, že děti třeba nechodí do školy. Podle naší zkušenosti, tak člověk by tak logicky očekával, že například v dětských domovech je plno dětí, které zažívají týrání nebo zneužívání, ale těch dětí podle výkazu Ministerstva práce a sociálních věcí je pouze 243. Většina dětí, které nemohou žít ve svých rodinách, jsou právě děti, které jsou odebrané z důvodu zneužívání nebo z nějakých socioekonomických důvodů.
12: No právě, tak není to důvod, který dává hodně prostoru pro výklad a nestává se, že takhle úřady třeba odebírají děti jenom proto, že rodiče upadnou do chudoby a třeba se starají, ale nemůžou si třeba ten základní standard dovolit?
14: Já se obávám, že bohužel máte pravdu. Tato situace by neměla být možná i podle usnesení nejvyššího soudu, ale podle našich zkušeností z ní v praxi stále dochází. Vlastně to, že rodič neumí ekonomicky zajistit rodinu, může být důvodem k tomu, proč o svoje děti přijde. Jakkoliv to zní vlastně nesmyslně, letošním roce, v roce 2026 by k tomu už nemělo docházet, stále se to pořád děje.
12: No ale proč tedy tahle praxe narůstá, proč odebraných dětí přibývá? Je větší počet zanedbávaných, týraných nebo zneužívaných dětí?
14: Ne, my se domníváme, že ten pokles v těch statistikách byl pouze chvilkový. Tam to nastalo kolem roku 2020 v období covidu, kdy vlastně mezioborová spolupráce a ochrana dětí nefungovala dobře. To číslo aktuální je bohužel, to číslo 3616 dětí, je to reálné číslo, kolik dětí nemůže žít ve svých rodinách, vzhledem k tomu, jak máme aktuálně nastavený systém sociálně právě ochrany dětí. Samozřejmě by bylo mnohem logičtější a efektivnější, kdyby existovala celá řada služeb, která by těmto rodinám uměla včas pomoci, tak aby děti s nimi mohly dále žít. Troufnu si říct, že i ekonomicky by se to České republice daleko více vyplatilo.
12: K tomu bych se rád ještě dostal, ale ještě jedna věc. Já jsem na druhou stranu zaznamenal případy, kdy OSPOD třeba nepřijal takovéto opatření odebrání z rodiny, i když se v té rodině vyskytovalo fyzické násilí i sebepoškozování dětí. Ano. Někdy i pokusy o sebevraždu, takže není někdy OSPOD naopak příliš benevolentní k takovému chování v rodinách?
14: Vlastně ten základní problém je, že nemáme stanovená žádná kritéria. Neexistuje vlastně nějaký vyhodnocovací manuál, postup, jak říci, které dítě ještě se svými rodiči může zůstávat a které ne. A tak dochází k takto absurdním situacím. Někdy je to dokonce tak, že část odborné veřejnosti tvrdí, že vlastně OSPOD nebo soudy jsou nuceny k tomu nechávat děti v rodinách déle, než je to pro ně vhodné. Část odborné veřejnosti zase tvrdí, že vlastně děti jsou příliš často odebírány a já se domnívám, že ta pravda je někde uprostřed, že ten hlavní problém je, že nám chybí odborné, skutečně specializované služby, které by těmto rodinám mohly pomáhat. Že řešení není ani větší podpora pěstounské péče, ani větší podpora ústavní výchovy, ale rozvoj těchto služeb. A bohužel zákon o sociálních službách v té stávající podobě vůbec rozvoj těchto služeb neumožňuje.
12: Mimochodem, ale není to tím, že třeba leckdy OSPODy nemají ty děti v ohrožení kam dát, nebo zase musí zvážit, jestli to dítě umístit do přechodné pěstounské péče někde daleko od biologické rodiny a mnohdy třeba rozdělit sourozence?
14: To je právě k důsledek toho, že vlastně tu situaci řešíme až v té krizové situaci, kdy už skutečně je život dítěte ohrožený, pokud by v té rodině zůstávalo. Pokud by se ta situace v rodině řešila daleko dříve, tak těmto situacím vůbec nemusí docházet a neřešíme pak to strašlivé dilema, jestli dítěti ublížit tím, že ho odebereme z rodiny, nebo ublížit tím, že v rodině zůstane. Vlastně moderní způsoby sociálně právní ochrany dětí už s tím umí zacházet jiným způsobem. Opravdu existuje celá řada služeb, kdy například malé miminko může jít do pěstounské péče i se svojí maminkou, která se o něj neumí dobře postarat. Stará se o oba vlastně pěstounský pár a postupně tu maminku učí, jak se o to dítě starat, což je skvělé řešení, jak pro něj, tak pro tu maminku, a nenarůstá nám potom počet dětí v ústavní výchově. Takovéhle služby jsou otestované pro české prostředí, ale bohužel není možné je v současné době provozovat v českém prostředí, zákon nám to neumožňuje.
12: No ale ministerstvo práce chce k téhle problematice zřídit nový úřad. Ten by měl zajistit nejenom stejný přístup OSPODu po celé republice, ale také ty návody, co dělat, aby to ve složitějších kauzách právě se dalo řešit v té rodině. Mohlo by tohle pomoct?
14: Rozhodně nějaký standardizovaný postup orgánu sociálně právní ochrany dětí by pomohl určitě. Zda je kvůli tomu nutné zřizovat nový úřad, tím si vůbec nejsem jistá, ale jednotné guidelines a vyhodnocovací nějaké postupy, ty by strašně pomohly. My se ale domníváme, že by je bylo možné zřídit i za současného stavu, že k tomu není potřeba zřizovat speciální úřad.
12: Tak tolik Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika, které poskytuje pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Děkuji vám za vaše odpovědi. Hezký zbytek soboty.
14: Hezkou sobotu i vám. Naschledanou.
12: Afgánské vládnoucí hnutí Talibán si připomíná 5 let od svého návratu k moci. Někteří obyvatelé Kábulu tvrdí, že se po desetiletích konfliktů a nepokojů cítí bezpečněji, ale zdůrazňují, že by se nyní jejich představitelé měli zaměřit na vytváření pracovních míst a rozšiřování přístupu do škol v zemi, kde je dívkám starším 12 let zakázáno se vzdělávat. Světový potravinový program OSN mezitím uvedl, že dětská podvýživa dosáhla kritické úrovně ve třetině afgánských provincií a očekává se, že se zhorší, protože nedostatek financování si vynutí škrty v distribuci potravy na další podpoře. Naším hostem je Tomáš Bendl, ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic, který v Afghánistánu působil. Dobrý den.
15: Dobrý den.
12: Pokud to vy a vaši kolegové můžete srovnávat, tak jaký je rozdíl mezi tím, jak země vypadala před 5 lety a teď?
15: Vlastně ten rozdíl není moc velký, protože všechny ty problémy, které tam byly poté, co Taliban převzal kontrolu nad Afghánistánem, tak tam jsou dnes pořád. Vy jste například zmiňoval tu podvýživu. Podvýživa je endemická v Afghánistánu, ale mimochodem jeden z důvodů, proč teďka dokážeme evidovat, že je tam větší pocit těch pacientů, je, protože se mohou dostat do těch klinik, do těch nemocnic a do všech těch zdravotnických zařízení. Když byla mezi lety 2001 až 2021 válka, tak ty cesty byly velmi nebezpečné, lidé se nechtěli vydávat na tu cestu, takže stejně trpěli podvýživou, akorát trpěli podvýživou doma a nemohli tím pádem být započteni do těch zdravotnických dat a nevěděli jsme tím pádem, jak špatná ta situace je. Ono to úplně nutně neznamená, že teď je tam víc podvýživených dětí, víc podvýživených lidí, jenom to znamená, že o nich víme.
12: Takže přece jenom určité zlepšení je, že se k té zdravotní péči nějak můžou dopravit, protože třeba Tomáš Kocián ze společnosti Člověk v tísni svého času popisoval, že se tam překvapivě investovalo do velkých infrastrukturních celků, opravovaly se silnice, budovaly přehrady a tak dále.
15: Ano, já bych tomu možná jenom doplnil, tady to je pravda hlavně o velkých městech a o těch městských oblastech, ale samozřejmě pokud žijete ve vesnicích nebo v těch velmi odlehlých horských oblastech, tak ten přístup ke zdravotní péči je ohromný problém, protože ta cesta prostě může trvat třeba i 2 dny do té nemocnice a zároveň, jak to správně zmiňoval i na začátku, ta ekonomická krize je opravdu ohromná, nezaměstnanost je dnes v Afghánistánu něco kolem 60%. Takže spousta lidí tu cestu do té nemocnice odkládá, protože si ji zkrátka nemůže dovolit a vlastně se na tu cestu vydává až v momentě, kdy už není zbytí a to znamená, že se tam často dostanou, když už jim nejde pomoct. Takže To zdravotnictví ano, se jako trochu zlepšilo za těch posledních 5 let v té městské části Afghánistánu, kde ty nemocnice jsou, ale pokud jste na vesnici, ta situace je fakt extrémně náročná.
12: No, vy jste se, pokud vím, účastnil vyjednávání s novou garniturou v letech 2022 a 2023. Nakolik vlastně platí to, co tehdy říkali a co dělají teď a jak se vlastně s těmi místními úřady vyjednává?
15: To je jako trochu složitá otázka, protože my máme někdy tendenci, když se řekne Taliban, tak si představit takové homogenní hnutí, kde všichni uvažují stejně, ale Taliban je fakt jako ohromná politická síla a jestli si to můžu dovolit takhle říct, tak tam má své konzervativní a liberální křídla. A měl jsem možnost mluvit s lidmi z Talibanu, kteří jsou absolutně přesvědčeni, že tam vlastně v Afghánistánu žádná humanitární krize není, že je to jenom výmysl západních humanitárních organizací a tak podobně, ale stejně tak jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří to absolutně chápou a kteří chtějí umožnit těm organizacím, abychom tam pracovali a vytvořit nám prostor, kde tu zdravotní péči můžeme poskytovat skutečně všem bez rozdílu, včetně ženám. Takže opravdu hodně záleží, s jakým jednotlivcem se bavíte. Není to tak, že všichni v Talibanu by uvažovali stejně.
12: No a platí to, když se na něčem domluvíte, že to tady se stane, nebo potom v průběhu třeba se situace změní? Protože víme, že třeba Taliban svého času ze začátku říkal, že bude respektovat lidská práva, včetně práv žen, že zavede všeobecnou amnestii pro úředníky, vojáky, svobody, médií a tak dále. A z toho zdá se toho moc nezbyl.
15: Ano, já bych naprosto souhlasil s tím, že je velký rozdíl mezi tím, co říkají veřejně a potom, jak se reálně chovají. Nicméně, pokud se budeme bavit vyloženě konkrétně o té zdravotní humanitární pomoci, tak všechno, na čem my jsme se s nimi jako organizace domluvili, tak doposud platí. My tam vlastně máme v Afghánistánu teď 7 projektů, což znamená 7 nemocnic nebo klinik, a zaměstnáváme zhruba 3000 Afgánců. Víc než 52% z nich jsou ženy Afgánky. My jsme trvali na tom, abychom stále mohli zaměstnávat ženy Afgánky, aby mohli poskytovat péči všem, jak ženám, tak mužům, tak dětem, komukoliv je to potřeba. A tady s tím Taliban souhlasil a tady to bylo dojednané vlastně v tom roce 2022 a pořád to platí. Jestli to bude platit zítra, nebo za měsíc, nebo za rok, to samozřejmě nevíme, ale teď to tak je.
12: A jenom na závěr poprosím o stručnou odpověď, jaké je nejčastější zdravotní výzvy váš personál v těch 7 projektech, které jste zmínil, na místě řeší?
15: Ano, my se věnujeme především sekundární zdravotní péči, takže například léčby rezistentní formy tuberkulózy, po chirurgii nebo pediatrii nebo porodnictví, protože hodně žen má předčasné porody v Afghánistánu, protože právě tímto podvýživou, takže to je téma, které tvoří asi největší část toho našeho operačního portfolia teď.
12: Já vám děkuji za rozhovor, tolik Tomáš Bendl, ředitel České kanceláře lékařů bez hranic, který působil také v Afghánistánu. Díky a naslyšenou.
15: Já děkuji, hezký den.
16: A tolik také je repríza sobotní publicistiky Radiožurnálu, moderoval Tomáš Pavlíček. Za minutu bude 12:30, tady je noční vysílání, máme pro vás další aktuální zprávy, včetně aktualizace Zelené vlny.
10: Každý kilometr vašich letních cest střeží Zelená vlna Radiožurnálu.
17: V parném počasí hrozí požáry, v přírodě i na silnicích.
18: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
10: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
17: Nebo silný vítr.
19: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
10: Volejte i vy 800 553 553.
17: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
10: Zelená vlna Radiožurnálu.
17: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
10: Zelená vlna Radiožurnálu.
17: Každý den s vámi.
16: Třicet minut po půlnoci. A ve studiu je taky Monika Chmilová.
0: Na jihu Libanonu zemřelo při sobotních izraelských náletech nejméně 11 lidí, mezi nimi i 3 děti. Dalších nejméně 19 lidí utrpělo zranění, informovali o tom libanonské úřady. Premiér Nawaf Salam údery na sociální síti X označil za podkopávání snahy o stabilizaci situace na jihu země. Militantní šíitské hnutí Hizballáh Izraeli pohrozilo odvetou. Nejméně 47 lidí zemřelo při zemětřesení, které v sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Otřesy měly sílu 7,7 stupně. Zemětřesení způsobilo vážné materiální škody. Podle indonéských úřadů poničilo přes 150 domů, desítky vzdělávacích a zdravotnických zařízení a dalších veřejných budov. Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce přislíbili pomoc asi 2 000 lidí, kteří se evakuovali do dočasných útočišť. A část Bělorusů si možná bude moct opět zažádat Česko o krátkodobá víza. Jak zjistil Radiožurnál, počítá s tím vládní návrh nařízení připravený ministerstvem zahraničí. Týkalo by se to těch Bělorusů, kteří mají v Česku nejbližší příbuzné. Pokud kabinet návrh schválí, mohli by začít podávat žádosti od konce září. Sport. Jan Čejka poplave o medaili na mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant v semifinále polohové dvoustovky obsadil v součtu časů 8. místo. Navíc vylepšil vlastní národní maximum. Jeho nová hodnota je minuta 58 sekund a 33 setiny. Finále čeká Čejku dnes v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na Pražském okruhu a také na dálnici D11 u Sadské. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště velmi opatrně na průjezdu Lochkovským tunelem. Na začátku tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto. Je v pravém pruhu a musí se vybočovat. Na D11 z Hradce Králové směr Praha, tam pozor u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru také v odstavném pruhu zastavilo nepojízdné vozidlo. Nákladní doprava lehce vybočuje, kolony se netvoří. A na silnici číslo 9 z Mělníka do České Lípy pozor mezi Medonosy a Dubou. V lesním úseku tam v zatáčkách leží na vozovce sražená srz zvěř. Vybočuje se tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo a večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
16: První minuty nového dne za námi a je to neděle 16. srpna. 3,5 minuty po půl jedné, tady je naše živé noční vysílání s naším nočním týmem, tady s vámi budeme až do 5. hodiny ranní.

0: Zhudebněné selhání od skupiny Činasky, tak se tady jmenuje jejich novinka. 10 minut po půl jedné, tady je vysílání víkendového radiožurnálu a tu dnešní noc začneme v lesích na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Právě tam totiž zhruba 10 dobrovolníků spolu s hnutím Duha buduje takzvané přehrádky. Snaží se jimi narušit meliorační strouhy, které v minulosti sloužily k odvádění vody z lesa. Vzhledem k suchu v posledních letech je teď potřeba v krajině vodu zadržet. A právě přehrádky tomu můžou pomoct.
1: Nejprve si tady dobrovolníci nařezají kusy dřeva, pak se chopí lopat a krumpáčů a v jedné z prohlubní v lese začínají vykopávat strouhu.
2: Prostě určíme, kde bude ta rýha a někdo bude kopat, někdo bude odhazovat hlínu, někdo bude chystat, jako měřit ty kmeny, aby jsme je tam potom dali a prostě střídáme se.
1: Popisuje paní Eva s rýčem v ruce, že tvorba každé přehrádky je týmová práce a každý dělá něco. Pan Zbyněk se týdnu pro krajinu účastní podruhé. Bere to i jako dovolenou.
3: Poprvé jsem byl loni v Jeseníkách. Nebyla elektřina, nebyl tam mobilní signál. Vlastně koupali jsme se tam v potoce.
1: Hlavním cílem týdenního pobytu je ale pomoc místním lesům. Desítky let staré meliorační strouhy, které se v krajině nachází, jsou dnes totiž podle Jana Skalíka z hnutí Duha spíše na škodu.
4: Strouhy, které byly vybudované v 50. ve 40. letech, proto aby se ta půda odvodnila. Tehdejší lesníci si mysleli, že tím vlastně získají kvalitnější les. Ty klimatické podmínky se ale dramaticky zlepšily, takže vlastně lesy teďka potřebují něco úplně opačného, potřebují vláhu, jinak uschnou.
1: Díky jejich zahrazení v různých místech se voda místo odtékání z lesa rozlije plošně do krajiny. Práce je ale často na jednotlivých.
4: Je to vnímané jako velký problém, jednak protože to jsou takové malé práce, které vlastně žádná firma nechce dělat. Tím, jak malý ten zásah do toho kanálu často může být a taky kvůli majetkoprávním vztahům.
1: Konkrétně tady u Velké Býteše se hnutí Duha s vlastníkem lesa na výstavbě přehrádek domluvilo a celkem jich tady na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje vzniká asi 20. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Během sobotně nedělní noci jsme vám hráli taky Sonic, za chvíli třeba George Michael nebo Avril Lavigne ještě v čase do 1 hodiny. Naučná stezka, na které se pokaždé dozvíte něco nového. Přesně takovou mají ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Vydáváme se tam. Třeba informace o historii obce, na ní v těchto dnech střídají informace o pěstování netradičních rostlin.
1: Vždycky se stačí polit dva vruty, nazvednout to, vyměnit papír a našli ho zpátky.
2: Tomáš Cezar nadzvedává plexisklo na jednom ze zastavení naučné stezky ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Pomáhá mu nezávislá místostarostka obce Adéla Palíšková.
3: Momentík ještě.
1: Rovnáš to ještě?
3: Asi dobrý. Mírná nerovnost lahodí oku.
1: Látky, šroubky. Hotovo.
2: Tomáš Cezar je z Vrchoslavického zahrádkářského svazu. Právě ten teď bude několik týdnů mít naučnou stezku na starosti a lidem na jednotlivých zastaveních představí zajímavé rostliny.
1: Jsou to vlastně takové keře a stromy, které tu sice můžete pěstovat, ale nejsou těch zahrádek jako úplně běžné. Buď si pěstovali dřív a přestali se jako celá ta myšpule, nebo je to něco, co je novější, ale se to tu není ještě úplně běžné. Jako případně to, jako to pěstování nám umožnilo vlastně to oteplení.
2: Každých zhruba 6 týdnů se podle Adély Palíškové stezka promění.
3: Chtěli jsme, aby to byla věčně živá stezka a protože víme, že ti lidé po té stezce chodí, tak jsme jim chtěli tu procházku trošičku zpříjemnit a zatraktivnit.
2: Aby nečetli pořád to stejné.
3: Ano, aby to bylo po každé trošičku jiné.
2: My stojíme u hřbitova, tady ta stezka začíná. Jak je dlouhá?
3: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl v jednom místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
2: Po zahrádkářích stezku příští měsíc převezmou dobrovolní hasiči. Po nich budou na řadě fotbalisté. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Jedna hodina v noci. Teď Monika Chmelová, zprávy.
1: Některé obce chtějí kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. Atleti Vadlejch ani Manuel medaily na mistrovství Evropy nevybojovali a dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky, teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
3: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
4: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
4: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
1: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval k jednáním, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoli mírovou smlouvu. Lee Jae-myung prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky ke zmírnění napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit několika úrovňové bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. Britský premiér Andy Burnham označil za tragédii smrt bývalého profesora Cambridgeské univerzity Jasona Ardaye. 41-letý akademik na začátku srpna opustil post v prestižní britské instituci kvůli obvinění z plagiátorství. V pátek jeho tělo nalezli v Londýně. Obvinění z plagiátorství Ardaye odmítal. Na území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pokračuje sledování lokalit, ve kterých se vyskytují památné stromy. Pracovníci je evidují průběžně a při mapování území

0: Stále objevují i nové a neznámé unikátní dřeviny. Občas na výjimečný strom upozorní také veřejnost, říká za pracovníky chráněné oblasti Jana Rolková.
1: Když občas někdo jako nám třeba zavolá, napíše, že má někde za chalupou nebo byl na nějakém výletě a viděl tam krásný strom a jestli o něm víme, tak se tam jdeme podívat, zhodnotíme, jaká je jeho významnost, jestli je jako hezký esteticky, jestli má nějakou historickou hodnotu. A když všechno vyjde a domluvíme se i s vlastníkem toho pozemku, tak pak ho vyhlašujeme.
0: Na území Karlovarského kraje ochránci přírody v současné době evidují 42 památných stromů nebo skupin unikátních dřevin. Nejčastěji se nachází v lázeňských a zámeckých parcích. Památné stromy se také vyskytují v okolí Arnoltova a Kostelní Břízy. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy jsou v novém ročníku šance ligy stále neporažení. Ve čtvrtém kole remizovali v Pardubicích 1-1 a posunuli se na třetí příčku neúplné tabulky. V dalších sobotních zápasech Plzeň zdolala Zlín 3-2, Sparta Teplice 4-1 a Olomouc zvítězila v Uherském Hradišti nad Slováckem 2-1. A oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá ve svém nejpomalejším čase v letní sezóně, 50,86 sekundy. Vadlejch obsadil pátou pozici hodem dlouhým 82 metry a 88 centimetrů.
2: Bojoval jsem do samého konce, posledního jsem cítil už lépe, bohužel 9 centiáčků chybělo a na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí. Ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
0: Soutěž oštěpařů vyhrál Němec Weber v rekordu šampionátu 90 metrů a 40 centimetrů. Čtvrtku žen ovládla Norka Jägerová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště velmi opatrně na průjezdu Lochkovským tunelem. V první polovině tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto. Je v pravém pruhu a musí se vybočovat. Na silnici 50 na cestě z Uherského Hradiště směrem do Slavkova a do Brna v úseku mezi Střílky a Brankovicemi v zatáčkách osobní auto tam srazilo zvěř. Musí se také vybočovat. A v Ostravě jsou komplikace. V Mariánské horách na třídě 28. října směrem z centra do Poruby u zastávky MHD Hulváky srazilo auto chodce. Na místě zasahují záchranáři, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo, večer na severozápadě přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už si na Radiožurnálu poslechněte příběhy 20. století, moderuje Mikuláš Kroupa.
5: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
6: Dnešní příběhy 20. století navazují na ty předchozí, ve kterých jsme vám představili 80-letého Jana Litomyského. Roku 1943 se narodil v Praze po vystudování Vysoké školy zemědělské v polovině 60. let. Po roční vojně se přestěhoval na Vysočinu do obce Vyskytná u Pelhřimova, odkud pocházela jeho maminka. Nastoupil tady do JZD na místo agronoma. Do Prahy se často vracel, přátel se s disidentem Ivanem Metkem, hlavně s jeho synem. Chodil k ním na bytové semináře. Postupně se seznamoval s dalšími disidenty, oponenty komunistického režimu. V Ječku, v legendárním bytě Němcových, Věčné ulici, v lednu 1977 podepsal chartu. Jeho chalupa ve Vyskytné se postupně stávala jedním z významných center disentů. Sem se sjížděli máničky, křesťanští intelektuálové, chartisté, filozofové, básníci, teologové, písničkáři. Mnozí tu i nějaký čas bydleli. Lidé tu prožívali radostné chvíle přátelství, svobodu a blízkost. Společně diskutovali, četli, studovali, zpívali a hodovali.
7: No to bylo většinou o víkendech, nebo když byly nějaké svátky, nebo tak.
6: Hostiny ve Výskytné jsme popisovali v předchozích příbězích 20. století. Vděčně na ně vzpomínali tehdejší účastníci.
8: Jezdil tam písničkář Charlie Soukup.
9: Píseň nad pracovním tam.
8: Byli tam filozofové, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali.
6: Můj táta, Daniel Kroupa.
8: Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, no a mnozí další. Bylo tam prostě živo a veselo.
10: Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme společné osudy, ty rodiny.
6: Tak to byla Terezie Jakšová, dříve Metková. A ještě Martin Palouš.
11: No bylo to takové skutečně místo setkávání a Honza Litomyský tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy STBáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
6: Dnes tedy budeme pokračovat v příbězích 20. století o Janu Litomyském, o jeho zatčení, tříletém věznění na Borech, o záchraně Václava Havla, o dvouletém takzvaném ochranném dohledu. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Od konce 70. let se o Jana Litomyského zajímala policie. Oddělení VB, veřejné bezpečnosti z nedalekého Pelhřimova, ale pak z krajské zprávy SNB, odbor vyšetřovací státní bezpečnosti z Českých Budějovic. Z archivu bezpečnostních složek se dočítáme z protokolu například.
12: Šetřením orgánů obvodního oddělení veřejné bezpečnosti Pelhřimov bylo zjištěno, že v bytě inženýra Jana Litomyského se schází mladistvé osoby. Tyto osoby nakupují větší množství alkoholických nápojů, které v bytě Litomyského potom konzumují na večírkách, které Litomyský pořádá. Bylo zjištěno, že při těchto příležitostech dochází k hromadným tancům, při kterých jsou ženy nedostatečně oblečeny. Toto jednání je veřejností ve Výskytné odsuzováno.
6: Soudruzi od STB si Bůh ví, co představovali. Alkohol se tu jistě popíjel, ale spoře oděné tančící dívky byste museli hledat jinde.
7: No, oni před domem nainstalovali kameru, která byla pořád zaměřená na vchod a pozorovala, kdo přichází, kdo odchází. Předtím tam stávaly hlídky, to už asi přestalo mluvit, protože oni na to používali ty řadové policajty, senbáky, a ti dávali najevo, že jim to je nepříjemný. A někdy se mnou i docela přátelsky bavili.
6: Jan Litomyský byl vícekrát zatýkán, vyslýchán, obtěžován domovními prohlídkami. Policisté objevili v jeho chalupě ve Výskytné třeba v posteli zapadlou občanku básníka a disidenta Andreje Stankoviče, který za Janem Litomyským často a rád jezdíval. STBáci z toho udělali předmět doliční, zápis na místě a protokol. Nebo jednou STBáci vypátrali, že po silvestrovské oslavě ve Výskytné účastníci napsali z legrace pohlednici adresovanou Babraku Karmalovi, prezidentovi Afghánistánu, čerstvě dosazenému sovětskými okupanty, který předtím působil jako velvyslanec v Československu. Šlo o pohlednici z medvídky z animovaného seriálu Pojďte pane, budeme si hrát, na níž medvídci střílejí z děla. Účastníci oslavy vytvořili jakousi legrační koláž, jejímž ústředním motivem byl prezident Gustav Husák. A už z toho koukal kriminál.
7: A udělali jsme si tam nástěnku, kde žaludské eso, jako v souvislosti s Gustavem Husákem, protože on na tom jednom portrétu oficiálním se podobal tomu žaludskému esu vlastně, ten kocour zamračený, jak tam. A k tomu jsme vylepili různý takové koláže. Po novém roce tam vtrhli STBáci, odvezli mě na výslech. To už myslím, ta společnost tam nebyla, že to už bylo. No a tam mě zavřeli na CPSku. Mě nutili, abych řekl, kdo tam vyrobil tu nástěnku s tím Husákem. A tak nějak trošku selhali nervy, tak jsem řekl, že jsem to udělal já. Přestože to ani nebyla úplně pravda, nebo částečně. No a tím pádem oni měli radost, že konečně mají teda přiznání, napsali, že to nebylo hanobení, to bylo snížení vážnosti prezidenta republiky, to byl zvláštní paragraf. Tak mě zavedli za prokurátorem Vyhnálkem, to byl takový starý právník, on taky vystudoval ještě slušné vzdělání předúnorové, ale ten se mnou hovořil velice laskavě. Ptal se mě, no vy jste skutečně udělal, vyrobil tu nástěnku. Já jsem říkal, ne, nevyrobil, já jsem se přiznal schválně. No tak vidíte, já nevím, to bylo prostě, nakonec celý to obvinění smetl a pustili mě.
13: Jan Litomyský se zmínil o takzvané CPZ, tedy cele předběžného zadržení. Popisuje ji jako neutulné místo. Bez záchodu, chodilo se na kýbl, spalo na palandě. Policisté, co ho hlídali, se k němu chovali, řekl bych, překvapivě.
7: Chodili ti uniformovaní policajti a ptali se mě, co si budete přát k obědu. A nosili mi teda jídelní lístek ze Slávie a vždycky mi chodili do Slávie pro obědy. Takže já jsem byl pro ně taková kuriozita. No a většinou to trvalo těch 48 hodin, někdy i 96 a potom mě propustili zase. Takhle to.
14: To jste si vysvětovali jak? Jako to byli slušní lidi nebo jak?
7: Já si myslím, že v jádru to byli slušní lidi a jsem měl pocit, že tomu režimu moc nedůvěřujou, že si nebyli jistí. Ono v té době v Polsku už byla solidarita a i to, že ty represe byly takové váhavé, střídavé. Že jo? Nebyly to 50. leta.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
13: Druhé velké, pro komunisty obzvlášť nepříjemné veřejné vystoupení disidentů proti režimu asi rok po chartě představovala iniciativa VONS. Někteří chartisté založili takzvaný výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Batěk, Bednářová, Benda, Dinsbír, Václav Havel, Václav Malý, Ivan Medek, Dana Němcová, Anna Šabatová, Petr Úl a další. Někteří levicově orientovaní a dokonce bývalí komunisté jako třeba právě Dinsbír. Jan Litomyský se k VONSu přidal. K tomu ovšem bylo zapotřebí nejdřív představit se zakládajícím členům v jednom bytě, kam si ho pozvali.
7: Oni se mě nějak vyptávali na moje názory a já jsem jim řekl, že komunisti jsou pučisti a měli být všichni zamříže. Takže to jako strnuli, ale víceméně to akceptovali. Ale já jsem s nima měl potom dobrý vztahy, ne? Zvlášť v kriminále. Potom jsme se s Jiřím Dinsbírem potkávali vždycky při výměně prádla. Přátelsky jsme debatovali.
15: Komu a čemu slouží kampaně kolem takzvaných disidentů?
13: Hlásil komunistickou propagandu Československý rozhlas.
16: Není to poprvé a zřejmě ani naposledy, kdy se antikomunisté v západních sdělovacích prostředcích snaží vměšovat se do vnitřních záležitostí naší země a vytvářet...
13: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných zveřejňoval konkrétní případy obětí totalitního režimu. Zatčeným a souzeným lidem právně pomáhal a hlavně jejich případy křičel do světa. Lidé z VONSu stávali na chodbách soudů, v jednacích síních, zapisovali, jak soud probíhal, zprávy o případech sepisovali, množili, šířili v samizdatech a telefonovali do zahraničí, do vysílání Svobodné Evropy, do BBC či Hlasu Ameriky.
16: Jak jsme už včera oznámili, vynesl Senát Městského soudu v Praze rozsudek v trestní věci proti inženýru Uhlovi a dalším obžalovaným. Všichni byli uznáni vinnými z trestného činu podvracení republiky a odsouzeni podle platných československých zákonů.
13: Soud poslal 6 zakladatelů Vonců, Úla, Havla, Bendu, Bednářovou, Němcovou a Dinsbíra, do vězení od 2 do 5 let. Litomyský se nezalekl a kromě své práce agronoma v JZD dál ve Výskytné organizoval setkávání disidentů a šířil zprávy Vonců do Vídně.
7: Na ty procesy jsem moc nejezdil, protože to bylo většinou ve všední den. Já jsem měl kamarády v Brně, to byl ten Vítě Holata, Klucí Adámkovi, Petr Pospíchal, Martin Šimsa. Oni mi ty informace scháněli a tam jsme to dávali dohromady, to sdělení, pak jsme to vozili Petrušce Šustrový, anebo já jsem také telefonem to hlásil přímo Ivanovi Medkovi do Vídně, protože Ivan Medek v té době už emigroval. Tak.
13: Ivan Medek, muzikolog, disident, signatář Charty 77, byl donucený režimem dělat dělníka, saniťáka a šatnáře. Estebáci jednou Medka zatkli a vyvezli kamsi za Prahu, kde ho velmi surově zmlátili. Zbitého a omráčeného ho pohodili ve škarpě. Ivan Medek následně v srpnu 1978 emigroval do Vídně a stal se spolupracovníkem Hlasu Ameriky. Právě jemu Jan Litomyský telefonoval zprávy Vonců. Texty kromě jiných přepisovala v chalupě ve Výskytné i dcera Ivana Medka, Terezie.
7: Psací stroj jsem měl, ale to přepisovali u mě vždycky ty návštěvníci. Byla třeba Alena Kumprechtová, Tereza Medková. Nebo...
10: To je možný, moc si to nepamatuju, ale je to možný, jestli to on zaříká.
14: No.
10: A to těch aktivit
14: to,
10: byl...
14: Co to vlastně bylo za materiály? Jak se k tomu
10: to vám úplně přesně neřeknu. Patrně se to tam někde vzalo. My jsme v tu chvíli byli zvyklí vlastně nekomunikovat, protože jsme počítali i s odposlechem. Jestliže to tam bylo, tak na tady to vem, tady si sedni, tady máš a tady piš. Takže určitě to nebylo, že bychom... Já jsem asi možná ani nevěděla, kdo to tam přivez.
14: Ty jsi věděla, že to je pro Vonc?
10: Jasně, že to mám psát a asi jsem si tam sedla a psala jsem. My jsme věděli, byť jsme se na to nevyptávali, že on tátovi telefonuje. Ano, do Vídně, že dělá tyhle ty riskantní věci, to jsme věděli, i když jsme o tom v té době nikdy nemluvili, protože jsme nevěděli, kdo nás poslouchá nebo kde je odposlech.
14: Takže tak, Honza Litomyský neřekl, že mluvil s vaším tátou?
10: Vlastně jsem to tak jako skoro jistě věděla, ale vůbec jsme se o tom tenkrát nebavili, až po revoluci.
13: Je smutně pozoruhodné, kde všude měla Státní bezpečnost své špehy, udavače a odposlechy. Archiv bezpečnostních složek e-badatelna.cz nyní nově zpřístupňuje náhledy ofocených svazků, ve kterých lze full textově vyhledávat. Zadal jsem si jméno Jana Litomyského a archiv mi během pár sekund nabídl něco přes 100 různých dokumentů a svazků, kterými Jan Litomyský prochází. Jedná se o agenturní zprávy všeho druhu z různých třeba křesťanských setkání, protokoly, udavačské zprávy, všechno možné. Některé estébácké papíry působí až humorně. Třeba dokument nazvaný Plán práce druhé zprávy SNB České Budějovice, kde je Jan Litomyský uveden jako nepřátelská, takzvaná rozpracovaná osoba. A plán Státní bezpečnosti je jednoduchý. Nepřipustit koncentraci nepřátelských osob v místě bydliště objekta. No a to se estébákům skutečně nedařilo. Člověk si v digitálním archivu může přečíst různá hlášení. Třeba když přijel Jan Litomyský navštívit svého kamaráda Martina Šimsu na vojnu v Humenném. Návštěvu Máničky okamžitě kdo si hlásil estébákům. Vážnější jsou však jiné estébácké zprávy. Například protokoly z domovních prohlídek. Četl jsem 2 ze 2 estébáckých návštěv. V lednu roku 1980, druhá se konala o 7 měsíců později. Během té byl Jan Litomyský zatčen a vzat do vazby. Soudruzi údajně objevili, ve skutečnosti mu podstrčili, do kuchyně pornočasopisy a nějaké lehtivé fotografie na jejich dívek. Jednalo se o past. Jak tohoto evangelíka společensky znemožnit a hlavně obvinit z trestného činu šíření pornografie a ohrožení mravnosti. Estébáci také našli ve sklepě výbušninu Tritol. Jednalo se jen o několik gramů výbušniny, která se používala hlavně za první republiky, například v kamenolomech. Náložka ovšem neměla rozbušku, takže byla nefunkční. Toto je vlastně záhada, proč by mu estébáci podstrkovali nefunkční zbraň a snažili se ho pak obvinit z nedovoleného ozbrojování. Možné je, že výbušnina pocházela ještě z doby, kdy chalupa sloužila jako četnická stanice. O tom všem jsem si s Janem Litomyským povídal. Četl jsem mu i tyto estébácké protokoly.
14: Oni tam, jak si vám pravděpodobně podstrčili, že jo, ty časopisy pornografické?
7: Ano, to určitě se tam objevilo někde v příborníku mezi nádobím, to tam nikdy nebylo. A potom nakonec ve sklepě dokonce našli tu výbušninu, i když ten Svoboda potom při výslechu mi řekl, že byla nefunkční. A že...
14: Oni neměli rozbušku totiž. No. To tam asi nedali, to tam muselo být nejspíše. Bylo to zabalené v nějakém hadru květovaným?
7: Ano. No ale tak nevím, kdo to tam dal. Někdo z těch návštěvníků. Jako tam bylo...
14: A to bylo ve sklepě?
7: No bylo to ve sklepě. Na kraji stál takovej sud, v tom se někdy nakládalo zelí a na vrchu na tom sudu právě byl ten květovaný hadr s tou výbušninou, ale jak se to tam vzalo, to nevím opravdu.
14: Dále pak našli třeba občanský průkaz Andreje Stankoviče.
7: No ale on, ten Andrej Stankovič tam opravdu přespal, že byl někde na houbách a zdržel se a ten občanský průkaz mu tam vypadnul zřejmě.
14: Domovní prohlídka byla 4. ledna 1980. Provedl praporčík Jeřábek a strážmistr Šanda, přítomný poručík Sedláček, takhle.
7: Jo, Sedláček, no tak to byl, on to byl takový trošku trouba, to byl syn četníka prvorepublikovýho z Žirovnice, no, ale mně připadal takový, že nebyl moc inteligentní.
14: Pak byla další, ta byla v září 24. 1980. To jste byl teda za do vazby. A opět Jeřábek a Sedláček. A potom kapitán Leciax.
7: Leciax, no, to byl spolužák Magora z Humpolce. Magor se o nich vyjadřoval, že to byla taková lůza, ale ten Leciax, podle mě to byl docela inteligentní člověk a on těsně před revolucí skončil u té státní bezpečnosti a přešel k vojenské kontrarozvědce. Po revoluci tam potom provozoval obchod v Mysletíně. A on hodně jezdil do Vyskytný, tam měl někde chalupu u rybníka, nějaký kamarády taky.
14: A jak se k vám choval?
7: V zásadě slušně, myslím. No takhle, oni nikdy proti mně nepoužili fyzické násilí a ten Leciax bych řekl, že byl takovej věcnej, no, tak nevím, co bych.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
13: Jan Litomyský byl vyšetřovatelem obviněn, jak už bylo řečeno, z šíření pornografie a z nedovoleného ozbrojování. To ale prokurátor shodil ze stolu jako nesmysl. Jan Litomyský jezdíval do práce asi 15 kilometrů do JZD v Dolní Cerekvi u Jihlavy trabantem. Pravidelně ho za ním v závěsu doprovázelo auto s tajnými policisty. Když vystoupil, policajti také zastavili a šli za ním. Po areálu JZD se estébáci pohybovali, jak chtěli. V kanceláři vyslýchali jeho kolegy, třeba jeho nadřízeného, hlavního agronoma družstva, Františka Komárka. Ten se s Janem přátel, proto od něj také věděl. Jan mu to bez okolků řekl, že podepsal chartu 77 a je členem VONCu. Rozuměl a sympatizoval s ním jako řada dalších zaměstnanců JZD. Snad se jim i líbilo, že se Jan zastává nespravedlivě pronásledovaných. Komárek říká, že si nějak ani nepřipouštěl, že by se snad i on mohl stát disidentem. Estébáci ho dvakrát pozvali na jakési pohovory. Vyptávali se, s kým se Litomyský setkává, co čte, o čem obvykle mluví a zda se někdy nezmínil o fašismu. Komárek, se kterým jsem měl možnost mluvit, se mi svěřil, že ho estébáci nutili k něčemu, co říci nechtěl. Pochopil z jejich otázek, že Litomyského chtějí obvinit z propagace a šíření fašismu. To ale estébákům odmítl. Popisoval jim svého kolegu popravdě jako vynikajícího odborníka agronoma, spíše tichého a všeobecně oblíbeného kolegu. Tušil ale, že Litomyského brzo zatknou. Konec konců to dělávali docela často. Na 3 dny zmizel, hlavně v době různých výročí, například konce 2. světové války, nebo v srpnu na výročí 68. Pak ale Litomyského vždycky propustili a on šel další den jako by nic zase do práce. Agronom Komárek mi říkal, že se z televize dozvěděl, že chartisty zavírají. Takže když 17. února 1981 Jana Litomyského zatkli a už se z CPZky nevrátil jako obvykle, nebyli jeho kolegové z JZD nijak zvlášť překvapeni. Statečné chování Litomyského mělo na ně prý dopad. V případě Komárka třeba ten, že jeho manželka, která už 2 roky procházela přijímací lhůtou jako kandidátka KSČ, se rozhodla do strany nevstoupit. A to pak prý spustilo spoustu zlé krve. Různá předvolání, vysvětlování a jiné nepříjemnosti, vyprávěl mi pan Komárek. Jan Litomyský během pobytu ve vazební cele v Českých Budějovicích hodně četl. A i to, co by za jiných okolností asi do ruky nevzal.
7: Karla Václava Raise, nebo i v té vězeňské knihovně, tam měli Od Sachra pod rozstříleným praporem. To byla kniha, která byla na indexu všude, byla vyřazená z knihoven a tam mě ji přinesli na celu, takže jsem si mohl přečíst. Gorkýho jsem tam četl, ale ten mě moc nebavil. A tam ten Rais byl pěkný.
13: Jana Litomyského obvinili z podvracení republiky. A toho se měl dopustit tím, že získával a zpracovával údaje o činnosti Československé bezpečnosti, prokuratury a soudů a tyto údaje rozšiřoval do zahraničí. A to byla vlastně pravda. Zprávy Voncu o pronásledovaných Litomyský skutečně telefonoval Ivanu Metkovi do Vídně, do Hlasu Ameriky. Litomyského usvědčila spojovatelka z pošty, která ho šmírovala.
7: Oni žalovali to, co jsem skutečně dělal a i když některé věci nebyly úplně prokázané, že tam byla zajímavá ta korunní svědkyně. To byla nějaká paní Kapustová ze Zvolena, která vypověděla, že jsem telefonoval do Vídně, že jsem vyprávěl o nějakém politickém vězni, o nějakém vězni, kterému se daří velice špatně a že ona musela občas poslouchat, protože měla starost, protože ten hovor trval dlouho, a abych neplatil zbytečně moc peněz.
13: Nyní příběh na chvilku přerušíme. Po krátkých zprávách uslyšíte, jak se k Janu Litomyskému chovali násilníci a zloději na Borech.
17: 1:30. Přehled zpráv má Monika Chmilová.
0: 8 vážně zraněných po požáru nedaleko chorvatského města Omiš zůstává v kritickém stavu. Informuje o tom web chorvatské televize a rozhlasu s tím, že o zraněné se starají nemocnice ve Splitu a Zábřehu. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Úřady začaly vyšetřovat rozsah škod. Požár ve známé turistické destinaci vypukl v noci ze čtvrtka na pátek. Kvůli dlouhodobému suchu se rychle rozšířil a zemřel při něm jeden člověk. Mezi více než 2 000 evakuovanými bylo i zhruba 300 Čechů. Marocké složky v sobotu zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. A pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejčá, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Pochybení přiznal i ředitel magistrátu Tomáš Havel v reakci na podnět spolku Nelegální reklama. Zároveň slíbil i nápravu. Spolek doložil 76 billboardů, které dostaly povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Reklamní firmy navíc získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly.
3: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje kategorie Masters v americkém Cincinnati vítězstvím. Červencová wimbledonská šampionka porazila Britku Boulterovou 2x6-3 a prošla do třetího kola. Vyhrál taky Jakub Menšík, který na generálce na letošní poslední Grand Slam sezóny US Open zdolal Itala Bellucciho ve třech sadách. V Cincinnati naopak končí Nikola Bartuňková. Ve druhém kole podlehla Rumunce Kirsteaové 0-2 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě v Mariánských horách. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále velký pozor na průjezdu Lochkovským tunelem. V první polovině tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto, je v pravém pruhu a musí se vybočovat. V Ostravě zůstávají komplikace v části Mariánské hory v třídě 28. října směrem z centra do Poruby. U zastávky tramvají hulváky zasahují záchranáři u sraženého chodce. Provoz řídí policisté a zpomaluje se. A na Tachovsku na silnici 21 pozor na trase od dálnice D5 směrem do Chebu. Kousek za sjezdem z dálnice u Borů na kruhovém objezdu u průmyslové zóny stojí osobní auto. Po nehodě čeká na odtahovou službu, tak pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na Radiožurnálu pokračují příběhy 20. století.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
13: A dnes vyprávíme osud Jana Litomyského, chartisty, člena výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V únoru roku 1981 ho zatkla státní bezpečnost. U soudu proti němu svědčila poštovní spojovatelka, která vypověděla, že Jan Litomyský telefonoval do Vídně. Soud došel k přesvědčení, že tím Litomyský podvracel republiku, když šířil zprávy o komunistickém bezpráví. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Jan Litomyský dostal 3 roky vězení a 2 roky navrch takzvaného ochranného dohledu.
7: Já jsem tím s tím víceméně počítal, že jsem byl rád, že jsem dostal jenom ty 3 roky, protože někteří nevíme, že Ruda Batěk v té době byl odsouzený na 7 let. Oni sice na něj nahráli tu potyčku s policajtem, takže on měl ještě napadení úřední osoby. No, ale vzhledem k tomu, kolik dostali Havel, Benda, Dinsdvír, no, tak jsem s tím přibližně mohl počítat.
16: Slouží k záměrnému vyvolávání nedůvěry mezi národy, a tedy zájmům těch, kdo chtějí zvrátit výsledky politiky uvolnění. Jejich záměry jsou však předem odsouzeny k nezdaru, neboť drtivá většina národů si přeje mír a dorozumění. A proti této vůli nepomůže antikomunistickým silám ani využívání služeb uhla.
13: 3 roky odseděl v Plzni na Borech. Jak to snášel?
7: Začátku mi to vadilo, protože já jsem byl zvyklý být pořád v přírodě, teď najednou jsem byl mezi 4 stěnama a na druhé straně myslím, že mě to pomohlo zase se sklidnit, takže víceméně to bylo užitečné a já jsem měl štěstí, že oni mi tam dávali slušný spoluvězně na celu. Některý byli takový trochu cvoci, ale vždycky se s nima dalo vyjít.
13: Ve vazbě v Českých Budějovicích s ním seděli 3 vězni. Jeden se jmenoval Schindler. Pocházel z česko-německé rodiny, odkud si snad z Ostravska. Seděl několik měsíců za to, že se procházel po západních hranicích a ptal se snad dokonce pohraničníků nebo nějakých udavačů v hospodě, kudy se podle nich dá přejít na západ. Další se dostal za mříže kvůli drogám a krádežím. Nejlepším spoluvězněm ve vazbě byl prý jistý Josef Brom, bývalý stavby vedoucí metra, obviněný za rozkrádačku.
7: On říkal, já jsem se dopustil spousty rozkrádaček, například tomu generálovi Pěščákovi jsem vozil beton na chatu, kterou si stavěl na Sázavě. Ten Pěščák to byl generální prokurátor, myslím, v té době. Ale to, za co mě odsoudili, jsem neudělal. No, takže jak jsem koupil, tak prodávám. A jo, to byl inteligentní člověk, příjemný. Jo.
13: Něco jiného to bylo na Borech, po soudu. V celách nepobývali 3 spoluvězni, ale 20 až 30. Spalo se na palandách, mezi nimi úzká chodbička. Vězni neměli skoro žádné soukromí. Borský kriminál byl pověstný těžkou vězeňskou prací na takzvaných šatonech. Tady se brousily skleněné součástky. Jan Litomyský pracoval na místě brusiče. Všude stříkala voda, musel pracovat v tempu stroje, ze kterého vytahoval skleněné předměty a brousil je. Když vězeň nestíhal, pokazil výrobek a byla za to potrestaná celá pracovní směna.
7: Tam to bylo zařízené tak, že když někdo nestíhal, tak ti spoluvězňové ho zmlátili.
14: A kolikrát vás takhle?
7: No, mě fyzicky nenapadli nikdy. Jako, jo, ten Kápo, to byl seřizovač a pak tam byl ještě seřizovač civilní, ale ty civilní ti se jenom tak přihlíželi. Do těch vztahů mezi vězni se moc neangažovali, ale politických, vyloženě politických nás byla menšina, většinou tam byly lidé odsouzení za násilné trestné činy.
13: Jan Litomyský napsal bratrovi Vladimírovi z vězení tento moták.
12: Ona to tady skutečně není žádná legrace. Tak se modlím slova žalmu 104. Uvodíš tmu i bývá noc, v níž vybíhají všichni živočichové lesní. Lvíčata řvoucí po loupeži, aby hledali s rukou Boha silného pokrmu svého. A připomínám si, že i ta temnota je od Hospodina a on také určuje její meze. A to bych si přál, abyste porozuměli a přijali i vy všichni doma

0: Jan Litomyský seděl na Borech 3 roky v letech 1981 až 1984. Během těchto let se na Borech střídali mnozí odsouzení a mnohdy velmi stateční lidé, političní vězni, které nemusíme představovat. Václav Havel, Dominik Duka nebo už zmíněný Jiří Dienstbier.
1: Při výměně prádla jsme se potkávali s Jiřím Dienstbierem a tam byl v prádelně Václav Havel, tak ten na nás vždycky pokynul, řekl nám pár slov, ale většinou byl vytížený, takže nemohl se s námi vybavovat, ale my jsme se přihlašovali dobrovolně na výměnu prádla. To vězni jinak dělali neradi, protože to byla ztráta času pro ně. A tam jsme mohli se sejít a klábosit. No pak jsme se přihlašovali na sportovní dny, to bylo, a na kulturní akce. Ty sportovní dny, to bylo v neděli většinou. A tam se potkával teda i s Havlem, s Dienstbierem, tak Dominik Duka, statečnej a příjemnej. On byl teda na jiném oddělení, na jiné směně, takže jsme se setkávali hlavně při těch sportovních dnech. A to byl člověk, s kterým se dalo dobře debatovat, stejně tak jako s Dienstbierem třeba.
0: Kromě těchto se tu Jan Litomyský potkal s dalším úžasným člověkem, Františkem Líznou, katolickým knězem odsouzeným za samizdaty, šíření zakázané duchovní literatury a za mařenu, tedy maření státního dohledu nad církvemi. Lízna patřil mezi největší vězeňské harcovníky z Dizentu. Komunisté ho zavřeli hned 5krát. František Lízna je mimochodem také laureátem Ceny paměti národa v roce 2018.
2: Tlak toho systému byl velice, řekl bych, promyšlený. A když někdo šel na půlku domů, tak jsem, když už jsem pak byl později v jiných věznicích, tak, nebo jsem se setkával venku s některými lidmi a řekli, že byli ve vězení, tak jsem se vždycky ptal, jak dlouho byli ve vězení. Oni řekli třeba 10 roků, ale že šli na půlku domů, tak už jsem byl ostražitý, říkal jsem si, to nemusí být úplně v pořádku. Protože oni při tom podmínečném propuštění podepsali jakousi formu spolupráce. Že nebo byli úplně pasivní pak. Málo kdo už odolával tomu systému, aby šel zase znovu do vězení a tak. Byli také tam vězni, kteří byli političtí a měli právo jít na půlku a oni o to nepožádali, protože nechtěli nikdy se zazovat a řekli si, já jsem tady neprávem a nebudu žádat o nějakou milost komunistický systém.
0: Vězně Františka Líznu a Jana Litomyského si jednou pozval Václav Havel. Velitel věznice a estébáci předložili Havlovi někdy začátkem roku 1983 nabídku k propuštění, pakliže si požádá o milost. Havlova podmínka zněla, že se nejdřív před podpisem milosti chce poradit s vězněm Litomyským a Líznou a svým spoluvězněm z cely, Františkem Valešem.
1: No, Valeš radil, aby to podepsal. František Lízna a já jsme radili, aby nic nepodepisoval, že to proti němu zneužijou a že vlastně by tím znehodnotili to, co už do té doby by obětoval. No.
0: Havel dal na Líznu a Litomyského a milost nepodepsal. Zůstal ve vězení. Krátce na to v únoru 1983 Havel vážně onemocněl. Ve vězení dostal zápal plic, těžce dýchal, dusil se. Bachař ho nechal přemístit na vězeňskou marotku, kde s lehkou virózou ležel právě Litomyský.
1: Měl vysokou horečku, sotva dýchal. A potom druhý den jsem se obrátil na toho bachaře, důstojníka, který tam měl dozor a říkal jsem mu, aby s tím něco dělali, nebo že jim umřete. No a oni potom skutečně s tím něco začali dělat, ale vím, že mezi tím, to jsem se dověděl později, že mezi tím už o tom mluvil zahraniční rozhlas, takže někdo jiný podal ještě tu zprávu ven.
0: V průběhu věznění Janu Litomyskému zemřel otec. Vězni bylo umožněno zúčastnit se pohřbu. Po dlouhé době mohl Jan na pár hodin opustit kriminál a vidět svět venku. své přátelé a blízké.
1: Dali mi propustku, dovolili bratrovi, aby pro mě přijel a zase mě musel v určitou hodinu vrátit zpátky. No, tak bylo to ve Strašnicích, pak jsme se vlastně ještě potkali na chvíli v hospodě a pak mě zase hned odvezli zpátky.
0: Mezi účastníky pohřbu byla tenkrát i Terezie Metková-Jakšová.
3: On byl docela i vnitřně, nebo je vnitřně silný člověk, velmi silný, že jo. No a zase večer brácha odvez. Ale jako zážitek s ním, co jsem s ním byla během toho odpoledne a na tom pohřbu, to teda byl dost silný zážitek. Vidět člověka takhle propuštěného s vědomím, že večer se tam zase vrací a ještě v takovéhle těžké životní situaci, byl statečný prostě, byl statečný.
0: Jana Litomyského z vězení propustili po 3 letech v únoru 1984. Jemu nabídli soudruzi určité výhody. Hezký posudek, bude-li poslušný a spolupracovat. Měl se zapojit a ve vězení vést matematický kroužek. Na to Jan Litomyský soudruhům odpověděl, ať si trhnou nohou, že mu tohle opravdu za to nestojí.
3: On potom díky Frantovi Líznovi se poznal se svou nastávající ženou. Ale Bára mi zrovna teď v létě říkala, my jsme tam na jeho narozeninách byli před pár týdny, a Bára mi říkala, no tak my jsme měli v lednu svatbu a v únoru nastoupili jako mluvčí charty. A to já teda beru celé to leto jako obrovskou statečnost, jo. I to, že potom měli děti, on byl jako mluvčí, že jo, tuhle fázi určitě znáte, a on do toho vstoupil znova do té řeky ve chvíli, kdy věděl, že už má, je ženatý a chce si založit rodinu. Tak tohle celé s tím, co prožil předtím a co bylo hodně těžký určitě, tak to beru za obrovský hrdinství. A beru to, myslím si, že on to bral jako, nebo já to vnímám, že on musí obrovsky milovat tuhle zemi, tuhle vlast, a on to nebral jako oběť, on to bral jako svou povinnost zemi, jako vlastenectví.
0: Pro propuštěného Jana Litomyského přijel autem před věznici někdejší spoluvězeň kněz František Lízna, který ho později seznámil s jeho budoucí manželkou Barbarou. Litomyský se musel ohlásit na služebně veřejné bezpečnosti v Pelhřimově. Měl si tu dojednat podmínky onoho ochranného dohledu. V místnosti seděli estébáci a uniformovaný policista. Jehož tátu Jan Litomyský dobře znal z JZD. A jeho konec konců také.
1: On se podíval na mě a říkal, tak ahoj Jendo, jak to spolu uděláme. Tak já jsem mu říkal, no ahoj, tak tady nejsem od toho, abych si kladl podmínky. No, tak.
0: Podmínky ochranného dohledu soudruzi stanovili velmi tvrdě. Litomyský nesměl opouštět katastr obce Výskytná. 5x týdně se musel hlásit na policii. Litomyský ovšem trval na tom, že chce navštěvovat evangelické bohoslužby v sousední obci. Policisté souhlasili s podmínkou, že o návštěvu kostela musí 2 týdny předem písemně požádat. Dále mu pak sdělili, že ho mohou kdykoliv navštívit, volně vstupovat do jeho domu.
1: Takže skutečně chodili někdy i v noci mě kontrolovat. Vím, že přitom chodili i za mojí matkou, teda do toho jejího pokoje. Ona špatně slyšela, takže se stalo, že se policajt jí svítil do obličeje baterkou. Ona se probudila, lekla se, kdo to tam je.
0: Maminka Božena Litomyská se sebrala a šla za prokurátorem s tím, že policie porušuje zákon. Výskytnou v roce 1965 skutečně předala synovi. Dům patřil jemu. Ovšem s podmínkou, že maminka doživotně užívá jednu místnost. A to bylo uvedeno i v předávací smlouvě. Prokurátor jí tedy dal za pravdu a policisté už nesměli při kontrole vstoupit do pokoje paní Boženy Litomyské, jeho maminky. Jana Litomyského bylo velmi obtížné najít po propuštění práci, protože v katastru Výskytné se žádné volné místo nenabízelo. Nakonec se souhlasem STB našel práci u státních lesů a začal pracovat jako lesní dělník. V roce 1986 za ním přijel disident, chartista, filozof Martin Palouš. Poprosil ho, jestli by nepřijal funkci mluvčího charty 77. Tito lidé se tímto stavěli do popředí proti komunistické opozice.
4: Tenkrát už se jaksi vytvořila jakási zvyklost, že ti tři mluvčí musí každý tak nějak trošku být z jiného chovu. Byli křesťané, bývalí komunisté, potom lidé, chcete-li, z nezávislého kulturního prostředí. No, Honza Litomyský byl, jako já jsem ho znal v tomto smyslu osobně, čili věděl jsem, o kom mluvím, čili mohl jsem ho doporučit zcela jednoznačně. To, jako ta základní otázka byla personální integrita, schopnost komunikovat s lidmi, kteří mají jiný názor, a chceš-li, on přece jenom jako byl tam za ty křesťany.
0: A jak reagoval na to, když jste ho to požádali?
4: No tak Honza nebyl nikdy takový jako velice jako emotivní, že by jako nějak zareagoval viditelně, ale vzal to v potaz. To je otázka pro něho, ale myslím si, aspoň takhle ve vzpomínce, že ani na chvilku nezaváhal.
0: Janu Litomyskému ještě zbývaly 2 měsíce ochranného dohledu. Nemohl z vesnice, proto v tuto chvíli mluvčího charty 77 odmítl. Následující rok zopakovanou nabídku pokorně přijal.
1: Zase ale svatbu měl 17. ledna a od 1. ledna 87 jsem byl mluvčím charty.
0: Jan Litomyský se oženil v 43 letech 17. ledna 1987 v Opavě. Tady se konaly obřady v kostele a na úřadě a komorní oslava. O měsíc později v Praze u Kaplanových se oslavovalo moudně. Dorazili přátelé z disentu, mnozí bývalí političtí vězni, ale také diplomaté z britské, německé a americké ambasády. Jan pak působil rok jako mluvčí charty 77. Našel si práci jako topič v pražském hotelu AXA.
1: Jako topič, ano. Tam byla ředitelka paní Dvořáková. V té době potom na jaře byl v Praze na návštěvě Gorbačov. Přijeli estéváci a nařídili, že mě musí hlídat, abych neopouštěl kotelnu, tak zástupkyně ředitelky, která měla kulhavou nohu, tak musela chodit po schodech každou hodinu mě kontrolovat, jestli jsem v kotelně nebo ne. A oni řekli té Dvořákové, že když neskončím toho posledního dubna v práci, takže skončí ona.
0: Od roku 1987 byl Jan Litomyský opět bez práce. Jeho manželka Barbara byla těhotná, čekala Luci. V roce 1989, krátce před sametovou revolucí, se jim narodil ještě Vojta. Nyní bych se krátce zmínil o paní Litomyské. Pochází z katolické rodiny. Její tatínek Josef Holeš byl za války jako ostatní muži na Lučínsku povolán do německé armády. Lidé, co prošli Wehrmachtem, si za komunismu snažili vylepšit svůj kádrový profil tím, že vstupovali do KSČ. Tatínek se komunistou nestal, dcery pak nesměli studovat vysoké školy. Barbara se vyučila na farmaceutického chemika, později při zaměstnání si dodělala maturitu na střední zdravotnické škole obor lékárenský laborant. Barbara se od mládí potkávala s disidenty, hlavně z katolického prostředí. Starala se o těžce nemocného řeholníka a o mnohé další. Protože četla a půjčovala zakázanou duchovní literaturu, docházela do křesťanských společenství a potom, co si vzala Jana, žila, dalo by se říci, pod dohledem státní bezpečnosti. V e-badatelně má řadu svazků uvádějící její jméno mezi sledovanými a nepřátelskými osobami. Barbara Litomyská prožila hrůzu, nebo, jak se říká, opravdu se dožrala, když jí manžel Jan v porodnici v dubnu roku 1989 právě porodila Vojtu, řekl, že mu estébáci ošklivě vyhrožují. Řekli mu, že jejich malou dceru Lucii dají do ústavu, protože ho hodlají opět zavřít.
5: To bylo teda hodně nepříjemné, protože přišel za mnou na návštěvu manžel a říkal, že neví, jestli přijde příště, že tam byli ti naši dva policajti, estébáci, že? Mařík a Pokoj. Ne, Mařík a Sedláček. To byly takový tři, Mařík, Sedláček, Pokoj. Že říkali, že ho zase CPZka, vždycky všechny svátky byl Honza zavřený, státní svátky. Já říkám, no a co Lucka? No Lucku dají do ústavu. No tak jako dva dny po porodu, jak uvažujete, že? Já jsem prostě hysterčila, horečky jsem dostala. Nakonec jsem byla domluvena, že když by bylo nejhůř, že mě propustí, jako jo, třeba ten třetí den po porodu, ale že mě propustí. A Honza mi měl večer volat a nevolal. A já jsem nevěděla, že tam prostě na porodnici nepřepojují hovory po 6. hodině večer. No, takže to byla šílená noc, ale na druhý den přišel. A pak to bylo ještě 21. srpna, to 89, to jsem ležela s horečkou, měla jsem nějakou výrozu nebo něco, on zase staral o ty děcka, o ty dvě děti a zase přišli ti dva. No a že teda CPZ a to, a on říká, jako, že nemůže, že co má s těma dětma, manželka leží, tak mě donutili jít k obvodní lékařce, aby jim vystavila potvrzení, že opravdu mám horečku. A hrozně si stěžovali v tom srpnu, jakou ostudu jsem jim udělala v té porodnici, že celý okres si vykládal o tom, jak oni jsou hrozní. A oni, že byli tak hodní, že toho manžela nechali doma a neodvezli ho. A já jsem je takhle pomluvila.
0: Estébáci měli hold těžký život, když jim manželky chartistů dělali takhle špatnou pověst v porodnicích. A oni přitom mohli jejího muže zavřít, ale slitovali se kvůli malé Lucince a tatínka ji nakonec nezavřeli. Jan Litomyský na přímluvu řady disidentů dostal od západních podporovatelů stipendium na překlad spisu Martina Luthera do češtiny. Jeden z jeho překladů o světské vrchnosti vyšel v samizdatu a po roce 1989 i knižně. Jméno Luther se k Janu Litomyskému náramně hodí a všimli si toho i plastici, zvlášť Mejla Hlavsa, který jeho přezdívku Luther úspěšně rozšířil. Jan Litomyský po sametové revoluci byl občanským fórem kooptován do městského zastupitelstva v Pelhřimově, zvolen předsedou městského národního výboru. Spoluzakládal s Václavem Bendou křesťanskou demokratickou stranu, později sloučenou s ODS. Byl zvolen do parlamentu a později pracoval jako vedoucí odboru na úřadu v Pelhřimově. V letech 2006 až 2010 zastával funkci vládního zmocněnce pro lidská práva. Jak je obvyklé, na závěr vyprávění pro paměť národa se ptáme na poselství. Co by vzkázal nám a budoucím generacím?
1: To, co bych chtěl vzkázat mladým lidem, že svoboda je strašně důležitá věc a těžko se nabývá, lehko se ztrácí. A nejrychlejší cesta ke ztrátě svobody je, když začneme od politiků a o státu očekávat, že nám zajistí šťastný život, protože politika může jenom vytvářet prostor pro svobodné jednání občanů, ale nemůže zajistit sama o sobě štěstí ani prosperitu. Přílišné spoléhání na stát, na autority vede k tomu, že nakonec ta svoboda se ztratí a ta prosperita nakonec stejně nepřijde. Pro mě je nejdůležitější vztah k Bohu, ale mně se stále vybavuje to Ježíšovo slovo, že kdo si chce zachránit svůj život, ten ho ztratí. Nemáme brát život jako kořist, ale jako dar.

0: říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
2: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
3: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
2: Fotbalová liga.
3: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi. Noční radiožurnál.
2: To jsou informace z Česka i zahraničí.
3: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
2: Včetně dopravního zpravodajství.
3: A příjemná hudba.
2: Noční radiožurnál.
3: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
2: Radiožurnál.
3: S vámi i každou noc.
4: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Teď Monika Chmilová, zprávy.
5: Belgie bojuje s největším požárem ve své historii. O pomoc požádala Evropskou unii. V Česku hasiči během soboty zasahovali u zhruba 90 požárů. Polovina byla v přírodě. Plavec Čejka znovu posunul český rekord na krátké polohovce a je ve finále mistrovství Evropy. A dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti X o tom informovala eurokomisařka pro řešení krizí Hadža Lahbibová. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od pátku bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň už spálil přes 2000 hektarů plochy a je největším požárem v belgické historii. Tamní úřady nařídily první preventivní evakuace. Hasiči v Česku během soboty likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Informovalo o tom generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Hořelo například v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí, anebo na dálnici D1. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde hořela tráva v chatové oblasti. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Požár zasáhl plochu přes 2 hektary. Pokračuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
5: Nový sportovní areál dnes slavnostně otevře Chotěboř. Modernizované venkovní centrum má celkem 16 sportovišť pro aktivní trávení volného času. Součástí jsou například nový skatepark, beachvolleybalové hřiště nebo inline dráha okolo celého areálu. Pokračuje jeho správce Patrik Dvořák.
7: Pump track, který bude docela náročný, co jsem koukal, ale pro tu mládež bude fantastický. Dál tady vznikl beach volejbal, nově se zrekonstruoval volejbal a nohejbal, takže to bude samozřejmě taky pro veřejnost, tam teda asi za nějakých podmínek. A další multifunkční hřiště, který bude hlavně určený pro košíkovou a pro házenou.
5: Sport. Fotbalisté Teplic poprvé v tomto ročníku šance ligy prohráli, a to na trávníku Sparty Praha 1-4. Ve čtvrtém kole šance ligy ještě Zlín podlehl v Plzni 2-3 a Slovácko doma ztratilo s Olomoucí výsledkem 1-2. Oba moravské celky čekají na úvodní výhru v sezóně a v sobotu taky Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. A plavec Jan Čejka postoupil do finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Čejka znovu vylepšil český rekord. Tentokrát o skoro 1,5 sekundy na hodnotu minuta